0: Mnichov. A dnes bude až 32 stupňů, ale odpoledne od západu hrozí místy bouřky, které budou přecházet do deště.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Organizační výbor sněmovny zamítl žádost Barbory Urbanové z hnutí STAN navštívit Ukrajinu. Radiožurnálu to potvrdil předseda výboru a šéf sněmovny Tomio Okamura z SPD. Místopředsedkyně dolní komory plánovala zemi bránící se ruské agresi navštívit v září. Podle ní koaliční většina ve výboru cestu zamítla mimo jiné kvůli odlišným politickým názorům, to ale Okamura odmítá.
2: My jsme si řekli už na začátku volebního období, a tady nejde vůbec o Ukrajinu či neukrajinu z tohoto pohledu, jedná se o cesty v této individuální kategorii jednotlivých žádostí poslanců, že v rámci úspor veřejných prostředků budeme tyto cesty pokud možno omezovat, minimalizovat, kontrolovat, abychom ušetřili veřejné prostředky.
0: Urbanová chce i přes nesouhlas výboru do Kyjeva vyrazit. Postup koaliční většiny pokládá za nepřijatelný, rozhodnutí výboru ale respektuje. Obstruovat ve sněmovně bude nově složitější. Prezident Petr Pavel podepsal novelu jednacího řádu. Na svém webu o tom informoval Hrad. Nově tak bude třeba možné víc omezit řečnickou dobu při navrhování úprav programů schůzí. A sněmovna taky získá širší pravomoc v omezení řečnické doby při projednávání předloh. A zpřísnění se bude vztahovat i na poslance s přednostním právem. Novelu předložili zástupci vládní koalice spolu s opoziční ODS. Hlasovala pro ní většina poslanců z hnutí STAN a menší na Pirátů. Proti byla část ledovců a celá TOP 09. Soud na Slovensku poslal do vazby dva cizince obviněné z přípravy žhářského útoku na továrnu na drony. Dvojce podala na rozhodnutí soudu stížnost. A policie obvinila Lotyše a Ukrajince z obecného ohrožení na objednávku. A Lotyšův advokát uvedl, že jeho klient s úřady spolupracuje a tvrdí, že v případu jednal nedobrovolně. A dalšího podezřelého Lotyše zadržela v úterý policie v Německu. Motiv chystaného útoku zatím vyšetřovatelé nezveřejnili.
3: Cílem útoku měla být firma nedaleko Prešova na východě Slovenska. Podle ministra obrany Roberta Kaliňáka se zaměřuje na výrobu pozorovacích dronů, které vyváží především na západ.
4: Pro tuto společnost licencia na vývoz směrem na východ nebyla žádná a navíc v této chvíli nemám vědomost o tom, že to, o čem se píše, by byly bojové drony.
3: Firmu na Slovensku otevřel před dvěma lety ukrajinský podnikatel a spadá pod holding se sídlem v Estonsku. Policie už dříve informovala, že zadržení zřejmě pracovali na objednávku. Koho ale zatím není jasné. Slovenská opozice mezitím skritizovala premiéra Roberta Fica, že se k incidentu bezprostředně nevyjádřil. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
1: Sport.
0: Český fotbal bude mít 4 zástupce v evropských pohárech a Plzeň postoupila přes Crvenou zvezdu Bělehrad do Evropské ligy, Jablonec přes skotský tým Rangers do konferenční ligy. Slávia má jistotu ligy mistrů a Sparta Evropskou ligu. Hradec Králové do konferenční ligy přes Panathinaikos Athény neprošel. Slávia se v lize mistrů utká s Arsenálem, Bayernem, Mnichov, Aston Villou, Portem, Villarealem, Fenerbahce Istanbul, Lán a Sabahem Baku. Podle záložníka Michala Sadílka nebudou Pražané v žádném zápase favoritem.
5: Ty soupeři mají tak neskutečnou kvalitu, že tam už si člověk nemůže vybírat a vlastně jenom tak čeká, co přijde do toho našeho osudí a samozřejmě z prvního koše dva vítězové dvou možná nejlepších soutěží v Evropě na světě. Potom jsou tam zajímavé zápasy, třeba Porto venku, to může být hodně zajímavé a na to se osobně velmi těším a doufám, že i pro naše diváky tady vedenu to bude hodně zajímavé.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Komplikace na D11 mezi sjezdy na Pečky a Sackou a překážka v pražském tunelu. Po dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy za Poděbrady jede několik nadměrných nákladů. Od exitu 35 Pečky v omezení nebo už za ním čekejte pomalý provoz i zdržení. Většinou, když úsekem projíždí nadměrný náklad, dálnici na exitu 25 zavřou směrem do Hradce Králové. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Cerhovice stojí nákladní auto. 36. kilometr je to kousek za Molkou, vozidlo je vpravo dobře označené šipkou. A v Praze na městském okruhu v komplexu Blanka směr Smíchov překáží odstavené auto. V Bubenečském tunelu trase Troja sjezd na Letnou blokuje pravý pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Noc je teď polojasná až oblačná, ochladilo se na 20 až 15 stupňů. A přes den pak čekáme polojasno až oblačno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti a postupně přeháníky místy i silné bouřky. A nejvyšší páteční teploty 28 až 32 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Dále s vámi noční radiožurnál a Adam Zarda.
7: Máme 6 minut po 2 hodině, je tu soutěž nočního radiožurnálu a tento týden jsme se rozhodli potěšit milovníky vína. Každoročně probíhá soutěž Vinař roku, kterou pořádá Český archiv vín a radiožurnál je pravidelným partnerem akce, i proto se nám podařilo získat vína od finalistů soutěže a ty teď čekají na vás. Pro každého tu mám sadu 3 kvalitních vín. Takže pokud jste u nás nic nevyhráli za poslední 2 měsíce, tak právě teď volejte na 221 552 155 nebo 255 na konci.
1: Noční radiožurnál
8: a Adam Carda.

0: Tak ti, co čekají na soutěž, si teď mohli říct haleluja, protože jsme se jí dočkali. Jdeme na to.
1: Přidejte se ke špičkovým degustátorům z celého světa. Vyhrajte na Radiožurnálu kolekci českých a moravských vín z prestižní národní soutěže Vinař roku 2026 z Českého archivu vín. Vychutnejte si letní večery se sklenkou lahodného moku od našich nejlepších vinařů, včetně letošního vinaře roku České republiky, vinařství Bolařík z Mikulova. Sadu vynikajících vín dostanete tento týden v soutěži nočního Radiožurnálu.
0: A hned pojďme zjistit, kdo z vás už je připravený na telefonní lince a jako první se dovolal sem k nám do studia. Haló, slyšíme se?
2: Ano, dobrý den, tady u telefonu Aleš.
0: Aleši, zdravím vás, než se pustíme do soutěžení, tak si pojďme připomenout pravidla, přečtu vám soutěžní otázku, k ní tři možnosti, jedna z nich je správná odpověď. Je to srozumitelné?
2: Ano, je.
0: Dobře, jdeme na to. Dnes budeme opět hledat odrůdu révy vinné, která byla vyšlechtěna v České republice. Už jsme v týdnu zjistili, že jednou takovou odrůdou je Aurelius a dnes nás zajímá, která další odrůda z uvedených pochází z České republiky. Za A Veltlínské zelené, za B Frankovka, za C Pálava.
2: No tak předpokládám, že Pálava.
0: Tramín červený a Miller Thurgau, to je kříženec těchto dvou odrůd a je to Pálava. Samozřejmě správná odpověď, dneska to bylo asi o trošku lehčí než minule. Gratuluji.
2: Super, děkuju moc.
0: Vína jsou pro vás nebo někoho potěšíte?
2: No, tak jako vypijeme si to s manželkou.
0: Jasně, rozumím tomu, tak doufám, že vám bude chutnat a jenom poprosím tedy, vydržte ještě chvilku na telefonu.
2: Ano, děkuji.
0: Díky. A vy ostatní budete mít tedy příležitost vyhrát sadu tří kvalitních vín, tedy tří lahví kvalitního vína. Opět zítra a také ještě pozítří, to bude naposledy, kdy budeme o lahve vína soutěžit. Takže pokud jste milovníci vína, zítra a pozítří ještě laďte soutěž nočního Radiožurnálu, tradičně po druhé hodině.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Ladíte noční radiožurnál a v chráněné krajinné oblasti Soutok na Břeclavsku pomáhají v boji se suchem bobři. Zatímco ostatní krajina je vyprahlá, bobří hráze zadržují vodu v mokřadech, tůních a části některých luk. Díky tomu se na nich drží vzácné rostliny a živočichové.
1: Jsme právě při takom chodníku, kde bobor, ale určitě i nutria a vítra prechádzají z jednej časti mokraje do druhej. Je to tu vyšlapané, vychodené. Pozrieme sa ešte na druhú stranu.
2: Zoolog Rudolf Jureček mě sebou vzal do přírodní rezervace Stiburkovská jezera u Tvrdonic na Břeclavsku.
1: No, bobor je taký ekosystémový inžinier. On se sice nepýtá, nepotrebuje žiadne povolenia. No ale v zásade, hlavne v období sucha, je bobor v tomto úplne významný činiteľ, ktorý lokálne dokáže tú vodu zadržať a zlepšiť ten stav tých biotopov.
2: Bobří hráze môžu mít od niekoľka desítek centimetrů až po 2 metry. Jedna z nich je pred námi v Rákosí.
1: Nie je to čisto len drevená stavba, jak si mnohí predstavujú. To je základ. Ten bobor to utesňuje trsmi vodných rastlín alebo blata. A vyslovene tie časti, kde by mu tá voda pretekala, tak utlapkáva tými prednými nohami, akože robí tam také utesnenie z toho blata. Čas lúky, čo tu v nej stojíme, je proste pod vodou.
2: Jureček mne upozorňuje i na rostliny na louce nedaleko nás.
1: Tá je vyslovene podmánčaná a na to sú viazané rôzne druhy rastlín, ktoré toto podmáčenie potrebujú. A vďaka tomu je tá lúka pestrá a sú tu druhy, ktoré na bežnej suchej lúke nenájdete.
2: Sucho letos zasáhlo i lokality, u ktorých si ani pamätníci nevybavují, že by niekdy vyschli. Doplňuje vodohospodář HKO Soutok Ondřej Berka.
3: Jedna epizoda sucha nenapáchá nic. Horší je, když ty epizody sucha se budú opakovať. To, čemu dneska říkáme katastrofální sucho, tak za 20 roků to bude normální léto.
2: Pokud by se sucha opakovala dlouhodobě, bude se měnit druhové složení rostlin a živočichů. Hana

0: 2:30. Stručné zprávy přináší Martin Matějka.
1: Z bezpečnostního hlediska byl loňský rok nejvážnější od studené války. Ve výroční zprávě to uvedl ředitel BIS Michal Koudelka. Čína podle něj zesiluje své zpravodajské aktivity a kyberútoky. Roste riziko teroristických útoků v Evropě a Rusko pokračuje v hybridních aktivitách vůči Evropě i Česku. Všeobecná zdravotní pojišťovna varuje před falešnými SMS zprávami o dluhu na pojistném. Podvodníci se z lidí snaží vylákat peníze nebo získat přístup k jejich účtu a pojišťovna ale svým klientům nikdy nerozesílá SMS výzvy k okamžité platbě prostřednictvím odkazů. Světová zdravotnická organizace oznámila konec výskytu eboly v Ugandě. Nový případ nákazy se tam neobjevil už 42 dní. To je mezinárodně uznávaná lhůta pro potvrzení konce přenosu viru. Uganda zaznamenala 20 potvrzených případů eboly způsobené virem Bundibugyo a 15 lidí se virus přivezlo ze sousedního Konga, kde epidemie stále pokračuje. A podzimní výlov největšího českého rybníku Rožmberku Třeboně letos kvůli suchu nebude. V tamních rybnících chybí zhruba 40% vody. Výlov byl plánovaný na víkend od 16. do 18. října. O případném jiném termínu výlovu rozhodne rybářství Třeboň podle hydrologické situace. Sport. Česká výprava rychlostních kanoistů může mít dnes na mistrovství světa v Poznaní první medaili. Favoritem na ní je kanoista Martin Fuchsa na kilometrové trati. Jeho jízda začne v 15 hodin a 25 minut. V té následující bude taky na kilometru, ale mezi kajakářkami Barbora Betlachová. Česká dvojka bez kormidelnice Šantůčková Flamínková nastoupí dnes v Amsterdamu do finále veslařského světového šampionátu. O medaile pojede i dvojskyf Podrazil Neděla. O všech závodech uslyšíte živě na Radiožurnálu Sport.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D5 u sjezdu na Cerhovice a nehoda na silnici 55 na Zlínsku. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Cerhovice stojí nákladní auto. 36. kilometr, kousek za Molkou, vpravo, dobře označené šipkou. Aktuálně Brno, Jedovnická ulice, dejte pozor, policie v místě hlásí, nebo řidiči spíše v místě hlásí osoby, které vbíhají na silnici Brno, Jedovnická ulice. Na silnici 55 z Hulína do Otrokovic srazilo osobní auto zvěř. Nehodu omezení čekejte na vjezdu do Tlumačova poblíž čerpací stanice ČS Prim. A v Praze na městském okruhu už se jezdí s Líchovským tunelem směr Troja. Noční uzavírka kvůli mytí tunelu skončila. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je polojasná až oblačná, na východě a severovýchodě i skoro jasná. Ochlazuje se na 20 až 15 stupňů, na severovýchodě Moravy a ve Slezsku na 15 až 11. A přes den pak čekáme polojasno až oblačno, odpoledne od západu s přibýváním oblačnosti a postupně přehánky, místy i silné bouřky a nejvyšší páteční teploty 28 až 32 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
4: Necelé 4 minuty po půl třetí pokračuje noční vysílání a v této půlhodině se budeme věnovat vzácnému úkazu, který nás dnes v noci čeká na obloze, ale to detailněji probereme až za pár minut. Teď Robbie Williams a píseň Candy.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I opravdu.

0: Dnes nad ránem bude možné v Česku pozorovat další zajímavý astronomický jev. Po zatmění slunce bude z našeho území viditelné i měsíční zatmění. Kdy bude nejlepší doba pro jeho sledování, nejen to řekneme za pár minut v nočním radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Přes 90% měsíčního kotouče na obloze se dnes brzy ráno ponoří do stínu Země. Výrazné zatmění měsíce přímo navazuje na nedávné sluneční zatmění. Podle astronomů bude měsíc na obloze nezvykle měnit barvy.
1: Klasický úplněk bílý bude postupně klesat k obzoru, tak začne žloutnout a ne kvůli zatmění, ale jeho svět bude zeslaben zemskou atmosférou. Zároveň teda bude vstupovat do stínu Země a jak bude to zatmění větší a větší, tak ta část měsíce bude slabě svítit cihlově červenou až nahnědlou barvou.
2: Říká Petr Horálek ze Slezské univerzity v Opavě. Odborníci do poslední chvíle nevědí, jaké zbarvení bude přesně mít.
1: V některých případech okraj toho zemského stínu tak přichází do modra. To je způsobeno jevem, který vysvětlil klimatolog Richard Keen v roce 2007. Sluneční záření prochází taky ozonem. A ozonová vrstva mírně zeslábne tu červenou barvu a posílá na okraj měsíce během zatmění na modralý odstín. Ale není to pozorovatelné při každém zatmění měsíce.
2: Měsíční povrch se při zatmění promění v jakési promítací plátno, na kterém se objeví obraz současné zemské atmosféry.
1: Skutečně zemská atmosféra je tak trošku právě ten diapozitiv, který v sobě má nějaké informace o tom, jaké světlo teda propustí a jaké ne. A to světlo potom promítne na to plátno, tedy na měsíc v tomhle případě.
2: Zatímco zatmění slunce jsme před 2 týdny mohli pozorovat večer, zahalený měsíc v úplňku se tentokrát ukáže brzy ráno.
1: Očima viditelné začne být to zatmění zhruba ve 4 hodiny 10 minut. Tehdy už bude měsíc poměrně blízko okraje zemského stínu a začne být docela nápadně stmavený na jednom svém okraji. Ta nejvýraznější fáze toho zatmění bude vlastně probíhat během západu měsíce už prakticky za úsvitu.
2: K pozorování měsíce nepotřebujeme žádný filtr. Je bezpečné ho sledovat očima i dalekohledem. Astronomové doporučují pozorovací místo s výhledem k jihozápadu.
1: Ideálně nějaký kopec, vyvýšené místo nebo samozřejmě hory, odkud teda ten měsíc se bude nacházet pořád ještě nad tím obzorem. Opravdu ta nejvýraznější fáze bude prakticky na obzoru. Pokud tuhle tu příležitost mít nebudete, zejména v té první polovině, kdy ten měsíc začne vstupovat do zemského stínu, tak ta bude dobře pozorovatelná samozřejmě i někde z měst. Měsíc ještě v té době bude výš nad obzorem. A bude pozorovatelný třeba nad budovami.
2: Zatmění slunce i měsíce za sebou podle vědců nastávají naprosto pravidelně. To, že jsou obě viditelná z jednoho místa, už ale tak časté není. A ještě vzácnější je, když jsou přitom, jako tentokrát, obě téměř úplná, objasňuje Jan Veselý z pražského planetária.
3: Měsíc, jak obíhá kolem Země, zdržuje se poblíž té správné roviny dostatečně dlouhou dobu na to, aby se stihla obě dvě ta zatmění. Většinou to je tak, že jedno z nich je třeba jenom částečné.
2: Neobvyklá sezóna zatmění nás zase čeká už v příštím létě. Když to ovšem vezmeme z hlediska celé země koule.
3: 3 zatmění po sobě. Všechna 3 nebudou vidět ze stejného místa na Zemi. 18. července 2027 zatmění měsíce polostínové, potom 2. srpna zatmění slunce a 17. srpna znova zatmění měsíce.
2: Obě měsíční zatmění budou polostínového druhu. Pouhým okem se podle astronomů skoro nedají poznat. Obě se také vyhnou území Česka. Z našeho území uvidíme na přes rok v létě jen částečné zatmění slunce. Na úplně zatmění měsíc si u nás musíme počkat až na poslední den roku 2028. Martin Srb, Radiožurnál.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Zpravodajský souhrn doplní Martin Matějka.
3: Počet obětí povodní na hranici Nepálu a Tibetu přesáhl 380, stovky lidí se pohřešují. Premiér Babiš z hnutí ANO jednal v Praze s předsedou Evropské rady Koštou o novém unijním rozpočtu. Fotbalisté Jablonce postoupili do hlavní fáze konferenční ligy. Plzeň do Evropské ligy Hradec Králové končí. A dnes bude až 32 stupňů. Odpoledne od západu hrozí místy bouřky, které budou přecházet do deště.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Počet potvrzených obětí středečních bleskových povodní v Nepálu a Tibetu stoupl na 389, přes 900 lidí úřady dál pohřešují. Velká část z nich jsou cizinci z více než 30 zemí. Podle českého ministerstva zahraničí by mezi nimi neměli být žádní Češi.
4: Do pomoci je na nepálské straně zapojených přes 9 000 záchranářů, policistů nebo vojáků. Používají taky vrtulníky, protože záchranné akce komplikují nánosy bahna a zničené silnice i mosty. Pomoc už Nepálu nabídly například Spojené státy, Indie, Evropská unie nebo OSN a české organizace Člověk v tísni nebo Český červený kříž vyhlásili sbírky. Povodňová vlna nejspíš vznikla po odtržení velkého kusu ledovce a jeho pádu do údolí. Nepálské úřady teď varují před hrozbou dalších záplav. Na místě sesuvu totiž přes řeku vznikla bariéra, která by se mohla protrhnout. Václav Hojiný, Radiožurnál.
3: Evropská unie by podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO v následujících letech neměla škrtat v zemědělských dotacích. Řekl to po setkání s předsedou Evropské rady Antoniem Koštou v Kramářově vile, kde jednali o unijním rozpočtu na roky 2028 až 2034.
5: Návrh unijního rozpočtu počítá kromě úspor v zemědělství taky se škrty v kohezních fondech, které čerpají méně rozvinuté ekonomiky Evropské unie. To je podle Babiše nepřijatelné. Přesně to ale prosazuje skupina 6 států v čele s Německem, podle kterých se musí návrh rozpočtu snížit o stovky miliard eur. Košta tak musí mezi unijními zeměmi co nejdřív vyjednat kompromis.
6: Je klíčové, abychom našli schodu do konce tohoto roku, protože nesmíme dovolit přerušení evropského financování zásadních projektů a politik v roce 2028.
5: To by se podle Košty dotklo například zemědělců, podnikatelů nebo financování evropských škol. Matěj Kolář, Radiožurnál.
3: Asociace autoškol spustila projekt Zpátky za volant. Zaměřuje se na seniory nebo třeba rodiče po mateřské, kteří mají řidičský průkaz, ale dlouho neřídili. Má jim pomoct znovu získat sebedůvěru a zajistit jejich bezpečný návrat za volant.
7: Já si tady musím upravit. Bych došahla na pedál.
8: Adéla má řidičský průkaz 3 roky. Pár let během mateřské a rodičovské dovolené ale nejezdila. Teď se ale situace mění. Podle předsedy asociace autoškol Aleše Horčičky je v Česku 1,5 milionu lidí nad 65 let s řidičským průkazem a asi 80 tisíc rodičů na mateřské.
9: Problémy se střetávají a jsou třeba někdy i stejné u maminky na mateřské a seniora. Jejich třeba obava z používání vozidla s automatickou převodovkou nebo využívání vozidla v nějakém hustém provozu v Praze je pro ně prostě stresující faktor.
8: Do projektu se zájemci můžou přihlásit přes webové stránky. Účastník si pak jednu kondiční hodinu platí sám a druhou má zadarmo. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
1: Sport.
3: Jabloneční fotbalisté postoupili do hlavní fáze konferenční ligy a po prohře 0-1 ve Skotsku vstřelili týmu Rangers v domácí odvetě gól, poslali duel do prodloužení a nakonec uspěli v penaltovém rozstřelu. Ten rozhodl útočník Jan Chramosta.
10: Myslím si, že i jako v kabině jste se zeptali hráčů, který hráč to dneska rozhodne, tak si troufnu říct, že prostě řeknu 99% mě. Když jsem na tu penaltu střel, tak jsem si vybavil můj první moment, takový vzácný, kdy jsem rozhodl finále z Boleslaví, kdy jsem rozhodl finále poháru. A prostě od začátku jsem věděl, že teď je ta chvíle, kdy to zase můžu potvrdit a ukázat to, že jsem prostě střelec a že pro tyhle situace jsem se narodil.
3: Do hlavní fáze Evropské ligy se probojovala Viktoria Plzeň, která smazala tříbrankovou ztrátu z prvního utkání a doma porazila Červenou zvezdu Bělehrad nakonec 5-1 po prodloužení. Hradec Králové se do konferenční ligy nedostal, Panathinaikosu Athény podlehl v odvetném utkání 1-2 v prodloužení.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehoda na silnici 55 na Zlínsku a uzavírka na dálnici D1 u Brna. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Cerhovice stále stojí nákladní auto, 36. kilometr, kousek za Molkou. Vozidlo stojí vpravo, místo je označené šipkou a teď volně průjezdné. V Brně v Jedovnické ulici se pohybovali chodci, vbíhali do vozovky. Policie situaci zřejmě vyřešila a výstrahu zrušila. Na silnici 55 z Hulína do Otrokovic srazilo osobní auto zvěř. Následky čekejte na výjezdu do Tlumačova u čerpací stanice ČS Prim. A na dálnici D1 u Brna je uzavírka na exitu 182 popůvky. Směr Brno Ostrava se nedá z exitu sjet. Omezení potrvá do konce srpna. Využít se dá vedlejší exit 178 Rosice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme polojasno až oblačno a nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů. Tolik zprávy. Je s vámi noční radiožurnál a Adam Carda.
2: 6 minut po 3 posloucháte noční radiožurnál a v našem seriálu o rodičích samoživitelích vám za chvíli představíme projekt Počítače dětem. Už v době pandemie COVID-19 a distanční výuky začal vybírat ještě funkční notebooky pro rodiny, které si je finančně nemohly dovolit. A pomáhá dál? Víc si povíme za pár minut.
1: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Ne každý rodič si může dovolit koupit dítěti notebook. Ukázala to už pandemie COVID-19, kdy některým školákům chyběly počítače pro domácí výuku. Před 6 lety tak vznikl charitativní projekt Počítače dětem a stále pomáhá. Dál vybírá od firem i jednotlivců zachovalé notebooky, které ještě bez problému poslouží. Velký zájem bývá právě v těchto dnech, na začátku školního roku.
1: Kousek od metra Opatov v Praze navštívím takzvané instalační centrum projektu Počítače dětem. Tady zařízení od lidí nebo firem upravují tak, aby se mohla poslat potřebným dál. Mají tady nápis Počítače dětem a spousty fotek těch, kteří už počítače dostali. Dobrý den.
2: Dobrý den, Fáriová, těší mě.
1: Vy jste Kamila Fáriová, máte ten projekt na starosti.
2: Ano, přesně tak.
1: A teď tady vidíme spoustu krabic, procesorů, monitorů.
2: Tady se to všechno dává dohromady. Tady vlastně všechno, my si to sem svážíme a kluci, servisáci vlastně to dávají dohromady. Čistí, přeinstalovávají, prostě tak, aby se to pak mohlo poslat těm dětem, které potřebují.
1: Máte s blížícím se začátkem školního roku hodně čekatelů na počítač?
2: Ten největší nápor přichází tak jako v tom září.
1: Můžeme se tady projít?
2: Určitě. Tady vlastně vidíte, máme spoustu notebooků, o který je asi největší zájem, protože vlastně ty děti samozřejmě ten notebook můžou si vzít sebou do školy, domů, prostě je to jako nejpraktičtější pro ně.
1: Jsou tady krabice, kde jsou myši, nabíječky, ještě další třeba propojovací kabely.
2: Je tady vše, tady vidíte i vlastně nějaký brašny, co taky dostáváme, to se těm dětem taky jako hodí.
1: Máte tady servisního technika Lukáše. Poptávka je taková, aby počítač uměl co, aby ten školák s ním dokázal dělat co?
3: Samozřejmě máme nějaký minimální konfigurace, který prostě potřebujeme, aby splňovali. Není to jako herní stroj převážně, ale je to spíš jako takový ten office, znamená nějaký tabulky, Excel, Word a jako tohleto. Ty základní věci to prostě musí zvládat. Pokud ne, tak to demontujeme na náhradní díly.
1: Tamhle máte sadu nářadí, to patří teda k vaší běžné výbavě, pak ještě vyfoukáváte z toho zařízení práh.
3: Ano, ano, tím fukarem.
1: Vy máte přímo fukar, ten vypadá jak na listí.
3: Fouká to hezky.
4: Tak jdeme foukat.
1: To je výkonnější fukar než ten ve spreji, tím vyčistíte víc počítačů možná
3: určitě,
1: najednou.
3: Určitě.
1: Nějaká rada pro běžného uživatele, který má doma starší počítač a neví, jestli by mohl ještě sloužit?
3: Samozřejmě může to přinést k nám nebo na jakoukoliv tu výdejní pobočku, my už si posoudíme sami.
2: Nejjednodušší je přinést to na to jedno z těch svazových míst, máme jich 22 po celé České republice, případně se můžou přímo přes e-mail dotázat, je to ještě vhodný, není, co s tím mám dělat, asi takhle.
1: Vy máte takovou pojistku, aby to využívali opravdu ti, kteří to potřebují. To je kontakt na pana třídního učitele nebo paní třídní učitelku?
2: Přesně tak. Vlastně ta rodina, když si žádá, tak vyplní formulář, tam vyplní kontakt na třídního učitele a ten nám následně potvrdí, jestli opravdu ten student chodí do školy, snaží se, rodina spolupracuje a jestli to podle jeho názoru má opravdu smysl.
1: Co samoživitelé a samoživitelky a počítače?
2: Samozřejmě procento těchto rodin je docela vysoké, kam ta technika od nás jde. Si uvědomujeme, že financování v rodinách, kde je pouze jeden rodič, je často složitější než tam, kde jsou dva.
1: Jaké to je, když skutečně předáváte tu techniku těm, kteří si ji nemůžou dovolit a hodně na ní čekají?
2: Je to samozřejmě hezký. Dost často se jedná o první počítač, který to dítě má a vidíte, že má radost, že prostě je na tom najednou stejně jak ty kamarádi, tak ta radost je velká a to samozřejmě je velká radost i pro nás.
1: Doplňuje Kamila Fáriová z projektu Počítače dětem. Veronika Hlaváčová, Radiožurnál.

0: Koryta některých potoků a říček v Olomouckém kraji dnes připomínají spíš kamenité cesty. Kvůli suchu v nich neteče voda a zmizel z nich téměř všechen život. Jak upozorňují vědci, obnova ekosystému trvá týdny až měsíce od chvíle, kdy se vyschlá koryta znovu naplní vodou.
1: Tamhle vrátit nějaký kámen, možná, že se tam něco objeví.
2: S Martinem Rulíkem z katedry ekologie a životního prostředí na Univerzitě Palackého procházíme koryto vyschlého Trusovického potoka u Bohuňovic na Olomoucku a pod kameny pátráme po zbytcích života.
1: Na těch kamenech tady třeba vidíme, to jsou kokony pijavek. Pokud ty kokony jsou dostatečně ještě zvrhlé někde v tom sedimentu, tak se potom z nich můžou vylíhnout nový pijavky.
2: Prázdné koryto připomíná spíš kamenitou cestu a moc života tu nezůstalo.
1: Z těch bezobratlých si troufnu říct, že tady mohlo přežít jako několik málo procent a u ryb ty tady nezůstaly vůbec.
2: O kus dál se díky nedávným dešťům voda v korytě objevila.

0: ale i když se zdá, že je v potoce vše jako dřív, život se sem bude teprve vracet, upozorňuje Martin Rulík.
1: Čím déle samozřejmě to sucho trvá, když bude trvat 3-4 týdny, tak i ten návrat bude trvat, řekneme, zhruba měsíc, měsíc a půl.
0: Trusovický potok kvůli vedru mu v posledních letech přišel o vodu už několikrát. Ryby tak odsud mizí každý rok a rybáři proto potok ani už nevyužívají pro lov, upozorňuje Jan Kohout z pobočky Českého rybářského svazu v Domašově nad Bystřicí, která má Trusovický potok z podstatné části na starost.
2: Když tam vysadíme rybu v lovné velikosti, tak ona ta ryba jde okamžitě prostě dolů a potom právě nacházíme ty uhynulé kusy níže po proudu.
0: Obnova populace ryb, která by v potoce přežila a přivedla na svět další generace, by podle Jana Kohouta zabrala 4 až 5 let práce. Ovšem za podmínky, že potok během té doby už nevyschne. Z Bohuňovic Michal Poláček, Radiožurnál.

0: Máme přesně 3:30. Vysíláme zprávy, je tu Martin Matějka.
1: Šéf ruské civilní rozvědky Sergej Naryškin potvrdil, že se v Moskvě setkal s šéfem americké CIA Johnem Radcliffem. Kreml zároveň odmítl, že by Rusko mohlo zaútočit na některých ze států Severoatlantické aliance, jak dřív naznačovala americká média. Podle deníků Politico a Wall Street Journal měl Radcliffe Rusko varovat, aby nezaútočilo na pobaltské spojence z NATO a aby přestalo pomáhat Íránu. Počet mrtvých v souvislosti s bleskovými povodněmi na hranici Nepálu a Tibetu stále stoupá. Stanice BBC informuje o nejméně 389 mrtvých a pohřešuje se podle ní přes 900 lidí. Záchranné akce v oblasti pokračují. Nasazené vrtulníky pátrají po přeživších a schazují nouzové zásoby lidem v zatím nedostupných oblastech. Ve vězení v nizozemském Hágu zemřel bosensko-srbský válečný zločinec Ratko Mladić, informovala o tom agentura Reuters s odkazem na srbský portál Informer. Mladić si odpikával doživotní trest za genocidu spáchanou při válce v Bosně v letech 1992 až 1995. A počet středoškoláků v Česku dál roste. V minulém školním roce jich do lavic usedlo bezmála 515 tisíc, což je nejvíc od roku 2011. Ukazují to aktuální data Českého statistického úřadu. Na jejich příchod se proto už chystají i vysoké školy, které stát žádají o navýšení rozpočtů. Naopak na druhém stupni základní škol už začalo žáků ubývat. Statistikové proto očekávají, že počty studentů na středních školách budou v budoucnu klesat. Sport. České volejbalistky na závěr základní skupiny mistrovství Evropy v Brně porazily Bulharsko 3-0 na sety a v tabulce skončily druhé za favorizovaným Srbskem. A v osmifinále se Češky utkají se Švédskem. Utkání je na programu v pondělí večer v Brně. Živě ho odvysílá Radiožurnál Sport.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na dálnici D5 u sjezdu na Cerhovice a taky za Prahou. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Cerhovice stojí nákladní auto 36. kilometr kousek za Molkou vpravo označené. Dejte v místě pozor, před chvílí odsud odjela sanitka. Na D5 se opačně z Prahy do Plzně se za sjezdem na Rudnou jede jen pravým pruhem. Noční omezení je mezi 6. až 7. kilometrem a místo plynulé průjezdné. A na silnici 55 z Hulína do Otrokovic je to více než hodina, co auto tam srazilo zvěř. Následky čekejte na výjezdu do Tlumačova na úrovni čerpací stanice ČS Prim. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je teď polojasná až oblačná, na východě a severovýchodě i skoro jasná, ochladilo se na 20 až 15 stupňů, na severovýchodě Moravy a ve Slezsku na 15 až 11 a na horách na 14 stupňů. A přes den pak čekáme polojasno až oblačno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti a postupně přeháňky místy i silné bouřky. Nejvyšší páteční teploty 28 až 32 stupňů, na západě Čech naměří kolem 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď vám nabízíme dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
4: Upozorňuji, že v následující epizodě řešíme případ, který spojuje obžalobu z vraždy, pokus o sebevraždu a závažné duševní potíže matek po porodu. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
5: Americký soud rozplétá jeden z nejsledovanějších kriminálních případů posledních let.
6: Lindsay Clancy, who strangled her three children to death.
5: Soudní řízení s matkou, která je obžalovaná z vraždy svých tří dětí.
7: Teď soud rozhoduje, jestli v době činu trpěla těžkou poporodní psychózou.
5: Lindsay Clancyová se poté pokusila zabít skokem z okna a po pádu ochrnula.
8: Čeká jí tak buď doživotní vězení nebo pobyt v psychiatrické léčebně.
4: Měla mít halucinace a slyšet mužský hlas. Je obžalovaná z vraždy svých tří dětí. Jaké všechny potíže se u Lindsay Clancyové měly po porodu objevit a jak nastavit pomoc matkám, aby skutečně fungovala? Ptám se Kristýny Hrdličkové, psycholožky z Národního ústavu duševního zdraví. Dobrý den. Dobrý den, díky, že jste dorazila k nám do studia Vinohradské 12.
9: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Možná nejbolavější trestní kauza posledních let, která, jak píší The New York Times, rozděluje americkou veřejnost. Co přesně se mělo v lednu 2023 odehrát v domě zdravotní sestry Lindsay Clancyové a jejího manžela Patricka Clancyho v Massachusetts?
9: Je obžalovaná z vraždy svých tří dětí. A ta největší otázka, o kterou se momentálně přou, je, zda byla Lindsay v době toho činu příčetná nebo ne.
4: V momentě, kdy její manžel šel pro léky a pro večeři, tak v ten moment ona vzala gumu na cvičení podle obžaloby a tedy uškrtila své tři děti ve věku tří,
9: od 8 měsíců,
4: pět let do... a 8 měsíců vlastně.
9: Tak. A následně se pokusila o sebevraždu.
4: Že si podřezala žíly na zápěstí, na krku a vyskočila ze druhého patra teď u soudu, protože si poranila míchu, sedí na kolečkovém křesle. Obhájce Clancyové nepopírá, že k tomu usmrcení jako takovému došlo, ale brání se tomu, že šlo o naplánovanou vraždu, což se tedy Lindsay snaží prokázat prokuratora a žalobci. Podle jednoho z forenzních psychiatrů, kteří vypovídali u soudu ve městě Plymouth, Clancyová v té době měla takzvané imperativní halucinace. Co to je?
9: Halucinace jsou porucha vnímání, kdy vy cítíte, slyšíte, vidíte podnět, který ale ve skutečnosti není přítomný. Ty sluchové halucinace jsou jeden z typů a vypadají tak, že vy slyšíte zvuky nebo i celé věty, které ale ve skutečnosti tam nejsou, ale vy jste skutečně bytostně přesvědčení o tom, že tam jsou. Imperativní halucinace jsou jeden z těch typů a jsou to hlasy, které nějakým způsobem vám vlastně přikazují to, co máte dělat.
4: Lindsay tvrdí prostřednictvím svého obhájce, protože ona nevypovídala u toho soudu, že měla slyšet hlas muže, který jí měl něco takového tedy přikazovat, dokonce potom týden, potom co se to odehrálo v lednu 2023, měla komunikovat se svým dnes už bývalým manželem a tvrdit mu, že ten hlas jí říkal, že pokud to neučiní v ten den, tak už na to nebude prostor. Měla si prý myslet podle jednoho z těch psychiatrů, kteří vypovídali u soudu, že svým dětem pomáhá, že spolu půjdou do nebe. Jakými duševními potížemi měla trpět?
9: To je něco, na čem se ani přizvení znalci u toho soudu nemohou úplně shodnout. Vypadá to téměř jednoznačně, že Lindsay musela trpět velice závažnou formou depresivní poruchy, se kterou se léčila dlouhodobě. Pokud se nepletu, tak určité duševní obtíže měla už po porodu prvních dvou dětí a k těm nejzávažnějším pak došlo právě po porodu nejmladšího syna a dlouhodobě se snažila získat a i čerpala vlastně nějakou odbornou zdravotní péči. A to, co se tam dále zvažuje, je ale i bipolární porucha a obhájci zmiňují i takový pojem, který je poporodní psychóza.
4: Jakými fázemi si prošla od toho porodu? Co o tom víme? Protože chodila do několika ambulancí, vystřídala několik medikací.
9: Přiznám se, že nemám úplně přesnou tu časovou osu, co Lindsay vše vystřídala, ale můžu mluvit spíš obecně, kdy, pokud se nepletu, tak řada z té její péče byla čerpána vlastně pouze vzdáleně, ve smyslu třeba nějakých online konzultací, nicméně asi měsíc před tím zabitím, tak byla i hospitalizována. To znamená, že toho typu té péče vystřídala spoustu a to, co se u soudu hodněkrát zmiňovalo, tak bylo i to časté střídání medikace a hlavně časté střídání těch odborníků. Takže to je něco, co bylo taky hodně diskutováno. Myslím si, že je diskutováno i teď, třeba v rámci odborné veřejnosti. Zda to třeba není něco, co mělo nebo mohlo být podáno jinak.
4: A hodně se mluví teda o poporodní depresi, poporodní psychóze. Je mezi tím rozdíl? Co vůbec si pod tím mám představit?
9: Poporodní deprese, to je asi nejčastější diagnóza, se kterou se ženy po porodu mohou setkat a dotýká se zhruba 10-15% všech žen. Deprese je stav, který může mít různé vážnosti. V tom nejzávažnějším stavu se jedná o trvale smutnou, depresivní, pochmurnou náladu, neschopnost radovat se, prožívat radost a potěšení z čehokoliv. vliv, přidávají se k tomu somatické příznaky, jako jsou problémy se spánkem, nechutenství, obrovská únava nebo naopak velká agitace a pak i nějaké pocity třeba viny, bezmoci, pocity odpovědnosti za ty špatné věci. V kontextu toho poporodního období ty pocity viny pak můžou mít hlavně podobu toho, že si přijdete, že jste špatná matka. A v těch právě nejzávažnějších stavech, které jsou v případě depresí velice vzácné, ale pokud se objeví, tak velice nebezpečné mohou být. A to jsou právě až ty psychotické stavy.
4: To je právě ten případ toho, kdy máte ty halucinace?
9: Přesně
4: kdy
9: tak.
4: Slyšíte ty hlasy?
9: Ano, psychóza je vlastně stav, kdy vy nejste v kontaktu s realitou. Halucinace, jak jsem řekla, to, že vnímáte podněty, které ve skutečnosti nejsou přítomné, je jeden z těch projevů a další jsou bludy, což už je opravdu nějaké bludné myšlení, kdy vy věříte situaci, věříte představě, příběhu, který není reálný, ale navzdory jakýmkoliv důkazům, které jsou vám předložené, tak vás o tom nikdo nepřesvědčí.
4: A co je spouštěš těch věcí všech? Že se to děje po tom porodu tolika ženám?
9: Snažíme se to zjistit dlouho. Těch příčin asi může být celá řada. Je pravda, že to období těhotenství a poporodu je rizikové a to především z důvodu hormonálních změn. Takže konkrétně třeba po porodu dochází k velice rychlému poklesu hormonů. Je to spojené s tou fyzickou únavou, s vyčerpáním, třeba i s nedostatkem spánku, případně třeba s nějakými zánětlivými procesy v těle, že to jsou nějaké biologické mechanismy, o kterých věříme, že můžou u určitých žen, které jsou třeba na tyhle propady citlivější, způsobit i ten jejich propad v náladě a nějaké případně duševní problémy.
4: Zároveň tedy to může být zapříčiněné i tím, že třeba, a stát se to může, a je to asi celkem běžné, že zrovna vaše dítě nebude chtít spát, hodně křičí, vy jste z toho potom mnohem víc vyčerpaná než třeba jiné matky, takže se něco takového u vás rozvine?
9: Může to být takový bludný kruh vlastně. Vy třeba sama můžete mít už nějakou predispozici k tomu, že na tohle budete náchylnější, to znamená, že pak se to spojí s tím třeba opravdu málo spícím náročnějším miminkem, to znamená, že méně spíte a ten nedostatek spánku zase vede k té větší úzkosti, k té větší podrážděnosti, která zase vede k tomu, že méně spíte a už se toho nemáte jak dostat.
4: A ptám se na to z toho důvodu, že Lindsay si vedla deník a v něm si zapisovala různé poznámky z toho, jak spí nebo nespí její 8měsíční syn a právě řešila ten spánek velmi často, dokonce ona sama trpěla insomnií i možná jako vedlejší účinek těch různých medikací.
9: Tady je to pak vždy otázka i toho, zda bylo dřív slepice nebo vejce, protože může být to zhoršení toho duševního stavu důsledkem nedostatku spánku, ale také to může být i následek toho, že už tam byly nějaké ty duševní problémy a ten spánek se pak jenom zhoršoval.
4: U soudu taky vystupovali odborníci, kteří naopak tvrdili, že si nemyslí, že zrovna jenom ten den měla a mohla slyšet ten hlas, který měl něco takového nakázat. Že to se obyčejně neprojevuje. That would be a very, very unusual pattern or manifestation of how this kind of thing comes about. Pokud to tak ale skutečně bylo, že měla ty halucinace, možná měla bludy a možná slyšela někoho, kdo jí nakazoval něco takového vykonat, mohla to ovládat nebo ne?
9: Vždycky závisí na míře, konkrétně ty imperativní halucinace, které vás navádí k tomu, co máte udělat, tak zpravidla vás navádí k něčemu, co byste jinak neudělal. A další věc je, že je slyšíte a jiná věc je takzvaná compliance s těmi hlasy. Protože ne každý člověk, který je okamžitě slyší, tak jde okamžitě splnit to, co mu říkají. Naopak je poměrně běžné, že jste z toho nejdřív zmatení, že se tomu nějakým způsobem bráníte. A jestli budete následovat to, co vám říkají, tak záleží na velikém množství faktorů, do kterých asi není potřeba, abych tady zacházela. Nicméně v případě té skutečně hluboké duševní poruchy, kdy slyšíte, věříte věcem, které nejsou reálné, ale váš mozek to nedokáže vyhodnotit jinak, tak samozřejmě nad sebou máte velice, velice omezenou kontrolu a proto je na místě v takových případech právě posuzovat tu příčetnost, protože jsou dokumentovány případy, kdy lidé právě pod vlivem nějakých bludů a halucinací dokázali udělat strašné věci nejenom druhým, ale třeba i sami sobě a takové, které jsou pro nás třeba úplně nemyslitelné.
4: Zmiňovala se o intruzivních myšlenkách, o myšlenkách, které sdílela i se svým manželem, že se bojí, že svým dětem může ublížit. To je něco, co je taky běžné, že člověku se to vrací, že člověk se toho nemůže zbavit.
9: A je možná dobré tohle na tomhle místě odlišit právě od těch halucinací, o kterých jsme mluvili. Protože intruzivní myšlenky je něco, co vás napadá. Je to myšlenka, kterou nechcete, spíš ta naše okamžitá reakce je, jak je vůbec možný, že mě něco takového napadlo. Chci se jí zbavit a často to verbalizuje ty naše nejhorší možné představy. Mm-hmm. Intruzivní myšlenky jako takové opět nejsou důkazem nějaké závažné patologie. Mm-hmm. Naopak to je něco, co napadá občas většinu lidí a v případě třeba nových rodičů ty intruzivní myšlenky kolem jejich novorozených dětí jsou opět poměrně typické, abych dala nějaký příklad. Prostě se vám mihne hlavou, když stojíte s tím miminkem na schodech, co by se stalo, kdybyste s ním najednou teď upadli. Mm-hmm. Napadne vás, že byste to dítě prostě mohli tímhle způsobem zabít nebo nějak zranit. Ale neznamená to, že to je věc, kterou chcete udělat. Bráníte se tomu tímhle způsobem. To je důležité i pro to posuzování nějaké další péče a jenom proto, že někdo se na vás třeba obrátí s těmihle myšlenkami, s tímhle strachem, tak není potřeba se na toho člověka dívat jako na někoho, kdo to udělá. Není to varovný signál, že ten člověk by skutečně chtěl svému dítěti ublížit. Jo. Takže zatímco intruzivní myšlenka je vaše myšlenka, tak halucinace je vnější podnět, který vy registrujete, který vy slyšíte, jakože k vám promlouvá někdo cizí.
10: Když teď obhajoba říká, že volala o pomoc, která se jí nedostala, není to lichý argument, když víme, že skutečně jako do těch zdravotních středisek docházela?
9: Já bych také neřekla, že se jí nedostala pomoc, ale zdá se, že ta pomoc prostě nebyla účinná. Takže se spíš můžeme bavit o tom, jaká jiná forma pomoci mohla nebo nemohla pomoci.
10: A možná byla i špatně teda cílená. Teďka mimochodem, jak ona, tak i její bývalý manžel separátně tedy nezávisle na sobě žalují. Některá ta zdravotnická střediska, ke kterým Lindsay docházela, volala i na různé tísňové linky.
9: Mně na tom asi přijde nejnápadnější to, kolik vlastně těch různých poskytovatelů péče vystřídala. A je možné, a teď samozřejmě je to taková situace, kdy po bitvě je každý generál, ale já osobně bych třeba přemýšlela nad tím, zda se dostatečně dařilo předávat ty informace, zda tam byla dodržena nějaká kontinuita péče. Když pokaždé mluvíte s někým jiným, tak ono nemůže sledovat, jak se ten váš zdravotní stav vyvíjí, jaká je ta jeho trajektorie v čase. A další velice zajímavé je to opravdu časté střídání těch psychofarmak, protože na většinu třeba antidepresiv se říká, že potřebujete tak 4 až 6 týdnů na to, abyste vůbec byli schopni zaznamenat nějaký účinek, aby se dali vypozorovat ty případné vedlejší negativní účinky a antidepresiva třeba mají i takovou vlastnost, že paradoxně vám třeba určitou chvíli může být o trochu hůř, než vám začne být líp, než si vlastně ta chemie vašeho mozku zvykne na ten nový stav. Takže to rychlé střídání léků, jenom protože za týden nezabrali a není mi lépe, taky možná nebyla úplně dobrá strategie, ale já tu její konkrétní složku samozřejmě neznám.
10: Já si tak taky říkám, co měla dělat ale víc, pokud skutečně trpěla takto závažnými duševními obtížemi a skutečně se snažila dovolat nějaké pomoci, jestli to třeba ten systém neměl dřív podchytit, možná už v zárodku.
9: Mm-hmm. Kdybychom se bavili třeba skutečně o té poporodní psychóze, což je otázka, jestli v případě Lindsay je nebo není relevantní, protože to je stav, který se vlastně rozvíjí velice krátce po porodu, až 50% žen to je do 3 dnů po porodu, naprostá většina pak do 4 týdnů po porodu a to je opravdu závažný stav, který vyžaduje okamžitou klinickou intervenci, protože se právě může rozjet do těch psychóz, těch halucinací, těch bludů, které jsem popisovala, a žena pak může být nebezpečná sobě nebo svému miminku.
10: A to znamená, že tenhle ten stav, který vy popisujete a který by teda vyžadoval nějakou akutní pomoc, tak ten se liší od té deprese, o které jsme se
9: Ano, mluvili. Ano, liší se třeba už jenom tou dobou nástupu. Pro diagnózu deprese vy potřebujete, aby ty příznaky přetrvávaly alespoň 2 týdny. A ten nástup těch depresivních příznaků může být pozvolný, postupnější. Zatímco poporodní psychóza zpravidla nastupuje velice rychle, a to i v řádu několika hodin. Naprostá většina případů se pak rozvine zpravidla třeba i do 3 dnů po porodu, to znamená i v porodnici máte šanci vlastně ten stav zachytit. Naprostá většina případů se pak rozvíjí zhruba do 4 týdnů po porodu a odlišuje to právě ta přítomnost těch psychotických příznaků, což je vlastně základ pro tu poporodní psychózu. Je to charakteristické takovou jako dezorganizací, dezorganizovaným myšlením. Ta nálada může být buď velice zvýšená, euforická, máte pocit, že jste úplně na vrchu vrcholu všechno dokážete, nic není problém, nebo naopak můžete být velice podezíravý vůči svému okolí, nedůvěřivý, anebo se propadáte i do té špatné nálady. Ale napojují se na to právě ty popsané halucinace, ty napojené bludy. Zatímco depresivní porucha je skutečně porucha nálady, která je charakterizována právě tou dlouhodobě trvale posmutnilou náladou, pocitu bezvýznamnosti, neschopnosti radovat se, únavy, ale pouze v těch výjimečných, nejzávažnějších případech ji můžou doprovázet právě i ty popsané psychotické příznaky.
10: A že by se poporodní psychóza objevila tak dlouho po porodu, těch 8 měsíců, kdy došlo teda k tomu usmrcení těch dětí, to je možné nebo ne?
9: To je velice zvláštní.
10: To je velice zvláštní. Mm-hmm. Protože my tu mluvíme vlastně o dvou odlišných věcech. Buď poporodní psychóza, nebo poporodní deprese s psychotickými projevy.
9: Přesně tak, přesně tak. To, o čem ještě další z těch přizvaných expertů mluvili, tak je bipolární porucha, která by v tomhle případě z mého pohledu dávala větší smysl. A to z toho důvodu, že právě ta poporodní psychóza, ačkoliv třeba některá zahraniční literatura mluví o pozdním nástupu, tak těch 8 měsíců je něco, nad čím se domnívám, že by jako se podivila většina lidí. Problém té diagnózy je ten, že ona to v podstatě není oficiální diagnóza, která by se v těch diagnostických manuálech objevovala. A to dává právě ten prostor pro to, že každý řekne třeba ten časový údaj o trošku jiný. A momentálně se odborná veřejnost tak jako trošku pře o to, zda by to měla být samostatná kategorie, a nebo zda to můžeme považovat třeba za první epizodu právě té bipolární poruchy s nástupem těsně po porodu vlastně.
10: Ta pomoc po tom porodu, abychom se k ní vrátili, jaká by měla být, abychom dokázali těm nejhorším možným stavům předejít?
9: Měla by být časná, měla by být plošná. Já bych řekla, my se tady bavíme o opravdu výjimečném případu. Z naší zkušenosti, třeba v České republice, tak se mi chce říct, že ty nejzávažnější případy dokážeme docela dobře zachytit. Mimo jiné právě proto, že často začnou už i v té porodnici. To znamená, že máte daleko větší šanci, že si jich nikdo všimne. V České republice drtivá většina všech žen stále ještě rodí v porodnici, to znamená, že jste v kontaktu s nějakým zdravotnickým zařízením. Ne vždy se to samozřejmě povede, ale měli by proto existovat doporučené postupy. Zdravotníci by měli vědět, co dělat, a adekvátně pak odkázat na dalšího specialistu, který ten případ posoudí a řeší. To, co je problematické, jsou spíš takové ty plíživější stavy, protože ačkoliv existují nějaké rizikové faktory, tak ty duševní obtíže se opravdu mohou vyskytnout u každé ženy, ačkoliv tam v minulosti v anamnéze žádnou historii takových obtíží neměla. Aha. A pokud začínají spíš právě plíživě, pokud se neobjeví třeba na začátku hned v té plné míře, nebo se třeba rozvíjí později, když na tu ženu začne dopadat to, že je poprvé sama s dítětem, partner se vrací po 14 dnech do práce, je tam to nevyspání, únava, ty pocity, že to nezvládáte, nebo nevíte, jestli to zvládáte. A v tu chvíli vy vlastně úplně moc v kontaktu nejste. Respektive zdravotníci se vás pak ptají na to miminko, pak jdete na kontrolu na konci 6 nedělí a ta matka z toho už tak trošku začne vypadávat. Takže první, co bychom měli začít dělat, je, že se opravdu proaktivně budeme ptát a budeme se ptát všech.
10: Ale od ledna jsou teďka možné 3 návštěvy porodní asistentky v domácnosti hrazené z veřejného zdravotního pojištění. To je velká pomoc?
9: Je to velká pomoc. Já to vnímám hodně pozitivně i z hlediska právě té nějaké návaznosti péče. Bylo by úplně skvělé, kdyby žena vlastně měla porodní asistentku, která ji zná i v průběhu toho těhotenství a pak ji doprovází dál právě po porodu. Porodní asistentky se taky domnívám, že jsou v Česku dost nevyužité z hlediska svých pravomocí. Oni se využívají především v rámci té péče o to fyziologické těhotenství a porod, ale právě i nějaká ta psychosociální péče si myslím, že je obrovské pole, kde můžou právě velice dobře zapůsobit a jsou právě v té první linii. Je to často ten první kontakt, nějaký důvěryhodný člověk, kterého ta žena má, takže by mohla být schopna a bylo by to skvělé, kdyby byla schopna, kdyby k tomu byla třeba vyškolena, jak si všímat těch rizikových signálů.
10: A to bychom taky ale museli mít těch porodních asistentek mnohem víc, než máme, ne?
9: A ještě se stojí za zmínku naše iniciativa z Národního stavu duševního zdraví na tomhle místě, protože to, co jsem popisovala, ten časný záchyt, tak to může umožnit plošný screening, dotazník těch duševních obtíží, který v tuhle chvíli působí už ve 47 porodnicích v České republice. A je to právě to zjišťování hned po porodu plošně u všech žen, jak na tom zdravotně jsou po té psychické stránce. Dostanou vyhodnocení, možnost nějakých kontaktů, kam se v případě potřeby obrátit a možnost vyplňovat ten dotazník opakovaně. A v části z těchto porodnic tak fungují i koordinátorky podpory, což je vlastně telefonická, taková řekněme krizová pomoc na telefonu, respektive ne krizová ve smyslu krizových linek, kam můžete 24/7 kdykoliv zavolat, ale můžete se s tou ženou domluvit na telefonátu a ona vás vlastně může trošku provést tou situací, zjistit, co vás trápí, nabídnout nějakou tu emoční podporu a případně vyhodnotit, jestli už by nestálo za to vás odkázat někam dál. A to je něco, na čem my momentálně pracujeme, aby to právě nebylo jenom v těch vybraných porodnicích, ale aby to byla služba taky hrazená ze zdravotního pojištění, dostupná úplně všem.
10: Předkládání důkazů u soudu na východním pobřeží Spojených států skončilo, výslech svědků rovněž tak, došlo i na závěrečné řeči, teď to bude projednávat porota. Lindsay Clancyové hrozí doživotí, případně tedy psychiatrická detence. Nutno teda v této souvislosti dodat, že její bývalý manžel jí neviní, že se za ní naopak postavil. Taky demonstrují stovky žen v růžovém oblečení před soudní místností. Její obhájce to vidí jako referendum o ženském zdraví. Vnímáte celý ten soudní proces jako nějakou širší debatu o pochopení matek a toho, čím si procházejí po porodu? Protože se možná o tom prostě málo mluví.
9: Ano, a vidím v tom i pozitiva, i negativa. Pozitiva proto, že se do společnosti dostávají pojmy, které do té doby třeba neznali. Šíří toto povědomí o tom, co se dít může. Na druhou stranu se vždycky trochu leknu, když určité téma, které je potřeba destigmatizovat, se do společnosti dostane nějakým takhle strašně závažným případem. A to nejhorší, co by se mohlo stát, je, že se k duševnímu zdraví matek v rodičovství po porodu dá rovnítko k usmrcení dětí, což prostě není to, co se děje. Jak jsem řekla, poporodní deprese až 15% všech žen a v žádném případě tady nemáte 15% žen, které by trpěly bludy, halucinacemi a snažili se zabít své děti. To je prostě výjimečný případ. Právě i proto se mu dostává takové mediální pozornosti a byla bych ráda, kdyby se pak ta veřejná debata stočila nejenom k těmhle nejzávažnějším tragédiím, ale obecně k tomu tématu jako takovému.
10: Dobrá, tak já doufám, že jsme v tom pomohli. Tak moc díky, že jste přišla.
9: Já děkuju.
10: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu jsme dneska řešili případ Lindsay Clancyové, který obletěl svět. Mluvila o něm psycholožka Kristýna Hrdličková z Národního ústavu duševního zdraví. Závěrem dodám, že pokud jste v tomhle příběhu našli momenty, u kterých třeba pociťujete, že sami něco takového prožíváte, pokud se necítíte dobře a máte pocit, že byste si o tom potřebovali s někým promluvit, tak určitě můžete zavolat na některou z dostupných krizových linek, kde vás vyslechnou, kde vám pomůžou. K dispozici je například linka první psychické pomoci s číslem 116 123. Naslyšenou v pondělí.

0: Radiožurnál jsou 4 hodiny. Zpravodajský servis připravil Martin Matějka.
1: Sněmovní organizační výbor zamítl místopředsedkyni sněmovny Urbanové cestu na Ukrajinu. Vláda v září projedná startupový zákon, počítá s vyšší podporou inovativních firm. Český fotbal bude mít v tomto ročníku 4 zástupce v evropských pohárových soutěžích. A dnes bude až 32 stupňů, ale odpoledne od západu hrozí místy bouřky, které budou přecházet do deště.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Sněmovní organizační výbor neschválil místopředsedkyni dolní komory Barboře Urbanové z hnutí STAN návštěvu Ukrajiny. Urbanová o tom informovala v tiskové zprávě a Radiožurnálu to potvrdil i předseda výboru a šéf sněmovny Tomio Okamura z SPD. Urbanová chtěla na Ukrajinu odcestovat v září na pozvání představitelů tamního parlamentu. Postup koaliční většiny považuje za nepřijatelný.
3: Bohužel vedení sněmovny tuto cestu zamítlo s odůvodněním, že Ukrajinu má řešit jenom vláda České republiky. Já se domnívám, že to je zcela zbytečný spor, protože jsme stále ještě parlamentní demokracie a že to ukazuje jenom to, že vládní koalice nerespektuje i ty občany, které já zastupuju.
1: Okamura ale takové zdůvodnění odmítá. Podle něj Urbanová žádala o takzvanou individuální cestu poslanců a na těch se současná koalice rozhodla podle Okamury šetřit. České startupy budou víc podporované státem. Podle zákona, který má v září schvalovat vláda, budou moct požádat o speciální certifikát. Díky němu si třeba jejich investoři budou moci odečíst z daní až 5 milionů korun ročně.
4: Podmínkami pro získání certifikátu bude, že startup podniká v Česku, funguje méně než 8 let a má obrat do 250 milionů korun ročně. Jeho podnikání zároveň musí být inovativní a mít potenciál růst na zahraniční trhy. Kromě daňových odpočtů investorů si budou moct startupy prodloužit dobu pro daňové uplatnění ztráty na 7 let, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
5: Startupy jsou furt své činnosti ztrátové a 5 let může být krátký termín pro přesunutí se do ziskové.
4: Předseda České startupové asociace Jiří Vicherek zákon vítá. Podle něj přispěje k dalšímu rozvoji startupů v Česku. Už teď jich v zemi podle něj jsou stovky.
6: Potřebujeme takové podmínky, aby čeští podnikatelé nám neutíkali do zahraničí.
4: Zákon by měl platit od července příštího roku. Vít Andrle, Radiožurnál.
1: Kolínská radnice otevřela zrekonstruovaný Kmochův dům. Od začátku nového školního roku v něm budou fungovat dvě dětské skupiny a základní umělecká škola. Za opravu domu, ve kterém žil skladatel a dirigent František Kmoch, město zaplatilo přes 40 milionů korun. Víc než polovinu pokryla dotace, říká starosta Michal Kašpar ze Změny pro Kolín.
7: My jsme ten dům koupili vlastně od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v roce 2014 s tím, že od té doby byl prázdný. My jsme připravovali projekt, ale čekali jsme právě na nějaký vhodný dotační titul a na titul, který právě dovolí využití pro děti nebo pro základní uměleckou školu.
2: Sport.
1: Český fotbal bude mít v této sezóně 4 zástupce v evropských pohárech. Plzeň postoupila přes Červenou zvezdu Bělehrad do Evropské ligy, Jablonec přes skotský tým Rangers do konferenční ligy. Slávia už má jistou ligy mistrů a Sparta Evropskou ligu. Hradec Králové se do konferenční ligy přes Panathinaikos Athény nedostal. Slávia bude v hlavní fázi ligy mistrů hrát mimo jiné s londýnským Arsenalem nebo Bayernem Mnichov. Loni Pražané nevyhráli v této soutěži ani jeden zápas. Podle trenéra Jindřicha Trpišovského jim ale předchozí zkušenosti můžou k premiérové výhře v Lize mistrů pomoct.
8: Uvidíme, jak říkám, ta pravda vždycky leží na hřišti a uvidíme, v jakém stavu kdo a jak budeme vlastně před těma zápasama, ale ty zkušenosti určitě jako jednoznačně jsou dobrý pro ten další ročník, už protože jsme si to loni vyzkoušeli, že k tomu vítězství je někdy strašně daleko a někdy zároveň hrozně blízko.
1: A dnes odpoledne se rozhodne i o evropských soupeřích Sparty, Plzně a Jablonce.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nebezpečí na D5 za Prahou a nehoda u Poděbrad. Na dálnici D5 dejte pozor, za sjezdem na Rudnou mezi 6. a 7. kilometrem couvají v levém pruhu silničáři, ruší noční uzavírku. Na dálnici D1 z Ostravy do Přerova před sjezdem na Bělotín stojí dodávka. Kilometr 311,5 v odstavném pruhu, dobře označená šipkou, je to na výjezdu z omezení opravovaného úseku. Na silnici 611 na výjezdu z Poděbrad do Chlumce nad Cidlinou havarovala motorka. Nehoda je u fotbalového stadionu, na místo vyjela policie, komplikace omezení v průjezdu zatím z místa nehlásí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme polojasno až oblačno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti a postupně přeháníky, místy i silné bouřky. Nejvyšší odpolední teploty 28 až 32 stupňů, na západě Čech naměří kolem 26 a na horách 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi Radiožurnál a Adam Carda.
0: Přeji příjemné probuzení do časného pátečního rána. Dočkali jsme se konce pracovního týdne, tak ať vám to dnes utíká a brzy si užíváte víkendové pohody. A teď informace pro sváteční řidiče. Jednu kondiční jízdu si zaplatí a druhou budou mít zadarmo. Asociace autoškol spustila nový projekt, má pomoct lidem, kteří sice řidičský průkaz mají, ale dlouho neřídili, nebo se z nějakého důvodu na silnicích bojí, či si nejsou jistí. O projektu s názvem Zpátky za volant vám za okamžik řekneme víc.
2: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Hustý provoz, nové technologie a také strach z toho, že udělám chybu. To jsou myšlenky a obavy lidí, kteří dlouho neřídili. Získat zpátky sebedůvěru, správně reagovat a chovat se bezpečně na silnicích, s tím chce pomoci Asociace autoškol. A to novým projektem Zpátky za volant, který je určený pro seniory nebo třeba rodiče po mateřské. Obě skupiny tvoří 1,5 milionu řidičů. Nikdo ale neví, jestli a jak často opravdu řídí.
1: Tak Adélko,
2: je to na vás teď.
1: Tak já si tady musím upravit. Bych došáhla na pedál.
2: Tak.
3: Za volant si sedá paní Adéla, na spolujezdce instruktorka Hana.
2: Musím jít zmáčknout brzdu, nastartovat ještě jednou.
1: Aha, tak to bylo málo.
2: Tak, ještě rozsvítí ze světla.
3: A jedem.
2: Tak, a tady pojedeme. Doprava.
3: Adéla má řidičský průkaz 3 roky. Pár let během mateřské a rodičovské dovolené ale nejezdila.
2: Parkovat si pamatujete? Parkování?
1: Podle toho, jak budete chtít, abych zaparkovala.
2: Já bych chtěla kolmí a pozadu.
1: To je náročná.
3: Teď se ale situace mění. Aby mohla se synem za babičkami koníčky nebo taky třeba na pohotovost, když je potřeba, chce se Adéla dostat zpátky do kondice.
1: Teďka si to srovnám už takhle?
2: Srovnáme si to, ano. Zaparkujeme, dobře. A teď motor vypneme a máme hotovo.
3: Delší pauzu v řízení auta měla paní Míla, 30 let. Obstarával to manžel. Teď by ráda za vnoučaty nebo na chatu. A sporadicky poslední roky řídí i pan Viktor.
4: Co se týká mě, zatím ještě se cítím dostatečně být fundovaným řidičem, i když nevím, ale ty nový brzdy a já nevím, šlapáka mě chybí u těch nových aut. I když jako jsem jezdil s mnoha auty, tak stejně vždycky jsem šel na to s respektem, než jsem si na něj zvykl. Takže ty nové technologie by určitě chtěly možná nějaké hlubší poznání.
3: I s tím pomáhá projekt Zpátky za volant. Pokračuje předseda Asociace autoškol Aleš Horčička.
5: Ty problémy se střetávají a jsou třeba někdy i stejné u maminky na mateřské a seniora. Jejich třeba obava z používání vozidla s automatickou převodovkou nebo využívání vozidla v nějakém hustém provozu v Praze je pro ně prostě stresující faktor. A to je, myslím, to, co právě náš projekt dokáže určitě ne minimalizovat, ale rozhodně snížit a podpořit tak, aby se zlepšil ten stav toho, jak jezdí ty dvě naše cílové skupiny. A pomůže to samozřejmě nejenom jim, kdy získají, řekněme, větší jistotu za volantem, ale pomůže to nám všem, kteří se prostě na pozemních komunikacích pohybujeme.
3: Do projektu se zájemci můžou přihlásit přes webové stránky, kde vyplní formulář i například důvod, proč dlouho neřídí a proč zase chtějí. Pokud budou do programu vybraní, asociace je propojí rovnou s vybranou autoškolou. Účastník si pak jednu kondiční hodinu platí sám a druhou má zadarmo. Kristýna Vašíčková, Radio Žur.

0: Alphaville vám dělali společnost v nočním radiožurnálu s datem 28. srpna. Moderní kostýmy i historické kousky vhodné na maškarní plesy, originální svatby, večírky nebo rodinné oslavy. Velký výprodej zhruba 4500 originálních kostýmů poprvé pořádá Moravské divadlo v Olomouci. Divadelní sklad bude pro zájemce otevřen ještě dnes. Včera před ním stály dlouhé fronty lidí z celé republiky už od časného rána.
1: Hodinka ještě před otevřením, vy už tady stojíte frontu, co chcete?
2: Asi hlavně nějaké historické kabátky. My jsme cosplayeři, třeba se vezmeme nějakou historicky inspirovanou postavu, takže když bychom něco našli, tak by to bylo super. Aneta z Pardubic, vyjížděli jsme v 5.53?
1: No.
2: Jo, welcome.
1: Vy jste tady v první v dlouhé řadě.
3: Přijel jsem z Havlíčkova Brodu o 2:30 ráno. Sbírám historické oděvy, třeba vojenského charakteru nebo selskýho.
4: Vedoucí garderobiérka Ivana Čeplová už vpouští první koupě chtivé. Instrukce jsou jasné.
5: Každý zákazník, který vejde dovnitř, má tady nákupní koš a k sobě jednu obsluhu.
4: Ceny jsou lidové, od 20 do 500 korun.
1: Nebolí vás srdce, když vidíte, že se s nimi musíte loučit?
5: Bolí, bolí nás to všechny a samozřejmě bychom si všechno nechali.

0: Skladem, takzvaným fundusem divadelních kostýmů, se procházím s mluvčí Moravského divadla Vlastou Pechovou. Proč se s nimi divadlo loučí?
1: Ten hlavní důvod je stěhování skladů. Na každou premiéru šijeme nové šaty, většinou je potřeba v tom udělat trošku pořádek a trošku vítr.
2: Tak, poprosíme 400.
0: Vy jste první, který tady už si nakoupil. Pan Petr, odkud jste?
3: Ze Šumperka.
0: Tady vidím v koši nějaké uniformy.
3: Vojenské uniformy, jsem sběratel.
0: To by mělo být jaká uniforma?
3: Tohle má být Československá, první republika.
0: Takže se vám bude hodit do sbírky?
3: Bude.
0: Pro Moravské divadlo je to historicky první výprodej kostýmů a podle vedení divadla i nadlouho poslední. Z Olomouce Blanka Mazalová, Radiožurnál.

0: Je půl páté. Krátké zprávy a Martin Matějka.
1: Zařazení firmy Entropic na černou listinu ministerstva obrany Spojených států bylo protiprávní, rozhodl o tom soud. Pentagon technologickou firmu označil za bezpečnostní riziko poté, co Entropic odmítl využívání svých technologií v plně autonomních zbraních. Americké ministerstvo obrany pak taky svým dodavatelům zakázalo se společností na vývoj umělé inteligence pracovat. Přední americká firma v oblasti AI následně úřad žalovala. Spor firmy s administrativou prezidenta Donalda Trumpa trvá nejméně od podzimu. Na řidiče bude o víkendu na silnicích čekat víc policejních hlídek než běžně. Policisté totiž kvůli poslednímu prázdninovému víkendu čekají silný provoz. Největší hrozbou je podle policie únava a mikrospánek, hlavně ke konci dlouhých cest. Města, obce a kraje málo zhodnocují své úspory, upozorňuje na to Národní rozpočtová rada. Peníze totiž podle ní nechávají na běžných účtech místo toho, aby je investovali. Výhodnější účet s termínovaným vkladem přitom nabízí přímo pro samosprávy, třeba Česká národní banka. Využívá ho ale jen necelých 7% radnic. Důvodem je podle Svazu měst a obcí složitá administrativa. A lidé v Africe, Asii, Americe i Evropě můžou dnes brzy ráno pozorovat částečné zatmění měsíce. V Česku jev začne už za chvíli a bude viditelný i bez dalekohledu. Krátce před 6:45 země svým stínem zakryje až 93% měsíce. Nejlepší podmínky pro pozorování maximální fáze zatmění mají být na jihozápadě země. Měsíc tam bude možné spatřit za jasného rozbřesku ještě nad obzorem. Příští a úplné zatmění měsíce bude v Česku možné pozorovat na Silvestra roku 2028.
2: Sport.
1: Fotbalisté Plzně postoupili do hlavní části Evropské ligy. V odvetě závěrečného předkola smazali třígólovou ztrátu z Bělehradu a Červenou zvezdu porazili 5-1 po prodloužení. Jablonec se probojoval do konferenční ligy. Nad skotskými Rangers zvítězil v základní hrací době 1-0. Díky tomu si vynutil prodloužení. V něm gól nepadl a tak rozhodl penaltový rozstřel, který Jablonec vyhrál 4-3. Hradec Králové do hlavní fáze konferenční ligy neprošel. V domácí odvetě prohrál s Panathinaikosem Athény 1-2 po prodloužení.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D1 na Přerovsku a nehoda u Jindřichova Hradce. Na dálnici D1 z Ostravy do Přerova před sjezdem na Bělotín stojí dodávka kilometr 311,5 v odstavném pruhu za Šipkou. Je to na výjezdu z omezení, kolem projedete plynule. Dálnice jsou teď bez kolon. Na silnici 23 u Jindřichova Hradce cestě do Telče havarovalo nákladní auto mezi Hradcem a Jarošovem nad Nežárkou. Je to havárie buď se zraněním nebo s únikem provozních kapalin, případně taky obojím na místo vyjeli záchranáři. Na silnici 611 na výjezdu z Poděbrad do Chlumce nad Cidlinou. Už zřejmě policie šetří nehodu motorky. Pozorně projíždějte u fotbalového stadionu. Ještě aktuálně z D1, kilometr 311,5, směr Přerov-Brno. Dodávka, která stála na krajnici, už je pryč, zůstalo tam jen značení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den čekáme polojasno až oblačno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti a nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů. Tolik zprávy. A na Radiožurnálu je s vámi Adam Carda.
0: Máme 4 hodiny a 34 minut a už jste to slyšeli ve zprávách. Před 1 minutou začalo na obloze zatmění měsíce, které potrvá až skoro do 6:45. Přesně v 6:12 by mělo dosáhnout maxima a zakrýt skoro 93% povrchu měsíce. Tak pokud nespěcháte do práce, udělejte si kávu nebo čaj, nalaďte Radiožurnál a pozorujte oblohu. A dál z hudby jako první v této půlhodině zazní Divokej Bill.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Máte raději mamku Žílovou, prince Jasoně nebo třeba šikovatele Fogltance? Na serveru iRozhlas.cz teď najdete anketu o nejoblíbenější figuru z cimrmanovských her. Jaká zvítězí, to se dozvíme za měsíc. Na 27. září chystá Radiožurnál ve spolupráci s divadlem oslavy 60. sezóny divadla Járy Cimrmana. Víc o anketě i samotných oslavách jubilea řekneme za pár minut v nočním Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdnu.

0: Gracie Abrams zazněla v nočním radiožurnálu a teď mimořádně vyrazíme na silnice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na dálnici D5 z Prahy do Plzně, dejte pozor u sjezdu na Zdice. Na 28. kilometru jsou na vozovce upínací pásy z auta. Hrozí defekt i nehoda.
3: Na odbočky na Zdice. Na středové čiary je celá obrovská zmotaná gurta a zračňo.
2: Další zelená vlna ve zprávách v celou.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A my pokračujeme dalším tématem. Děd vševěd, plukovník kolonel, Karel Infeld Prácheňský anebo některá z dalších desítek a desítek cimrmanovských postav. Radiožurnál a server i rozhlas vyhlásili anketu o nejoblíbenější postavu z her divadla Járy Cimrmana, a to u příležitosti 60. sezóny souboru, která začne v září. S radiožurnálem budete moct být i s herci přímo u oslav tohoto jubilea.
4: Tak kampa! Kuzmo Kuzmiče!
5: Karel Infeld Prácheňský skutečně existoval a byl to nějaký Brucknerův předek. A byl to herec Kočovného divadla, i potom v Kamenném divadle v Praze hrál.
6: A Vavroch je podle Vávry?
5: Ano, my jsme trochu chtěli, aby to připomínalo Marišu.
4: Jo, Vavroch jistě!
6: Karel Infeld Prácheňský alias Vavroch ze hry Záskok je nejoblíbenější postavou principála Zdeňka Svěráka. Sám ji označuje jako nejvděčnější. To Petr Bruckner na první příčku pomyslného žebříčku obliby řadí praktikanta Hlaváčka z detektivky Vražda v saloním kupé.
7: A byla to moje první vlastně velká divadelní role. A já jsem si to tak zamiloval a hrál jsem to strašně rád a ještě dneska si to občas zahraju, i když těch 21, co tam říkám, je 83.
8: Kolik pak je ti let, Jindro? Vyšetřující. 21.
6: Všichni nynější členové divadla Járy Cimrmana označili své tři nejoblíbenější figury a nevybírali jen z těch, které sami stvárňují. Nyní máte možnost z jejich nominací určit svého favorita i vy, a to prostřednictvím serveru i rozhlas. Hlasování skončí 20. září. O týden později, v neděli 27. září, vítěznou postavu vyhlásíme na oslavách 60. sezóny souboru v areálu U Čápa v Příchovicích u Tanvaldu, říká šéfredaktor radiožurnálu Ondřej Suchan.
9: My jsme v Českém rozhlase hrdí na to, že tenhle velký fenomén Járy Cimrmana vznikl přímo u nás v Českém rozhlase. Proto jsme se rozhodli stejně jako před 10 lety otevřít tuhle tu krásnou jubilejní 60. sezónu v Příchovicích, nabídnout posluchačům, aby se potkali s herci, aby vyslechli naší debatu s herci a také, aby společně s námi oslavili 90. Miloně Čepelky.
6: Celodenní program Radiožurnál připravuje společně s divadlem a s mikroregionem Tanvaldsko. Tradiční součástí oslav tak bude spanilá jízda cyklostezkou Járy Cimrmana. Že soubor zahájí už 60. sezónu, označuje Zdeněk Svěrák jako neuvěřitelné.
5: Že ty hry vydržely tolik let a že byly napsány v jiných historických kulisách. Pro lidi, kteří dnes už tady nejsou, ty, co sedí před námi, ty nebyli na světě. Proto vysvětlení opravdu nemám.
6: Do jubilejní sezóny soubor vstupuje v oslabení. Koncem května náhle zemřel Jan Hraběta, který s Cimrmany vystupoval od konce 70. let. Samotná 60. sezóna začne 7. září. Hru Záskok soubor odehraje v Hradci Králové. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
0: To byla poslední reportáž nočního vysílání s datem 28. srpna. Teď už slyšíte Richarda Millera s písní Nahý. A za 11 minut začne ranní radiožurnál. Ve studiu tou dobou už bude moderátor Petr Král. Tak mějte hezký poslední den pracovního týdne a zítra v noci opět naslyšenou. Od mikrofonu se loučí Adam Carda a přeji příjemný poslech radiožurnálu i nadále.
10: Ublížil jsem ženám, děťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy.

0: které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časozběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Dobré ráno v 5:00. Zprávy Vojtěch Tomášek.
3: Počet mrtvých po povodních na hranici Nepálu a Tibetu dál roste. Úřady hlásí nejméně 380 mrtvých. V haagském vězení zemřel bosensko-srbský válečný zločinec Mladič. Plzeňští fotbalisté si zahrají hlavní fázi Evropské ligy. Jablonečtí jdou do konferenční ligy. A dnes čekáme vysoké teploty až 32 stupňů. Odpoledne ale od západu hrozí místy bouřky, které budou přecházet do deště.
1: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
3: Počet mrtvých v souvislosti s bleskovými povodněmi na hranici Nepálu a Tibetu stále stoupá. Stanice BBC informuje nejméně o 389 mrtvých. Pohřešuje se podle ní přes 900 lidí. Záchranné akce v oblasti pokračují. Nasazené vrtulníky pátrají po přeživších a schazují nouzové zásoby lidem v zatím nedostupných oblastech. Šéf ruské civilní rozvědky Sergej Naryškin potvrdil, že se v Moskvě setkal s šéfem americké CIA Johnem Radcliffem. Kreml zároveň včera odmítl, že by Rusko mohlo zaútočit na některý ze států Severoatlantické aliance, jak dřív naznačovala americká média. Podle deníku Politico a Wall Street Journal Radcliffe Rusko varoval, aby nezaútočilo na pobaltské spojence z NATO a aby přestalo pomáhat Íránu. Podobné varování před invazí na Ukrajinu vezl do Moskvy v roce 2021 tehdejší šéf CIA William Burns. Rusko tehdy o 3 měsíce později na Ukrajinu plošně zaútočilo. Bosensko-srbský válečný zločinec Radko Mladič zemřel ve vězení v nizozemském Hágu, informovala o tom televize Euronews odkazem na Mladičovu rodinu. Někdejší velitel bosensko-srbské armády si odpikával doživotní trest za genocidu a válečné zločiny, kterých se dopustil během války v Bosně v 90. letech minulého století.
4: Mladič zemřel ve věku 84 let v haagské vězenské nemocnici poté, co prodělal několik mrtvic. Srbsko i Mladičova rodina opakovaně žádali jeho propuštění ze zdravotních důvodů. Úřady ale žádosti zamítnuli. Mladič byl jedním z hlavních aktérů krvavých etnických čistek během války v Bosně, která si vyžádala na 100 000 životů. Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii ho v roce 2017 odsoudil na doživotí za řadu zločinů, mimo jiné za genocidu v souvislosti s masakrem ve Srebrenici, za terorizování civilistů při obléhání Sarajeva a etnické čistky v řadách bosenských muslimů a bosenských Chorvatů. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
3: Český hydrometeorologický ústav na dnešek vydal výstrahu před silnými bouřkami. Platit začne ve 14 hodin a potrvá do sobotní 4. hodiny raní. Varování se týká celých Čech a taky části Moravy a Slezska. Podle meteorologa Františka Šopka bude bouřky doprovázet i přívalový déšť, silný vítr a kroupy.
5: V bouřkách se budou vyskytovat nárazy větru kolem 20 metrů za sekundu, což je 70 km za hodinu, menší kroupy a přívalový déšť kolem 35 mm. V noci bouřky mohou přicházet v trvalejší déšť.
3: Bouřky a přívalový déšť můžou způsobit třeba komplikace v dopravě. Voda taky může zaplavit podchody anebo sklepy.
1: Sport.
3: Fotbalisté Plzně si zahrají základní část Evropské ligy. V domácí odvetě s Crvenou zvezdou zamezli ztrátu 0-3 z Bělehradu a srbského mistra porazili 5-1 po prodloužení. Trenér Radoslav Kováč tak prožil úspěšnou premiéru na lavičce Západočechů.
6: Hodně jsme tomu věřili, samozřejmě viděli jsme, že to všechno musí se sejít a pomohla nám samozřejmě červená karta, ale dokonce jsme věřili, že to zvládneme a jak jsme dali ten třetí gól, tak jsem viděl z kluku jako obrovskou energii, že prostě cítili krev, že to chcou zvládnout.
3: Jablonec prošel přes skotský tým Rangers do konferenční ligy. V odvetě vyhráli Severočeši na penalty. Naopak Hradec Králové nepostoupil. Panathinaikosu Athény podlehl 1-2 po prodloužení. Český fotbal bude mít i díky Plzni a Jablonci celkem 4 pohárové zástupce. Sparta už má jistou Evropskou ligu a Slavia ligu mistrů, ve které se mimo jiné utká třeba s londýnským Arsenalem anebo německým Bayernem Mnichov.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážky na D5 u sjezdu na Zdice a nehoda u Jindřichova Hradce. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně i teď pozorně u sjezdu na Zdice. Ten na kilometru 28 hlásil náš zpravodaj uprostřed silnice upínací pásy z auta. Na silnici 23 u Jindřichova Hradce cestě do Telče zasahují u nehody nákladního auta záchranáři. Nehoda je mezi Rodvínovem a Jarošovem nad Nežárkou a vypadá to, že následky omezují průjezd, brzdí dopravu. Na silnici 379 z Blanska do Vyškova nepřehlédněte překážku. Větší sraženou zvěř leží na vozovce na výjezdu z obce Lažánky. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Přes den čekáme polojasno až oblačno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti a postupně přehánky, místy i silné bouřky. Nejvyšší teploty dnes 28 až 32 stupňů, na západě Čech kolem 26, na horách většinou 23 a na Šumavě až 28 stupňů Celsia. To byly zprávy. Je s vámi ranní radiožurnál a teď už taky Petr Král.
8: Dobré ráno, tak už to začalo, další zatmění měsíce je částečné a pokud pohlédnete vzhůru, měli byste ho prý vidět i bez použití dalekohledu. Začíná nám také pomalu, ale jistě další víkend, je to poslední prázdninový víkend, což mimo jiné znamená, že na silnice se chystá nejenom více řidičů, ale také více dopravních policistů, i o tom ještě dnes bude určitě řeč. No a začíná také na jižní Moravě vinobraní, tu úrodu letos výrazně ovlivnilo sucho a horko, jak moc, i to se od nás dozvíte. Dobré jitro.
0: Ranní radiožurnál
1: a Petr Král.

0: S vámi Radiožurnál. V Jižní Moravě začíná vinobraní, a to o 2 týdny dříve než v letech předchozích. Hrozny totiž kvůli vedrům dozrály celkem hodně rychle. Kvůli extrémním suchům jsou ale menší a výsledky sklizně, tak část vinařů vyhlíží s velkými obavami.
1: Rukavice, nůžky a kbelík, tedy výbava, se kterou skupina sběračů vyrazila na vinici u Lechovic na Znojemsku. Vše se tu dělá ručně. Kombajn kvůli betonovým sloupkům v této vinici sklízet nemůže. Hrozny odrůdy Miller Turgau stříhá i Veronika.
2: Myslím si, že to v celku uteče. Není to zas tak hrozný, možná jak se to někomu může zdát.
1: Hrozny tady vlivem horkého počasí dozrály asi o 2 týdny dřív než obvykle. Kvůli suchu ale nedorostly do takové velikosti, jak by si vinaři přáli, vysvětluje vedoucí vinic Zdenka Bučko.
3: Jsou mnohem drobnější, často mají velikost hrášku a oproti normálnímu stavu často poloviční.
1: To bude mít výrazný dopad na celkový výnos.
3: Očekáváme tak na 40% běžné sklizně.
1: Letošní suché a horké počasí bude mít vliv i na úrodu v příštím roce. Keře vinné révy totiž nenarostly tak, jak by vinaři potřebovali, a hrozny tak mají méně místa, kde můžou vyrůst.
3: Jsou velmi malé přírůstky dřeva, ze kterého vybíráme tažně na příští rok, na kterém ty hrozny rostou.
1: Lépe jsou na tom ti vinaři, kteří mají na vinicích závlahy. Ne všichni si ale tento nákladný systém můžou dovolit. Na vinicích bez kapkové závlahy jsou tak ztráty na úrodě kvůli suchu v desítkách procent, upřesňuje předseda Asociace nezávislých vinařů Jiří Maděřič.
4: Na vinicích, kde ta závlaha možná nebyla, nejenom teda výnosy, ale taky i výlisnost, jsou někde na polovině.
1: Zatímco v létě déšť chyběl, teď v době vinobraní může znamenat naopak problém. Zralé hrozny totiž při větším příjmu vody můžou začít praskat. A to znamená riziko hniloby nebo plísní. Vinaři budou hrozny postupně sklízet následujících několik týdnů. Hlavní odrůdy budou dozrávat v září. Šimon Franz, Radiožurnál.

0: radiožurnál Vzhůru na měsíc, tedy alespoň pohledem, protože nás dnes čeká tolik slibované, avizované zatmění, které už začalo. Provedeme to v ranním radiožurnálu, ale teď nabídneme zprávy. Je 17:15. Jak jste se určitě všimli, tak Česko zažívá jedny z nejteplejších letních měsíců v historii měření. Meteorologové zatím napočítali 53 tropických dní a 34 tropických nocí. Detaily po 17:30. Americký prezident Donald Trump nařídil přejmenovat Ontarijské jezero na americké. Rozhodl tak uprostřed obchodního sporu s Kanadou, kdy obě strany zavedly vzájemná 50% cla. Kanada v reakci uvedla, že název Ontarijské je starý 400 let a nadále ho bude používat.
1: Dnes přes naše území přejde studená fronta, kvůli tomu bude větrno. Ještě před ní ale čeká nás horko a za ní na naše území přijdou silné bouřky. Dnešek tedy bude oblačný až polojasný, odpoledne od západu v Čechách, večer pak i na západě Moravy bude přibývat oblačnosti a postupně se k tomu přidají také přehánky, místy už i zmíněné bouřky, které budou i silné s nárazovým větrem, kroupami i přívalovými srážkami. Ty později budou přecházet do trvalejšího deště. Teploty dnes vysoké od 28 do 32 stupňů, na západě Čech kolem 26. A teplo dnes bude i na horách, v 1000 metrech nad mořem naměříte 23, na Šumavě dokonce až 28 stupňů. Krásné ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: vámi Radiožurnál. My dnes můžeme všichni pozorovat v Česku částečné zatmění měsíce. Stín země podle vědců zakryje více než 90% měsíčního kotouče. Lze to vidět bez dalekohledu, ale otevřeno mají třeba i hvězdárny, konkrétně v Rokycanech anebo v Plzni. A tam je reportérka Martina Klímová. Dobré ráno.
1: Hezké ráno. Já jsem právě na pozorovatelně v plzeňské hvězdárně. Je to malá temná místnost s otevřenou střechou, ze které je vysunutý ven zrcadlový dalekohled. Bohužel v Plzni máme zataženo, což kazí ten výhled. Nicméně chvilkami je možné vidět, jak stín země zakrývá část měsíce a jak se postupně to zatmění zvětšuje. Občas tady ale i hvězdář tápe, jestli to jsou mraky nebo ne. No a v tuto chvíli už hvězdáři opustili pozorovatelnu a chystají se ven před hvězdárnu instalovat přenosný dalekohled, protože výhled na měsíc v tuto chvíli kompletně překryly mraky.
0: No a jaký je o pozorování zájem?
1: Sem na plzeňskou hvězdárnu přišla jedna maminka s dcerou, protože dcera propásla srpnové zatmění slunce a chtěla vidět aspoň zatmění měsíce. Vstávali kvůli tomu dnes v 3:30. Pozorovat zatmění měsíce je možné pomocí dalekohledu nebo taky pouhým okem. Zatmění je při úplňku a nejvíc viditelné by právě mělo být tady na jihozápadě země, nebýt těch mraků. Podle ředitele hvězdárny Michala Rotemborna stojí za zmínku, že když se podíváte na měsíc, tak ten stín není rovný, ale je zahnutý do obloučku. A to je proto, že země je kulatá, proto i ten stín je zaoblený. Největší zatmění má být dnes ráno zhruba ve 6:45. To by mělo být zakryto až 93% průměru měsíce, než zapadne za obzor. No a na to tady teď tedy ještě čekáme.
0: Tolik tedy aktuálně z plzeňské hvězdárny naše reportérka Martina Klímová, která sleduje i s dalšími zatmění měsíce. Částečné díky za to a naslyšenou.
1: Příjemný den a naslyšenou.
0: No a pokud to dnes třeba nestihnete nebo z nějakého důvodu nevidíte, tak si někam zapište, že to příští a úplné zatmění měsíce bude v Česku pozorovatelné na Silvestra roku 2028, takže vlastně zanedlouho. Ranní Radiožurnál s vámi také na cestách. Připomínáme silnice 23 Stelče do Jindřichova Hradce za Jarošovem. Nad Nežárkou zasahují záchranáři u nehody nákladního vozidla. Šťastnou cestu.

0: Seriál Radiožurnálu.
1: Z různých důvodů jsou na výchovu dětí sami.
2: Máte tady malého syna, jste samoživitelka?
3: Ano.
0: Jak se jim daří skloubit péči o děti s prací?
1: Jak zvládnou zaplatit veškeré výdaje?
4: Samozřejmě člověk musí myslet na to, že se nemůže pořídit úplně všechno, co by chtěl, nebo co by i potřeboval, nebo děti chtěli a potřebovali.
0: A je možné jim nějak pomoci?
5: Každý dárce, který nám přiveze penál, školní baťoch, jsme za to vděční.
6: Psací stoly, běžné židle,
7: lampičky. Někdy se nám poštěstí, že dostaneme vlastně celý dětský pokoj.
8: Máte s blížícím se začátkem školního roku hodně čekatelů na počítač.
9: Ten největší nápor přichází tak jako v tom září.
0: Jeden rodič na všechno. Nový seriál Radiožurnálu o samoživitelkách a samoživitelích před startem nového školního roku.
1: Jeden rodič na všechno. Každé všední ráno krátce po 8:45.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Každý kilometr vašich letních cest střeží zelená vlna radiožurnálu.
1: V parném počasí hrozí požáry. V přírodě i na silnicích.
2: Hořící kamion, jsou tam všechny záchranné složky, teďka to hasí.
0: Překvapit mohou i prudké dešťové srážky.
3: A slyšíte tu bouřku, jde na celou Horavce, tady není vidět na 3 metry.
1: Nebo silný vítr.
4: Já to musel zastavit, protože se nedá jet.
0: Volejte i vy 800 553 553.
1: Kdykoliv je potřeba upozornit ostatní řidiče a pomozte nám hledat lepší cestu.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Každý den s vámi.
5: Radiožurnál půl šesté. Zprávy s Vojtěchem Tomáškem.
6: Počet obětí středečních bleskových povodní na hranici Nepálu a Tibetu stoupl na téměř 470, informovala o tom nepálská policie. Stanice BBC dál hlásí skoro 1500 pohřešovaných, včetně stovek zahraničních turistů. Podle českého ministerstva zahraničí mezi nimi nejsou Češi. Do pomoci se v Nepálu zapojilo víc než 9000 záchranářů, policistů a vojáků. Záplavy podle odborníků zapříčinilo zřícení ledovce. Obstruovat ve sněmovně bude nově složitější. Prezident Petr Pavel podepsal novelu jednacího řádu. Bude tak možné omezit řečnickou dobu při navrhování změny programu schůze i při projednávání zákonů. Zpřísnění se bude vztahovat i na poslance s přednostním právem. Plzeňský Prazdroj od října zdraží pivo. Cena za půl litr stoupne v průměru o 70 haléřů, potvrdil to mluvčí největšího českého pivovaru Zdeněk Kovář. Vyšší ceny se dotknou čepovaného piva ze sudů a tanků, ale i části plechovek a lahví. Podle pivovaru může za zdražení hlavně rostoucí cena materiálu a surovin kvůli krizi v Hormuzském průlivu. Pivovar cenu ležáku Pilsner Urquell změní poprvé od roku 2023.
0: Sport.
6: Fotbalisté Viktorie Plzeň si zahrají hlavní část Evropské ligy. V závěrečném předkole smazali na svém hřišti 3-gólovou ztrátu ze Srbska a nakonec porazili Crvenou zvezdu Bělehrad 5-1 po prodloužení. Do základní fáze konferenční ligy prošel Jablonec. Ten v základní hrací době dohnal jednobrankové manko s Glasgow a nakonec zdolal skotský tým Rangers v penaltovém rozstřelu. Naopak Hradec Králové si konferenční ligu nezahraje. Panathinaikosu Athény podlehl v odvetě na svém stadionu 1-2 po prodloužení.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážka na D5 za Cerhovicemi a nehoda na 23 za Jarošovem. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně opatrněji za sjezdem na Cerhovice. Na 45. kilometru zastavilo v odstavném pruhu nepojízdné nákladní vozidlo. Na silnici 23 na trase Stelče do Jindřichova Hradce trvají komplikace na výjezdu z Jarošova nad Nežárkou. Záchranáři tam zasahují u nehody nákladního vozidla, projíždí se kyvadlově a v obou směrech se tvoří kratší fronty. Devítka z Mělníka do Prahy na obchvatu Líbeznic. Až do zítřka počítejte s omezením kvůli opravám vozovky. I tam se jede kyvadlově a od Mělníka se krátce zpomaluje. A ještě rychlý pohled na sever Moravy na omezení, které v poslední době působí potíže řidičům na Opavsku. Silnice 57 z Nového Jičína do Opavy. U Kajlovce pracují silničáři, kyvadlový provoz řídí semafory a už teď v brzkém ránu čekejte z obou stran 5 až 10 minut navíc. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Aktuálně se teploty drží poměrně vysoko, nejtepleji lehce nad 20, je například v Klatovech nebo v Českých Budějovicích. Naopak nejchladněji jen kolem 6 stupňů ukazuje teploměr v Orlickém Záhoří a pak také na meteorologické stanici Kořenov Jizerka na Horní Jizeře. Přes den nás čekají také vysoké teploty, pohybovat se budou od 26 stupňů v západních Čechách po 32 stupňů Celsia a teplo bude i na horách. Tam naměříte kolem 23, na Šumavě do konce až kolem 28 stupňů. A oblačné až polojasné nebe se bude postupně od západu zatahovat a smrky bude na naše území přicházet i déšť a bouřky, před kterými varuje i Český hydrometeorologický ústav. Budou totiž silné s přívaly vody, kroupami i nárazovým větrem. Doznívat budou na východě našeho území zítra dopoledne. Víkend pak nabídne docela poklidné počasí, většinou s polojasným nebem a teplotami kolem 25. To byly zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
5: Dobré ráno, bouřky před námi a před námi také zajímavá statistika. Letošní léto, jak už víte, tak patří těm nejteplejším tropických nocí, tak těch bylo prakticky v součtu velmi mnoho. Byl to druhý nejvyšší počet v historii, což spočítali klimatologové a vyšly jim další zajímavé výsledky, na které se podíváme v ranním radiožurnálu už za malou chvíli.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Radiožurnál 537. Jedete s námi varování z D5 z Rozvadova na Plzeň, pozor, 123. kilometr u Mariánských lázní v pravém pruhu kurta z nákladního automobilu. 53 tropických dní a 34 tropických nocí, tak taková je podle meteorologů bilance letošního léta. To patří k jednomu z nejteplejších a podle nejnovějšího výzkumu českých vědců musíme počítat s tím, že počet tropických nocí bude dál narůstat.
1: Momentálně se nacházíme v západní ložnici, která má okna přímo na západ a přes léto je to úplně peklo. I přes 30 stupňů.
2: Lenka Hejná s manželem bydlí v nejvyšším patře panelového domu v Jesenici u Prahy. Právě kvůli vysokým teplotám i v noci se snažili být co nejvíce pryč.
1: Máme sice tady venkovní rolety. Přesto je to teda strašné, takže my se snažíme odjíždět ven někam do přírody na chatu, hlavně aby jsme nemuseli být tady pod střechou.
2: Tropická noc letos v létě nastala 34krát. To znamená, že noční teplota neklesla pod 20 stupňů Celsia, alespoň na jedné meteorologické stanici. To je zatím druhý nejvyšší počet v historii měření, říká klimatoložka Lenka Crhová z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Nejvíce tropických nocí letos nastalo v centru Prahy na stanici Praha Clementinum, kde bylo zaznamenáno 24 tropických nocí.
2: Přitom v minulosti byly u nás horké noci spíše raritou. Dnes jsou stále častější.
3: Počet tropických nocí se v posledních, řekněme, 15 letech zdvojnásobil oproti průměru z 90. let minulého století či začátku 21. století.
2: Na co se tedy připravit v příštích desetiletích? Tomu se věnuje Eva Holtanová z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Podle ní je letošní léto extrémní, i co se týče vývoje do budoucna.
4: Na druhou stranu ale se i takové roky budou vyskytovat a budeme muset být připraveni, že to nebude extrém, který se vyskytne jednou za 50 let, ale ten výskyt bude určitě častější.
2: A častější bude podle výzkumu i kombinace, kdy dojde k souběhu tropického dne i tropické noci.
4: A že se jich vyskytne více za sebou, kdy vlastně opravdu opakovaně nebudou mít lidé možnost vlastně odpočinout ani v noci.
2: Pokud by se průměrná globální teplota ta změnila o 2 stupně Celsia, pak by v nejteplejších oblastech, jako je jižní Morava, střední Čechy a Polabí, mohlo podle Holtanové nastat v průměru kolem 9 až 10 takových dnů ročně. Tereza Janouškovcová, Radiožurnál.

0: S vámi ranní radiožurnál v 5.43. Ve vězení v nizozemském Hágu zemřel válečný zločinec Radko Mladič. Bývalý velitel bosensko-srbské armády si odpykával doživotní trest za genocidu a válečné zločiny, který se dopustil během války v Bosně v letech 92 až 1995.
1: Mladič zemřel ve věku 84 let v hákské vězeňské nemocnici poté, co prodělal několik mrtvic. Srbsko i Mladičova rodina opakovaně žádali jeho propuštění ze zdravotních důvodů. Úřady ale žádosti zamítnuli s odůvodněním, že vězeň má přístup k řádné lékařské péči. Mladič byl jedním z hlavních aktérů krvavých etnických čistek během války v Bosně. Někdejší velitel bosensko-srbských vojáků si i proto vysloužil přezdívku bosenský řezník. Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii Mladiče v roce 2017 odsoudil na doživotí za řadu zločinů. Například za genocidu v souvislosti s masakrem ve Srebrenici. V červenci 1995 tam vojáci pod jeho vedením povraždili 8 000 muslimských mužů a chlapců. Mladič po dobytí srebrenické enklávy rozdával dětem bonbóny a uklidňoval vyděšené muslimské zajatce. Chvíli na to je nechal povraždit. Tento masakr je označovaný za nejhorší v Evropě od druhé světové války, vysvětluje balkanolog z Filozofické fakulty Univerzity Pardubice Filip Tesař.
2: Rozhodně Srebrenica nebyla nějaká pomsta, byla to naplánovaná vojenská operace a spíš to bylo daleko víc, to byla chladná kalkulace, než nějaký náhlý zkrát nebo pomsta nebo něco takového.
1: Tribunál proti Mladičovi oficiálně vznesl obvinění už v červenci 1995. Dokud byl u moci prezident Slobodan Miloševič v Srbsku, tak měl Mladič širokou podporu srbských vojenských struktur. Od roku 2001 se ale Mladič začal skrývat. Zatknout se ho povedlo až v roce 2011 na severu Srbska. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
0: Dobré ráno, 6:15. A policisté varují před silnějším provozem při začínajícím posledním prázdninovém víkendu. Na silnicích bude proto víc hlídek, které se zaměří na rychlost, používání bezpečnostních pásů i telefonování za volantem. Téměř 50 000 Islanďanů už odevzdalo hlas v referendu o obnovení přístupových rozhovorů s Evropskou unií. Voliči k tomu využili tzv. Předběžné hlasování, tedy možnost odevzdat hlas ve speciálních volebních místnostech s předstihem. A my se na Island za naším zpravodajem vydáme už příští hodině po půl sedmé.
3: Zdržení na D1 od výstaviště na D5 překážka před Plzní. D1 přímo v Brně směrem z Prahy a čerstvá nehoda těsně před sjezdem na Bratislavu. Kilometr 195,5 v omezení v pravém pruhu, dvě nabouraná nákladní vozidla. Jede se v podstatě krokem pouze levým zúženým. Hlavně kamiony mají velký problém projet, rychle tak narůstá kolona. Aktuálně se brzdí za výstavištěm okolo z tého 90. kilometru. Na dálnici D5 ve směru z Rozvadova do Plzně buďte velmi opatrní za sjezdem na Mariánské Lázně, kilometr 123 mezi pruhy upínací popruh. Na D7 směrem z Prahy do Chomutova zbystřete za Postoloprty, na 58. kilometru srážka dvou osobních aut, tam kolona zatím nevzniká. A na silnici 3 za Veselým nad Lužnicí směrem do Tábora opatrně v odbočce na Jindřichův Hradec, provoz tam omezují následky srážky dvou osobních aut, ale ani tam se výrazněji nezdržíte. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
4: Dnes nás čeká nejteplejší den v tomto týdnu. Před studenou frontou teploty vyšplhají na 28 až 32 stupňů Celsia. Na západě bude o trochu chladněji, i tak kolem 26. Studená fronta pak odpoledne a večer přinese na naše území od západu přehánky a bouřky, které budou ojediněle i silné. A naše území opustí během sobotního dopoledne na východě Česka. O víkendu pak bude převážně polojasno s průměrnými letními teplotami, ale hned v pondělí počasí u nás ovlivní další studená fronta, která bude opět přicházet od západu. Krásný den.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o prázdninách.

0: S vámi Radiožurnál 551. Slavia už zná své soupeře v Lize mistrů. Do Edenu tak přijede Arsenal. A Slavia si zahraje také s Bayernem i s dalšími. O tom ještě bude dnes po ránu řeč. A řeč bude také o českých volejbalistkách. Ty na závěr základní skupiny mistrovství Evropy v Brně porazili Bulharsko 3-0 a potvrdili tak druhé místo v tabulce. V prvním setu přitom měli velké problémy, když prohrávali o 9 bodů. Teď už čekají na své další soupeřky, Švédky.
1: Já myslím, že je to hodně důležitý. Samozřejmě takový stavy můžou přijít kdykoliv, kdy prostě už to vypadá jako prohraný set. A myslím si, že nám to ukázalo, že jsme morálně hodně silný tým a že prostě za žádného stavu neskloníme hlavu a budeme prostě bojovat až do konce a nikdy ten set není prohraný.
2: Pochvalovala si blokařka Magdalena Jehlářová otočku v prvním setu, kdy se Češky dostali z 9-bodové ztráty, v koncovce odvrátili 4 setboly a svůj první využili. Psychicky jim jistě pomohlo i to, že už nemohli přijít o druhé místo v tabulce.
1: Jasně, jako řekla bych, že určitě jde trošku poznat, že jsme hráli s menším tlakem než v těch ostatních zápasech, ale přece jenom každý zápas záleží do světového rankingu, na který my pořád hodně koukáme, takže jsme věděli, že nemůžeme nic vypustit, protože Bulharky mají natolik kvalitní tým, že by nás potom zvládli porazit.
3: Možná to na začátku bylo moc v klidu, já si myslím, že už se podepisoval ten pátý zápas, že už fakt byla cítit trochu ta únava. Jsem ráda, že jsme ten první set kousli, že jsme nezačali vůbec dobře, ale pak jsme prostě bojovali všichni, co přišli na hřiště, tak pomohli, za to jsem moc ráda, protože každý prostě je důležitý, v každý moment jsem na holky pyšná, jak to zvládli a jsem ráda, že to bylo 3-0.
2: Doplnila svou spoluhráčku kapitánka Michaela Mlejnková. A právě důležitost šíře kádru a silné lavičky zmiňoval i trenér Yannis Athanasopoulos.
4: Chtěli jsme začít se silnou základní sestavou a postupně ji obměňovat, ale nezačali jsme vůbec dobře a střídat jsem musel mnohem dřív. Hráčky z lavičky odvedly výbornou práci, bojovali jako šílené a dokázali téměř ztracený set ještě otočit, ale do takových situací bychom se ani neměli dostat. Musíme hrát mnohem agresivněji a přesněji. Další zápasy totiž nebudou jednoduché a nemuselo by se to vyplatit.
2: Češky v pondělí čeká první vyřazovací zápas. V 19 hodin se v osmifinále v Brně střetnou se Švédkami. Z Brna Adam Kodét, Radiožurnál.
5: Fotbalové derby na Radiožurnálu.
6: Vychutnejte si nejsledovanější zápas v Česku v přímém přenosu Radiožurnálu.
5: Sparta versus Slavia.
6: Souboj o symbolický klíč pro vládce Prahy.
5: Derby na Radiožurnálu poslouchejte živě v neděli od 20 hodin.
6: Radiožurnál.
5: Fandíme s vámi.

0: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
1: Každou sobotu od 21 hodin vám přinášíme příběh, na který se zapomnělo nebo se mělo zapomenout.
0: Příběhy 20. století s Adamem Drdou a Mikulášem Kroupou.
1: Podívejte se i na náš webový archiv pořadů na rozhlas.cz nebo se staňte členem Klubu přátel paměti národa.
0: Třikrát dvojité V, paměť národa CZ.
1: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
0: V sobotu od 21 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál 6 hodin. A se zprávami je tu Vojtěch Tomášek.
3: Policisté čekají o víkendu silný provoz na silnicích, posílí hlídky. Pětina Islanďanů už hlasovala v referendu o přístupových rozhovorech pro vstup do Evropské unie. Český fotbal bude mít díky postupům Plzně i Jablonce 4 zástupce v evropských pohárech. Na dálnici D1 v Brně směrem z Prahy popojíždí kolona k nehodě na kilometru 195,5. A bude nejprve slunečno, odpoledne oblačnosti přibyde a místy se přidají přehánky a bouřky. Teploty až 32 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Policisté zítra a v neděli posílí hlídky na silnicích. Poslední prázdninový víkend bývá rizikový. Provoz je silný třeba kvůli návratům z dovolené, říká mluvčí policie Violeta Siřišťová.
4: Naše zkušenosti z terénu ukazují, že největší hrozbou je únava a mikrospánek, hlavně na konci dlouhé cesty. Proto tento víkend posilujeme kontroly na hlavních tazích i v okolí rekreačních oblastí. Každému řidiči připomínáme, domů je potřeba dojet v klidu, není důležité dorazit o pár minut dřív, ale dorazit bezpečně.
3: V červenci na českých silnicích zemřelo 42 lidí, bilanci za celé prázdniny policie zveřejní v září. České ministerstvo zahraničí si předvolalo iránského velvyslance kvůli výhruškám rádiu Farda. Podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů bude schůzka v nejbližším možném termínu. Rádio Farda provozuje americká stanice Rádio Svobodná Evropa se sídlem v Praze. Česká diplomacie reagovala na to, že iránské ozbrojené síly zařadily rádio Farda na seznam svých vojenských cílů. Obvinují ho ze spolupráce s americkými a izraelskými tajnými službami. Téměř 50 tisíc Islanďanů už odevzdalo své hlasy v referendu, ve kterém se rozhoduje o obnovení přístupových rozhovorů s Evropskou unií. Voliči k tomu využili takzvané předběžné hlasování, tedy možnost odevzdat hlas ve speciálních volebních místnostech s předstihem.
5: Podle radnice v Reykjavíku je takto velký zájem o předběžné hlasování překvapivý a naznačuje, že o referendum je v zemi zájem. Voliči ho totiž využívají víc, než tomu bylo při posledních parlamentních i prezidentských volbách. Zvláštní volební místnosti mohou Islanďané využít zhruba 3 týdny před samotným referendem a pokud v nich hlas odevzdají, mají právo změnit názor. Hlasovací lístek je v zapečetěné obálce a volební komise kontroluje proti počítačovým systémům, zda jde o poslední odevzdanou obálku nebo zda mají hlas vyřadit. Z Reykjavíku Jakub Lucký, Radiožurnál.
3: Na středověkém Helštíně na Přerovsku dnes začíná celosvětové setkání uměleckých kovářů Hefajston. Na 600 mistrů černého řemesla přiveze na hrad své exponáty. Návštěvníkům předvedou svoji zručnost i přímo u výhní na třetím nádvoří. Vystavená díla bude hodnotit odborná porota, říká kastelán Jan Lauro.
6: V sobotu do 10 dopoledne se musí každý kovář, který chce být ohodnocen, zapsat a dílo přihlásit. A pak porota na to má v sobotu do půlnoci na ta vystavená díla a v neděli do oběda na ta díla, která vzniknou tady v tom 3-hodinovém časovém limitu. A slavnostní vyhlašování proběhne v neděli po obědě ve 14 hodin.
7: Sport. Evropské pohárové soutěže si v této sezóně zahrají 4 české fotbalové kluby. Ke Slávii v Lize mistrů a Spartě v Evropské lize se přidali Viktoria Plzeň a Jablonec. Plzeňští smazali v domácí odvetě play-off Evropské ligy 3-brankovou ztrátu a Červenou zvezdu Bělehrad porazili 5-1 po prodloužení. Jablonec se dostal do hlavní části konferenční ligy, v odvetě nejprve dohnal jednogólové manko ze Skotska a nad Rangers pak zvítězil v penaltovém rozstřelu. Hradec Králové nepostoupil, v odvetě prohrál s Panathinaikosem Atény 1-2 po prodloužení. A Slavia už zná své soupeře pro základní část ligy mistrů. V Praze bude hostit anglické kluby Arsenal a Aston Villa, španělský Villarreal a francouzský tým Lan. A čekají výjezdy na hřiště německého Bayernu Mnichov, portugalského Porta, tureckého Fenerbahče Istanbul a azerbajdžánského Sabahu Baku. O soupeřích Sparty, Plzně a Jablonce se rozhodne dnes odpoledne.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D1 v Brně na D6 chodci na trase Sokolov Cheb. Na D1 v Brně ve směru z Prahy na Vyškov velké potíže kvůli nehodě dvou kamionů. Bourali přímo v omezení na kilometru 195,5 v pravém pruhu. Jen velmi opatrně a hodně pomalu se jede levým. Osobní auta se jakž takž protáhnou, nákladní mají velké potíže. Na místě hasiči kolona kamionu aktuálně od popůvek z kilometru 185. Osobní auta až v Brně zpomalují za výstavištěm. D1 ještě jednou teď ve směru z Brna do Prahy kousek před sjezdem na Vlašim na 50. kilometru. V odstavném pruhu stojí nepojízdný kamion. D6 mezi Sokolovem a Chebem maximálně obezřetně u Kinšperku v okolí kilometrů 144 až 146. Policie hlásí skupinku chodců u tělesa dálnice. Mělo by to být až 6 osob. D9 z Mělníka do Prahy na obchvatu Líbeznic. Až do zítřka tam počítejte s omezením kvůli opravám vozovky. Jede se Kyvadlově od Mělníka, se krátce zpomaluje zdržení do 5 minut. Severní Morava silnice 57 z Nového Jičína do Opavy u Kajlovce také pracují silničáři. Kyvadlový provoz řídí semafory, kolony v obou směrech 5 až 10 minut. A ještě silnice 23 na trase Stelče do Jindřichova Hradce. Potíže čekejte na výjezdu z Jarošova nad Nežárkou. Zasahují tam u nehody nákladního vozidla i tam průjezd Kyvadlový v obou směrech kratší fronty. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude oblačno až polojasno, odpoledne od západu oblačnosti přibyde a postupně se přidají přehánky, místy i silné bouřky. Nejvyšší teploty dnes 28 až 32 stupňů, na západě Čech kolem 26, na horách většinou 23 a na Šumavě až 28 stupňů Celsia. Ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. To byly zprávy.
9: 6 hodin, 6 minut, pátek 28. srpna, krásné ráno přejeme ze studia Radiožurnálu Sport, od mikrofonu vás zdraví Karel Janů, se mnou tady Martin Charvát. Martine, i tobě krásný den.
10: Dobré ráno všem.
9: Já pro dny, jako byl ten včerejší a jako je ten dnešní, jsem strašně rád, že máme sportovní rádio, protože se toho dělo opravdu tolik, že myslím, že nikde jinde bychom neměli čas se k tomu vrátit. Byl to včera velký fotbalový večer, zaznělo to ve zprávách, budeme se k tomu samozřejmě opakovaně dostávat, ale nebyl to jenom fotbalový večer, my máme dva kolegy, řekněme, na vodních sportech, na šampionátech, kteří se nám pravidelně hlásili. Fantastická etapa na Vueltě, do toho večer atletický, fantastický meeting v Curychu, světové rekordy, spousta témat.
10: Ještě volejbal si zapomněl. Domácí mistrovství Evropy volejbalistek pro český tým, dobře zakončená základní skupina, byť už před ní bylo jasné, že české volejbalistky budou druhé po té základní skupině za suverénními Srbkami. O tom všem se budeme bavit, navíc po 8 hodině o tom fotbale s Pavlem Horvátem. A jednu věc zajímavou, takové zpestření, řekněme, ale velmi příjemné, máme připravené po 9. hodině, kdyby se do vysílání Radiožurnálu Sport měl spojit manažer A mužstva fotbalové Slávie Stanislav Tecl. Témata jsou jasná, jednak los slávistů v ligové fázi Ligy mistrů, no a potom ligové fotbalové derby, které Slávii čeká na Spartě v neděli.
9: Tak si to nenechte ujít.
0: Radiožurnál Sport.
1: Karel Janů a Martin Charvát.

0: 6 hodin 11 minut, páteční radiožurnál Sport je tu pro vás, fotbalový Jablonec slaví.
1: Tým trenéra Luboše Kozla postoupil do hlavní fáze konferenční ligy. Severočeši po výhře 1-0 vymazali manko z úvodního duelu. Uspěli pak při penaltách 4-3.
0: Postup zajistil rozhodující trefou Jan Chramosta. On i kouč si tak po příchodu na tiskovou konferenci užívali potlesk od přítomných novinářů.
2: Po zasloužených ovacích už trenér Luboš Kozel popisoval, jak to vlastně v případě Jana Chramosty a určením pátého střelce v pořadí bylo.
3: Tak já se musím přiznat, že jsem chtěl spíš od Honzy, jestli by ten penaltový rozstřel nezačal, protože jsme chtěli, aby jsme začali dobře. A u mě jsem věřil, že ten gól dá, prostě že to je důležitý a tu psychiku, aby to mužstvo prostě třeba první dvě penalty dalo. A on mi říká: "Ne, já půjdu poslední, prostě já to rozhodnu." A on říká: "No, aby ještě ta pátá o něčem byla." A on říká: "Ne, já budu pátý, já to rozhodnu." Říkám: "Jo, tak jo." Takže z tohohle pohledu jako jsem za něj rád. Stal se dneska hrdinou, ale on tam vles a prostě pomohl tomu mužstvu jako byl nebezpečný a hrál jako fakt výborně.
4: No jasně, on chtěl, abych šel první, abych nás ukryl. Já říkám: "Ne, trenér, jdu pátý." Pak přišel za 5 minut: "Musíš jít čtvrtý." Pak třeba už nebudeš kopat. Já říkám: "Trenér, já to rozhodnu." A povedlo se a je to nádherný.
2: Namázal Jan Chramosta. Věřila mu prý celá kabina.
4: Když jsem na tu penaltu střel, tak jsem si vybavil můj první moment, takový vzácný, kdy jsem rozhodl finále z Boleslaví, kdy jsem rozhodl finále poháru. A prostě od začátku jsem věděl, že teď je ta chvíle, kdy to zase můžu potvrdit a ukázat to, že jsem prostě střelec a že pro tyhle situace jsem se narodil.
2: Jen těžko pak hledal slova provázející euforii po proměněné penaltě a postupu do hlavní fáze konferenční ligy.
4: Fakt jako totální směsice strašně pozitivních emocí, protože prostě po tom finále poháru jsme byli strašně moc skleslí, naštvaní a věděli jsme, že nám to uteklo mezi prsty a já jsem říkal, že jako přes ty předkola se za mě jako nemůžeme dostat do základní skupiny, že to je prostě strašně dlouhá cesta, trnitá. A my jsme to prostě dokázali, 6 zápasů jsme v Evropě uhráli, jsme to završili prostě, že jsme porazili slavný Rangers, oni mají jeden hráč, je dražší než celý náš tým. Tohle nemohl nikdo čekat a my jsme to prostě silou vůle, srdce prostě odbojovali, odmakali a teď zaslouženě jsme v euforii. No.
2: S viditelně dobrou náladou pak přiznal, že nechce být za hlavního hrdinu pohárového večera.
4: Prostě jsem ten, který si to vždycky slízne, no tak to prostě že prostě kluci to odmakají a já prostě to pak rozhodnu a jsem za to slavný, jo. Ale teď já jsem v té Evropě ani moc neodehrál, ale já jsem stejně věděl, že přijde můj moment a jsem rád, že prostě přišel. A prostě to je ten tým, no, že každý má nějakou v tom týmu úlohu.
2: Jisté je jedno, takový úspěch je třeba náležitě oslavit.
4: No jako trenérovi to neříkejte. Ale myslím si, že takovýhle ohromný úspěch se prostě musí oslavit. Trenér byl hodný, tak nám dal individuální trénink, tak nevím, jestli někdo přijde.
3: No to bude těžký, no, teď je udržet někde tady. Ale myslím si, že se zase na tu neděli samozřejmě připravíme.
2: Připomněl Luboš Kozel fakt, že už v neděli čeká tým ligové utkání v Teplicích. Z Jablonce nad ní jsou Pavel Petr, Radiožurnál.
0: Tolik tedy velká jablonecká radost. V ranním vysílání Radiožurnálu Sport doplníme, že naopak Hradec Králové i přes srnatý výkon dál nepostoupil. Podlehl Panathinaikosu 1-2 po prodloužení, když inkasoval v samotném závěru z pokutového kopu.
1: V evropské lize, kromě Sparty, která chtěla do Ligy mistrů, ale nedostala se tam, ale bude hrát Evropskou ligu, tak v ní bude také Viktoria Plzeň navzdory tomu, že úvodní utkání na hřišti Červené zvezdy Bělehrad prohrála 0-3 v odvetě Plzeň. Více než 40krát vystřelila na branku, skoro statistiky, za které by se nestyděla ani ta hokejová Plzeň, ale tohle je ta fotbalová Plzeň. V prodloužení zvítězila 5-1, přesněji po prodloužení, a tím pádem po celkovém výsledku 5-4 postupuje dál.
5: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: 6 hodin 19 minut, posloucháte páteční radiožurnál Sport, blíží se nám víkend a tím pádem se blíží taky začátek posledního tenisového Grand Slamu téhle sezóny. V New Yorku se bude hrát pochopitelně US Open a to znamená, že vrcholí kvalifikace, kromě toho, že už za sebou máme smíšenou čtyřhru s českým úspěchem, tak Martine, včera to bohužel nebylo ideální, pokud jde o počasí, takže někteří Češi to zvládli a někteří ne. Tak pojďme na to, kudy začneme.
1: Začneme tím, kdo se dostal do hlavní soutěže, protože zvládl všechny tři kola kvalifikace. Gruzínku Gorgodzeovou dokázala zdolat Gabriela Knudson a po setech 6-4 se dostala do hlavní fáze US Open. Zahraje si poprvé hlavní soutěž.
0: Lucie Havlíčková ta svůj zápas nedohrála. Sice první set vyhrála nad Japonkou Hybinovou tím nejjasnějším možným způsobem, kdy tedy své soupeřce nadělila Kanára 6-0. Potom Japonka uhrála první gem druhého setu, ale právě za tohoto stavu duel byl přerušený, no a taky byl tedy přesunut zápas Dalibora Svrčiny, je to tak?
1: Přesně tak, ten se utká s domácím McDonaldem, ale bude to zápas, který vlastně nebyl vůbec ani zahájený v tom včerejším programu, tak brzo v něm začalo pršet, takže pořadatelé rozhodli, že Dalibor Svrčina zahájí ten pořad dne, nebo program dne dnešní a střetne se tedy po 17. hodině českého času s Američanem McDonaldem.
0: A ještě o něco málo později, taky proti domácí tentokrát tenistce si zahraje Vendula Waldmannová, to je duel, který by měl začít až po 18. hodině a 30. minutě českého času, no a její soupeřkou bude tedy Američanka Kalijevová.
1: Přesně tak, po 17. hodině bude pravidelně začínat program US Open, uslyšíte o tom od našeho reportéra Davida Prouzy, ale podle toho, že David Prouza dnes stále sedí ještě před studiemi, jakožto náš editor, poznáte, že ještě pár dní do začátku US Open zbývá.

0: Simple Plan dohrávají v pátečním radiožurnálu Sport. Na mistrovství světa v Amsterdamu pojedou o medaile dvě české posádky. Dvojka bez Kormidelnice, Žantručková s Flamíkovou a dvojskiv Podrazil neděla.
1: Přímo v dějišti u kanálu Bosban jim bude držet palce i legendární český veslař, medailista z mistrovství světa i olympijských her Ondřej Synek.
2: Jako Podrazil ve finále po 13 letech ukazuje, že pořád to v něm je.
3: Vyzdvihl výkonnost 34-letého českého reprezentanta. Synek považuje Podrazila za tahouna celého veslařského českého týmu.
2: To dobrý závodník, má tak na bránu a táhne sebou vlastně celý ten tým u nás na Dukle. Celý ten tým, i ty holky a všechno okolo, takže to je jedna z nedílných součástí asi toho českého veslařského týmu teď.
4: Ty zní to skvěle. V mých 34 letech vlastně je to druhá účast ve finále A. Naposledy jsem byl ve finále A na mistrovství světa v roce 2013, takže je to po 13 letech prostě skvělý výsledek a jsem na něj fakt jako hrdej.
3: Podrazil pojede ve finále ve dvojskifu s nedělou. Zkušený český reprezentant už teď ví, že se české posádce podařilo překonat cíl, který si před startem světového šampionátu dala.
4: Náš cíl byl se umístit do top 10, protože příští rok kvalifikačních míst je 10, co se nám povedlo, myslím, že na to čekávání. No. Udělali jsme tvrdou práci, makali jsme a tohle je odměna za to. Uvidíme, každá předjetá loď bude dobrá.
3: Vyšší ambice ve finále bude mít pár Šantručková, Flamíková. Anna Šantručková ale už teď považuje účast ve finále za překonání osobního maxima.
5: Nám se mistrovství světa nikdy úplně nevyvedlo. Pavlína byla nejlíp sedmá na mistrovství světa a já jsem byla snad nejlíp osmá, takže pro nás obě dvě je to zlepšení. Už jsme to vlastně dokázali posunout na světových pohárech nebo na mistrovství Evropy, ale ten světový šampionát pro nás rozhodně letos bude nejlepší zatím.
3: O obou finálových jízdách uslyší posluchači Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport v přímých vstupech. Z Amsterdamu Kamil Jáša, Radiožurnál.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: domácí atletický šampionát družstev míří do Karlových Varů. Těšte se na souboje o mistrovské tituly mezi nejlepšími českými atlety v klubových barvách. Sledujte s námi špičkovou atletiku. O víkendu 5. a 6. září v Karlových Varech. Více na webu atletika.cz a na Facebooku Českého atletického svazu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou ČEPS, provozovatel přenosové soustavy, SEAT a Karlovarský kraj.
1: Dobré ráno, v 6:30. A teď zprávy s Vojtěchem Tomáškem.
2: Meteorologové varují před bouřkami. Výstraha začne platit ve 14:00 a potrvá až do zítřejšího rána. Varování se týká celých Čech a taky částí Moravy a Slezska. Bouřky bude doprovázet i příbalový déšť, silný vítr a kroupy. Kongo začalo očkovat proti ebole novými vakcínami. Podle agentury AP je ale protilátka Ervebo vyvinutá pro jinou variantu nemoci a není proto jisté, jestli bude účinná. Očkování mají dostat zdravotníci i někteří obyvatelé. Konžské ministerstvo zdravotnictví tak chce chránit lidi nejvíc vystavené viru. Na variantu nemoci, která se v Kongu šíří, zatím neexistuje žádná schválená vakcína. Od poloviny května na ní zemřelo přes 2700 lidí. Češi dnes nad ránem mohli pozorovat zatmění měsíce. Mezi 17:30 a 18:30 hodinou raní se mezi něj a slunce dostala země a zastínila ho. A to víc než z 90%. Nejlíp bylo je vidět na jihozápadě Česka. Zatmění měsíce je častější než nedávné zatmění slunce. Je možné ho pozorovat dvakrát až třikrát do roka. Úplné zatmění měsíce bude možné pozorovat v poslední den roku 2028. Do té doby Česko čekají ještě dvě částečná. Sport. Český fotbal bude mít v této sezóně 4 zástupce v evropských pohárech. Viktoria Plzeň postoupila přes Červenou zvezdu Bělehrad do hlavní fáze Evropské ligy. Jablonec přes skotský tým Rangers do konferenční ligy. Slavia už má jistou účast v Lize mistrů a Sparta v Evropské lize. O konferenční ligu bojoval i Hradec Králové. Nakonec ale podlehl Panathinaikosu Athény po prodloužení a nepostoupil.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Sdružení na D1 od Ostrovačic v Praze pak na Štěrboholské spojce. Na D1 před Brnem směrem z Prahy začíná kolona kamionů. Už těsně za Ostrovačicemi postávají na kilometru 179 a sunou se až k omezení UD2 na kilometr 196. Připomeneme, že následky nehody před sjezdem na Bratislavu na kilometru 195,5 už odklidili. V omezení se tak opět jede dvěma zúženými pruhy. Kromě zmíněného jsou všechny ostatní české dálnice průjezdné bez větších komplikací. V Praze zlehka housne provoz na Štěrboholské spojce směrem z Černého na Barandovský most, a to zatím v kratším úseku mezi sjezdem na Dolní Počernice a Europarkem. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Krom vysokých teplot, které na mnoha místech přesáhnou i tropickou třicítku a odpoledne i silných bouřek, bude dnešní den také výrazně větrný. Už dnes po ránu fouká čerstvý jihovýchodní vítr, který už teď má hlavně na Českomoravské vrchovině a Jižní Moravě nárazy kolem 55 km v hodině. Jiná situace je na východě a také v západní polovině Čech. Tam pofukuje jen slabý proměnlivý vítr. Odpoledne a večer, kdy bude přes naši republiku přecházet studená fronta, vítr na celém našem území bude měnit směr na západní až severozápadní a také bude přechodně zesilovat. Jeho nárazy v bouřkách mohou mít rychlost až 70 km v hodině. Zítra už se počasí uklidní. Ráno a dopoledne bude ještě na východě doznívat déšť. Jinak nás čeká spíše polojasné nebe a také mírnější teploty. Maximálně do 26, na jihu Moravy do 28 stupňů. To byly zprávy.
3: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Krásné páteční ráno, pokud vstáváte, pokud už pracujete, nebo třeba pokud se teprve do práce chystáte, jsme rádi, že svůj čas strávíte ve společnosti Radiožurnálu Sport. Teď dojde na emoce a ty samozřejmě ke sportu patří a tím pádem patří taky k jedinému sportovnímu rádiu v Česku. Martine, můžeme tenhle zvuk, který si připravil, nějak uvést?
1: Můžeme ho uvést tím, že emocí byla spousta ve večerním vysílání Radiožurnálu Sport, co se týká včerejšího, tedy čtvrtečního večera. No a jeden z nich byl právě těch emotivních momentů v Plzni. Tam jich byla celá řada, ale především pro Plzeň bylo důležité se dostat do nakonec důležitého vítězného prodloužení.
2: Teď si tam ten míč, jestli jsem dobře viděl, stavěl Christoph Kabongo. Je to moment, který tenhle zápas může poslat do prodloužení, anebo také může poslat fotbalisty Červené zvezdy do ligové fáze Evropské ligy. Kabongo nebo Mateus? Kabongo, gól! Viktoria Plzeň dává gól z koputového kopu ve čtvrté minutě nastavení.
1: Potom ještě samozřejmě David Krčík a jeho vítězný gól. Zkrátka byla toho spousta, co se týče emočních vypětí a emočních věcí ve vysílání Radiožurnálu Sport ve čtvrteční večeru.
0: Je to tak a my teď pojďme pokračovat s naší další pravidelnou rubrikou Ponížení ostuda. To jsou slova, která zdobí titulek na britském webu BBC Sport. Na Sky Sport se zase píše o strapnění.
1: Zmíněné výrazy použil jeden z trenérů po včerejších odvetách závěrečného kola konferenční ligy. Tipnete si, o koho jde? Nebudeme vás dlouho napínat, jsou z úst Dereka McInnese, kouče slavných skotských Rangers, kteří prohráli v Jablonci a do pohárové Evropy se nepodívají.
0: Podrobnosti má František Typovský. Františku, krásné ráno.
3: Pěkné ráno. Těch článků o vyřazení Rangers je třeba jen na titulní straně BBC Sport mnoho, většina z nich používá opravdu nevybíravé výrazy a mluví o mizerném výkonu. Zmiňují i to, že pozice kouče McInnese nemůže být po takové prezentaci silná. Negace a kritika se šíří nejen v Anglii, ale samozřejmě taky přímo ve Skotsku. Podle SNN Sports je to šokující prohra Rangers a velké zklamání. Na webu se navíc dočtete i o obrovském nárazu pro skotský koeficient. Konec citace. Do skupinové části konferenční ligy se totiž včera nepovedlo postoupit ani týmu Hibernien přes belgický Gent.
1: Oslavné články ovšem nenajdete ani na srbských serverech, jak jste mohli otušit ze zmíněného zvuku, a znovu za to může jeden z českých celků. Proč píše srbský web Mozart Sport o takzvaném krachu?
3: Já jenom na chvilku odskočím, mě zaujalo už to, že vůbec sportovní web v Srbsku se jmenuje Mozart Sport. To je jako kdybychom to, my bychom se jmenovali Dvořák Sport nebo Smetana Sport.
0: No nebo možná Beethoven, ne? Tam ani není to spojení Mozart, proč v Srbsku, vy?
3: Ano.
0: Zjistíme.
3: Ano, zjistíme, zkusím se na to podívat, poptat se případně. A teď zpátky k tomu krachu Červené zvezdy. Ona totiž promarnila v kvalifikaci Evropské ligy na západě Čech v Plzni pohodlný tříbrankový náskok. A i když přečkala jednu penaltu prince Adua, tak pak přišel, jak ony články uvádí, kolaps. Tým z hlavního města Srbska dohrával v deseti, zavinil další dva pokutové kopy, o náskok přišel a v prodloužení zápas prohrál. Na webu Mozart Sport stojí, že si Zvezda víc než konferenční ligu za takový výkon rozhodně nezasloužila.
0: Smutno mohlo být taky v Řecku, ale Hradci Králové se nakonec nepovedlo zápas s Panathinaikosem Atény otočit, případně dotáhnout do penaltového rozstřelu. Východočeši prohráli 1-2 po prodloužení, když Panathinaikos vstřelil vítěznou branku ve 125. minutě utkání, jak se, Františku, o duelu v Řecku píše.
3: Například web sport24.gr používá známé slovní spojení účel světí prostředky. Jinými slovy, nezáleží na tom, jak Panathinaikos svého cíle, tedy postupu, dosáhl, ale že se mu to povedlo. Podle serveru to bylo stresující, vydřené a dramatické, ale cenný a podstatný je výsledek. Řecká gazeta na to nahlíží trochu jinak, uvádí, co všechno postup znamená, jak je důležitý kvůli koeficientu, financím, které Panathinaikos dostane, a uklidněním tlaku na klub. Uvádí, že dánský kouč Nestrup je na lavičce krátce a jeho pozice mohla být ohroženější a ohroženější.
0: Aktuality ze zahraničních webů pročítal František Typovský. Moc děkujeme.
3: Naslyšenou.

0: 6 hodin 47 minut, krásný pátek, ať už ho trávíte kdekoliv, jsme rádi, že jste ve společnosti Radiožurnálu Sport. Pojďme na atletiku, protože Diamantová liga v Curychu včera večer nabídla opravdu fantastickou podívanou. Já začnu ženskou osmistovkou, protože Švýcarka Audrey Verová tak nějak poslední dobu už docela otevřeně říká, že hodlá zaútočit na světový rekord Jarmily Kratochvílové. Včera to nepadlo pořád ještě, ale osobní maximum se tedy před domácími fanoušky zase vylepšila o jednu desetinu na 1,53,70 sekundy. A za historickým časem české atletky z roku 1983 už tedy zaostává o necelou půl sekundu, 42 setin. A říkám si, Martine, že tohle by třeba mohlo opravdu padnout a i z toho důvodu, že je tam docela dobrá konkurence aktuálně, protože přestoupila tam samozřejmě Femke Bolová, teď Bradersová Bolová, navíc další Britka Hunterová Bilová taky běhá skvěle, včera 1,55, Britka byla třetí, Nizozemka druhá, 1,54,70. A říkám si, že tohle by třeba Švýcarku tam mohlo dotlačit, no, protože byly tu dobré půlkařky, ale většinou byly jenom o samotě a ono proti času se běží strašně těžko.
1: Tak ona i Jarmila Kratochvílová to tehdy měla sama proti času, ale vlastně, když se vrátím k tomu, co jsi říkal, tak i Kaster Semeniaová, což byla jedna z těch, na které se narážel, vlastně také běžela posledních, vlastně běžela jako velkou část té trati sama, ale bylo zjevné, že prostě vede o desítky metrů, což potom té konkurenci ubírá. A to, že Audrey Verová, byť je z nich nejlepší zjevně, tak pořád za ní někdo je, tak to samozřejmě jí může vyhnat k tomu času rekordnímu. Rekordy už ale padaly, nicméně ne na osmistovce, ale na překážkách na 400 metrů mezi muži. Brazilice Alison dos Santos to zvládl za 45,8 sekundy a překonal podle mě skvělý výkon Karstena Warholma ještě lepším časem. No.
0: No a navíc Warholm vlastně v tomhle závodě taky byl a doběhl druhý, tak to si myslím, že je vždycky hodně příjemné jednak někomu světový rekord sebrat a ještě v závodě, kdy ho porazíte, ale nebyl to jediný světový rekord, který včera padl v Curychu, protože o ten další se postarala znovu nad překážkami, tedy na stovce překážek Američanka Masai Raslová. No a fantastická byla, tak byl taky skok do výšky mužů.
1: Armand Duplantis, toho si spojíme, když se řekne tedy skok o tyči, který si myslel. A Armand Duplantis už v současnosti vlastně není sám, protože to, jak se posouvá za ním Emanuel Karalis, tak to je také výborné. Karalis se dostal přes 620 cm, nebýt Duplantise, tak je vlastně on světovým rekordmanem, jenomže Armand Duplantis to zvládá ještě výš. Oba dva potom zkoušeli 632 pro Duplantise, něco, co by vlastně mohl zvládnout, ale protože on už té soutěži byl kousek pod touto výškou, tak vlastně už by jenom posouval sám sebe, už měl pravděpodobné vítězství. Karalis, pravda, by zkusil jednak zvítězit a jednak se dostat před Duplantise i v těch světových historických tabulkách, to se mu nepovedlo. Duplantis tedy zvítězil právě před Emanuelem Karalisem, ale Karalis už na něj v úzovkách dotírá.
0: Je to tak, takže to byl včerejší fantastický meeting v Curychu, byla to 14. zastávka letošní Diamantové ligy, no a ta vyvrcholí dvoudenním finálovým podnikem, který se bude konat v Bruselu 4. a 5. září.

0: České volejbalistky na závěr základní skupiny na mistrovství Evropy v Brně porazily Bulharsko 3-0, potvrdili tak druhé místo v tabulce.
1: A to i navzdory tomu, že v prvním setu prohrávali už o 9 bodů a až na jeho poslední výměnu nebyly ani jednou ve vedení.
2: Já myslím, že je to hodně důležitý. Samozřejmě takový stav můžou přijít kdykoliv, kdy prostě už to vypadá jako prohraný set. A myslím si, že nám to ukázalo, že jsme morálně hodně silný tým a že prostě za žádného stavu neskloníme hlavu a budeme prostě bojovat až do konce a nikdy ten set není prohraný.
3: Pochvalovala si blokařka Magdalena Jehlářová otočku v prvním setu, kdy se Češky dostaly z 9-bodové ztráty, v koncovce odvrátili 4 setboly a svůj první využili. Psychicky jim jistě pomohlo i to, že už nemohli přijít o druhé místo v tabulce.
2: Jasně, jako řekla bych, že určitě jde trošku poznat, že jsme hráli s menším tlakem než v těch ostatních zápasech, ale přece jenom každý zápas záleží do světového rankingu, na který my pořád hodně koukáme, takže jsme věděli, že nemůžeme nic vypustit, protože Bulharky mají natolik kvalitní tým, že by nás potom zvládli porazit.
4: Možná to na začátku bylo moc v klidu, já si myslím, že už se podepisoval ten pátý zápas, že už fakt byla cítit trochu ta únava. Jsem ráda, že jsme ten první set kousli, že jsme nezačali vůbec dobře, ale pak jsme prostě bojovali všichni, co přišli na hřiště, tak pomohli, za to jsem moc ráda, protože každý prostě je důležitý v každý moment, jsem na holky pyšná, jak to zvládli a jsem ráda, že to bylo 3-0.
3: Doplnila svou spoluhráčku kapitánka Michaela Mlejnková. A právě důležitost šíře kádru a silné lavičky zmiňoval i trenér Janis Atanasopoulos.
5: Chtěli jsme začít se silnou základní sestavou a postupně ji obměňovat, ale nezačali jsme vůbec dobře a střídat jsem musel mnohem dřív. Hráčky z lavičky odvedly výbornou práci, bojovali jako šílené a dokázali téměř ztracený set ještě otočit, ale do takových situací bychom se ani neměli dostat. Musíme hrát mnohem agresivněji a přesněji. Další zápasy totiž nebudou jednoduché a nemuselo by se to vyplatit.
3: Češky v pondělí čeká první vyřazovací zápas. V 19 hodin se v osmifinále v Brně střetnou se Švédkami. Z Brna Adam Kodét, Radiožurnál.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: Naladili jste si nejposlouchanější digitální stanici v Česku.
1: Díky vám stále rosteme.
2: Nové Maximum má i Radiožurnál Sport. Denně zaznamenal v průměru 86 tisíc posluchačů.
0: Živé přenosy, pořady osobností, názory sportovců i soutěže.
1: Děkujeme, že nás posloucháte.
0: Radiožurnál Sport.
3: Dobré ráno v 7 hodin. Radiožurnál a zprávy s Vojtěchem Tomáškem.
4: Počet obětí ničivých povodní v Nepálu dál roste. Úřady hlásí nejméně 470 mrtvých. Letošní léto v Česku bylo podle meteorologů jedním z nejteplejších v historii. Fotbalisté Plzně a Jablonce prošli do hlavní fáze evropských pohárů. Hradec Králové vypadl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna čekejte dlouhou kolonu kamionů z kilometru 177. A bude nejprve slunečno, odpoledne oblačnosti přibyde a místy se přidají přehánky nebo bouřky. Teploty až 32 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Počet obětí středečních bleskových povodní na hranici Nepálu a Tibetu stoupl na téměř 470, informovala o tom nepálská policie. Stanice BBC hlásí skoro 1500 pohřešovaných, včetně stovek zahraničních turistů. Záchranné týmy z Nepálu i okolních zemí pokračují v evakuaci stovek zraněných lidí po bleskových povodních. Současně pátrají po přeživších mohutné záplavové vlny, která ve středu smetla stovky vesnic a zabila víc než 400 lidí.
5: Zraněné sváží z úpatí Himaláje 22 vojenských vrtulníků a desítky sanitek a autobusů. Nemocnice v Katmandu jsou plné, přesto vytvořili systém, kdy zraněné oddělují od ostatních pacientů a přednostně je ošetří. Stovky vojáků, policistů a dobrovolníků se mezitím prodírají po lesích a horských ubočích a hledají přeživší, aby je ošetřili a dali jim vodu a jídlo. Řada lidí ze zasažených měst a vesnic se odmítá vrátit domů, protože buď už nemají kam, nebo je děsí předpověď, že vysoko v horách se znovu mohou protrhnout vodní nádrže, nebo se přihnat rozbouřené ledovcové řeky. Z Nepálu David Jakš, Radiožurnál.
4: Soud v německém Braunschweigu se dnes začne zabývat víc než 11 let starou tragédií letu společnosti Germanwings. 30 pozůstalých žaluje stát, který podle nich může nést odpovědnost za špatný systém prověřování posádky letadla.
6: Na palubě spoje z Barcelony do Düsseldorfu zemřelo v roce 2015 všech 150 lidí. Letadlo společnosti Germanwings tehdy navedl do skalního masivu ve francouzských Alpách mladý kopilot, který bral antidepresiva a lékaři věděli o tom, že trpí sebevražednými myšlenkami. Dosavadní soudy se týkají hlavně otázky, kdo odpovídá za to, že člověk v tak špatném zdravotním stavu směl vůbec řídit letadlo. Vrchní zemský soud v Hamu před 5 lety odmítl nároky pozůstalých vůči společnosti Lufthansa a odkázal je na státní úřad pro letectví. Soud v Braunschweigu, který dnes začne případ ústně projednávat, ale v předběžném stanovisku naznačil, že ani žaloba na stát nemusí být úspěšná. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
4: Letošní léto bude patřit k nejteplejším v historii měření. Meteorologové spočítali, že přineslo 53 tropických dní a 34 tropických nocí. Vyšší počet tropických nocí byl už jen v letech 2024 a 15.
7: Nejvíce horkých nocí, kdy teplota neklesne pod 20 stupňů Celsia, letos nastalo v centru Prahy.
8: Na stanici Praha Klementinu bylo zaznamenáno 24 tropických nocí.
7: Říká klimatoložka Lenka Crhová z Českého hydrometeorologického ústavu. Nejteplejší noc pak naměřili v Bystřici pod Hostýnem z 3. na 4. srpna.
8: Teplota klesla pouze na 27,9 stupňů Celsia.
7: Podle meteorologů se letošní léto zapíše do paměti také teplotními rekordy. Nový český absolutní rekord má hodnotu 41,9 stupně Celsia. Tereza Janouškovcová, Radiožurnál.
0: Sport.
9: Fotbalisti Plzně jsou v hlavní fázi Evropské ligy. V odvetě posledního předkola smazali tříbrankový náskok Červené zvezdy Bělehrad a vyhráli 5-1 po prodloužení. V konferenční lize je Jablonec, který doma zdolal skotské Rangers 1-0 a v následném penaltovém rozstřelu 4-3. Ve stejné soutěži naopak skončili hráči Hradce Králové, kteří podlehli Panathinaikosu Athény 1-2 po prodloužení. V něm inkasovali v samotném záběru z penalty. Zklamaný byl po utkání stoper východočechů Filip Čiha.
10: Jsem prostě věřil v to, že doma je uděláme. Nějakým způsobem to tam prostě bylo. I když jsme vyrovnali 94., tak jsem věděl, že tomu prodloužení na ně máme. Prostě bez těch gólů se to dělá složitě. No.
9: Fotbalisti Plzně a Jablonce se jména evropských soupeřů dozví odpoledne. Los Evropské ligy je na programu ve 13 hodin. Konferenční liga přijde na řadu o hodinu později.
0: Zelená vlna.
11: Známe lepší cestu.
12: Kamiony na D1 před Ostrovačicemi omezení na 57. u Kajlovce. Na D1 směrem z Prahy do Brna tradiční chvílemi nesouvislá fronta kamionů. Její začátek před Ostrovačicemi zhruba na stém 77. kilometru. Před Kývalkou na stém 81. brzdí téměř do zastavení i osobní auta v levém pruhu. Vše se rozjíždí až v omezení u D2. D1 směrem z Vyškova oproti tomu naprosto plynule průjezdná, zdržení nevzniká ani v omezení mezi Holubicemi a Rohlenkou. A dnes zatím čistá i D2 směrem z Bratislavy na příjezdu do Brna, zdržení nenabírají ani kamiony. Silnice 57 z Opavy do Nového Jičína a trvající omezení u Kajlovce za Hradcem nad Moravicí. V obou směrech se sunou přibližně 10-minutové kolony. A na devítce z Mělníka do Prahy před zúžením na obchvatu Líbeznic ztratíte jen pár minut. Volně průjezdný je i samotný průtah Líbeznicemi. To informace pro ty z vás, kdo se chcete omezení vyhnout a volíte náhradní trasu. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
11: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu.
13: Do Brna, do Prahy.
14: Jedu moderním vlakem Českých drah, i když auta stojí. Do Brna, Olomouce, Ostravy i Prahy. Pohodlně a rychle. České dráhy. Sponzor programu.
13: Jedu vlakem Českých drah.
11: Počasí.
4: Bude oblačno až polojasno, odpoledne od západu oblačnosti přibyde a postupně se přidají přehánky, místy i silné bouřky. Nejvyšší teploty dnes 28 až 32 stupňů, na západě Čech kolem 26. To byly zprávy.
11: Radiožurnál Sport.
1: Karel Janů a Martin Charvát.
15: 7 hodin 6 minut, dál vám přejeme ze studia Radiožurnálu Sport. Příjemný pátek 28. srpna. Martine, pojďme na chviličku na cyklistiku. Barbora Bukovská na mistrovství světa horských kol v Itálii v závodě juniorek získala další medaili do své sbírky. Tentokrát je stříbrná a je z cross country.
16: Zvítězila Švýcarka Anja Grossmanová, bronz vybojovala Francouzka Vošámpová. Samozřejmě pro Barboru Bukovskou velký úspěch. Její přítel Ondřej Plic byl mezi muži 20. mezi juniory a Ondřej Cink ten měl defekt, kdy se mu rozlepila tretra v jednoduchém podání. Zkrátka se mu tam přetrhala mírná vlákna, která v tom současném modelu, jak jsou uchycené tretry, znamenají, že to je jako kdybyste jeli na kole v sandálích.
15: No, takže držme palce Ondřeji Cinkovi i ostatním reprezentantům. Šampionát vyvrcholí o víkendu a můžeme udělat takový krásný oslí můstek, protože o víkendu přímo na místě bude Jiří Ježek, budeme se s ním spojovat, on se nám bude hlásit, těšíme se na to.
16: Jenomže Jiří Ježek dnes bude ještě ve studiu Radiožurnálu Sport po 10. hodině, také bude debata o cyklistice, mimo jiné o tom, jak převážíte svá kola, pokud vás to zajímá, budeme rádi, když nám třeba přispějete svým názorem a zkušeností, ale také se budeme bavit o cyklistické Vueltě a předpokládám dominanci tady Pogačara.
15: Asi ano, asi se tomu nebudeme moc ani tentokrát vyhnout.

0: 7 hodin a 12 minut, posloucháte páteční radiožurnál Sport a my se zase budeme vracet ke včerejšímu fotbalovému večeru, který byl samozřejmě extrémně zajímavý pro české fotbalové fanoušky, pro příznivce českého koeficientu a taky pro posluchače radiožurnálu Sport, kteří mají rádi naše přímé přenosy, protože ty většinou nabízejí fantastické emoce a my si je teď můžeme, myslím, znovu vychutnat v podání Tomáše Borovce.
1: Přesně tak, Tomáš Borovec a vyrovnání Hradce proti Panathinaikosu.
2: Třetí minuta nastaveného času a v tuto chvíli Malšovická arena explodovala, protože po centru do pokutového území si naběhl na míč Vladimír Darida a
1: Darida vyrovnával a v nastaveném čase, respektive potom v prodloužení, to vypadalo s Hradcem dokonce i na postup.
2: Golman Piňa, jestli za sebou někoho má nebo ne, tak raději zasáhla málem, posunul ten balon přímo na Vlkanovu, ale tomu tak 20 cm chybělo. Co teď tenhle Ťukes? Čihák! Čihák! 2-1 pro Hradec Králové! Tak mluvil jsem před malou chvílí o tom, jak Východočeši rotují, ale rotovat budou muset ještě s větší aktivitou a teď bez té rychlé radosti, která rychle byla, ale rychle také odezněla.
0: Ano, jak víte, tak sen fotbalistů Hradce Králové účasti v hlavní fázi konferenční ligy se rozplynul, tohle vedení neplatilo, branka nebyla uznána, no a teď si můžeme asi vychutnat ty emoce třeba i v negativním, protože tohle je vlastně rozhodující okamžik celého utkání.
2: Tak, teď tady bude asi silný pískot, zatnuté pěsti fanoušku Hradce Králové v tomto souboji Desers Adam Zadražil. Adam Zadražil je vynikající golman, několik penalt už také chytil. Adam Zadražil se rozkákává, Desers se rozbíjá, bude to jeho pravačka. Bohužel Desers přízemní střelou doprostřed branky dostává Panathinaikos do vedení.
0: Ano, a když to sečteme všechno suma sumárum, tak to znamená, že fotbalisté Hradce Králové prohráli v odvetném utkání s Panathinaikosem Athény 1-2 po prodloužení a v hlavní fázi konferenční ligy, tak budou chybět.
1: V průběhu utkání zažívali emoce jako na houpačce, aby nakonec převládl v řadách Východočechů velký smutek.
3: Hradečtí fotbalisté předvedli podobný závěr jako v prvním utkání, kdy dvěma góly v posledních minutách srovnali na 2-2. Tentokrát vyrovnal ve druhé minutě nastavení Darida na 1-1 a šlo se do prodloužení, ve kterém se hrálo většinou jenom na jednu bránu.
4: Jsme si vytvořili strašně moc možností k tomu, aby jsme prostě toho soupeře dostali do koléna a to mě mrzí, protože opravdu ta hra byla skvělá, ale fotbal se hraje na góly.
3: Asi nejvíc litoval trenér David Horejš situace z 15. minuty prodloužení, kdy šli na branku Panathinaikosu tři hradečtí fotbalisté sami, ale Adam Vlkanova nedokázal ze strany přihrát jednomu ze svých spoluhráčů na pár metrů přesně.
4: Já jsem to viděl, jak mi to bolí, jako prostě kdyby si vzal dotek, tak to dá před prázdnou bránu a ten to dá do prázdné brány. Tohle musí ten hráč vyřešit, o toho tady je.
3: Svěřenci Davida Horejše už se dokonce jednu chvíli radovali, když krásnou ranou dostal míč do branky Filip Čihák, ale píšťalka německého rozhodčího se ozvala ještě předtím, než míč přešel brankovou čáru.
5: Si myslím, že tam faul žádný nebyl, ale bohužel to nechali ani dohrát. Já si myslím, že jsme na tom míči byli ve stejný čas a jestli jsem ho nakop, tak jsem ho nakop do podrážky, takže úplně nevím, jaký faul tam mohl být.
3: Vracel se ke spornému momentu stoper Čihák a trenér Horejš měl o dané situaci také jasno.
4: Tam rozhodčí písk do píšťaly, on kdyby nepísk do píšťaly, jak se šlo na VAR a ten gol by prostě platil, protože tam vůbec žádný faul není.
3: Rozhodující okamžik dvojzápasu nakonec přišel pár vteřin před koncem prodloužení, když už se všichni na stadionu připravovali na penaltovou loterii. K pokutovému kopu nakonec došlo, ale poté, co hradecký záložník Netu nešťastně přišlápl nohu soupeři, který navíc v dané pozici ani nemohl ohrozit hradeckou branku.
4: V tu chvíli bych to asi nikomu nepřál, no, jak se cítíte, takže je obrovská prázdnota.
3: Když za pár vteřin athénský Desers penaltu proměnil a svým druhým gólem v utkání posunul do hlavní fáze konferenční ligy Panathinaikos, byla znát frustrace nejen mezi hradeckými fotbalisty. Červenou kartu dostal od rozhodčího trenér David Horejš.
4: Jsem tam nakop tu flašku a řekl jsem mu, že jde někam. Jako pokazil celý ten večer tady tím 9000 lidem.
3: Zaplněná arena ale po chvíli rozčarování odměnila fotbalisty Hradce Králové velkými ovacemi a poděkováním za celou jízdu v předkolech evropské i konferenční ligy. Pro aktuální sezonu ovšem Východočechům skončila. Tomáš Borovec, Radiožurnál.

0: Mike Oldfield, Roger Chapman, posloucháte ranní radiožurnál Sport. V pátek 28. srpna je 7 hodin 21 minut. Fotbalisti Pražské Slavie už znají jména 8 soupeřů pro hlavní část Ligy mistrů.
1: Slavia přivítá znovu po roce Arsenal a stejně jako v minulém ročníku doma v Edenu. Fanoušci se můžou těšit ale i na jiné atraktivní domácí zápasy.
0: Je to tak, na svém hřišti Slavia přivítá i další anglický tým, a to úřadujícího vítěze Evropské ligy Aston Villa, dále pak španělský Villarreal, francouzský Racing Lán. Venku Pražané nastoupí v Mnichově proti Bayernu, v Istanbulu proti Fenerbahce budou hrát v Portu a v Azerbajdžánu proti nováčkovi soutěže Sabahu.
1: Slavia nemusela co by tuzemský mistr do kvalifikací a po druhé za sebou se dostala přímo do hlavní části. Z výsledků losu měl radost i bývalý fotbalista a expert radiožurnálu Sport Pavel Horvát.
2: Na ten výlet do Baku si myslím, že to je fantastický, že to je super. Ten los byl přívětivý s ohledem na to, že dají se získat nějaký body. Samozřejmě jsou tam i velikáni, Bayern Mnichov, největší mužstvo v Německu teďka v tuhle chvíli, Arsenal.
0: Podle záložníka Slavie Michala Sadílka není mezi týmy žádný, který by nebyl pro Slavii hrozbou.
3: Ty soupeři mají tak neskutečnou kvalitu, že tam už si člověk nemůže vybírat a vlastně jenom tak čeká, co přijde do toho našeho osudí, a samozřejmě z prvního koše dva vítězové dvou možná nejlepších soutěží v Evropě na světě. Potom jsou tam zajímavé zápasy, třeba Porto venku, to může být hodně zajímavé a na to se osobně velmi těším a doufám, že i pro naše diváky tady v Edenu to bude hodně zajímavé.
1: Slavia se pokusí v tomto ročníku Ligy mistrů překonat výkon z toho loňského a upřímně nebude to mít zrovna moc složité.
0: V minulé sezóně svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského v ligové fázi, připomeňme, ani jednou nezvítězili, připsali si 3 body za 3 remízy a v tabulce 630 účastníků skončili na 3. místě od konce.
1: O rok dříve si nový formát soutěže vyzkoušela Sparta, která ale také neprošla do vyřazovacích bojů. Na triumf v nejprestižnější evropské soutěži čekají Slávisté od roku 2007.
0: Podle trenéra Trpišovského jim ale předchozí zkušenosti mohou k premiérové výhře v Lize mistrů pomoct.
4: Uvidíme. Jak říkám, ta pravda vždycky leží na hřišti a uvidíme, v jakém stavu kdo a jak budeme vlastně před těma zápasama, ale ty zkušenosti určitě jako jednoznačně jsou dobrý pro ten další ročník, už protože jsme si to loni vyzkoušeli, že k tomu vítězství je někdy strašně daleko a někdy zároveň hrozně blízko.
1: Ligová fáze fotbalové Ligy mistrů je rozprostřena od září až do ledna příštího roku. První kolo ale budou fotbalisté hrát už od 8. do 10.

10. září do vyřazovací části, potom postoupí celkem 24 nejlepších celků. My se losu Ligy mistrů budeme z pohledu pražské Slávie věnovat také po 9. hodině, kdyby se do našeho vysílání měl spojit manažer A mužstva Slávie Stanislav Tecl. Témata jsou jasná, jednak los Ligy mistrů a pak také víkendové derby na Spartě.

0: Derby na Radiožurnálu Sport.
1: Poprvé od nedohraného květnového derby se ve fotbalové šancelize utkají pražská S. Sparta a Slavia se střetnou v šestém kole nejvyšší soutěže. Ve chvíli, kdy tým z Letné ztrácí na rivala z Edenu dva body. Kvůli výtržnostem slavistických fanoušků v minulém derby budou platit na stadionu Sparty přísnější bezpečnostní opatření. Šlágr ligového podzimu začne v neděli ve 20 hodin v přímém přenosu na této stanici.
0: Derby na Radiožurnálu Sport.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
3: Radiožurnál půl osmé. Zprávy s Vojtěchem Tomáškem.
4: Policisté o víkendu posílí hlídky na silnicích, čekají silný provoz kvůli návratům Čechů z dovolených. Právě poslední prázdninový víkend bývá na silnicích rizikový. Hlídky se zaměří na rychlost, používání bezpečnostních pázů i telefonování za volantem. Víc řekneme v ranním interview v 7.50. Ruské úřady hlásí nejméně 4 zraněné po útoku ukrajinských dronů. Údery zřejmě zasáhly Sevastopol na ruském ovládaném poloostrově Krym. Informoval o tom gubernátor oblasti Michail Razvožajev. Úder podle ruských úřadů poškodil taky hotel a několik aut. Na dvou místech podle ruské státní agentury TAS vypukl požár. V Hradci Králové začínají královské slavnosti, navazují na tradici slavností královny Elišky. Návštěvníci uvidí víc než 100 různých představení, včetně koncertů, pouličního umění, historických trhů anebo soutěžních letů, 50 horkovzdušných balónů.
0: Sport.
4: Fotbalisté Plzně postoupili do hlavní části Evropské ligy. Odvetě posledního předkola doma zdolali Crvenou zvezdu Bělehrad 5-1 po prodloužení. V konferenční lize je Jablonec, který porazil skotské Rangers po penaltovém rozstřelu. V základní hrací době i prodloužení zvítězili Severočeši 1-0. Taky v konferenční lize naopak vypadl Hradec Králové, a to po prohře s Panathinaikosem Athény 1-2 po prodloužení. A české volejbalistky zakončily základní skupinu domácího evropského šampionátu výhrou 3-0 na sety nad Bulharskem. V osmifinále nastoupí národní tým v pondělí proti Švédkám.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zvířata na D6 u Lubence a překážka na D5C za Cerhovicemi. Na D6C ve směru z Karlových Varů do Prahy buďte pozorní, kousek za Lubencem. V okolí 77. kilometru se na vozovce pohybuje stádo kos. Na D5 směrem z Prahy do Plzně zbystřete za sjezdem na Cerhovice. Hlásíte několik překážek v odstavném pruhu.
6: Od 44. a 5. jsou tam kusy v odstavném pruhu. Nejdřív je tam velký kus blatníků plastové a potom je tam velká část odstavní pruhu, jsou roztrhaný kousky pneumatik a po kilometru silničáři mají šipku a stojí tam odstavní pruhu kamion.
5: D1 z Prahy do Brna a přetrvávající i prodlužující se kolona kamionů. Aktuálně zastavují za Domašovem na 75. kilometru a v hodně roztrhané frontě následně pokračují až do zúžení u D2. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Karlovy Vary hlásí skoro zatažené nebe a 14 stupňů na teploměru. Hodně mraku je i nad Prahou, v centru kolem 17 stupňů. Nejvyšší teplota aktuálně v Českých Budějovicích, Liberci nebo v Pardubicích, kde je oblačno, je tam také 20 stupňů. Na Sněžce zataženost 12 stupni, Brno hlásí oblačno a 19 na teploměru, Ostrava také oblačno a na teploměru jen kolem 13 stupňů. Přes den nás ale čekají vysoké teploty, pohybovat se budou většinou do 26 stupňů v západních Čechách a do 32 stupňů na ostatním území. Teplo bude i na horách, tam naměříte kolem 23, na Šumavě až kolem 28 stupňů. A oblačné až polojasné nebe se bude postupně od západu zatahovat a smraky bude na naše území přicházet i déšť a bouřky, před kterými varuje i Český hydrometeorologický ústav. Budou totiž silné s přívaly vody, kroupami i nárazovým větrem. Doznívat budou na východě našeho území zítra dopoledne. Víkend pak nabídne docela poklidné počasí, většinou s polojasným nebem a teplotami kolem 25. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Blink 182 v 7 hodin a 37 minut v pátečním radiožurnálu Sport. Teď jedna třeba praktická informace pro posluchače radiožurnálu Sport, protože lyžařské areály v Dolomitech vrátí držitelům skipasů z uplynulých 3 zimních sezon část peněz. Krok je součástí opatření, na kterém se areály dohodly s italským antimonopolním úřadem, který prošetřoval, Martine, chování provozovatelů. Přijímání žádostí začne 15. října, tak času je ještě dost, abyste se podívali po kapsách, jestli tam máte nějaké kartičky z uplynulých 3 let. Pojďme to nějak lidsky zkusit vysvětlit, o co, Martine, vlastně jde.
1: Ono jde o to, že italský antimonopolní úřad vedl s lyžařskými areály, které jsou pod Dolomity, supersky řízení kvůli omezování konkurence. Pokud nevíte, co je pod Dolomity supersky a byli jste lyžovat v Itálii, tak řekněme, že to je celý ten areál Sella Rondy, ať už by to byla Araba, ať už je to Val di Fassan, Val Gardena, případně Alta Badia. Dále tam je Cortina d'Ampezzo, Civetta, potom také třeba Kronplatz nebo Valle Isarco. Takže je to opravdu velká řada těch areálů, v podstatě ty největší areály, které jsou v severní Itálii. Jde o jednodenní nebo vícedenní údolní skipasy v sezónách, které jsou poslední 3 zimní, ale ne ta úplně poslední, to znamená 22-23, 23-24 a 24-25. A podstatné pro vás, pokud se vás to týká, je, že držitelé těch skipasů můžou získat přímou refundaci ve výši až 20% té zaplacené částky, prostě můžou vám vrátit až 20% toho, co jste zaplatili, a nebo vám dají slevu na příští nákupy ve výši 30%, přičemž, když se koukáme, jak to vypadá se zimou, tak nevím, jestli tohle je zrovna ta dobrá varianta. Zkrátka bych možná zvolil to, že vám 20% vrátí.
0: A jde, Martine, prostě, když to zase řekneme úplně jednoduše a lidsky česky, o to, že jsou tam Dolomity supersky vlastně jediní v té oblasti, kdo tam poskytuje v zimě lanovky, a antimonopolní úřad je tak nějak obvinil, že to přestřelili cenově.
1: Ano, a že také vlastně vyloučili konkurenci z té celé oblasti. Na tu refundaci celkově mají balík ve výši 720 milionů korun. Když to rozdělíme, tak 2/5 jsou na ty, kteří si koupili ty skipasy a oni jim vrátí peníze, a 3/5 té částky jsou potom slevy na skipasy budoucí, ale znovu naznačujeme, jedním z našich následujících témat bude, že v současnosti na severní polokouli není otevřený ani jediný lyžařský areál a očekává se, že zima, ta následující, začne opravdu hodně pozdě.
0: Pokud jste byli v Itálii lyžovat v téhle oblasti v uplynulých 3 sezónách, tak máte čas požádat do 15. října. Teď ILO, Don't Bring Me Down, a po písničce sportovní přehled.

0: Electric Light Orchestra v pátečním radiožurnálu Sport 7 hodin 44 minut. Včerejší zápasy kvalifikace evropských pohárů nabídly českým fanouškům plno silných zážitků. Pokud fandíte Plzni nebo Jablonci, zajisté jste jistě zažili příjemné chvíle po postupech do hlavní fáze evropské, respektive konferenční ligy. Pokud ale přejete Hradci Králové, tak jste měli večer s hořkým koncem. Víc teď ve sportovním přehledu řekne František Typovský. Hezké ráno.
1: Pěkné ráno. Plzeňští fotbalisté slaví postup do hlavní fáze evropské ligy. Po prohře v Bělehradě 0-3 porazili v odvetě závěrečného předkola Červenou zvezdu Bělehrad 5-1 po prodloužení. Západočeši si vynutili právě ono prodloužení díky proměněné penaltě Kabonga v nastaveném čase. O postupu pak rozhodl střídající Krčík. Šťastný byl po utkání záložník Viktorie Lukáš Červ.
2: Jeden z největších zážitků, asi možná určitě největší, jsem tady zažil za ty 3 roky. Ale já už jsem vám říkal před týdnem, že to je možný, že když změníme vlastně asi úplně všechno, tak je to možný a ty emoce, co vypukly, jak už na hřišti, tak pak v kabině, tak fakt krásný, krásný.
3: Los ligové fáze Evropské ligy je na programu dnes po 13. hodině. Soupeře se v něm dozví i pražská Sparta. O hodinu později přijde na řadu konferenční liga. Také za účasti Jablonce v osudí. Severočeši totiž porazili v závěrečném předkole skotské Rangers doma 1-0. V následném penaltovém rozstřelu domácí zvítězili 4-3. Svou trefou rozhodl Jan Chramosta.
4: Myslím si, že i jako v kabině jste se zeptali hráčů, který hráč to dneska rozhodne, tak si troufnu říct, že prostě řeknu 99% mě. Když jsem na tu penaltu střel, tak jsem si vybavil můj první moment, takový vzácný, kdy jsem rozhodl finále z Boleslaví, kdy jsem rozhodl finále poháru a prostě od začátku jsem věděl, že teď je ta chvíle, kdy to zase můžu potvrdit a ukázat to, že jsem prostě střelec a že pro tyhle situace jsem se narodil.
0: Naopak vypadl Hradec Králové, který v play-off konferenční ligy podlehl Panathinaikosu Athény 1-2 po prodloužení. Klíčový gól Východočeši dostali až ve 125. minutě.
1: Slavia bude v hlavní fázi fotbalové ligy mistrů hrát mimo jiné s londýnským Arsenalem nebo Bayernem Mnichov. Loni Pražané nevyhráli v této soutěži ani jeden zápas. Podle trenéra Jindřicha Trpišovského jim ale předchozí zkušenosti můžou k premiérové výhře v lize mistrů pomoct.
5: Uvidíme. Jak říkám, ta pravda vždycky leží na hřišti a uvidíme, v jakém stavu kdo a jak bude vlastně před těma zápasama, ale ty zkušenosti určitě jako jednoznačně jsou dobrý pro ten další ročník, už protože jsme si to loni vyzkoušeli, že k tomu vítězství je někdy strašně daleko a někdy zároveň hrozně blízko.
1: Slavisté v lize mistrů doma nastoupí proti Arsenalu, Aston Ville, Villarealu a Lens. Venku budou hrát v Mnichově, na hřišti Fenerbahče Istanbul, v Portu a v Azerbajdžánu proti nováčkovi soutěže Sabahu.
3: České volejbalistky na závěr základní skupiny mistrovství Evropy v Brně porazili Bulharsko 3-0 a v tabulce skončili na 2. místě, což měli jisté už před utkáním. Klíčem k vítězství byl obrat v samotné koncovce prvního setu, ve které prohrávali už o 9 bodů a ve které odvraceli 4 setboly. I tak ale set vyhráli 28-26. Pokračuje blokařka Magdalena Jehlářová.
6: Začátek nám úplně nevyšel podle našich představ. Oni v prvním setu hráli výborně, hlavně v poli a na útoku taky, ale v poli neskutečně čapali. To bylo hodně náročné to potom dohnat, ale naštěstí potom jsme je zatlačili na servisu. Měli jsme už taky lepší obranu v poli a lepší útok, takže jsem ráda, že už ten první set se nám podařilo dotáhnout do vítězného konce, když jsme chvíli prohrávali o 6 nebo 7 bodů.
3: V 8. finále se Češky utkají se Švédskem. Utkání je na programu v pondělí v 19 hodin v Brně.
0: Česká výprava vybojovala na mistrovství světa v rychlostní kanoistice první 2 finálové účasti, a to díky kanoistovi Martinu Fuchsovi a kajakářce Barboře Betlachové. Oba na kilometrové trati Betlachová si pohlídala 3. místo, i když začala rychle a v první polovině vedla.
7: Možná mě to tady dohnalo na poslední 250, ale já jsem si pořád hlídala ten postup, zároveň tam naměřovala i trenérka Ségra, tak jsem tak jako věděla, že je to furt dobrý podle toho křiku, podle té intonace, a tak jsem si to jakoby držela tak, abych dojela na to 3. místo.
0: Mužský i ženský čtyřkajak se na 500 do finále nedostal. Stejně dopadly v semifinále i Řáhová a Šímová na double canoe na trati 500 metrů. Na sprinterské 200 nedosáhly na finále kajakář Cerman a kanoista Hrabal.
1: Párová čtyřka obsadila v semifinále na mistrovství světa ve veslování 5. místo. Matěj Smejkal, Michal Zindulka, Martin Ježek a Jan Čížek tak pojedou v Amsterdamu finále B. O medaile ale odpoledne zabojují 2 posádky. Dvojka bez kormidelníka Pavlína Flamíková a Anna Šantručková a dvojskyf Dalibor Neděla Jakub Podrazil. A na této stanici o tom živě uslyšíte.
3: Teď tenis. Wimbledonská šampionka Linda Nosková zahájí dvouhru US Open proti domácí Katie Volinecové. Rozhodl o tom los v dějišti turnaje v New Yorku, který do hlavní soutěže zařadil 14 českých zástupců.
8: Čerstvou vítězku smíšené čtyřhry z New Yorku Karolínu Muchovou čeká v prvním kole posledního Grand Slamu sezóny Rakušanka Krauzová. Spoluhráč Muchové a česká mužská jednička Jakub Menšík narazí v úvodu dvouhry na soupeře z kvalifikace. Na hráče z kvalifikace narazí vedle Menšíka taky Tomáš Macháč, který se v případě postupu do druhého kola může utkat s Jiřím Lehečkou, který vstoupí do turnaje proti Španělovi Kareňovi Bustovi. Vedle nasazené šestky Noskové a sedmičky Muchové budou plnit roli nasazených hráček ještě Marie Bousková, Barbora Krejčíková a Sára Bejlek. Češi budou mít v hlavní soutěži minimálně 14 hráčů, další bojují v kvalifikaci. Krištof Kousal, Radiožurnál.
0: U tenisu ještě zůstaneme. Nikola Bartuňková zvládla na turnaji v Monterey takřka 3hodinový český souboj s Dariou Vidmanovou po výhře 6-4, 6-7, 6-3. Postoupila po druhé v kariéře na okruhu WTA Tour do semifinále. O premiérové finále se v generálce na US Open utká s Elis Mertensovou z Belgie.
1: Čeští basketbalisté podlehli v úvodním utkání před kvalifikací o postup na evropský šampionát domácím Belgičanům 81-92 a zkomplikovali si cestu na závěrečný turnaj. V neděli nastoupí svěřenci kouče Luboše Bartoně v Praze na Královce proti Norům. Ze tříčlenné skupiny projde do hlavní fáze kvalifikace jenom vítěz. Druhý tým ale dostane možnost reparátu.
3: Slovinský cyklista Tadej Pogačar udělal další krok k vítězství na španělské Vueltě. Vyhrál totiž šestou etapu, když v závěrečném spurtu zdolal domácího Enrika Mase, před kterým v celkovém pořadí vede o 3,5 minuty.
1: Na mítinku atletické diamantové ligy v Curychu padly dva světové rekordy a o oba se postarali překážkáři. Brazilec Dos Santos zaběhl 400 metrů překážek za 45 sekund a 80 setin. Američanka Raslová zvládla 100-metrovou trať za 12 sekund a 9 setin. Domácí Švýcarka Verová v běhu na 800 metrů opět útočila na světový rekord Jarmily Kratochvílové. Zaostala za ním navzdory osobnímu maximu o 42 setin.
0: Tolik sportovní přehled připravil ho František Typovský. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: 7 hodin 54 minut, krásný pátek 28. srpna všem, kteří posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku. Kouzlo nového trenéra Radoslava Kováče zafungovalo a fotbalisti Plzně předvedli v odvetě play-off Evropské ligy s Crvenou zvezdou nakonec fantastický obrat.
1: Po prohře v Bělehradě 0-3 porazili srbský celek 5-1 po prodloužení, které rozhodl David Krčík. Nejdůležitější moment ale přišel v nastaveném čase řádné hrací doby, kdy proměnil penaltu Christoph Kabongo.
2: Věřme mu, že penaltu dá, on si určitě věří. Moment, který tenhle zápas může poslat do prodloužení. Kabongo nebo Mateus? Kabongo, gól! Viktoria Plzeň dává gól z pokutového kopu ve čtvrté minutě nastavení. Christoph Kabongo pravděpodobně zařizuje prodloužení tohoto neuvěřitelného zápasu.
3: Vždycky je to o těch hráčích, jako jaký mají sebevědomí, co a jak, a Kabo to zvládl skvěle na to, jak je mladý kluk a už vlastně ty zápasy předtím vlastně proměňoval a ten hráč, který o tom moc nepřemýšlí, jde prostě dát gól a to je na tom to krásný.
4: Chválil klid Kabonga při klíčové penaltě trenér Viktorie Radoslav Kováč. Po prvním poločase to přitom nevypadalo na žádné drama. Zvláště když pak po návratu z kabin autor první branky zápasu Princ Adu nedal penaltu. Poté ovšem Bukary udeřil doskyho úrohového praporku do obličeje a červená karta byla pro Viktorii vítaným dárkem.
3: Pomohla nám samozřejmě červená karta, ale dokonce jsme věřili, že to zvládneme a jak jsme dali ten třetí gol, tak jsem viděl z kluku jako obrovskou energii, že prostě cítili krev, že to chcou zvládnout.
4: Další penaltu už proměnil Vyšinský a po trefě Hrošovského Plzeň mohutně tlačila oslabeného soupeře. Faul na golmana Vígeleho přinesl třetí penaltu a vytoužený gol Kabonga, který zařídil prodloužení.
5: Všechny ty tři penalty byly úplně jasný za mě a to, že Princátko to jednu neproměnil, tak to je škoda, ale jsme tahali prostě všichni jeden za druhýho a to, že ty penalty byly tři, je odměna za to, jak jsme v tom vápně do toho šli a jak jsme tahli za jeden pro vás, jaká energie tam byla, jak už od nás, tak už z tribun, který fakt se chytli snad nejvíc, co jsem tady asi jako zažil.
4: Chválil plzeňské fanoušky záložník Lukáš Červ. Díky hlavičce střídajícího Krčíka v prodloužení Plzeň poprvé v historii obrátila pohárový dvojzápas, ve kterém prohrávala 0-3.
5: Jeden z největších zážitků, asi možná určitě největší, jsem tady zažil za ty tři roky. Ale já už jsem vám říkal před týdnem, že to je možný. Že když změníme vlastně asi úplně všechno, tak je to možný a ty emoce, co vypukly, jak už na hřišti, tak pak v kabině, tak fakt krásně, krásně.
4: Usmíval se po výhře 5-1 nad srbským mistrem Lukáš Červ. Viktoria si tak po třetí v řadě zahraje ligovou fázi Evropské ligy. Z Plzně Vladislav Jenouškovec, Radiožurnál.

0: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte jubileum v neděli 27. září a postavte se na start společně s tisícovkami dalších běžců i domácí elitou. Necítíte se na celou desítku? Dejte si závod ve štafetě s rodinou nebo přáteli. Staň se legendou i ty. Více na webu běchovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou ČEPS, provozovatel přenosové soustavy, SEAT a hlavní město Praha.
1: Dobré ráno v 8 hodin. A začínají zprávy s Vojtěchem Tomáškem.
2: Počet obětí ničivých povodní v Nepálu dál roste. Úřady hlásí nejméně 470 mrtvých. Česko dnes ráno zažilo částečné zatmění měsíce. Fotbalisté Plzně postoupili do Evropské ligy. Jablonec bude hrát konferenční ligu. Na silnici 16 směrem z Mělníka do Slaného popojíždí kolona před Novou Vsí. A bude nejprve slunečno, odpoledne oblačnosti přibyde. Na místě se přidají přehánky a bouřky. Teploty až 32 stupňů.
3: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
2: Počet obětí středečních bleskových povodní na hranici Nepálu a Tibetu stoupl téměř na 470, informovala o tom nepálská policie. Na hranici mezi Čínou a Nepálem začalo přetékat jezero, které se vytvořilo po sesuvu části ledovce. V oblasti tak hrozí další povodeň, informuje o tom čínská státní televize CCTV. Záchranné operace jsou dočasně přerušené. České humanitární organizace spustily na pomoc lidem v Nepálu sbírky. Třeba organizace Člověk v tísni poslala na pomoc už první 1 000 000 korun. Na co přesně peníze půjdou, říká ředitel organizace Šimon Pánek.
4: Ten první 1 000 000 stačí na nákup první zásilky nebo nákladu pomoci, ale ze všeho nejvíc jsou teď potřeba finanční prostředky. Problém je samozřejmě i logistika, strhané mosty, nefungující spojení.
2: Kongo začalo očkovat proti ebole novými vakcínami. Podle agentury AP je ale protilátka Ervebo vyvinutá pro jinou variantu nemoci a není proto jisté, jestli bude účinná. Očkování mají dostat zdravotníci i někteří obyvatelé. Konžské ministerstvo zdravotnictví tak chce chránit lidi nejvíc vystavené viru eboli. Na variantu nemoci, která se v Kongu šíří, zatím neexistuje žádná schválená vakcína. Od poloviny května na nemoc zemřelo přes 2700 lidí. Meteorologové varují před bouřkami. Výstraha začne platit ve 14:00 a potrvá až do zítřejšího rána. Varování se týká celých Čech a taky části Moravy a Slezska. Bouřky bude doprovázet přívalový déšť, silný vítr a kroupy, říká meteorolog František Šopko.
5: V bouřkách se budou vyskytovat nárazy větru kolem 20 metrů za sekundu, což je 70 km za hodinu, menší kroupy a přívalový déšť kolem 35 mm. V noci bouřky mohou přicházet v trvalejší déšť.
2: V Česku bylo dnes ráno možné pozorovat částečné zatmění měsíce. Zemský stín zakryl až 93% jeho průměru. Zajímavý úkaz mohli lidé pozorovat třeba na hvězdárně v Plzni.
6: Pojďte se podívat, je to jak daleko hledu těch očima, že opravdu to zatmění poprvé vidíme.
7: Komentuje na hvězdárně v Plzni Lukáš Winkler.
6: Bohužel pozorování bylo hodně narušeno v oblačností a poslední záchvěvy měsíce jsme viděli v 5:30 ráno.
7: Na pozorování se svojí dcerou přišla paní Zuzana.
8: Jsme tady úplně poprvé.
7: Kolik jste vstávali?
8: V 5:45.
7: Přišla i 9letá Klárka. Tak jaký je to pro tebe zážitek?
9: Takové, že to vidím poprvé, takže je dobrý.
7: Další, tentokrát úplné zatmění měsíce bude možné pozorovat na Silvestra 2028. Z Plzně Martina Klímová, Radiožurnál.
10: Sport. Fotbalisti Plzně jsou v hlavní fázi Evropské ligy. V odvetě play-off doma zdolali Červenou zvezdu Bělehrad 5-1 po prodloužení a smazali tříbrankové manko z úvodního duelu v Srbsku. Hlavní část konferenční ligy si zahrají fotbalisti Jablonce. Po prohře 0-1 ve Skotsku v domácí odvetě porazili Rangers 1-0 a v následném penaltovém rozstřelu zvítězili 4-3. Rozhodl Jan Chramosta, o kterém po utkání mluvil kouč Severočechů Luboš Kozel.
11: Tak já se musím přiznat, že jsem chtěl spíš od Honzy, jestli by ten penaltový rozstřel nezačal, protože jsme chtěli, aby jsme začali dobře. A u mě jsem věřil, že ten gól dá, prostě, že to je důležitý a tu psychiku, aby to mužstvo prostě třeba první dvě penalty dalo. A on mi říká, ne, já půjdu poslední, prostě já to rozhodnu. A on říká, no aby ještě ta pátá o něčem byla. A on říká, ne, já budu pátý a já to rozhodnu. Říkám, jo, tak jo. Takže z tohle pohledu jako jsem za něj rád.
10: konferenční lize naopak vypadl Hradec Králové, který nestačil na Panathinaikos Athény 1-2 po prodloužení. Losy evropských pohárových soutěží jsou na programu odpoledne. V osudí bude v evropské lize kromě Plzně taky Sparta Praha.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Na D8 požár za Litoměřicemi, na D1 kamiony od Domašova. Na dálnici D8 směrem z Ústí do Prahy teď velmi opatrně za sjezdem na Litoměřice. Na 43,5 kilometru likvidují hasiči požár vozidla. Zatím se jede, počítejte ale s omezením provozu. Na D1 ve směru z Prahy do Brna se délka kolony kamionů dost často mění. Chvílemi zastavují už těsně za Domašovem, pak zase až v okolí Ostrovačic. Teď bohužel ta horší situace, tedy Domašov a souvislá řada nákladních souprav už z kilometru 169. Pak nějakou chvíli jedou v celku plynule, ještě párkrát zastaví a nejvýrazněji zpomalí. To už i osobní auta v levém pruhu u Kývalky na stém 82. kilometru. Naopak pozitivní zpráva pro řidiče jedoucí D1 k Brnu od Vyškova. Plynulý provoz v obou pruzích, stejně tak i na D2 směrem z Bratislavy. Z těchto směrů dnes do jihomoravské metropole přijedete včas. A silnice 16 před D8 u Nové Vsi směrem z Mělníka čekejte zdržení z odbočky na Vraňany, z druhé strany pak od Chržína. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude oblačno až polojasno, odpoledne od západu oblačnosti přibyde a postupně se přidají přehánky, místy i silné bouřky. Nejvyšší teploty dnes 28 až 32 stupňů, na západě Čech kolem 26, na horách většinou 23 a na Šumavě až 28 stupňů Celsia. To byly zprávy.
12: 8 hodin 6 minut po zprávách dál posloucháte páteční radiožurnál Sport. Čeští basketbalisté podlehli v úvodním utkání skupiny G před kvalifikace o postup na mistrovství Evropy v roce 2029 v Ostende domácí Belgii o 9 bodů 81-92. No a v neděli od 17.30 svěřenci trenéra Bartoně přivítají v Praze na Královce Norsko. To je druhý sok v té tříčlenné skupině, ze které postoupí do hlavní části kvalifikace. Jenom vítěz, druhý tým potom bude mít možnost reparátu. Tolik o basketbalu. Martine, za chvilku budeme mluvit o fotbalu, je to tak?
13: Za chvíli budeme mluvit s naším fotbalovým expertem Pavlem Horváten. Ten v pondělí říkal, že ho trochu překvapilo, že neměl žádný hovor z Plzně, že by to bylo třeba hezké, že on by kabině dokázal pomoci. Věřím, že ano, ale to, jaký dokázal pomoci Radoslav Kováč, možná pro plzeňské není úplně špatné.
12: Neuvěřitelný obrat, uvidíme, jestli Pavel Horvát takhle zpětně bude říkat, že to říkal. Zeptáme se ho za chviličku. Teď už Pink Floyd.
3: Radiožurnál Sport.
14: Karel Janů a Martin Charvát.

0: Pink Floyd dohrávají v ranním radiožurnálu Sport, je 8 hodin a 11 minut. Fotbaloví fanoušci, posluchači radiožurnálu Sport se můžou v tomhle ročníku těšit na 4 české kluby v evropských pohárových soutěžích. Slavia má jistou ligu mistrů, samozřejmě nově zná i svoje soupeře pro hlavní část, i to budeme teď probírat s Pavlem Horvátem. Spartu čeká Evropská liga, do té se díky včerejšímu senzačnímu obratu skóre dostala taky plzeňská Viktoria, no a konferenční ligu vybojoval Jablonec, Hradec Králové naopak neuspěl. Teď už si ale pojďme povídat s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem. Pavle, přeju krásné ráno.
1: Dobrý den.
0: Pojďme začít u Plzně, protože ta dokázala v tom závěrečném předkole Evropské ligy smazat 3gólovou ztrátu z Bělehradu. Porazila doma Červenou zvezdu po prodloužení nakonec 5-1, tak úplně asi premiéra snů pro Radoslava Kováče na lavice Západočechů. Co říkáš?
1: No to určitě, tak já si myslím, že samozřejmě o tom mluvili, ale možná, že to bylo spíš takový, jako že to jdeme zkusit, protože samozřejmě síla soupeře nějaká byla v tom prvním zápase, ale je potřeba říct, že to bylo zasloužený.
2: Co říkáš na to, co vlastně plzeňští fotbalisté předvedli, jakým způsobem to byl odlišný výkon, ať už bychom vzali ligové zápasy v Teplicích, ať už bychom vzali to, co Plzeň předváděla v Bělehradě?
1: No tak takhle, já samozřejmě nebudu tady hejtovat Martina Hyskýho, protože prostě to mužstvo se nějak vyvíjelo a samozřejmě bylo vidět, že na nich ta deka je a ten efekt toho nového trenéra tam včera byl jednoznačný, to prostě bez debat, byla tam velká energie v těch hráčích a chuť dokázat, že prostě ta Plzeň je zase dobrá, takže to tam jednoznačně zafungovalo a úplně bych to neřekl tak, že to bylo jenom tou výměnou toho trenéra, to určitě ne.
0: Ale rozhodně fantastický výkon, fantastický výsledek, postup do Evropské ligy a teď myslíš, že to Plzeň může přenést třeba i do domácí ligy?
1: No musí to přenést do domácí ligy, musí přenést tu energii, to tam nebylo v těch posledních zápasech, ta chuť taková, ta radost toho fotbalu, samozřejmě, myslím si, že kluci úplně nejsou jako slepí a že hodně tomu pomohlo to vyloučení, že jo, hloupí toho hráče, ale samozřejmě ten výkon byl dobrý, dali 5 gólů, to je prostě úžasný výsledek a je to zasloužený a je skvělý, že Plzeň je v té evropské lize.
2: Plzeň, Bělehrad 5-1, témat máme hodně. Pojďme na Jablonec, který dokázal v základní části porazit Rangers 1-0, tedy 1-1 v součtu obou zápasů a postoupil nakonec na penalty. Jak cené je podle tebe pro Jablonec, že se dostal přes jeden z nejslavnějších skotských celků do základní fáze?
1: No musím říct, že jsem jako jim věřil, ale musím zase říct ještě k tomu, že pro mě to je daleko větší pohádka než ještě Plzeň, protože Rangers jsou pro mě jako fakt jako takový ten skotský klub, který je opravdu silný a málo kdo se jim vyrovná a Jablonec prostě je převálcoval a na penalty postoupil a je to super, že moc jim to přeju tomu mužstvu Luboše Kozla, protože si myslím, že si to zaslouží za ty dlouhodobé výsledky a Luboš Kozla za dlouhodobou práci, kterou tam odvádí v Jablonci.
0: Byl to včera velmi dobrý výkon, řekněme i pro české fanoušky, velmi vydařený večer, ale nebylo to úplně dokonalé, protože bohužel připomeňme, že Králové hradečtí fotbalisté v kvalifikaci konferenční ligy neuspěli, nakonec tedy až v 5. nastavené minutě prodloužení inkasovali z penalty a Panathinaikosu podlehli 1-2, no tohle je určitě škoda, Pavle.
1: No to je samozřejmě smůla, tak Láďa Darida vyrovnával před koncem na druhou stranu, ale zase na začátku toho zápasu měli šance, je škoda, že to neproměnili, tady prostě v těch utkáních vždycky proti těm v úvozovkách silnějším soupeřům musíš využít opravdu maximum těch, nebo vytěžit maximum z těch šancí a to se Hradci prostě bohužel nepodařilo, byť si myslím, že nebyli slabším jako z těch dvou týmů, ale prostě na to se nehraje.
2: los Evropské ligy po 13. hodině, los konferenční ligy po 14. hodině. Losovala se také Liga mistrů, tam už je vylosováno pro pražskou Slávy, která v základní fázi bude hrát ať už s mistrem Anglie, nebo s mistrem Německa. Stejně tak se ale střetne třeba s vicemistrem Francie, který přišel na Slávy až v tom nejslabším čtvrtém výkonnostním koši. Myslíš si, že Slávia podle toho, co má vylosováno, má na to, aby tentokrát alespoň jednu výhru si připsala v základní fázi Ligy mistrů?
1: No to je jasný, že letos už to přijde, já jsem o tom přesvědčený. Samozřejmě zase skvělý prostě soupeři. Včera jsem měl dotaz, kam bych, nebo co bych chtěl vidět za zápas, no tak jsem se přihlásil na Bayern a doufám, že se tam dostanu, protože už jsem tam byl dvakrát, jednou jako hráč, jednou jako asistent trenéra, tak teď bych se tam do třetice mohl podívat na český mužstvo jako novinář.
0: A tam, Pavle, čekáš to vítězství?
1: A tam čekám, že to bude boj.
0: Pavel Horvát, ve vysílání Radiožurnálu Sport, moc děkujeme a budeme se zase těšit na slyšenou.
1: Díky, na slyšenou.

0: Po skupině Imagine Dragons pojďme v ranním vysílání radiožurnálu Sport v 8 hodin 21 minut na mistrovství světa v rychlostní kanoistice. To se koná v polské Poznani. Radiožurnál Sport na místě má reportéra Františka Kunu. No a dnes se poprvé pojede o medaile.
1: A bude se to týkat také dvou českých zástupců. Finálisty na kilometru vyjela kajakářka Barbora Betlachová a medaile se znovu bude čekat na stejné trati mezi kanoisty od Martina Fuxy.
2: Uvidíme zítra, každý den je jiný.
3: Říkal po čtvrteční semifinálové jízdě Martin Fuxa v reakci na to, jak se popasuje znovu se dvěma tratěmi. Ještě před finále na kilometru ho totiž čeká semifinále pětistovky. Naopak sebevědomě mluvil o tom, jak do finále prošel. Dlouho byl čtvrtý, ztrácel hodně. Loď v cíli kopl před sebe na konečnou třetí pozici a na první nepostupové místo měl náskok 28 setin sekundy.
2: Pro vás dramatický, pro mě kontrolovaný finish na třetí místo. Věděl jsem, že na ty první dvě to asi nebude. Nebo takhle na první, že ten bude se de fakt hrozně rychle, říkám, čuměl jsem na to, ale dobrý, dopadlo to, jsem ve finále, to je důležitý.
3: Dnes se pojede o 6 sad medailí a Česko bude ve finále dvakrát. Vše se bude dít kolem 15:30 odpoledne. Do finále postoupila na kilometru i kajakářka Barbora Betlachová.
4: Je to tam, je to tam. Tam na mě řvala i trenérka Ségra, tak jsem tak jako věděla, že je to furt dobrý podle toho křiku, podle té intonace a tak jsem si to jakoby držela tak, abych dojela na to třetí místo. Nevím, na jakou stranu mi vlastně pak vyjde ta dráha. Docela bych byla ráda, kdyby to byla nějaká devítka, osmička. Já ráda jezdím docela na krajích, ale zítra má foukat z druhé strany, takže bych radši uvítala tuhletu stranu pod tribunou, ale tak uvidíme.
3: Tak v pátek v 15:33 na dálku naslyšenou a hodně štěstí.
4: Děkuju moc.
3: A ještě předtím v 15 hodin a 25 minut pojede finále kilometru kanoista Martin Fuxa. Uslyšíte o tom v našem přímém přenosu. Z Poznaně František Kuna, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Je vám teplo a potřebujete se alespoň trochu ochladit?
1: I v létě vás bereme k ledu.
0: Vysíláme totiž dál o hokeji.
1: S Martinem Procházkou je tak čas na vzpomínky na hokejové začátky a bývalé spoluhráče.
2: Já ho představím, já jsem samozřejmě hrozně rád, že Ota Vejvoda přijal pozvání do našeho pořadu.
3: Naše filozofie byla strávit co nejvíc času v útoční třetině, takže jsme byli celkem jakoby disciplinovaní ve ztrátách puku, protože se nám nechtělo se nám jezdit 55 metrů na zpátek do vlastní třetiny, tak jsme se radši drželi na puku v útoční třetině. No. Hrozí to říkat vůbec, to je 30 let, je promlčení.
1: Martin Procházka si i v letních měsících zve hosty z hokejového prostředí. A do pořadu Čistá hra můžete zavolat i vy.
0: Každé úterý mezi 10. a 11. hodinou dopoledne vysíláme živě.
4: Já přišel ráno do kabiny a říkám dobrý den, tam byl jeden hráč, ten říká, ty jsi zdravil, a říkám, no, já jsem tě neslyšel, tak přijď ještě jednou pozdrav na hlas, no, tak já jsem šel za dveře, vrátil jsem se zpátky, říkám dobrý den, jo, to už bylo lepší.
0: Ve vzpomínkách vás nevezmeme jen na ledovou plochu a na střídačku, ale i do hokejové šatny.
1: A ne vždy nutně za samotnými hráči, ale třeba i za kustody.
5: Jsme se honili stříkacíma pistolema a stříkali jsme po sobě vodu a kluci mě svazovali, házeli mě do bazénu a no, ale teď už to, že jo, by si říkali, aby jsme dětkovi neublížili. Vždycky za mnou přišli tyhle, ta partička, tak co ty
6: slabé. Kdo to byl? Jména?
5: Neříkám. No, tak byl to Skourovec, Kříž a tyhle ty.
1: I léto si můžete díky radiožurnálu Sport udělat částečně hokejové s pořadem Čistá hra Martina Procházky.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
7: Pro české basketbalisty začíná nový cyklus. Jako lvy se budou rvát o své místo v kvalifikaci na Eurobasket 2029. Na dlouhé cestě, kde se počítá každý bod, vyzvou v neděli 30. srpna v Praze na Královce Norsko. Nenechte si ujít první historický souboj obou celků. Více na webu cz.basketbal. Mediálním partnerem českého basketbalu je Radiožurnál.
8: Je 8:30. A se zprávami je tu Vojtěch Tomášek.
9: Ruské noční útoky zabily nejméně 2 lidi v ukrajinské Dněpropetrovské oblasti, informoval o tom šéf tamní oblastní správy Oleksandr Hanža. Rusové podle něj zautočili víc než 10krát na 2 okresy. Oba lidé zemřeli v obci Vasilkivka, kde útoky poškodili několik obytných domů a auto. V okrese Nikopol pak zasáhli supermarket a správní středisko. Na hranici mezi Čínou a Nepálem začalo přetékat jezero, které se vytvořilo po sesuvu části ledovce. V oblasti tak hrozí další povodeň. Informuje o tom čínská státní televize CCTV. Záchranné operace jsou proto dočasně přerušené. Počet obětí středečních bleskových povodní mezitím stoupl téměř na 470. Česko zažilo jedny z nejteplejších letních měsíců v historii měření. Meteorologové zatím napočítali celkem 53 tropických dní a 34 tropických nocí. Vyšší počet nocí, kdy teplota neklesne pod 20 stupňů, byl v letech 2024 a 2015.
0: Sport.
9: Český fotbal budou v tomto ročníku evropských pohárů reprezentovat 4 kluby. Slavia v lize mistrů, Sparta z Plzní v evropské lize a Jablonec v konferenční lize. Plzeňská Viktoria postoupila díky výhře nad Červenou zvezdou Bělehrad 5-1 po prodloužení. Jablonec zdolal skotské Rangers 4-3 po penaltovém rozstřelu. V základní hrací době i v prodloužení zvítězili Severočeši 1-0. Naopak Hradec Králové podlehl Panathinaikosu Athény 1-2 po prodloužení a v konferenční lize skončil.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Na průjezdná D8 za Litoměřicemi a na D1 kamiony od Ostrovačic. Dálnice D8 ve směru z Ústí do Prahy před sjezdem na Doksany na 38. kilometru zůstává neprůjezdná. Na místě likvidují rozsáhlý požár fotovoltaických panelů. Situaci potvrzuje i Národní dopravní informační centrum. Tvoří se dlouhá kolona zhruba ze 44. kilometru. Odklon dopravy platí na exitu 45 Litoměřice. Sjíždějí a pokračujte po souběžné silnici 247 na Chotěšov, pak na Budyni. Na dálnici se vrátíte zpět na exitu 35 Doksany. Objízdná trasa zatím naprosto plynule průjezdná. Na D1 z Prahy do Brna trvá kolona kamionů zpomalují před Ostrovačicemi přibližně na kilometru 173. A na silnici 43 na příjezdu do Brna směrem od Svitav zpozorněte v Hradecké ulici. Ještě před Globusem hlásíte překážku na vozovce.
11: Dřevěné válející se poleno v levé.
10: Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Krom vysokých teplot, které na mnoha místech přesáhnou i tropickou třicítku a odpoledne i silných bouřek, bude dnešní den také výrazně větrný. Už dnes po ránu fouká čerstvý jihovýchodní vítr, který má už teď hlavně na Českomoravské vrchovině a Jižní Moravě nárazy kolem 55 km v hodině. Jiná situace je na východě a také v západní polovině Čech. Tam pofukuje jen slabý proměnlivý vítr. Odpoledne a večer, kdy bude přes naši republiku přecházet studená fronta, vítr na celém našem území bude měnit směr na západní až severozápadní a také bude přechodně zesilovat. Jeho nárazy v bouřkách mohou mít až 70 km v hodině. Zítra už se počasí uklidní. Ráno a dopoledne bude ještě na východě doznívat déšť, jinak nás čeká spíše polojasné nebe a také mírnější teploty. Maximálně do 26, na jihu Moravy do 28 stupňů. To byly zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Skupina Queen dohrává v pátečním radiožurnálu Sport 8 hodin 37 minut. Česká veslařská reprezentace bude mít v programu mistrovství světa dnes 3 lodě, 2 posádky budou dokonce ve finále a o veslování si budeme povídat s Kamilem Jášou. Krásné ráno.
1: Dobré ráno.
2: Než se dostaneme k finálové účasti českých posádek, jako první zasáhne do programu skifařka Alice Prokešová. Jaké má podle tebe šance?
1: No podle jejího úsměvu na tváři, tak by to mohlo dopadnout docela překvapivě dobře, snad až výborně, jezdí tady opravdu skvěle, vypadá to, že potíže se zády, kterými si prošla docela dlouhým obdobím, tak jsou zapomenuty snad tedy definitivně, ale je pravda, že tréninkové manko z loňského roku se může lehce projevit, je to pro ní taková, řekl bych, zvláštní sezóna, tedy termínově zvláštní pro všechny veslaře, závodníci se letos musí v krátkém časovém úseku připravit na 2 velké vrcholy, na Evropu a na svět. Výkony Alice Prokešové na evropské šampionátu bych řekl byly takové nevýrazné.
3: Moje Evropa dopadla poměrně špatně a my jsme zvolili taktiku, že se chceme připravit hlavně na to mistrovství světa, takže tu Evropu jsme jeli víceméně z plného tréninku ze soustředění. Já jsem letěla rovnou ze soustředění na ty závody a projevilo se to, ta únava byla obrovská a bylo to strašný pro mě. A teďka už jsme jenom ladili a vypadá to, že jsme to udělali docela dobře.
4: Děkuju, ať se vám daří.
1: Tak jste to slyšeli, ladí formu, vypadá to, že forma bude dobrá, Alice Prokešová vypadá opravdu uvolněně, klidně, může opravdu překvapit nejenom sama sebe, nás, ale také soupeřky.
0: Zatímco Alice Prokešová tedy bojuje o postup, tak jak už jsme řekli, ve finále už jsou 2 české posádky, 2 bez kormidelnice, Flamíková, Šantručková, ta Kamile pojedou o medaily.
1: Mohli by do finále proklouzli ze 3. místa, tedy na poslední chviličku, nebyla to žádná velká postupová jistota, ta konkurence je tady obrovská, jenomže teď už obě vědí, že si vylepší osobní maximum na světovém šampionátu, budou naprosto v klidu, soupeřky jsou pochopitelně na mistrovství světa ve veslování hodně silné, kvalitní, třeba Rumunky nebo Francouzky, další posádky, starty je v plánu v 16 hodin.

0: jen 28 minut. Pavla Flamíková, zdálo se mi z tribuny, toho měla po semifinále a ono se to nezdálo, potom jsem s ním mluvil a opravdu to tak bylo, měla toho po semifinále tak akorát, byla hodně vyčerpaná, ale den volna jí určitě pomohl, navíc, jak sama říkala, po úspěšném výsledku z ní únava vyprchala hodně rychle, takže si troufnu tvrdit, že česká posádka v této kategorii dnes odpoledne bude patřit mezi favoritky.
1: Druhou českou finálovou páteční účastí bude start dvojskifu v sestavě Podrazil Neděla. Jaké jsou šance této dvojce podle tebe?
0: Tak to je zase úplně jiný veslařský příběh. Jakub Podrazil bude ve finále po druhé v kariéře, ale pozor, on byl poprvé ve finále, poprvé jel o medaile už v roce 2013, je to tedy dlouhých 13 let, je mu 34 let. Trenéři jsou přesvědčení a mluvil jsem o tom třeba i s veslařskou legendou s Ondřejem Sinkem, možná ho uslyšíte v dopoledním vysílání radiožurnálu Sport, že ten český reprezentant je připravený dokonale, fyzicky, psychicky. On sám říkal, že každá předjetá loď ve finále bude velkým úspěchem, takže tam bych určitě nepasoval českou posádku do role favoritů, ale jak jsem říkal, už teď je to úspěch, že jsou ve finále a dvojsky vyrazí na 2-kilometrový závod v takový hezký čas, kdyby vás to zajímalo, moc dobře se to pamatuje, 17 hodin 17 minut.
2: Česká veslařská reprezentace bude mít dnes v programu mistrovství světa 3 lodě, teď jsme o tom mluvili s Kamilem Jášou, moc děkujeme, naslyšenou.
0: Dobré ráno.

0: 8 hodin 45 minut, posloucháte páteční radiožurnál Sport, je 28. srpna, za chvilku budeme soutěžit a ten dnešní datum se vám třeba bude hodit. Pojďme, Martine, říct, kdo třeba dneska ze sportovců má narozeniny, ty jsi tam našel pár hodně zajímavých jmen.
1: Třeba tuniska Ons Jabérová, žena, která byla opravdu na elitních místech světového žebříčku, stejně jako když se podíváme do světa biatlonu, tak tam patřila také Anastázia Kuzminová, původem Ruska, ale reprezentantka Slovenska, za které jezdila od roku 2008 a ať už v roce 2010, 2014 nebo 2018 získala pro Slovensko zlatou olympijskou medaili, což je opravdu skvělý úspěch, stejně jako třeba dnes má narozeniny norský alpský lyžař Kjetil Jansrud.
0: Já tady mám ještě pár fotbalistů, třeba Thiago Motta nebo Bojan Krkič, tak samozřejmě i těm přejeme všechno nejlepší. A ještě něco dodáme?
1: Ještě můžeme dodat jednu nápovědu pro následující soutěž, protože narozeniny slaví také pilot Formule 1, ale jinak tedy také velmi kvalitní cyklista na gravelu Valtteri Bottas.

0: Přesně 8 hodin 50 minut posloucháte páteční radiožurnál Sport a vy, co posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku, pravidelně velmi dobře víte, že teď budeme soutěžit, tak si pojďme zahrát speciální jingle.
1: Soutěž na radiožurnálu Sport.
0: 221552222, to je telefonní číslo sem k nám do studia, které se vám bude hodit za chviličku, ale ještě předtím, Martine, pojďme říct, o co dneska hrajeme.
2: O dva vouchery na stezku korunami stromů na Lipně, platnost je do 1. listopadu, takže pokud to plánujete třeba ještě v následujících dnech prázdnin, po případě třeba, až bude volno okolo svatého Václava, tak je to pro vás možnost se vydat a najít si třeba cíl své cesty někde pod Česku. No a když už tam pojedete, tak tam můžete chodit také v tričku radiožurnálu Sport se sluchátky, které vám dáme, když nám správně odpovíte na otázku.
0: Je to tak, o ta skutečná sluchátka bezdrátová budeme hrát v pátečním finále za chviličku, ale teď ještě tedy pojďme nějak uvést soutěžní zvuk. Chceme něco k němu říct?
2: No můžeme říct, že to navazuje trochu na to, co jsme zmiňovali před chvílí o narozeninách a že sport, který provozuje tenhle ten člověk, poznáte velmi dobře.
3: Z těch Tour de France, kolik jsem jich jel, tak jsem dojel pouze 3 a dá se říct, že ty předchozí 2 se nevyhrály ve sportu. Byl tam nějaký únik a bylo několik Tour de France, které dojížděly ty týmy hodně osekané o ty domestiky i o sprintery, takže jsem využil tu příležitost, která byla a bylo to strašně fajn.
0: Tak vypadá to, že posluchači poznali pohlase českého sportovce, tak pojďme na to, slyšíme se, dobré ráno.
4: Ano, dobrý den.
0: Dobrý den, s kým si povídáme?
4: Tady Karel.
0: Karle, tady taky Karel. Nevyhrál jste v posledních 2 měsících?
4: Ne.
0: Výborně, tak jdeme okolo dál. Poznal jste sportovce?
4: Je to pan Ježek?
0: Není to pan Ježek. Pan Ježek dorazí sem zhruba za hodinu, ale bohužel vy to budete muset v naší ranní soutěži zkusit někdy jindy. Tak děkujeme za zavolání, mějte se hezky.
4: Dobře, díky, mějte se taky.
0: Jiří Ježek to není.
2: Číslo do studia 221 552 222. Můžeme napovědět, že muž, který je součástí téhle soutěže, tak má dnes narozeniny 58. Tak kdo si myslí, že ho poznal? Dobrý den.
4: David Zříčany, dobrý den.
0: Dobrý den, Davide Zříčan. Ani vy jste nevyhrál v posledních 2 měsících, jenom pro jistotu.
4: Dobře. Nevyhrál.
0: A vyhrajete?
4: Doufám. Mám pocit, že to je Jan Svorada.
0: Je to Jan Svorada, tak já jdu zase pustit ten speciální jingle.
1: Gratulujeme.
0: Výborně, poznal jste Jana Svoradu. Poznal jste ho po hlase, jednoduše?
4: Jo, on má takovou tu československinu.
0: Je to tak, samozřejmě, narodil se na Slovensku, reprezentoval Československo, ale potom taky Českou republiku. Dneska, jak Martin říkal, slaví 58. narozeniny, tak mu přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví, ať mu to dál jezdí, protože Jan Svorada je nadále aktivním cyklistou, velmi, velmi, velmi kvalitním. No a vám gratulujeme tedy k těm vstupenkám. Dostanete se na Lipno?
4: Ano, dostanu určitě.
0: Výborně, tak si to užijte, teď nám určitě zůstaňte na telefonu, ať si na vás můžeme vzít kontakt a i po písničce vlastně druhá část dnešní soutěže se bude týkat i vás. Tak zatím naslyšenou.
4: Moc děkuju.

0: 8 hodin 56 minut, krásné páteční ráno všem, kteří nás posloucháte. Pro někoho bude ten dnešní den ještě o něco málo povedenější a my za to budeme samozřejmě rádi, protože je pátek, tak to naše soutěžení je hned dvojí. Teď ještě všichni, kteří vyhráli v ranní soutěži Radiožurnálu Sport, totiž dostanou možnost zahrát si obezdrátová sluchátka našeho čistě sportovního rádia. Tak je tu ještě jedna otázka, Martine.
1: Jan Svorada vyhrál 3 etapy na španělské Vueltě, ta se právě teď jede. Bonusová otázka zní, kdo ji právě teď vede.
0: Není to vůbec, myslím, obtížné a nejenom tedy ten, který po hlase poznal před chviličkou Jana Svoradu, si myslím, že zná odpověď na tuhle otázku, kdo je aktuálním lídrem cyklistické Vuelty. Na to se teď ptáme. Krásné ráno, slyšíme se.
2: Tomáš, dobré ráno.
0: Dobré ráno, Tomáši, vy jste vyhrál tenhle týden.
2: Tuším v úterý,
0: dobrá. Tak v tom případě můžeme postupovat dál. Kdo aktuálně vede cyklistickou Vueltu?
2: Nesleduju, ale napadá mě tady Pogačar.
0: No vidíte, tak to začíná to být docela dobré téma i myslím pro kilometry Jiřího Ješka, protože pokud to opravdu úhodne i člověk, který nesleduje a vy máte pravdu, tak je to vážně k zamyšlení. Tak moc gratulujeme, máte pravdu.
2: Tak moc děkuju.
0: Tak jo, tak kromě toho, co jste vyhrál v úterý, vám posíláme i bezdrátová sluchátka. Mějte se moc hezky, přejeme krásný pátek, užijte si víkend.
2: Vy taky hezký víkend, mějte se, pánové, naschledanou.

0: Tady je Radiožurnál 9 hodin. A se zprávami Vojtěch Tomášek.
1: Ve věku 89 let zemřel norský král Harald V. Jezero vzniklé po sesuvu části ledovce u čínsko-nepálské hranice začalo přetékat, hrozí další povodeň. České volejbalistky na mistrovství Evropy v Brně porazily Bulharsko 3-0. Dálnice D8 směrem z Ústí nad Labem do Prahy na 38. kilometru po požáru zůstává uzavřená. A bude nejprve slunečno, odpoledne oblačnosti přibyde a místy se přidají přehánky nebo bouřky. Teploty až 32 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Zemřel norský král Harald V. Bylo mu 89 let. Oznámil to Královský palác. Oblíbený panovník vládl Norsku přes 30 let. Před nástupem na trůn Norsko taky opakovaně reprezentoval v jachtingu.
3: Ještě jako korunní princ získal v 80. letech několik medailí na jachtingovém mistrovství světa a svou zemi reprezentoval i na několika olympijských hrách. Zemi vládl od roku 1991 a mezi Nory byl velmi populární. Důležitá byla pro Nory jeho vystoupení po živelných katastrofách nebo po teroristickém útoku na ostrově Uteja. Oblibu si získal i svou neústupností při výběru manželky. Aby se oženil s nynější královnou Sonjou, musel svého otce přesvědčit, aby mu dovolil sňatek s ženou neurozeného původu. Na norský trůn nyní nastoupí jejich syn, korunní princ Hákon, který v posledních letech Haralda V. často zastupoval. Jakub Lucký, Radiožurnál.
1: Na hranici mezi Čínou a Nepálem začalo přetékat jezero, které se vytvořilo po sesuvu části ledovce. V oblasti tak hrozí další povodeň, informuje o tom čínská státní televize CCTV. Čínské úřady proto dočasně přerušily záchranné operace. Středeční ničivá povodeň zabila téměř 470 lidí, další stovky záchranáři pohřešují, včetně zahraničních turistů. Podle informací českého ministerstva zahraničí mezi nimi nejsou žádní Češi. Dopravní policie chystá na následující dny bezpečnostní akci. V posledních prázdninových dnech totiž tisíce lidí plánují návraty z dovolených a chat. U silnic tak bude víc hlídek. Policisté se zaměří hlavně na dodržování zákazu používání telefonu za jízdy a na rychlost řidičů. Pokračuje Jan Straka z dopravní policie.
4: Pro policii je to určitě jeden z těch nejhorších víkendů. Cesty budou plné a samozřejmě v okamžiku, kdy jsou plné cesty, předpokládáme kolony nebo další překážky a s tím spojené potom kritické situace v podobě například dopravních nehod.
1: Řidiči by proto měli za volant sedat odpočatí, neměli by spěchat a měli by dohlédnout na to, že jsou všichni v autě připoutaní.
5: Sport. Fotbalisté Plzně postoupili do hlavní části Evropské ligy. V odvetě závěrečného předkola porazili Červenou zvezdu Bělehrad 5-1 po prodloužení. Jablonec se probojoval do konferenční ligy nad skotskými Rangers, zvítězil 1-0 a v následném penaltovém rozstřelu 4-3. Naopak Hradec Králové do konferenční ligy neprošel. Doma podlehl Panathinaikosu Athény 1-2 po prodloužení. České volejbalistky na závěr základní skupiny mistrovství Evropy v Brně porazili Bulharsko 3-0 na sety. Už před zápasem měly reprezentantky jisté druhé místo v tabulce a na úvodu utkání to bylo podle kapitánky Michály Mlejnkové znát.
6: Možná to na začátku bylo moc v klidu, já si myslím, že už se podepisoval ten pátý zápas, že už fakt byla cítit trochu ta únava. Jsem ráda, že jsme ten první set kousli, že jsme nezačali vůbec dobře, ale pak jsme prostě vybojovali všichni, co přišli na hřiště, tak pomohli, za to jsem moc ráda, protože každý prostě je důležitý v každý moment, jsem na holky pyšná, jak to zvládli a jsem ráda, že to bylo 3-0.
5: V osmifinále se Češky utkají v pondělí v Brně se Švédskem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Stále neprůjezdná D8 u Doksan a na D1 zdržení od Bíteše v Brně pak nehoda. Na dálnici D8 z Ústí do Prahy trvají velké komplikace před Doksany. Na 38. kilometru likvidovali hasiči rozsáhlý požár fotovoltaiky. Stále se nedá projet, kolona narůstá. Už dosahuje téměř ke sjezdu na Lovosice na 48. kilometr. Tam sjíždějte a pokračujte na Siřejovice, Chotěšov a Budyni. Pak se na D8 na exitu 35 opět dostanete. Na dálnici D1 z Prahy do Brna neměná situace. První část kolony kamionů začíná už kousek před sjezdem na Velkou Bíteš. Kilometr 161-162 nesouvisle pak pokračují až do omezení v Brně. Osobní auta v levém pruhu krátce zastavují u kývalky v okolí stého 82. A D1 přímo v Brně dál na trase k Vyškovu. Pozor těsně za nájezdem od Mikulova. Na stém 94. kilometru hlásíte nehodu.
8: Kamion a dodávka v pravém pruhu.
7: A další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu.
9: Do Brna, do Prahy.
2: Jedu moderním vlakem Českých drah, i když auta stojí. Do Brna, Olomouce, Ostravy i Prahy. Pohodlně a rychle. České dráhy. Sponzor programu.
9: Jedu vlakem Českých drah.
2: Počasí.
1: Bude oblačno až polojasno, odpoledne od západu oblačnosti přibyde a postupně se přidají přehánky. Místy taky bouřky můžou být i silné. Meteorologové proto vydali výstrahu pro většinu území. Nejvyšší teploty dnes 28 až 32 stupňů, na západě Čech kolem 26, na horách většinou 23 a na Šumavě až 28 stupňů Celsia. To byly zprávy.
2: Radiožurnál Sport.
7: Karel Janů a Martin Charvát.
10: 9 hodin 5 minut, pátek 28. srpna. Jsme moc rádi, že dál posloucháte Radiožurnál Sport. Fotbalová Slavia ví, kam bude cestovat a kdo k ní přijede v letošním ročníku Ligy mistrů.
11: Soupeře se dozvěděla, zatímco se chystá na víkendové derby pražských S v rámci České ligy. Ve spojení jsme teď s manažerem A týmu fotbalové Slavie Stanislavem Teclem. Přejeme vám hezký den.
12: Hezký den.
13: Dobrý ráno.
11: Začněme losem nejprestižnější klubové soutěže. Vítěz anglické ligy, vítěz německé ligy. Jak krásný je to los pro vás?
13: No, myslím si, že jsme všichni čekali, že bude trošku krásnější, že si tam splníme ty svoje sny, kde jsme se chtěli podívat někdo do Anglie, někdo do Španělska, na Real Madrid. To se nám nepovedlo, ale je to hodně těžký los, no.
10: Ty sny asi každý má jiný trošku, jak jste naznačil, tak z kterého soupeře, kterého jste skutečně dostali, kabina je nejvíc nadšená?
13: No, myslím si, nebo takhle, ono je to složitý říct, že jsou z toho všichni nadšený, ale poměřit se s Bayernem Mnichov je samozřejmě velká výzva. To si myslím, že bude ten zápas, na který se budeme tady všichni, asi i fanoušci, si myslím nejvíc těšit, protože s Arsenalem jsme hráli loni. Takže ty už známe, tak teď si to zkusíme dát s Bayernem, no.
11: Chápu správně, že vy jste prostě chtěli na Real, chtěli jste třeba do Itálie, na Juventus a to je jako pro vás trochu škoda, že to nevyšlo?
13: Ne, tak určitě, myslím si, že bylo to tak jako půl na půl, že půlka chtěla jet, já nevím, třeba na Manchester United nebo na Liverpool a další půlka chtěla jet na Real Madrid, takže tam samozřejmě tohleto se nám úplně nepoštěstilo. Ale samozřejmě v té lize mistrů si nejde vybírat soupeře nebo nejde chytit soupeře, z kterých by člověk neměl respekt a netěšil se na ty zápasy. No.
11: Prostě jde vyloženě o to, že Arsenal se opakuje.
13: Přesně tak, tak je to, myslím si, že by bylo zajímavější pro všechny, kdyby tam byl tým, se kterým jsme se třeba ještě nepotkali. No.
10: V pátečním Radiožurnálu Sport si povídáme s manažerem a týmu Pražské Slavie Stanislavem Teclem, tak už přestaneme mluvit o tom, koho byste si přáli, koho jste nedostali, vy už moc dobře víte, s kým budete hrát, kam musíte jet, tak co to pro vás jako manažera a týmu znamená? Máme si to představit tak, že se dozvíte los a hned něco jdete zařizovat?
13: No, naštěstí nemusím já, ale určitě oddělení, který zařizuje víza, tak ty si myslím, že ty jsou v pernamenci od té doby, co nám vylosovali Azerbajdžán a Turecko, aby vlastně jsme tam mohli odcestovat kompletní. Takže pro tyhle lidi, kteří se nám o to starají, teď asi začne tak jako trochu peklo, teď se ještě samozřejmě bude čekat na to, kolik času na to budou mít. Ale ty to asi budou mít z nás nejsložitější. My jsme tak nějak na to připravení, my nepotřebujeme úplně nějak jako na to dlouhý přípravy, na to ten tým zbalit a převíst někam, to už je takový automatický, se dá říct.
11: A kolik času byste chtěli na Sabah, ten azerbajdžánský tým? Lepší s ním začít nebo lepší tam v úzovkách jet v lednu, kdy se končí ta základní ligová část Ligy mistrů?
13: No takhle, pro nás si myslím, pro ten tým by bylo lepší je chytit hned ze začátku, ale vzhledem k těm vízům by bylo asi jednodušší, kdyby to bylo nějaký tý pokročilejší fázi, no, těch zápasů.
10: Stanislav Tecel s námi v ranním vysílání Radiožurnálu Sport. Ten los samotný, má to je nějakou přidanou hodnotu, nějaké kouzlo pro vás, pro manažera, že by vás čekala nějaká třeba jen krátká předzápasová setkání s Mikelem Artetou, s Vincentem Kompanym, Arsenal Bayern.
12: No
13: určitě je to vlastně vždycky tady v tom je to pro nás vlastně největší zkušenost, že se potkáme s těma týmama, ke kterým dá se říct, jako vzhlížíme a od kterých se toho můžeme spoustu naučit, dozvědět. Projdeme si jejich zázemí, který tyhle týmy mají prostě na top úrovni. A určitě je to pro nás jako velká zkušenost pro celý ten klub.
11: Jaké máte takhle polosu krátce při prvním pohledu na soupeře ambice v lize mistrů? No, když se člověk podívá na ten los a vezme si, že z toho nejslabšího koče máte vicemistra Francie a také zmíněný bohatý celek z Azerbajdžánu, tak je asi těžké říkat, že si nikam jedete vyloženě pro výhru.
13: Tak vždycky si jedeme pro výhru, akorát je to občas trochu složitější. Takže teď si myslím, že nás čeká těžká práce, ale ono se to hrozně těžko odhaduje, protože ten minulý rok nás z toho si myslím vyléčil, kde jsme si říkali, že na Pafosu budeme asi moc něco uhrát, nakonec to tam skončilo debaklem, takže musíme být tady v tom opatrný a určitě si nedávat do hlavy nějaký přehnaný cíle, protože ta skupina bude opravdu hodně těžká, ty zápasy jsou prostě s nejlepšíma týmama v Evropě a já doufám, že s nima prostě odehrajeme dobrý zápasy, že se posuneme oproti minulýmu roku, kde nám ta Liga mistrů nevyšla, tak pro mě je důležitý to, aby jsme udělali zase nějaký krok dopředu, aby jsme byli víc konkurenceschopný, když to tady řeknu.
10: A když to zkusím převést do řeči čísel, to, co říká Stanislav Tecl v ranním vysílání radiožurnálu Sport, říkáte, loni se vám to nepovedlo, byly to 3 remízy a 3 body, tak teď vyloženě byste chtěli to číslo navýšit, chtěli byste taky, předpokládám, vyhrát v lize mistrů, to je asi velký cíl.
13: Tak, to je pro nás největší cíl i pro trenérský tým, který vlastně v lize mistrů ještě za 3 body nevyhrál. Vlastně nikomu se to z nás nepovedlo, takže to je pro nás teď vlastně největší jako motivace, aby jsme ty zápasy tam dokázali vyhrát.
11: Jsme ve spojení s manažerem A týmu fotbalové Slávie Stanislavem Teclem. Bavili jsme se teď o losu fotbalové ligy mistrů. Když přehodíme směr, jedete si teď pro výhru i v neděli na Letnou?
13: Určitě. Vždycky si jedeme pro výhru. Je to, nejde jít do zápasu s tím, že si jedete pro remízu nebo pro prohru. To by neměl cenu ten sport vlastně dělat jakýkoliv. Takže vždycky si jedeme pro výhru a teď tomu nebude jinak.
10: Derby pražských S, jak Martin říkal, tedy v neděli od 20 hodin v našem přímém přenosu tady na radiožurnálu Sport, tak v tom našem povídání se Stanislavem Teclem se musím zeptat, není to přece jenom trošku zvláštní, že derby se hraje už v srpnu? Je to trochu výjimečné prostě ve chvíli, kdy ta sezóna pořád je úplně na začátku?
13: Jo, určitě, je to velký rozdíl oproti tomu, co jsme zvyklí. No. Myslím si, že takhle brzo jsme se hodně dlouho nepotkali, ale vidíte sami, že ta forma těch týmů se tak jako prolíná. Ze začátku nás všichni chválili, teď samozřejmě nás všichni trošku jakoby schazujou dolů. Sparta to měla naopak, takže zase to bude zápas, který bude sledovat spoustu lidí se na to těší a my budeme připraveni odevzdat co nejlepší výkon.
11: Narážíte tím na to, že remízy ať už v Liberci nebo z Bohemians jsou něco, co vám malinko zkomplikovalo tu současnou situaci ve Slavii, byť jste stále tedy na prvním místě tabulky, ale jenom o skóre?
13: Určitě, tak každý zápas, který nevyhrajeme, tak nám hodně komplikuje život, ale zase na druhou stranu myslím si, že není důvod k nějaký panice. Je důležitý zachovat klid a věřit tomu prostě, co děláme a jak to děláme a já fakt věřím tomu, že ten tým je poskládaný dobře na tu sezónu, že jsme připravený dobře a tady to jsou takový, bych řekl, dílčí neúspěchy, který k tomu, když se něco trošku předělává, tak asi k tomu trošku patří.
10: To říká Stanislav Tecl v pátečním radiožurnálu Sport. Já vím, že jste manažer a ne trenér, ale do týmu pochopitelně vidíte, jste s ním v kontaktu, tak budeme sondovat. Je třeba šance, že by Slavia na Letné hrála na 2 útočníky, když se Mojmíru Chytilovi daří a Tomáš Chorý po svém návratu už se taky dokázal prosadit?
13: No, řekl jste to přesně, nejsem trenér, ale myslím si, že možný je úplně všechno. Já bych tady nerad něco odkryval, protože to bych potom dostal od trenéra samozřejmě CRS, ale možný je všechno.
11: No tak budeme zase jenom sondovat nenápadně. Když už jsme u Tomáše Chorého, to poslední derby si asi každý pamatuje. Jak s ním realizační tým pracuje před takto emotivním a vypjatým zápasem?
13: Myslím si, že on sám si to jako uvědomuje a je to těžký, protože teď samozřejmě se to znásobí, budou se ho všichni snažit vyprovokovat, všichni víme, jaký Tomáš je, že to v něm občas bouchne prostě, ale nemůže si dovolit ty chyby opakovat furt dokola. Já si myslím, že je na to připravený dobře. Samozřejmě trenéři se ho taky budou snažit trochu sklidnit, zároveň ho nechceme sklidnit tak moc, aby přestal hrát svůj fotbal, který nám neskutečně pomáhá, takže je to trochu alchymie, ale s tím si poradíme.
11: Stanislav Tecl v našem vysílání. Vy už jste ve Slávii pořádnou řádku let. Dokázal byste si třeba představit, že byste třeba přes nějaké zahraniční angažmá se nakonec dostal do Sparty a jak by na to kabina Slávie zareagovala? Vy asi tak trochu tušíte, na co narážím.
13: Určitě, to si představit nedovedu. Ale zase na druhou stranu je to prostě každýho věc a ať si každý dělá to, co si myslí, že je pro něj nejlepší.
10: Takže když to někdo udělá, tak prostě jaká je vaše reakce? Ať si každý dělá, co chce.
13: Přesně tak.
11: Ještě mimo hřiště apelovali jste nějak na fanoušky, aby to bylo tentokrát víc v klidu než poslední domácí derby, kde to o 3 minuty nevyšlo na velmi příjemnou oslavu titulu?
13: No, neapelovali. Teďkon samozřejmě to je úplně jiný zápas, hraje se venku. Vlastně není tam nic tak rizikového, jako bylo ten poslední zápas, který se hrál u nás, který samozřejmě tím, že my když Spartu jsme nad ní vedli, tak nám to zaručovalo titul, což je samozřejmě asi to nejvíc, co si fanoušci i my i hráči mohli přát. Bohužel se to nezvládlo, stalo se to, co se stalo, ale nemyslím si, že bychom měli mít nějaký obavy nebo něco, že se to bude teď opakovat. To si myslím, že byla tak výjimečná situace, která v tom fotbale už se snad opakovat nebude.
10: Věříme tomu všichni, že už se nic takového opakovat nebude. Povídali jsme si na Radiožurnálu Sport s manažerem a týmu Pražské Slavie Stanislavem Teclem. Tak moc děkujeme za váš čas a ať se daří.
13: Taky moc krát děkuju. Mějte se hezky.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: byl Sting, je 9 hodin 21 minut, posloucháte páteční radiožurnál Sporta, když jen tak nějak navážeme na to, o čem jsme si mimo jiné před chviličkou se Stanislavem Teclem povídali, tak Bayern Mnichov teprve dnes vstupuje do své domácí soutěže, Bundesliga začíná o trošku později než další evropské ligy, 20 hodin 30 minut, to je výkop přímo tedy v Mnichově, Bayern totiž bude hostit Stuttgart a jak jinak je obrovským favoritem tohohle zápasu, jakožto celé Bundesligy.
1: Je to vlastně logické, protože v Německu se hraje jenom 34 kol, zatímco třeba v Anglii kol 38 a v Anglii už se bude pokračovat kolem dalším, ne tím prvním, ale kolem druhým. Crystal Palace nastoupí proti Manchesteru City, to je zápas, který začne v 21 hodin. A druhé kolo se bude hrát třeba i ve Francii.
0: Je to tak, můžeme vás vzít taky, nebo alespoň pozvat takhle na dálku na Ligue 1, 20 hodin 45 minut, to je jediný dnešní duel, který se bude hrát ve Francii, no a Lille tedy bude hostit Paris Saint-Germain.
1: Paris Saint-Germain v úvodním kole jenom remizovalo, takže bude hrát vlastně obhájce titulu o své první vítězství v Itálii. Série A 20 hodin a 45 minut a také druhé kolo soutěže AC Milan poprvé doma bude se snažit navázat na úvodní výhru v Turíně nad FC 2-1, tentokrát proti Benátkám.
0: A ještě na závěr téhle krátké pozvánky na dnešní fotbalový program vás můžeme vzít do Španělska, tam už jsou trošku napřed, tam už je to třetí kolo, 19:00 Racing Santander proti Elche a 21 hodin 30 minut tradičně takový ten španělský hodně pozdní výkop Alavés proti Villarrealu.
1: Krásné fotbalové momenty, co se týče Česka, tak jen druhá nejvyšší soutěž, 18 hodin, Dukla Praha proti Jihlavě.

0: Asi ho znáte jako Jardu Kužela ze seriálu Okresní přebor.
1: Ale už přes 5 let je také jedním z moderátorů radiožurnálu Sport.
2: David Novotný na place a se mnou na mým place a já se na tom ještě je Pepa Jindříšek. Ahoj Pepíku.
3: Ahoj, ahoj.
4: Tereza Zimovianová, která se věnuje triatlonu. Ahoj Terezo.
5: Čau.
2: David Dvořák, bojovník MMA.
6: Ahoj.
1: Pořad na place s Davidem Novotným, to jsou rozhovory s osobnostmi z různých sportů.
0: Jedno mají ale společné, pohodovou atmosféru.
7: Těch 70% těch jako vlastně zážitků bylo spíš nepěkných, bolavých, že jo? A teď si říkáš, v ten daný moment si říkáš, no co já tady dělám, jako, já jsem si za to zaplatil, že jo?
2: Já chci kamna,
7: přesně, kávu, kamna, kávička, pohoda, kožíšek, přesně.
8: Tam mám hodně co zlepšovat.
2: Jako fakt hodně, jako jo.
8: Jako hodně.
2: To smrdí 9 teda někde. Jako když se hodně zlepšíš v každé disciplíně, tak 9000 čau.
8: Ještě asi ne.
2: Vy jste tam zlobili?
9: No, my jsme tam trošku jenom. Jsme tam blbli, no. Prostě jak byla pauza, tak jsme letěli do Prátru.
2: A... No a co tam, jako větrat ruský kolo nebo popadnout džber a prostě...
9: Ne, no tak nějaký pivo jsme si tam dali a pak pochopitelně ty atrakce všechny do toho a ty horský dráhy a nebylo nám úplně dobře s toho.
2: Jo, takhle.
10: Nás bylo hodně a maminka chodila do práce, takže vlastně nás museli hlídat. Dostě. Pokud chceš jít ven, tak jsem Pepička.
2: Musíš Pepička přibalit do baťohu.
10: Takže mě pak přivázali někdy ke stromu, já si srandu.
2: To jasně.
10: A šel to. A nejhorší bylo, když vlastně mu chtěl se svojí partou jet do Železného Brodu na koupaliště.
2: A musel zjít Pepička.
10: Musel.
1: Herec David Novotný je na place ve středu dopoledne od 10 do 11 hodin, kdy se jeho pořad střídá s rozhovory olympijské vítězky v běhu na lyžích Kateřiny Neumannové a grandslamové šampionky v tenisu Andreje Sestiny Hlaváčkové.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
11: Radiožurnál 9.30. Připravili jsme pro vás další zprávy. Zemřel nejstarší evropský panovník, norský král Harald V. Bylo mu 89 let. Od minulého pondělí byl ve vážném stavu v nemocnici. Trpěl nemocí, kdy červené krvinky se rychle rozpadají. Oblíbený panovník dřív reprezentoval Norsko taky v jachtingu. Stát v červenci na mýtném vybral přes 1 700 000 000 korun. Je to o 2% víc než ve stejném období loni. Informovala o tom společnost CzechToll, která mýtný systém v Česku spravuje. Výběr vzrostl i přesto, že měl letošní červenec o 1 pracovní den méně. Od začátku roku řidiči na mýtném zaplatili skoro 12 miliard korun. Federální soud v Bostonu zabránil americké poště v přijetí změn v korespondenční volbě. Podle soudu by nařízení prezidenta Donalda Trumpa mohlo některým voličům znemožnit hlasování poštou. Dekret má zjednodušit vyloučení obyvatel bez amerického občanství. Spojené státy na podzim čekají volby do kongresu. Doklady prokazující občanství přitom chybí milionům Američanů. Na středověkém Helštíně na Přerovsku dnes začíná celosvětové setkání uměleckých kovářů Hephaiston. Na 600 mistrů černého řemesla přiveze na hrad své exponáty. Návštěvníkům předvedou svoji zručnost i přímo u výhní na třetím nádvoří. Vystavená díla bude hodnotit odborná porota.
0: Sport.
11: Fotbalisté Plzně porazili Crvenou zvezdu Bělehrad 5-1 po prodloužení a zahrají si hlavní fázi Evropské ligy. V konferenční lize bude na podzim nastupovat Jablonec, který zdolal skotské Rangers 4-3 po penaltovém rozstřelu. V základní hrací době a prodloužení zvítězili Severočeši 1-0. Naopak Hradec Králové podlehl Panathinaikosu Athény 1-2 a vypadl. A čeští basketbalisté se zkomplikovali cestu na evropský šampionát. Na úvod takzvané předkvalifikace prohráli v Belgii 81-92.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Na D8 z Ústí do Prahy za Litoměřicemi na 38. kilometru neměná situace. Po větším požáru nákladního vozidla se stále nedá projet. Kolona od sjezdu na Lovosice ze 48. kilometru. Tam sjíždějte a pokračujte na Siřejovice, Chotěšov a Budyni. Na dálnici se napojíte zpět exitem 35 do Ksany. Na D1 na výjezdu z Prahy směr Brno kousek před Průhonicemi na 5. kilometru. Dnes dopoledne pracují silničáři, uzavřeli pravý pruh. Popojíždí se ale jen krátce, maximálně 5 minut. D1 dál na trase do Brna ucpávají kamiony. Dnes je kolona opravdu hodně dlouhá. Dojíždí se do ní už těsně za Bíteší na 63. kilometru. Je hodně roztrhaná, chvílemi se jede v celku plynule, pak zase brzdí až do zastavení. Tradiční situace na příjezdu do Brna. Mezi Ostrovačicemi a Kývalkou nabírají zdržení i osobní auta. A přímo v Brně směr Vyškov těsně za sjezdem na Mikulov, kilometr 194. V pravém pruhu překáží následky střetu nákladního vozidla a dodávky. V obou pruzích se popojíždí od výstaviště. A 27 z Plzně do Klatov za Přešticemi kvůli omezení kolona až na půl hodiny. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
11: Bude oblačno až polojasno, odpoledne od západu oblačnosti přibyde a postupně se přidají přehánky, místy i silné bouřky. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů, na západě Čech kolem 26 a na horách většinou 23 stupňů Celsia. To byly zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: John Bon Jovi, Queen of New Orleans, v pátečním radiožurnálu Sport. 9 hodin 37 minut je tu naše pravidelná encyklopedie, ve které tento týden řešíme rozdíly mezi mužským a ženským sportem. A dnes se podíváme na to, jestli ještě vlastně vůbec existují ryze mužské a čistě ženské aktivity.
1: Sport byl prvotně jen mužskou záležitostí. Desítky let to už ale neplatí. Ženy soutěží v drtivé většině sportu jako muži, kromě těch nejpopulárnějších kolektivních i individuálních, i v těch, které jsou svou silovou charakteristikou dělané spíše pro pány, jako třeba zápasy smíšených bojových umění, známé pod anglickou zkratkou MMA, sumo, rugby. Ženy najdeme také v motorsportu, třeba na Rally Dakar.
0: Platí to ale i naopak, že se z původně jen ženského sportu stal sport pro obě pohlaví. Třeba na olympijských hrách v Paříži se totiž představili i mužské akvabely.
1: Tedy synchronizovaní plavci, a jak asi správně tušíte, je to sice zvláštní, existuje synchronizované plavání v jednom, což je trochu zvláštní disciplína. A když se vrátíme k tématu, dokázali byste vyjmenovat přeci jen alespoň jeden ryze ženský a jeden čistě mužský sport, což v dnešní době tedy není úplně jednoduché?
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Mezi čistě ženské sporty patří moderní gymnastika, při které se cvičí s míčem, obručí, švihadlem, kuželem a stuhou. I když je pravda, že ze společných skladeb moderní gymnastiky se vyvinula estetická skupinová gymnastika, kterou tedy nejen v Japonsku provozují taky pánové.
1: Najít ryze mužský sport je v dnešní době mnohem složitější, protože existují třeba i ženské závody ve formulích. Ženy jednoduše chtějí dělat všechno, co muži. Přesto se dá najít sport, ve kterém ženské souboje neexistují. Jde o řecko-římský zápas, kdy proti sobě můžou stát jen dva muži. Ženy mají vlastní disciplínu women's wrestling. Co se týče olympijských her, tak ty poslední zimní, které byly, tak měly jednu disciplínu, která existovala pouze v mužském podání, a to byla severská kombinace.

0: Skupina Rolling Stones dohrává v pátečním radiožurnálu Sport v 9 hodin a 44 minut fotbalový Jablonec slaví a my to velmi rádi připomínáme ještě jednou. Tým trenéra Luboše Kozla postoupil totiž do hlavní fáze konferenční ligy.
1: Severočeši po výhře 1-0 vymazali Manko z úvodního duelu, uspěli pak při penaltách 4-3. Postup zajistil rozhodující trefou Jan Chramosta.
0: No a on i kouč si tak po příchodu na tiskovou konferenci užívali potlesk od přítomných novinářů.
2: Po zasloužených ovacích už trenér Luboš Kozel popisoval, jak to vlastně v případě Jana Chramosty a určením pátého střelce v pořadí bylo.
3: Tak já se musím přiznat, že jsem chtěl spíš od Honzy, jestli by ten penaltový rozstřel nezačal, protože jsme chtěli, aby jsme začali dobře. A u mě jsem věřil, že ten gól dá, prostě, že to je důležitý a tu psychiku, aby to mužstvo prostě třeba první dvě penalty dalo. A on mi říká, ne, já půjdu poslední, prostě já to rozhodnu. A on říká, no, aby ještě ta pátá o něčem byla. A on říká, ne, já budu pátý, já to rozhodnu. Říkám, jo, tak jo. Takže z tohohle pohledu, jako jsem za něj rád, stal se dneska hrdinou, ale on tam vles a prostě pomohl tomu mužstvu strašně, jako byl nebezpečný a hrál jako fakt výborně.
4: No jasně, on chtěl, abych šel první, abych nás ukryl. Já říkám, ne, trenér, jdu pátý. Pak přišel za 5 minut, musíš jít čtvrtý. Pak třeba už nebudeš kopat. Já říkám, trenér, já to rozhodnu. A povedlo se a je to nádherný.
2: Namázal Jan Chramosta. Věřila mu prý celá kabina.
4: Když jsem na tu penaltu střel, tak jsem si vybavil můj první moment, takový vzácnej, kdy jsem rozhodl finále z Boleslaví, kdy jsem rozhodl finále poháru. A prostě od začátku jsem věděl, že teď je ta chvíle, kdy to zase můžu potvrdit a ukázat to, že jsem prostě střelec a že pro tyhle situace jsem se narodil.
2: Jen těžko pak hledal slova provázející euforii po proměněné penaltě a postupu do hlavní fáze konferenční ligy.
4: Fakt jako totální směsice strašně pozitivních emocí, protože prostě po tom finále poháru jsme byli strašně moc skleslí, naštvaní a věděli jsme, že nám to uteklo mezi prsty a já jsem říkal, že jako přes ty předkola se za mě jako nemůžeme dostat do základní skupiny, že to je prostě strašně dlouhá cesta, trnitá. A my jsme to prostě dokázali, 6 zápasů jsme v Evropě uhráli, jsme to završili prostě, že jsme porazili slavný Rangers, oni mají jeden hráč, je dražší než celý náš tým. Tohle nemohl nikdo čekat a my jsme to prostě silou vůle, srdce prostě odbojovali, odmakali a teď zaslouženě jsme v euforii. No.
2: S viditelně dobrou náladou pak přiznal, že nechce být za hlavního hrdinu pohárového večera.
4: Prostě jsem ten, který si to vždycky slízne, no tak to prostě že prostě kluci to odmakají a já prostě to pak rozhodnu a jsem za to slavný, jo. Ale teď já jsem v té Evropě ani moc neodehrál, ale já jsem stejně věděl, že přijde můj moment a jsem rád, že prostě přišel. A prostě to je ten tým, no, že každý má nějakou v tom týmu úlohu.
2: Jisté je jedno, takový úspěch je třeba náležitě oslavit.
4: No jako trenérovi to neříkejte. Ale myslím si, že takovýhle ohromný úspěch se prostě musí oslavit. Trenér byl hodnej, tak nám dal individuální trénink, tak nevím, jestli někdo přijde.
3: No to bude těžký, no, teď je udržet někde tady. Ale myslím si, že se zase na tu neděli samozřejmě připravíme.
2: Připomněl Luboš Kozel fakt, že už v neděli čeká tým ligové utkání v Teplicích. Z Jablonce nad Nisou Pavel Petr, Radiožurnál.

0: To jsou Nightwish, 9 hodin 52 minut. Přejeme teď už krásné dopoledne všem, kteří posloucháte Radiožurnál Sport. Moderní pětibojař Matěj Lukeš je na mistrovství světa v Číně ve finále.
1: Obhájce bronzové medaile dnes v Kuei Yangu ovládl semifinálovou skupinu A. 15. Matouš Tuma bohužel nepostoupil. 24-letý Lukeš po druhém místě v šermu, pátém čase na překážkové dráze a třetím v plavání postup bezpečně kontroloval. Tak snad to ten nejlepší muž, který aktuálně v moderním pětiboji je, dotáhne k medaili.
0: Je to tak, ještě můžu doplnit, že v sobotu semifinále čeká Luci Hlaváčkovou a Karolínu Křenkovou.

0: Měnící se tarify elektřiny a drahé špičky. Čas na chytrou změnu. Firma Nelumbo Energy AS aktuálně přináší bateriová úložiště pro podniky. Díky našemu komplexnímu řešení správy energií budete připraveni na nové cenové tarify na straně vysokého napětí, které začnou platit od roku 2027. A pro rodinné domy máme program Zlatá střecha. Fotovoltaika a tepelné čerpadlo s nulovou vstupní investicí. Vše od projektu přes distribuci až po montáž a servis vyřídíme za vás. Máme 20 let zkušeností. Více na nelumbo.cz nebo na 608 738 555. Nelumbo Energy AS. Slunce účty neposílá.
1: 9 hodin 57 minut a v pátečním radiožurnálu Sport teď míříme do Poznaně, do Polska na mistrovství světa v rychlostní kanoistice. Slovo má František Kuna.
2: Dobré dopoledne, začíná dnešní program, třetí den světového šampionátu, ještě semifinálové jízdy v rámci programu kanoistek na kilometru. Denisa Řáhová bojuje o postup mezi elitu, aktuálně odstartoval závod právě semifinále žen na 500 metrů kanoistek. Denisa Řáhová má 8 soupeřek, dohromady tedy 9 žen a 3 nejlepší postoupí do finále A. Tam už se v jiných disciplínách probojovali Martin Fuxa na kilometru kanoistů, ten pojede dnes ve 15.25 a potom hned v 15.33 Barbora Betlachová na kilometru kajakářek. Denisa Řáhová aktuálně na 4. místě, které by znamenalo tedy finále B, ale to je hodně ještě předběžné, protože ta trať, byť to není kilometr, ale v uvozovkách jen pětistovka, je stále ještě hodně dlouhá. Jak se budou závodnice blížit k cíli, uslyšíte zvukovou kulisu fanoušků, kterých je tady zatím jen pár, ale na odpolední blok se to tady jistě i kolem komentátorské pozice radiožurnálu Sport zaplní, protože sedíme přímo na tribuně s naším vysílacím zařízením. Denisa Řáhová teď mimo postupové pozice, nejlépe je na tom Maďarka Kyšová, která v páté, tedy prostřední dráze, vede celý závod semifinálový. 250 metrů je za závodnicemi a Denisa Řáhová drží čtvrté místo, ale třeba i Tomáš Sobíšek na kilometru mezi kajakáři dokázal být dlouho třeba až 6., 7. a pak vybojoval postup a Denisa Řáhová zdá se, že trochu zabírá. Každopádně stále je z toho čtvrtá pozice před Maďarkou a také Španělkou Koutovou a Ukrajinkou Teretovou. Denisa Řáhová se blíží do červeným bojkám, které znamenají posledních 100 metrů této jízdy v semifinále na 500 metrů kanoistek. Denisa Řáhová stále čtvrtá, první nepostupové místo, ale zdá se, že Ukrajinka Teretová tuhne a Denisa Řáhová by mohla zabrat a zabojovat, což se také děje a Denisa Řáhová se dostává na úroveň Ukrajinky a znamená to, že teď už jsou před ní jen dvě lodě a možná už jen jedna, protože Denisa Řáhová jede výborně a dotahuje se dokonce možná až na první pozici. Nakonec je to přeci jen Italka ještě Justinová, která jede velmi dobře a Denisa Řáhová si jede velmi natěsno s Ukrajinkou o postup nebo ne. Zvládne to Řáhová? Nejspíš ano. Poslední desítky centimetrů. Denisa Řáhová je druhá nakonec ve své rozjížce před Maďarkou a Italkou a je z toho další české finále mezi kanoistkami na 500 metrů. Z Poznaně František Kuna, Radiožurnál.
1: Františkovi děkujeme, za chvilku se s ním v pátečním Radiožurnálu Sport znovu spojíme. Teď už ale zprávy.
3: Radiožurnál 10 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy.
4: Ve druhém čtvrtletí roku rostla česká ekonomika o necelá 2%. Jezero vzniklé po sesuvu části ledovce u čínsko-nepálské hranice začalo přetékat. Fotbalisté Slávie se v Lize mistrů utkají mimo jiné s Arsenalem a Bayernem Mnichov. Dálnice D8 směrem z Ústí do Prahy je na 38. kilometru po požáru auta zavřená. A nejprve bude dopoledne slunečno, odpoledne oblačnosti přibyde a místy se přidají přehánky a bouřky, teploty až 32 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Česká ekonomika letos ve druhém čtvrtletí rostla meziročně o 1,9%. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Statistici tak mírně snížili svůj původní odhad z července, kdy předpokládali 2% růst. Oproti prvnímu čtvrtletí se HDP zvýšil o necelé 0,5%. Dařilo se průmyslu, dopravě anebo ubytování. Další příčiny růstu ekonomiky popisuje za statistiky Vladimír Kermiet.
5: Na straně poptávky byly hlavními faktory mezičtvrtletního růstu výdaje na konečnou spotřebu domácností, tvorba hrubého fixního kapitálu a zahraniční poptávka.
4: Nejbohatším Čechem je podle týdeníku Euro stejně jako loni Michal Strnad, majitel zbrojařské firmy Czechoslovak Group. Časopis odhalil jeho majetek na 470 miliard korun. Na druhém místě skončil podnikatel Daniel Křetínský a na třetí místo týdeník umístil majitelku finanční skupiny PPF Renátu Kellnerovou s rodinou. Na hranici mezi Čínou a Nepálem začalo přetékat jezero, které se vytvořilo po sesuvu části ledovce. V oblasti tak hrozí další povodeň. Informuje o tom čínská státní televize. Čínské úřady proto dočasně přerušily záchranné operace. Středeční ničivá povodeň zabila téměř 470 lidí. Další stovky záchranáři pohřešují, a to včetně zahraničních turistů. Podle informací českého ministerstva zahraničí mezi nimi nejsou žádní Češi. Ředitelství silnic a dálnic za hodinu otevře přivaděč z dálnice D3 na Český Krumlov. Práce za téměř 400 milionů korun trvaly 2 roky. Spojnice řidičům zkrátí cestu z Prahy na Lipno a odvede dopravu z okolních obcí.
6: Přivaděč je dlouhý 3,2 kilometru. Silnice je dvoupruhová a v trase vyrostly taky 2úrovňové křižovatky. Komunikace bude sloužit i jako obchvat Dolního Třebonína a Prostředních Svinců na Českokrumlovsku. Navíc odvede část transitní dopravy z přetížené silnice mezi Českým Krumlovem a Římovem. Jitka Cibulová-Vokatá, Radiožurnál.
7: Sport. Fotbalisté Slávie se v lize mistrů střetnou v Edenu s londýnským Arsenalem, venku nastoupí na hřišti Bayernu Mnichov, dále se sešívaní utkají s Aston Villou, Portem, Villarealem, Fenerbahce Istanbul, Lens a Sabah Baku. Podle záložníka Slávie Michala Sadílka nebudou Pražané v žádném zápase favoritem.
8: Ty soupeři mají tak neskutečnou kvalitu, že tam už si člověk nemůže vybírat a vlastně jenom tak čeká, co přijde do toho našeho osudí, a samozřejmě z prvního koše dva vítězové dvou možná nejlepších soutěží v Evropě na světě, a doufám, že i pro naše diváky tady v Edenu to bude hodně zajímavé.
7: Odpoledne se budou losovat Evropská a konferenční liga. V Evropské lize budou v osudí Plzeň a Sparta. Západočeši totiž v odvetě posledního předkola porazili Červenou zvezdu Bělehrad 5-1 po prodloužení. Soupeře v konferenční lize pozná Jablonec, který v kvalifikaci zdolal skotské Rangers 4-3 po penaltovém rozstřelu. V základní hrací době a prodloužení vyhráli Severočeši 1-0.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: A opět začínáme pohledem na D8 na trase Ústí Praha. Před Doksany na 38. kilometru se situace nemění. Na Prahu se stále nedá projet. Jen chvílemi policie vypouští z kolony vozidla. Oficiálně tak stále platí odklon dopravy na exitu 45 Litoměřice. Před ním fronta na 5 až 10 minut. Kamiony zastavují už kousek před sjezdem na Lovosice, přibližně na 48. a půltém. Zdržení okolo 10 minut naberete i na náhradní trase. Za sjezdem z D8 k odbočce na Siřejovice. Pak už dál na Chotěšov a Budyně až k nájezdu na 35. kilometr jedete plynule. Na D1 z Prahy do Brna popojíždí kamiony v dlouhé nesouvislé řadě. Opět téměř odbíte 6 km 163. Mezi Ostrovačicemi a Kývalkou zpomalí i osobní auta v levém pruhu. A vše se následně rozjíždí až v omezení u D2. Silnice 10 za Železným Brodem směr Tanwald. Opatrně v serpentinách za městem. U vážnější nehody motorkáře tam zasahují záchranáři. Průjezd omezený, ale bez kolony. A ještě sever Moravy, silnice 44 na příjezdu do Bludova od Zábřehu obezřetně. Na vozovce pochodují ovce. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
9: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude oblačno až polojasno, odpoledne od západu oblačnosti přibyde a postupně se přidají přeháňky, místy i vydatnější bouřky. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů. Tolik zprávy.
9: Poslouchej Sport.
11: Radiožurnál Sport.
1: 10 hodin 5 minut, pátek 28. srpna. Jsme moc rádi, že posloucháte Radiožurnál Sport. Kilometry Jiřího Ježka začnou za pár okamžiků. Vůbec se nebojte, Jiří Ježek je přítomen ve studiu, je připravený, ale za chviličku objasníme proč. Nejdřív ale poprosím Martina Charváta o jednu fotbalovou novinku.
12: Ano, aktualita, která se týká nadcházejícího víkendu a také přímých přenosů Radiožurnálu Sport, protože jste jistě zvyklí, že v sobotním odpoledni od 17 hodin, kdy je těch zápasů více najednou, tak se střídají jednotlivé jednotlivé stadiony. Tentokrát to mělo být v Brně, kde nastoupí Zbrojovka proti Zlínu, Pardubice, kde bude hrát další brněnský celek Artis, a také Bohemians, kde se měli představit hráči Mladé Boleslavy. Jenomže přišla aktuální informace z Ligové fotbalové asociace, že hráči Boleslavy jsou nemocní, respektive že v jejich týmu je velká marotka, a tak se Ligová fotbalová asociace rozhodla vyhovět žádosti Mladé Boleslavy odložit utkání Bohemians Mladá Boleslav, zápas, který se měl hrát v sobotu od 17 hodin. Tím pádem v našem vysílání uslyšíte od 17 jenom ty zápasy z Pardubic a Brna, tedy Zbrojovka Brno domácí tým. No a potom od 20 hodin budou hrát fotbalisté Baník Ostrava proti Signě Olomouc.
1: A my se v pátečním radiožurnálu Sport Zavalí okamžik vydáme znovu do Polska na mistrovství světa v rychlostní kanoistice.
13: Nemám čas cvičit. Začnu od pondělí. Je to drahé. A jaká je vaše výmluva? Už brzy startuje aktivní září. Tak navštivte web olympijskytým.cz/podmysluší a najděte sportovní akce ve svém okolí. Vyměňte výmluvy za pohyb, protože pot nám sluší. Zajímavosti a reportážní vstupy k projektu uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Bila a CSG.
1: Tak sportovní akci ve svém okolí poměrně snadno, myslím, v Poznani dokázal identifikovat a najít František Kuna. Františku, znovu tě vítáme v pátečním Radiožurnálu Sport.
2: Hezký den z Poznaně.
1: Pojďme tedy na tu tvoji akci mistrovství světa v rychlostní kanoistice. Dnes znovu bude plnit vysílání jediného čistě sportovního rádia v Česku. Tak co zajímavého dnes nabídnete z Polska?
2: No vlastně budou to také kilometry, jak se blíží pořad kilometry Jiřího Ješka, sport, který náš expert velmi dobře zná z olympijských her v Paříži, kde se byl podívat na naší komentátorské pozici, tak tady se pojedou kilometry odpoledne. Martin Fuchsa pojede v 15.25 finále kilometrového závodu mezi kanoisty a hned po něm v 15.33 mezi kajakářkami na kilometru Barbora Betlachová. Dnes už Denisa Řáhová dokázala postoupit do finále na pětistovce mezi kanoistkami a teď čeká Martina Fuchsu další závod. Každý den dvě jízdy, protože si vymyslel poměrně složitý a náročný program, dohromady na třech distancích startuje nebo na třech disciplínách a tratích. Kilometr sám, 500 metrů sám a v double kanoi také s bratrem Petrem. Teď ho čeká semifinále pětistovky, což je takové největší příkoří celého toho jeho programu. Martin Fuchsa, který v téhle sezóně zatím vyhrál všechny závody, a to se bavíme o světovém pohledu, a mistrovství Evropy, které se konalo v Portugalsku, tak zatím má logicky nejvíce bodů pro olympijskou kvalifikaci, což je také velmi důležitá věc tady na světovém šampionátu v Poznani. Odstartovalo semifinále s Martinem Fuchsou, který na pětistovce bojuje o postup do finále. Na tom kilometru včera zvládl postoupit o 28 setin sekundy a mluvil o tom jako o pohlídaném finiši. Tak usuďte sami, jak moc sebevědomá slova to jsou. Teď je odstartováno a Martin Fuchsa drží plus minus třetí místo, ale ty lodě jsou opravdu velmi blízko sebe. Po levé ruce má Maďara Fejese, po pravé ruce Tarnovského, který je dlouholetým konkurentem Martina Fuchsy, a právě tenhle závodník z Moldavska vede jízdu semifinálovou na 500 metrů mezi kanoisty. Martin Fuchsa drží druhou pozici, která by mu jistě dokázala zaručit postup, ale dobře nakonec zabral Španěl Dominguez, který vystrčil svoji loď hodně dopředu, a teď zhruba po minutě trati, kdy se závodníci blíží na měřený mezičas na 250 metrech, je to právě Španěl, který vede, a Martin Fuchsa dál drží postupovou, ale třetí pozici, protože Tarnovský teď nakonec se dostává dopředu a Španěl Dominguez přepálil ten začátek a upadá. Tarnovský první, Fuchsa druhý, Dominguez ještě dokáže držet krok s Martinem Fuchsou, nebo to pádlování, lépe řečeno, v tomhle sportu. Martin Fuchsa dál se snaží pronásledovat Tarnovského. Drží druhé místo, Dominguez se tam dotahuje a mezi Fuchsou a Španělem je také Maďar Fejes. Maďarsko dlouhodobě patří k fenoménům tohoto sportu, ale už se blížíme do posledních už zhruba jen 80 metrů. Tarnovský první, Fuchsa Sosa druhý, třetí Maďar Fejes, Španěl Dominguez úplně odpadl a už to vzdává. Fuchsa druhé místo, tyhle tři lodě postoupí úplně v klidu do finále pětistovky. Martin Fuchsa dojede a dopádluje na druhém místě za Tarnovským z Moldavska. Třetí Maďar Fejes, Martin Fuchsa může v klidu vystoupit z lodě a připravit se na odpolední zásadní jízdu v finále kilometru, na kterém obhajuje zlatou medaili z minulého světového šampionátu v italském Miláně. Na to může navázat dnes odpoledne tady v Polsku. Z Poznaně František Kuna, Radiožurnál.
1: Moc děkujeme Františku Kunovi a budeme se s ním, jak už bylo řečeno, pravidelně v pátečním Radiožurnálu Sport spojovat.
11: Kilometry Jiřího Ješka.
1: Krásné páteční dopoledne ze studia Radiožurnálu Sport přejeme v klasickém složení. Od mikrofonu vás zdraví Karel Janů. Po mé pravici vítám Martina Charváta. Martine, krásný pátek.
12: Hezký den.
1: A jsem moc rád, že je tu s námi taky Jiří Ježek. Jirko, i tobě přeju krásný den.
14: Krásný den a hezký začátek víkendu.
1: Pojďme začít, už teď hlásíme začátek víkendu. Ano. Ty jsi optimista jako vždycky. Pojďme začít tématem, které si včera nadhodil ty. Tak pojď ho představit a co tě k tomu vedlo?
14: No, já teďko poměrně na konci prázdnin jezdím hodně po České republice a sleduju, kolik lidí na svém autě nebo za svým autem veze kola. A vlastně jsem si říkal, že to je docela zajímavá myšlenka tohleto téma zvednout a zeptat se třeba našich posluchačů, jak převážejí svoje kola, ať je to třeba na víkend nebo na nějakou delší dovolenou, jestli používáte takové ty nosiče, které se připevní třeba na tažnou kouli, na to tažné zařízení za auto, nebo jestli pořád ještě fungují zahrádky na kola, jestli vozíte kola, jak jsem je vozil nejradši já, to znamená uvnitř auta, že prostě se sklopí zadní sedačky a to kolo se tam položí, aby se nemuselo rozebírat. A vždycky jsem měl auto, kde se mi vešly minimálně dvě kola takhle napoloženou, mezi to jsem dal deku a to bylo asi pro mě to nejjednodušší a dělám to nejradši, protože to kolo pak nemusím mít, ale viděl jsem i zajímavá řešení třeba na Cabriu, což už je jako taková jako fajnovina, že jsou takové ty přícucné, jak bych tomu řekl, takové ty disky, které se tím pod tlakem přilepí na tu kapotu a je tam jenom prostě uchycení na vidlici, podobná věc se přichytí na zádu, na zadní kolo a je to snadno onímatelné a všichni kamarádi, kteří to mají, nejenom na kabriu, ale může to být třeba na těch skleněných střechách aut, tak říkají, že s tím může jet člověk i po dálnici a že to je jako docela pevné. Tak jak vy, pánové, tak vozíte?
1: Pokud byste vy chtěli zareagovat na tuhle výzvu Jiřího Ješka, tak nám klidně zavolejte do studia 221-552-222, to je telefonní číslo sem k nám do Radiožurnálu Sport. Martine, jak vozíš kolo, když ho někam vozíš?
12: Já, když to Jirka nadhodil, tak jsem si říkal, zmíním přesně tu záležitost, kterou jsem viděl u Ivety Miculičové, české BMX závodnice, která to má přesně takhle přicucnuté na kabriu přes takové obrovské přísavky. Viděl jsem ji, jak to tam instaluje a je to vlastně úplně jednoduché. Hmm. Je to prostě, vezmeš, jako když se dávaly takové ty vonné panáčky na cucku, jakoby pod zrcátko. Jo?
14: Nebo skla se takhle nosí, že jo?
12: No, nebo skla se takhle nosí a vlastně úplně stejně to drží a působí to jednoduše. Vozil jsem to v kufru, ale tam je jako problém, že už tam kromě těch kol nic moc nedáš, no. A jakmile vlastně se dostaneš do fáze, že tam potřebuješ dostat i věci pro děti a tak. Nebo to dítě samotný taky. Tak jsem se potom dostal k tomu, co jsi zmínil úplně na začátku, tedy na kouli velmi jednoduchý materiál a velmi jednoduše technicky udělané to, že tam máš držák. Viděl jsem až na tři kola, možná existuje i navíc, ale viděl jsem až na tři kola a i docela dobře se to tam dá i pevně jako uchytit.
1: Já jsem měl tenhle za autem na kouli natažné zařízení a vždycky mě to trochu obtěžovalo, protože na rozdíl od tebe nebydlíme v rodinném domě a je potřeba prostě tuhle velikou těžkou věc někde skladovat. V našem případě to bylo ve sklepě a ten přístup do našeho sklepa je takový jako hodně špatný, když to řeknu, takže prostě je potřeba tam přes dveře, přes mříže, je to úzké a vždycky mě to strašně štvalo to vynášet. A navíc, protože bydlíme tam, kde bydlíme, tak nebylo vždycky úplně jisté, že jak tam člověk zaparkoval, že tam vůbec je místo za tvým autem, abys to tam nasadil, jo. Takže to vlastně bylo takové logisticky neúplně snadné a když loni jsme měnili auto, tak jsem tohle využil jako jeden z podpůrných argumentů a dopadlo to tak, že máme dodávku a tam tedy jsme na tom, co ty si vlastně zmiňoval, já otevřu zadní dveře a kola vkládám dovnitř a prostě mi to jako spoří strašně moc nervů a starostí a říkal jsem si, že když vlastně všechna auta jsou čím dál větší, tak já si ho teda aspoň kromě do šířky a do délky si ho zvětším i do výšky, protože ono už je to opravdu jedno a je to jako strašně pohodlné, je tam jenom tak jako takhle celá dávat dovnitř, moc se mi to líbí.
14: No právě, jako pro mě to je nejlepší varianta, tím, že my nemáme ze Soňou děti, takže vždycky ty kola můžeme dát dozadu a mezi to se ty tašky vždycky nějakým způsobem vejdou, ale tady ty nosiče na to tažní zařízení, na tu kouli, je to, je přesně jak jsi říkal ty, Martina, jako snadno montovatelný, poměrně, když už jako to člověk přinese k tomu autu, ale já mám vždycky problém, a to mám jenom jednu nohu, ale vždycky si omlátím holeň, vždycky mám nějaký modřiny, protože mě se to prostě vždycky blbě nese. Ať udělám cokoliv a musím tím manipulovat mezi dveřma a než to zvednu, je to poměrně těžký. My máme ten nosič na ty tři kola, který používáme třeba speciálně při tom cyklohandy maratonu, kdy je potřeba to kolo rychle při tom střídání těch závodníků rychle sundat, rychle nandat. A vždycky se u toho člověk ušpiní, protože jak dává ty příchytky těch jednotlivých rávků předního zadní kola, tak u toho zadního kola se vždycky dotkneš tou čistou rukou toho špinavého řetězu. Pokud ho nemáš teda navoskovaný nějak speciálně, což já pořád používám jako klasický olej, tak...
1: Přejdi. Budeš čistý.
14: Jo, ale jako už i můj kamarád, zdravím Radka, můj kamarád ze základky, který nejezdí na kole tak dlouho jako já, tak mi na poslední výšce vysvětloval, jaký to má pohled.
1: No, konec špinavého řetězu, přejdi na vosk.
14: Nechat si navoskovat jednou za měsíc řetěz. Další téma na příští kilometry možná.
12: Já jsem nedávno nadával i na tu klasickou zahrádku, jak se to vozilo velmi pravidelně. Někdo to stále takhle vozí, ať už kvůli tomu, že to auto zkrátka třeba vzadu nemá kouli, což je
14: třeba
12: to
14: profesionální
12: podstatné.
14: Týmy to takhle vozí.
12: Nebo, někdo nebo ale takhle. Těm to nenandavám. A vlastně si u toho člověk uvědomí, jak je to vlastně hrozně složitý u těch hobby kol, která jsou jako poměrně dost těžká. A i kola pro malé děti jsou vlastně nesmírně těžká a zvedat to nad hlavu, navíc to kolo pro ty děti, když si ještě řekneš, no tak to je malé, dám to doprostřed. Dotáhnout to tam doprostřed, když máš 1,85 m třeba, tak to je teda docela síla.
14: Navíc jako s čím dál větším rozšířením elektrokol, tak dávat 20-kilový horský elektrokol
1: asi ani nejde,
14: na střechu,
1: ne?
14: To podle mě ani nejde. Že by si z toho člověk na dálnici udělal kabrio nechtěně a ty kola postrácel.
1: Jsem viděl, že takhle, když holky společně vyráží a dávají kola nahoru anebo v zimě, tak si potom vozí v tom autě schůdky, no, aby vůbec se tam jakoby nahoru, aby se tam dostali, aby tam dosáhli. Ale je teda pravda, že jak ty jsi zmiňoval, že jsi se přitom taky vždycky praštil. Já teda taky, to je prostě moje, jako já nejsem šikovný člověk a vždycky si připadám, teď mi to připomnělo, probíhá Vuelta, když třeba některý z těch závodníků má problém a chce vyměnit kolo, tak vždycky u něj zastaví ten mechaničák, že jo, a teď vyskočí ten mechanik a to jsou prostě lidi, kteří to mají natrénované, přesně vědí, kde to kolo je, mají na to papíry a občas se stane, že s ním vyskočí i ten sportovní ředitel, který to auto řídí a je to vždycky, mi to přijde, že to je v dobré míře, on chce pomoct, ale vždycky to dopadne tak, že ten člověk tam překáží. On prostě jednak vlastně neví, co má dělat, protože ten mechanik to obstarává a takhle si vždycky připadám já. Já nevím, jakoby, které kolo, teď mi to tam nesedí, že jo, teď přesně všechny ty pásky, takže já jsem to vyřešil a kola jdou do kufru ze zadu, krásně, je to paráda.
12: Ještě musíš, že jo, srovnat pedály, přesně. Aby se ti náhodou nekřížily, aby ti to nešlo tady do drátu a když to jde do drátu, tak si říkáš, ježišmarja, ať to nedrncá, pak ti to drncá, že jo, tak ty už za tím volantem víš, jak ti to tam mezi těmi dráty vybruje doleva doprava.
1: A vlastně ještě jeden tenhle ten podpůrný argument, ale já nemůžu přesvědčovat lidi, ať si koupí jiné auto, to samozřejmě není řešení pro každého, ale to, co nás k tomu taky vedlo, je, že ta kola prostě přes den, v noci je to asi trošku jinak, ale přes den v tom autě prostě nejsou vidět a jsou tam v bezpečí, no, protože všechny tyhle ty systémy na upevnění kola jsou dělané jenom na to, aby vám to kolo neuletělo, ale my velmi často, když jezdíme někam na víkendy třeba s kamarády, kteří taky mají děti a pak se vracíme, tak vlastně to nedělní ráno je takové vždycky nějaké zdlouhavé, člověk třeba opouští to ubytování, ale ještě někde chce zůstat, protože jsme na pěkné místě, prostě na Šumavě, a teď představa, že třeba přejedete na nějaké centrální parkoviště na Modravě, jdete už třeba jenom na jídlo, ale vlastně ta hezká kola byste nechali za tím autem na zámeček, který prostě je jako hodně symbolický, tak i tohle pro mě bylo, že prostě ta kola jsou schovaná.

0: šanci nemá. A zvlášť, když se jede na dovolenou a máme vzadu dvě děti a ještě k tomu jako tašky a tak dále, tak pak je to samozřejmě těžký. Ale s tím nosičem vzadu zase ještě jdou určitý věci, na který člověk nesmí zapomenout, to znamená přendat tu SPZ-ku z auta na to místo na tom nosiči, zkontrolovat, jestli fungují brzdová a směrová světla.
1: Klaxon troubí.
0: A třeba mě překvapilo teďko, když jsem se na to včera díval, že třeba do Itálie člověk ještě na tom zadním kole, který je naposled vidět, tak na něm musí mít 50x50 reflexní desku. Stejně tak nějak to chtějí nejenom v Itálii, ale snad se o tom uvažuje ve Španělsku a v Portugalsku. Takže i tohle to na to je potřeba myslet. A zase přendávat tu SPZ-ku taky je to prostě 5 minut, člověk tam tentokrát si neomlátí holeně, ale nechty si zlomí, takže já nevím, buď jsem taky nešikovný, možná bychom mohli poprosit Pavla Horváta, aby nám přinesl chrániče na holeně, to určitě doma nějaký ještě bude mít. A ano.
2: Jak to mám jenom ještě jednu historku, jak zmiňuješ ta negativa, tak velká část aut už má různé senzory podél aut.
0: Další věc,
2: ano. A ty musíš vypnout ty senzory.
1: Jinak to pořád pípá.
2: Jinak to pořád pípá, ale navíc auto, které máme my, tak ti potom jako nedovolí couvat. No a nám se to jednou nedařilo vypnout, ale potřebovali jsme couvat. A můžeš couvat takovou tou rychlostí, že to jakoby nikdo nepozná, takový to něco mezi 0,5 až 1 kilometrem za hodinu a potřebuješ odsouvat třeba 4 metry. Jo.
0: A mezi tím ti tam zaparkuje šnek, protože je rychlejší, že?
2: Je to docela možné. A navíc se nám párkrát stalo, že ono to auto, jakoby když poznáš, že couváš, ale vlastně nesmíš couvat, protože to máš zablokované, tak ti tam hodí jakoby tvrdou brzdu. Mm-hmm.
0: Taky se mi to stalo.
2: Takže to s náma zašlo takhle házet, no, musíme si najít prostor, jak to zkrátka udělat tak, aby nic takového nenastalo.
1: A teď pojďme tedy zapojit i vás, protože to vypadá, že se taky možná chcete podělit o svoje pěkné historky, tak pojďme na to, krásné ráno, slyšíme se.
3: Máš ještě jednou dobré ráno, já nemám historku, ale chtěl jsem jednou věcnou poznámku ohledně těch nosičů.
1: Ano.
3: Když si vlastně přehodíte SPZ-ku nebo registrační značku na nosič, tak ji nemáte na autě. A když natrefíte na policistu, který budu mít špatnou náladu, tak dostanete pokutu.
0: To jsem chtěl zmínit, to je ano, Tomáši, to je správná informace. Je
3: bacha na to, nechte se začít udělat třetí SPZ-ku, stojí to 600.
1: To jsem chtěl říct, oficiálně se to má řešit takhle, ne? Že by člověk si měl nechat přidělat další a ta by třeba nastálo byla na tom nosiči.
3: Přesně tak.
1: Super.
3: Přesně tak, jo. Nechá na to, no. Jo, když bude mít polici za špatnou náladu, tak dostanete pokutu, no.
1: Super, tak děkujeme za tohle doplnění. Mějte se hezky.
3: Jo. Tak jo, díky, mějte se taky, naschanou.
0: Díky, hezký den, tak děkujeme za dovysvětlení, já jsem to tady měl v poznámce, akorát, že jsem to přehlídnul, ale je to správná informace. A co jsem viděl a co teda nepoužívat, prosím, normálně fixou napsanou SPZ-ku na kartonu, nalepené to na tom nosiči, taky to neprojde.
1: To si myslím, Jirko, že by bylo za pokutu, i kdyby policista měl dobrou náladu, to si myslím, že opravdu nepřijmu asi nikdo nikde, no.
2: No, to samozřejmě nepůjde.
1: Fixou.
0: No ale takže, když člověk už jede takhle někam na tu dovolenou, tak tohle to je věc, ale přesně co je důležitý a na to myslet při tom zaparkování někde, kdy si člověk opravdu jenom jde na oběd, i třeba u benzínky, už jsem viděl nešťastnou rodinu, kde prostě, já nevím, nějakou rozbruskou nebo něčím tu jednu tyčku, kterou je to přilepen, to je jako připevněné na tom kole, tak se dá samozřejmě snadno sundat. No. Mohli by o tom vyprávět i profesionální týmy, protože prostě ty krádeže kol jsou téměř každou sezónu, ale jsou to samozřejmě asi vyhlídnuté akce, protože když vykradou celý ten kamion, který je vlastně ten servisní, který je zaparkovaný hned vedle toho týmového autobusu, tak bohužel se nedá nic dělat.
1: Máme tady dalšího posluchače, jsme za to rádi, tak krásný pátek, slyšíme se.
4: No, dobrý den, tady Pavel. Já pán mě předběh tou SPZ-kou, samozřejmě třetí si nechat udělat, to říkal dobře, to je nejlepší. A pak jsem chtěl říct jenom, aby si lidi dávali bacha, že nekradou jenom kola za bílýho dne, ale ukradnou i ty držáky na kola ze střechy, jo. Takže můj případ, takže potom na to konto jsem si udělal kouly do auta a nosič na kouly, který je skládací jako kufr, takže kdykoliv kamkoliv přijedu, tak ho sundám a okamžitě ho skovávám do auta nebo to, protože je to mříku pryč.
1: Takže vám ukradli ten držák.

0: když na něm nebylo kolo?
1: Ano. Měl jsem tuhle na střeše. No a víte co, nejlepší sranda byla to, že jsem ani nevěděl, kde mi to ukradli, jo. Protože člověk, jak to tam vozil, tak si říkal, jo, najednou jsem přišel k autu a zjistil jsem, že to tam nemám, no. Ani jsem nevěděl, kde mi to šlukli.
0: No jasně, tak jo, tak děkujeme moc za zavolání. Mějte se hezky. No, tak to slyšíte. No, já jsem chtěl zrovna říct, že to, že se kola kradou, vlastně dává smysl, protože je to v dnešní době velmi drahá věc, která se dá strašně rychle odnést, dá se na ní sednout a bohužel se dá taky zpeněžit a ono těch věcí, které tímhle způsobem jdou ukrást a dá se to nějak použít, dál vlastně zas tak moc není. Takže bohužel dávat na silniční kola, vlastně na všechna kola, dávat velký pozor a o tom jsme se tady, Jirko, taky bavili, že vlastně my to prostě tak nějak pojímáme, takže nikde moc ani nenecháváme, no. Že prostě člověk si na to postupem času zvykne, že vlastně na kole člověk hold sedí z domova až na, jako domů zase zpátky a když se někde dělá nějaká přestávka, tak si prostě ty kola jako hlídáme navzájem nebo prostě něco, jako taková je doba, no. Je to opravdu okamžik a může to být pryč, ale Jiří Ježek se směje, tak čekám.
2: Já si pamatuju historku a je to teda ze začátku mojí kariéry, kdy nebudu říkat zemi, nebudu říkat město, ale prostě po závodě náš mechanik dával auta a my jsme tam byli velkým autem, jakoby dodávkou, ale ta kola, protože nás tam bylo hodně závodníků, tak jsme měli na střeše té dodávky. Kde je taky pozor, jako třeba při výjíždění potom do podzemních garáží, což se nám stalo a taky se nám to stalo. Zdravím na nebe mého trenéra Václava Svobodu, kterému se to bohužel jako tohle to stalo a bylo to jako bolavá zkušenost. Nicméně bylo to naštěstí až po závodech, takže nám to neohrozilo závody, ale zpátky k těm krádežím, kdy náš mechanik prostě si vyndal schůdky, dává na to vysoké auto, ještě na ty nosiče ty kola a z té druhé strany, protože tam neviděl, tak už mu to místní obyvatelé sundavali. Takže dal tam tři kola a najednou zjistil, že tam, když tam dával čtvrtý, že už jsou tam jenom dvě. A jak byli schovaní vlastně za tou dodávkou z druhé strany, tak to nebylo vidět. No, takže i na tohle pozor, už jenom při tom nakládání.
3: Co se týče bezpečnosti téhleté, tak já mám takovou situaci, kterou jako není to řešení, je to namlouvání si řešení. Jo? A sice, že když máte horské kolo a necháte ho umazanější, tak prostě v šíři těch kol, které tam jsou, nebo která tam jsou teoreticky na výběr, tak to vaše vypadá nejméně lákavě a tím pádem prostě se to méně stane, že takzvaně naučíš, no, protože já i když jsem si vybíral kolo, tak tam byla varianta, nebo vlastně na pohled vlastně trochu i jo, protože tam byla varianta mít takovou známou červenou, kterou prostě ta značka vyrábí a bude to takové to kolo, které bude svítit do dály a já jsem si v úzovkách radši vzal jako šedou i protože jak vyjedeš na kámen a teoreticky ti to jako můžeš krábnout tlak, tak to hnedka jako na té červené svítí a na té šedé se to v úvozovkách zamaskuje.
2: A v kufru vozíš kyblík s bahnem a i kdyby byla jako výška zasucha a v hezkém prostředí, tak to naházíš potom na to auto.
0: A taky se, Jirko, na těch společných výškách, když už se někde zastaví, tak se vždycky říká prostě to svoje kolo dát mezi nějaký dvě hezčí, že jo? To je úplně jednodušší, protože prostě stačí mít jakoby svoje kolo opřené vedle nějakého krásného nového modelu značky, kterou každý si může doplnit a potom je to úplně bez problém. Protože to vaše nikdo nevezme.
2: Dobře, tak držíme vám palce, když někam pojedete na dovolenou nebo na nějaký prodloužený víkend. Teď se blíží krásný podzim, doufám, že bude hezké babí léto a že uvidíme na těch dálnicích spoustu aut z koli, třeba na výlet na Moravu, někam na nějakých vinařských cyklostezkách.
3: Pojďme na závod, kde jsou sama hezká kola.
0: Je to tak.
2: Ano, přesně, chtěl jsem to říct. Začala nám Vuelta, třetí Grand Tour sezóny. Začala skvěle, začala v Monaku. Myslím si, že spousta závodníků, kteří v Monaku bydlí, tak měli radost, protože mohli přijít na start v pantoflích. Jako třeba Tadej Pogačar, který právě tu znalost toho okruhu, kde se jela první etapa, krátký prolog na necelých 10 kilometrů. Mně se to strašně líbilo v tom ohledu, že spousta těch silnic byla známa z závodu Formule 1, velká cena Monaka. Bylo to netypické i v tom, že se jezdilo hodně tunely, nebo takovými jako cyklotunely. A Tadej Pogačar, pro mě, já jsem to nečekal, že vyhraje. Já jsem čekal, že vyhraje prostě nějaký specialista. Strašně jsem to přál Joshi Tarlingovi po té, co vlastně necelý nebo týden před tím startem Vuelty bohužel tragicky zemřel jeho mladší bratr Finley, tak já jsem ani nepředpokládal, že Josh na ten start půjde, nakonec šel a říkal jsem si tak, jako kdo jiný by tu časovku měl vyhrát, nejenom vzhledem k téhleté situaci, kdyby mu to přál asi celý svět, ale i v tom, že on je specialista na tyhle ty závody, myslím si, že chtěl. A tady Pogačar dokonce potom v jednom rozhovoru.
0: Jako to jsem přesně chtěl říct, no, to je přece úplně neuvěřitelné, to, co on řekl.
3: Jestli to tak bylo.
0: On řekl, ne, já tomu věřím, mně to přijde tak bezelstné a tak neuvěřitelné, že tomu věřím.
3: Narážíme všichni na první mezičas a zjištění, ano. Že prostě Tarling není ve vedení.
0: Přesně ano. Tak.
2: Tady Pogačar, až když věděl, že Tarling není ve vedení po prvním mezičase, tak teprve prý začal jet naplno, protože mu chtěl jako tohleto vítězství přát. A až když zjistil, že už ho přeskočil Joshe Tarlinga i ten hater, tak teprve tady zapnul motory a říkal, že největší náskok na potom druhého Ethana Hatera a ten největší náskok, který jako v cíli byl 0,9 desetin teda.
0: No setin, nebo fakt jo, 9 setin sekundy,
2: no tak jako nic. Šílený, nic. No. Tak prý nabral kolem svého domu, kde bydlí, kde má apartmán, protože říkal, tam byly dvě takové šikany a já tam každý den chodím pro rohlíky a jezdím na kole z tréninku, takže já to tam znám.
0: No, ne, tohle už samozřejmě si myslím, že je jako pro pobavení, ale tomu, že tady Pogačar po té, co dojede tu časovku, tak řekne, že opravdu, on řekl prostě Josh Tarling, Jirka to připomněl, co se stalo jeho bratrovi týden před začátkem Vuelty, vlastně všichni jsme mu drželi palce, ostatně i já jsem mu držel palce a vůbec by mi nevadilo, kdyby Josh Tarling vyhrál tu první etapu a já jsem se na mezičasu dozvěděl, že on už nevede, takže prostě jsem to z těch 98% mohl poslat na těch 100 nebo 101 a ono to teda o takovýhle kousek stačí, to prostě jen jako ukazuje za prvý samozřejmě, jaký je tady Pogačar člověk, jak nad tím přemýšlí, ale taky to ukazuje tu jeho neuvěřitelnou dominanci a že, jak jsem teď slyšel v jednom anglickém podcastu, tady Pogačar je jako počasí, prostě jedna věc, kterou v tom závodě nemůžete ovlivnit, ono se to nějak stane, on si dělá to, co chce on a vy prostě žijete v jeho světě a můžete se jenom dívat a třeba na vás jako někdy něco zbyde, no.
3: Počasí a Vueltě se dostaneme, ano. Ale ještě bych zůstal u té první etapy.
2: Jste dneska výborný architekti oslých můstků, tyjo, perfektní. Tyjo.
3: Ještě bych zůstal u té první etapy a vzal to zase trošku z humornější části. On totiž tady Pogačar často jezdí na kolo s Carlosem Sainzem a je tedy možné, že u některého z těch tunelů takzvaně mu řekl, hele, u kasína takhle a v tunelu to prostě vezme takhle a tady Pogačar věděl, no, i díky pomoci profesionálního závodníka Formule 1.
2: Je pravda, že tím, jak čím dál tím víc hvězdných cyklistů bydlí v Monte Carlu a v Monaku, tak tím, že tam bydlí další jako špičkoví sportovci v těch jednotlivých odvětvích a disciplínách, tak se z toho stává opravdu cyklistická meka, protože kdykoliv jsem mluvil s někým, kdo bydlí v Monaku a je to buď sportovec jiného prostředí, nebo právník, nebo prostě manažer nějaké firmy, majitel firmy a tak dále, nebo nějaký rentiér, všichni jezdí na silničkách, všichni se zamilovali do cyklistiky a to prostředí je tam nádherný. Zaprvé jako člověk může jet podél moře kam chce, na jednu nebo na druhou stranu, buď do Itálie, nebo do Francie, a nebo si kdykoliv jako odbočíte do kopce a ty kopce jsou tam nekonečný.
0: A mimochodem tedy Vuelta začala v Monaku, pokračovalo se do Francie a pokračovalo se do Andory a to je další destinace, ve které bydlí další třeba třetina pelotonu. Tady si asi nemusíme už nalhávat, že kromě toho, že i tam je krásná příroda a krásné podmínky k trénování, tak je to i z daňových důvodů, ale je to tady opravdu hodně zvláštní Vuelta zatím, protože obráží tyhle destinace, které vlastně ten peloton jako velmi dobře zná, opravdu tam spoustu těch lidí jelo doslova kolem svého domu.
2: Ještě by mohli projet s Gironou a pak už to máme úplně všechno a nakonec určitě Kalpe a tyhle ty oblasti se bude projíždět, takže vlastně vždycky je tam někdo, kdo je doma.
3: Je to takové lákání, v vozovkách lákám tady, Pogačar, jenom vyjdi před dům, můžeš jo. Si zajet, ne?
0: Ano, tak. Vyšlo to,
3: vypadá to, že to, co se týče průběhu, vyjde tady Pogačarovi s tím, že dokáže dobře natrénovat na mistrovství světa, mistrovství Evropy, teoreticky, když to budeme považovat za významnější závod, a kolem Lombardie.
0: Pojďme,
2: ještě jednu věc chci říct, co je podle mě jako důvod, proč sledovat tu Vueltu dál, není jenom to, že Tadej Pogačar prostě je takhle dominantní a že je za ním zajímavý ten souboj o druhé místo, protože zatím za Tadejem Pogačarem v tom celkovém pořadí je srovnáno přesně to, co jsme říkali, ta skupina těch lidí, kteří jsme říkali v minulých kilometrech, že se nám to tak hezky vyprofilovalo a mně se to líbí, že jsou tam opravdu i ti dva, o kterých jsme tak jako říkali, že by tam měli být, ale vlastně jsme nevěřili, že tam budou, ať Enric Mas nebo Primož Roglič. A je to hrozně fajn, protože i u obou, jako myslím si, že jim to taky každý fanoušek přeje. Ale co je jako na tom strašně zajímavý, že ten Tadej Pogačar opravdu mimo bílého trikotu, kam už věkem nespadá, tak vlastně dneska je nějaká 6., 7. etapa. Tak on vlastně všechny trikoty.
0: Jo, vypadá to šíleně, když ta televizní obrazovka se tam pak takhle naskládávají vedle sebe ty fotky těch závodníků, kteří vedou a on je tam Pogačar only asi v tuhle chvíli. No.
2: Tak je to jako zajímavý a jestli se mu podaří od té první etapy ten trikot pro lídra na Vueltě červený dovést až do cíle v Granadě po těch 21 etapách, tak vlastně zopakuje výkon Tonyho Rominga z roku 90, myslím, že 4 to byla sezóna, kdy taky on vlastně díky tomu, že byl skvělý časovkář, tak si vzal ten trikot vlastně v první etapě v nějakém prologu a vlastně ho dovezl až do cíle. Tak jestli tohle Tadej Pogačar zase prostě si zaškrtne další nějaký historický zápis. Je to prostě neuvěřitelné. No,
0: pojďme na to trošku, buďme na sebe přísnější. My jsme se tady dopouštěli prognóz. Martin Charvát moc nevěřil ani Enriku Masovi, ani Primoži Rogličovi. Nebyl tady teda jediný, myslím, že jsme jim nikdo nevěřili. Ne. Ale jako třeba včera, Martine, jako hodně příjemné překvapení od Enrika Mase.
3: Kdyby někdo potřeboval pomoci se svou výkonností a nebyl na to dobře, tak nebojte, já vás odepíšu dopředu a rázem budete vysoko. Samozřejmě Enrik Mas i se svou místní znalostí, se kterou pomáhá jiným cyklistům, tak byl samozřejmě velmi kvalitní a etapa, která byla 6. na Vueltě, tak v jeho podání skvělá, předtím výborný taktický výkon. Na druhou stranu, tohle je 3týdenní etapák, ten 3. týden vždycky rozhoduje, ale ten první opravdu týden zvládají ať už Roglič, anebo Mas skvěle. Pro mě překvapivě, no v úzovkách překvapivě, protože on je vždycky v tom 3. týdnu skvělý, Carapaz je jako slabší, no.
0: Když se ještě chviličku pozdržím u té včerejší etapy, tak to zase můžeme trošku rozšířit, protože je to taky téma, které se nám čas od času vrací. Martin o tom taky vždycky mluvil, co zase organizátoři vymyslí pro závodníky na silničním závodě. Tak včera, když cyklistický peloton nejdřív z asfaltu přejel na krátkou chviličku na velmi krásný nový černý asfalt, který vypadal, že ještě ani nestihl zaschnout, no ale potom odbočil na... Jirko, jak bys to popsal? Po čem to včera jeli? No, to byla prostě hlína.
2: Klasická gravelová cesta, kterou ve Španělsku, jako na ní člověk narazí hodně často a je to vidět i pokud třeba na tom serveru Strava sledujete některé tréninky různých profesionálů, tak právě třeba v tom prostředí mezi Alicante a Valencií, kam většina toho profi pelotonu jezdí na zimní soustředění, tam kolem Calpe, Benidormu, tak je tam vždycky vidět, že minimálně na jednom tom tréninku v týdnu jedou třeba i 20-30 kilometrů po gravelových cestách a jedou normálně na silničkách, na klasických pneumatikách, které používají jak na závody, tak na trénink. Je to na to uspůsobený, je to taková varianta možná pro místní samosprávu, že tam prostě ten asfalt pokládat nemusí, protože to jak cyklisté, tak auta zvládají. A je to prostě taková součást té španělské Vuelty, na jiných závodech to moc často nevidíme. Samozřejmě vidíme třeba na Giro d'Italia, Strade Bianche, ty cesty bílé v Toskánsku. Ale jako já si myslím, že to je zpestření, že to těm závodníkům nevadí, že jsou na to zvyklí. Co třeba zaskočilo včera tady je Pogačara, když vlastně s Enrikem Masem ujížděli všem ostatním a byli nějakých, já nevím, kolik to bylo, 16 kilometrů před cílem sami v tom sjezdu a Tadej Pogačar už neměl pití a samozřejmě v tomhletom terénu se tam nedostanou ty doprovodná vozidla, tak Tadej Pogačar prosil vlastně vedení závodu, ať mu tam pošle aspoň ten neutrální, třeba i neutrální motorku z bidony a říkal, že všichni odvrátili hlavu a že mu prostě nikdo to pití nepodal. Jo. A to se mi nelíbí, protože si si myslím, že nejenom, že jde o Tadeje Pogačara, ale vůbec, když si závodník v tak extrémním horku, jako zrovna třeba panovalo včera, tak když si řekne 16 kilometrů před cílem o to, aby mu podali neutrální vodu někde jako bidon, tak by mu měli vyhovět, aspoň to je můj názor.
0: No, co Martine, ty říkáš na to, kudy se včera jelo, protože ono to právě má evidentně plusy i mínusy. Jirka teď třeba jeden z těch mínusů prostě zvedl, protože když je vidíš, jak tam najedou, tak oni se v podstatě nevejdou ani dvě kola vedle sebe, že jo, obzvlášť když tam pak jsou fanoušci, takže auta ty jsou úplně mimo, projelo tam to ředitelské červené, mimochodem, jestli už jste viděli video, tak vlastně tento ředitelské auto vyletělo z trati na stejném místě. Jako Tadej Pogačar, další cyklisté tam skončili vyloženě na zemi, zatímco on to aspoň nepoložil.
2: Tak oni se všichni snaží to tady kopírovat. No.
0: Tam vidí tu cestu, jak vedla takhle přímo rovně. No, tak je to dobré, je to špatné, jak se na to díváš?
3: Oni to postupně zužují, protože už v Andoře vlastně byla podobná cesta, asi o metr širší, tam byly čtyři v jednom místě vedle sebe a tady to bylo ještě o trochu méně. Souhlasím vlastně s Jirkou v tom názoru, myslím si, že experimenty, které byly nastaveny, a teď kdo byl ten první, Giro bylo první nebo Tour byla první s tím čtyřrokovým úsekem. Tuším, že nějaké 3 roky zpátky to zkrátka bylo a dostat Štěrk do toho itineráře a naznačit, že i gravel je součástí, tím se trochu prodlouží sezóna, cyklistické kolečko biznesové se jakoby obecně roztáčí trošku, byť samozřejmě to není přímo součástí silniční cyklistiky, ale celou tu cyklistiku to jako živí, ozvláštňuje to, není to prostě to jednolité. Rozumím, proč to dělají, ale už je to trošku moc. Jakoby jedna zajímavost za nějakou dobu stačí.
0: Tohle podle, ale třeba podle mě organizátora Vuelty, tohle je ta jedna zajímavost za nějakou dobu. Víš, oni jako mě je úplně jasné, proč to udělají, protože z toho včerejška jsou prostě fantastické fotky. A my ostatně jsme se o tom taky zase bavili minule a předminule, prostě žijeme ve světě, kdy oni bojují o nějaký prostor, prostě v tom veřejném prostoru a snaží se nějak zaujmout. A když se pak člověk podívá na ty fotky nebo videa právě z téhle části a ostatně vypadá to fantasticky v televizi. Jo, to zase jako o tom žádná, kouká se na to divácky prostě nádherně a já tomu, že to dělají jako lidsky, strašně rozumím a prostě sport je součástí nějakého zábavního průmyslu, ať chceme nebo ne, a úplně to chápu, ale právě už jsem taky jako slyšel třeba i reakce vlastně od sportovních ředitelů pod rouškou anonymity, kteří prostě říkají, no ale my tady opravdu jsme už jako opičky v cirkuse, jo, tohle kudy nás teď vedou, to už podle mě je prostě moc. Vlastně to tak nějak souzní s tím, co jsi přesně teď řekl.
2: Další věc je ale obrovský štěstí na počasí.
0: No, přesně.
2: Vemte si, že kdyby jenom pršelo a nemuselo by být nic extrémního, ale prostě jenom celý den pršelo, tak tuhle etapu musí zrušit, protože by to bylo neprůjezdný. A druhá věc je ta, že třeba stejná etapa v té Andoře, kdy to bylo vlastně něco přes 100 kilometrů, takové kolečko přímo po těch nejbližších kopcích kolem Andory, tak kdyby tam v tuhle dobu se změnilo počasí, tak je to etapa, kterou musí zrušit, protože tam už by prostě hrozilo, že by tam vlastně celou etapu padal skoro sníh a ti závodníci by tam prostě všichni podle mě umřeli na podchlazení. Stejně tak, jak se to stalo vlastně v té etapě předchozí ve Francii s tím cílem na to nejstarší Font-Romeu, na to nejstarší horské středisko vlastně ve Francii, tak tam prostě ta etapa byla zrušena. Byla zrušená podle mě, když se k tomu vrátíme, jako nesmyslně i včetně těch prémií, protože jako třeba i ten hejter, který bojoval vlastně o svoje body do zeleného trikotu a získal je a vlastně by tím přeskočil Tadeje Pogačara a možná by mu sebral ten zelený trikot a aspoň o jeden dres by tady přišel, který... Je to vlastně trikot, který je u něj jako nejnesmyslnější, jako zelený trikot pro nejlepšího sprintera, i když to, co ukázal včera proti Enriku Masovi, tak jako byl dobrý spurt, jako beze všeho, tak i ten hejter vlastně ty body získal férově a byly mu vlastně sebrány, tak tam jsem to nechápal, ale zase jako tady to počasí zahrálo skvěle, protože tam pro fanoušky cyklistiky byly vidět jako zajímavé věci. Za prvé to, že tady Pogačar už se opravdu stává tím patronem pelotonu a ta funkce toho patrona dlouho, podle mě posledních 20 let, byla tak jako obsazená, neobsazená. jo. Ten kápo toho pelotonu, který mluví za ty závodníky, který prostě v každém závodě, který jede, tak řídí ten závod i jako morálně. To znamená, dřív se dělalo to, že prostě kápo zavelel a všichni šli si odskočit na malou a nikdo v tu chvíli nesměl útočit. Nebo když kápo řekl, hele, lídr spadnul, takže my všichni počkáme a všichni to respektovali. Ale poslední roky tehle ten, nikdo neměl takový respekt a tady Pogačar tuhle tu kartu zvednul a já jsem za to strašně rád, protože kdo jiný by to měl dělat. A on se do této role pasoval. Ta role není jednoduchá, protože kromě toho, že člověk se musí soustředit sám na sebe, musí být vlastně takovým jako lídrem toho svého týmu a ještě vlastně mít jakoby tu energii řídit celý ten peloton, vyjednávat třeba s organizátory, co se týče právě takhle extrémních věcí, ať je to, já nevím, že najednou třeba má ten patron nebo ten kápo toho pelotonu pocit, že ta trasa je nebezpečná, že se tam děje něco špatně, tak on okamžitě má tu jako sílu zastavit ten peloton a začít vyjednávat s organizátory. A jak jsem říkal, dlouho jsem neviděl nikoho takhle dominantního, tak jsem rád, že i tady Pogačar tuhle tu roli na sebe vzal.
0: No on evidentně musí mít respekt těch ostatních, což o tom jsme se tady taky bavili, že v tom současném pelotonu jsou asi tak zhruba dva cyklisti, kteřím ostatní v tom pelotonu udělají místo a to prostě proto, že vidí, že jsou jinde, že je respektují, že vidí, že toho nezneužijí a to je tady Pogačar a Matěj van der Poel, taky to asi nesmějí zneužívat, což tady Pogačar nedělá, tohle něco takového udělal po druhé vlastně za ty poslední roky, jednou takhle zastavil závod v Itálii, Trevale Varesine, kde to bylo z podobných vlastně důvodů, úplně najednou se takhle pokazilo počasí. Je to na jednu stranu strašně hezké to vidět, na druhou si člověk říká, že přeci jenom jsou tam ti organizátoři, že tam prostě by přeci jen bych já očekával jako třeba člověk, který ten sport by nesledoval, bych si říkal, co tam teda dělají ti v tom červeném autě, je tady někdo, kdo zodpovídá za bezpečnost. Stejně mi přijde zvláštní, že tu sportovní akci vlastně svým způsobem zastavuje ten sám sportovec. Bral bych to, víš, prostě jako nevím, fotbalový fanoušek, něco se děje, prostě hrajeme, dokud rozhodčí nepískne. Já bych prostě si myslel, že to musí udělat někdo, kdo je za to zodpovědný.
2: Na druhou stranu, já se teďko chci zastat trošku těch organizátorů. Já kdybych seděl v tom červeném voze jako ředitel závodu, tak bych řekl, hele, furt jedou, tak necháme dojet, protože ty chceš, aby ten závod končil v tom místě, v tom cíli, kde jsou všechny ty reklamy, kde jsou všichni ty sponzoři, kde jsou ve VIP prostoru ti hosté a přece nechceš ukončit ten závod o dva kopce a 30 kilometrů dřív, protože prostě jako tím ztrácíš jakoby ten reklamní prostor a to nejdůležitější, to znamená ty peníze a ohrozíš vlastně tím jako ekonomiku toho závodu. Takže dokud by jeli, tak já bych je nechal jet. Ale pak tam právě musí být někdo takhle rozumný, jako tady Pogačar, kdo zvedne ruku a řekne, hele, tohle to už dál nejedem.
3: Ale oni měli dopředu zprávy, jak to v cíli vypadá, co se blíží, v jaké je to intenzitě. Zároveň tím, že se i v tom počasí ztratil televizní přenos, což jim dělá tu vizibilitu, tak oni přišli o prodání těch sponzorů v onom cíli, takže vlastně nic takového nenastalo. A oni přece mohli, jak naznačoval Karel, nějaké fázi, když jim začínají bubnovat kroupy na auto, říct, hele, možná tím, že tady sedíme v tom autě, jak se máme dobře, ale ti, kteří mají na sobě jenom ten dres, tak se tak dobře nemají a mohli bychom jako udělat něco pro ně.
2: Ale pak je tam třeba v tom pelotonu i pár závodníků, který by třeba jeli dál. Jo, že jako jsou to, já nevím, závodníci, já nevím.
0: Dva tam Jirko šli do úniku, no, že jo, v tu chvíli. Jasně, ano, jo, ty jo. Se tvářili, že se nic neděje a chtěli si jet pro body.
3: To ještě prošlo.
0: No, to ještě prošlo, jakoby těsně předtím, než vlastně začaly ty kroupy, řekněme, tak Fortunato s někým tam vyrazili dopředu prostě za prémií. A to jim pak taky zrušili. Tohle mi třeba přišlo strašně jako hodně nešťastné, to, co Jirka říkal, že vlastně potom ten organizátor rozhodl, že ten den se nestal. Což prostě pro ty prémie, které byly nějakou hodinu, dvě hodiny, tři hodiny předtím, a nikdo tam tu energii investoval do toho, aby do toho šel, jako i ten hater, tak mu říct potom, promiň, prostě dneska ti ty body nedáme, protože ten dnešek vůbec nepočítáme, to mi jako přišlo hodně smutné. No,
2: že jim zbyla jenom taková ta morální jako síla, jo, tak jsem v tom úniku, ty nohy furt mám, tak to doufám třeba zase vyjde znova příští etapu. Ale ještě k tomuhle, přesně, že když seš v tom úniku, máš ten adrenalin a máš šanci vyhrát etapu na Grand Tour, tak pojedeš, i kdyby tam, já nevím, padaly ozubený kolečka, jo, z nebe. Ale ty, který jsou v tom pelotonu a samozřejmě jim začíná být zima, tak ty první řeknou, hele, zastavujem. A tak jako, hele, stalo se to, myslím si, že jako nikomu to jako nějak úplně evidentně jako neuškodilo, možná právě těm, kteří přišli od ty body neférově, to asi jo, ale to je prostě zase součást toho rozhodnutí. Ale co bylo hezký, ta historka s tím hotelem, kam se všichni závodníci vlastně schovali spontánně, nikdo to neplánoval, prostě nalezli do prvního hotelu, který byl po ruce, a jak zareagovali vlastně, jak vedení toho hotelu, ten provozní, ten šéf toho hotelu, že prostě najednou poručil personálu, okamžitě vyndejte ze skladu všechny ručníky, zabalte každého závodníka do ručníku, puste je do sprch, do spáčka, ať se zahřejou, než jim přijdou ty rainbagy, vlastně ty tašky, který má vlastně každý závodník v autě, ve kterém má suchý oblečení, tak než přišli ty pomocníci s těma taškama, tak závodníci už seděli v hotelu, prostě zaplnili hotel, podle mě jako strašně hezká reklama pro ten hotel. Ještě bylo vtipný, že ty závodníci potom cestou domů do svých hotelů napsali skvělý recenze na ten konkrétní hotel, který jim poskytl to přístřeší, takže hotel je najednou nejpopulárnější hotel v okolí.
0: Tak. To mi zatím přišlo takový asi nejhezčí příběh, ano, z ano. toho, co máme za letošní Vuelty za sebou. Tak Jirko, odjetých je 6 dnů, jednu etapu vyhráli Kroupy, 3 etapy vyhrál tady Pogačar, to jsme na 4, a zbývající 2 vyhrál Matthew Brennan. Takže trošku se taky držíme myšlenky, kterou jsme tady už vyslovili při Tour de France, a totiž, že vyhrát etapu na Grand Tour je snad prostě těžší a těžší, že počet lidí, kteří je vyhrávají, se zužuje snad každou další Grand Tour. Pokud to takhle bude dál, tak jako zdá se mi, že tady Pogačar hodlá vyhrávat všechno, co končí na kopci, a Matthew Brennan i díky fantastické podpoře a obrovské síle svého týmu asi hodlá dál vyhrávat všechno, co je po rovině. A tenhle mladý závodník, o kterém už jsme tady určitě taky mluvili, který má obrovský příslib, ale byly tam nějaké zdravotní problémy, tak teď opravdu ukazuje, že tohle asi je vážně jméno, se kterým se budeme potkávat.
2: Tak on, když ti v týmu pomáhá Wout van Aert a potáhnou jako taková jména, jako třeba vítěz Vuelty před, já nevím, 3 roky, Sepp Kuss, tak prostě jako ty vyhrát chceš a ty to chceš naplnit. A tak to nějak zachraňuje sezónu týmu Visma Lizobike po tom vítězství Jonase Vingegaarda na Giro, tak už mi přišlo, že jako trošku ta Tour de France moc nepovedla, a teďko ta Vuelta jako právě třeba tím jménem, který možná ne každý čekal, možná se čekalo, že tyhle ty spurterské nebo klasikářské etapy bude vyhrávat spíš Wout van Aert, tak když se takhle daří Matthew Brennanovi, tak je pro ten tým radost mu pomáhat a určitě dostane ještě šanci. Ale podle mě těch etap, který bude chtít vyhrát tady Pogačar, ještě minimálně v té první půlce bude víc, protože spoustu těch etap končí na kopci nebo končí prostě v horách, a ten tady Pogačar podle mě veme každou příležitost. On se tím připravuje na ty další závody, jako je mistrovství světa a jako je třeba okolo Lombardie, která je jeho srdcovka, tak tady Pogačar v tomhletom případě sám prohlásil, nebo i lidé z jeho týmu, že minimálně první půlku Vuelty pojede naplno, a pak, když už bude mít tak komfortní náskok, tak samozřejmě tu Vueltu nechce ztratit, takže si ji bude hlídat, ale už bude spíš šetřit sílu na mistrovství světa, a to mi přijde děsivý. A já být jako závodník v téhletý, nechci říct generaci, ale prostě v téhletý etapě nebo periodě, kde takhle je dominantní tady Pogačar, tak já bych byl na antidepresivech, protože bych věděl, že vlastně nemám šanci v žádném závodě, kam on přijede.
3: No tak to je jak když si tenista s Djokovicem, Nadalem a Federerem, no.
2: Ale to je pravda, ano.
3: Co se týče tady Pogačara, tak on vlastně před sebou má teoreticky, kdyby chtěl, ale naznačil si, že nechce, a je to tak pochopitelné, tu 13 v počtu maximálních vítězství Freddyho Mertense z roku 1977.
0: To nedá. Já jsem to před Vueltou zkoušel počítat a můj optimistický odhad, nebo pesimistický pro lidi, kteří chtějí vyhrávat jiné lidi, je 9. Ale už tam jednou byly ty kroupy, tak už jsem jenom na osmi.
2: Hele, já jsem byl o víkendu na svatbě a sledoval jsem tady po očku tu první etapu a když ten tady vyhrál vlastně o ten malinký rozdíl těch devíti setin, tak tam někdo, kdo cyklistiku vůbec nesleduje, ale samozřejmě ví, kdo je tady Pogačar a ví, že se jede Vuelta, tak tam za mnou přišel už po několika skleničkách a říkal, hele, myslíš, že ho to furt baví vyhrávat. A já jsem si tak vzpomněl na sebe a teď se vůbec nechci srovnávat ani tu dominanci, ani jako to, ale jako já jsem v této situaci byl samozřejmě v té paralympijské cyklistice, byl jsem v ní 10 let a já jsem říkal, no baví, jako mě to taky bavilo a mě bavilo vyhrávat, protože jako ty nechceš trénovat na to, aby si byl druhej, pátej nebo desátej, ty trénuješ na to, aby si vyhrával a ta cyklistika je tak strašně náročný. A jako fakt, a teď to nechci říct, jakože vím víc než třeba naši posluchači, ale opravdu běžný fanoušek si nedokáže představit, co těch nejlepších 50 nebo 100 cyklistů na světě, co musí podstupovat každý den v tom tréninku. A ty to nechceš podstupovat proto, aby si byl pátý nebo desátý.
0: No právě a přijde mi, že tohle se přeci dá docela i lidsky chápat. I když člověk k vrcholovému sportu má mnohem dál, tak jako my s Martinem mnohem jako si ty blíž tady Pogačarovi, než jsme my a všichni, kdo nás poslouchají. Tak přeci, když vy tak strašně tvrdě pracujete a v něčem, v čemkoliv se stanete nejlepším, tak to je přeci úplně jako logické, že využijete v podstatě každou možnost toho, abyste to teď už jenom zúročili. A když navíc jste v pozici, kdy za to, že jste nejlepší, vás někdo platí a on vás neplatí za to, že vám to docela jde. Oni vás opravdu platí za to, že jste nejlepší a za to, že vyhráváte a předpokládá se, že vyhrávat budete dál. Tak prostě ono to ani svým způsobem jinak nejde. A já jenom bych chtěl vlastně korigovat to, co ten Tadej asi opravdu tak myslí, že třeba až přestane on tlačit na to, že vyhraje on. No tak to ale, to jsme taky už viděli, to bude znamenat víc volnosti pro jeho kolegy z týmu. To,
2: nebo
0: to
2: že nezna... naopak bude
0: tak,
2: pomáhat.
0: Přesně,
2: ještě,
0: nebo že bude pomáhat, aby se Jay Vine dostával do úniku a vyhrával etapy on, jo. To přeci oni nikdo nemůže očekávat, že ta celá stáj řekne po týdnu, tak dobrý hoši, teď je to vaše. My jsme teď jako týden jeli a teď je to 14 dnů vaše. To se pro boha přeci nikdy nestane. Tohle by se nestalo, kdyby Manchester United vedl anglickou ligu o 30 bodů. Tak přeci těch posledních 10 zápasů jako se nestane, že nepřijde na hřiště, ne? To přeci...
3: Ale nasadí náhradníky. No. Jakoby trošičku tomu rozumím, jenom v tom závodě prostě během závodu nevyměníš jako závodníky logicky, no, ale...
2: Na druhou stranu UAE Emirates na Vueltu nasadil lidi, kteří vlastně nejeli ani Giro, ani Tour, protože prostě byli zranění, nebo se jim nedařilo, nebo prostě neměli formu, tak teď jim tu šanci dal, takže už tohle jsou vlastně náhradníci, v tom je to úplně děsivý.
3: Ale v tom vidím naopak tu sílu, protože na některých závodnicích je vidět, že ta sezóna už je dlouhá. Mats Pedersen podle mě bude rád, když Vueltu dojede.
0: No tohle možná už nemáme čas, ale tohle mi přijde strašně zajímavé, protože ještě nedávno se bralo vlastně jako divné, že někdo jede Giro Tour a Tour Vuelta bývalo takové datelné a mně se zdá, že jak ta cyklistika se posunula, jak ta Tour de France je úplně šílená, takže ti lidé, kteří teď chtějí jet Tour a Vueltu, s výjimkou tady je Pogačara, protože to prostě není normální člověk, takže to teď nejde, protože jsou z té Tour úplně zabití, třeba jako Mats Pedersen, který je jeden z pěti nejlepších cyklistů na světě, možná deseti, ale připadá mi teď úplně uvařený.
2: Ano, jo, je to vidět a podle mě ani on s tím nepočítal, on si myslel, že to prostě
0: to
2: nějak
0: půjde.
2: Jako, že a ono je to v takovém tom stylu, jakože v euforii skončíš Tour, podařila se ti a řekneš si, tak teď už nic horšího nebude. Ta Vuelta je jakoby, jako třeba fyzicky náročnější, ale mentálně je taková uvolněnější, ti závodníci tam jezdí hrozně rádi a říkají si, no tak třeba to půjde dál a nejde. Jako to je, jako třeba u něj je mi to hrozně líto, protože já mám hrozně rád a jako tam vidím, že fakt už není z čeho.
3: Myslím si, že i, promiň, že i ten Carapaz jako kvůli tomu se bude těžko zvedat v tom posledním týdnu, jak byl zvyklý, protože teď vyloženě je v úzovkách podobně slabší jako Pedersen.
0: Takové byly dnešní kilometry Jiřího Ješka. Jsme moc rádi, že jste nás poslouchali. Pokud se někam chystáte na víkend a vezete sebou kola, tak třeba si vezmete nějakou radu, která tady zazněla i od vás, od našich posluchačů. Moc za to děkujeme. Pánové, s vámi se těším zase velmi brzo naslyšenou. Martin Charvát tu byl s námi.
3: Hezký den.
0: A Jiří Ježek, Jirko, moc děkuju.
2: Krásný pátek.
4: Radiožurnál 11 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy.
5: Některé soudy opět nemají dostatek peněz na provoz. Odsouzený válečný zločinec Mladič bude mít v Srbsku státní pohřeb. Sobotní zápas fotbalové ligy mezi Bohemians a Mladou Boleslaví je odložený. Dálnice D8 z Ústí do Prahy je u Doksan na 38. kilometru stále neprůjezdná. A zatím je většinou polojasno až oblačno. Odpoledne oblačnosti přibyde a místy se přidají přehánky a bouřky, teploty až 32 stupňů.
6: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
5: Některé soudy letos opět nemají dost peněz na provoz. Problém je podle nich dlouhodobý. Nedostatek financí hlásí třeba krajské soudy v Brně a taky v Ostravě. Podle místopředsedy sněmovního ústavně právního výboru Karla Haase z opoziční ODS je na místě debata o zrušení vrchních soudů.
7: Ono by to opravdu vyžadovalo to, že bychom museli sáhnout do procesních kodexů, do ustanovení o působnosti jednotlivých stupňů soudní soustavy a přerozdělit to tak, abychom, když máme třístupňové řízení, tak abychom měli pouhou třístupňovou soustavu.
5: Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO je letos v rozpočtu pro soudy více peněz než loni a je připravena i rezerva. Na rok 2028 chystá taky reformu soudní mapy, ta by ale měla rušit některé menší soudy. České ekonomice se letos mezi březnem a červnem dařilo. Podle Českého statistického úřadu rostla o 1,9%. Statistici tak mírně snížili svůj odhad z července, kdy předpovídali 2% růst. Na růst měli pozitivní vliv hlavně vyšší výdaje domácností i firemní investice. Odsouzený válečný zločinec a někdejší velitel vojsk bosenských Srbů Ratko Mladič bude pohřbený s nejvyššími vojenskými a státními poctami. Podle agentury AFP to řekl srbský ministr spravedlnosti. O místě pohřbení rozhodnou pozůstalí. Mladič zemřel včera ve vězení v nizozemském Hágu. Bylo mu 84 let. Odpykával si doživotní trest za genocidu a válečné zločiny, kterých se dopustil během války v Bosně v 90. letech. Vinaři na jihu Moravy začali sklízet úrodu. Výnosy letos vinaři očekávají nižší, hlavně kvůli suchu. Na některých vinicích počítají se ztrátami v desítkách procent. Pokračuje předseda Asociace nezávislých vinařů Jiří Maďerič.
8: Už ty první odhady nebo výnosy těch kolegů, kteří sbírali na vinicích, kde ta zavlaha možná nebyla, tak naznačují, že nejenom teda výnosy, ale taky i výlisnost jsou někde na polovině toho, co jsme zvyklí.
9: Sport. Kanoistu Martina Fuchsu odpoledne čeká na mistrovství světa finále na kilometrové trati olympijský vítěz z Paříže. Už prošel na šampionátu i do finále na poloviční vzdálenosti. A před pár minutami ho zkusil napodobit na kilometru kajakář Tomáš Sobíšek. Další podrobnosti přidá přímo z Poznani reportér František Kuna.
10: Sobíškovi se to ale nepovedlo a pojede finále B po pátém místě v jeho semifinálové jízdě mezi kajakářkami Barbora Betlachová, byla na pětistovce pátá také a pojede i ona finále B. Do finále A postoupila Denisa Řáhová mezi kanoistkami na 500 metrové trati a Barboru Betlachovou čeká dnes odpoledne po 15:30 také finále na kilometru mezi kajakářkami. Z Poznaně František Kuna, Radiožurnál.
9: Původně sobotní zápas fotbalové šance ligy mezi Bohemians a Mladou Boleslaví se bude hrát v náhradním termínu. Kádr hostů totiž zasáhlo hromadné infekční onemocnění. O odložení informovala Ligová fotbalová asociace. Nový termín duelu zatím není známý.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: A D8 z Ústí do Prahy před Doksany na 38. kilometru opět průjezdná. A to alespoň levým pruhem. Situaci potvrzuje i Národní dopravní informační centrum. Ukončený je i odklon dopravy na exitu 45 Litoměřice. Před ním ale stále kolona přibližně na 10 minut ze 48. kilometru. Na hlavní části Pražského okruhu směrem z letiště, kde jedničce čekejte zdržení z úrovně z Ličína přibližně z 23. kilometru. Brzdí se i na konci D5 před Prahou u Rudné. Příčinou byla teď už vyřešená nehoda na okruhu u Ořechu na 18,5 kilometru. Zhruba půl hodiny tam blokovali levý pruh, následky střetu dvou osobních aut. Teď už jsou pryč, průjezdné opět oba pruhy a kolona se dává do pohybu. Na D1 z Prahy do Brna kamiony v dlouhé nesouvislé řadě aktuálně za Domašovem kilometr 173. Mezi Ostrovačicemi a Kývalkou jako tradičně zpomalují i osobní auta v levém pruhu. A ještě se podíváme na silnici 23 na trasu Stelče do Jindřichova Hradce. Po raní větší nehodě nákladního vozidla ho právě teď vyprošťují před Jarošovem. Pokračuje, jak jsem říkala, vyprošťování, jede se Kyvadlově a kolony přetrvávají v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553.
12: do Brna, do Prahy.
13: Jedu moderním vlakem Českých drah, i když auta stojí. Do Brna, Olomouce, Ostravy i Prahy. Pohodlně a rychle. České dráhy. Sponzor programu.
12: Jedu vlakem Českých drah.
6: Počasí.
5: Většinou je oblačno až polojasno, odpoledne od západu oblačnosti přibyde a postupně se přidají přehánky, místy i vydatnější bouřky. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů a na západě Čech naměříme kolem 26. Tolik zprávy.
14: Pěkný den, po zprávách pokračuje vysílání radiožurnálu Sport v 11 hodin a 6 minut. Znovu můžeme ohlédnout po tom velmi významném včerejším fotbalovém večeru. Z českého pohledu skutečně bylo co poslouchat ve vysílání radiožurnálu Sport. Pokud jste si nás naladili, tak jste slyšeli hodně emotivní komentáře našich tří kolegů, kteří se vydali na zápasy Jablonce, Hradce Králové, potažmo Viktorie Plzeň. Připomeneme si to ještě jednou za chviličku, protože to, co se třeba povedlo plzeňské Viktorii, je docela bezprecedentní, tím spíš, když tenhle západočeský klub ještě během minulého týdne vyměnil svého trenéra a tak musel reagovat. Radoslav Kováč, nový kouč na lavice Plzně, na tu ztrátu 0-3 z úvodního zápasu předkola Evropské ligy. Máme toho ale pro vás mnohem víc, budeme se věnovat ať už losu Evropské ligy nebo konferenční ligy, samozřejmě dalším sportovním akcím, které se v těchto dnech konají, anebo se teprve konat začnou.
6: Radiožurnál Sport
15: a Adam Weidenthaler.

0: Kouzlo nového trenéra Radoslava Kováče zafungovalo a fotbalisté Plzně předvedli v odvetě play-off Evropské ligy s Crvenou zvezdou Bělehrad fantastický obrat. Po prohře venku v Srbsku 0-3 porazili tenhle celek 5-1 po prodloužení doma. Rozhodl David Krčík mimochodem právě v tom prodloužení. Nejdůležitější moment ale přišel v nastaveném čase řádné hrací doby, kdy proměnil penaltu Christoph Kabongo.
1: Věřme mu, že penaltu dá, on si určitě věří. Moment, který tenhle zápas může poslat do prodloužení. Kabongo nebo Mateus? Kabongo, gól! Viktoria Plzeň dává gól z pokutového kopu ve čtvrté minutě nastavení. Christoph Kabongo pravděpodobně zařizuje prodloužení tohoto neuvěřitelného zápasu.
2: Vždycky je to o těch hráčích, jako jaký mají sebevědomí, co a jak, a Kabo to zvládl skvěle na to, jak je mladý kluk a už vlastně ty zápasy předtím vlastně proměňoval a ten hráč, který o tom moc nepřemýšlí, jde prostě dát gól a to je na tom to krásný.
3: Chválil klid Kabonga při klíčové penaltě trenér Viktorie Radoslav Kováč. Po prvním poločase to přitom nevypadalo na žádné drama. Zvláště když pak po návratu z kabin autor první branky zápasu Prince Adu nedal penaltu. Poté ovšem Bukary udeřil do skýho úrohového praporku do obličeje a červená karta byla pro Viktorii vítaným dárkem.
2: Pomohla nám samozřejmě červená karta, ale dokonce jsme věřili, že to zvládneme a jak jsme dali ten třetí gól, tak jsem viděl z kluku jako obrovskou energii, že prostě cítili krev, že to chcou zvládnout.
3: Další penaltu už proměnil Vyšinský a po trefě Hrošovského Plzeň mohutně tlačila oslabeného soupeře. Faul na golmana Vígeleho přinesl třetí penaltu a vytoužený gól Kabonga, který zařídil prodloužení.
4: Všechny ty tři penalty byly úplně jasný za mě. A to, že Princátko tu jednu neproměnil, tak to je škoda, ale jsme tahali prostě všichni jeden za druhýho a to, že ty penalty byly tři, je odměna za to, jak jsme v tom vápně do toho šli a jak jsme tahli za jeden pro vás, jaká energie tam byla, jak už od nás, tak už z tribun, který fakt se chytli snad nejvíc, co jsem tady asi jako zažil.
3: Chválil plzeňské fanoušky záložník Lukáš Červ. Díky hlavičce střídajícího Krčíka v prodloužení Plzeň poprvé v historii obrátila pohárový dvojzápas, ve kterém prohrávala 0-3.
4: Jeden z největších zážitků, asi možná určitě největší, jsem tady zažil za ty tři roky. Ale já už jsem vám říkal před týdnem, že to je možný. Že když změníme vlastně asi úplně všechno, tak je to možný a ty emoce, co vypukly, jak už na hřišti, tak pak v kabině, tak fakt krásně, krásně.
3: Usmíval se po výhře 5-1 nad srbským mistrem Lukáš Červ. Viktoria si tak po třetí v řadě zahraje ligovou fázi Evropské ligy. Z Plzně Vladislav Jenouškovec, Radiožurnál.
0: Hodně se usmívat mohli taky v Jablonci, kde Severočeši vyhráli nad Rangers 1-0 po základní hrací době, tím pádem se utkání dostalo do prodloužení a následně po penaltách jabloneční postoupili do ligové fáze konferenční ligy. Fanoušci Rangers to nesou hodně nelibě, co týče sociálních sítí, tak možná jste taky narazili na video, kde se hostující kouč neúplně rozplývá nad tím výkonem svého týmu a říká, že nic horšího v životě v podstatě neviděl na fotbalových trávnicích, takže Jablonec jde dál a dlouho to vypadalo, že by dál mohl jít i Hradec Králové, který na svém trávníku taky v závěrečném předkole konferenční ligy hostil Panathinaikos Athény. Soupeř šel do vedení v 72. minutě, ale v nastavené druhé minutě, tedy 92. Vladimír Darida srovnal na 1-1, pak už to vypadalo poměrně dobře, že utkání třeba i dospěje do penalt, jenže následně penaltu dostal k dispozici fotbalisté Panathinaikosu ještě v nastaveném čase. Prodloužení Cyril Desers dal svůj druhý gol v zápase a tím pádem dál jde řecký soupeř. Hradec Králové si tedy ligovou fázi konferenční ligy nezahraje, což je škoda nejen v tom ohledu, že bychom pro vás mohli nabízet ještě o něco bohatší vysílání Radiožurnálu Sport, ale taky z toho důvodu, že právě Řecko je jedním z hlavních konkurentů Česka, co se týče fotbalových koeficientů při nasazování fotbalových klubů do dalších sezon evropských pohárů. I tak ale Češi mají stále dobrou pozici, 4 z 5 týmů jsou totiž v těch ligových fázích, už víme, s kým bude hrát Pražská Slavia v lize mistrů. Evropská liga a konferenční liga budou nalosované dnes a my u toho nebudeme chybět.
5: Radiožurnál Sport.
6: Mějte sportovní přehled.

0: Před písničkou jsem sliboval, že budeme taky u losu evropské a konferenční fotbalové ligy, tak teď to ještě trochu předstřelíme spolu s Pavlem Tilšerem, který ho bude detailně sledovat. Hezký den.
1: Pěkný den.
0: Kdy tedy los pro tyhle dva evropské poháry začne?
1: Ve 13 hodin losovat se bude ve švýcarském Nyonu. Je to rozdíl proti včerejšímu losu ligy mistrů, který byl v Monaku, dnes tedy řekněme tradičně v sídle Evropské fotbalové unie UEFA. Samozřejmě budeme sledovat dva zástupce českého fotbalu v evropské lize, Spartu a Plzeň, a jednoho v konferenční lize, tedy Jablonec.
0: Pojďme tedy nejdřív na tu evropskou ligu, kde jsou dva čeští zástupci a měli by být ve výkonnostním koši číslo 2.
1: Jsou tam Viktoria Plzeň i Sparta. Oba dva týmy dostanou 8 soupeřů, 2 z každého koše. Ty koše jsou tedy 4, s tím, že v ligové fázi na sebe Sparta a Plzeň nemůžou narazit. Jablonec v konferenční lize, tam je 6 košů a z každého tedy bude mít jednoho soupeře. Ta ligová fáze konferenční ligy je kratší.
0: Co se týče soupeřů, tak dívám se třeba na výkonnostní koš číslo 3 v té evropské lize a tam to docela vypadá, že by český tým mohl měřit síly s někým z anglické Premier League.
1: Jsou tam 3 kluby, Crystal Palace, Bournemouth a Sunderland, takže je určitě zajímavé pro fanoušky Viktorie Plzeň i Sparty, ale třeba i to, že ve čtvrtém koši jsou týmy, za které hrají čeští fotbalisté, konkrétně třeba Hoffenheim s Triem Hložek, Coufal, Hranáč nebo Bešiktaš Istanbul s Václavem Černým. Sparta by si teoreticky mohla zopakovat konfrontaci s Lyonem, se kterým hrála ve třetím předkole ligy mistrů, protože Lyon je v koši číslo 1 a samozřejmě za Lyon hraje Pavel Schulz a je tam taky třeba Bayer Leverkusen s Patrikem Šikem.
0: Když se tak podíváš na ty týmy, které jsou v osudí, bude z toho pro české fotbalové týmy lehká cesta ligovou fází? Pokud by ses měl tipnout a tak nějak namíchat, jak ti to přijde teď pod ruku?
1: Rozhodně to nebude lehká cesta. Když se člověk podívá na ty jednotlivé koše, třeba konkrétně v té evropské lize, tak tam jsou vlastně dost známé týmy, ať už je to koš číslo 1 nebo koš číslo 4. Možná by překvapil klub s názvem Torense, což je vítěz portugalského fotbalového poháru, ale tým, který hraje druhou nejvyšší portugalskou soutěž, nebo Ararat Arménia, pro mě docela překvapil.

0: Marino, koho bychom se asi nemohli divit.
1: To si myslím, že se rozhodně nemůžeme divit, ale znovu třeba v osudí týmů v konferenční lize i řekl bych už docela známý klub z posledních let Lincoln Red Imps, což je tedy celek z Gibraltaru. Tuším, že Slávia už měla co dočinění s tímto týmem i v nějakém z posledních předkol, ale ani ty koše v konferenční lize nejsou, řekněme, jen o týmech, které nejsou tak známé, třeba v tom prvním Atalanta Bergamo, Braga, za kterou donedávna chytal Lukáš Horníček, Ajax Amsterdam, taky Kodaň, takže znovu budou to, myslím, hodně zajímavé, ať už výjezdy pro reportéry Radiožurnálu Sport nebo i pro fanoušky Jablonce, Sparty, Plzně, tak to budeme všechno sledovat po 13. hodině.
0: Říká Pavel Tilšar, moc díky za tvé informace.
1: Taky díky, naslyšenou.

Udělali jsme z toho takovou fotbalovou půlhodinku, ale nejen los evropských pohárů nás dnes bude zajímat. Mohl nás zajímat taky los třetího kola domácího poháru, tedy takzvaného MOL Cupu, nebo podle sponzorských důvodů tedy zvaného MOL Cupu. Víme, že pražská Slavia rozehraje svou pout letošním domácím pohárem na trávníku Varnsdorfu. Co se týče Sparty, tak ta bude hrát na Viktorii Žižkov, tedy na trávníku, kde hraje v současnosti slavistické Bčko, a v minulé sezóně tam hrálo spartianské Bčko, druhou nejvyšší domácí fotbalovou soutěž. Baník Ostrava se představí v Kladně, respektive na Kladně, jak chcete. Plzeň ta bude hrát v Jihlavě, Dukla přivítá doma Jablonec, Prostějov bude hrát se Sigma.

Olomouc. Vsetín bude hrát s prvoligovými Bohemians, Králův dvůr pak čeká Zbrojovka Brno. Co se týče dalších prvoligových zástupců, tak Teplice se představí v Táboře, Mladá Boleslav v Třinci, Liberec ve Vlašimi, Hradec Králové v Příbrami. Pardubice ty budou hrát v Kozlovicích, Artis Brno ve Vítkovicích, Zlín čeká výlet do Havířova, no a na závěr Slovácko, to se představí na trávníku Neratovic.

0: Děkujeme, že posloucháte Radiožurnál Sport v 11 hodin a 30 minut. Věnujeme se v těchto dnech okrajově taky modernímu pětiboji, protože se koná mistrovství světa, a to v daleké Číně. Matěj Lukeš postoupil do finále, obhájce bronzové medaile v Kuei Zhangu ovládl semifinálovou skupinu A, 15. Matouš Tuma naopak nepostoupil. Co se týče skupiny B, tak v ní bude ještě startovat Marek Grič. Zítra čeká semifinále taky ženy moderní pětibojařky Luci Hlaváčkovou a Karolínu Křenkovou. O medaile budou pak obě kategorie bojovat v neděli, takže o tom jistě taky na Radiožurnálu Sport ještě uslyšíte.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
0: Teď už ale další sportovní disciplína, která má prostor ve vysílání Radiožurnálu Sport, je to olympijská disciplína rychlostní kanoistika. Míříme znovu na mistrovství světa za naším reportérem Františkem Kunou, který má pro nás poslední z českého pohledu zajímavý závod dopoledního pátečního programu. Františku.
3: Ano, semifinálový program pokračuje, a to i českou lodí, ve které klečí čtyři muži, a ti se jmenují Adam Rudolf, Petr Tettinger, Antonín Hrabal a Zbyněk Pták. Česká čtyřkánoe je na startu semifinálové jízdy na pětistovce, dohromady je tam pět lodí a tři postupují do finále. Češi si mohli vyjet přímo účast ve finále, to by ale museli v té úvodní jízdě, v té rozjížďce zvítězit, to se jim ale nepodařilo. A tak teď musí za sebou nechat minimálně tedy dvě lodě. Těch posádek je logicky míň, protože přece jen je těžké poskládat takhle mnoha lidmi obsazenou loď, a čeští závodníci jsou na startu 500-metrového závodu. V dopoledním programu už byly na startu jiné české lodě. Martin Fuchsa zvládl postoupit ze semifinále z druhého místa do finále A na pětistovce mezi kanoisty a mezi kanoistkami. Denisa Řáhová pojede v finále A také. Třetí místo obsadila a pojistila si postup. Naopak Barbora Betlachová na pětistovce mezi kajakářkami byla pátá, pojede v finále B, stejně jako Tomáš Sobí Šek na kilometru mezi kajakáři, taktéž na pátém místě. Odstartoval závod čtyřkánojí. České složení se bude snažit o to, aby postoupilo do finále A, a musí v téhleté semifinálové jízdě porazit dvě lodě. Dvě mohou Čechy porazit, dvě musí zůstat za českým týmem. Aktuálně vedou Ukrajinci, Kanaďani na druhém místě. Česká posádka ta drží ve složení Rudolf Tettinger, Hrabal, Pták aktuálně třetí místo, a to by stačilo na postup, ale za závodníky je jen ta úvodní část trati. Už se blížíme na první a jediný měřený mezičas. Češi ztrácejí 63 setin sekundy na vedoucí ukrajinskou posádku a zatím by to stačilo českému kvartetu na postup mezi elitu. Doplňme pozvánku na odpoledne. Martin Fuchsa v 15.25 finále kilometru, Barbora Betlachová kajakářka 15.30 finále kajakářek. České kvarteto na debelkánoji teď odpadá z třetí postupové pozice, protože jsou na tom lépe po jejich levici jedoucí Ukrajinci a dobře také jedou Kanaďané, a nakonec se Češi trochu propadávají. Posledních 50 metrů závodu a na třetí postupové místo do finále A to nejspíš stačit nebude. Ještě mohutný finish, který ale Češi nezvládnou natolik, aby dostali špičku své lodě před tu poslední postupující, a je z toho čtvrté, tedy první nepostupové místo pro českou čtyřkánoji Rudolf Tettinger, Hrabal, Pták, a znamená to, že pro ně tady světový šampionát končí. Z Poznaně František Kuna, Radiožurnál.

Sport občas přináší bizarní situace a jednu takovou nabídl, co se týče horolezectví v rakouském Tyrolsku, protože se 86-letý muž z Bavorska po více než 60 letech shledal se svým batohem a vybavením, které byl nucen nechat při horské túře právě v Tyrolsku. Letos v červenci předměty, které odhalil tající ledovec, nalezl nejmenovaný horolezec. Policie posléze zahájila vyšetřování případné dávné nehody, přičemž ve značně poškozených dokumentech, které byly v ruksaku, objevila stěží čitelné jméno majitele, jak napsala agentura APA, a následně se tedy povedlo tohoto majitele dohledat. Britský deník The Guardian, který o znovu nalezeném batohu také informoval, připomněl, že v důsledku klimatických změn tající ledovce v posledních desetiletích odhalili řadu dávno ztracených předmětů, anebo taky, bohužel, lidských pozůstatků. Tím nejznámějším nálezem je mimořádně zachovalé tělo prehistorického lovce, který byl pojmenovaný Eci, a to v roce 1991, kdy ho našli v Tyrolských Alpách dva turisté.

0: Na Radiožurnálu Sport pro vás každý den máme taky pravidelné seriály a tady je jeden z nich.
1: Seriál Radiožurnálu Sport.
0: My si tento týden připomínáme právě v našem seriálu mimořádné úspěchy českého volejbalu. Před 22 lety vyhráli čeští reprezentanti premiérový ročník Evropské ligy. Finálový turnaj, ten se tehdy konal v Opavě, kde domácí reprezentanti porazili ruské vicemistry světa z roku 2002. Ten zápas rozhodnul přímým bodem z podání blokař Martin Lébl. A teď se k tomu momentu vracíme.
2: Yes it is! It's the Czech Republic standing at the top of the podium in the European League.
3: Bylo mě známo, že to podání u mě nebylo úplně nejsilnější stránkou, takže jsem rád, že jsem byl schopný rozhodnout také důležitý zápas SM a jsem rád, že jste mi to připomněl, takže budu mít další historku na povídání si s kamarády.
4: Říkal před lety Radiožurnálu Sport někdejší blokař národního týmu Martin Lébl. Do Opavy přijeli Rusové v nejsilnějším možném složení. Jména jako Kazakov, Baranov, Kulešov nebo Chtěj. To byla tehdy hvězdami nabitá ruská sestava, která o měsíc později získala na olympijských hrách v Aténách bronzové medaile. Semifinále premiérového ročníku Evropské ligy ovládla naprosto hladce, ale na nadšený výkon domácích Čechů už ve finále nestačila.
5: V počátku byly slyšet hlasy skeptiků, protože přece jen Rusko bylo větším favoritem, ale o těchto názorech tady už vůbec nikdo nemluví. Stačilo se podívat na hru našich, na servis, na hru na síti, na bloky a vůbec všechny herní aspekty.
4: Informoval tehdy přímo z Opavy reportér Českého rozhlasu Martin Knitl. Do té doby to byla pro Čechy samá čtvrtá, občas třetí, někdy druhá místa. V Moravskoslezském kraji z toho byla poprvé zlatá radost.
3: To vítězství konečně přišlo v roce 2004 v Opavě, navíc před domácím publikem, takže za to jsme byli hodně rádi. Určitě vysoko, protože to bylo jedna z mála vítězství, které jsme dosáhli z reprezentací. Předtím to většinou byly čtvrtý místa. Samozřejmě klubová kariéra, klubové úspěchy jsou trošku něco jiného, takže dá se říct, že tohle je jedna ze zlatých medailí, které jsme s národním týmem dosáhli, takže hodně vysoko.
4: Porovnával Martin Lébl zlato z Evropské ligy s úspěchy v bohaté klubové kariéře.
5: V tuto chvíli probíhá slavnostní ceremoniál a první ročník Evropské volejbalové ligy končí a je to věru příjemný pohled.
4: Hlásil se před 22 lety z Opavy Martin Knitl. Česká reprezentace bude o další medailový úspěch bojovat na evropském šampionátu, který zahájí 11. září zápasem s Řeckem. Krištof Kousal, Radiožurnál.

Zápasem Bayern Mnichov Stuttgart začne dnes ve 20:30 nová sezóna německé Bundesligy. V dalších elitních zahraničních soutěžích už fotbalisté za sebou mají třeba i vícero zápasů v součtu ligy nebo poháru. Crystal Palace bude hrát s Manchesterem City v anglické lize od 21:00, ve francouzské lize Lille versus Paris Saint-Germain od 25:40. Jeden silný tým půjde do akce taky v italské sérii A, znovu je to výkop ve 20:45, konkrétně AC Milan přivítá Benátky, no a ještě se bude hrát ve španělské Lalize. Racing Santander, tedy nováček, změří síly s Elche a Alaves bude hrát s Villarrealem. V domácí soutěži se bude hrát taky druhá liga. Dukla Praha přivítá Jihlavu v 18:00 na radiožurnálu Sport. Pochopitelně večer uslyšíte aktuality.

0: Jistě znáte i do češtiny přespívanou verzi tohoto hitu od kapely Deep Purple Soldier of Fortune. Jiří Schellinger s textem Zdeňka Svěráka, tedy Cimrmanologa, přespívali tuhle píseň na Šípkovou růženku. Ale to jen krátce k hudbě, teď už zase zpátky ke sportu. Každé odpoledne pro vás máme na Radiožurnálu Sport taky jeden zajímavý odpolední rozhovor a tentokrát bude s bývalým hokejovým obráncem Renem Vydareným. Po aktivní kariéře, během které vybojoval ve slovenském dresu i stříbro na mistrovství světa, se totiž Vydarený teď věnuje dětem. Je šéftrenérem klubu Med Bull České Budějovice a na malé hokejisty a hokejistky se vedle hokejových termínů snaží třeba i mluvit česky.
1: Žiju tady 21 let, takže ono je slyšet, ta čeština už trošku tady je a nechce se mi úplně přepínat do slovenčiny. Byl jsem tomu trošku donucen díky tomu, že trénuju ty děti a tu slovenčinu nepobírali. Jsou to většinou tě slovesa a člověk se musel pak opakovat. A někdy mi to uteče, samozřejmě, když člověku naběhne ta žíla někdy, tak mu uteče to slovenské slovíčko nějaké a je víno, že nerozumí.
0: S bývalým hokejistou Renem Vydareným, tedy dnešní rozhovor Radiožurnálu Sport po 17. hodině a 30. minutě. Teď je 11.54, blíží se čas obědu. Dobrou chuť, dobrý poslech.

Stovky policistů se v neděli zapojí do bezpečnostních opatření kvůli pražskému fotbalovému derby mezi Spartou a Slávií. Na utkání se policie připravuje několik týdnů a vnímá ho jako velmi rizikové. České tiskové kanceláři to dnes sdělil její mluvčí Jan Daněk. Poslední pražské derby letos na jaře bylo předčasně ukončené. Bylo to v Edenu, tentokrát tedy domácím týmem pražská Sparta. Za chvilku už hlavní zprávy. Ale...

0: Radiožurnál 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
1: Nepálské záchranné týmy začíná ohrožovat voda z nově vytvořeného přetékajícího jezera. Zemřel norský král Harald V., bylo mu 89 let. Kanoista Fuxa a kajakářka Betlachová pojedou na mistrovství světa ve finále kilometru. Na dálnici D2 před Brnem směrem z Bratislavy popojíždí kolona. A většinou je polojasno až oblačno, odpoledne oblačnosti přibyde a místy se přidají přehánky a bouřky. Teploty až 32 stupňů. Je pátek 28. srpna. Hezké poledne přeje u zpráv Kateřina Cousirisová.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Nepálské úřady nařídily přerušit záchranné práce v severních regionech zasažených záplavovou vlnou. Na čínsko-nepálské straně hor se začíná přelévat zaplněné jezero, které vzniklo následkem obrovských skalních sesuvů. V ohrožení jsou proto obyvatelé i záchranáři.
3: Čína upozornila Nepál, že přetékající jezero aktuálně zadržuje 2 miliony kubíků vody a další 3 miliony podle propočtů přitečou v následujících 3 dnech. Záchranáři by potřebovali dál pracovat, protože pořád pátrají i po stovkách cizinců a na to, že přijdou další posily, se nemůžou spolehnout. Nepálská vláda totiž oznámila, že další záchranné týmy ze zahraničí už nebudou potřeba. Hlavní tíhu největší záchranné akce v dějinách země nese armáda a na její zvládnutí už nasadila prakticky veškeré technické kapacity. Z Nepálu David Jakš, Radiožurnál.
1: Soud v Německu se začal zabývat více než 11 let starou tragédií letu společnosti Germanwings. 30 pozůstalých žaluje stát, který podle nich může nést odpovědnost za špatný systém prověřování posádky letadla.
4: Na palubě spoje z Barcelony do Düsseldorfu zemřelo v roce 2015 všech 150 lidí. Letadlo společnosti Germanwings tehdy navedl do skalního masivu ve francouzských Alpách mladý kopilot, který bral antidepresiva a lékaři věděli o tom, že trpí sebevražednými myšlenkami. Dosavadní soudy se týkají hlavně otázky, kdo odpovídá za to, že člověk v tak špatném zdravotním stavu směl vůbec řídit letadlo. Vrchní zemský soud v Hamu před 5 lety odmítl nároky pozůstalých vůči společnosti Lufthansa a odkázal je na státní úřad pro letectví. Soud v Braunschweigu ale v předběžném stanovisku naznačil, že ani žaloba na stát nemusí být úspěšná. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Některé soudy mají i letos nedostatek financí na zajištění provozu. Upozorňují na to třeba krajské soudy v Brně a Ostravě. O pomoc ale zatím nepožádali. Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO je v rozpočtu víc peněz než loni.
5: 4 měsíce před koncem roku některé soudy opět hlásí nedostatek financí. Mezi nimi i krajský soud v Ostravě, říká jeho mluvčí Igor Krajdl.
6: Situace z předchozích let se bohužel opakuje, i když díky absenci výdajů na úhradu zastavování marných exekucí není natolik tristní jako dříve.
5: Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO je letos v rozpočtu o miliardu korun víc než loni. Na rezort se ale žádný soud zatím neobrátil.
7: Nikdo z nich aktuálně neavizuje nedostatečnost ve svém rozpočtu.
5: Tejc připravuje i reformu soudní mapy a rušení menších soudů. Třeba Karel Haas z opoziční ODS ale navrhuje zrušit soudy vrchní. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
1: Očkování proti chřipce začne letos na podzim později než obvykle. Lékaři totiž nedostanou včas některé vakcíny. Radiožurnálu to řekl předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. Podle něj za to můžou komplikace ve výrobě.
8: Výpadek se týká i dalších evropských zemí. Podle Chlípka by ale neměl narušit celou očkovací sezónu.
9: K dispozici budou ty vakcíny počátkem listopadu. No na druhou stranu, my jako říkáme, že hlavní očkovací měsíce jsou říjen, listopad.
8: Chybět budou hlavně vakcíny pro děti a dospělé. Naopak seniorů by se výpadek týkat neměl. Podle předsedy Sdružení praktických lékařů Petra Šonky pozdější očkování neovlivní jeho účinnost během chřipkové sezóny.
10: Ohrožení by bylo, kdyby kvůli tomu, že ta vakcína nepřišla včas, pacienti to očkování úplně vynechali v té sezóně.
8: Proti chřipce se v Česku podle České vakcinologické společnosti nechává dlouhodobě očkovat jen 7 až 10% lidí. Anna Millerová, Radiožurnál.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy.
11: Víme, co se děje u vás.
1: Zemřel norský král Harald V., bylo mu 89 let, oznámil to Královský palác. Oblíbený panovník vládl Norsku přes 30 let. Před nástupem na trůn taky opakovaně reprezentoval Norsko v jachtingu.
12: Ještě jako korunní princ získal v 80. letech několik medailí na jachtingovém mistrovství světa a svou zemi reprezentoval i na několika olympijských hrách. Zemi vládl od roku 1991 a mezi Nory byl velmi populární. Důležitá byla pro Nory jeho vystoupení po živelných katastrofách nebo po teroristickém útoku na ostrově Uteja. Oblibu si získal i svou neústupností při výběru manželky. Aby se oženil s nynější královnou Sonjou, musel svého otce přesvědčit, aby mu dovolil sňatek s ženou neurozeného původu. Na norský trůn nyní nastoupí jejich syn, korunní princ Hákon, který v posledních letech Haralda V. často zastupoval. Jakub Lucký, Radiožurnál.
1: Prezident Spojených států Donald Trump nařídil přejmenování Ontarijského jezera na americké. Rozhodl tak uprostřed obchodního sporu mezi Washingtonem a Ottawou, kdy obě strany zavedly vzájemná 50% cla. Nařízení ukládá americkým federálním úřadům používat nový název do 30 dnů. Kanadská strana to odmítá a odkazuje na historický původ jména. Changing the name of Lake Ontario to Lake America.
13: Trump řekl, že jezero přejmenovává s okamžitou platností. Kanadský premiér Mark Carney mu vzkázal, že současný název pochází z indiánského slova, které je starší než samotná provincie Ontario. Spor navazuje na kolaps obchodních jednání, po kterém Spojené státy uvalily 50% cla na kanadské zboží a Kanada oznámila odvetná opatření ve stejné hodnotě. Poslanci za demokratickou stranu v kongresu už chystají zákon, který přejmenování jezera zvrátí zpět na Ontario. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: V Česku bylo ráno možné pozorovat částečné zatmění měsíce. Zemský stín zakryl až 93% jeho průměru. Zajímavý úkaz lidé viděli například na hvězdárně v Plzni.
14: Pojďte se podívat, jak je to nějak daleko hledu těch očí máš.
15: Je opravdu to za ten poprý vidíme.
16: Komentuje na hvězdárně v Plzni Lukáš Winkler.
15: Bohužel pozorování bylo hodně narušeno obločností a poslední záchvěvy měsíce jsme viděli v 5:30 ráno.
16: Na pozorování se svojí dcerou přišla paní Zuzana.
17: Jsme tady úplně poprvé.
16: Kolik jste vstávali?
17: V 5:45.
16: Přišla i 9letá Klárka. Tak jaký je to pro tebe zážitek?
18: Takové, že to vidím poprvé, takže je dobrý.
16: Další, tentokrát úplné zatmění měsíce bude možné pozorovat na Silvestra 2028. Z Plzně Martina Klímová, Radiožurnál.
19: Sport. Fotbalisté Plzně a Sparty už zhruba za hodinu poznají osmičku soupeřů v hlavní fázi Evropské ligy. Určí jim je los v Monaku. Oba české kluby jsou ve druhém ze 4 výkonnostních košů. Po 14. hodině se jména protivníků rozví i hráči Jablonce v konferenční lize. Severočeši ze 3. koše odhrají 6 pohárových zápasů. Česká výprava rychlostních kanoistů může mít dnes na mistrovství světa v Poznani první medaili. Favoritem na ní je kanoista Martin Fuchsa na kilometrové trati.
20: Do finále prošel Fuchsa s náskokem 28 sekundy na první nepostupové místo.
21: Pro vás dramatický, pro mě kontrolovaný finish.
20: Martin Fuchsa na kilometru obhajuje zlato z minulého šampionátu v Miláně. Jeho jízda začne v 15 hodin a 25 minut. V té následující bude také na kilometru, ale mezi kajakářkami bojovat Barbora Betlachová. Kromě medailí se jede i o body do olympijské kvalifikace.
22: Nechci vlastně se tím tolik svazovat, že bych si počítala opravdu každý ten bodíček.
20: České reprezentanty uslyšíte z Polska od jezera Malta v odpoledním vysílání. Z Poznaně František Kuna, Radiožurnál.
19: O medaile pojedou taky dvě české posádky na světovém šampionátu ve veslování. Na trati v Amsterdamu se krátce před 16:30 odpoledne představí dvojka bezkormidelníka Pavlína Flamíková a Anna Šantrůčková. O necelou hodinu později nastoupí taky dvojskyf Jakub Podrazil, Dalibor Neděla.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
23: Dlouhá zdržení na dálnicích před Brnem. Na D2 směrem z Bratislavy ztratíte 20 minut v koloně z 6. kilometru. Na prvním výrazně blokoval provoz podvalník s bagrem. Už je pryč. Řidiči se ale snaží místo obět přes Modřice a ucpávají tak i příjezd do Brna 52. D1 z Prahy plná kamionů zpomalují před Ostrovačicemi a do zúžení u D2 se nesouvisle sunou z kilometru 180-179. D8 z Prahy do Ústí před nehodou na 48. kilometru v omezení v levém pruhu 3 osobní auta, fronta na čtvrt hodiny od sjezdu na Litoměřice ze 45. A v Praze stále potíže ve Strahovském tunelu směrem na Břevnov, kolize 2 aut, komplikovaný průjezd a kolona z konce Barandovského mostu na více než 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude oblačno až polojasno, odpoledne od západu oblačnosti přibyde a postupně se přidají přehánky, místy i vydatnější bouřky. Nejvyšší odpolední teploty 28 až 32 stupňů, na západě Čech naměříme kolem 26. Tolik zprávy.
0: Hezké odpoledne s radiožurnálem Sport. Slyšeli jste ve zprávách to nejpodstatnější i právě ze sportovního světa. Tak jenom můžeme doplnit to, co se stalo včera večer. Pokud jste nezachytili los pro fotbalisty Slávie, tak ti budou mít v lize mistrů doma týmy Aston Villa, Villarrealu, Lens a taky Arsenalu, tedy s týmem, se kterým loni doma prohráli 0-3, se setkají znovu v pražském Edenu. Venku pak nastoupí slávisté v Mnichově proti Bayernu, pak v Stambulu proti Fenerbahče, v Portu s domácím týmem budou hrát a v Azerbajdžánu taky proti nováčkovi soutěže v Sabahu. O tom rozhodl dnešní, respektive včerejší los pochopitelně v Monaku. Co se týče dnešních fotbalových aktualit, tak můžeme ještě doplnit, že zítřejší utkání 6. kola nejvyšší domácí soutěže mezi jiným vršovickým klubem, tedy Bohemians a Mladou Boleslaví, bylo odložené, a to kvůli tomu, že v hostujícím kádru se rozšířila hromadná infekce, jak informovala Ligová fotbalová asociace ve své tiskové zprávě.
2: Radiožurnál Sport
11: a Adam Weidenthaler.

Před zprávami jsme vám říkali o dnešním fotbalovém programu, ve kterém je součástí taky nová bundesligová sezóna 2026-2027, konkrétně zápas Bayernu se Stuttgartem, a právě tenhle zápas si budou moct fanoušci ve Velké Británii pustit na dosti zvláštní platformě, protože třeba server The Athletic informoval o tom, že na svém YouTubeovém kanále bude některé bundesligové zápasy, právě ty páteční, vysílat Jamie Vardy, tedy někdejší anglický reprezentační útočník, muž, kterého si zřejmě velmi dobře pamatujete z Leicesteru, se kterým taky vyhrál senzačně anglickou ligu už před nějakými 10 lety. Jamie Vardy má na YouTube svůj účet, který se jmenuje Jamie's Vardy Having Party, takže Jamie Vardy má party, no a právě na tomhle účtu budou některé bundesligové zápasy, konkrétně by jich mělo být 7, takže tenhle fotbalista, který se naposledy ukázal taky v italské sérii a bude jeden z držitelů vysílacích práv a bude ukazovat, jakže to vypadá v německé Bundeslize, ačkoliv v téhle soutěži nikdy nehrál, ale i díky němu budou moct fanoušci na britských ostrovech sledovat třeba výkony současného reprezentačního kapitána Albionu Harryho Kanea, který právě za Bayern Mnichov válí.

0: Ve 12 hodin a 19 minut se dostáváme taky k parasportu na Radiožurnálu Sport, protože i po těžkém úraze může být člověk aktivní a to je hlavní myšlenka projektu Českého paralympijského výboru s názvem Para Restart. Profesionální parasportovci, zpravidla úspěšní paralympionici, představují v rámci těchto akcí své disciplíny a dávají možnost si je taky vyzkoušet a tak třeba i objevit nadějné budoucí reprezentanty.
1: Máme tady 5 sportů, handbike, to znamená speciální kolo určené pro vozičkáře, které se pohání rukama. Je tady parastřelba, je tady para powerlifting, spěrači vozičkáři. Máme tady paraatletiku a David Drahonický, několikanásobný paralympijský vítěz, nám představuje paralukostřelbu.
2: Říká mi mluvčí Českého paralympijského výboru Tadeáš Mahel a já rovnou vyrazím na lukostřelbu za Davidem Drahonickým. Dobrý den.
3: Koukejte na mě a udějte skautský slip. A teď tady ty 3 prsty zahákněte.
2: Jsme na akci Para Restart. Co vy máte konkrétně na starost?
4: No, já tady lašku s Eliškou lukostřelby a občas přijde nějaký křen, který mu něco chybí nebo přebejvá, většinou mu chybí noha a chce si zastřílet z luku.
2: Takže popisujete, jak správně se to dělá. Vy jste dvakrát vyhrál paralympiádu.
4: Jo, tak já měl štěstí, že jo, ne, že bych já střílel tak dobře, ale já střílel špatně a ostatně ještě hůř. Dali mi zlatou medaili a teď mě sem pozvali, abych o tom vyprávěl, jak se to má dělat, že si lidi myslí, že tomu rozumím, takže já mi do toho kecám tady.
2: A už jste to někomu vysvětlil natolik dobře, že ho třeba lákalo si to opravdu zkusit nebo začít to dělat?
4: Všichni, co tady odteď odešli, tak podle mě šli tam k tomu kamionu a berou si vizitky na Český lukostřelecký svaz.
2: Teď zamířím i k místu, které je docela solidně obsazené, má ho na starost Miroslav Novotný a je to para powerlifting, tedy vzpírání.
5: My to máme specifický v tom, že to de facto může dělat i člověk, který je jakoby vysoko zlomený v zádech. Takže ten sport může dělat 90% jakoby handicapovaných lidí.

0: mistrovství světa v Indii, objíždím mezinárodní závody a snažíme se, doufám, že dopadne i paralympiáda v LA.
1: Popsal Tomáš Horáček své ambice směrem k srpnu 2028, tedy k datu, kdy se v americkém Los Angeles budou konat letní paralympijské hry. Z pražských Malvazinek z akce Pararestart, Kristián Šveda, Radiožurnál.

Tenistka Nikola Bartuňková zvládla na turnaji v Monterey takřka tříhodinový český souboj s Dariou Vidmanovou a po výhře 6-4, 6-7 a 6-3 postoupila po druhé v kariéře na okruhu WTA Tour do semifinále. O premiérové finále se v generálce na US Open utká s Belgičankou Mertensovou. 20-letá Bartuňková si dosud mezi elitou zahrála semifinále pouze loni v září na jiné mexické takzvané pětistovce, tedy turnaj WTA 500 v Guadalajare. Na nižších challengerech WTA pak má na kontě dokonce dvě finálové účasti, naposledy tomu tak bylo v červnu na trávě v Birminghamu. V letošní průlomové sezóně se každopádně propracovala ve světovém žebříčku už na 38. místo a klidně by ještě mohla Nikola Bartuňková výš. Co se týče dnešních tenistů, ještě v kvalifikaci na závěreční Grand Slam sezóny na US Open, tak tři by měly jít do akce. Lucie Havlíčková bude dohrávat svůj zápas s Japonkou Hibinovou 6-0 a 0-1. Takový je aktuální stav, tedy česká tenistka vyhrála Kanárem tu první sadu, jenže pak krátce po začátku druhé sady je vyhnal z tvrdého povrchu ve Flushing Meadows. Déšť následně Vendula Valmanová, ta taky už nemohla přímo na kurt, takže bude hrát s Američankou Kalijevovou později dnes večer. No a ještě čeká finále kvalifikace dvouhry mužů Dalibora Svrčinu, to proti dalšímu Američanovi McDonaldovi.

0: Radiožurnál Půl jedné. Zprávy a Kateřina Causidisová.
1: Do Česka odpoledne dorazí bouřky, budou postupovat přes Čechy až na západ Moravy a Slezska. Výstraha platí od 13 hodin až do zítřejšího rána. Bouřky bude doprovázet přívalový déšť, vítr s nárazy až 90 km za hodinu a taky kroupy. Stát v červenci vybrala na mýtném přes 1 700 000 000 korun. Je to o 2% více než ve stejném období loni. Informovala o tom společnost CzechToll, která mýtný systém v Česku spravuje. Výběr stoupl i přesto, že měl letošní červenec o jeden pracovní den méně. Od začátku roku řidiči na mýtném zaplatili skoro 12 miliard korun. Východní pobřeží Číny ráno zasáhl tajfun. Úřady v oblasti evakuují téměř 900 tisíc lidí a zastavili provoz vlaků i trajektů. Informuje o tom agentura Reuters. Jde už o třetí tajfun, který letos zasáhl východočínskou provincii Chetiang. Meteorologové varují, že tropická cyklóna přinese silné deště i další dny. Na jižní Moravě začalo vinobraní. Hrozny kvůli horkému počasí dozrávají asi o 2 týdny dříve než obvykle. Vinaři taky očekávají, že úroda bude letos kvůli suchu menší. Některé vinice počítají se ztrátami v řádech 10%. Sport. Úřadující mistr fotbalové šance ligy Slavia vstoupí do nové sezóny domácího poháru zápasem na hřišti třetiligového Varnsdorfu. Sparta se ve třetím kole MOL Cupu představí v pražském derby na stadionu Žižkova. Plzeň zavítá na hřiště jiného druholigového soupeře Jihlavy. Rozhodl o tom dnešní los Praze, který do soutěže zapojil i zbývající prvoligové týmy Hradec Králové, Jablonec a Sigma Olomouc.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Neprůjezdná D2 za Židlochovicemi na D1 zdržení za Domašovem. Dálnice D2 před Brnem směrem od Bratislavy je teď na 6. kilometru po nehodě uzavřená. Srazilo se tam nákladní vozidlo s osobním, před kolonou se brzdí na 7. kilometru. Poslední volný sjezd je na exitu 11 Židlochovice. Na D1 z Prahy do Brna trvá velmi silný provoz za Domašovem. Délka kolony se velmi rychle mění. Teď aktuálně nákladní soupravy zpomalují okolo 75. kilometru. Osobní auta až mezi Ostrovačicemi a Kývalkou. Kolona v obou pruzích se sune i Brnem, a to mezi výstavištěm a sjezdem na Bratislavu, tedy mezi kilometry 190 a 196. Na D8 z Prahy do Ústí před Lovosicemi na 48. kilometru řeší v levém pruhu nehodu 3 osobních aut. Je to v omezení, okolo se jede velmi pomalu, fronta ale není dlouhá. Od sjezdu na Litoměřice ze 46. kilometru se sune 10 minut. A na silnici 6 z Varů do Prahy velké potíže v omezení u Petrohradu. Přímo v zúžení stojí porouchaný kamion a ve směru na Prahu se teď podle našeho zpravodaje nedá projet. Kolona z odbočky na Černčice se vleče téměř půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Odpoledne bude od západu přibývat oblačnost a přidají se přehánky, místy i velmi silné bouřky. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů, na západě Čech o něco chladněji kolem 26, na horách naměříme většinou kolem 23 stupňů. Tolik zprávy.
2: Radiožurnál Sport.
4: Jediná sportovní stanice v Česku.

České fotbalové kluby po skončení kvalifikace v evropských pohárech figurují v žebříčku národních koeficientů UEFA na 11. příčce. Jejich šance na umístění v elitní desítce, ale po těch včerejších odvetách závěrečného čtvrtého předkola spíš vzrostly. Tuzemské týmy ztrácejí necelý půl bod na Polsko, které ale bude pokračovat už jen se dvěma zástupci. Na 12. Řecko mají naopak české celky náskok téměř bodu, ale Řekové mají ty své týmy rozdělené vlastně identicky jako Češi, takže jeden celek v lize mistrů, dva v evropské lize a jeden v konferenční lize. Připomeňme, že to je důležité, protože 10. pozice jako poslední znamená, že se šampion kvalifikuje přímo do hlavní fáze ligy mistrů. Tu má český mistr jistou i pro ročník 2027-28. Česko totiž letos na jaře obsadilo tu 10. pozici a má tak po třetí za sebou právě tu vstupenku do hlavní fáze ligy mistrů loženou, řekněme. Aktuálně se hraje pro nasazení do přespříští sezony 2028-29, takže bude velmi důležité, jak k tomu slávisté, plzeňští, spartiani a taky jablonečtí přistoupí a aby zvládli udělat co nejvíc bodů už v hlavních fázích těch jednotlivých evropských pohárů, ideálně, aby třeba všichni čtyři postoupili i do vyřazovacích bojů.

0: minulých dnech jste s námi soutěžili o zajímavé ceny a jednou z nich byly taky vstupenky na evropský šampionát tahačů v Mostě, který se koná taky tento víkend. Čeští fanoušci se můžou těšit po 3 letech na bývalého mistra Evropy z roudnické stáje Bagíra Adama Lacka. Ten se vrací na svůj oblíbený okruh.
1: 41-letý závodník se za volant kamionu vrátil po 3leté pauze, během které tahač neřídil.
2: Nebylo kdy, protože fakt je to úplně jiný koncept, ale sedl jsem do svého starého auta a hned jsem tam šoupl čas, tak jsem si říkal, je to jak jízda na kole, nezapomíná se to. Tady to máme opravdu rádi, díky těm fanouškům, díky té atmosféře, díky kamarádům, díky sponzorům, prostě díky všemu, jsme prostě doma.
1: Nemůže se dočkat závodu v Mostě Adam Lacko, který se do evropského šampionátu tahačů vrátil pouze na 2 závodní víkendy a hlavně právě kvůli tomu na severu Čech. Pro fanoušky bude největší atrakcí, stejně jako byl loni dvojnásobný vítěz slavné rally Dakar Martin Macík, který si před rokem v Mostě vyzkoušel okruhové závody.
2: Snažil se, podle mě taky dal do toho maximum, ale asi měl jinou představu, že to bude asi jednodušší. Ono, každý, kdo přichází do těch táčů, tak si řekne vždycky, má to jsou jenom kamiony, a to už jsme zažili spoustukrát i u nás v Bagíře, to zvládnu, tady jezdím dobře, no a pak přijdou a spálí se, protože opravdu to je tak specifické odvětví a tak specifická kategorie, že člověk, když to nemá naježděné a navnímané, tak to není úplně tak jednoduché to zvládnout, a to šlo přesně vidět i na to Martinovi, výborný jezdec v soutěžích v Dakaru, a tady přišel a byl chudák asi z toho hodně překvapený, co to je.
1: Řekl Adam Lacko, ten opět pojede na vypůjčeném tahači Iveco od Němce Hána. Je to úplně jiný kamion, než byl jeho speciál.
2: V Bagíře sedíme za koly, motor máme pod sebou, tady sedíme lehce před nebo na kolech a motor máme za sebou, takže celé rozložení té váhy je úplně jinačí. Ten zadek je fakt jako strašně lehký oproti naší Bagíře. Pohled, si jenom člověk musí zvyknout na to, že nemá před sebou ten čumák, že když jde do zdí, tak musí schovat nohy, jak si pamatuju z těch aut předtím. Já už jsem jezdil, že jo, s krátkým autem nebo bez čumákovým, s Renaultem, s Manem, takže zkušenosti mám, ale jak se říká, to jsem už trošku zapomněl, protože jsem byl zvyklý na něco jiného, ale postupem času si člověk na to zase zvyká.
1: Před více než měsícem si Adam Lacko vypůjčený stroj vyzkoušel při závodech v německém Nürburgringu. Nejlepším výsledkem bylo 8. místo. Na oblíbeném domácím okruhu by chtěl český závodník ale atakovat pódiová umístění, i když ví, že v nabité konkurenci to nebude snadné.
2: Já bych v tom byl trošku opatrný. Ty tahače, to je taková stálice, že tady se pořád motají stejné obličeje. Pořád je to to samé, takže musím mezi ně zpátky vklouznout, abych se tam zařadil zpět mezi ty rychlejší.
1: Řekl Adam Lacko, který bude magnetem víkendových závodů mistrovství Evropy tahačů na autodromu v Mostě. 2 se pojedou v sobotu a 2 v neděli. David Kalvas, Radio.

Fotbalista Matěj Šín asi není úplně spokojený se svým současným angažmá v AZ Alkmaar. Už rok je bývalý záložník Baníku Ostrava právě v Nizozemsku a teď zdá se bude měnit dres, protože má hostovat podle nizozemského serveru Football International v týmu ADO Den Haag. Dosavadní působení v Alkmaaru pro Šína zatím se 27 zápasy, pouze 8krát z toho byl ale v základní sestavě, jinak má 3 branky a 1 asistenci. Co se týče toho nového týmu, do kterého míří Matěj Šín, tak tam se docela začíná tvořit taková malá česká kolonie, protože už v něm působí 2 další čeští zástupci. V tomto ohledu tedy Matěje Šína můžou přivítat Janik Eduardo a taky Jan Žambůrek.

0: Od frontmana pardubické kapely Vypsaná fixa pojďme do Nizozemska, ke kanálu Bosbán, do Amsterdamu. Tam je dějiště mistrovství světa ve veslování. V pátek, tedy dnes, na něm budou o medaile bojovat dvě české posádky. Aktuálně Podrazil s Nedělou a Šantručková s Flamíkovou myslí primárně na finálový závod a na boj o medaile. Stále častěji ale už odpovídají i na dotazy, které směřují třeba výhledově k dvěma rokům vzdáleným olympijským hrám.
1: Olympijské hry v roce 2028 jsou pro české veslaře dlouhodobým cílem. Každý z českých reprezentantů detailně zná nominační kritéria. Každý z nich ví, kolik lodí v roce 2028 v Los Angeles pod pěti kruhy závod pojede. Legendární český veslař Ondřej Synek je spokojený s tím, že se podařilo zastavit jednou výsledkovou stagnaci. Dvě lodě ve finále A na mistrovství světa jsou nejlepším důkazem.
2: Jsme rádi, že se nám daří práce, kterou trenéři odvádějí, a je to vidět na výsledcích, takže asi na vzestupu jsme. Byli jsme teď takový trochu krizi výsledkový, nicméně myslím, že tady zase dokazujeme, že máme dobrý trenéry, dobrý závodníky a že snad to půjde i dál směrem k olympiádě.
1: Nad startem na olympijských hrách přemýšlí i Jakub Podrazil. S Nedělou postoupili do finále. Pro Jakuba Podrazila to je finále A po dlouhých letech. Ondřej Synek dodává i konkrétní číslo.
2: Po 13 letech ukazuje, že pořád to v něm je. To dobrý závodník, má tak na bránu a táhne sebou vlastně celý ten tým u nás na Dukle.
1: A z Podrazilova tahu na branku, jak o něm mluví Ondřej Synek, těží i další závodníci.
2: Celý ten tým, i ty holky a všechno okolo, takže to je jedna z nedílných součástí asi toho českého veslařského týmu teď.
1: Podrazil s Nedělou ve finále nebudou patřit k favoritům na medaile. Jinou pozici si v sezóně vybojovali Flamíková se Šantručkovou. Obě posádky ale už kromě finále A na mistrovství světa na kanále Bosbán mají v hlavách účast na olympijských hrách v roce 2028 v Los Angeles.
2: Holky určitě na dvojce bez kormidelnice jsou velká naděje pro Los Angeles, ale je to ještě dlouhá cesta. Za prvé se na olympiádu musí kvalifikovat příští rok a za druhý musí zůstat zdraví a musí jim všechno klapat. Šance tam určitě je. Vidím ji teď i potenciálně v tom dvojský půl chlapů, ale je to ještě dva roky a musí se všechno sejít.
1: Říká 43-letý český veslař Ondřej Synek, který v úspěšné kariéře vybojoval na olympijských hrách dvě stříbrné a jednu bronzovou medaili. Z Amsterdamu Kamil Jáša, Radiožurnál.
0: Mimochodem právě Ondřej Synek by měl dnes ještě jednou přijít k mikrofonu Radiožurnálu Sport, vyzkouší si totiž roli rozhlasového reportéra po boku Kamila Jáši, a to už za pár minut.

0: Fotbalová liga mistrů je tady znovu i s českým týmem v hlavní fázi soutěže.
1: Naposledy to pražské Slávii úplně nevyšlo.
0: Z 8 zápasů uhrála jen 3 remízy, vítězství nepřidala žádné.
2: V tom druhém poločase bylo snad všechno špatně, tam se chyběla ještě penalta, aby jsme udělali penaltu, jinak ty pocity jsou prostě hodně špatný.
1: Cíl ve fotbalové lize mistrů zůstává pro trenéra Jindřicha Trpišovského stejný jako v minulé sezóně. Vyhrát utkání v prestižní soutěži a třeba i po konci ligové fáze postoupit dál.
0: Všechny zápasy fotbalové Slávie v lize mistrů nabídneme na radiožurnálu Sport v přímém přenosu.
1: A sledovat budeme i výkony evropských gigantů.
0: Vyhraje ligu mistrů po třetí za sebou Paris Saint-Germain?
1: Jak se zadaří anglickému šampionovi Arsenálu?
0: Zamíchá kartami Real Madrid nebo Barcelona?
1: Odpovědi najdete na jediném sportovním rádiu v Česku.
0: Fanděte Slávii ve fotbalové lize mistrů na radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
3: Kolik sportů zvládnou vaše děti za jeden den? Fotbal, rugby, basketbal, hokej, florbal, bobby a další. Přijďte v pondělí 31. srpna od 12 do 17 hodin na Slavia Beach Games do Beach Eden v Praze. Sport, soutěže, koupání a poslední velký den prázdnin. Vstup do Beach Eden je pro celou rodinu zdarma. Mediálním partnerem SK Slavia Praha je radiožurnál Sport.
4: Radiožurnál je 13 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy. Česko pošle na pomoc Nepálu 2,5 milionu korun, rozhodl o tom ministr Macinka. Policie zadržela 6 lidí, kteří z Egypta pašovali látky k výrobě drog. Dvě české posádky pojedou o medaile na mistrovství světa ve veslování. Po nehodě je zavřená dálnice D2 před Brnem směrem z Bratislavy a odpoledne bude většinou oblačno a místy se přidají přehánky a bouřky, teploty až 32 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Česko pošle Nepálu 2,5 milionu korun na humanitární pomoc. Rozhodl o tom ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Nepál i část Tibetu ve středu zasáhly ničivé přívalové povodně. Podle tamních úřadů zemřelo nejméně 538 lidí. Peníze na pomoc vybírají i české humanitární organizace, jako jsou Člověk v tísni, ADRA anebo Český výbor pro UNICEF. Sbírku vyhlásil i Český červený kříž. Na co přesně vybrané peníze půjdou, to říká jeho prezident Marek Jukl.
5: Konkrétně se vlastně jedná o zajištění zdravotní péče pro zraněné, vlastně o provoz polních zdravotnických týmů, které se k ním postupně dostávají. Také to je zaměřeno na dodávání pitné vody, hygienických potřeb, nouzové přístřeší.
4: Kriminalisté zadrželi a obvinili šestici lidí, která z Egypta dovážela látky na výrobu pervitinu. V Česku pak skupina drogy vyráběla a prodávala. Informovala o tom mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová. Suroviny k výrobě drog podle policie pašovaly třeba v dozách od vlasové kosmetiky, v balení od kávy anebo rozpuštěné v lahvích od limonády. Celkem policie zajistila stovky gramů pervitinu a dalších látek. Většině obviněným hrozí až 18 let za mřížemi. Policejní hlídky začaly na silnicích s kontrolami na konci prázdnin. Zaměřují se na rychlost, pití alkoholu a používání bezpečnostních pásů a taky autosedaček. Řidiče kontrolují hlavně na rizikových úsecích. Zastavují osobní auta, karavany i autobusy.
6: Tak, dechová zkouška je negativní, za mě všechno v pořádku.
7: Byli jsme v Rakousku, v Itálii, teď jsme končili taky v Rakousku a vracíme se domů.
8: Pana Jiřího zastavila hlídka na dálnici D2 při cestě do Brna. Při kontrolách dávají policisté řidičům i rady, jak dlouhé cesty zvládnout, popisuje koordinátor prevence Miroslav Měchura.
9: Pokud jedou na dálnici nebo se vrací z nějaké další cesty, dostatečně si ji plánovat, mít dostatek paliva, dostatek tekutin nejenom samozřejmě pro sebe, ale i pro zbytek posádky.
8: Hlídky budou na silnicích celý víkend. Hana Novotná, Radiožurnál.
10: Sport. Dvě české veslařské posádky pojedou odpoledne o medaile na mistrovství světa v Amsterdamu. Dvojskif Jakub Podrazil, Dalibor Neděla a dvojka bez kormidelnice Pavlína Flamíková, Anna Šantrůčková. Postup mezi šest nejlepších posádek na světě je už teď pro ženskou posádku životní úspěch, říká Anna Šantrůčková.
11: Nám se mistrovství světa nikdy úplně nevyvedlo. Pavlína byla nejlíp sedmá na mistrovství světa a já jsem byla snad nejlíp osmá, takže pro nás obě dvě je to zlepšení. Už jsme to vlastně dokázali posunout na světových pohárech nebo na mistrovství Evropy, ale ten světový šampionát pro nás rozhodně letos bude nejlepší zatím.
10: Finále dvojek bez Kormidelnice startuje před 17:30. Mužský dvojskiv pojede po 17:45. Jízdy nabídne v přímém přenosu Radiožurnál Sport. Radiožurnál odvysílá závěr závodu Flamíkové se Šantrůčkovou.
0: Radiožurnál Sport
1: a Adam Weidenthaler.
12: Po konci sportovní části zpráv spěcháme na veslařské mistrovství světa taky my tady na Radiožurnálu Sport, a to kvůli ženskému skifu. V něm čeká Alici Prokešovou čtvrtfinále a u něj bude i Kamil Jáša, náš reportér, se speciálním hostem. Hezké odpoledne.
13: Hezké odpoledne, hosta představím vlastně hned, není proč otálet, Ondřej Sinek u mikrofonu Radiožurnál Sport, velká sportovní osobnost českého sportu. Hezké odpoledne.
14: Dobrý den všem.
13: Díky za váš čas. Alice Prokešová je na startu čtvrtfinále, pokusí se prodrat do sobotního semifinále, je to v jejich silách?
14: Věřím, že jo. Alice celou sezónu prokazovala nějakou stabilní výkonnost kolem 10. místa ve světových pohárech, takže... Jsem zvědavý, jak se s tím popere. Tenhle ten závod čtvrtfinále je vlastně takovej zlomovej, kdy ten závodník se dostane mezi 12 a vlastně si splní nebo nesplní tu možnost bojovat pak případně o ty medaile, takže uvidíme, jak to Alice půjde dneska. No.
13: Já jsem rád, že jste si udělal čas a společně s námi okomentujete jízdu Alice Prokešové, přidáte několik odborných postřehů, co se vám vlastně vybaví, když se řekne Bosbán, Ondřej Sinek?
14: Samý pozitivní zážitky.
13: Jenom mám... pozitivní, jo, to jste snad první, kdo to říká.
14: Ne, já to tady mám hrozně rád, vlastně po Lucernu je to moje druhý nejoblíbenější závodiště, protože vyhrál jsem tady mistrovství světa v roce 2014, vyhrál jsem tady světový pohár a jezdil jsem každý rok sem na regatu na Hollandbecker, jedna z nejstarších, nebo jedny z nejstarších veslařských závodů vůbec.
13: Jeden závod vyhrál také Václav Chalupa.
14: Václav Chalupa, vyhrál jich víc, mám pocit, že Václav tady asi 5x vyhrál, já asi 8x a říkám, tady vždycky úžasná atmosféra, Nizozemci jsou skvělí sportovní fanoušci, takže...
13: Takže jdeme na Alici Prokešovou.
14: Můžeme na to.
13: Ano, právě pojďme se na to jízda. Podívat. Trochu tam byly otázky o rozdělení drah, protože tady bývá zvykem, když hodně fouká, tak pořadatelé přerozdělí dráhy, ne tak, jak je klasika, ale favority nasadí doprostřed dráhy. To je důležitá věc?
14: Záleží. Samozřejmě dneska pořadatelé se rozhodli trošku přeházet dráhy z toho, že fouká malinko boční vítr, tak některé dráhy jsou malinko víc zvýhodněné, i když si myslím, jak koukám tady na vodu, že to není nějak extra dramatický a spíš to opatření bylo preventivní, než... Aby k něčemu vůbec sloužilo.
13: Tak my si to můžeme pěkně srovnat po pořádku. První dráha Velká Británie, druhá dráha Nizozemsko, třetí dráha Alice Prokešová, česká reprezentantka, zatím jede výborně, odstartovala velmi dobře. Jenom a připomenu, že se potřebuje prodrat mezi tři nejlepší lodě, jenom tři nejlepší postoupí do sobotního semifinále. Čtvrtá dráha Brazílie, pak Nový Zéland a v šesté dráze Finsko. Ten úvod závodu, je tam vůbec na té dvoukilometrové trati prostor na pošetření síly?
14: No, tak záleží, jak kdo na to má. Samozřejmě ten závod by se ideálně měl vyvíjet, že závodník odstartuje, dá nějakých 250 až 400 metrů takový sprint a pak přejde do takového tempa, aby vlastně jako jel rychle, ale vydržel to co nejdál. Samozřejmě pokud možno vepředu na špici startovního pole. A potom za kilometrem už se začíná závodit a začíná se dávat nástupy, taktizovat a posledních 500 metrů už je finish úplně naplno.
13: No, společně s Ondřejem Sinkem už vidíme první rozestupy, výborně jede nizozemská skifařka 1:45.04, to je na pětistovce, ty časy asi moc nevypovídají, protože ty podmínky jsou opravdu každý den trochu jiné. Ta ztráta české reprezentantky je ale 6:47, to se mi zdá dost.
14: Tak Alice má v tomhle čtvrtfinále vlastně dvě závodnice, které si myslím, že pak ve finále pojedou o medaily, a to je Nizozemka a Britka. Obě to jsou jako úplně ty top závodnice. Docela koukám, že losem nebo tím, jak si vyjeli z rozjížděk pozice, tak se dostali do jednoho čtvrtfinále, což se někdy stane, že i jako dva největší soupeři se sejdou hned také na začátku té regaty.
13: No a také jsou aktuálně na čele, Britka ztrácí 2 vteřiny a 75.
14: Myslím, že Alice bude bojovat s Brazilkou o to třetí postupové místo a tam zas tolik nestrácí. A
13: to je pravda, tak pro srovnání na pětistovce Brazilka 4 vteřiny 69 setin, česká reprezentantka 6 vteřin 47 setin.
14: To je rozdíl necelé délky lodě, což na skifu je jakoby světelný, v pohodě náskok.
13: Ale pozor na Nový Zéland.
14: I když se to nechá pak ujet moc, tak samozřejmě to taky obtížné.
13: My za malou chviličku po naší pravé ruce uvidíme závodnice. Ty vystartovali pochopitelně na 2-kilometrové trati, tak 2 kilometry od nás, to je jasná věc. My společně s Ondřejem Sinkem vysíláme pro Radiožurnál Sport přímo v cílovém prostoru. Tady to teď opravdu vypadá, ani není velké teplo, ani moc nefouká, takže teď se dají označit veslařské podmínky ideál.
14: Přesně tak, je to ideál, není teplo, moc nefouká nebo prakticky skoro vůbec, nesvítí nějak sluníčko, není horko, takže podmínky jsou úplně ideální. Alice bohužel teda na kilometru v prostřed trati ztrácí už skoro 4 vteřiny, což je dost, není to neřešitelné, ale pokud Brazilka jede hlavou, tak si myslím, že to bude mít hodně těžký.
13: My se za malou chvíli dostaneme k tomu, abychom zbilancovali také právě výkony jednotlivých závodnic právě na kilometru. Potom bude další mezičas 1500 metrů a pak už se půjde do finiše. Záleží na tom, kolik si která závodnice nechá sil do toho finiše. O Alici Prokešové se říká, že právě druhé poloviny závodu, nebo snad možná závěry do konce závěru, ty finiše, že má výborné. Může to hrát roli?
14: Určitě, ale musí být v kontaktu vlastně s tou závodnicí, s kterou bojuje nebo kterou chce předjet, a teď bohužel trošku
13: vadne.
14: Ten rozdíl zvětšuje. Alice byla před startem, jsem ji viděl, než šla na vodu, trošku nervózní, takže je možný, že i to jí trochu svázalo. A samozřejmě, ale dokud není závodník v cíli, tak není po závodě. Jo. Může se stát cokoliv, vlastně ta loď je hrozně vratká, může závodník zaškobrtnout, chytit veslem o vodu nebo se i převrátit, taky se to stalo už několikrát, takže dokud není závodník v cíli, no, nemůžeme říct, jak
13: to
14: padlo.
13: A je to přesně tak, jak Ondřej Sinek říká, Nizozemka zatím výborným výkonem na té pětistovce 3:35:61 a Britka jenom 1 vteřinu nebo necelé 2 vteřinky za ní. Vypadá to na takový kontrolovaný postup těchto dvou veslařek a pak to tady bude velká bitva o třetí místo. Ty nejlepší závodnice už jsou aktuálně na kilometru, tam jsou ztráty ještě menší, Britka ztrácí jenom 3/4 vteřiny, 45 setin, to je úplně ten přesný údaj. No a budeme čekat na českou reprezentantku, tam je ten odstup už opravdu veliký, 7 vteřin ztrácí na Brazilku, to se mi zdá, že téměř začíná to být neřešitelná situace.
14: Je to tak, jak říkáš, to už je hodně, to už by opravdu ta Brazilka musela udělat nějakou fatální chybu a 7 vteřin už je strašně moc, to už prakticky se nedá.
13: I když v této souvislosti můžeme připomenout, že dnes je to přesně 10 let, kdy na juniorském mistrovství světa tady nedaleko v Rotterdamu vybojovala česká posádka, čtyřka ženská posádka, vybojovala medaily na mistrovství světa. Stalo se to vlastně až úplně v závěru, kdy tam, myslím, Němky, nepovedl se jim závěr a český tým se dostal těsně před ně, tak stát se může cokoliv, ale
14: je to tak, já už jsem to viděl mnohokrát na vlastní oči, jsem viděl německou čtyřku, jak dvě tempa před cílem vedla mistrovství světa a dvě tempa před cílem chytili takzvaného kraba, kdy špatně vyndali veslo z vody a loď se absolutně zastavila a skončili třetí nakonec.
13: No ale Nizozemka, a je to samozřejmě také slyšet tady na tribuně zase velký ohlas, diváci, kteří fanděli už při rozjížďkách, Nizozemka nemá problém, 5:26:35, to byl její čas na 1500, teď naprosto kontrolovaně a v pohodě si dojede do cíle, Britka také, to budou dvě postupující určitě a my už vidíme také Alici Prokešovou, tohle to už nezvládne na třetí postupové místo.
14: Bohužel už ne, vyhrála nám tady Britka, Holanďanka vlastně už dojíždí volným tempem.
13: Na pohodu,
14: na postup, protože ví, že už jí nic neohrozí a Brazilka bohužel Alici teda nadělila délku 2 lodí, což je znatelný odstup a bohužel teda to znamená finále C.
13: Tak pro Radiožurnál Sport konkrétní informace v tuto chvíli Alice Prokešová protěla pomyslnou cílovou pásku, je v cíli spokojená, určitě nebude, mluvil jsem s ní před závodem, ona si prošla vleklými zdravotními problémy, moc toho nenatrénovala v loňském roce, trochu, dá se říct, v uvozovkách obětovala mistrovství Evropy, tam startovala z plné přípravy, asi spokojená nebude, myslím, že čekala víc.
14: To určitě, myslím si, že spokojená určitě nebude, že pomýšlela dostat se právě do semifinále mezi 12 nejrychlejších, myslím si, že na to měla, ale bohužel sport je takový, že někdy to nevyjde a někdy to nesedne.
13: Ve vysílání radiožurnálu Sport trojnásobný medailista z olympijských her, medailista z mistrovství světa, jeden z nejlepších veslařů české, vlastně i československé historie. Tady je ta bilance, první Britka, druhá tedy Nizozemka, třetí Brazilka, čtvrtá Alice Prokešová, je to, jak říkal Ondřej Synek, nepostup do semifinále, pojede tedy finále C, myslím, v sobotním programu. Když už vás máme u mikrofonu radiožurnálu Sport a jsme za to moc rádi, tak se zeptám na vyhlídky v těch odpoledních finálových závodech.
14: No, já doufám, že to cinkne, jsem optimista, obě posádky si myslím, že jsou dobře naladěný, co jsem viděl, je možnost při rozveslování pozitivní, takže uvidíme, stát se může cokoliv. Samozřejmě ani jedna posádka nepatří k těm největším favoritům toho
13: ani
14: finále.
13: Flamíková ze Šantručkovou.
14: Ani Flamíková ze Šantručkovou, určitě tam jsou rychlejší posádky Rumunky nebo Američanky, ale pokud by to byla medaile, bylo by to skvělý.
13: A my jsme spolu natáčeli včera pro vysílání radiožurnálu Sport rozhovor, ve kterém se ta řeč točila hodně okolo Jakuba Podrazila. Je to váš vlastně parťák za ty roky, je mu 34. Dostal se po druhé do finále ve své kariéře na mistrovství světa po 13 letech, tak co tomu říkáte?
14: No, Kuba je držák, to je super, super výsledek. Já jsem vlastně, když jsem končil kariéru, tak nějaký poslední 4 roky se mnou trénoval jako sparring partner a takže jsme spolu strávili hodně času při tréninku i mimo trénink na závodech a tak a hrozně mu to přeju. Myslím si, že tohle po dlouhý době pro něj vzpruhá, že ten trénink se vyplatil a veslování prostě je sport, kde si občas ten závodník musí počkat a být vytrvalý.
13: Tak já náš komentář zakončím konkrétními čísly. Jakub Podrazil 34 let, vám je 43 a slavit narozeniny budete v říjnu stejně jako Alice Prokešová. Díky moc za příjemný koment, za váš čas tady u mikrofonu radiožurnálu Sport. Ondřej Synek.
14: Taky děkuju, mějte se.
13: Z Amsterdamu Kamil Jáša, radiožurnál.

0: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.
1: Ve 13 hodin a 19 minut to nejsou úplně výsledky, budou to spíš statistické zajímavosti a konkrétně soupeři pro české fotbalové týmy v pohárové Evropě. Včera jsme na Radiožurnálu Sport slyšeli hodně zajímavý fotbalový večer i díky plzeňským, hradeckým a jabloneckým fotbalistům. Hradeckým to nakonec nevyšlo, jabloneckým ano, ale teď se řeší Evropská liga a její los. V něm je pražská Sparta a Viktoria Plzeň. Všechno to sledujeme spolu s Pavlem Tilšarem. Hezké odpoledne.
2: Hezké páteční odpoledne, tak Sparta i Plzeň už znají prvního soupeře z toho koše nejprestižnějšího, řekněme. Plzeň bude hrát doma proti Benfice Lisabon a Sparta v Nizozemsku proti AZ Alkmaar, to znamená, že znovu tedy dojde na ten souboj, který byl na programu v minulém ročníku konferenční ligy. Sparta vypadla právě s Alkmaarem v play-off a Sparta už zná dalšího soupeře z toho prvního koše a tím je Olympiakos Pireus. Sparta nastoupí tedy doma proti řeckému soupeři, protože bude hrát v Nizozemsku a v osudí už z toho prvního koše nejsou Leverkusen, Juventus, AC Milan, Lyon, tyto soupeře tedy ani Sparta, ani Plzeň nebudou mít z toho prvního koše a jak se na to tak dívám, tak už zbývá jenom Real Sociedad San Sebastián ze Španělska a taky francouzská Marseille.
1: Výlet na trávníku Olympiakosu Pireus, co týče Evangelose Marinakise, majitele Olympiakosu, který byl přímo nebo je přímo u toho losu, tak ten nevypadal hodně zachmuřile, ale asi to nebylo kvůli tomu, že fotbalisté Sparty právě přijedou, tam jsou mnohem těžší soupeři. Ještě jednoho soupeře teď může Pavel Tilšar říct, protože Viktoria Plzeň už ví svého druhého soka pro ligovou fázi Evropské ligy.
2: Je to Real Sociedad, se kterým tedy bude hrát Viktoria Plzeň ve Španělsku a když se na to tak dívám, tak bych řekl, že jak ke Spartě, tak k Plzni byl ten los, co se týká toho nejlepšího koše s číslem 1 dost milosrdný, protože jak už jsem zmínil, Leverkusen, Juventus, AC Milan, Lyon, žádný z těchto týmů, tedy Sparta ani Plzeň nemají. Plzeň tedy bude hrát doma s Benficou Lisabon a venku ve Španělsku s Realem Sociedad a Sparta narazí tady na AZ Alkmaar a Olympiakos Pireus.
1: Takové jsou současné aktuality, za chviličku se znovu vrátíme k losu fotbalové Evropské ligy.

0: Ve studiu zůstává Pavel Tilšar, protože řešíme los fotbalové Evropské ligy, tedy soutěže, která nás hodně zajímá díky a kvůli pražské Spartě a Viktorii Plzeně. Tak Pavle, pokračuj, cože, nebo s kým, že bude hrát tedy jak Sparta, tak Plzeň.
1: Ještě jednou pěkné páteční odpoledne, tak už známe všechny soupeře Plzně i Sparty v ligové fázi Evropské ligy. Začněme u Sparty. Omluvím se za předchozí vstup, když jsem řekl, že Sparta má hrát v Nizozemsku proti Alkmaaru, ale bude hrát doma proti Alkmaaru, naopak v Řecku proti Olympiakosu Pireus, to je z toho prvního koše, nebo to jsou ty soupeři z toho prvního koše. Dalšími domácími soupeři Sparty v Evropské lize, francouzské Rennes, anglický Bournemouth a norský Lillestrøm, ty poslední dva jmenovaný soupeři jsou i soupeři Plzně, ale k tomu ještě za chvíli. Sparta bude hrát ještě v Rakousku proti Salzburku, v Londýně proti Crystal Palace a v Jerevanu proti Ararat Arménia, to je tým, se kterým se utkala taky v konferenční lize v předkole v minulém ročníku.
0: Co se týče plzeňské Viktorie, tak už jsme od tebe slyšeli, že Benfica Lisabon doma pro plzeňské, dál venku Real Sociedad, tedy San Sebastián, město ležící na severu Španělska, následně doma taky Royal Union San Gilois, tedy belgický tým, se kterým má zkušenosti třeba pražská Slavia z minulé kvalifikační cesty do Ligy mistrů, Jagiellonia Bialystok doma a taky Levski Sofia pro Viktorii Plzeň a venku pak Ferencváros, Lillestrøm a Bournemouth, takže Lillestrøm s Bournemouthem jsou týmy, které se setkají jak se Spartou, tak s Plzní.
1: Je to hodně pestré, řekl bych, jak pro Spartu, tak pro Plzeň. Zažili jsme v jednom ročníku, tuším, Evropské ligy, že Plzeň i Slavia měli snad 4 nebo 5 stejných soupeřů, teď jsou to tedy jen 2 s tím rozdílem, že tedy Plzeň nastoupí v Anglii proti Bournemouthu a taky v Norsku proti Lillestrømu a Sparta ta bude hrát proti Bournemouthu doma a stejně taky proti tomu norskému soupeři Lillestrømu.
0: Pavla Tilšara pravidelně slýcháte na radiožurnálu Sport taky z evropských konfrontací českých fotbalových týmů, tak zhodnotil bys ten los pro oba dva české týmy jako těžký, lehký, průměrný?
1: To je samozřejmě strašně těžké to hodnotit z pozice redaktora nebo reportéra radiožurnálu Sport, ale řekl bych milosrdný jak pro Spartu, tak pro Plzeň s ohledem na to, že opravdu v tom prvním koši číhali Leverkusen, Juventus, AC Milan nebo Lyon, všem těmto soupeřům se tedy Sparta i Plzeň vyhnuli, tak věřme tomu, budeme držet palce, že Spartě i Plzni se podaří projít z té ligové fáze do playoff.
0: Tak ještě jednou rekapitulace, Sparta má tedy Alkmaar, Olympiakos, Rennes, Salzburg, Bournemouth, Crystal Palace, Lillestrøm a Ararat Arménia a Plzeň.
1: Benfica Lisabon, Union, Royal Union San Gilois a Jagiellonia Bialystok, Levski Sofia, to jsou domácí soupeři Plzně, naopak Viktoria bude hrát ve Španělsku s Realem Sociedad San Sebastián, v Budapešti s Ferencvárosem, na jihu Anglie s Bournemouthem a v Norsku s Lillestrømem.
0: Říká Pavel Tilšar z losu Evropské ligy, ještě se neslyšíme naposledy, protože konferenční liga se bude losovat za půl hodiny.
1: Za chviličku s Jabloncem.
0: Těšíme se.
1: Naslyšenou.

0: Naposledy jsme vás i kvůli přímému přenosu, ve kterém figuroval taky bývalý reprezentační veslař Ondřej Synek, ochudili o zelenou vlnu, tak ta bude součástí těch následujících zpráv ve 13.30.
1: Radiožurnál je 13.30. Kateřina Causidisová a zprávy. Počet potvrzených obětí ničivé povodně v Nepálu stoupl nejméně na 538. Informovali o tom nepálské úřady. Čína hlásí 5 mrtvých. Obě strany pak stále pohřešují stovky lidí, včetně cizinců. Podle informací českého ministerstva zahraničí mezi nimi nejsou žádní Češi. Agentura Reuters uvedla, že záchranářům se podařilo najít a evakuovat 117 zahraničních turistů. Z trosek sesunutého ledovce se na nepálsko-čínské hranici vytvořilo jezero. Dnes začalo přetékat a hrozila další katastrofa. Odsouzený válečný zločinec a někdejší velitel vojsk bosenských Srbů Ratko Mladič bude pohřbený s nejvyššími vojenskými a státními poctami. Podle agentury AFP to řekl srbský ministr spravedlnosti. Mladič zemřel včera ve vězení v nizozemském Hágu. Bylo mu 84 let. Odpikával si doživotní trest za genocidu a válečné zločiny. Těch se dopustil během války v Bosně v 90. letech. Policisté prosí o pomoc při pátrání po 16-leté dívce z Liberce. Anna Okajčeková odešla z domova 15. června. Od té doby o ní rodina nemá žádné zprávy. Pohřešovaná je asi 165 cm vysoká, má hnědé obarvené vlasy a hnědé oči. V době odchodu na sobě měla bílou mikinu s kapucí a fialovým nápisem na zádech, černé tepláky a bílé tenisky. Jakékoliv informace o dívce volejte na linku 158. Moravské divadlo Olomouc dnes oficiálně otevřelo kulturně edukační centrum. Má propojit kulturu, vzdělání i kreativitu. Je součástí areálu tamní střední školy grafiky a médií. V centru je taky prostor pro nový středoškolský obor. Jako jediný v Česku se zaměří na jevištní technologie. Sport. Nejvyšší českou fotbalovou soutěž po 6 letech opouští řecký obránce Marios Purzitidis. Po konci v pražské Dukle podepsal smlouvu v gruzínském Dynamo Tbilisi. 27-letý hráč odehrál v české lize 143 utkání. Po angažmá v Liberci zamířil loni v lednu do Dukly.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Neprůjezdná D2 před Brnem a překážka na D1 u Mirošovic. Na dálnici D2 před Brnem směrem z Bratislavy je kus před Olympií na 6. kilometru zastavený provoz po havárii osobního auta a kamionu. Od kolon před tím exitem 11 Židlochovice, před ním kolona na 20 minut ze 14. kilometru. Na D1 před Brnem směrem z Prahy očekávejte kolony za Domašovem. Kamiony v pravém pruhu ze 171. kilometru, v levém pruhu osobní auta kolem 173. zastavují poprvé. Nejpomaleji se to vleče k zavřenému exitu 182 Popůvky, pak různě pomalu do Brna k D2 celý úsek osobním autem až hodinu. Na D1 taky už za Prahou na Brno kolona od exitu 15 z Velké Popovice je to na 10 minut na 19. Tam stojí v levém pruhu porouchané auto. Na D5 se před Prahou z Plzně vzniká fronta za Rudnou ze 4. kilometru, sune se na pražský okruh k exitu 19 Ořech, osobní auta kolem 20 minut. V Praze sílí odpolední provoz, kolon přibývá, mimo jiné je plná celá Kbelská od sjezdu z Cínovecké k nehodě u nájezdu na Novopatskou. A silnice 55 z Olomouce na Přerov byla hned za Kokory krátce uzavřená po střetu dodávky s motorkou, teď už hlásíte průjezd alespoň s omezením.
4: To pouští okývadlo ke hasiči.
3: Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Odpoledne už bude většinou oblačno a postupně se přidají přehánky, místy i vydatné bouřky. Nejvyšší teploty je 28 až 32 stupňů. Tolik zprávy.
5: Do kin míří strhující dokument Zápas století. Rok 1986. Aztécký stadion v Mexico City. Na jedné straně Diego Maradona, na druhé Peter Shilton. Utkání mezi Anglií a Argentinou se zapíše do dějin. Co ale předcházelo boží ruce i gólu století? Jakou roli se hrála národní hrdost a válka o Falklandy? Poznejte zákulisí legendárního utkání v dokumentu Zápas století. V kinech od 3. září. Mediálním partnerem filmu je Radiožurnál Sport.
2: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Sledovali jsme pro vás los Evropské ligy, budeme sledovat los konferenční ligy, tak pojďme to jenom zrekapitulovat. Viktoria Plzeň se v Evropské lize utká doma s Benficou Lisabon, tedy s portugalským týmem, dál s belgickým Royalem Union, s polskou Jagiellonií Bialystok a s bulharským celkem Levski Sofia. Venkovní zápasy pak Real Sociedad ve Španělsku, Ferencvároš v Maďarsku, Bournemouth v Anglii a v Norsku Lillestrøm. Co se týče pražské Sparty v Evropské lize, tak ta budeme mít doma nizozemský AZ Alkmaar, francouzské Rennes, anglický Bournemouth a norský Lillestrøm, to jsou tedy schodní soupeři, jako má Viktoria Plzeň. Venku pak řecký Olympiakos Pireus, v Rakousku Salzburg, v Anglii, v Londýně Crystal Palace a taky Ararat Arménia. Z Arménie, to dává smysl. Co se týče sportovního přehledu, tak ten si dnes připravil Krištof Kousal, jistě bude taky dávat smysl, že Krištofe?
1: Určitě, hezký den. České týmy se dneska mimo jiné dozvěděly i soupeře pro třetí kolo domácího poháru. Fotbalisty Slavie čeká výjezd na stadion třetiligového Varnsdorfu. Viktoria Žižkov bude v derby hostit pražskou Spartu a Plzeň nastoupí na hřišti dalšího týmu z druhé ligy Jihlavy. Los v Praze poprvé zapojil do aktuálního ročníku Hradec Králové, Jablonec a Sigmu Olomouc. Hradec nastoupí v Příbrami, Jablonec v Praze na Dukle a Sigma v Prostějově. V soutěži pokračují všechny prvoligové kluby.
0: Sobotní utkání šestého kola první ligy mezi fotbalisty Bohemians a Mladou Boleslaví bylo odložené. Hostující tým postihlo hromadné infekční onemocnění, jak informovala Ligová fotbalová asociace, ale náhradní termín zatím neurčila.
1: Na mistrovství světa v rychlostní kanoistice pojedou o medaile dvě české lodě. Na kanálu v Poznani se ve finále na kilometrové trati představí úřadující šampion a olympijský vítěz Martin Fuchsa.
2: Do finále prošel Fuchsa s náskokem 28 setin sekundy na první nepostupové místo.
3: Pro vás dramatický, pro mě kontrolovaný finish.
2: Martin Fuchsa na kilometru obhajuje zlato z minulého šampionátu v Miláně. Jeho jízda začne v 15 hodin a 25 minut. V té následující bude také na kilometru, ale mezi kajakářkami bojovat Barbora Betlachová. Kromě medailí se jede i o body do olympijské kvalifikace.
4: Nechci vlastně se tím tolik svazovat, že bych si počítala opravdu každý ten bodíček.
2: České reprezentanty uslyšíte z Polska od jezera Malta v odpoledním vysílání. Z Poznaně František Kuna, Radiožurnál.
1: Martin Fuchsa dopoledne postoupil na šampionátu do finále i na trati 500 metrů a může usilovat o třetí titul z této disciplíny. V semifinále pětistovky uspěla v Poznani taky kanoistka Denisa Řáhová.
0: Také na světovém šampionátu ve veslování se odpoledne pojedou dvě finále s českou účastí. Těsně před půl pátou pojede dvojka bez kormidelnice Šantručková Flamíková. Krátce po čtvrt na šest vyrazí v Amsterdamu na trať dvojskiv Podrazil Neděla. Legendární český veslař Ondřej Synek vyzdvihuje výkonnost 34letého Jakuba Podrazila.
5: Jakub Podrazil ve finále po 13 letech ukazuje, že pořád to v něm je. To dobrý závodník, má tak na bránu a táhne sebou vlastně celý ten tým u nás na Dukle. Celý ten tým, i ty holky a všechno okolo, takže to je jedna z nedílných součástí asi toho českého veslařského týmu teď.
0: Finálové jízdy českých veslařů nabídneme na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu. Z něj už jste slyšeli, že skifařka Alice Prokešová byla ve čtvrtfinále na čtvrtém místě a proto do semifinále nepostoupila.
1: V kvalifikaci na tenisové US Open bude Lucie Havlíčková dohrávat přerušený zápas o postup do hlavní soutěže nad Japonkou Hibinovou. Vyhrála první set 6-0, ve druhém prohrává 0-1. Dalibor Svrčina se představí proti domácímu McDonaldovi a Vendula Waldmanová proti Američance Kalijevové.
0: Moderní pětibojář Matěj Lukeš je na mistrovství světa v Číně ve finále. Obhájce bronzové medaile ovládl semifinálovou skupinu A. Matouš Tůma skončil 15. a nepostoupil. Ve skupině B obsadil Marek Grič 17. místo.
1: A taekwondistka Petra Štolbová vypadla na mistrovství světa v Číně ve druhém kole kategorie do 62 kg. Stříbrná medailistka z roku 2021 a držitelka tří medailí z evropských šampionátů na úvod vyřadila Australanku Horselovou, pak ale v boji o postup do čtvrtfinále podlehla nejvýše nasazené Wang Weicha z Tchaj-wanu.
0: To byl sportovní přehled Krištofa Kousala, za chviličku už doplníme taky los fotbalové konferenční ligy. Krištofe, tobě díky.
1: Díky, naslyšenou.

0: 13 hodin 45 minut, vy posloucháte Radiožurnál Sport, nejposlouchanější české digitální rádio a v něm vám velmi rádi říkáme aktuální informace. Už jsme zmiňovali Evropskou ligu spolu s Pavlem Tilšerem, ten je znovu ve studiu, tak tě vítám ještě jednou, hezký den.
1: Pěkné odpoledne.
0: Chceš nejdřív zrekapitulovat Evropskou ligu?
1: Pojďme to ještě jednou zrekapitulovat, ty soupeře Sparty a Plzně, byť si myslím, že se to i my na Radiožurnálu Sport budeme ještě chvilku učit. Dva stejné soupeře mají Sparta a Plzeň v hlavní části Evropské ligy, a to Bournemouth a Lillestrøm. Pražané oba přivítají doma, Viktorii čeká cesta na jih Anglie a do Norska. Spartu dále čekají domácí zápasy s nizozemským AZ Alkmaar a francouzským Rennes, pak budou hrát Spartané v Řecku s Olympiakosem Pireus, v Londýně s Crystal Palace, v Rakousku se Salzburgem a taky v Jerevanu s týmem Ararat Arménia, takže po roce si Spartané zopakují znovu cestu do Arménie. Loni tam hráli v rámci kvalifikace konferenční ligy. Plzeň se kromě Bournemouthu a Lillestrømu představí ve Španělsku proti Realu Sociedad San Sebastian a taky v Budapešti proti Ferencvároši a teď domácí soupeři Plzně Benfica Lisabon, belgický Royal Union San Gilloa, polská Jagiellonia Bialystok a bulharský celek Levski Sofia.
0: My můžeme jít na konferenční ligu, protože už známe některé soupeře pro fotbalisty Jablonce. Tak kdo to byl z toho prvního koše? To byl Freiburg.
1: Ano, máme Freiburg. Jablonecké fotbalisty tedy čeká výlet do Německa na půdu bundesligového soupeře, ale i domácí zápas z toho druhého koše je, myslím, velmi zvučný, protože na sever Čech přicestuje další tým z Premier League a bude to Brighton and Hove Albion.
0: Co se týče domácí zápasu, tak ten další bude taky se švýcarským soupeřem, právě v tuhle chvíli nalosované Lugano.
1: Pokud se nepletu, tak myslím, že Roman Macek by mohl poradit teď současný záložník pražské Sparty jabloneckým fotbalistům, jaké to je hrát proti Lugánu, protože tam v minulosti působil. On byl taky často expertem Radiožurnálu Sport na Švýcarsko během některých posledních velkých mezinárodních turnajů mistrovství světa nebo Evropy, ale teď už na to jako hráč Sparty asi nebude mít při dalších turnajích tolik času.
0: Pokračuje i dál, tak chceme ho říct asi za chvilku, kompletní.
1: Řekneme to kompletní za chvilku. Těch týmů je opravdu hodně, tak aby si naši posluchači odpočinuli.

0: Končí pomalu los fotbalové konferenční ligy a už známe všechny soupeře pro českého zástupce, tedy severočeský Jablonec.
1: Jablonec bude hrát na domácím stadionu proti proti anglickému Brightonu, doma přivítá taky švýcarské Lugano a doma nastoupí taky proti gruzínskému celku Iberia Tbilisi. Dívali jsme se tady na to s Adamem Weidenthalerem a je to za posledních 10 let nejúspěšnější gruzínský tým, má 7 titulů, takže pozor na Iberia Tbilisi, když to trochu zlehčím, ale zpátky k těm venkovním soupeřům. V Německu Freiburg, v Turecku Trabzonspor i se slavným Mohamedem Salahem, nebo třeba jeho bývalým spoluhráčem z Liverpoolu Fabíněm, chytá tam taky někdejší golman Manchester United André Onana, takže velmi silný soupeř. No a aby těch lotyšských soupeřů pro Jablonec v této evropské sezóně nebylo málo, tak po RFS Riga bude hrát Jablonec znovu v Lotyšsku, ale proti FC Riga.
0: Takže znovu málo fanoušků, znovu malý zájem novinářů, ale znovu docela zajímavá taková československá stopa, protože někdejší kouč Plzně Adrian Gula je právě koučem u FC Riga, týmu, který je na druhém místě domácí ligy, o bod právě za tím celkem RFS, abychom to tady neměli jako mílku, ale prostě Riga znovu pro jablonecké fotbalisty.
1: Takže ještě jednou 6 soupeřů pro Jablonec v hlavní části konferenční ligy, venku Freiburg, doma Brighton, doma taky švýcarské Lugano, v Turecku Trabzonspor, na severu Čech Iberia Tbilisi z Gruzie a v Lotyšsku FC Riga.
0: Los fotbalové evropské ligy a konferenční ligy pro nás na radiožurnálu Sport sledoval Pavel Tilšar. Moc díky.
1: Tuto studovat naslyšenou.

Na Radiožurnálu Sport se těšíme na první ligové derby v nové fotbalové sezóně Sparta versus Slavia, konkrétně v neděli od 20 hodin v přímém přenosu taky na téhle stanici. Pokud se zrovna nedostanete k rádiu, nezoufejte, i v mobilu si nás můžete naladit třeba v aplikaci Českého rozhlasu s názvem Můj rozhlas, taky na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz se dá najít přímý přenos, který budou komentovat moji kolegové, ale není to všechno z toho šestého kola nejvyšší domácí fotbalové soutěže. Pardubice versus Artis Brno, Zbrojovka Brno versus Zlín, to jsou dva zápasy, které se budou hrát zítra od 17 hodin, zítra pak večer ve 20 Baník Ostrava přivítá olomouckou Sigmu. Ten nedělní program začne ale ještě mnohem dřív před derby pražských S. Liberec změří síly s Hradcem Králové od 15 hodin, v 17 pak začnou další dva duely, Plzeň Slovácko a taky Teplice Jablonec. Pro připomenutí, utkání Bohemians Mladá Boleslav bylo odložené kvůli nákaze v celku hostí.

0: Radiožurnál je 14 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy. Odborníci budou po téměř 80 letech exhumovat ostatky Jana Masaryka. Policie obvinila skupinu 6 lidí, která z Egypta dovážela látky na výrobu pervitinu. Fotbalisté Sparty a Plzně znají soupeře pro hlavní fázi Evropské ligy. Do Česka přijede Benfica i Alkmaar. Po vážné nehodě je obnovený provoz na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. A zatím je většinou polojasno až oblačno. Odpoledne přibude oblačnosti a místy se přidají přehánky a bouřky. Teploty až 32 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Historici a vyšetřovatelé budou po téměř 80 letech zkoumat ostatky Jana Masaryka. Během září exhumují tělo někdejšího československého ministra zahraničí z lánské rodinné hrobky. Informaci Radiožurnálu potvrdili zdroje blízké vyšetřování. Přezkoumání Masarykových ostatků by mohlo přispět k objasnění jeho dosud nevyjasněné smrti. Případ se otevřel už několikrát. Naposledy se jim začalo letos v lednu zabývat městské státní zastupitelství v Praze, říká jeho mluvčí Aleš Cimbala.
2: Nyní jsou realizovány další nezbytné úkony, které odpovídají potřebě spojené s vypořádáním, tedy potvrzením či vyvrácením nových poznatků, teorií či hypotéz, s kterými byly orgány činné v trestním řízení obeznámeny a které by mohly vést k podrobnějšímu zjištění a pochopení skutkového stavu věci.
0: Jan Masaryk zemřel 10. března 1948 po pádu z okna svého služebního bytu v Černínském paláci. Komunistický režim jeho smrt označil za sebevraždu. Podle části historiků a badatelů mohlo jít o vraždu anebo nešťastnou náhodu. Kriminalisté zadrželi a obvinili 6 lidí, kteří z Egypta dováželi látky na výrobu pervitinu. Informovala o tom mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová. Podle ní policie zajistila stovky gramů pervitinu a dalších látek.
3: V kufru podle kriminalistů letecky pašovali kilogramy léků, ukrytých například v balení od kávy, v dozách od vlasové kosmetiky anebo pervitin rozpuštěný v lahvích od limonády.
0: Většině obviněným hrozí až 18 let za mřížemi. Evropští panovníci, představitelé státu vyjadřují lítost nad úmrtím norského krále Haralda V. Švédský král Karel XVI. Gustav označil Haralda za dobrého přítele své rodiny i celé země. Popřál úspěch a štěstí novému králi Norska a svému kmotřenci Håkonovi VIII. Král Harald zemřel dnes ráno. Bylo mu 89 let. Ředitelství silnic a dálnic otevřelo přivaděč z dálnice D3 na Český Krumlov. Práce za téměř 400 milionů korun trvaly 2 roky. Spojnice řidičům zkrátí cestu z Prahy na Lipno a odvede dopravu z okolních obcí.
4: Přivaděč je dlouhý 3,2 kilometru. Silnice je dvoupruhová a v trase vyrostly taky 2úrovňové křižovatky. Komunikace bude sloužit i jako obchvat Dolního Třebonína a Prostředních Svinců na Českokrumlovsku. Navíc odvede část tranzitní dopravy z přetížené silnice mezi Českým Krumlovem a Římovem. Jitka Cibulová, Vokatá, Radiožurnál.
5: Sport. Fotbalisté pražské Sparty v hlavní fázi Evropské ligy přivítají na Letné AZ Alkmaar, Rennes, Bournemouth a Lillestrøm. Určil to los v Monaku. Venku se Pražané utkají s Olympiakosem Pireus, Salzburgem, Crystal Palace a Araratem Arménia. Plzeň čeká doma Benfica Lisabon, Union Saint-Gilloise, Jagiellonia, Bialystok a Levski Sofia. Vycestuje naopak na stadiony Realu Sociedad, Ferencvároše, Bournemouthu a Lillestrému. Soupeře zná taky Jablonec v konferenční lize, který na stadionu Střelnice přivítá Brighton, Lugano a Iberii Tbilisi. Venku se utká s Freiburgem, Trabzonsporem a Rigou. Skifařka Alice Prokešová obsadila ve čtvrtfinále mistrovství světa ve veslování v Amsterdamu 4. místo. Do semifinále tak nepostoupila a představí se v sobotním finále C.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolony na D1 za Prahou i před Brnem a zprůjezněná D2 za Židlochovicemi. Na dálnici D1 z Prahy do Brna nejdřív počítejte s kolonou hned za sjezdem na pražský okruh z 10. kilometru. Příčinou byla nehoda na 19. Tam už auta odstavili a tak se to natahuje do následujícího omezení na 24. na Šmejkalce. Celý úsek se jede asi 20 minut. A potom na D1 před Brnem směrem z Prahy začíná kolona kousek za Domašovem na 176. kilometru různě pomalu se to sune osobním autem k D2 asi hodinu. Na dálnici D2 před Brnem směrem z Bratislavy teď podle čerstvých zpráv z Národního dopravního informačního centra ukončili odklon na exitu 11 z Žitochovice. Po vážné nehodě na 6. kilometru už je provoz obnovený, kolona se rozjela. Na D5 se z Rozvadova na Plzeň kousek před sjezdem na Stříbro zpozorněte na kilometru 119,5, hlásíte tam postrácené upínací popruhy v pravém pruhu, navíc prší, dejte pozor. A na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové opatrně, nejdřív za sjezdem na Jirny na 14. kilometru leží v pravém pruhu kusy pneumatiky a potom dál směr Hradec za exitem Městec na kilometru 58,5 je po nehodě zabraný levý pruh, brzdí se a vybočuje. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Odpoledne už bude většinou oblačno a postupně se přidají přehánky, místy i vydatnější bouřky, nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů. Tolik zprávy.
5: Na mistrovství světa rychlostních kanoistů začal odpolední program, který bude pro českého fanouška velmi zajímavý díky hlavně Martinu Fuchsovi, olympijskému vítězi v kánoji. A my se proto vydáváme do Poznaně právě teď.
1: Radiožurnál Sport
7: a Adam Weidenthaler.
5: Podrobnější informace totiž má reportér František Kuna.
8: Začal odpolední finálový program, zatím ale v úvozovkách jen finále B. To má za sebou Antonín Hrabal na kanoistické sprinterské dvoustovce. Obsadil v něm 6. místo. Už předtím během dopoledne byl členem posádky čtyřkánoe Rudolf Tettinger Hrabal Pták. To bylo 4. místo v semifinále. Tedy první nepostupové v dopoledním programu nepostoupili ze semifinálových jízd kajakářka Barbora Betlachová na pětistovce. Na kilometru pak Tomáš Sobíšek, oba 5. místo. Těšit může českého fanouška výkon Denisy Řáhové, která na kanoistické pětistovce byla v semifinále 3. a postoupila do finále A. Stejně jako Martin Fuchsa také na pětistovce má za sebou semifinále, ve kterém se asi i jistě snažil poušetřit síly na odpolední jízdu. 15.25 bude bojovat Fuchsa o medaili, po něm 15.33 Barbora Betlachová na kilometru mezi kajakářkami, to vše v našem přímém přenosu. Za malou chvíli si bude chtít spravit náladu také český mužský čtyřkajak, který těsně neprošel do finálových bojů o 1,30 setin sekundy, tak je z toho finále B, to bude před 14:30. Ale to hlavní bude kolem 15:45 odpoledne v našem přímém přenosu z Poznaně. František Kuna, Radiožurnál.
7: Radiožurnál Sport.

O víkendu začnou hlavní soutěže tenisového US Open. Bude to tedy jen 4 dny po triumfu Jakuba Menšíka a Karolíny Muchové ve smíšené čtyřhře. Češi budou mít, co týče dvouher, minimálně 15 zástupců, z toho hned 7 jich bude nasazených. Tituly obhajují Španěl Carlos Alcaraz a Běloruska Arina Sabalenková. Oběma se zas tak úplně nedaří. Sabalenková prostě nemá formu, Alcaraz se naopak vrací po zranění zápěstí, které ho limitovalo v posledních měsících. Kvůli zranění mimochodem taky chybí jinak první hráč světa, Ital Jannik Sinner. Vedle turnajové 7 Muchové a 17 Menšíka jsou mezi nasazenými taky wimbledonská šampionka Linda Nosková, Jiří Lehečka, Marie Bousková, Barbora Krejčíková a Sára Bejlek. Do turnaje zasáhnou ve dvou hře taky Tomáš Macháč, Vít Kopřiva, Kateřina Siňaková, Nikola Bartuňková, Tereza Valentová, Karolína Plíšková, Daria Vidmanová a Gabriela Knudson. Ta si premiérovou účast vybojovala v kvalifikaci a v ní jsou ještě ve hře Dalibor Svrčina, Lucie Havlíčková a Vendula Waldmanová. Jejich zápasy budeme dnes v odpoledním vysílání Radiožurnálu Sport taky sledovat. Hlavně jedna z těch zmíněných Češek má dobře rozehránou svou kvalifikaci. Lucie Havlíčková totiž přehrála svou japonskou soupeřku Hibinovou 6-0 v první sadě, na začátku druhé ale bylo utkání přerušené. Pokračovat se bude dnes po 17. hodině.

0: Nejen kanoista Martin Fuchsa pojede dnes v finále na mistrovství světa v rychlostní kanoistice, o tom jsme slyšeli už od našeho reportéra. A tak se pojďme víc dopodrobna věnovat té druhé české reprezentance, hlavní řekněme na mistrovství světa rychlostních kanoistů, tedy kajakářce Barboře Betlachové, která je na kilometru taktéž ve finále.
1: Je to tam.
2: Barbora Betlachová po úspěšném semifinále neskrývala radost a při oslavě si i lehce zatančila. Na světovém šampionátu je na to sice v lodi sama, ale na dálku to už neplatí. Znát to bylo právě v semifinále.
1: Já jsem si pořád hlídala ten postup, zároveň tam na mě řvala i trenérka ségra. Trenérka je moje teta zároveň, takže vlastně takovej rodinný fanklub jsem tam měla. A ségra, my spolu trénujeme, takže to není moje trenérka, ale podporuje mě ze všech sil a i na Evropě mi fandila, takže to takovej vlastně můj osobní fanklub a mě to hrozně pomáhá a žene mě to dopředu.
2: Na podobnou podporu se bude moci spolehnout i dnes odpoledne při finálové jízdě na kilometru.
1: No tak určitě první tak pětistovku není slyšet vůbec nic, protože vlastně ta cyklostezka je docela daleko.
2: Podobně jako ve veslování je i u rychlostní kanoistiky běžné, že trenéři jezdí na kole na cyklostezce, která vede vedle kanálu. Barbora Betlachová bude i ve finále hledat mezi křikem všech ostatních znovu češtinu.
1: Posledních tak 250 metrů už člověk slyší a to křiče jenom Báro, Báro, pojď, pojď, pojď. Takže je to takový prostě pro člověka, že ví, že tam vlastně na to není sám a že tam ta podpora z toho břehu je.
2: Tak v pátek v 15:33 na dálku naslyšenou a hodně štěstí.
1: Děkuju moc.
2: Ještě před Barborou Betlachovou na kajakářském kilometru pojede finále na stejné vzdálenosti také kanoista Martin Fuchsa, a to přesně v 15 hodin a 25 minut. Obě jízdy od nás uslyšíte v přímém přenosu, stejně jako pak ohlasy českých finalistů. Z Poznaně František Kuna, Radiožurnál.

Páteční součástí vysílání radiožurnálu Sport je vždy po 10. hodině pořad Kilometry Jiřího Ješka. Ani dnes jste o ně nemuseli přijít, pokud jste nestihli. Ještě je nenajdete v podcastové aplikaci vaší oblíbené, každopádně brzy tam budou. Stejně jako dáváme do podcastových aplikací třeba jednotlivé

0: Za zvuků kapely Kiss ve 14 hodin 26 minut vracíme zpátky do Polska za reportérem Františkem Kunou. Tam se koná totiž mistrovství světa rychlostních kanoistů a finále B čeká mužský český čtyřka. Jak, Františku?
1: Ano, lodě jsou na startu, všech 9 závodních lodí, Češi v 8. dráze, což je blíž k tribunám v místech, o kterém mluvila třeba Barbora Betlachová během včerejšího nebo po včerejším postupu ze semifinále do finále na kilometrové trati, že by ráda jela u tribun vzhledem kvůli tomu, jak se má točit vítr. Dnes je větrněji ještě než tu bylo a to už tu fouká dost i tak. Odstartováno finále B, český čtyřkajak ve složení Jakub Špicar, Jakub Brabec, Daniel Havel a Radek Šlouf. Včera nedosáhl na finále A o pouhých 31 sekundy. Češi byli nakonec na 5. místě, postupovali 3 lodě, ještě se dokázali předně v cíli vmáčknout Ukrajinci, ale ti také nepostoupili a byli čtvrtí. Teď závodníci se blíží na 250 metrů, tedy do poloviny tratě a česká posádka je zhruba na nějakém 4., 5. místě ve finále B. Vedou Italové a dobře jedou také Novozélanďané, které mají čeští závodníci po pravé ruce, Italové druzí, třetí Ukrajina, česká loď trochu dál. Nakonec se Češi možná trochu dokázali dotáhnout dopředu, ale stále je z toho nějaké 4. místo, možná i 3., ale teď už to bude vidět i lépe naživo. Lodě se blíží do cílového prostoru, kde je i komentátorská pozice Radiožurnálu Sport. Červené bojky, které značí posledních 100 metrů a česká loď je 4., možná 5. Nakonec

0: Nakonec to vypadá, že se Češi dotáhli ještě přes Novozélanďany, kteří tuhnou v závěru a česká loď ve finále B, český čtyřka, jak dojede nakonec buď na čtvrté nebo pátém místě, svádí boj na dálku ještě s Číňany, ale Češi Číňany porazili a nakonec dojíždějí na dokonce druhém místě ve finále B, mohutný závěr, který včera nevyšel, ale dnes tedy končí světový šampionát pro posádku českého čtyřka, jako ne úplně pro všechny, protože Jakub Špicar s Danielem Havlem ti pojedou ještě v deblka jako na 500-metrové trati. Za malou chvíli po zprávách uslyšíte také o tom, jak se ve finále B vedl český ženský čtyřkajak a 15.25 finále Martin Fuxa kilometr kánoe, 15.33 Barbora Betlachová finále kilometru kajakářek. Z Poznaně František Kun, Radio Žurnál.
1: Děkujeme a připomeňme fotbalistům pražské Sparty nebo fanouškům pražské Sparty, že právě Sparta přivítá v evropské lize na Letné AZ Alkmaar, Rennes, Bournemouth a Lillestrøm. Venku se Pražané utkají s Olympiakosem Pireus, Salzburgem, Crystal Palace a Araratem Arménia, určil to los v Monaku. Plzeň taky v evropské lize čeká doma Benfica Lisabon, Union Saint-Gilloise, Jagiellonia Bialystok a Levski Sofia, vycestuje naopak na stadiony Realu Sociedad, Ferencvároše, Bormuthu a Lillestrému. A soupeře zná taky Jablonec v konferenční lize. Na stadionu Střelnice severočeši přivítají Brighton, Lugano a Iberii Tbilisi. Venku se utkají s Freiburgem, Trabzonsporem a Rigou. Právě tyhle přímé přenosy pro vás máme ve vysílání Radiožurnálu Sport pochopitelně připravené po celý následující podzim. Teď už zprávy, mějte fajn den.
2: Radiožurnál je 14.30. Kateřina Causidisová a zprávy. Počet potvrzených obětí ničivé povodně v Nepálu stoupl nejméně na 547, informovali o tom nepálské úřady. Čína hlásí 5 mrtvých, obě strany pak stále pohřešují stovky lidí, včetně cizinců. Podle informací českého ministerstva zahraničí mezi nimi nejsou žádní Češi. Agentura Reuters s odvoláním na své zdroje uvedla, že záchranářům se podařilo najít a evakuovat 117 zahraničních turistů. Policisté o víkendu posílí hlídky na silnicích. Čekají silný provoz kvůli návratům Čechů z dovolených. Právě poslední prázdninový víkend bývá rizikový. Hlídky se zaměří na rychlost používání bezpečnostních pásů i telefonování za volantem. Kongo začalo očkovat proti ebole novými vakcínami. Podle agentury AP je ale protilátka Ervebo vyvinutá pro jinou variantu nemoci a není proto jisté, jestli bude účinná. Očkování mají dostat zdravotníci i někteří obyvatelé. Od poloviny května na nemoc zemřelo přes 2700. Lidí. Hradci Králové začínají královské slavnosti. Navazují na tradici slavností královny Elišky. Návštěvníci uvidí více než stovku různých představení, a to včetně koncertů, pouličního umění, historických trhů, anebo taky soutěžních letů horkovzdušných balónů. Sport. Kanoista Martin Fuxa a kajakářka Barbora Betlachová pojedou přibližně za hodinu o medaile na mistrovství světa v rychlostní kanoistice. České posadátky v Poznani sleduje reportér František Kuna.
0: Zatím jsou to finále B. Antonín Hrabal 6. místo na kanoistické dvoustovce. Mužský čtyřkajak na pětistovce dojel druhý za vítěznými Italy. Dopoledne už Martin Fuxa postoupil do finále na pětistovce. Na stejné trati také kanoistka Řáhová. Ta dojela druhá, třetí Fuxa. Druhý Martin Fuxa 15.25 finále kilometru kanoistů. Barbora Betlachová 15.33 finále kajakářek na kilometru. Z Poznaně František Kuna, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zdržení na D1 za Prahu i před Brnem a kolona i na D2 před Brnem. Na dálnici D1 za Prahou směr Brno po dřívější nehodě na 19. kilometru, kde už je všechno odklizené. Teď čekejte zbytek fronty kolem sjezdu na okruh mezi 9. a 12. kilometrem, to je na pár minut. A pak ještě jedna fronta z 18. kilometru jede velmi pomalu asi 10 minut do omezení na 24. na Šmejkalce. Na D1 před Brnem směrem z Prahy je první část kolony teď za sjezdem na Domašov na kilometru 174. A do zúžení u D2 to trvá osobním autem až hodinu. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy teď čekejte za sjezdem na Židlochovice kolonu z kilometru 8,5 na 6. Tam došetřují vážnou nehodu, zdržení kolem 10 minut. Na silnici 38 na obchvatu Havlíčkova Brodu směrem z Jihlavy na Čáslav se tvoří kolona, je to asi na čtvrt hodiny od sjezdu do Brodu a na Herlify ke kruhovému objezdu.
5: Před křižovatkou u 4 dvorů je dopravní nehoda 3 aut.
4: A na silnici 14 na výjezdu z Ústí nad Orlicí na Českou Třebovou byl krátce pozastavený provoz, teď už se projíždí a důvod?
5: Spadl tady u dlouhý Třebový strom přes cestu a hasiči to akorát odklízejí, ale tvoří se tady kolony.
4: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Večera v noci bude zataženo až oblačno, na většině území déšť nebo přehánky, místy bouřky, zpočátku i vydatné. V noci teploty klesnou na 18 až 13 stupňů, na jihu Moravy naměříme kolem 19. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
1: Fotbalový obránce El Hadji Malik Diouf bude i po sestupu West Hamu z Premier League hrát v nejvyšší anglické soutěži. Někdejší hvězdu Slávie totiž získal Brentford. Z Londýna teď ale míříme do velkopolského vojvodství, řece Vartě, do města Poznaň, na mistrovství světa rychlostních kanoistů a za Františkem Kunou.
0: Odstartovalo finále B na kajakářské trati český ženský čtyřkajak Aneška Paloudová, Zuzana Hanušová, Štěpánka Sobíšková a Eliška Betlachová bojují o umístění ve finále B. Do Ačka nepostoupili, do Bčka v podstatě těsně, ale alespoň si tak vyjeli další jízdu a teď za sebou zatím nechávají dvě lodě v tom závodním poli. Nejhůř je na tom loď z Uzbekistánu. Češky na předposlední, možná sedmé pozici z devíti lodí ve finále B. Dobře jedou francouzsky a také maďarky. To je kajakářská a kanoistická velmoc. Maďarsko tady má i hodně fanoušků a jistě uslyšíte to v našem odpoledním přímém přenosu finálových jízd o medaile při jízdě Martina Fuchsy, po případě Barbory Betlachové kolem půl čtvrté, což je tedy za necelou hodinu, respektive hodinu. Český ženský čtyřkajak teď ve finále B na, řekněme, šestém, sedmém místě. Nejde to úplně poznat přesně, protože špičky lodí se dost často posouvají nepravidelně před sebe a Češky teď na sedmé pozici v té první dráze, která je nejdál od tribun, ale zase nejblíže cyklostezce, po které pravidelně jezdí trenéři a mohou dávat nějaké rady. Na posledním místě loď z Uzbekistánu, ne úplně valně, jedou také Novozélanďanky a to jsou právě dvě lodě, které nejspíš česká posádka zvládne předjet. Ty zbylé ve středu závodní trati už nikoli, takže těch lepších lodí je celkem šest. Vypadá to na sedmé místo české posádky, ještě ale Novozélanďanky zabrali a možná odsunou český tým, ano, na předposlední příčku, tak možná nakonec na poslední, protože ještě reprezentantky Uzbekistánu se dokázaly dostat do cíle, takže český ženský čtyřkajak ve složení Paloudová, Hanušová, Sobíšková, Betlachová obsadil poslední místo ve finále B, které pojede na kánoji také Denisa Řáhová a to bude zhruba za pět minut. Z Poznaně František Kuna, Radiožurnál.

0: Už šesté kolo fotbalové šance ligy nabídne první derby pražských S v této sezóně. Souboji Sparty se Sláví věnujeme i náš páteční fotbalový magazín s expertem radiožurnálu Sport Pavlem Horvátem. Pavle, hezké páteční odpoledne.
1: Dobrý den.
2: Páteční ligový magazín s Pavlem Horvátem.
3: Šlágr kola.
0: Po třetím kole měla Slávia 9 bodů a Sparta 3, tak jak moc překvapivý je pro tebe ten aktuální fakt, že oba dva týmy dělí v tabulce před šestým kolem jen 2 body?
1: Tak překvapivý, já si myslím, oba tyhle týmy čekáme na čele tabulky, takže je dobře, že Sparta to dohnala. Pro nás, pro fanoušky, my potřebujeme, aby se hrálo o hodně a co nejdýl, takže já jsem rád, že Sparta se zmátořila z toho neúplně povedeného startu a že to derby bude mít zase náboj.
0: Je to možná trochu paradoxní otázka, ale není pro Spartu vlastně horší to, že Slavisté odešli z posledních dvou utkání jen se 2 body, protože se v posledních letech nestává zas tak často, že by svěřenci kouče Jindřicha Trpišovského ztratili 3x za sebou.
1: No, tak to uvidíme samozřejmě až v tom zápase. Já si myslím, že jsou různý příběhy. To, že Slavia teďka ztratila 2x, není obvyklý, to je pravda. 3x už vůbec ne, ale může se to stát samozřejmě. Sparta tak nějak jako konsoliduje tu sestavu, ty síly a to derby myslím, že bude vyrovnaný.
2: Páteční ligový magazín s Pavlem Horvátem.
3: Na koho se zaměřit?
0: Na spoustu příběhů se dá zaměřit v nedělním fotbalovém derby pražských S. Tím největším asi bude Matěj Jurásek a jeho první derby v dresu Sparty. Tak je podle tebe možné, že nastoupí v základní sestavě, nebo kdy ho uvidí fanoušci na Letné poprvé?
1: Nemyslím si, že půjde od začátku, ale samozřejmě se do hry dostane a bude to třaskavý. Jsem sám zvědavej na reakce samozřejmě, nebo zvědavej. Asi tušíme, jaký budou, ale zaplať pán Bůh se to hraje na Spartě, no.
0: A co reakce slávistického kotle, když už má za sebou Matěj Jurásek konfrontaci s tím spartianským?
1: Tak asi to nebude jako Honza Bořil v Liberci, že by jim šel zatleskat, že ho budou vyvolávat, ale myslím si, že se rozhodne na tom hřišti. Já myslím, že se o tom hodně napsalo, hodně se o tom mluvilo a mluví a bude mluvit, ale rozhodne se o tom, jaký výkony bude Matěj Jurásek podávat na hřišti.
0: Druhým hodně sledovaným hráčem v derby může být taky Tomáš Chorý, kterému teprve nedávno vypršel 6-zápasový trest. Ten dostal za faul v posledním tom neslavném derby, které se nedohrálo. Když to trochu zlehčíme, tak pryč ze Sparty je Asger Serensen, hráč, který svedl opravdu hodně soubojů právě s Tomášem Chorým a některé nebyly z pohledu Chorého úplně v rukavičkách, tak asi se dá předpokládat, že Spartané to budou na Chorého zkoušet. Ušet, provokovat ho a tak dál. Tak zvládne to podle tebe?
1: No, tak já myslím, že už o tom taky mluvil, že je na to připravený, že všichni kolem mu v tom pomáhají a já myslím, že samozřejmě může se stát nějaký zkrat, nějaký souboj, kdy Tomáš prostě do toho vletí naplno, ale že by tam bylo něco podobného jako třeba s Hečou, to snad nestane a že nebudeme řešit v jeho podání tyhle věci, spíš budeme řešit to, jaký dal gól, nebo jak byl důrazný v koncovce a jestli se prosadil nebo neprosadil.
0: Kdo to při tom odchodu všech opor, řekněme Sparty, nebo velké části opor Sparty, vezme na sebe v roli největšího tahouna, největšího, řekněme, člověka, který bude nejvíc řvát, takhle to myslím, na slavistické soupeře?
1: Nevím, jestli křičet, ale já si myslím, že v té atmosféře není tak důležitý úplně křičet na ty soupeře. Myslím si, že budou oba ty týmy koncentrovaný. Samozřejmě těch soubojů tam bude spousta, ale budou si dávat velký pozor, aby neoslabili to svoje mužstvo, ty hráči. Já jsem zvědavý na Adama Karabce, jestli mu zůstane ta páska, tak si myslím, že to je správný rozhodnutí, ale jak bude vypadat v derby, mě zajímá v tomhletom zápase, samozřejmě už v tom, řekl bych, takovém tom top zápase pro Spartu i pro Slávy, tak tenhle ten hráč si myslím, že v té roli ještě nebyl a jsem zvědavý, jak tuhle tu tíhu unese.
3: Páteční ligový magazín
2: na fotbal s Pavlem Horvátem.
0: V neděli se pochopitelně v derby Sparty se Sláví nebude hrát o titul jako při posledním utkání v Edenu, které se nedohrálo, ale vždy je to zápas plný emocí, tak máš po květnové zkušenosti třeba obavy z toho, že nastanou nějaké komplikace i mimo trávník?
1: Tak já úplně ne, já budu na lávce, já si myslím, že se to ke mně nedostane, pokud by se něco semlelo, ale já věřím tomu, že fanoušci už taky trošku prozřeli a dospěli, přeci jenom bylo to hodně zmiňovaný a bylo to nepříjemné, myslím si, pro všechny, nejenom pro ty lidi, kterých se to dotýkalo jako fyzicky, ale my, co jsme o tom museli mluvit a rozebírat to a tohle nikdo z nás nechce a chceme koukat na fotbal, chceme se bavit o fotbale a chválit hráče za předvedený výkony a ne o tom, jestli někdo vystřelil světlici a popral se, to určitě ne.
0: Jak moc budeš chválit jako komentátor pro Radiožurnál Sport?
1: Jako vždycky. Když bude co ke chválení, tak budu chválit a když to nepůjde, tak se budu pokoušet vysvětlit, proč to nejde.
0: A pochvaluješ si i to, jakcí soupeři přijedou do Česka, potažmo za jakými soupeři pojedou čeští fotbaloví zástupci v evropských pohárech, protože včera jsme se dozvěděli o nalosování Slávie, dnes víme, kdo čeká Spartu, Plzeň, potažmo Jablonec.
1: No tak já si myslím, že proto to hrajeme, já jsem s tím spokojený, myslím si, že prostě těch zkušeností není nikdy dost a jsem rád, že tam máme tolik týmů, není to úplně obvyklý a doufám, že se tam udrží co nejdýl a uhrajou solidní výsledky.
0: To říká náš fotbalový expert Pavel Horvát, moc díky za tvůj pravidelný páteční čas.
1: Díky, hezký den.
3: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Šesté kolo fotbalové šance ligy má jednoznačný šlágr. V neděli večer ho zakončí derby Sparty se Sláví. Jaká je vzájemná bilance pražských rivalů na Letné? To si teď můžeme ještě připomenout naší půlhodince věnované lize s Pavlem Tilšerem. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Slávii se v poslední době daří na Letné vyhrávat jen v domácím poháru, ale v nejvyšší domácí soutěži to úplně neplatí. Jak dlouho tedy, Pavle, čekají svěřenci kouči Jindřicha Trpišovského na ligové vítězství na stadionu Sparty?
1: No už necelých 6 let naposledy vyhrála Slávia utkání nejvyšší domácí soutěže na Letné v prosinci roku 2020. Tehdy zvítězila 3-0 po dvou gólech už bývalých hráčů ze sešívaného dresu Abdala Hasimi a jedné trefy Ondřeje Lingra. Od té doby nastoupila Slávia v lize na Letné 7krát a uhrála 4 remízy, 3krát se radovala ze zisku plného počtu bodů Sparta. Rozhodně ale nejde o nejdelší slavistickou sérii bez ligového vítězství nad domácí Spartou v samostatné české historii. Na výhru na Letné čekala třeba i 14 let mezi roky 93 a 2007.
0: Sparta se Sláví se poprvé v ligové sezóně v posledních letech utkávali většinou v září nebo říjnu, teď už je to tedy na konci srpna, tak pojďme připomenout, jak na tom pražské kluby jsou.
1: Slávia ještě neprohrála, přesto po dvou remízách v Liberci a s Bohemians má před Spartou jen dvoubodový náskok. Spartané totiž po dvou prohrách v úvodních třech kolech v Brně se Zbrojovkou a Mladé Boleslavi porazili Teplice a taky domácí Arty z Brno. Pokračuje manažer A týmu Slávie Stanislav Tecl.
2: Ta forma těch týmů se tak jako prolíná. Ze začátku nás všichni chválili, teď samozřejmě nás všichni trošku jakoby schazujou dolů. Sparta to měla naopak, takže zase to bude zápas, který bude sledovat spoustu lidí se na to těší a my budeme připraveni odevzdat co nejlepší výkon.
1: Jaký výkon Slávia, ale i Sparta odevzdají, uslyšíte v přímém přenosu radiožurnálu Sport v neděli od 20 hodin na jeho součástí. Tou nedílnou bude i náš expert, kterého jste slyšeli před chvílí, tedy Pavel Horvát.
0: Na to láká Pavel Tilšer, moc díky.
1: Naslyšenou.
0: A ještě doplníme celé šesté kolo, odložené je utkání Bohemians Mladá Boleslav. Co se týče začátku toho šestého kola, tak ten zítřejší program startuje v 17 hodin dvěma zápasy. Pardubice Arty z Brno a Zbrojovka Brno Zlín. Ve 20 pak Baník Ostrava vyzve Olomouckou Sigmu. To bude taky v přímých přenosech radiožurnálu Sport. Stejně jako nedělní zápasy od 15 hodin Slovan Liberec versus Hradec Králové. Viktoria Plzeň přivítá Slovácko. Teplice budou hrát s Jabloncem. Ty poslední dva zápasy, tedy v Plzni a v Teplicích, jsou od 17 hodin a jak už tedy několikrát zaznělo, derby pražských S Sparta versus Slávia. Začátek ve 20 hodin, ale doporučil bych poslouchat radiožurnál Sport už mnohem dřív, protože jistě vás čekají taky názory expertů nebo konkrétní informace od našich reportérů přímo ze stadionu.

0: Na radiožurnálu Sport vám často pouštíme písně, které mají název rádio, tak nějak chceme odkazovat na to, že poslouchat rozhlasové vysílání je vlastně velmi příjemná záležitost, tím spíš, když máme na zahraničních sportovních akcích naše reportéry a tím pádem i přímé přenosy. Několik z nich jste slyšeli taky z veslování, konkrétně od Kamila Jáši z mistrovství světa v nizozemském Amsterdamu, a tam pojede veslařka Alice Prokešová v sobotu krátce po 10. hodině dopolední pouze finále. To je fakt, se kterým nemůže být Prokešová spokojená. V její čtvrtfinálové jízdě byly totiž lepší hned tři závodnice a postupovaly právě pouze ty tři. U Kunálu Bosbán je náš reportér radiožurnálu Sport, právě Kamil Jáša.
1: Váš výkon nestačil na postup do semifinále. Úsměvy na vaší tváři se hledají asi jenom velice těžko, takže zklamaná?
2: Jsem zklamaná, nevím moc, co k tomu říct. No, tekly mi slzy potom. Je mi to líto, chtěla jsem víc, ale bohužel to nějak nešlo. No.
1: První dvě lodě si ten postup docela pohlídali, Nizozemka a Britka. Vy jste se snažila držet kontaktu s Brazilkou?
2: Jo, Brazilka byla můj cíl. Ty dvě první holky, jako ty jsou úplně někde jinde, a já jsem pak chytla jejich vlnu, na což se samozřejmě nechci vymlouvat, ale dost mě to tam potrápilo. Ta Brazilka mě v půlce povodila a to mě už i trošku psychicky asi, nechci říct, zlomilo. Já jsem pak ještě se snažila s tím něco dělat, ale už to bylo náročný. No.
1: Když se podíváme na první pětistovku, tedy hlavně na časy, tak tam to ještě bylo v pořádku, ale potom Brazilka přece jenom se dostala o 4 vteřiny před vás. Proč?
2: Já popravdě nevím. Zatím na to hledám sama v odpověď. Ten start nebyl špatný, asi mohl být i lepší, ale mě ty starty prostě nejdou, takže mě to často ujede v tom začátku. A je to věc, na které budeme muset do budoucna hodně ještě zapracovat. Nevím, chtělo to asi víc bojovnosti, možná se nebát to tam fakt napálit od začátku a pak třeba vykapat v průběhu, ale tady tento způsob závodění ještě nemám úplně osvojen, takže jsem to neudělala, ale teď mě to mrzí. No.
1: Vlastně na poslední chvíli pořadatelé přehazovali dráhy kvůli větru, ovlivnilo vás to?
2: Myslím si, že mě to ovlivnilo spíš v negativním slova smyslu, protože právě ta Brazilka by jinak ty vlny schytala taky, ale z druhé strany, za to teďka byla vedle mě, měla čistší tu dráhu asi, takže, ale tak jako podmínky prostě jsou, jaký jsou. A
1: čeká vás v sobotu finále C, jaké bude potom pokračování sezony?
2: Konec. Zítřejším závodem pokládám vesla a měsíc to nechci ani vidět a těším se, až si odpočnu a na podzim se do toho pak zase vrhneme znovu. No.
1: Máte v tom delším časovém horizontu letní olympijské hry v roce 2028?
2: Rozhodně, jako to je můj cíl, nesmím se teď nechat odradit tady v finále C, přece jenom ten výkon pořád vzhledem k předchozím nějakým okolnostem není zas tak hroznej. Vidím, že i Dánka je se mnou ve finále C, tam měla loni na mistrovství světa medaily, taky bojovala se zraněním, takže olympiáda tam je, já na ní chci jet a pokusím se ještě teď na podzim dělat všechno pro to, aby to příští rok vyšlo.
1: Doplnila Alice Prokešová z Amsterdamu, Kamil Jáša, Radiožurnál.

0: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte jubileum v neděli 27. září a postavte se na start společně s tisícovkami dalších běžců i domácí elitou. Necítíte se na celou desítku? Dejte si závod ve štafetě s rodinou nebo přáteli. Staň se legendou i ty. Více na webu běchovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Letiště Praha, Second Foundation a městská část Praha-Běchovice.
1: Radiožurnál je 15 hodin. Zprávy má pro vás Kateřina Cousidisová.
2: Podpora v nezaměstnanosti zřejmě od ledna klesne, plánuje to ministerstvo práce. Nový norský král se v Oslu sešel s vládou, královská rodina zveřejnila jeho oficiální portrét i moto. Kanoista Martin Fuchsa bude na mistrovství světa obhajovat zlato ve finále kilometrové trati. Dlouhá kolona se tvoří na příjezdu do Brna dálnicí D1 z Prahy. A zítra bude polojasno až oblačno, později zataženo s deštěm, teploty většinou do 26 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Nezaměstnaní budou mít od ledna zřejmě nižší podporu. Ministerstvo práce se chce vrátit k předchozímu nastavení systému. V prvních měsících by nezaměstnaní dostali 65% předchozího výdělku místo současných 80%. Maximálně by mohli získat 60% průměrné mzdy předchozím roce. Dnes je to 80%. Současná vláda by tak zrušila navýšení, které prosadil minulý kabinet. Od opatření si vládní koalice slibuje úsporu asi 4,5 miliardy korun. S návrhem nesouhlasí odbory a zaměstnavatelé. Policisté se připravují na poslední prázdninový víkend. Hustý provoz očekává v příštích dnech kromě policie taky třeba BESIP. Podle jeho ředitele Tomáše Neřolda by řidiči měli dodržovat několik základních pravidel.
4: Nedržet za jízdy mobilní telefon, věnovat se plně řízení, všichni cestující v autě musí být vždy připoutáni, myslet i na to, aby děti v autosedačkách byly správně a také, že rychlost není to hlavní, měl by hlavně dojet bezpečně.
2: Norská královská rodina zveřejnila oficiální portrét nového krále Håkona 8. Informuje o tom BBC. Håkon se dopoledne sešel s norskou vládou, které oficiálně oznámil své panovnické jméno a taky osobní moto Vše pro Norsko. Stejné používali jeho otec, dědeček i pradědeček. Panovníka při setkání doprovázela dcera Ingrid Alexandra, která je novou korunní princeznou. Håkon se stal norským panovníkem dnes po otcově smrti. Král Harald V. zemřel ráno, bylo mu 89 let. Nejdříve za rok začne elektrifikace železnice mezi Ostravou a Frýdkem Místkem. Správa železnice dokončuje majetkové vypořádání i úpravu projektové dokumentace. Podle původního plánu měla přestavba trati začít už teď v listopadu. Správa železnic ale začne hledat stavební firmu nejdříve koncem letošního roku, potvrzuje mluvčí firmy David Kabele.
5: Stavět by se pak mělo od příštího podzimu. Záležet ale bude na schválení upraveného řešení přeložek kanalizace, odvodnění a vodovodů a také odsouhlasení technického řešení přeložek v oblasti řek Ostravice a Morávky. Bez toho nemůže proběhnout stavební řízení.
6: Sport. Dvě české posádky budou bojovat ve finálových jízdách na mistrovství světa v rychlostní kanoistice. V polské Poznani odstartuje přibližně za 20 minut finále kanoistů i s Martinem Fuchsou. V další jízdě bude na startu kilometrů kajakářka Barbora Betlachová.
7: Já osobně moc jako nejsem taková, že bych řekla jo, tak já budu pátá, protože opravdu v tomhle větru člověk fakt neví, ještě záleží, jaká dráha bude, jak to sedne, ale čím lepší výsledek bude, tím já budu spokojenější a vlastně to bude znamenat i víc bodů do toho olympijského cyklu, takže kdybych třeba byla pátá, bylo by to úplně skvělý, ale nechci si to zakřiknout, takže radši budu to tam nechávat otevřený.
6: Martin Fuchsa a Barbora Betlachová pojedou finále mistrovství světa v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Fuchsovu jízdu před 15:30 odvysíláme živě i na Radiožurnálu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Zdržení na D1 za Prahou i před Brnem. Na dálnici D1 z Prahy do Brna velmi hustý provoz od sjezdu na Pražský okruh z 10. kilometru, jede se pomalu až půl hodiny do omezení na 24. na Šmejkalce. Na D1 potom před Brnem směrem z Prahy vzniká kolona, začíná kolem exitu 178 Rosice, různě pomalu do zúžení u D2 je to osobním autem zhruba na 50 minut. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna za exitem Židlochovice počítejte s kolonou z 8. kilometru, je to do 10 minut na 6. Tam je po vážné nehodě kamionu a osobního auta ještě zabraný pravý pruh. Na D8 z Ústí do Prahy za Litoměřicemi popojíždí kolona ze 42. kilometru na 38. Po raním požáru kamionu je tam provoz zvedený levým pruhem, zdržení čtvrt hodiny. Na D5 na příjezdu do Prahy z Plzně za sjezdem na Rudnou se brzdí kolem 4. kilometru, jedou pomalu i osobní auta až do kolony na Pražském okruhu od D5 k exitu 19 Ořech. Celý úsek od Rudné až 40 minut osobním autem. A na silnici 38 na obchvatu Havlíčkova Brodu z Jihlavy na Čáslav vzniká kolona už před sjezdem na Bartoušov k nehodě 3 aut v kruhovém objezdu u Alberta. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra bude polojasno až oblačno, na horách ojediněle s přeháňkami, na východě území ráno a dopoledne až zataženo s deštěm. Večer bude na západě Čech oblačno. Nejvyšší teploty většinou 21 až 26 stupňů, na jihu Moravy kolem 28 a na horách většinou kolem 16 stupňů. Tolik zprávy.
9: Pěkné odpoledne, posloucháte Radiožurnál Sport v 15 hodin a 5 minut. A tak už čeští fotbaloví evropští zástupci znají své soupeře právě pro Evropskou ligu, potažmo konferenční ligu. Můžeme to i dál opakovat tak, abyste byli v obraze, pokud jste až teď přišli ke svému rozhlasovému přijímači. Fotbalisté Sparty i Plzně se v hlavní fázi Evropské ligy utkají vlastně společně s Lillestrémem a Bournemouthem. To jsou tedy schodní soupeři pro dva české zástupce. Pražané jinak narazí taky na další anglický tým, tedy Crystal Palace, to je mimo jiné vítěz konferenční ligy z té minulé sezony. Dále Olympiakos Pireus, Rennes, Salzburg a Ararat Arménie. A taky si zopakují březnový souboj s Alkmárem. Viktorie už ve třetí sezóně po sobě čeká Ferencvároš Budapešť. Plzeňští nastoupí i proti Unionu Saint-Gilloa. Tam mimochodem působí český hráč obránce Ondřej Kryčfaluši. Dál proti Benfice Lisabon, San Sebastianu, Bialystoku a Levski Sofia. Jablonec, ten se nachází v konferenční lize, potom včerejším zápase s Rangers a čeká ho třeba Trabzonspor, konkrétně s hvězdným útočníkem Mohamedem Salahem, který právě tam přestoupil z anglického Liverpoolu letos v létě. Další duely, konkrétně Brighton, Lugano a Iberia Tbilisi, zároveň čeká jablonecké fotbalisty taky FC Riga a taky německý Freiburg. Takže velmi zajímaví soupeři pro české týmy, my se k ním určitě ještě několikrát vyjádříme na Radiožurnálu Sport. Příjemný poslech.
3: Radiožurnál Sport
10: a Adam Weidenthaler.

0: 15 hodin 12 minut, blíží se velká chvíle, a to finálový závod kanoisty Martina Fuchsy na mistrovství světa. Komentovat ho bude František Kuna, který je dál přímo u trati v polské Poznani.
1: A myslím, že to je dost dobře slyšet, protože tady samozřejmě nejvíce zní Polska, to protože teď jede polský mužský čtyřkajak, budou se rozdělovat medaile, tu první zlatou mají Číňanky, které vyhrály závod na čtyřkajaku mezi ženami, kde Češky nepostoupily do finále a jeli finále B. Zveme vás teď aktuálně přímo z Poznaně na přímý přenos finálové jízdy Martina Fuchsy. Ten zaboří špičku své lodě do startovního bloku, který pak zmizí pod hladinu tady na jezeře Malta v 15 hodin a 25 minut. A v další jízdě další finále s českou účastí Barbora Betlachová v 15 hodin a 33 minut. Martin Fuchsa je velkým kandidátem na medaili i na zlatou, byť do finále postoupil velmi těsně, ale v téhle sezóně zatím všechno vyhrál. Závody světového poháru i mistrovství Evropy na pětistovce i na kilometrové trati. Kilometr na mistrovství světa pojede tedy za nějakých 12-13 minut, 15 hodin a 25 minut v našem přímém přenosu. Z Poznaně František Kuna, Radiožurnál.

V anglické fotbalové Premier League se dál prodává, nakupuje, stěhuje. Už jsme vám říkali, že bývalý obránce Slávie El Hadji Malik Diouf se loučí s West Hamem a tím pádem i Tomášem Součkem a míří do Brentfordu tak, aby hrál dál nejvyšší anglickou soutěž. V ní změnil dres před pár hodinami oficiálně taky Egypťan Omar Marmuš. Nastupovat bude po Manchesteru City nově za Tottenham a účet Spurs Express na sociální síti X napsal, že bude Marmuš moct nastoupit už v tom víkendovém ligovém zápase Tottenhamu. Kdo by mohl taky nastoupit, tak to je nová posila Aston Villa, útočník Nicholas Jackson, který zase přešel z Chelsea, i když ještě nic nebylo oficiálně oznámené, tak ani on by prý neměl chybět ve víkendovém duelu s Arsenalem, tedy úřadujícím šampionem anglické ligy. Co se týče přestupů mimo Anglii, tak zmínit můžeme třeba Matěje Sheena, který opouští AZ Alkmaar a odchází na hostování do celku ADO Den Haag, kde už na něj čekají dva Češi, Jan Žambůrek a Janik Eduardo.

ostatních jízdách, ročník narození 1993, ale najdeme samozřejmě i všechny ostatní mladší závodníky. Martin Fuchsa, co ho může trochu trápit, je to, že pojede hned v první dráze. A to je místo, kde se očekával vítr takový, že by mohlo být horší než na drahách na druhé straně. A souvisí to také s tím, že postoupil do finále velmi těsně až třetím časem v jeho semifinálové jízdě, kdy na poslední chvíli kopl loď do cíle a porazil Itala a díky tomu postoupil o 28 sekundy a on sám to sebevědomě označil za kontrolovanou jízdu a finish. Tak uvidíme, jaký finish bude ve finále. Martin Fuchsa už je představen tady na kanálu v Poznani. Doplním ještě to, že 15 hodin a 33 minut v našem přímém přenosu pojede v finále kilometru kajakářka Barbora Batlachová. Teď se k nám připojí posluchači Radiožurnálu, bude to každou vteřinou. Společné vysílání Radiožurnálu a digitální stanice Radiožurnál Sport je tady. Polská Poznaň hostí teď finále kanoistů na kilometrové trati. I s Martinem Fuchsou v první dráze v trojce najde po své pravici ob jednu dráhu ob Němce Bauškého Brazilce Queiroze, což je jeho dlouholetý konkurent, který dokáže Fuchsu porážet a tady se ukazuje v dobré formě. Je odstartováno, kilometrový závod trvá zhruba 4 minuty. Martin Fuchsa aktuálně teď na nějakém čtvrtém místě, ale za závodníky jsou jen úvodní desítky metrů. Nejlépe odstartoval Moldavec Tarnovsky, který má vždy silné starty, ale pak někdy tuhne. Dobře jede Zachar Petrov, který porazil Martina Fuchsu na minulém světovém šampionátu na 500-metrové trati a patří dlouhodobě k velkým konkurentům českého šampiona. Fuchsa teď nějaký pátý, šestý, ale to nemusí vůbec nic znamenat. Za zmínku stojí také šestá dráha, kde je Číňan Wu, který dokázal Fuchsu porazit v rozjížďce na kilometrové trati, ale tam si to pohlídali oba velmi zkušeně. Fuchsa teď na předposlední pozici a vede Petrov druhý a Tarnovsky, dále pak Maďar Fejes a také Brazilec Krois. Martin Fuchsa v první dráze po minutě závodu na nějaké sedmé, možná i osmé pozici. Dál vede Moldavec Tarnovsky. Tarnovsky už ztratil na Petrova, který do toho kopl a vede o hodně. Vede o více než loď před druhým Tarnovským a Fuchsa v první dráze zaostává. Zaostává hodně, ale zaostával také včera při semifinálové jízdě na kilometru a měl silný finish. Závodníci se blíží na měřený mezičas na půlkilometrovou trať. To bude ještě chvíli trvat, ale Rus Zachar Petrov, startující tady pod neutrální vlajkou, je jasně ve vedení. O nějakých, no klidně 5 metrů před druhým Tarnovským následuje Maďar Fejes a Číňan Wu, pak ještě další Rus Patapenka a Martin Fuchsa. 6., 7., možná dokonce 8. místo, tam je to velmi těsné v té zadní části závodního pole tady na kanálu v Poznani. Posloucháte přímý přenos Radiožurnálu a digitální stanice Radiožurnál Sport. Finále pojede ještě v 15 hodin a 33 minut Barbora Batlachová mezi kajakářkami na kilometru. Teď Martin Fuchsa se snaží dostat se dopředu a už se mu to lehce daří. Zachar Petrov aktuálně vede, Tarnovsky druhý, Fuchsa se dotahuje, měřený mezičas na 500 metrů. Metrové distanci aktuálně ukazuje Martina Fuchsu na 6. místě v první dráze. Těžká pozice pro olympijského šampiona. Petrov vede jasně, ale už ne o tolik, možná začíná trochu tuhnout. Druhý je Tarnovsky dál, Maďar Fejes a Číňan Wu, Brazilec Queiroz se nakonec neukazuje v tak dobrém světle, ale to ani Martin Fuchsa, který v první dráze je poměrně utopený a samozřejmě je to více o jiných závodnících. Jenže teď už Fuchsa zabral a aktuálně se posunul na 5. pozici. Teď to dej velmi rychle, protože Fuchsa už je čtvrtý a možná dokonce na 3. pozici, takže by si mohl jet pro medaily. Otázkou je, jestli vydrží své ukrutné tempo Zachar Petrov, jedoucí v 8. dráze. Fuchsa ho má daleko, musí se dívat přes celé závodní pole. Blížíme se sem a ta kulisa bude stoupat pod mým hlasem tady na komentátorské pozici Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport v přímém přenosu. Zachar Petrov už není tak dominantní v tom závodě, ale přeci jen stále ještě vede. Tarnovsky druhý. Fuchsa se lehce propadl, dotahuje se na čelní pozice také Maďar Fejes. Fuchsa, byť se dostal na malou chvíli na nějakou čtvrtou pozici, tak už je na tom zase o trochu hůř. Posledních 250 metrů. Dál vede Zachar Petrov, už jen zhruba jen minuta závodu. 250 závěrečná i s Martinem Fuchsou, který bojuje o to, aby senzačně dojel muže, kteří jsou před ním. Zachar Petrov první, Tarnovsky druhý, následuje Fejes, Patapenka, ale Fuchsa se snaží ještě z první dráhy zabojovat a poměrně se mu to daří, protože má silný finish. Už se vytáhl z páté pozice na čtvrtou.

0: Třetí, teď aktuálně už se dostává na úroveň Tarnovského, který tuhne. Tarnovský má vedle sebe Maďara Fejese, ale ten také nezvládá. Nakonec přeci jen Fuchsa do toho kopl a má velmi silný finish. Bude to souboj nakonec překvapivě, nakonec v závěru o zlatou medaili se Zacharem Petrovem, který tuhne v dráze číslo 8 a Martin Fuchsa v jednice se dostává do vedení jen velmi těsně. On nebo Maďar Fejes, někdo z nich to bude na špičku lodě. Martin Fuchsa těsně je zlatý na světovém šampionátu. Tu být grafika ukazuje něco jiného, což tedy je nutné si počkat, protože opticky to vypadalo, že Martin Fuchsa dotlačil špičku své modré lodě se žlutou špičkou do cíle jako první, ale grafika ukázala Fuchsu na třetí pozici. Každopádně Martin Fuchsa medaili má. Jaká to bude, to dám řekne oficiální systém světového šampionátu tady v Poznani, takže si musíme ještě pár desítek sekund počkat. Martin Fuchsa opět trápil nervy českých fanoušků, podobně jako v semifinále postoupil těsně do finálové jízdy na kilometru. Zítra pojede finále pětistovky a teď čeká. Čekáme i my a zdá se, že pomalu začnou skákat výsledky a budeme vědět čas vítěze. Ten je 4 minuty 7 sekund a 44 setin sekundy. Otázkou je, kdo to je. Jestli Martin Fuchsa nebo Zachar Petrov, po případě Maďar Fejes, a s jakými rozestupy. Za malou chvíli se to dozvíme. Martin Fuchsa zatím čeká na výsledky. Ani on zatím neví, nebo jestli si je jistý, jako si byl jistý postup, tak to by byla samozřejmě skvělá zpráva pro českého závodníka a úřadujícího světového šampiona i mistra světa. Tak jak Martin Fuchsa je zlatý na mistrovství světa, potvrzeno, cílová fotografie odhalila špičku lodě na prvním místě a Martin Fuchsa je po páté v kariéře mistrem světa a znovu přidává maximální počet bodů do tak důležitého olympijského žebříčku. Z Poznaně František Kuna, Radiožurnál.
1: Radiožurnál Sport.
2: Domácí atletický šampionát družstev míří do Karlových Varů. Těšte se na souboje o mistrovské tituly mezi nejlepšími českými atlety v klubových barvách. Sledujte s námi špičkovou atletiku. O víkendu 5. a 6. září v Karlových Varech. Více na webu atletika.cz a na Facebooku Českého atletického svazu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Letiště Praha, Second Foundation a Karlovarský kraj.
1: Čím dál více lidí jezdí na kole a běhá.
3: Snad za to mohou i kilometry Jiřího Ješka, které každý pátek propojují různé sporty.
4: Karel Poborský.
5: Dobrý den, děkuji za pozvání.
6: Je to prostě Bára Strýcová. Báro, vítej a díky za tvůj čas.
7: Ahoj, dobrý den.
1: Nejen hvězdy českého sportu se vrhly na dlouhé tratě a do studia k šestinásobnému paralympijskému vítězi přišli říct své zkušenosti s maratonem.
8: Strašně se to posunulo,
6: viď? Neuvěřitelně.
8: Oni furt
6: jako do sebe tlačí nějaký gely, cukry. Jak to máš ty při tom maratonu?
8: 8 gelů za ten maraton jsem schopná ujíst.
5: Pak v tom závodě většinou, když už to opravdu bolí, já si říkám, co já tady dělám? Ty, já už nikdy nikam nepoběžím.
6: Mám já tohle za potřeby se svojí historií.
5: Pitomec se tady dřít jak blázen.
3: Kilometry Jiřího Ješka.
1: To je také cyklistický servis pro amatéry, stejně jako rozbor dění mezi profesionály.
9: Paul Sexas, 19 let, a on vyhrál ten valonský šíp tak suverénně, že všichni čekali, co předvede na Lutychu. A jestli třeba nebude konečně už někdo, kdo by konkuroval Tadej Pogačarovi. No a splnilo se to.
1: Pořad o běhání a cyklistice, kam pravidelně chodí zajímaví hosté.
3: To jsou kilometry Jiřího Ješka.
1: Každý pátek po 10. hodině.
3: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
10: Ano, každý pátek pro vás máme kilometry Jiřího Ješka, tento pátek pro vás taky máme poutavé vstupy Františka Kuny z mistrovství světa rychlostních kanoistů a znovu tam míříme.
0: Odstartovala totiž finálová jízda Barbory Betlachové na kilometru mezi kajakářkami, bude trvat přes 4 minuty a tak je důležité zmínit, že Martin Fuchsa je zlatým na kilometru, ale došlo k velmi zajímavé situaci. On totiž je zlatý, ale není sám, protože jedete přes 4 minuty v lodi a kopnete ji nebo dostanete do cíle ve úplně stejném čase jako váš konkurent. Dvě zlaté medaile se budou udělovat. Martin Fuchsa a Daniel Fejes z Maďarska, to je čas, který je úplně stejný. Cílová fotografie neukázala ani jednu z lodí, která by měla být v cíli na prvním místě. Takže Martin Fuchsa je zlatý, to platí dál, ale není sám. Teď v finále ženského kajakářského kilometru i s Barborou Betlachovou je v 8. dráze. To si přála být blízko tribunám kvůli větrným podmínkám tady v Poznani, ale aktuálně pro ní nějaké 5., možná 6. místo v konkurenci dalších závodnic. Celkem 9 lodí startuje vždy ve finálových jízdách a Barbora Betlachová teď aktuálně 8. dokázala pod sebe dostat jen domácí polku Marčevskou a po levé ruce se dotahuje na Španělku, po případě Maďarku s Dánkou, a sama nechtěla mluvit o ambicích, že by řekla konkrétně 5. místo, ale jakoukoliv loď předjede, tak to bude samozřejmě fajn i pro olympijský koeficient a body do olympijského žebříčku směrem ke kvalifikaci do Los Angeles. Barbora Betlachová teď už trochu zabrala a dostává se na nějaké 5. místo, velmi nadějně to vypadá s českou závodnicí. Závodnice se pomalu blíží na měřený čas na 500. Pojedou také něco přes 4 minuty a aktuálně ve vedení Maďarka Sikošová, která jede dobře v 6. dráze, má jí Betlachová obdráhu na levé straně z jejího pohledu. Měřený mezičas ukáže to, jak na tom je česká závodnice, která se snaží dostat více dopředu a je aktuálně na 4. pozici a bude bojovat o medaili. Barbora Betlachová velmi vtipně malým tanečkem oslavila svůj postup mezi elitu a může být ještě lépe, takže to zmíněné 5. místo může být daleko lepší. Betlachová aktuálně 4. Mirončenková na druhé straně trati jede podobně jako česká závodnice, ty se teď dělí o 4. respektive 5. příčku, vede Maďarka Sikošová, pak dvě závodnice a pak už Barbora Betlachová v 8. dráze. Pětistovka za námi už poměrně dlouho a česká závodnice Barbora Betlachová by se mohla mezi kajakářkami pokusit o senzaci v podobě medaile. Zatím je to 4. místo, se kterým si myslím, že by byla určitě spokojená. Otázkou je, jak daleko by to bylo od medaile. To zjistíme v posledních nějakých teď už řekněme 400 metrech, závodnice už sedí v lodi od startu závodu 3 minuty. Maďarka Sikošová vede i dál a vede poměrně jasně, pokud nevytuhne, tak by si měla a mohla dojet pro zlatou medaili. Jednu už má Daniel Fejes mezi kanoisty společně s Martinem Fuchsou, dojeli v totožném čase, Česko má mistra světa a teď uvidíme, jak je na tom Barbora Betlachová, ty tři závodnice už jsou hodně odskočené, ale Betlachová drží 4. příčku, musí se tady spolehnout, že třeba Knudsenová z Dánska odpadne, ztrácí na ní 2,5 sekundy, což je poměrně dost, ale když někdo přepálí začátek, tak může velmi zásadně tuhnout. Maďarka Sikošová, Dánka Knudsenová a pak Španělka Pelašová, ta je na 2. místě, Dánka se propadla na 3. pozici. Barbora Betlachová dál 4. místo za mohutné podpory její rodiny přímo tady na kanálu v polské Poznani si jede pro důležité body v olympijské kvalifikaci a pro asi životní umístění na světovém šampionátu. Vyhraje Maďarka, ta už by musela odpadnout hodně, ale odpadá také Barbora Betlachová, která na medaili jistě stačit nebude, byť by to mohlo být 4. místo, o které teď může zabojovat, ale má to poměrně těžké, protože Fedorová z Estonska se na dálku dostává před ní, tak nakonec přeci jen ještě možná boj o 4. místo Betlachová zabrala a bude ve finále mistrovství světa na první nemedailové příčce, zdá se, vyhrává Maďarka před Španělkou a Dánkou a teď Barbora Betlachová 4. nebo 5. nebo ještě dokonce 6. před Němkou Hojzrovou, vypadá to na 4. místo pro Barboru Betlachovou. Výborný výsledek, od medaile daleko na čas, ale na pozici jen jedno místečko. Barboru Betlachovou uslyšíte v našem vysílání. Z Poznaně František Kuna, Radiožurnál.

0: Po životním triumfu v Silverstoneu obsadil motocyklový závodník Filip Salač v tréninku na velkou cenu Aragonie 15. místo. Výsledek je to těžko srovnatelný s vítězstvím kanoisty Martina Fuxy na mistrovství světa. Český reprezentant je nově pětinásobným šampionem poté, co díky výbornému finiši vyhrál, ale pozor, spolu s Maďarem Fejesem budou mít oba dva zlatou medaili. O těch dalších úspěších reportuje i dál náš kolega František Kuna přímo z polské Poznaně.
1: Kajakářka Barbora Betlachová dojela na čtvrtém místě, vy jste dojatá.
2: Jsem, ale štěstím. Já vůbec nevím, teď co mám moc říkat, protože já jsem předtím byla tak strašně nervózní a hrozně jsem si přála, aby to klaplo na co nejlepší výsledek. I jsem vám tady včera říkala, že bych byla spokojená, kdybych to zvládla do pátého místa a já jsem to ještě předčila a jako to jsou slzy štěstí, já rozhodně nejsem nespokojená, to určitě ne, protože tato brambora je prostě moje, protože jsem Barbora, ale jako má to chuť zlata pro mě, protože tohle je prostě, to je úplně splněný sen.
1: Tak zní, že vám to opravdu chutná, tak přeci jen jak moc vás uklidnilo třeba to, že jedete v osmé dráze, jak jste si trochu přála jet u tribun?
2: Já jsem si to moc přála, protože já většinou svých nejlepších asi výsledků mám vždycky z krajů. Ať už třeba to mistrovství světa, co jsem vyhrála do třeba 20 let, tak to jsem byla na dvojce, tak osmička, to je taková dvojka. Takže já jsem s tím tak strašně jako spokojená, to jo, ani nevíte jak.
1: Na koho se teď nejvíc těšíte z těch lidí, co jsou tady s vámi?
2: Asi na rodinu, protože tu tady mám skoro celou. Sice tady není třeba máma s tátou, což mě mrzí, ale i tak na dálku vím, že mi hrozně fandějí, takže první asi kam půjdu bude ségra, teta, všechny holky, co tady mám, takže skvělý.
1: Děkuju a gratuluju.
2: Děkuju moc.
1: Říká Barbora Betlachová po životním úspěchu, jak jste mohli slyšet z Poznaně, František Kuna, Radiožurnál.

0: Skifařka Alice Prokešová obsadila ve čtvrtfinále mistrovství světa ve veslování v Amsterdamu čtvrté místo a nepostoupila do semifinále. Boj o medaile naopak dnes čeká dvojku bez kormidelnice, Pavlína Flamínková a Anna Šantručková. Ty se představí tedy už velmi brzo, protože finálový program začne za necelou hodinku, a taky dvojskif Dalibor Neděla Jakub Podrazil. Ten bude taky v akci a na Radiožurnálu Sport o tom ještě uslyšíte.
1: Radiožurnál Sport. Sport ze všech úhlů.
0: Stejně jako se taky chystáme na další přímý přenos z volejbalového mistrovství Evropy, které přivítalo Brno a kde se Češky pomalečku chystají na svůj pondělní zápas se Švédkami, konkrétně v osmifinále téhle soutěže. Po 12 dnech plné zátěže vlastně poprvé trošku odpočívali. Dnes konkrétně české volejbalistky. V minulých dnech se navíc části týmu nevyhnula viróza, což bylo poznat už na předzápasové rozcvičce před tím posledním utkání skupiny s Bulharskem.
2: Tak určitě některý tyhle hlasivky v té rozcvičce byly chybět, to musím říct, možná bylo trošku tiše, než normálně míváme, ale máme teďka 3 dny vlastně bez zápasu, tak doufám, že do toho pondělí se všichni doléčejí a budou všichni na 100% ready.
3: Budeme mít teda úplný volno, na což se jako hrozně těšíme, ještě teďka trošku lítala nějaká viróza týmem, takže my jsme rádi, že budeme mít čas to doléčit a všichni se pořádně jako odpočinou, taky trošku vyčistit hlavu od volejbalu. Bude to vážně jenom maximálně ten den, potom už musíme zase najít prostě 100% fokus a koncentraci na ten další zápas.
4: Shodují se smečařka Michal Mlinková a blokařka Magdalena Jehlářová, že 3denní pauza po náročném programu a před osmifinálovým zápasem se Švédskem rozhodně přijde vhod. Volejbal ale nevypustí z hlavy úplně. Část týmu se chystá na zápasy beachvolejbalového turnaje Brno Beach Pro na Sokolském koupališti u Brněnské přehrady.
2: Říkali jsme, že se budeme podívat na ten beach, aby jsme trošku zregenerovali a mysleli na něco jiného. Podívali se a třeba nějaká masáž nebo něco, nějaký dobrý jídlo si dáme určitě. A v sobotu asi budeme mít normálně už 2 tréninky, v neděli 1 a v pondělí na ně vletíme.
3: Přemýšleli jsme, že teďka na přehradě vlastně bude ten beach, takže se podíváme, protože tam je to přece jenom krásné místo a prostě se zajdeme do obchodu. A žádná sobě nebudeme mít reprezentační oblečení, což bude taky příjemná směna.
4: Usmívá se Magdalena Jehlářová. A hráčky si potřebují trochu odpočinout nejen od volejbalu, ale možná také jedna od druhé. Přeci jen spolu od začátku turnaje tráví téměř veškerý čas a s nikým dalším mimo tým se prakticky nesetkávají.
5: Myslím si, že už jsme zažili i delší časový úseky společně, ale samozřejmě jsme zavřený dohromady. Je to takový, že se hrálo teďkon hodně intenzivně, je to, dejme tomu, řekla bych, hodně monotématický, občas psychicky těžký se zvednout vlastně z jednoho dne hned do druhého, že se jde hrát. Takže jo, myslím si, že budeme rádi, že možná můžeme třeba i vypadnout kousíček někam dál, nejenom 500 metrů od hotelu a trošku si odpočinout i navzájem od sebe.
4: Říká univerzálka Monika Brancuská. Ať už české volejbalistky stráví dnešní volný den jakkoliv, víkend už se ponese ve znamení přípravy na Švédsko. To má v kádru univerzálku Izabelu Hákovou, která během základní skupiny vytvořila nový rekord evropských šampionátů. V utkání s Chorvatskem pozbírala během jediného zápasu neskutečných 52 bodů. Pokud chtějí Češky projít do domácího čtvrtfinále, bude třeba tuto superhvězdu eliminovat. Z Brna Adam Kodét, Radiožurnál.

0: Podle statistického serveru Opta má fotbalová Slavia třetí nejtěžší los v novém ročníku Ligy mistrů. Ten los je včerejší, pokud jste neposlouchali Radiožurnál Sport, tak pro doplnění domácí zápasy s Arsenalem, Aston Villou, Fenerbahce a taky Racingem Lán. Co se týče venkovních zápasů, tak Bayern Mnichov, Porto, je tam taky zápas s Villarealem a Sabahem. No a tohle to jsou všechno soupeři, kteří jsou právě z té kategorie nejtěžších, jak soudí Opta Analyst, tedy tenhle server, který je třeba i na sociální síti X. Co se týče toho dalšího losu pro Evropskou a konferenční ligu, tak ještě podrobné analýzy nejsou k dispozici veřejně. Každopádně my jsme na Radiožurnálu Sport taky zjišťovali ohlasy právě na ten los Sparty, Plzně a Jablonce. A tady pro vás máme ten nejčerstvější jablonecký od trenéra Severočechu Luboše Kozla.
1: Myslím si, že je těžké a že i zároveň hodně atraktivní, protože zápasy máme tam vlastně jako Freiburg, který byl loni ve finále konferenční ligy, že jo, přijeli do Jablonce Brighton, mužstvo Premier League, tak to si myslím, že je velká odměna pro všechny jablonecký fanoušky. Máme tam Trabzonspor, že jo, který teď v létě udělali Mohameda Salaha, takže to bude velice těžký zápas s kvalitním soupeřem. No a pak tam máme vlastně doma Lugano, kde si myslím, že takový nějaký klíč třeba k tomu, kdybychom tenhle zápas zvládli. Pak máme Rigu, kterou budeme mít určitě dost informací, trošku už víme, do čeho jdeme. A Iberi, Tbilisi, což zase je úplně hodně neznámá, ale nějaké informace třeba zase získáme. Takže tohle jsou vlastně ty soupeři třeba, kde bychom měli mít nějaké ambice, aby jsme třeba ještě měli šanci zabojovat i třeba o ten postup. Věděl jsem, že z těch prvních dvou košů tam není moc na výběr, že to je jeden silný soupeř vedle druhého, takže to nám víceméně bylo asi jedno. Spíš jsem jako nechtěl třeba jít jakoby někam, kde třeba už jsme, nebo ne my, ale jako český týmy třeba letos hráli, ať to byla ta Červená zvězda nebo Panathinaikos, s tím jsem jako se chtěl spíš vyhnout, no.
0: To byl trenér jabloneckých fotbalistů Luboš Kozel, pro úplnost tedy pro Jablonec doma Brighton, Lugano a Iberia z Gruzie, venku Freiburg, Trabzonspor a Riga. Pojďme do Evropské ligy, tam má Sparta doma AZ Alkmaar, Rennes, Bournemouth a Lillestrøm, tedy soupeře z Nizozemska, Francie, Anglie a Norska, a venku pak Řecko, Rakousko, Anglie a Arménie, Olympiakos, Salzburg, Crystal Palace a Ararat. Los Plzně v Evropské lize je následující: doma portugalská Benfica, belgický Royal Union Saint-Gilloa, polská Jagiellonia Bialystok a taky bulharský celek Levski Sofia. Venku pak návštěvy Španělska, Maďarska, Anglie a Norska, Real Sociedad, Ferencvároš, Bournemouth a Lillestrøm. Pochopitelně vysíláme taky na tyhle zápasy naše reportéry Radiožurnálu Sport, ale konkrétní termíny se dozvíme až v následujících dnech. Je 15 hodin 57 minut, vy posloucháte jediné sportovní rádio v Česku. Za chviličku pro vás máme další aktuální zprávy. Do té doby ještě Harry Styles. Příjemné odpoledne.

0: Radiožurnál je 16 hodin. Zprávy a Kateřina Causidisová.
1: Po téměř 80 letech budou exhumovány ostatky Jana Masaryka. Zemědělci ve Francii dostanou kvůli suchu kompenzaci ve stovkách milionů eur. Kanoista Martin Fuchsa obhájil titul mistra světa na kilometru, zvítězil společně s Maďarem Fejesem. Kolony jsou stále na dálnici D1 před Brnem v obou směrech. A zítra bude polojasno až oblačno, později zataženo s deštěm, teploty většinou do 26 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Historici a vyšetřovatelé na začátku září exhumují ostatky Jana Masaryka. Radiožurnálu to potvrdili zdroje blízké vyšetřování. Exhumace má pomoci s vyšetřováním Masarykovy smrti. To už skoro 80 let nikdo nedokázal objasnit.
3: Při jméně, jež nosím, prohlašuju vám slavnostně, že boj vyhrajeme a že pravda zvítězí.
4: Tak zahájil Jan Masaryk rozhlasové vysílání z Londýna během druhé světové války. Ministrem zahraničí zůstal i po komunistickém převratu v roce 1948. Jen o dva týdny později byl ale za dosud nevyjasněných okolností nalezený mrtvý pod okny Černínského paláce. Naposledy případ v lednu otevřelo městské státní zastupitelství, říká jeho mluvčí Aleš Cimbala.
5: Jsou nyní prověřovány další nové poznatky a indicie, které se k předmětné věci objevily.
4: Exhumaci vítá badatelka Václava Jandečková, která je přesvědčená, že Masaryka někdo zavraždil.
6: Pokud by tam byla střelná rána nebo poranění prostě nad tím pravým uchem, tak by mohla být třeba i kulka ještě v hlavě.
4: Exhumace by tak podle Jandečkové mohla vyvrátit dobová tvrzení o sebevraždě. Adéla Burešová, Radiožurnál.
1: Francouzská vláda poskytne zemědělcům stovky milionů eur jako náhradu za extrémní sucho. Oznámilo to ministerstvo zemědělství. Zemědělci kvůli nedostatku srážek počítají s menší sklizní brambor anebo kukuřice.
7: Francouzští zemědělci předpokládají, že kvůli suchu sklidí asi o 20% brambor méně než loni. Problém hlásí i pěstitelé vína nebo chovatelé hospodářských zvířat kvůli nedostatku krmiva. Producenti sýrů Comté nebo Beaufort proto dostali od úřadu výjimku a skot budou moct prozatím krmit kukuřicí vypěstovanou i v jiných regionech. Zemědělcům to umožní i nadále prodávat dané sýry, aniž by přišli o ochrannou známku. Národní institut původu a kvality umožní výjimky i producentům Calvadosu, sajdru nebo šumivého vína. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
1: Začíná festival Wi-Fi Čven. V areálu Pole designu v Bílovicích nabídnou pořadatelé návštěvníkům výstavy, divadelní vystoupení a nebo rozhovory. Na akci vystoupí taky řada hudebníků.
8: Kromě zpěvačky a houslistky i Bitové uvidí lidé třeba také kapely Midi Lidi nebo Prago Uniona.
9: Stejně je neděle, i když je třeba středa, člověk se občas překvapí, kam se chodí hledat.
8: Součástí programu je také výstava Žně designu, která představí současnou tvorbu vybraných autorů, říká kurátor festivalu Richard Vodička.
10: Návštěvníci uvidí současné výrobky a náhlednou do zákulisí jejich vzniku, od prvního nápadu až po reálný produkt.
8: Wi-Fi Čven můžete v Bílovicích navštívit do 29. srpna. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
11: Sport. Kanoista Martin Fuchsa je po třetí za sebou mistrem světa na kilometrové trati. Ve finále na šampionátu v Poznani útočil ze zadních pozic a dojel ve stejném čase jako Maďar Fejes, který má také zlato. Kajakářka Barbora Betlachová dojela na kilometru čtvrtá. Přestože skončila těsně za stupni vítězek, byla po závodě dojatá štěstím.
12: Já jsem předtím byla tak strašně nervózní a hrozně jsem si přála, aby to klaplo na co nejlepší výsledek. I jsem vám tady říkala, že bych byla spokojená, kdybych to zvládla do pátého místa, a já jsem to ještě předčila a jako to jsou slzy štěstí. Já rozhodně nejsem nespokojená, to určitě ne, protože tahle brambora jako má to chuť zlata pro mě, protože to je úplně splněný sen.
11: Závod kajakářek na 1000 metrů vyhrála Maďarka Cikošová, stříbro bere Španělka Pelachsová, na bronzovou Dánku Knucenovou ztratila Betlachová 1,35 sekundy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Kolony na D1 za Prahou i před Brnem. Na dálnici D1 z Prahy do Brna strávíte ve velmi hustém provozu od Pražského kruhu z 10. kilometru na 24. na Šmejkalce stále až půl hodiny. Na D1 před Brnem směrem z Prahy se kolona teď táhne od exitu 178 Rosice do zúžení u D2 osobním autem asi 3/4 hodiny. Následuje ještě fronta směr Vyškov od nájezdu z Ostravské z 203. kilometru 10 až 15 minut do omezení mezi Rohlenkou a Holubicemi. A D1 přes Brno opačně na Prahu se jede velmi pomalu z od nájezdu z D2 k připojení od výstaviště, zabere to asi 20 minut. Na D8 z Prahy do Ústí, kus za sjezdem na Mělník a Slaný, počítejte s kolonou z 22. kilometru, je to asi na 20 minut na 27. Tam je po havárii dvou osobních aut zabraný pravý pruh. Na D8 z Ústí do Prahy za sjezdem na Litoměřice, teď kolona mezi kilometry 41 a 38 zabere do 10 minut, po ranním požáru kamionu je tam zabraný pořád pravý pruh. A v Praze počítejte s odpoledními kolonami před víkendem, třeba na okruhu od D5 k Ořechu přes 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude polojasno až oblačno, na horách ojediněle s přeháňkami, na východě ráno a dopoledne až zataženo s deštěm. Večer bude na západě Čech oblačno. Nejvyšší teploty nejčastěji 21 až 26 stupňů. Tolik zprávy.
11: Tři české extraligové kluby dnes čekají přípravné zápasy na novou sezónu hokejové nejvyšší soutěže. Zhruba za 3 hodinky začnou zápasy třeba v Švýcarsku, respektive švýcarského týmu a českého týmu. Rapperswil Jona, to je švýcarský celek, kterému dělal kdysi kapitána třeba i Roman Červenka. Ten bude hrát s českými Budějovicemi od 19:30 pak drážďanští Eisleven vyzvou Liberec a ve stejný čas začne taky utkání Sparty a Štýrského Hradce. Chcete-li grácu. My ale za chviličku zamíříme zpátky do Polska na mistrovství světa v rychlostní kanoistice. Máme k tomu dobrý důvod, a to vyhlášení vítězů a tím pádem i Martina Fuchsy.
2: Radiožurnál Sport
14: a Adam Weidenthaler.

0: Tři české tenisty dnes čeká na US Open finále kvalifikace. Lucie Havlíčková už to všechno rozehrála s Japonkou Hybinovou, její zápas byl ale přerušený za stavu 6-0 a 0-1 ve prospěch české reprezentantky. Vendula Waldmanová se později utká s Američankou Kalievovou a utkání čeká taky Dalibora Svrčinu, a to s dalším zástupcem Spojených států amerických McDonaldem. My teď ale míříme, jak už bylo slíbeno, za Františkem Kunou na vyhlášení vítězů na mistrovství světa rychlostních kanoistů. Františku.
1: Hezké odpoledne z Poznaně. Za malou chvíli bude vyhlášen vítěz, respektive dva. Martin Fuchsa a Daniel Fejes, Čech a Maďar, uspěli na kilometrové trati a cílová fotografie neodhalila žádný centimetr ani milimetr jedné z lodí, která by měla být před tou druhou. Takže poměrně zvláštní situace. Na kilometru jedete přes 4 minuty a nakonec se dělíte o první místo. Další velký úspěch pro Martina Fuchsu, mistr světa, za malou chvíli dostane na svůj krk zlatou medaili. V jeho kariéře bude na mistrovství světa pátá. Martin Fuchsa je olympijským vítězem a v téhle sezóně vyhrál všechny závody, do kterých nastoupil. Všechny ty finálové, tedy nebudu počítat semifinále nebo rozjížďky, tam se třeba někdy nechal od někoho porazit, ale to zásadní zvládl. A má tak maximální možný počet bodů, které jsou tak potřebné pro olympijskou kvalifikaci do Los Angeles na letní hry v roce 2028. K tomu také přispěla pro českou výpravu Barbora Betlachová, která byla na životním čtvrtém místě na kajakářském kilometru. Co se týče vzdálenosti na medaili, tak ta byla poměrně velká, ale Barbora Betlachová doslova brečela štěstím, jak byla nadšená. To Martin Fuchsa už je ostřílenější borec, 5 titulů mistra světa čerstvě, dohromady 17 medailí ze světových šampionátů, a je u toho také šéf sekce rychlostní kanoistiky Českého svazu kanoistů Martin Doktor, muž, který vyhrál dvakrát olympijské hry, a to v Atlantě v roce 1996, to byly Martinu Fuchsovi přesně 3 roky, tak je to jeden z mužů, který bude předávat medaile těm nejúspěšnějším. Takže Daniel Fejes a Martin Fuchsa, třetí místo Zachar Petrov, který ten závod hodně dlouho vedl, ale v závěru začal tuhnout. Teď už slyšíte polštinu, spočínáme ceremonie, začínáme ceremoniál vyhlášení nejlepších kanoistů na kilometrové trati na letošním mistrovství světa tady na kanálu v Poznani na jezeře Malta. Ještě Martin Doktor tak trochu popošťouchl Martina Fuchsu, který přichází uprostřed jako vítěz, ale vítězové jsou aktuálně dva. Martin Fuchsa v bílé mikině, směje se. Loni na světovém šampionátu v Miláně dostal kromě zlaté medaile za své vítězství Moka Konvičku. Tak budu zvědav, co dostane tentokrát tady v Polsku. Druhé místo u té příčky nikdo nestojí. Dva zlatí medailisté, bronzový Zachar Petrov, a za malou chvíli se ozve jméno českého čerstvého mistra světa Martina Fuchsy. Nejprve tedy představení toho muže, který bude předávat medaile. Sebastian Brendl, německá legenda tohoto sportu, velký vzor Martina Fuchsy a také muž, kterého neporážel, pak už porážel, ale Brendl už nepádluje a Fuchsa převzal aktuálně žezlo nejlepšího rychlostního kanoisty na světě. Potvrzuje to dlouhodobě, potvrdil to v Paříži na hrách v roce 2024, loni v Miláně také 2 zlaté medaile, a o tu druhou může jet zítra na 500 metrové trati a pak ještě zabojuje o úspěch s bratrem Petrem, který také sleduje medailový ceremoniál podobně jako Martin Doktor. Vyhlášení tedy za malou chvíli, teď už bronzová medaile pro Zachara Petrova Rusa, který tady startuje pod, jak Poláci říkají, flagou neutrálnou, pod neutrální vlajkou, dostává na svůj krk od Sebastiana Brendla bronzovou medaili a za malou chvíli se ozve i jedno české jméno. Nevím, v jakém pořadí, jestli to vemou organizátoři podle abecedy, podle úspěchů, podle věku, to nevím, to se nechme překvapit, ale rozhodně ne podle toho, kdo dojel do cíle dřív, protože ten čas byl totožný na setinu vteřiny. Místo první. Martin Fuchsa sportovně počkal na svého souputníka, ale vlastně teď kolegu na stupínku, pro stupně vítězů. Už měl nakročeno, ale počkal, až se ozve druhé jméno. A teď ještě jedna zapeklitá věc, jak s hymnami. Jestli bude znít maďarská i česká, nebo ani jedna, to asi ne. To by si nezasloužili sportovci, kteří už právě teď dostávají od Sebastiana Brendla zlatou olympijskou medaili. A přichází gratulovat také Martin Doktor oběma zástupců, stejně jako muž z maďarského kanoistického svazu, a dostávají plyšáka. Maskotem světového šampionátu je asi kozel, nejspíš, to tak vypadá, malý bílý plyšák. Ostatně Martin Fuchsa vám o tom, a nejen o tom samozřejmě, jistě řekne v našem dalším přímém přenosu, protože přijde k mikrofonu Radiožurnálu Sport. Dva vítězové, dva mistři světa, Daniel Fejes a Martin Fuchsa. A teď už hymny, tak alespoň, která to bude první. Dámy a pánové, povstaňte, pokud jste schopni. Nejprve ta česká. Martin Fuchsa je mistr světa. Z Poznaně František Kuna, Radiožurnál.
2: Radiožurnál Sport.

0: Kanoista Martin Fuchsa po silném finiši obhájil světový titul na 1 kilometru. Olympijský šampion z Paříže se na šampionátu v Poznani podělil o první místo s Maďarem Danielem Fejesem. Abychom právě teď měli mít Martina Fuchsu u mikrofonu radiožurnálu Sport, může za to František Kuna.
1: Hezké odpoledne z Poznaně. Martin Fuchsa je znovu mistrem světa. Loni v Miláně jste dostal Moka Konvičku. Co letos?
2: Letos jsem dostal nějakého kozlíka, takže ideální dárek pro moji dceru. Doufám, že už ho má u sebe a že je z něj šťastná.
1: Takže ten plišák, co letěl na tribunu, byl od vás?
2: No jasně, to bylo ode mě a říkal jsem, že ji ho musím koupit, že si to bude moc líbit. To jsem netušil, že se stanu mistrem světa a dostanu ho zadarmo, takže super.
1: Jaký byl ten závod a finálová jízda podle vás?
2: Soustředil jsem se hlavně sám na sebe, dal jsem si takový cíl, že prostě jako o tréninku, soustředit se jenom sám na sebe, na nikoho nekoukat. Viděl jsem samozřejmě periferně, že ty lodě jsou přede mnou, ale říkal jsem si, že to bude dlouhý závod, že zkusím pošetřit cíly na finish, tam do toho dám 100% a uvidíme, na co to bude stačit. To, že to bude stačit na titul, jsem upřímně jako nečekal, doufal jsem nějakou medaili, ale to, že to jako stačilo na titul, je skvělý a jsem za to moc rád. Dokázal jsem si, že prostě umím jet ve všem, že je to hodně vo hlavě, snažil jsem se fakt na to skoncentrovat úplně extrémně a jsem moc rád, že jsem dokázal být nejlepší na světě i v tady těch podmínkách, ve kterých jsem ne vždycky prostě dokázal předvíst své maximum.
1: Barbora Betlachová si přála dráhu blíž k tribunám. Vy jste v jedničce úplně nejdál. Ona to říkala vzhledem k povětrnostním podmínkám. Tak byla to nějaká komplikace, bylo to znát v té jedničce?
2: Nedával jsem si to do hlavy, samozřejmě okolo mě spousta lidí říkala spoustu věcí, ale já se to snažil prostě nevnímat. Já jsem si říkal, mám jedničku, takže chci být jednička. To byl můj mindset, neřešil jsem jiný dráhy, protože jsem to nemohl ovlivnit. Byl jsem vlastně trošku rád, že jsem do finále vůbec postoupil a nebudu si vybírat dráhy, prostě jsem ready jet ve všech dráhách a to jsem ukázal.
1: A budete to ukazovat ještě v dalším průběhu šampionátu, tak to vaše rozhodnutí je toho vlastně co nejvíc, tak jste říkal, kašlu na to, pokud to neskusím, tak to nezjistím. Tak jak se to rozhodnutí ukazuje teď v průběhu šampionátu?
2: No tak samozřejmě je to náročný, co si budem povídat. Je to vlastně moje druhá jízda tady, která se mi podařila vyhrát, jinak jsem byl buď druhý nebo třetí, takže to není nic jednoduchýho, ještě furt mě čekají vlastně 3 jízdy, takže ještě není jako být nějak uchlácholený, samozřejmě na srdíčku mám takový teďka klid, jako když vyhraju olympijskou disciplínu, tak je to moc fajn, ale zároveň mám ještě práci před sebou, takže se snažím fokusovat, soustředit na další závody.
1: Díky, gratuluju.
2: Děkuju moc.
1: To byl mistr světa Martin Fuchsa z Poznaně, František Kuna, Radiožurnál.

0: Znovu se nám střídají dva světové šampionáty na vodě. Z rychlostní kanoistiky a polské Poznaně cestujeme díky rychlému rozhlasovému spojení do nizozemského Amsterdamu na veslování. Jenže náš reportér Kamil Jáša nemá úplně dobré zprávy, co se finálového programu týče. Kamile, hezké odpoledne, pokračuji.
1: Tak z českého pohledu zatím nejsou ani špatné a to je dobře, není kam spěchat, protože tady nad kanálem Bosbán a meteorologové to předpovídali. Se ústě rozpršelo, bouřka, slyšel jsem i hromy, viděl blesky a tak je start těch jízd finálových. Vlastně celého programu odpoledního, který měl začít v 16 hodin a 5 minut a zatím nezačal. Taky zatím na 30 minut odsunut, potom budeme znát další informace. No, česká reprezentace prožívá dnes odpoledne, myslím veslařská, docela i sváteční den, dvě finále a v obou se pokusí čeští reprezentanti vybojovat medailovou pozici, hlavně Flamíková se Šantručkovou. Dámy měly vyrazit 16 hodin 28 minut, teď už tedy by byly, když se tak dívám na hodinky, tak by byly na startu, ale jak jsem říkal, hustě prší, takové veslařské pořekadlo mluví o tom, že když prší, tak nefouká, ale to tak úplně neplatí, protože při té bouřce vlajky tady byly napnuté všech zúčastněných států a pršelo opravdu hodně. Já ale přidám přece jenom jednu dobrou informaci pro všechny posluchače Radiožurnálu Sport. Máme příslib, že finálové jízdy českých reprezentantů, tedy Flamíkové a Šantručkové a Dalibora Neděli a Jakuba Podrazila, bude společně se mnou komentovat Ondřej Sinek, velká osobnost českého veslování, takže myslím, že se máme na co těšit. Start zatím podle informace od pořadatelů je o půl hodiny odložen.

0: z Amsterdamu Kamiliáša, Radiožurnál.
1: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
2: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
1: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
2: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
3: 16 hodin a 30 minut. Zprávy a Jana Gulda.
4: České ekonomice se letos mezi březnem a červnem dařilo. Podle Českého statistického úřadu rostla o 1,9%. Statistici tak mírně snížili svůj odhad z července, kdy předpovídali 2% růst. Na růst měli pozitivní vliv hlavně vyšší výdaje domácností i firemní investice. Slovenské úřady zatkly dalšího člověka v souvislosti s překaženým útokem na továrnu na bezpilotní systémy. O zatčení ukrajinského občana informovala policie, která v případu už dřív obvinila 3 cizince, a to z trestného činu obecného ohrožení. Úřady zatím nemají důkaz, že za chystaným žhářským útokem stálo Rusko. Odsouzený válečný zločinec a někdejší velitel vojsko bosenských Srbů Ratko Mladić bude pohřbený s nejvyššími vojenskými a státními poctami. Podle agentury AFP to oznámilo srbské ministerstvo spravedlnosti. Mladić zemřel včera ve vězení v nizozemském Hágu, bylo mu 84 let. Odpykával si doživotní trest za genocidu a válečné zločiny, kterých se dopustil během války v Bosně v 90. letech. A nejbohatším Čechem je podle týdeníku Euro stejně jako loni Michal Strnad, majitel zbrojařské firmy Czechoslovak Group. Časopis odhadl jeho majetek na 470 miliard korun. Na druhém místě skončil podnikatel Daniel Křetínský s přibližně 430 miliardami korun. Na třetí místo týdeník umístil majitelku finanční skupiny PPF Renátu Kellnerovou s rodinou. Celkový majetek první stovky lidí v žebříčku meziročně vzrostl asi o pětinu a přesáhl 4 biliony korun.
2: Sport.
4: Kanoista Martin Fuchsa vyhrál na mistrovství světa závody na 1 kilometr. Třetí zlato na této trati získal v Poznani společně s Maďarem Fejesem, který dojel ve stejném čase. A na světovém šampionátu ve veslování měla do finále nastoupit česká dvojka bez kormidelnice Pavlína Flamíková s Anou Šantrůčkovou. Podrobnosti přidá z Amsterdamu Kamil Jáša.
0: Tuto chvíli už se české reprezentantky měly řídit do cíle, jenomže nad kanálem Bosban se objevila bouřka, hromy, blesky a také hustě prší a pořadatelé odložili start celého odpoledního programu o 30 minut. Z Amsterdamu Kamil Jáša, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony na D1 za Prahu i před Brnem, nehoda na D35 u Sadové. Na D1 na výjezdu z Prahy na Brno od nájezdu od Říčan z 12. kilometru čekejte hustý provoz. Víc se zpomaluje potom za sjezdem na Velké Popovice. Do omezení na Šmejkalce na 24. je to kolem 20 minut. Trochu to polevuje. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy kolona teď začíná za sjezdem na Rostice na 179. kilometru. Do zúžení u D2 kolem 40 minut osobním autem a pak ještě jednou hustý provoz směrem na Vyškov za Slatinou z 202. kilometru do omezení za Rohlenkou, je to tak na 10-15 minut. Na dálnici D8 z Prahy na Ústí za Kralupy pozor na kolonu v odstavném pruhu ze 14. kilometru k ucpanému exitu 18 a pak se sune další kolona z 23. kilometru k nehodě na 27. v pravém pruhu skoro 20 minut. Na D8 opačně z Ústí na Prahu za Litoměřicemi mezi kilometry 41 až 38 kolona na 15 minut, zabraný je pravý pruh poraním požáru kamionu. A na D35 z Hořic na Hradec na konci úseku Usadové na 120. kilometru nehoda, brzdí se v zatáčce. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra čekáme na východě ještě zpočátku až zataženo s doznívajícím deštěm, jinak polojasno až oblačno, hlavně na horách ojediněle přehánky. Večer začne oblačnost na západě opět přibývat. Nejvyšší teploty zítra 21 až 26 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 28 a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy.
2: Radiožurnál Sport.
1: Jediná sportovní stanice v Česku.

0: České fotbalové týmy znají své soupeře pro evropské poháry. Už od večera se můžou na konkrétní hráče i systémy chystat slávisté. A tohle téma bylo i pro Radiožurnál Sport hodně zajímavé dnes ráno, kdy se spojili naši moderátoři Karel Janu s Martinem Charvátem spolu s manažerem A týmu Slávie Stanislavem Teclem. Tady je ten ranní rozhovor.
1: Začněme losem nejprestižnější klubové soutěže. Vítěz anglické ligy, vítěz německé ligy. Jak krásně vlastně je to los pro vás?
2: No, myslím si, že jsme všichni čekali, že bude trošku krásnější, že si tam splníme ty svoje sny, kde jsme se chtěli podívat někdo do Anglie, někdo do Španělska, na Real Madrid, to se nám nepovedlo, ale je to hodně těžký los, no.
3: Ty sny asi každý má jiný trošku, jak jste naznačil, tak z kterého soupeře, kterého jste skutečně dostali, kabina je nejvíc nadšená?
2: No, myslím si, nebo takhle, ono je to složitý říct, že jsou z toho všichni nadšený, ale poměřit se s Bayernem Mnichov je samozřejmě velká výzva. To si myslím, že bude ten zápas, na který se budeme tady všichni, asi i fanoušci, si myslím nejvíc těšit, protože s Arsenalem jsme hráli loni, takže ty už známe, tak teď si to zkusíme dát s Bayernem. No.
1: Chápu správně, že vy jste prostě chtěli na Real, chtěli jste třeba do Itálie, to je jako pro vás trochu škoda, že to nevyšlo?
2: Ne, tak určitě, myslím si, že bylo to tak jako půl na půl, že půlka chtěla jet, já nevím, třeba na Manchester United nebo na Liverpool a další půlka chtěla jet na Real Madrid, takže tam samozřejmě tohle to se nám úplně nepoštěstilo, ale samozřejmě v té lize mistrů si nejde vybírat soupeře nebo nejde chytit soupeře, z kterých by člověk neměl respekt a netěšil se na ty zápasy. No.
1: Prostě jde vyloženě o to, že Arsenal se opakuje.
2: Přesně tak, tak je to, myslím si, že by bylo zajímavější pro všechny, kdyby tam byl tým, se kterým jsme se třeba ještě nepotkali. No.
3: V pátečním Radiožurnálu Sport si povídáme s manažerem A týmu Pražské Slavie Stanislavem Teclem, tak už přestaneme mluvit o tom, koho byste si přáli, koho jste nedostali, vy už moc dobře víte, s kým budete hrát, kam musíte jet, tak co to pro vás jako manažera A týmu znamená? Máme si to představit tak, že se dozvíte los a hned něco jdete zařizovat?
2: No, naštěstí nemusím já, ale určitě oddělení, který zařizuje víza, tak ty si myslím, že ty jsou v pernamenci od té doby, co nám vylosovali Azerbajdžán a Turecko, aby vlastně jsme tam mohli odcestovat kompletní. Pro tyhle ty lidi, kteří se nám o to starají, teď asi začne tak jako trochu peklo, teď se ještě samozřejmě bude čekat na to, kolik času na to budou mít, ale ty to asi budou mít z nás nejsložitější. My jsme tak nějak na to připravení, my nepotřebujeme úplně nějak jako na to dlouhý přípravy, na to ten tým zbalit a převíst někam, to už je takový automatický, se dá říct.
1: A kolik času byste chtěli na Sabah, ten azerbajdžánský tým? Lepší s ním začít, nebo lepší tam v úzovkách jet v lednu, kdy se končí ta základní ligová část Ligy mistrů?
2: No takhle, pro nás si myslím, pro ten tým by bylo lepší je chytit hned ze začátku, ale vzhledem k těm vízům by bylo asi jednodušší, kdyby to bylo nějaký tý pokročilejší fázi, no, těch zápasů.
3: Stanislav Tecel s námi, ten los samotný, má to je nějakou přidanou hodnotu, nějaké kouzlo pro vás, pro manažera, že by vás čekala nějaká třeba jen krátká předzápasová setkání s Mikelem Artetou, s Vincentem Kompanym, Arsenal, Bayern?
2: Určitě je to, vždycky tady v tom je to pro nás vlastně největší zkušenost, že se potkáme s těma týmama, ke kterým dá se říct, jako vzhlížíme a od kterých se toho můžeme spoustu naučit, dozvědět. Projdeme si jejich zázemí, který tyhle týmy mají prostě na top úrovni. A určitě je to pro nás jako velká zkušenost, pro celý ten klub.
1: Jaké máte takhle polosu krátce při prvním pohledu na soupeře ambice v lize mistrů? No, když se člověk podívá na ten los a vezme si, že z toho nejslabšího koče máte vicemistra Francie a také zmíněný bohatý celek z Azerbajdžánu, tak je asi těžké říkat, že si nikam jedete vyloženě pro výhru.
2: Tak vždycky si jedeme pro výhru, akorát je to občas trochu složitější. Takže teď si myslím, že nás čeká těžká práce, ale ono se to hrozně těžko odhaduje, protože ten minulý rok nás z toho si myslím vyléčil, kde jsme si říkali, že na Pafosu budeme asi moc něco uhrát, nakonec to tam skončilo debaklem, takže musíme být tady v tom opatrný a určitě si nedávat do hlavy nějaký přehnaný cíle, protože ta skupina bude opravdu hodně těžká, ty zápasy jsou prostě s nejlepšíma týmama v Evropě a já doufám, že s nima prostě odehrajeme dobrý zápas, asi, že se posuneme oproti minulýmu roku, kde nám ta Liga mistrů nevyšla, tak pro mě je důležitý to, aby jsme udělali zase nějaký krok dopředu, aby jsme byli víc konkurenceschopný, když to tady řeknu.
3: A když to zkusím převést do řeči čísel, to, co říká Stanislav Tecl v ranním vysílání Radiožurnálu Sport, říkáte, loni se vám to nepovedlo, byly to 3 remízy a 3 body, tak teď vyloženě byste chtěli to číslo navýšit, chtěli byste taky, předpokládám, vyhrát v Lize mistrů, to je asi velký cíl.
2: To je pro nás největší cíl i pro trenérský tým, který vlastně v Lize mistrů ještě za 3 body nevyhrál. Nikomu se to z nás nepovedlo, takže to je pro nás teď vlastně největší jako motivace, aby jsme ty zápasy tam dokázali vyhrát.
1: Jsme ve spojení s manažerem A týmu fotbalové Slavie Stanislavem Teclem. Bavili jsme se teď o losu fotbalové Ligy mistrů. Když přehodíme směr, jedete si teď pro výhru i v neděli na Letnou?
2: Určitě. Vždycky si jedeme pro výhru. Je to, nejde jít do zápasu s tím, že si jedete pro remízu nebo pro prohru. To by neměl cenu ten sport vlastně dělat jakýkoliv, takže vždycky si jedeme pro výhru a teď tomu nebude jinak.
3: Derby pražských S, jak Martin říkal, tedy v neděli od 20 hodin v našem přímém přenosu tady na Radiožurnálu Sport, tak v tom našem povídání se Stanislavem Teclem se musím zeptat, není to přece jenom trošku zvláštní, že derby se hraje už v srpnu? Je to trochu výjimečné prostě ve chvíli, kdy ta sezóna pořád je úplně na začátku?
2: Jo, určitě, je to velký rozdíl oproti tomu, co jsme zvyklí. No. Myslím si, že takhle brzo jsme se hodně dlouho nepotkali. Vidíte sami, že ta forma těch týmů se tak jako prolíná. Ze začátku nás všichni chválili, teď samozřejmě nás všichni trošku jakoby schazujou dolů. Sparta to měla naopak, takže zase to bude zápas, který bude sledovat spoustu lidí se na to těší a my budeme připraveni odevzdat co nejlepší výkon.
1: Narážíte tím na to, že remízy ať už v Liberci nebo z Bohemians jsou něco, co vám malinko zkomplikovalo tu současnou situaci ve Slavii, byť jste stále tedy na prvním místě tabulky, ale jenom o skóre?
2: Určitě, tak každý zápas, který nevyhrajeme, tak nám hodně komplikuje život, ale zase na druhou stranu myslím si, že není důvod k nějaký panice. Je důležitý zachovat klid a věřit tomu prostě, co děláme a jak to děláme a já fakt věřím tomu, že ten tým je poskládaný dobře na tu sezónu, že jsme připravený dobře a tady to jsou takový, bych řekl, dílčí neúspěchy, který k tomu, když se něco trošku předělává, tak asi k tomu trošku patří.
3: To říká Stanislav Tecl v pátečním Radiožurnálu Sport. Já vím, že jste manažer a ne trenér, ale do týmu pochopitelně vidíte, jste s ním v kontaktu, tak budeme sondovat. Je třeba šance, že by Slavia na Letné hrála na 2 útočníky, když se Mojmíru Chytilovi daří a Tomáš Chorý po svém návratu už se taky dokázal prosadit.
2: No, řekl jste to přesně, nejsem trenér, ale myslím si, že možný je úplně všechno. Já bych tady nerad něco odkryval, protože to bych potom dostal od trenéra samozřejmě CRS, ale možný je všechno.
1: No tak budeme zase jenom sondovat nenápadně. Když už jsme u Tomáše Chorého, to poslední derby si asi každý pamatuje, jak s ním realizační tým pracuje před takto emotivním a vypjatým zápasem?
2: Myslím si, že on sám si to jako uvědomuje a je to těžký, protože teď samozřejmě se to znásobí, budou se ho všichni snažit vyprovokovat, všichni víme, jaký Tomáš je, že to v něm občas bouchne prostě, ale nemůže si dovolit ty chyby opakovat furt dokola. Já si myslím, že je na to připravený dobře. Samozřejmě trenéři se ho taky budou snažit trochu sklidnit, zároveň ho nechceme sklidnit tak moc, aby přestal hrát svůj fotbal, který nám neskutečně pomáhá, takže je to trochu alchymie, ale s tím si poradíme.
1: Stanislav Tecl v našem vysílání. Vy už jste ve Slavii pořádnou řádku let. Dokázal byste si třeba představit, že byste třeba přes nějaké zahraniční angažmá se nakonec dostal do Sparty a jak by na to kabina Slavie zareagovala? Vy asi tak trochu tušíte, na co narážím.
2: Určitě, to si představit nedovedu, ale zase na druhou stranu je to prostě každýho věc a ať si každý dělá to, co si myslí, že je pro něj nejlepší.
3: Takže když to někdo udělá, tak prostě jaká je vaše reakce? Ať si každý dělá, co chce.
2: Přesně tak.
1: Ještě mimo hřiště, apelovali jste nějak na fanoušky, aby to bylo tentokrát víc v klidu než poslední domácí derby, kde to o 3 minuty nevyšlo na velmi příjemnou oslavu titulu?
2: No, neapelovali. Teďkon samozřejmě to je úplně jiný zápas, hraje se venku. Vlastně není tam nic tak rizikovýho, jako bylo ten poslední zápas, který se hrál u nás, který samozřejmě tím, že my když Spartu jsme nad ní vedli, tak nám to zaručovalo titul, což je samozřejmě asi to nejvíc, co si fanoušci i my, i hráči mohli přát. Bohužel se to nezvládlo, stalo se to, co se stalo, ale nemyslím si, že bychom měli mít nějaký obavy nebo něco, že se to bude teď opakovat. To si myslím, že byla tak výjimečná situace, která v tom fotbale už se snad opakovat nebude.
3: Věříme tomu všichni, že už se nic takového opakovat nebude. Povídali jsme si na Radiožurnálu Sport s manažerem a týmu Pražské Slavie Stanislavem Teclem. Tak moc děkujeme za váš čas a ať se daří.
2: Taky moc krát děkuju.

0: Dobré zprávy se vyplatí opakovat. Kanoista Martin Fuchsa po silném finiši obhájil světový titul v závodě na 1 kilometr. Olympijský šampion z Paříže se na šampionátu v Poznani podělil o první místo, a to s Maďarem Danielem Fiesem. Tam nebyl rozdíl snad ani jediného milimetru. Čtvrtou příčku obsadila ve finále kilometru kajakářka Barbora Betlachová, kterou od cenného kovu dělila sekunda a 35 setin. I o tom jsme slyšeli od našeho reportéra Františka Kuny. Teď míříme za Kamilem Jášou, který by jistě rád taky přidal nějaké zajímavé české výsledky a výkony ze světového šampionátu veslařů, ale v nizozemském Amsterdamu ten program je stále odložený a odložený. Je to tak, Kamile?
1: Tak docela rád bych přidal vůbec nějaké informace, zatím nemohu sloužit. Podle původní informace od pořadatelů měl být start o 30 minut odložen, ale protože startovní pomyslný výstřel byl v 16.05, tak když se teď dívám na hodinky 16.53, tak už to bude hodina, ale přece jenom jedna změna je, to je pocitová, hodně rychle šla dolů teplota, už to není takových těch příjemných letních 23-24 stupňů, ale zase přestalo foukat, takže to si myslím, že pro veslařské závody je dobrá zpráva. A vyhlížíme start ve finále a dvou českých posádek, Flamíková, Žantručková a Dalibor Neděla, Jakub Podrazil. Určitě větší šance mají české reprezentantky, mají za sebou výborné výkony a hlavně výsledky v Lucernu v posledním dílu světového poháru. Flamíková se Žantručkovou dokonce po velké bitvě se Spojenými státy americkými si dojeli pro druhé místo, ale zároveň tím porazili své největší konkurentky Chile a díky tomu vlastně ovládli celkové pořadí světového poháru. Takže se těšíme na start, finále a dvou českých posádek. Zatím stále platí ta informace, že v vysílání radiožurnálu Sport bude spolukomentátorem velká hvězda, veslařská osobnost Ondřej Synek, ale asi je mu taky zima, zatím ještě na komentátorské stanoviště nedorazil. Nemusí spěchat ve startovním roštu, který vidíme na velkoplošné obrazovce, zatím žádná loď není. Čekáme na start odpoledního programu z Amsterdamu Kamil Jáša, radiožurnál.
0: Tyhle informace poskytl Kamil Jáša ve vysílání radiožurnálu Sport přesně v 16:55. Přejeme pěkné odpoledne, opatrně, pokud jste na cestách, za chviličku pro vás máme taky zelenou volnu, tak abyste věděli, kudy jet a kudy nejet. Příjemné odpoledne, hezký víkend.

0: Fotbalová liga mistrů je tady znovu i s českým týmem v hlavní fázi soutěže.
1: Naposledy to pražské Slávii úplně nevyšlo.
0: Z 8 zápasů uhrála jen 3 remízy, vítězství nepřidala žádné.
2: V tom druhém poločase bylo snad všechno špatně, tam se chyběla ještě penalta, aby jsme udělali penaltu, jinak ty pocity jsou prostě hodně špatný.
1: Cíl ve fotbalové lize mistrů zůstává pro trenéra Jindřicha Trpišovského stejný jako v minulé sezóně. Vyhrát utkání v prestižní soutěži a třeba i po konci ligové fáze postoupit dál.
0: Všechny zápasy fotbalové Slávie v lize mistrů nabídneme na radiožurnálu Sport v přímém přenosu.
1: A sledovat budeme i výkony evropských gigantů.
0: Vyhraje ligu mistrů po třetí za sebou Paris Saint-Germain?
1: Jak se zadaří anglickému šampionovi Arsenálu?
0: Zamíchá kartami Real Madrid nebo Barcelona?
1: Odpovědi najdete na jediném sportovním rádiu v Česku.
0: Fanděte Slávii ve fotbalové lize mistrů na radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
3: Kolik sportů zvládnou vaše děti za jeden den? Fotbal, rugby, basketbal, hokej, florbal, bobby a další. Přijďte v pondělí 31. srpna od 12 do 17 hodin na Slavia Beach Games do Beach Eden v Praze. Sport, soutěže, koupání a poslední velký den prázdnin. Vstup do Beach Eden je pro celou rodinu zdarma. Mediálním partnerem SK Slavia Praha je Radiožurnál Sport.
4: Radiožurnál je 17 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
5: Vakcíny proti chřipce budou později než v předchozích letech. Na jižní Moravě začalo vinobraní. Úroda bude kvůli suchu menší. Fotbalisti Sparty, Plzně a Jablonce znají své soupeře pro hlavní části evropských pohárů. Na dálnici D8 před Roudnicí směrem na Ústí je po nehodě kolona. A počasí zítra bude převážně polojasno až oblačno, ojediněle přehánky. Večer začne oblačnost přibývat a teploty až 28 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Očkování proti chřipce začne letos na podzim později než obvykle. Můžou za to komplikace při výrobě vakcín. Některé dávky se proto na evropský trh dostanou se zpožděním. Radiožurnálu to řekl předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. Podle něj by ale zpoždění nemělo zasáhnout celou očkovací sezónu.
6: K dispozici budou ty vakcíny počátkem listopadu. Na druhou stranu my jako říkáme, že hlavní očkovací měsíce jsou říjen, listopad. Ty zpožděné vakcíny jsou určeny jak pro děti, tak pro lidi, kteří trpí chronickým onemocněním. Dobrá zpráva je, že pro ty seniory tady ta vakcína bude.
5: Proti chřipce se v Česku podle Chlípka nechává dlouhodobě očkovat jen 7 až 10% lidí. Historici a vyšetřovatelé se chystají exhumovat ostatky někdejšího ministra zahraničí Jana Masaryka. Z lánské rodinné hrobky je vyzvednou začátkem září. Radiožurnál to zjistil od zdrojů blízkých vyšetřování. Jan Masaryk zemřel v březnu 1948 po pádu z okna svého služebního bytu v Černínském paláci. Podle tehdejších vyšetřovatelů šlo o sebevraždu. Někteří historici a badatelé jsou ale přesvědčení, že Masaryka někdo zabil. Městské státní zastupitelství v Praze se k případu znovu vrátilo letos v lednu. Detaily jsou na serveru irozhlas.cz. Počet potvrzených obětí ničivé povodně v Nepálu vzrostl na nejméně 547, informovali o tom nepálské úřady. Čína hlásí 5 mrtvých. Obě strany pak stále pohřešují stovky lidí, včetně cizinců. Podle informací českého ministerstva zahraničí mezi nimi žádní Češi nejsou. Peníze na pomoc vybírají i české humanitární organizace, jako jsou Člověk v tísni, ADRA nebo Český výbor pro UNICEF. Sbírku vyhlásil taky Český červený kříž. Na co přesně vybrané peníze půjdou, popsal jeho prezident Marek Jukl.
7: Konkrétně se vlastně jedná o zajištění zdravotní péče pro zraněné, vlastně o provoz polních zdravotnických týmů, které se k ním postupně dostávají. Také to je zaměřeno na dodávání pitné vody, hygienických potřeb, nouzové přístřeší.
5: Vinaři na jihu Moravy začali sklízet úrodu na vinicích. Hrozny kvůli horkému počasí dozrávají asi o 2 týdny dřív než obvykle. Výnosy letos vinaři ale očekávají nižší, a to hlavně kvůli extrémnímu suchu. Na některých vinicích počítají se ztrátami na úrodě v desítkách procent, říká předseda Asociace nezávislých vinařů Jiří Maděřič.
8: Už ty první odhady nebo výnosy těch kolegů, kteří sbírali na vinicích, kde ta závlaha možná nebyla, tak naznačují, že nejenom teda výnosy, ale taky výlisnost jsou někde na polovině toho, co jsme zvyklí.
9: sport.
10: Kanoista Martin Fuchsa je mistrem světa na kilometru. V Poznani se o zlatou medaili podělil s Maďarem Fejesem, který dojel ve stejném čase. Fotbalisté Sparty a Plzně znají soupeře pro základní část Evropské ligy. Určil je los v Monaku.
11: Sparta a Plzeň mají v Evropské lize dva stejné soupeře, Bournemouth a Lillestrøm. Pražané oba přivítají doma. Viktorii čeká cesta na jih Anglie a do Norska. Sparta se na Letné utká ještě s nizozemským AZ Alkmaar a francouzským Rennes. V Řecku bude hrát s Olympiakosem Pireus, v Londýně s Crystal Palace, v Rakousku se Salzburgem a v Jerevanu s týmem Ararat Arménia. Plzeň se představí ještě ve Španělsku proti Realu Sociedad San Sebastian a v Budapešti proti Ferencvároši. Doma Viktoria přivítá Benfiku Lisabon, belgický Royal Union Saint-Gilloise, polskou Jagiellonii a bulharský celek Levski Sofia. Termíny zápasů určí Evropská fotbalová unie UEFA do konce týdne. Pavel Tilšár, Radiožurnál.
10: Jablonec v konferenční lize přivítá Brighton, Lugano a Iberi Tbilisi. Venku nastoupí proti Trabzonsporu, Freiburgu a FC Riga.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Zdržení na D1 před Šmejkalkou i Brnem, na D8 před Roudnicí a u Doksan. Na D1 z Prahy do Brna se tvoří kolony. Od exitu 15 Velké Popovice do omezení na 24. u Šmejkalky je to na 20 minut. A potom za sjezdem na Rosice ze 181. kilometru do zúžení u D2 v Brně asi 35 minut osobním autem. Pak ještě na D1 za Brnem na Vyškov kolona od nájezdu z Ostravské z kilometru 203 do omezení za Rohlenkou asi 10-minutová. Na D8 z Prahy na Ústí za Novou Vsí se vleče kolona z 22. kilometru 25 minut k nehodě na 28. v pravém pruhu. Na D8 opačně z Ústí na Prahu za sjezdem na Litoměřice se popouždí ze 41. kilometru 10 až 15 minut na 38. po požáru je tam zabraný pravý pruh. Na tahu 35 z Hradce Králové na Olomouc za Svitavami vzniká kolona od kruhového objezdu u Koclířova za Hřebečský tunel až před Moravskou Třebovou. Zabere i přes půl hodiny. A v Praze stále kolony na okruhu od D5 Kořechu 20 minut a na městském okruhu ve Strakonické z centra před nájezdem na Barandovský most blokuje levý pruh poruchané auto kolona z Mrázovky, proto regulují vjezdy do všech tunelů směr Smíchov. Čekejte kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Zítra čekáme na východě ještě zpočátku až zataženo s doznívajícím deštěm, jinak polojasno až oblačno, hlavně na horách ojediněle přehánky. Večer pak začne oblačnost na západě přibývat a nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jihu Moravy až 28 a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy.
14: 6 minut po 17. hodině a posloucháte Radiožurnál Sport. V tuto chvíli měl být v plném proudu finálový blok na mistrovství světa kanoistů v Amsterdamu. Jak víte z našeho vysílání, počasí bylo proti, ale teď vám nabídneme čerstvé informace.
12: Radiožurnál Sport
1: a Ondřej Prokop.
14: Na místě vše totiž sleduje Kamil Jáša a ten už by možná mohl vědět, kdy dojde také na dvě finálové jízdy s českou účastí. Tak Kamile, máš slovo.
15: Pořadatelé před malou chvílí odtajnili ty nové časy. V 17 hodin a 50 minut vyrazí na trať k finále a dvojka bez kormidelnice Flamíková, Šantručková. Rádi to opakujeme a doufáme, že to nezakřikneme. Tato dvojice patří v letošní sezóně k nejlepším nejenom v Evropě, ale na světě. Má i olympijské velké ambice a mohla by patřit kadetkám na zisk medaile tady na mistrovství světa, ale tedy v 17 hodin a 50 minut vyrazí závodnice Bosban kanále na trať dvojsky v Dalibor Neděla. Jakub Podrazil v 18.39. Takové jsou tedy nové startovní časy. Doufám, že jsem to dobře spočítal. Samozřejmě, že Radiožurnál Sport bude o finálových jízdách obou českých posádek detailně informovat a já mám další potvrzenou dobrou informaci. U mikrofonu bude také Ondřej Synek, medailista z mistrovství světa, trojnásobný medailista z olympijských her a nabídne své expertní postřehy z těch finálových jízd českých reprezentantů a reprezentantek. Z Amsterdamu Kamil Jáša, Radiožurnál.

0: Po legendárních YouTube něco pro motoristické fanoušky. Tento víkend bude patřit v Mostě závodům evropského šampionátu tahačů. Diváci se mohou těšit po 3 letech na bývalého mistra Evropy Adama Lacka z roudnické stáje Bagíra, který se vrací na svůj oblíbený okruh.
1: 41-letý závodník se za volant kamionu vrátil po 3leté pauze, během které tahač neřídil.
2: Nebylo kdy, protože fakt je to úplně jiný koncept, ale sedl jsem do svého starého auta a hned jsem tam šoupil čas, tak jsem si říkal, je to jak jízda na kole, nezapomíná se to. Tady to máme opravdu rádi, díky těm fanouškům, díky té atmosféře, díky kamarádům, díky sponzorům, prostě díky všemu, jsme prostě doma.
1: Nemůže se dočkat závodu v Mostě Adam Lacko, který se do evropského šampionátu tahačů vrátil pouze na 2 závodní víkendy a hlavně právě kvůli tomu na severu Čech. Pro fanoušky bude největší atrakcí, stejně jako byl loni dvojnásobný vítěz slavné rally Dakar Martin Macík, který si před rokem v Mostě vyzkoušel okruhové závody.
2: Snažil se, podle mě taky dal do toho maximum, ale asi měl jinou představu, že to bude asi jednodušší. Ono, každý, kdo přichází do těch táčů, tak si řekne hezky, má to jsou jenom kamiony. A to už jsme zažili spoustu krát u nás v Bagíře, to zvládnu, tady jezdím dobře. No a pak přijdou a spálí se, protože opravdu to je tak specifické odvětví a tak specifická kategorie, že člověk, když to nemá naježděné a navnímané, tak to není úplně tak jednoduché to zvládnout, a to šlo přesně vidět i na tom Martinovi, výborný jezdec v soutěžích v Dakaru, a tady přišel a byl chudák asi z toho hodně překvapený, co to je.
1: Řekl Adam Lacko, ten opět pojede na vypůjčeném tahači Iveco od Němce Hána. Je to úplně jiný kamion, než byl jeho speciál.
2: V Bagíře sedíme za koly, motor máme pod sebou, tady sedíme lehce před nebo na kolech a motor máme za sebou, takže celé rozložení té váhy je úplně jinačí. Ten zadek je fakt jako strašně lehký oproti naší Bagíře. Pohled, si jenom člověk musí zvyknout na to, že nemá před sebou ten čumák, že když jde do zdi, tak musí schovat nohy. Jak si pamatuju z těch aut předtím, já už jsem jezdil, že jo, s krátkým autem nebo bez čumákovým, s Renaultem, s Manem, takže zkušenosti mám, ale jak se říká, to jsem už trošku zapomněl, protože jsem byl zvyklý na něco jiného, ale postupem času si člověk na to zase zvyká.
1: Před více než měsícem si Adam Lacko vypůjčený stroj vyzkoušel při závodech v německém Nürburgringu. Nejlepším výsledkem bylo 8. místo. Na oblíbeném domácím okruhu by chtěl český závodník ale atakovat pódiová umístění, i když ví, že v nabité konkurenci to nebude snadné.
2: Já bych v tom byl trošku opatrný. Ty tahače, to je taková stálice, že zdají se pořád motají stejné obličeje. Pořád je to to samé, takže musím mezně zpátky vklouznout, abych se tam zařadil zpět mezi ty rychlejší.
1: Řekl Adam Lacko, který bude magnetem víkendových závodů mistrovství Evropy tahačů na autodromu v Mostě. 2 se pojedou v sobotu a 2 v neděli. David Kalvas, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Fotbalem nabitý je dnešní večer, protože mimo jiné začíná třeba také Bundesliga, německá nejvyšší soutěž. Bayern jako mistrovský tým bude otevírat ročník ve 2030 utkáním proti Stuttgartu, ale bude se hrát třeba v italské sérii a utkání AC Milan s Benátkami ve francouzské lize Lille, Paris Saint-Germain, v Belgii Genk, Beveren, v anglické Premier League Crystal Palace, Manchester City, no a třeba také španělská liga už v 19 hodin Racing Santander proti Elche a pak v 21:30 Alaves Villarreal. Jak se tyto zápasy budou vyvíjet, to se dozvíte z vysílání radiožurnálu Sport. Teď RIM.

0: Tři české kluby se dnes dozvěděly jména soupeřů v ligové fázi Evropské a konferenční ligy. Fotbalisté Plzně ve Štruncových Sadech přivítají portugalskou Benficu Lisabon, belgický Union Saint-Gilloise, bulharský tým Levski Sofia a polskou Jagellonii Bialystok. Venku se střetnou s anglickým Bournemouthem, maďarským Ferencvárošem, Realem Sociedad a také norským Lillestrémem. Kapitán Matěj Vidra se těší, že si opět zahraje v Anglii, kde v minulosti působil.
1: Škoda, že není Benfica venku, ale los dobře.

0: ligové fázi. Doma to v Jablonci bude Brighton, Lugano a Ineria Tbilisi. No a venku Freiburg, Trabzonspor a FC Riga.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
3: Ztrácíš se před očima.

0: Češi získávají bronzové medaile.
1: Tereza Voborníková klečí v cílovém prostoru a pláče, neubránila se slzám štěstí.
0: Martin Fuchse dojíždí do cíle a je olympijským vítězem.
2: Už 5 let vás bereme na stadiony.
3: Už 5 let u nás slýcháte hvězdné sportovce.
4: Můj cíl je jet s radostí dítěte a s velkým srdcem a myslím si, že se mi to povedlo.
5: Budu se muset na oslovení Zana Maďarová olympijská vítězka zvyknout.
6: Celý ten sport jsem dělal s viděnou toho, že bych jednou na olympijských hrách mohl vyhrát. A dneska se to kvůli tvrdý práci nejenom mě, ale hlavně týmu podařilo.
5: Tahle ta medaile byla pro mě asi nejemočnější, takže prakticky vynešli slova, pardon.
3: Už 5 let s námi můžete soutěžit.
7: Gratulujeme.
8: Výborné. Zrovna o víkendu jsem to řešil s tatou, že půjdem. Tak říkám, tati, já zkusím zavolat do 11, třeba vyhraju. A ono to padlo.
9: Tak jste zavolal do 10, a myslím to
8: taky. Jo.
9: Tak vám moc gratulujeme.
8: Já jsem tak vyšokovaný, že jo, no, super, děkuju.
2: Už 5 let vám děláme společnost.
3: A moc rádi v tom budeme pokračovat.
2: Tak i dál poslouchejte Sport.
3: Radiožurnál Sport.
10: 17 hodin a 30 minut. Zprávy a Jana Gulda.
11: Ministerstvo práce plánuje návrat k předchozímu nastavení podpor v nezaměstnanosti a snížení části.

0: částek od ledna. Příští rok tak chce ušetřit asi 4,5 miliardy korun na výdajích. Částka by v prvních měsících znovu klesla z 80% výdělku na 65%. Maximální podpora by činila 60% průměrné mzdy místo letošních 80%. Proti se staví odbory, zaměstnavatelé i odborníci. Policisti pátrají po vězni, který dnes odešel z nestřeženého pracoviště v Jernych u Prahy. 38-letý Petr Kocek je odsouzený za majetkovou trestnou činnost. Muž měří asi 175 cm, je hubený, má hnědé oči a krátké, tmavě hnědé vlasy. Na sobě měl v době odchodu z pracoviště černé kalhoty a šedé triko. Informace o hledaném volejte na linku 158. Rakouské úřady vyhlásily mezinárodní pátrání po dvou podezřelých z krádeže šperků z vídeňského umělecko-průmyslového muzea. Pachatelé tam včera ukradli platinový náhrdelník, který patřil novodobé egyptské královně Nazli. Podle muzea pochází z roku 1939 a je v něm víc než 670 diamantů. Před 11 lety se v aukci prodal v přepočtu za víc než 90 milionů korun. A velkoformátová skleněná mozaika zdobí ode dneška průčelí pavilonu Šelemzo v Liberci. Dílo nazvané Šelmárium vytvořili studenti tří středních uměleckých škol, a to z Kamenického, Šenova, Nového Boru a Jablonce nad Nisou. Vytvoření Šelmária bylo jednou z akcí festivalu skla Crystal Valley Week, který se tento týden koná v Liberci. Sport. Fotbalisty Slávie čeká ve třetím kole MOL Cupu výjezd na stadion třetiligového Varnsdorfu. Viktoria Žižkov bude v derby hostit pražskou Spartu a Plzeň nastoupí na hřišti dalšího týmu z druhé ligy Jihlavy. Los v Praze poprvé zapojil do aktuálního ročníku taky Hradec Králové, Jablonec a Sigmu Olomouc. Hradec nastoupí v Příbrami, Jablonec v Praze na Dukle a Sigma v Prostějově.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na D1 se krátí zdržení před Šmejkalkou, kolona je ještě před Brnem. Na D1 z Prahy do Brna je teď zbytek kolony před omezením na Šmejkalce na 24. kilometru z 18. Je to zhruba na 10, maximálně 15 minut, rozjíždí se to. Na D1 před Brnem směrem z Prahy se ještě do kolony dojíždí před exitem Popůvky na 181. kilometru a je to až na půl hodiny osobním autem do omezení u D2. Na D8 z Prahy na Ústí se tvoří nejdřív kratší fronta před ucpaným exitem 18 Nová Ves v pravém pruhu a potom je hlavně kolona, následně z 22. kilometru k nehodě na 28. v pravém pruhu, je to ještě asi na 20 minut. Na D8 z Ústí do Prahy stále za sjezdem na Litoměřice počítejte s kolonou ze 41. na 38. kilometr po požáru, zabraný pravý pruh, zdržení 10 až 15 minut. Na silnici 35 z Hradce na Olomouc velmi silný provoz, kolony vznikají za Svitavami od kruhového objezdu u Kotlířova, je to až na půl hodiny za Hřebečský tunel, pak znovu v Mohlnickém kopci za stunenou loučkou, fronta až na 20 minut. A v Praze problémy na městském okruhu ve Strakonické z centra za Zlíchovským tunelem před Barandovským mostem překáží porouchané auto v levém pruhu a tvoří se dlouhé kolony. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: V noci budou doznívat místy i silné bouřky s kroupami a přívalovými dešti. Zítra pak čekáme na východě ještě zpočátku až zataženo s doznívajícím deštěm, jinak polojasno až oblačno, hlavně na horách ojediněle přehánky. Večer pak ale začne oblačnost na západě znovu přibývat. Nejvyšší teploty zítra 21 až 26 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 28 a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

Písnice od Strambelas v 17:37, dál posloucháte Radiožurnál Sport. Na tenisovém US Open se rozbíhá program dnešního dne, nebo už se respektive rozběhl, a ve hře jsou také jeden český tenista a jedna česká tenistka, a to ve finále kvalifikace přímo o postup do hlavního turnaje. Už hraje Dalibor Svrčina s Američanem McDonaldem, zatím 3-3, a při podání českého tenisty má jeho soupeř breakball, který teď tedy, pardon, využil při svém podání gameball a vede 4-3. Dalibor Svrčina teď bude podávat. No a pokračuje také přerušený zápas Lucie Havlíčkové s Japonkou Hibinovou. První set česká tenistka vyhrála 6-0, ta dohrávka, a pokračování zápasu je dnes tedy podstatně vyrovnanější. Zatím 3-3 ve druhém setu.

0: Zhruba v 17 hodin a 50 minut, tedy za nějakých 9 minut, by už měli vyrazit do svého finále, konečně tedy opožděného, odloženého finále. Anna Šantručková a Pavlína Flamíková na mistrovství světa ve veslování v Amsterdamu na dvojce bez kormidelnice. My vám ten závod nabídneme v přímém přenosu. Uslyšíte nejenom Kamila Jášu, našeho reportéra, ale také veslařskou legendu Ondřeje Sinka. Teď se ale ještě můžeme věnovat šampionátu rychlostních kanoistů, kde Martin Fuchsa je po páté mistrem světa. Dnes v polské Poznani dojel do cíle první na kilometru, když dlouho ztrácel. Udělovali se nakonec dvě zlaté medaile, ve stejném čase totiž dojel i Maďar Daniel Fejes. Byl u toho i šéf sekce rychlostní kanoistiky Českého svazu kanoistů a dvojnásobný olympijský vítěz Martin Doktor. Po slavnostním ceremoniálu s ním mluvil František Kuna.
1: Martin Doktor sledoval jízdu Martina Fuchsy a prý se mu špatně mluví, tak proč?
2: No, protože jsem křičel na druhé straně na rovinu a jsem potom rozjížďka semifinále a jsem si říkal, ježišmarja, snad to jako vyjde, ale to, co předvedl v tom závěru, to prostě nechápu. On je fakt magor, ale dobrý.
1: Nejde to říct slušněji?
2: Ale jde, tak samozřejmě on je prostě fakt natrénovaný, on je úplně jinde, kondičně, perfektně, ale tady ty podmínky mu úplně nehrály, ještě navíc na té jedničce, která byla vlastně nejhorší z těch dráh, jo. Tak jsme si říkali, ježišmarja, ať má aspoň tu medaili, a když pak jel jako do cíle, tak já posledních 200 metrů jsem běžel s ním a křičel jsem, no, tak proto teď neslyšíte skoro nic.
1: My to odpustíme a slyšíme. To, že jel v jedničce, v té dráze nejblíž té cyklostezky, tak i proto jste tam byl, kdyby byl nejblíž tribunám, tak by vás tam asi nemohl slyšet.
2: Kdyby byl nejblíž tribunám, tak by byl tady, na té straně. Já jsem minule, když jsem byl na Svěťáku, jak jsem jel tady po té straně a křičel jsem na něj. Tam se to nabízalo.
1: Počítají se body do olympijské kvalifikace. Barbora Betlachová, senzační čtvrté místo, oplakala to radostí. Váš komentář?
2: Ne, jsi úplně skvělý. Já jsem nadšený a je to perfektní a zaplať pámu za to. To je jako prostě každý bod se počítá, je to tady hrozně těžký. Jako a jsem rád za to, že jak to dávají.
1: Na druhou stranu třeba posádka čtyřka jako neskrývala zklamání po nepostupu do finále A, tak když to vezmete trochu kolem a kolem z celé české výpravy, bavíme se třetí den šampionátu.
2: Tak ještě máme před sebou nějaký závody, uvidíme hodnocení, se necháme nakonec. Já myslím, že zatím OK, tak víme, jak to je. Podmínky tady v Poznani jsou strašně těžký a ten čtyřka, jak si myslím, trošku doplatil na to, jak foukalo, ale bohužel tak to je.
1: Říká šéf sekce rychlostní kanoistiky Českého svazu kanoistů a dvojnásobný olympijský vítěz na kánoji Martin Doktor. Z mistrovství světa v Poznani František Kuna, Radiožurnál.

0: Před písničkou Sema Fendera jsme si ve vysílání Radiožurnálu Sport připomněli dnešní zlato Martina Fuchsy na mistrovství světa v rychlostní kanoistice. No a doufujeme, že za několik minut se budeme radovat zase z úspěchu dvojky bez kormidelnice ve složení Anna Šantrůčková, Pavlína Flamíková na světovém šampionátu ve veslování v Amsterdamu. Závod pro vás okomentují Kamil Jáša a také speciální host na komentátorském stanovišti, veslařská legenda Ondřej Synek. Máte slovo, pánové.
1: Ondřej, nechávám slovo hned na vás. Hezké odpoledne ještě jednou. Už jsme se setkali spolu u mikrofonu v odpoledním programu. Teď jsme si ten program trochu nedobrovolně prodloužili. Je to nepříjemná věc, hlavně pro závodnice.
2: Tak hezké odpoledne ještě jednou všem. Je to trochu komplikace, byla tady bouřka, takže závody se musely o nějakou hodinku odložit. Nicméně všichni závodníci nebo závodnice to mají stejné, takže věřím, že to nějak neovlivní ty výkony a holky, co jsem s nima tu hodinu měl možnost být navíc, tak vypadaly dobře nalazený a těšili se na závod.
1: No, že by přestalo pršet, to tedy říct nemůžeme, pršet, ale dešť tolik nevadí.
2: Pršet nepřestává, veslování je venkovní sport, závodí se dešti, bouřky, blesky vadí, ale to se závody stopnou, ale dešť nám nevadí.
1: My teď sledujeme asi možná největší favoritky tohoto závodu. Jsou to Rumunky a ten závod začne za pár vteřin. Také si prohlížíme dvojici Spojených států amerických. Na velkoplošné obrazovce se objeví i česká reprezentační dvojice Flamíková, Šantrůčková. Než závod začne, mají šanci na medaily?
2: Já si myslím, že určitě bude to záležet, jak holky rozjedou ten závod, aby se drželi s tím polem a s těma nejlepšíma, potom je to určitě otevřený. Předvedli nám to na mistrovství Evropy před měsícem, kdy byly druhé a s favorizovanými tady francouzskami na medaily třeba, tak závodili a úplně v pohodě, takže holky na to mají, záleží, jak jim to sedne, uvidíme, ale všechny posádky v tom finále jsou kvalitní a bude to hodně těžký.
1: Dá se taktizovat v těch prvních metrech, nebo to prostě české reprezentantky musí napálit na tu pětistovku?
2: V finále je trošku vždycky o něčem jiným.
1: Teď vidíme českou dvojici, jsou koncentrované, do tváří jsme se dívali, nevypadalo to na nervózní pohledy?
2: Ne, holky moc nervózní nebyly, já myslím, že byly víc nervózní včera před semifinále, kdy opravdu šlo o to postoupit do toho finále a dneska jsou nalazený bojovně. Po startu to musí napálit, tam není na co čekat, držet se s těma nejlepšíma, se špičkou a jet.
1: Takže jdeme na to, česká reprezentace je ve finále a na mistrovství světa v Nizozemsku v páté dráze. Na pravé straně mají Italky, vlevo jsou reprezentantky z Chile, teď tedy vyrazili české reprezentantky do prvních metrů a opravdu přesně tak, jak říká veslařská legenda Ondřej Synek, ale to platí o všech posádkách, všichni to napálili hned na tu pětistovku. My pochopitelně budeme velmi bedlivě sledovat čas na té pětistovce, ne že by to bylo rozhodující, ale už ta pětistovka něco naznačí.
2: Naznačí, je to takový úvod do toho závodu, kdy vlastně se přechází pak do takového traťového tempa, kterým ty veslařky dojedou někam na kilometr za kilometr a pak se začne pořádně závodit a nastupovat vlastně a rozdávat ty pozice. Teď vidíme, že Italky tradičně to napálili a na druhé straně Rumunky taky nenechávají nic náhodě, chtějí hned po začátku ujet všem.
1: No, Rumunky jsou v dráze číslo 1, pak Spojené státy americké, Francie, Chile, Česká republika a Italky. Ale to by mohla být docela takové dobré vodítko pro českou dvojici, Italky v čele, a je šance se jich trochu držet?
2: Určitě, holky Italky znají, závodí s nima celou sezónu nebo na ně, takže vědí, že Italky to vždycky napálej a jedou dopředu a potom, jestli jim dojdou síly nebo nedojdou, to už je otázka času, to se dovíme za 7 minut. Teď to napálili Rumunky, který chtějí jet vepředu a jinak zbytek toho startovního pole je vyrovnaný na špičky, takže je to ještě dlouhá bitva.
1: Ve vysílání Radiožurnálu Sport spolu komentuje finálový závod finále a na mistrovství světa v Nizozemsku veslařská česká legenda Ondřej Synek, mistr světa, medailista z mistrovství světa z olympijských her. Mimochodem před malou chviličkou tady několik fanoušků se s ním chtělo fotit, ale teď se díváme na trať, už budeme znát za malou chviličku první mezičasy na pětistovce a opravdu to je rychlé tempo. První jsou Rumunky, česká reprezentace reprezentace ztrácí 2 vteřiny 50, 2,5 vteřiny, to je minimální rozdíl.
2: Je to zatím v pohodě, jak jsem říkal, Rumunky si myslím, že budou těžko kousatelný pro všechny, i když může jim taky dojít, ale Italky sice to napálili, ale tam si myslím, že to je ve hře otevřený, teď Francouzky jdou dopředu a Holky zatím ve vyrovnaném souboji s ostatníma posádkama, že zatím to je dobře rozdaný, myslím si, že pořád jako na medaily můžeme jet.
1: No ale pozor, na Italky ty ztrácely pouhých 800, Rumunky, Italky, to je takový dvojbok, který bude těžko k poražení. Experti mluvili o tom, že se bude závodit hlavně o tu bronzovou medaili, když tedy si odmyslíme ty první dvě posádky, uvidíme, jak to bude za malou chvíli. Ještě jednou tedy na 500 česká reprezentace ztrácela 2 vteřiny a 50 setin. Je to tuto chvíli pohled z tribuny možná trochu zkreslující, ale teď to opravdu vypadá z českého pohledu na boj o bronz.
2: Holky jsou na 4. místě, jsou tam malinko vzadějíc, nebo malinko vzadějíc, jsou za Italkama. Ty Italky, jestli si skromně můžu tipnout, tak si myslím, že budou v 2. kilometru, v 2. polovině trati tuhnout. Hezky tam jedou Francouzky, ale Rumunky teda ty jedou suverénní závodnic, neponechali náhodě a jedou si zatím teda svůj závod.
1: Závodnice už se blíží na kilometr a tam už to bude, tak jak o tom Ondřej Sinek před malou chvíli mluvil, důležitý čas, důležitý mezičas a důležité rozestopy mezi jednotlivými posádkami. No, v tuto chvíli Rumunky, ano.
2: Holky tam jsou dobře, jsou zapíchli ve Francouzkách pořád, je to kousek, necelá loď, takže skvělý, na kilometru jedou parádně. Ale ano, budou to mít ještě těžký i s Američankama, který mají ten 2. kilometr hodně silný.
1: Tak teď je tady 2. polovina finálového závodu na mistrovství světa v roce 2026 v Nizozemsku. Česká reprezentace je na 4. místě a snaží se vybojovat medaili, která by měla nádech senzace. Tahle ta posádka Flamíková, Šantručková určitě patří mezi velké naděje i olympijské naděje české výpravy teď, ale aktuálně myslí na to, aby se dokázali udržet teď na 4. místě a potom ten finish, co prostě zbyde.
2: Přesně tak, je to tak, veslování je o tom, že musíte co nejrychleji a potom, jak moc se dokážete vyždímat v posledních 500 metrech, tak to pak většinou dopadne. Ale Holky jedou zatím parádně, tlačejí se tam teď na Francouzky, Italky už malinko začínají tuhnout, Rumunky suverénně vepředu, ty si myslím, že už jen tak něco neohrozí.
1: Jsou to 2 vteřinky, které aktuálně ztrácely české reprezentantky na Francii, ta se drží na bronzovém stupínku. Je to tedy boj opravdu minimální, dá se ještě zrychlit frekvence záběrů?
2: Samozřejmě dále, to si Holky myslím nechávají úplně opravdu až na posledních třeba 300 metrů. Teď tam jdou ještě dopředu bohužel Američanky a s těma Holky mají letos špatnou bilanci, ale stát se ještě může cokoliv. Dvojka bez kormidelnice je technická disciplína, jedna z nejnáročnějších na techniku, protože každá veslařka má jedno veslo a když udělá jedna malinkou chybu, tak okamžitě ta loď stojí a je to známo.
1: Tak blížíme se na 1500 metrů a pak už tedy nebude opravdu na co čekat. Posledních 500 metrů mají před sebou posádky na mistrovství světa v Nizozemsku na kanále Bosbán. Jak to vypadá aktuálně? Opravdu Američanky se dostali před českou dvojici. Teď je to 5. pozice na medaili, kdy český tým, česká dvojice potřebovala 2 lodě dostat pod sebe. Těžká věc.
2: Těžká věc, mají tam 2 vteřiny na medaili, je to těžký. Francouzky si myslím, že už o medaily nepřijdou, teď se tam ještě sunou Američanky, které, jak jsem říkal, v posledních 500 metrech vždycky jedou ten finish. Holky zatím bohužel bez medaile, ale krásný závod.
1: Ano, Flamíková se Šantručkovou, česká reprezentace, naděje na dobré umístění na mistrovství světa, on už samotná účast ve finále a je určitě úspěchem, ještě dnes odpoledne budou ve finále a také další 2 reprezentanti, teď ale už sledujeme finish, Francouzské opravdu jedou výborně, takový klidný projev směrem k cíli.
2: Bude záležet ještě, jestli Američanky na ně začnou tlačit, myslím si, že ještě budou pod velkým tlakem a o tu stříbrnou medaili možná přijdou.
1: No Ondro, my se možná budeme muset také postavit, protože před námi diváci už to vůbec nevydrželi a všichni jsou na nohou. Tak měli se blíží posádky do cíle a za malou chviličku budeme znát nové mistryně světa pro rok 2026.
2: Holky ještě teď zkoušejí do Italek, aby byli 4. aspoň, ale vypadá to, že Italky to udrží pár metrů do cíle a Rumunky suverénně vítězí.
1: Ano, Rumunky v tuto chvíli mají mít před sebou posledních 30 metrů. Rumunská posádka si jede pro zlatou medaili na mistrovství světa. Jsou tady nové mistryně světa pro rok 2026. Česká posádka 1, 2, 3, 4. Ještě to zkouší na to čtvrté místo, ale to je půl hodě, to už asi nevíde.
2: To už bohužel nevíde, posledních 20 metrů do cíle. A holky teda odvedly maximum, skvělý závod. Překvapili mě Francouzky, který jeli výborně takticky a myslel jsem, že to bude spíš na Američankách, ale Francouzky je překvapili.
1: Takže pátá pozice z pohledu legendy, z pohledu trenéra. Dobrý výsledek na mistrovství světa.
2: Já si myslím, že jednoznačně je to pro holky první velké finále na mistrovství světa. Vlastně nikdy v něm nebyly. Byť medailistky z mistrovství Evropy, ale tady vlastně před nimi byly Rumunky, které na mistrovství Evropy nestartovaly, Američanky, a mám velkou radost, že porazili posádku Chile, která je dlouhodobě prohání a poráží, takže to je výborný výsledek. Na Italky chybělo kousek na tu Bramboru, ale i tak parádní závod, parádní výsledek,
1: no,
2: a gratuluju.
1: Dívám se možná na 100 metrů nadál, možná 150, Pavla Flaminková toho zase má tak akorát, ale to se o ní říkává, že se vydá až úplně na dno sil.
2: Je to tak, vesleři jsou na to zvyklí snášet bolest až do konce a vlastně pak co zažívají někteří ty stavy skoro až, nechci říct bezvědomí, ale opravdu to bolí hodně ten sport a
1: tak díky
2: to
1: moc.
2: K tomu patří.
1: Já poprosím o potvrzení ještě jedné zprávy, protože fakt si bude další česká posádka. Sejdeme se u mikrofonu Radiožurnálu Sport za pár minut.
2: Ano.
1: Ondřej Sinek, velká vestařská legenda, tedy bude spolu komentovat další závod. Dalibor Neděla, Jakub Podrazil ve finále. Aktuálně se tedy loučíme z Bosbánu, z kanálu Bosbán, s konstatováním, že česká posádka Flamíková, Šantručková, dvojka bez kormidelnice skončila na páté pozici na mistrovství světa. Hezký večer.
2: Hezký večer.
3: Na konci léta bojují tenisté v New Yorku o poslední grandslamové tituly sezóny.
4: V Corona Parku nedaleko letiště LaGuardia na zřejmě nejrušnějším turnaji Velké čtyřky i s volně korzujícími a hlučnými fanoušky u kurtů.
5: Ty lidé jak mi fandějí tomu tenisu, takže to je takový jako na druhou stranu takový živý, je to taková prostě trošičku větší show z toho tenisu.
3: Tenisové US Open, to je ale také atraktivní noční show na největším grandslamovém stadionu Artura Ashe pro téměř 24 000 fanoušků, kde si zahrála i zatím poslední česká finalistka z New Yorku, Karolína Plíšková.
6: And now how about a hand for our finalist Karolína Plíšková?
7: No asi jsem si nějak dávala tak dohromady, že jsem teda ve finále Grand Slamu a porazila jsem Bobby sestry Williams na centru vlastně v New Yorku před jejich publikem.
3: Ohlasy tenistů na velké výhry i rekordní zápisy.
4: Pohledy do zákulisí a také reportáže ze zápasů.
3: Uslyšíte od 30. srpna do 13. září.
4: Od Davida Prouzy přímo z New Yorku.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: No a na Radiožurnálu Sport je teď čas na hlavní zprávy.
8: Radiožurnál je 18 hodin. Jsou tu hlavní zprávy.
9: Po téměř 80 letech vyšetřovatelé exhumují ostatky Jana Masaryka. Počet potvrzených obětí povodně v Nepálu je už téměř 580. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa vybojoval třetí titul mistra světa na kilometrové trati. Na Pražském okruhu směrem na letiště je za nájezdem z D5 kolona po nehodě. A počasí zítra bude převážně polojasno až oblačno, ojediněle přehánky. Večer začne oblačnost přibývat a teploty až 28 stupňů. Je pátek 28. srpna. Dobrý večer. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
9: Historici a vyšetřovatelé na začátku září exhumují ostatky Jana Masaryka. Radiožurnálu to potvrdili zdroje blízké vyšetřování. Exhumace má pomoct s vyšetřováním Masarykovy smrti, kterou skoro 80 let nikdo nedokázal objasnit.
10: Při jméně jež nosím, prohlašuju vám slavnostně, že boj vyhrajeme a že pravda zvítězí.
11: Tak zahájil Jan Masaryk rozhlasové vysílání z Londýna během druhé světové války. Ministrem zahraničí zůstal i po komunistickém převratu v roce 1948. Jen o dva týdny později byl ale za dosud nevyjasněných okolností nalezený mrtvý pod okny Černínského paláce. Naposledy případ v lednu otevřelo městské státní zastupitelství, říká jeho mluvčí Aleš Cimbala.
12: Jsou nyní prověřovány další nové poznatky a indicie, které se k předmětné věci objevily.
11: Exhumaci vítá badatelka Václava Jandečková, která je přesvědčená, že Masaryka někdo zavraždil.
13: Pokud by tam byla střelná rána nebo poranění prostě nad tím pravým uchem, tak by mohla být třeba i kulka ještě v hlavě.
11: Exhumace by tak podle Jandečkové mohla vyvrátit dobová tvrzení o sebevraždě. Adéla Burešová, Radiožurnál.
9: V Nepálu a Tibetu pokračují záchranné práce po středeční bleskové povodni. Nepálské úřady zatím podle agentury Reuters potvrdili nejméně 579 obětí. Dalších 5 lidí zemřelo podle čínských úřadů v Tibetu. Nezvěstných zůstává přes 1900 lidí. Pátrání po nich ale záchranáři museli krátce přerušit, a to kvůli hrozbě další záplavové vlny.
14: V horách začalo přetékat jedno z jezer, která vznikla po velkých sesuvech. Čína i Nepál teď jezera monitorují a podle čínských úřadů je aktuální riziko zvládnutelné. Do záchranných prací jsou jen na nepálské straně zapojené tisíce vojáků, policistů, záchranářů a dobrovolníků. Pomoc speciálních zahraničních týmů ale zatím vláda v Katmandu odmítá. Podle odhadů Mezinárodního červeného kříže je po středečním neštěstí v nouzi přes 90 000 lidí. Do Nepálu i proto míří humanitární a finanční pomoc ze světa. Zapojila se i Evropská unie, včetně Česka, které pošle 2,5 milionu korun. Václav Hojiný, Radiožurnál.
9: Nový norský král složí svůj slib před parlamentem v úterý, oznámila to královská rodina. Håkon VIII. Se stal králem okamžitě po smrti svého otce Haralda V. Součástí nástupu na trůn jsou i formality, jako oznámení smrti panovníka takzvané státní radě, tedy na zvláštním společném zasedání vlády a představitele královské rodiny.
15: Nastupující panovník přivítal v královském paláci členy vlády a mimo jiné jim sdělil, že si ponechá své občanské jméno a stal se tak Håkonem VIII. Po otci mu zůstane také motto Vše pro Norsko. Mezi Nory velmi oblíbený Harald V. zemřel po těžké nemoci ve věku 89 let. V zemi platí až do jeho pohřbu státní smutek. Lidé už od čtvrtka, kdy královská rodina oznámila, že je král ve vážném stavu, přicházejí k paláci a přinášejí tam květiny nebo zpívají hymnu. Ze severní Evropy Jakub Lucký, Radiožurnál.
9: Francouzská vláda poskytne zemědělcům stovky milionů eur jako kompenzaci za extrémní sucho, oznámilo to ministerstvo zemědělství s tím, že detaily pomoci zveřejní příští týden. Zemědělci kvůli nedostatku srážek počítají s menší sklizní brambor i kukuřice.
16: Francouzští zemědělci předpokládají, že kvůli suchu sklidí asi o 20% brambor méně než loni. Problém hlásí i pěstitelé vína nebo chovatelé hospodářských zvířat kvůli nedostatku krmiva. Producenti sýrů Comté nebo Beaufort proto dostali od úřadu výjimku a Scott budou moct prozatím krmit kukuřicí vypěstovanou i v jiných regionech. Zemědělcům to umožní i nadále prodávat dané sýry, aniž by přišli o ochrannou známku. Národní institut původu a kvality umožní výjimky i producentům Calvadosu, sajdru nebo šumivého vína. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
3: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
4: Víme, co se děje u vás.
9: Policejní hlídky začaly teď na konci prázdnin kontrolovat příjezdy z dovolených. Zaměřují se na rychlost, pití alkoholu před řízením a používání bezpečnostních pásů a autosedaček. Zastavují osobní auta, karavany i autobusy.
17: Tak, dechová zkouška je negativní, za mě všechno v pořádku.
18: Byli jsme v Rakousku, v Itálii, teď jsme končili taky v Rakousku a vracíme se domů.
19: Pana Jiřího zastavila hlídka na dálnici D2 při cestě do Brna. Při kontrolách dávají policisté řidičům i rady, jak dlouhé cesty zvládnout, popisuje koordinátor prevence Miroslav Měchura.
20: Pokud jedou na dálnici nebo se vrací z nějaké další cesty, dostatečně si ji plánovat, mít dostatek paliva, dostatek tekutin nejenom samozřejmě pro sebe, ale i pro zbytek posádky.
19: Hlídky budou na silnicích celý víkend. Hana Novotná, Radiožurnál.
9: Na Šumavu právě teď z Bavorska přicházejí silné bouřky. Výstraha před nimi platí pro celé Čechy a západ Moravy, a to až do noci, kdy budou postupně slábnout. Nejsilnější budou bouřky v jižních a jihozápadních Čechách, popisuje to Petra Sýkorová z Českého hydrometeorologického ústavu.
1: Doprovázet je můžou nárazy větru kolem 70 km za hodinu, kroupy a přívalové srážky kolem 30 mm. A právě na jihu a jihozápadě Čech nemůžeme vyloučit ani ojedinělý výskyt velmi silných bouřek s nárazy větru kolem 90 km za hodinu, proto zde také platí výstraha oranžová.
9: Meteorologové očekávají komplikace v dopravě nebo energetice. Vítr může lámat větve stromů a hrozí i zatopení sklepů nebo podjezdů. Festival Soundtrack Poděbrady dnes ocení zpěvačku Markétu Irglovou, a to za mimořádný přínos filmové hudbě. Umělkyně se proslavila Oscarovou skladbou Falling Slowly, kterou složila společně s nedávno zesnulým hudebníkem Glennem Hansardem pro film The Ones. Na předávání v Poděbradech je taky redaktorka Tereza Cedidlová.
21: Je to jen pár vteřin, kdy Markéta Irglová převzala na pódiu v zámecké zahradě skleněnou sošku s rukou ředitele festivalu Michala Dvořáka. Zpěvačka pak poděkovala, ale řekla, že je jí líto, že tady s ní nemůže být právě Glenn Hansard. V publiku teď sedí stovky lidí všech generací. Zámecká zahrada je zaplněná do posledního místa. Někteří si přinesli i vlastní skládací židličky. Zpěvačka s kapelou za chvíli bude ladit nástroje a poté by měla zahájit svůj zhruba hodinový koncert, na který pak naváže promítání zmíněného oceněného snímku The Ones. Po 20. hodině bude Markéta Irglová také hostem radiožurnálu, který bude dnes večer vysílat přímo z Poděbrad z Lázeňské kolonády. A kdo nestíhá dnešní program s Markétou Irglovou, může si v zámeckém areálu užít třeba promítání dramatu Tmavomodrý svět s živým hudebním doprovodem. Tereza Cedidlová, radiožurnál.
22: Sport. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa vyhrál na mistrovství světa závod na kilometr. Zlato získal i Maďar Fejes, který dojel ve stejném čase. Na ceremoniálu se tak hrály dvě hymny.
23: Jsem mistr světa a vůbec ani nevím, že jsme tam stáli dva. Já jsem viděl sám sebe na prvním stupínku a to je pro mě důležitý. Vlastně je to úplně neuvěřitelný, že po třetí za sebou můžu být mistr světa. Když to spočítám s olympiádou, tak je to vlastně 4 roky za sebou neporažený na kilometr. Vlastně letos bez porážky na tady ty olympijské disciplíně. Což nevím, jestli se vůbec někomu někdy podařilo.
22: Kajakářka Barbora Betlachová dojela na kilometru na 4. místě, vyhrála Maďarka Cikošová. Fotbalisté Sparty a Plzně budou mít v hlavní fázi Evropské ligy dva společné soupeře. Utkají se s anglickým Bournemouthem a norským Lillestrømem. Pražané narazí taky třeba na Crystal Palace. Plzeň mimo jiné přivítá Benfiku Lisabon. Jablonec v konferenční lize čeká například německý Freiburg nebo anglický Brighton. Určil to los v Monaku.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
24: Na dálnici D1 z Prahy na Brno už před Šmejkalkou jenom hustý provoz od sjezdu na Benešov, zdržení pár minut, a taky na příjezdu do Brna z Prahy zbytek kolony až za sjezdem k výstavišti ze zhruba 193. kilometru k D2 do 10 minut osobním autem. Na D8 z Prahy na Ústí za Novou Vsí zůstává kolona z 23. kilometru k nehodě na 28. v pravém pruhu na 15 minut. Na pražském okruhu z D1 na letiště se brzdí až do zastavení u sjezdu na plzeňskou D5. Kolona je na 15 minut, ale měla by se rozjíždět. Za exitem na kilometru 24,5 po nehodě kamionu a osobního auta byly blokované dva pruhy, před chvílí vozidla popojela a už jsou průjezdné pruhy 2. Zdržení se bude krátit. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Zítra čekáme na východě ještě zpočátku až zataženost doznívajícím deštěm, jinak polojasno až oblačno, hlavně na horách ojediněle přehánky. Večer začne oblačnost na západě přibývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jihu Moravy až 28, na horách většinou kolem 16. Tolik hlavní zprávy.
0: A i po hlavních zprávách je s vámi radiožurnál Sport. Česká tenistka Lucie Havlíčková si zahraje hlavní soutěž na posledním Grand Slamu sezóny, New Yorkském US Open. Před pár minutami totiž zvládla i třetí zápas v kvalifikaci Japonku Hibinovou. Nakonec v dlouhém přerušeném zápasu porazila 6-0 a 6-4. Po včerejšku vedla 6-0, nebo vyhrála ten první set 6-0, v tom druhém to bylo vyrovnanější, ale zvládla ho zase česká tenistka. Teď se pokouší z mužské kvalifikace postoupit do hlavní soutěže také Dalibor Svrčina. Ve finále kvalifikace hraje s Američanem McDonaldem. První set prohrál 4-6, ale v tom druhém vede český tenista 3-1. A za chvíli v našem vysílání po písnice od Dana Barty se budeme zase věnovat mistrovství světa v rychlostní kanoistice.
3: Radiožurnál Sport
4: a Ondřej Prokop.

0: Kanoista Martin Fuchsa je popáté v kariéře mistrem světa. V polské Poznani dnes dojel do cíle kilometru v nejlepším času. Ovšem stejně rychlý byl i Maďar Daniel Fejes, takže pořadatelé udělovali 2 zlata ve stejném závodu. Kousek od medaile skončila na šampionátu kajakářka Barbora Betlachová, ale smutná z toho nebyla. Naopak, poznáte to i z rozhovoru s Františkem Kunou.
1: Kajakářka Barbora Betlachová dojela na 4. místě, vy jste dojatá.
2: Jsem, ale štěstím. Já vůbec nevím teď, co mám moc říkat, protože já jsem předtím byla tak strašně nervózní a hrozně jsem si přála, aby to klaplo na co nejlepší výsledek. I jsem vám tady včera říkala, že bych byla spokojená, kdybych to zvládla do 5. místa, a já jsem to ještě předčila a... Jako to jsou slzy štěstí, já rozhodně nejsem nespokojená, to určitě ne, protože tato Brambora je prostě moje, protože jsem Barbora, ale jako má to chuť zlata pro mě, protože tohle je prostě, to je úplně splněný sen.
1: Tak zní, že vám to opravdu chutná, tak přeci jen jak moc vás uklidnilo třeba to, že jedete v 8. dráze, jak jste si trochu přála jet u tribun?
2: Já jsem si to moc přála, protože já většinou svých nejlepších asi výsledků mám vždycky z krajů. Ať už třeba to mistrovství světa, co jsem vyhrála do třeba 20 let, tak to jsem byla na dvojce, tak 8. to je taková dvojka. Takže já jsem s tím tak strašně jako spokojená, jo. Ani nevíte jak.
1: Na koho se teď nejvíc těšíte z těch lidí?

0: co jsou tady s vámi?
1: Asi na rodinu, protože tu tady mám skoro celou. Sice tady není třeba máma s tátou, což mě mrzí, ale i tak na dálku vím, že mi hrozně fandí, takže první asi kam půjdu bude ségra, teta, všechny holky, co tady mám, takže skvělý.
0: Děkuju a gratuluju.
1: Děkuju moc.
0: Říká Barbora Betlachová po životním úspěchu, jak jste mohli slyšet z Poznaně, František Kuna, Radiožurnál.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

Fotbalová Sparta má nového kapitána, stal se jím ofenzivní záložník Adam Karabec. Pražané to oznámili na svých internetových stránkách. 23-letý odchovanec letenského klubu přebral pásku po odchodu slovenského lídra Lukáše Haraslína a pak i Asgera Serencena. Karabec vedl Spartu už v minulém ligovém kole s páskou na ruce v Brně proti Artisu, kde Spartané vyhráli 4-0. Teď je tedy už trvalým kapitánem a jeho zástupcem byl určen defenzivní univerzál Patrik Vidra.

0: České veslařky Anna Šantručková, Pavlína Flamínková na dvojce bez kormidelnice skončily páté ve finále mistrovství světa. Ještě po půl sedmé pojedou na dvojsky v finále Dalibor Neděla a Jakub Podrazil. I tento závod vám nabídneme v přímém přenosu. Teď se budeme věnovat volejbalu, protože české volejbalistky zvládly na mistrovství Evropy v Brně základní skupinu a chystají se na pondělní osmifinále proti Švédkám. I tento zápas vám nabídneme v našem vysílání. No a v seriálu si tento týden připomínáme mimořádné úspěchy českého volejbalu. Před 22 lety vyhráli čeští reprezentanti premiérový ročník Evropské ligy. Finálový turnaj se konal v Opavě, kde domácí reprezentanti porazili ruské vicemistry světa z roku 2002. Zápas rozhodnul přímým bodem z podání blokař Martin Lebl.
1: Yes it is. The Czech Republic is standing at the top of the podium in the European League.
2: Bylo mě známo, že to podání u mě nebylo úplně nejsilnější stránkou, takže jsem rád, že jsem byl schopný rozhodnout také důležitý zápas SM a jsem i rád, že jste mi to připomněl, takže budu mít další historku na povídání si s kamarády.
3: Říkal před lety radiožurnálu Sport někdejší blokař národního týmu Martin Lebl. Do Opavy přijeli Rusové v nejsilnějším možném složení. Jména jako Kazakov, Baranov, Kulešov nebo Chtěj. To byla tehdy hvězdami nabitá ruská sestava, která o měsíc později získala na olympijských hrách v Aténách bronzové medaile. Semifinále premiérového ročníku Evropské ligy ovládla naprosto hladce, ale na nadšený výkon domácích Čechů už ve finále nestačila.
4: V počátku byly slyšet hlasy skeptiků, protože přece jen Rusko bylo větším favoritem, ale o těchto názorech tady už vůbec nikdo nemluví. Stačilo se podívat na hru našich, na servis, na hru na síti, na bloky a vůbec všechny herní aspekty.
3: Informoval tehdy přímo z Opavy reportér Českého rozhlasu Martin Knittl. Do té doby to byla pro Čechy samá čtvrtá, občas třetí, někdy druhá místa. V Moravskoslezském kraji z toho byla poprvé zlatá radost.
2: To vítězství konečně přišlo v roce 2004 v Opavě, navíc před domácím publikem, takže za to jsme byli hodně rádi. Určitě vysoko, protože to bylo jedna z mála.

0: evropském šampionátu, který zahájí 11. září zápasem s Řeckem. Krištof Kousal, Radiožurnál.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: 18 hodin a 30 minut. Zprávy s Janou Gludou.
1: Stát v červenci na mýtném vybral přes 1 700 000 000 korun. Je to o 2% víc než ve stejném období loni, informovala o tom společnost CzechToll, která mýtný systém v Česku spravuje. Výběr vzrostl i přesto, že měl letošní červenec o jeden pracovní den míň. Od začátku roku řidiči na mýtném zaplatili skoro 12 miliard korun. Policisti v Třebíči pátrají po seniorovi z Jemnice. 67letý muž odešel včera z domova, nemá u sebe telefon ani doklady. Při odchodu měl na sobě šedé triko, modré kraťasy a šedé pracovní boty. Muž je nemocný a proto chodí schrbeně a šourá nohama. Případné informace o něm volejte na linku 158. Federální soud v Bostonu zabránil americké poště v přijetí změn týkajících se korespondenčního

0: dnešní volby. Nařízení prezidenta Donalda Trumpa by totiž podle soudu mohlo některým voličům znemožnit hlasování poštou. Dekret má zjednodušit vyloučení obyvatel bez amerického občanství. Úředníci americké pošty měli kontrolovat, komu vydávají hlasovací lístky pro korespondenční volbu. Spojené státy na podzim čekají volby do kongresu. Doklady prokazující občanství přitom chybí milionům Američanů. Trumpovo nařízení tento týden podpořil americký nejvyšší soud. A v Hradci Králové začínají královské slavnosti. Devítidenní kulturní program navazuje na tradici slavností královny Elišky a propojuje několik dosud samostatných městských akcí. Návštěvníci uvidí víc než stovku různých představení, včetně koncertů, pouličního umění, historických trhů nebo soutěžních letů 5 desítek horkovzdušných balonů. Sport. Veslařky Pavlína Flamíková a Anna Šantrůčková byly na mistrovství světa páté v disciplíně dvojka bez kormidelnice. Vyhrály Rumunky Adamová s Radisovou. Přibližně za 10 minut pojede finále v Amsterdamu dvojskiv Jakuba Podrazela s Daliborem Nedělou. Radiožurnál Sport odvysílá jízdu v přímém přenosu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehody na D8 u Doksan i na D35 u Sadové. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Litoměřice ještě čekejte kolonu z kilometru 40,5 na 39. Po raním požáru kamionu je tam zabraný pravý pruh, zdržení 5 až 10 minut. Na novém úseku D35 z Hořic na Hradec Králové dejte pozor, před koncem úseku u Sadové na 120. kilometru se po havárii dodávky a osobního auta tvoří kolona sice jenom kratší, ale brzdí se v pravotočivé zatáčce. Na silnici 35 z Hradce Králové na Olomouc za Svitavami zůstává pořád silný provoz, vzniká kolona kousek za kruhovým objezdem u Koclířova, za Hřebečský tunel zdržení ještě asi čtvrt hodiny. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště opatrněji za sjezdem na Plzeňskou D5 na kilometru 24,5 řeší nehodu v pravém pruhu, kolona už se tvoří jenom velmi krátká. Na okruhu opačně ve směru z letiště na D1 se ještě pořád fronta tvoří od nájezdu z D5 k exitu 19 Ořech, zabere to až 10 minut a pak ještě opatrně ve sjezdu exitem 16 na Barandov ve sjezdové rampě se brzdí, ta kolona s chvílemi natahuje až na okruh, stojí tam auto po nehodě. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra čekáme na východě ještě zpočátku až zataženo s doznívajícím deštěm, jinak polojasno až oblačno, hlavně na horách ojediněle přehánky. Večer pak začne oblačnost na západě přibývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jihu Moravy až 28 a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
4: Je 18 hodin 34 minut a my se znovu s vysíláním radiožurnálu Sport přesuneme do Amsterdamu, kde probíhá mistrovství světa ve veslování. Už jsme dnes byli u finále dvojky bez kormidelnice s českým párem Anna Šantrůčková a Pavlína Flamíková. Ty obsadili páté místo a za pár minut se vydají na finálový závod a na trať také Dalibor Neděla a Jakub Podrazil na dvojskifu. Kamil Jáša je dál na komentátorském stanovišti a s ním také Ondřej Synek a ten má určitě ke dvojskifu hodně co říct, protože on se ve své skvělé kariéře uměl ohánět se dvěma vesly v rukou. Tak pánové, máte slovo.
5: Ano, my ještě slovo po vodě pošleme do Prahy, protože za malou chviličku tady zazní státní hymna na počest vítězek. Ten závod, který se rozjede za malou chviličku, trochu nervozita, Ondřej Synek.
6: Ne, vůbec.
5: A pánové jsou na startu?
6: Kluci si myslím, že určitě musí trochu být nervózní, že... Prostě to k tomu patří, nesmí být tady nervozita nějak přehnaná, ale určitě tam musí být.
5: Teď tady státní hymna, za 3 minutky se sem vrátíme s posluchači Radiožurnálu Sport.

0: Nizozemském Amsterdamu dozněla rumunská hymna, protože probíhalo vyhlášení právě závodu ženských dvojek bez kormidelnice, kde zlato brali právě Rumunky. Češky Anna Šantručková a Pavlína Flamíková byly páté a teď už za malou chvíli dvojskiv a finále za Liborem Nedělou a Jakubem Podrazilem. Komentují Kamil Jáša a také Ondřej Synek.
1: Abychom vám s Ondřejem Synkem popsali kulisy, tak nad kanálem Bosbánce krásně rozsvítilo sluníčko. Je tady zaplněná tribuna, diváci, myslím celé odpoledne, navzdory tomu počasí se náramně baví a teď nad kanálem letí dopravní letadlo. To je asi kolorit tady v Bosbánu, Ondro.
2: Je to tak, závodiště je tady přímo vedle letiště, takže vždycky, když správně fouká, nad kanálem přistávají letadla, ale myslím, že kluky to nemůže rozhodit, že jsou všichni koncentrovaní na ten závod a se na něj těšíme.
1: Vojskyv, Dalibor Neděla, Jakub Podrazil za malou chviličku vyrazí na 2-kilometrovou trať, poveslují sem k nám směrem do cílového prostoru. Je mezi nimi docela věkový rozdíl, jsou to dobří parťáci?
2: Já myslím, že jo, kluci si sedli po lidský stránce a jsou to kamarádi a parťáci, jak mám být.
1: Snad to nepopletu, 34 let, Jakub Podrazil, jeho parťák 26, to je 8 let, ale jdeme na to, poslední vteřinky odpočítávají tuto chvíli pořadatelé a teď vyrazili posádky tuto chvíli na trať. Myslím, že v roli favoritů česká posádka určitě není, ale je v jejich silách překvapení.
2: V roli favoritů největších není, ale tady to startovní pole opravdu může vyhrát kdokoliv, největší favorit je asi Holanďané a Angličani a myslím si, že Srbové a Belgičani taky by mohli do toho promluvit. Uvidíme, jak to kluci rozjedou. Zatím to pole je vyrovnaný a bude se to rozhodovat až určitě v druhé polovině závodu.
1: No, už to tady zaznělo, na trase jsou také Nizozemci, soupeři české reprezentace jsou Španělé, Belgičané, Nizozemci, Britové, srbská posádka a česká reprezentace, kde hledat toho největšího favorita?
2: No, jak jsem teď říkal, Srbové to teď rozjeli nejrychleji a Holanďani určitě nebo Nizozemci jsou největší papírový favorité. Myslím si, ale budou mít co dělat právě s posádkou Srbska nebo Anglie.
1: Tak se jdeme podívat také na první mezičasy. Za malou chviličku budou posádky na pětistovce. První dráha Nizozemsko, druhá dráha Velká Británie, třetí dráha Srbsko, čtvrtá dráha Belgie, pátá dráha česká reprezentace a šestá dráha Španělsko. Tak, jak jsme o tom mluvili, ty podmínky jsou v tuto chvíli naprosto ideální. Někteří fanoušci už nevydrželi hned v úvodu a dokonce se postavili teď, takže máme s Ondřejem Synkem, medailistou z mistrovství světa olympijských her, trochu stížený výhled, česká posádka na šesté pozici, žádné překvapení, ale také zatím žádná velká ztráta.
2: Je to tak, to pole je ještě relativně vyrovnaný, Srbové s Nizozemci to nakopli ze všech nejvíc, potom Angličani a za nima se drží naši s Belgičanama a Španělama. Já jsem klukům tak trochu radil před závodem, že tady ve finále prostě není na co čekat, musí jet od začátku co nejrychleji a teď, i když jsou na posledním místě, tak stále ale v tom boji nějakým jsou.
1: No, je to taková ta taktika, že to napálí od začátku a prostě kam vydrží, tak vydrží.
2: Je to tak, jak jsme říkali na začátku, kluci nepatří k nejsilnějším papírovým favoritům, ale potrápit určitě můžou. Pro ně už je ohromný úspěch, že se dostali vůbec do finále mistrovství světa. To jsme se přiznám ani tak moc jako nepočítali.
1: Nebo... No, Kuba Podrazil je po 13 letech ve finále světového šampionátu.
2: Letech, to je... Přesně tak a je to český dvojský, kdy po 23 letech je ve finále světového šampionátu.
1: Dalibor Neděla možná lehce mladší, lehce jiná generace, ale věk tedy 26 let, výška 186 cm. Začínal s kariérou v roce 2018, zlepšuje se?
2: Zlepšuje, před dvěma lety zajel český rekord na vesarském trenažeru, předjel můj rekord o pár desetinek, takže jsem měl z toho radost, že se takhle zlepšuje.
1: Vážně?
2: Jo, určitě, tak já jsem přející člověk, takže...
1: No, na pětistovce ty časy jsou tedy, když se na to podíváme, tak opravdu ta posádka nizozemská za to vzala, jede výborně, jo. Srbové jedou také velice dobře, česká reprezentace ztrácí přesně 6 vteřin a 72 setiny. No, bude to boj o to, aby se povedlo českému týmu alespoň jednoho soupeře ve finále a mistrovství světa tady v Nizozemsku porazit.
2: No, kluci už tam bohužel teda byli trochu vzadu, čelo závodu jim ujelo relativně hodně. Teď tady probíhá souboj o třetí místo s Belgičani, Angličani a Španělé. Kluci ještě nejsou úplně tak vzadu, aby do toho nemohli zasáhnout, ale myslím si, že bohužel dneska si to na medaili nebude.
1: Ono se to tak hezky srovnalo od té první dráhy, Nizozemci, Velká Británie, Srbsko, tam asi budeme hledat medailisty. No a potom je to souboj o další umístění, Belgie, Česká republika a Španělsko. Teď je tedy aktuálně závod v polovině. Jdeme se na metu 1000 metrů, tedy kilometr, a potom už budeme vidět posádky. Oni posádky už jsou vidět tam vzadu na horizontu, samozřejmě ten pohled hodně zkresluje a česká reprezentace se stále drží v kontaktu s těmi dvěma posádkami, které by určitě chtěla porazit, ale Nizozemci útočí na medaily.
2: Je to tak, posledních 500 metrů do cíle, Nizozemci, kde je Van Dorp, který je světový rekordman na veslačském trenažeru, má ohromnou sílu, ohromnou vytrvalost. Tak
1: já pro experty doplním čas 4:31.73, to je opravdu zběsilé tempo a v tuto chvíli také fanoušci se nechávají slyšet tady na tribuně, jak to vypadá dál za nimi. Srbové ztrácejí dvě vteřinky, ne, že by to byla úplně rozhodující položka, ale ukazuje to na to, že ta posádka, o které jsme mluvili, opravdu útočí jednoznačně na zlato.
2: Je to tak, myslím si, že tam je to rozhodnutý, co není rozhodnuté, bronzová medaile, kde útočí Belgičani, Španělé a Briti, kteří se přetahují, naši kluci bohužel za nimi, ale i tak, jak jsem říkal, velký úspěch, že vůbec to startují v tomhle finále.
1: Ano, tak ještě souboj tedy o zlato, Nizozemsko nebo Srbsko, potom tedy souboj o bronzovou medaile. Česká reprezentace aktuálně ztrácela na 1500 metrech 12:70. Teď už se tady v cílovém prostoru objevují posádky. Vypadá to na Nizozemce, kteří se dostanou do cílového prostoru. Jako první mají malou výhodu před soupeři a vypadá to opravdu na souboj do posledních metrů, ale tohleto, Ondro, už je asi rozhodnuto.
2: Já si myslím, že 50 metrů před cílem je rozhodnuto, Nizozemci vyhrajou, druhý Srbové a třetí uvidíme, jestli Španělé stihnou, a myslím si, že ne, že budou Belgičané, že budou třetí. Určitě.
1: Mistry světa jsou Nizozemci a Srbové oslavují. Posádka lodě oslavuje ten stříbrný stupínek. Je to velký úspěch pro srbskou sestavu. Českou posádku vidíme teď přijíždí, ano, teď protne asi na konci se silami a na konci toho finálového pořadí.
2: Pro kluky celý ten šampionát byl hodně náročný, ale říkám, mám radost, že jsme se trochu odrazili od toho dna. Máme posádky dvě ve finále. Předvedli to, co mohli, na co měli, a určitě to není ostuda být šestý na světě, takže gratuluju.
1: Finálové jedno páté místo, když jsme mluvili o českých reprezentantkách, teď tedy před několika vteřinami přímo ve vysílání radiožurnálu Sport šesté místo pro českou mužskou posádku. Je to dobrý odrazový můstek před olympijskými hrami. Ano, je to 2028 Los Angeles, ale přece jenom už se začíná hrát i o nominaci.
2: Je to tak, příští rok z mistrovství světa, které bude v Lucernu ve Švýcarsku, postupuje prvních 10 dvojskifů a 10 dvojek, takže myslím si, že rozehráno to máme dobře, a pokud kluci vydrží, budou zdraví a budou makat, tak určitě na olympiádu by se mohli kvalifikovat, a teď patří do té širší špičky a prostě už jsou tam.
1: Říká velká veslařská legenda, česká veslařská legenda, medailista z mistrovství světa z olympijských her, dokonce trojnásobný, 3 medaile z olympijských her. Nechci vás zaskočit otázkou, víte, kde přesně teď ty medaile jsou?
2: Doma ve skříni.
1: A na závěr přenosu radiožurnálu Sport jsem si schoval takový bombónek, nevím, jestli mi to potvrdíte nebo ne. Říká se o tomto kanále, o Bosman kanále, když fouká, že se dokonce voda dostane do protisměru. Je to jenom pověra, nebo je to možné?
2: Je to možné, ale muselo by opravdu foukat hodně moc, a to se dneska neděje. Dneska vlastně ty závody byly naprosto regulérní a nic se neovlivnilo, kromě té bouřky, a protože byly malinko zdrženy.
1: Tak já doufám, že i posluchači radiožurnálu Sport si rádi počkali na přímý přenos, který zpestřil svými postřehy legendární český veslař Ondřej Sinek. Ondro, díky,
2: taky
1: hezký
2: děkuju.
1: Večer.
2: Taky.
1: Z Amsterdamu Kamil Jáša, radiožurnál.

0: Kanoista Martin Fuchsa je po páté mistrem světa. Svoje třetí zlato na kilometrové trati získal po dramatickém závodu, ve kterém finišoval na tisícinu sekundy stejně s Maďarem Danielem Fejesem. Podrobnosti k tomu přidáme na úvod sportovního přehledu s Krištofem Kousalem. Hezký podvečer.
1: Hezký den. Martin Fuchsa na kilometru po druhé za sebou obhájil titul mistra světa. Olympijský šampion z Paříže finišoval ze zadních pozic a zvítězil navzdory tomu, že startoval v krajní dráze, která měla být kvůli větru nevýhodná.
2: Nedával jsem si to do hlavy, samozřejmě okolo mě spousta lidí říkala spoustu věcí, ale já se to snažil prostě nevnímat. Já jsem si říkal, mám jedničku, takže chci být jednička. Neřešil jsem jiný dráhy, protože jsem to nemohl ovlivnit. Byl jsem vlastně trošku rád, že jsem do finále vůbec postoupil a nebudu si vybírat dráhy, prostě jsem ready jet ve všech dráhách a to jsem ukázal.
0: Kajakářka Barbora Betlachová dojela na kilometru čtvrtá, přestože skončila těsně za stupní vítězek, byla po závodě dojatá štěstím.
3: Já jsem předtím byla tak strašně nervózní a hrozně jsem si přála, aby to klaplo na co nejlepší výsledek. I jsem vám tady říkala, že bych byla spokojená, kdybych to zvládla do pátého místa a já jsem to ještě předčila a jako to jsou slzy štěstí. Já rozhodně nejsem nespokojená, to určitě ne, protože tahle brambora jako má to chuť zlata pro mě, protože to je úplně splněný sen.
0: Závod kajakářek na 1000 metrů vyhrála Maďarka Cikošová, stříbro bere Španělka Pelachsová a na bronzovou dánku Knudsenovou ztratila Betlachová 1 sekundu a 35 setin.
1: Tři české kluby se dozvěděly jména soupeřů v ligové fázi Evropské a konferenční ligy. Fotbalisté Plzně ve Štruncových sadech přivítají portugalskou Benfiku Lisabon, belgický Union Saint-Gilloise, bulharský tým Levski Sofia a polskou Jagiellonii Bialystok. Venku se střetnou s anglickým Bournemouthem, maďarským Ferencvárošem, Realem Sociedad a norským Lillestrømem. Spokojený s losem je plzeňský záložník Tomáš Ladra.
4: Máme tam nějaký zvučný soupeře, nějaký méně zvučný, ale myslím si, že doma máme Benfiku, pokud se nemýlím, takže na to se určitě těším a máme venku Anglii, co se nám splnilo, zvidru jsem takový sen a myslím, že to je dobrý los.
1: Své soupeře v evropské lize znají taky fotbalisté Sparty. Na Letné přivítají AZ Alkmaar, Rennes, Bournemouth a Lillestrøm. Venku budou hrát s Olympiakosem Pireus, Salzburgem, Crystal Palace a Araratem Arménia.
0: Jablonec bude hrát základní části konferenční ligy doma s Brightonem, švýcarským Luganem a gruzínským týmem Iberia Tbilisi. V Německu se Severočeši utkají s finalistou posledního ročníku Evropské ligy Freiburgem, v Turecku s Trabzonsporem, za který hraje hvězdný Egypťan Mohamed Salah, a v Lotyšsku bude jejich soupeřem FC Riga. Jablonecký kouč Luboš Kozel k losu řekl.
5: Věděl jsem, že z těch prvních dvou košů tam není moc na výběr, že to je jeden silný soupeř od druhého, takže to tam víceméně bylo asi jedno. Spíš jsem jako nechtěl třeba jít jakoby někam, kde třeba už jsme, nebo ne my, ale jako český týmy třeba letos hráli, ať to byla ta Červená zvězda nebo Panathinaikos, tím jsem jako se chtěl spíš vyhnout, no.
0: Úřadující ligový mistr Slavia vstoupí do nového ročníku domácího poháru zápasem na hřišti třetiligového Varnsdorfu. Sparta se ve třetím kole MOL Cupu představí v pražském derby na stadionu Žižkova. Další ze spolufavoritů Plzeň bude hrát na půdě dalšího druholigového soupeře Jihlavy. Rozhodl o tom dnešní los v Praze. Do MOL Cupu vstoupí zbylá šestice prvoligových celků, která měla v předchozím průběhu volno. Kromě Slavie, Sparty a Plzně ještě také Hradec Králové, Jablonec a Olomoucká Sigma.
1: Česká dvojka bez kormidelnice Pavla Flamínková a Anna Šantrůčková na mistrovství světa ve veslování skončila na pátém místě. Vyhrály Rumunky Adriana Adamová a Simona Radisová. Dvojsky v Dalibor neděla jako podrazil obsadil na mistrovství světa ve veslování šesté místo. Vyhráli Nizozemci Melvin Tvelár a Simon van Drop. Skifařka Alice Prokešová nepostoupila ze čtvrtfinále a v sobotu ji čeká v Amsterdamu finále C. Postup z její jízdy si s přehledem vybojovali reprezentantky Velké Británie a Nizozemska. Českou reprezentantku porazila i Brazilka.
6: Jsem zklamaná, takhle mi slzy potom. Je mi to líto, chtěla jsem víc, ty dvě první holky, jako ty jsou úplně někde jinde a já jsem pak chytla jejich vlnu. Dost mě to tam potrápilo, ta Brazilka mě v půlce povodila a to mě už i trošku psychicky asi, nechci říct zlomilo, já jsem pak ještě se snažila s tím něco dělat, ale už to bylo náročný, no.
1: A sedmou etapu cyklistické Vuelty v den úmrtí norského krále Haralda V. ovládli dva Norové. Po samostatném úniku triumfoval Andreas Lekesund. Druhý dojel jeho kolega z norského týmu Uno X Mobility Tobias Johannessen. Celkové pořadí dál vede Slovinec Tadej Pogačar s náskokem 3 minut a 50 sekund na Španěla Mase. Jan Hirt zůstává 24.
0: Cyklistikou zakončil sportovní přehled, který i připravil Krištof Kousal. Díky.
1: Díky, naslyšenou.
7: Poslouchej Sport.
8: Radiožurnál Sport.

0: Fotbalová liga mistrů je tady znovu i s českým týmem v hlavní fázi soutěže.
1: Naposledy to pražské Slavii úplně nevyšlo.
0: Z 8 zápasů uhrála jen 3 remízy, vítězství nepřidala žádné.
2: V tom druhém poločase bylo snad všechno špatně, tam se chyběla ještě penalta, aby jsme udělali penaltu, jinak ty pocity jsou prostě hodně špatný.
1: Cíl ve fotbalové lize mistrů zůstává pro trenéra Jindřicha Trpišovského stejný jako v minulé sezóně. Vyhrát utkání v prestižní soutěži a třeba i po konci ligové fáze postoupit dál.
0: Všechny zápasy fotbalové Slavie v lize mistrů nabídneme na radiožurnálu Sport v přímém přenosu.
1: A sledovat budeme i výkony evropských gigantů.
0: Vyhraje ligu mistrů po třetí za sebou Paris Saint-Germain?
1: Jak se zadaří anglickému šampionovi Arsenálu?
0: Zamíchá kartami Real Madrid nebo Barcelona?
1: Odpovědi najdete na jediném sportovním rádiu v Česku.
0: Fanděte Slavii ve fotbalové lize mistrů na radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
3: Radiožurnál je 19 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
4: Letošní léto přineslo vysoký počet tropických dní i nocí. Počet obětí po bleskových záplavách v Nepálu stoupil na téměř 580. Fotbalisti Plzně, Sparty a Jablonce znají soupeře pro ligovou fázi evropských pohárů. Na dálnici D35 u sjezdu na Mladeč směrem na Mohelnici pozor na nehodu. A počasí zítra bude převážně polojasno až oblačno, ojediněle přehánky. Večer začne oblačnost přibývat a teploty až 28 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Česko zažilo jedny z nejteplejších letních měsíců v historii měření. Meteorologové zatím napočítali celkem 53 tropických dní a 34 tropických nocí. Vyšší počet tropických nocí byl už jen v letech 2024 a 2015. Podle Evy Holtanové z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy bylo letošní léto extrémní. V dalších letech to podle ní bude stále častější a navíc se tropické dny spojí s tropickými nocemi.
5: Těch dní se vyskytne více a že se jich vyskytne více za sebou, kdy vlastně opravdu opakovaně nebudou mít lidé možnost vlastně odpočinout ani v noci, protože ty tropické noci vlastně nedávají spát.
4: Česká ekonomika letos ve druhém čtvrtletí rostla meziročně o 1,9%. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Statistici tak mírně snížili svůj původní odhad z července, kdy předpokládali 2% růst. Oproti prvnímu čtvrtletí se HDP zvýšil o necelé 0,5%. Dařilo se průmyslu, dopravě i ubytování. Další příčiny růstu ekonomiky popsal za statistiky Vladimír Kermět.
6: Na straně poptávky byly hlavními faktory mezičtvrtletního růstu výdaje na konečnou spotřebu domácností, tvorba hrubého fixního kapitálu a zahraniční poptávka.
4: Počet potvrzených obětí ničivé povodně v Nepálu vzrostl na nejméně 579, informovala o tom zpravodajská stanice BBC s odkazem na nepálské úřady. Čína hlásí 5 mrtvých. Obě strany pak stále pohřešují stovky lidí, včetně cizinců. Podle informací Českého ministerstva zahraničí mezi nimi nejsou žádní Češi. Z trosek sesunutého ledovce se na nepálsko-čínské hranici vytvořilo jezero. Dnes začalo přetékat a hrozila tak další katastrofa. Úřad proto na několik hodin záchranné operace přerušili. Policisti našli seniora z Jemnice na Třebíčsku, po kterém ode dneška pátrali. Podle policie je v pořádku, informovala o tom na síti X. Seniora se podařilo najít díky informacím od lidí. Ostravská zoo otevřela nové amfibiárium. Žije tam 40 druhů obojživelníků. Nový pavilon má tvar i zbarvení mloka. Zoo tak chce lidem ukázat, že obojživelníci jsou stejně atraktivní jako například velcí savci, vysvětluje ředitel Jiří Novák.
7: Zoologické zahrady se věnují obvykle slonům, lvům, žirafám a podobně. My jsme chtěli ukázat spíše pestrost přírody a pestrost obojživelníků, druhovou rozmanitost. Někteří jsou barevní, někteří jsou zase zajímaví svým chováním.
3: Sport. Fotbalisté Plzně v hlavní fázi Evropské ligy doma přivítají Benfiku Lisabon, Union Saint-Gilloise, Levski Sofia a Jagiellonii Bialystok. Venku se střetnou s Bournemouthem, Ferencvárošem, Realem Sociedad a Lillestrømem, určil to los. Kapitán Matěj Vidra se těší, že si opět zahraje v Anglii, kde v minulosti působil.
8: Škoda, že není Benfica venku, ale los dobrý, soupeři taky, a hlavně ta Anglie, takže já se tam strašně těším a návrat na ostrov bude super. Tak víme, že ta anglická liga je ve vysoké intenzitě a uvidíme, jak se na nás připraví, kdy se to bude hrát, takže těším se moc.
3: Sparta v evropské lize přivítá mimo jiné Alkmaar a Olympiakos Pireus. Zavítá naopak na stadiony Ren či Crystal Palace. Jablonec bude v konferenční lize hostit například Brighton nebo Lugano. Venku je čeká Freiburg.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Překážka na D1 zachodce Rady a nehoda na D35 u Mladče. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna dejte pozor za exitem chodce Rady na kilometru 31. Blokuje tam vpravo stoupací pruh. Porouchané vozidlo není označené.
11: Stojí osoba na varovkách, jenom vypučil tam kamiony. Zašli.
10: Na D1 opačně z Brna na Prahu opatrně ve sjezdu na Benešov. Na 21. kilometru stojí v odbočovacím pruhu porouchaný mikrobus. Na dálnici D35 ve směru z Olomouce na Mohelnici z Bystřete u exitu 245 Mladeč. Narazilo tam auto do svodidel, záchranáři na místě, průjezdný jeden pruh. Provoz slabý, kolona nevzniká, ale brzdí se prudce. A na novém úseku D35 z Hořic na Hradec Králové stále před koncem dálnice u Sadové na 120. kilometru uklízejí po srážce dodávky s osobním autem. Brzdí se tam do kratší fronty v pravotočivé zatáčce. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
9: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: V noci budou doznívat místy i silné bouřky s kroupami a přívalovými dešti. Zítra čekáme na východě ještě zpočátku až zataženo a doznívající déšť, jinak polojasno až oblačno. Hlavně na horách ojediněle přehánky a večer pak začne oblačnost na západě přibývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jihu Moravy až 28 a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy.
12: Je 19 hodin a 6 minut a dále s vámi Radiožurnál Sport. Příjemný večer. V pravidelném čase, kdy slýcháváte v našem vysílání odpolední rozhovory, tedy po 17. hodině, jsme dnes sledovali živě dění na veslařském mistrovství světa a tak na rozhovor bude čas v následující necelé půl hodince. Hostem u mikrofonu bude za malou chvíli hokejový trenér René Vydarený. V kariéře si zahrál v dresu Slovenska i na mistrovství světa, kde dokonce pomohlo vybojovat senzační medaily. Po konci hráčské kariéry zůstal v České republice a věnuje se mládeži. A vy ho tedy uslyšíte už po písnice od Cranberries.
9: Radiožurnál Sport
1: a Ondřej Prokop.

0: René Vydarený má ve své osobní sbírce stříbro z hokejového mistrovství světa z roku 2012. Slovenský obránce po aktivní velmi bohaté kariéře zůstal v Českých Budějovicích. Trénuje mládež překvapivě, ale ne v motoru, nýbrž v klubu Met Bull. Jak řekl v rozhovoru s Kamilem Jášou, narodil se v Bratislavě, ale sám sebe už považuje za Jihočecha.
1: Dá se to tak říct, no, žiju tady 21 let, takže ono je slyšet, ta čeština už trošku tady je a nechce se mi úplně přepínat do slovenčiny. Byl jsem tomu trošku donucen díky tomu, že trénuju ty děti a tu slovenčinu nepobírali. Takže tu slovenčinu jsem dal trošku do postrany, no a teď se mluvím tak, jak mluvím. No.
2: To opravdu platí, že současná generace tolik nerozumí slovensky?
1: Je to, ale je tam pár slovíček, jsou to většinou tě slovesa a člověk se musel pak opakovat. A někdy mi to uteče, samozřejmě, když člověku naběhne ta žíla někdy, tak mu uteče to slovenské slovíčko nějaké a je vidno, že nerozumí. Jako.
2: No, vždycky je to v tom mě to hoši, zajímalo, no. Nikdy jsem se nikoho ze Slovenska neptal. Ano, samozřejmě, když si vás poslechneme, tak poznáme, že jste ze Slovenska. Je to zase i obráceně, když přijedete na Slovensko, tak poznají, že 21 let žijete v Českých Budějovicích.
1: Je, ano, to dostávám.
2: Vážně?
1: No, Čehu a podobně. No. Mě trvá vždycky tak 3 dny, než se to vyčistí z toho jazyka. No.
2: Jaká byla ta hokejová kariéra? Kde vlastně začala?
1: Začala v Bratislave, v podstatě ve 4 letech na Slovanu Bratislava. V té době nás tam bylo asi 70, takže ty nábory byly samozřejmě obrovské. A
2: hned na náboru 70 dětí?
1: Nás bylo 70, no a postupně se to vlastně už do 5. třídy, oni brali jenom 20 plus 3 golmany a vlastně tam se dostal, byly nějaké testy a tak dále a ty se dostali vlastně na tu školu. Ten systém byl trošku jinak, jak je teď, protože vlastně teď už je to po ročníkoch, v té době vlastně to bylo školní ročníky. Takže my, jak nás vybrali, tak my jsme chodili do školy a to v dnešní době úplně takhle nefunguje. Ono se to trošku těmi ročníkama rozbilo.
2: René Vydarený má medaili z mistrovství světa. Je to ten největší sportovní úspěch?
1: Dá se povedat, že ano. Jsou to vždycky takové nějaké, jak se to veme, ten kolektivní určitě. Pak jsou tam nějaké vítězství jako na klubové úrovni, ale v rámci toho národa určitě. No. My jsme vyhrali i 18 bronzovou medailu, to byl takový ten první krok. A vlastně ta stříbrná z mistrovství světa, no, tak bylo to hodně nečekané, hlavně v té době, takže to bylo skvělé. No.
2: Co vás vlastně dovedlo do Českých Budějovic?
1: To bychom tady museli být hodně dlouho, na to, aby jsme to
2: celé, asi 30 vteřin.
1: Celé dali nějak dohromady, ale jsem se vracel z Kanady, já jsem tu sezonu dohrál v Slovanu zpátky a vlastně přišla ponuka z Českých Budějovic. Už ku koncu té sezony, vlastně já jsem se stěhoval s Mišem Huděcem, který jsme obě dva byli v Slovaně, jsme prešli a vlastně já jsem na to kývnul a když jsem sem šel, jsem podepisal smlouvu na 2 roky, no, tak a pak člověk podepsal na rok, na 2 a takhle se to nějak strádalo a teď tady žiju 21 let, takže takhle nějak to
2: No, stal bylo. Se z vás trenér mládeže, dokonce šéf trenér klubu, ale ne motoru, proč ne?
1: Já jsem dostal takovou zajímavou ponuku, hlavně takhle, já když jsem skončil, já jsem chtěl mít od hokeja chvilku pauzu a já jsem 5 roku nic nedělal, dával jsem se nějak zdravotně dohromady, ono to bylo chvilku fajn, jo, ale pak jsem se začal hrozně nudit, no a pak přišla nějaká ponuka a byla postavená tak, že budu to mít na starosti a budu určovat ten směr toho klubu, kam se má vlastně ten náš medbulácký klub odvíjet a
2: tak mohli bychom to zdůraznit, klub se totiž jmenuje Met Bull České Budějovice, trénujete v aréně Pouzár.
1: Tak a vlastně no, v podstatě jsme šílený víci, ale ta příležitost toho, že ten směr toho klubu můžu jako udávat sám, vybírat si lidi, kteří budou se mnou spolupracovat, to moc často nebývá, takže to mě hodně lákalo a teď odpovídám za ten charakter toho klubu a vlastně za ten směr. A myslím si, že kdyby jsem šel například do motoru, nebo někdy vždycky mi by do toho někdo nějakým způsobem kecal a takhle jsem dostal takovou volnost a to si myslím, že lidi mají rádi.
0: Říká bývalý hokejový obránce a teď trenér mládeže René Vydarený. Uslyšíte ho v našem vysílání i za chvíli po písnice od Divokýho Billa.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: 19 hodin a 17 minut pokračujeme v rozhovoru, který vedl Kamil Jáša s hokejovým trenérem René Vydareným. Po aktivní kariéře se věnuje mládeži v klubu Mad Bull České Budějovice. No a na Vydareného nikdy neplatilo klasické dělení obránců na ofenzivní a defenzivní.
1: Já jsem se vždycky přizpůsoboval tomu obráncovi, s kterým jsem hrál. Když on byl ofenzivní, tak já jsem hrál víc dozadu a když se držel zpátky, tak pak jsem si zase dovolil útočit víc.
2: To je pohádka pro všechny trenéry. Takže... Ale proč se na to ptám, vyvíjí se ten trénink? V Bratislavě bylo 70 dětí na náboru, to asi teď už se o tom trenérům jenom zdá.
1: No, je to trošku horší, jako teď jsou docela dobré roky, ale my docela dosledujeme i tu porodnost, která v republice klesá, takže reálně jsem zvědavý za 4 roky, jak to bude vypadat. Tam jsou šílené čísla za ty poslední 2 roky. Myslím si, že tam je pokles asi o 30%, což je docela razantný, takže uvidíme.
2: No, nezdá se to, ale projeví se to i v hokejových týmech.
1: To nebude jenom hokej. Už teď takže tak trpíme. Zájem o ty sporty je menší. Ti děti mají o mnoho větší výběr, takže je hrozně moc různých kružků a se to rozprestírá. Přece jen za nás, když jsme byli malí, tak byly nějaké 4-5 hlavních směrů a každý chce hrát hokej, fotbal, volejbal, basketbal a bylo to nějak dispozičně nějak dané a v dnešní době fakt ten okruh je obrovský. Zatím musím zaklepat na drvo, my jsme mali docela dobrý nábor za poslední roky, fakt ty ročníky se nám naplnily jako hezky ze spoda.
2: A trénujete přímo na ledě jinak, než se trénovalo před 20 lety?
1: Ty začátky jsou v podstatě, dá se říct, jako stejné. Samozřejmě tím mají lepší výstroj než my jsme v podstatě trénovali v teniskách, na které boli nože a podobně. Hokejky mají lepší, mají lehčí. V něčem to mají tyhle ty děti lehče, my jsme to mali určitě v tyhle ty ohledy těžší. A teď je jenom otázka toho, se zeptat, jako, co je lepší. Mít ten začátek těžší a pak se dostat do těch lepších věcí, nebo začínat ve skvělých věcech. A
2: to je filozofická otázka,
1: je to,
2: kterou
1: je to už těžký,
2: asi spolu
1: nevyřešíme. No, je to tak. No.
2: Ale poznáte hned na hokejistovi nebo i na hokejistce v dnešní době, že prostě k tomu má vlohy, že ho to baví a že má tu cestu před sebou, která může skončit klidně až v extralize, třeba v NHL.
1: No, dá se to trošku, samozřejmě je tam nějaký výkaz nějaké pohybové dispozice toho dítěte, takže člověk vidí, pak sleduje to, jak vnímá tu hru. Někdo se zapájí víc u těch malých dětí, někdo je taky, že se drží pozdál, někdo je spontánní, to jsou většinou těch křídla, tak vždycky vlítnou. A my to máme nastavené tak, že děláváme kurz bruslení, pak máme sportovní přípravu a vlastně až pak puštíme do těch základen tě děti. Na to, aby se dostali do té sportovní přípravy, která je založena více na ty suché než na tom ledě, tak se děti musí nejdřív naučit bruslit. Pak máme tu sportovku, kde máme fantastickou trenérku gymnastiky, děláme s nimi všelijaké tě motorické věci a samozávěr pak mají tu hodinu ledu. Hokej je hrozně důležitá, je ta vůle. Se začne projevovat v tom starším věku, když ty tréninky samozřejmě začaly náročnější, tak člověk vidí ty dávky, které ty děti dostávají a ten přístup některý to prostě vzdají. Pak tam máte ty kluky, které jdou až na tu krev a to jsou ty, které člověk chce mít v tom zápase, když se to bude lámat, tak ví, že toto dítě nevypustí.
2: Kdo ty děti teď ovlivňuje nejvíc? Jsou to rodiče, je to škola nebo trenér?
1: Určitě tam nějaký mužský faktor, protože v školách, ve školkách většina chlapů tak či tak hrozně moc pracuje, takže aj ty otcové, tě rodiny jsou porozbíjané, mě všechno vešeli a chybí tam aj ten trošku chlapský faktor a tě, ten zrovna na tom hokeji je, že ty chlapi tam jsou. A je vidět aj tu autoritu, vlastně ty děti přijímají trošku víc jako ty ženské. Bude to tým, tě mamky se o nich starají, vezme všichni perfektně a myslím si, že ti děti si toho až tak neváží, ale když tam přijde ten chlap trošku, tak je to znát, že dávají větší pozor a oni to můžou říkat 20krát a ten trenér jim to řekne jednou a oni to prostě udělají. No, to prostě je to výhoda toho možná i externího člověka, že není v té domácnosti a v těch školách a jsme tam jenom 2-3krát týdně pro ty děti. Je to taková výhoda. No.
0: Uvedl hokejový trenér klubu Mad Bull René Vydarený z Českých Budějovic Kamil Jáša, Radiožurnál.

Phil Collins na Radiožurnálu Sport v 19 hodin a téměř 26 minut. Fotbalová Dukla vede nad Jihlavou 2-1 v 66. minutě.

0: Tady v žurnálu Sport se blíží další krátké zprávy. Po nich v našem vysílání uslyšíte třeba jedno z nejúspěšnějších českých bojovníků MMA, Jiřího Procházku.
1: 19 hodin a 30 minut. Jana Gulda a další zprávy.
2: Některé soudy mají i letos nedostatek financí na zajištění provozu. Avizují to třeba krajské soudy v Brně a Ostravě, o pomoc ale zatím nepožádali. Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO je letos v rozpočtu na případné doplnění soudních kas víc peněz než loni. Tejc připravuje i reformu soudní mapy a rušení menších soudů. Polsko je připravené spolupracovat s Ukrajinou na výrobě střel do systému protivzdušné obrany Patriot. Oznámil to náměstek ministra obrany Pavel Zalewski. O vlastní závod, který by produkoval střely do systému Patriot, usiluje taky Ukrajina. Ta má v současnosti nedostatek střel proti některým typům ruských raket. Šéf americké centrální banky Kevin Warsh naznačil, že je připravený zvyšovat úrokové sazby. Řekl to na setkání centrálních bankéřů v americkém státě Wyoming s tím, že by díky tomu měla klesnout míra inflace. Federální banka ji chce držet pod 2%. Ještě minulý měsíc se ale pohybovala kolem 3,5%. Moravské divadlo Olomouc dnes oficiálně otevřelo kulturně edukační centrum. Propojí kulturu, vzdělání a kreativitu. Funguje v areálu střední školy grafiky a médií. Kromě kreativních učeben a divadelních dílen jsou součástí i prostory pro nový středoškolský obor, který se jako jediný v Česku zaměří na jevištní technologie. Sport. Horskou sedmou etapu cyklistické Vuelty v den úmrtí norského krále

0: Haralda V. ovládli dva Norové. Po samostatném úniku triumfoval Andreas Leknesund, druhý dojel s odstupem 34 sekund jeho týmový kolega Tobias Johannessen. Skoro čtyřminutové vedení dal drží slovinský favorit Tadej Pogačar. Jan Hirt zůstává na 24. místě.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Překážka na D1 za Chocerady a nehody na D3 u Budějovic a taky Kamenného újezdu. Na dálnici D1 z Prahy do Brna obezřetně za sjezdem na Chocerady na kilometru 31,5 stojí tam vpravo ve stoupacím pruhu porouchané osobní auto. Na dálnici D3 ve směru z Dolního Dvořiště na České Budějovice pozor hned za sjezdem na Kamenný újezd na kilometru 147 narazilo auto do svodidel. Provoz je tam svedený vpravo do odstavného pruhu. Je slabý, bez kolon, ale brzdí se pod horizontem a na mokré vozovce po dešti. Ze stejného důvodu nehoda na D3 taky ve směru z Prahy na České Budějovice za Hlubokou na kilometru 128 osobní auto nezvládlo aquaplaning a skončilo vpravo ve svodidlech. Zabraný je odstavný pruh. Na D35 z Olomouce na Mohelnici opatrně na kilometru 245 přímo u sjezdu na Mladeč. Je tam provoz omezený po nárazu auta do svodidel, zpomaluje se bez kolony. Na konci nového úseku D35 z Hořic směrem na Hradec Králové na 120. kilometru u Sadové dejte pozor, v zatáčce tam dokončují úklid po kolizi dodávky s osobním autem. A silnice 228 Rakovník Jesenice je před Senomaty uzavřená, havarovala tam dvě osobní auta. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra čekáme na východě ještě zpočátku až zataženo s doznívajícím deštěm, jinak polojasno až oblačno, hlavně na horách ojediněle přehánky, večer začne oblačnost na západě přibývat a nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 28 a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Ve sportovní části zpráv jste slyšeli výsledky dnešní sedmé etapy cyklistické Vuelty a teď v 19 hodin 38 minut můžeme přidat ještě další podrobnosti. Páteční, tedy sedmá etapa Vuelty přinesla další velká stoupání a konec v lyžařském středisku Aramón Valde Linares. Jezdci nastoupali na 150 kilometrech téměř 3600 výškových metrů a čekala je hned pětice horských prémií. Poslední stoupání kategorie 1 mělo téměř 10 kilometrů s průměrem téměř 6% sklonu tedy. Vyhráli nakonec tu sedmou etapu norský cyklista Andreas Leknesund po úniku. Druhý navíc dojel jeho krajan a kolega z norského týmu Uno X Mobility Tobias Johannes. Všichni norští cyklisté dnes jeli s černou páskou na paži k uctění památky norského krále Haralda V., který dnes zemřel. 27-letý Leknesund získal premiérový triumf na jednom ze závodů Grand Tour. Nejlepší jezdci celkového pořadí v čele s Tadejem Pogačarem o dnešní vítězství neusilovali a dali tedy šanci právě uprchlíkům. Navzdory tomu dokázal hvězdný Slovinec najet další sekundy na své největší soupeře a před Španělem Enrikem Másem nově vede už o 3 minuty a 50 sekund. Český cyklista Jan Hirt obsadil dnes 34. místo a celkově je stále 24. Před chvílí jste slyšeli kapelu Passenger a teď uslyšíte písničku od Iggyho Popa, která se jmenuje Passenger.

0: Patří mezi nejvýraznější osobnosti světového MMA. Jiří Procházka se jako první Čech stal šampionem UFC, nejprestižnější světové organizace smíšených bojových umění. 33-letý zápasník má za sebou řadu titulových soubojů a dál patří ke světové špičce polotěžké váhy. V poslední době ale vedle sportovní kariéry poznává také úplně novou životní roli. Nedávno se mu totiž narodila dcera.
1: Zatím je to takový malý plišáček, co se prostě zatím nechá jenom chovat, jo, už se občas se překulí, taky prostě občas pohlídám nebo zabavím, když potřebuji, aby přítelkyně měla trošku víc času, a užívám si to.
2: Říká Procházka, který má za sebou náročné období v kariéře. V dubnu bojoval o titul v UFC polotěžké váze s Carlosem Ulbergem. Český zápasník ale neuspěl. Novozéland Jano v prvním kole poslal levým hákem k zemi a po sérii dalších úderů rozhodčí zápas v čase 3 minuty a 45 sekund ukončil. Procházka říká, že bolestivou porážku už nechal za sebou.
1: Tyhle ty věci člověk musí mít jasně v sobě uzavřený, protože nemůže potom udělat čistě krok dál. Tomu jsem udělal nemálo kroků, na které se teď soustředím, abych se mohl posunout dál. Nenarodil jsem se proto, abych zápasil nějak, ale abych ukazoval to nejlepší, absolutně to nejlepší, co ve mně je.
2: Mluvil Jiří Procházka o svém dubnovém neúspěchu proti Ulbergovi. Teď už vyhlíží další zápas. Konkrétního soupeře ale zatím potvrzeného nemá. Několik možných men se podle něj objevilo, k dohodě ale nakonec nedošlo.
1: Nemůžu být konkrétní, protože ještě nemám nic přesně potvrzeného, protože byly tady už nějaké spekulace, už tady byly nějaké jména, která vlastně tam mohly být. Ne úplně se to povedlo ze stran soupeřů, protože ti ze začátku mě vyzývali, pak zase od toho opustili.
2: V spekulacích se objevuje taky jméno bývalého šampiona v polotěžké váze Alexe Pereiry. S Brazilcem se Procházka v UFC utkal dvakrát a oba titulové zápasy prohrál. Pereira ale teď působí v těžké váze.
1: Ať si jde kam chce, ať klidně jde do té polotěžké, ale to, co jsem viděl teď naposledy a to, jak ho znám, tak zůstane v těžké váze.
2: Procházka se tak soustředí především na vlastní návrat do klece. Podle svých slov chce zápasit už do konce tohoto roku.
1: Soupeře, já doufám a věřím, že potvrdíme co nejdřív, abych ještě v listopadu nebo prosinci měl termín a šel do zápasu.
2: Říká na závěr český MMA zápasník Jiří Procházka. Z Prahy Lukáš Antoš, Radiožurnál.

0: Fotbalová pražská Dukla v předchozích dvou zápasech ve druhé nejvyšší soutěži prohrála po každé 1-3. No a teď v 90. minutě předehrávky 6. kola doma proti Jihlavě naopak 3-1 vede a je tedy blízko přerušení té minisérie dvou zápasů bez bodu. No a hraje se také první z dnešních zápasů v evropských fotbalových ligách ve Španělsku v předehrávce 3. kola. Santander po první půli vede nad Elche 3-0.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Hokejový obránce Petr Gevíze v létě změnil působiště a chystá se na možná nejpříjemnější sezónu své kariéry. Alespoň co se týče blízkosti domova a rodiny. Jako rodák ze Šumperka si ve 33 letech poprvé v životě zahraje nejvyšší soutěž v dresu týmu z nedaleké Olomouci.
1: Cítím se výborně, cítím se tady jak doma. No. Jsem strašně rád, že hraju takhle blízko, že konečně rodina může přijet, když budou chtít, tak na každý zápas, což je super. Jsem rád, že mě můžou vidět a jim pořád opakuju, že nevím, jak dlouho to budu hrát a kdy se budou moct na mě přijít podívat na extraligu, takže oni to taky tak vnímají. Já se to snažím hrát, jak nejlíp umím, takový to klišé si to užít. Doufám, že je to na mě vidět, no aspoň trošku na tom ledě.
2: Petr Gevíze si extraligu užívá hlavně proto, že ještě před pár lety hrál až druhou ligu doma v Šumperku a pracoval na stavbě. Na profesionální hokej už možná ani nemyslel. Extraligovou premiéru zažil až v 27 letech. V prosinci 2020 po něm sáhli v nouzi Vítkovice a od té doby z nejvyšší soutěže nezmizel.
1: Furt jedu tu svoji pohádku, furt si ji užívám a je to skvělý. Pořád nekončí, no? pořád to tlačím, co to jde, chci to hrát co nejdýl. Baví mě to je nejdůležitější, takže doufám, že zdraví bude držet. To je asi jediné, co potřebuju.
2: A potřebuje také více prostoru na ofenzivní kousky. V nižších soutěžích dokázal být velmi produktivním obráncem, jenže ve Vítkovicích ani v Mladé Boleslavi k tomu nedostal příležitost. V Olomouci by se to mělo změnit. Podle přípravných zápasů se zdá, že trenéři z něj chtějí udělat přesilovkovou zbraň a ofenzivního beka číslo 1, který jim tak dlouho chybí.
1: Chtěl bych jim být, protože musel jsem hrát nějakou roli teď v té extralize, abych se v ní udržel. Tak to je, prostě tak to chodí a teď cítím, že bych mohl konečně ukázat ten hokej, co je ve mně, no, který si myslím, že pořád mám. Cítím, že bych tu důvěru mohl dostat, ale rozhodně nechci zadarmo, no, takže se to snažím ukázat, že to ve mně a trenéři mi věří, si myslím, tím, že mě tam dávají.
2: Jak ale Petr Gevíze zmínil, na Hané to nebude mít zadarmo. Olmouc má na soupisce 10 obránců a všichni aspirují na posty v základní sestavě.
1: Myslím si, že to je dobře. Vždycky se musí bojovat o tu pozici, protože když má někdo moc jistou, tak se může uspokojit a pak to nedělá dobrotu. Myslím si, že tady v posledních letech byl vždycky problém, když se zranil jeden, dva obránci, tak nebylo kde moc brát. Takže si myslím, že je dobře, že je tady teď víc kluků a když přijde nějaký to zranění, tak je adekvátní a kvalitní náhrada.
2: Komentuje kvalitu v defenzivě Olomouce jeden z jejich nových členů, 33-letý Petr Gevíze. Ten své schopnosti může jednomu ze svých bývalých týmů ukázat už dnes. Olomouc totiž dnes v 17:30 nastoupí k přípravnému duelu na ledě Vítkovic. Z Olomouce Adam Kodéter.

0: Naladili jste si nejposlouchanější digitální stanici v Česku.
1: Díky vám stále rosteme.
2: Nové maximum má i Radiožurnál Sport. Denně zaznamenal v průměru 86 tisíc posluchačů.
0: Živé přenosy, pořady osobností, názory sportovců i soutěže.
1: Děkujeme, že nás posloucháte.
0: Radiožurnál Sport.
3: Posloucháte Radiožurnál, je 20 hodin. A to je čas na zprávy s Janou Guldou.
4: Armáda připravuje nový systém pro krizové situace. Donald Trump nařídil přejmenovat Ontarijské jezero na hranici s Kanadou. Kanoista Fuchse je potřetí mistrem světa na kilometrové trati. A počasí zítra bude převážně polojasno až oblačno, ojediněle přehánky. Večer začne oblačnost přibývat a teploty až 28 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Armáda chystá nový systém pro krizové situace, který na jednom místě shromáždí důležitá data státu. Vzniknout by mohl už do konce letošního roku. Armáda o tom informuje na svém webu. Platforma propojí informace ze státních registrů, ale i ze zdrojů Severoatlantické aliance a Evropské unie. Nový systém by měl fungovat i v případě výpadku části infrastruktury. Policisti čekají o víkendu na českých silnicích silný provoz. V terénu je proto víc hlídek. Silný provoz očekává v příštích dnech kromě policie taky třeba BESIP. Podle jeho ředitele Tomáše Neřolda by řidiči měli dodržovat několik základních pravidel.
5: Nedržet za jízdy mobilní telefon, věnovat se plně řízení. Všichni cestující v autě musí být vždy připoutáni. Myslet i na to, aby děti v autosedačkách byly správně a také, že rychlost není to hlavní, měl by hlavně dojet bezpečně.
4: Prezident Spojených států Donald Trump nařídil přejmenování Ontarijského jezera na americké. Rozhodl tak uprostřed obchodního sporu mezi Washingtonem a Ottawou, kdy obě strany zavedly vzájemná 50% cla. Nařízení ukládá americkým federálním úřadům používat nový název do 30 dnů. Kanadská strana ho odmítá a odkazuje na historický původ jména.
6: Changing the name of Lake Ontario to Lake America.
7: Trump řekl, že jezero přejmenovává s okamžitou platností. Kanadský premiér Mark Carney mu vzkázal, že současný název pochází z indiánského slova, které je starší než samotná provincie Ontario. Spor navazuje na kolaps obchodních jednání, po kterém Spojené státy uvalily 50% cla na kanadské zboží a Kanada oznámila odvetná opatření ve stejné hodnotě. Poslanci za demokratickou stranu v kongresu už chystají zákon, který přejmenování jezera zvrátí zpět na Ontario. Z Washingtonu je Jana Ciglerová, Radiožurnál.
4: Provoz vlaků na hlavní trati mezi Prahou a Berounem je omezený. Může za to závada rychlíku v úseku mezi stanicemi Praha, Radotín a Dobřichovice. České dráhy o tom informovaly na svém webu. Regionální i dálkové spoje jsou odřeknuté anebo nabírají zpoždění. Plné obnovení provozu národní dopravce očekává asi v 9 hodin večer. Na české železnici taky ubývá signalistů, zaměstnanců, kteří na pokyn výpravčího přestavují výhybky. Správa železnic jich aktuálně zaměstnává 973, to je o 173 míň než před 4 lety. Signalisti brzy nebudou potřeba ani na trati z Prahy do Kladna, kterou dělníci modernizují, říká dozorčí provozu Daniel Menzel ze správy železnic.
8: Někteří lidé ještě jdou pomáhat do jiných stanic. Nesnažíme se, aby byli odejti, protože každá ruka je dobrá, každá znalost. A někteří třeba mladší ročníky těch signalistů, tak jdou potom do rekvalifikačních kurzů na výpravčího a stanou se ze signalisty plnohodnotným výpravčím.
9: Sport. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa obhájil titul mistra světa na trati 1000 metrů. Olympijský vítěz z Paříže se na šampionátu v Poznani po silném finiši podělil o první místo s Maďarem Fejesem, který zajel na tisícinu sekundy stejný čas. Celkově páté světové zlato Fuchsa vybojoval navzdory tomu, že startoval v krajní dráze, která měla být kvůli větru nevýhodná.
10: Nedával jsem si to do hlavy, samozřejmě okolo mě spousta lidí říkala spoustu věcí, ale já se to snažil prostě nevnímat. Já jsem si říkal, mám jedničku, takže chci být jednička. Neřešil jsem jiný dráhy, protože jsem to nemohl ovlivnit. Byl jsem vlastně trošku rád, že jsem do finále vůbec postoupil a nebudu si vybírat dráhy, prostě jsem ready jet ve všech dráhách a to jsem ukázal.
9: Ve finále kajakářek na kilometru byla Barbora Betlachová čtvrtá, vyhrála Maďarka Cikošová.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
11: Nehody na D3 a překážka na D1 za Velkým Meziříčím. Na dálnici D3 z Rakouska do Českých Budějovic omezuje provoz nehoda za nájezdem od Kamenného Újezdu. Na kilometru 147 se po kolizi dvou aut projíždí pouze odstavným pruhem a kolona se ale netvoří. Nehoda se stala na D3 i ve směru z Prahy na Budějovice. Za odbočkou do Hluboké nad Vltavou na kilometru 128 osobní auto narazilo do svodidel. Na místě jsou hasiči, zabírají i část pravého pruhu. Pozor, brzdí se na mokré vozovce. Na D1 z Prahy do Brna zvyšte pozornost za Velkým Meziříčím. Na kilometru 151,5 zastavila dodávka. Je v odstavném pruhu, na místo už silničáři dovezli šipku. Na silnici 20 z Plzně do Karlových Varů opatrně v zatáčkách za Bečovem nad Teplou. Za odbočkou na Bochov auto ve svodidlech, i tam čekejte omezený provoz. A na silnici 3 z Tábora na České Budějovice havarovalo osobní auto na konci Soběslavy. Narazilo do mostu, s opatrností projedete. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra čekáme na východě ještě zpočátku až zataženost doznívajícím deštěm, jinak polojasno až oblačno, hlavně na horách ojediněle přehánky, večer začne oblačnost na západě přibývat a nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů na jihu Moravy až 28 a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy.
12: 20 hodin, 6 minut, přeji vám příjemný večer s radiožurnálem Sport. Fotbalisty Plzně posílil obránce Adam Gabriel. 25-letý pravý bek s jedním startem za českou reprezentaci přestoupil do Viktorie z dánského Midtjyllandu a v novém působišti podepsal 3letou smlouvu. Prvoligový klub to oznámil na svém webu. A byla to hodně rychlá akce, ještě včera odehrál Gabriel za Midtjylland coby střídající 60 minut v kvalifikaci konferenční ligy v Rijece. A dnes přicestoval na západ Čech a v novém působišti prošel také zdravotní prohlídku a podepsal smlouvu. Gabriel je odchovancem pražské Sparty, poté působil v Hradci Králové a před 3 lety v létě letenští využili právo na zpětný odkup hráče a současně se hned dohodli na přestupu s Midtjyllandem. No a teď je tedy Gabriel v Plzni. No a za chvíli v našem vysílání uslyšíte znovu mistra světa na kilometrové trati v rychlostní kanoistice Martina Fuchsu.
0: Radiožurnál Sport
1: a Ondřej Prokop.

0: Kanoista Martin Fuchsa je po roce znovu mistrem světa na kilometrové trati. V polské Poznani vyhrál díky skvělému závěru. O zlato se podělil s Maďarem Danielem Fejesem. S Martinem Fuchsou mluvil po slavnostním vyhlášení reportér František Kuna.
1: Martin Fuchsa je znovu mistrem světa. V loni v Miláně jste dostal Moka konvičku. Co letos?
2: Letos jsem dostal nějakého kozlíka, takže ideální dárek pro moji dceru. Doufám, že už ho má u sebe a že je z něj šťastná.
1: Takže ten plišák, co letěl na tribunu, byl od vás?
2: No jasně, to bylo ode mě a říkal jsem, že ji ho musím koupit, že si to bude moc líbit. To jsem netušil, že se stanu mistrem světa a dostanu ho zadarmo, takže super.
1: Jaký byl ten závod a finálová jízda podle vás?
2: Soustředil jsem se hlavně sám na sebe. Dal jsem si takový cíl, že jako o tréninku, soustředit se jenom sám na sebe, na nikoho nekoukat. Viděl jsem samozřejmě periferně, že ty lodě jsou přede mnou, ale říkal jsem si, že to bude dlouhý závod, že zkusím pošetřit cíle na finish, tam do toho dám 100% a uvidíme, na co to bude stačit. To, že to bude stačit na titul, jsem upřímně jako nečekal, doufal jsem nějakou medaili, ale to, že to jako stačilo na titul, je skvělý a jsem za to moc rád. Dokázal jsem si, že prostě umím jet ve všem, že je to hodně v hlavě, snažil jsem se fakt na to skoncentrovat úplně extrémně a jsem moc rád, že jsem dokázal být nejlepší na světě i v tady těch podmínkách, ve kterých jsem ne vždycky prostě dokázal předvíst své maximum.
1: Barbora Betlachová si přála dráhu blíž k tribunám. Vy jste v jedničce úplně nejdál. Ona to říkala vzhledem k povětrnostním podmínkám. Tak byla to nějaká komplikace, bylo to znát té jedničce?
2: Nedával jsem si to do hlavy. Samozřejmě okolo mě spousta lidí říkala spoustu věcí, ale já se to snažil prostě nevnímat. Já jsem si říkal, mám jedničku, takže chci být jednička. To byl můj mindset. Neřešil jsem jiný dráhy, protože jsem to nemohl ovlivnit. Byl jsem vlastně trošku rád, že jsem do finále vůbec postoupil a nebudu si vybírat dráhy, prostě jsem ready jet ve všech dráhách a to jsem ukázal.
1: A budete to ukazovat ještě v dalším průběhu šampionátu, tak to vaše rozhodnutí jet toho vlastně co nejvíc, tak jste říkal, kašlu na to, pokud to neskusím, tak to nezjistím. Tak jak se to rozhodnutí ukazuje teď v průběhu šampionátu?
2: Samozřejmě je to náročný, co si budem povídat. Je to vlastně moje druhá jízda tady, která se mi podařila vyhrát, jinak jsem byl buď druhý nebo třetí, takže to není nic jednoduchého. Ještě furt mě čekají vlastně tři jízdy, takže ještě není jako být nějak uchlácholený. Samozřejmě na srdíčku mám takový teďka klid, jako když vyhraju olympijskou disciplínu, tak je to moc fajn. Ale zároveň mám ještě práci před sebou, takže se snažím soustředit na další závody.
1: Díky, gratuluju.
2: Děkuju moc.
1: To byl mistr světa Martin Fuchsa z Poznaně, František Kuna, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Alanis Morissette na radiožurnálu Sport ve 20 hodin a 16 minut. Tři české kluby po dnešku znají jména soupeřů v ligové fázi Evropské a konferenční ligy. Fotbalisté Plzně ve Štruncových sadech přivítají portugalskou Benfiku Lisabon, belgický Union Saint-Gilloise, bulharský tým Levski Sofia a polskou Jagiellonii Bialystok. Venku se střetnou s anglickým Bournemouthem, maďarským Ferencvárošem a španělským Realem Sociedad a také norským Lillestrémem. No a s Lillestrémem a Bournemouthem se utkají také fotbalisté Sparty v Evropské lize, ale budou je hostit ve svém domácím prostředí, tedy na Letné, kde přivítají také nizozemský AZ Alkmaar, francouzské Rennes také. No a venku budou hrát s Olympiakos Empireus, pocestují také do rakouského Salzburku a na ostrovy k utkání s Crystal Palace. No a pak také dalekou cestu absolvují za svým soupeřem Araratem Arménia. Jablonec bude hrát v základní části konferenční ligy doma s Brightonem, švýcarským Luganem a gruzínským týmem Iberia Tbilisi. V Německu se Severočeši utkají s finalistou posledního ročníku Evropské ligy Freiburgem, v Turecku s Trabzonsporem, za který hraje hvězdný Egypťan Mohamed Salah, no a v Lotyšsku bude jejich soupeřem FC Riga. No a na radiožurnálu Sport vám teď nabídneme reakci jabloneckého trenéra Luboše Kozla.
1: Myslím si, že je těžké a že je i zároveň hodně atraktivní, protože zápasy máme tam vlastně jako Freiburg, který byl loni ve finále konferenční ligy, že jo, přijeli do Jablonce Brighton, mužstvo Premier League, tak to si myslím, že je velká odměna pro všechny jablonecký fanoušky. Máme tam Trabzonspor, že jo, který teď v létě udělali Mohameda Salaha, takže to bude velice těžký zápas s kvalitním soupeřem. No a pak tam máme vlastně doma Lugano, kde si myslím, že takový nějaký klíč třeba k tomu, kdybychom tenhle zápas zvládli. Pak máme Rigu, kterou budeme mít určitě dost informací, trošku už víme, do čeho jdeme. A Iberi Tbilisi, což zase je úplně hodně neznámá, ale nějaké informace třeba zase získáme. Takže tohle jsou vlastně ty soupeři třeba, kde bychom měli mít nějaké ambice, aby jsme třeba ještě měli šanci zabojovat i třeba o ten postup. Věděl jsem, že z těch prvních dvou košů tam není moc na výběr, že to je jeden silný soupeř vedle druhého, takže to nám víceméně bylo asi jedno. Spíš jsem jako nechtěl třeba jít jakoby někam, kde třeba už jsme, nebo ne my, ale jako český týmy třeba letos hráli, ať to byla ta Červená zvězda nebo Panathinaikos, tím jsem jako se chtěl spíš vyhnout. No.
0: Přesný rozpis zápasů v evropské a konferenční lize zveřejní UEFA během víkendu.

0: Česká dvojka bez kormidelnice ve složení Pavlína Flamíková a Anna Šantrůčková skončila na mistrovství světa v Amsterdamu na pátém místě. Dvojsky Jakub Podrazil, Dalibor Neděla byl ve svém finále šestý a právě s českými reprezentanty přímo u kanálu Bozbán mluvil Kamil Jáša.
1: Jakub Podrazil, Dalibor Neděla, šesté místo na mistrovství světa. Jakube, po 13 letech ve finále světového šampionátu, jaký byl ten druhý zážitek?
2: Skončil jsem znova šestý, ale dobrý, jako jsme se odjížděli s tím, že bychom se chtěli umístit v top 10 a to se nám povedlo, se nám dostat do finále. S tímhle tím výsledkem jsem spokojený, bohužel ten poslední závod jsme nejeli úplně tak, jak jsme si představovali, jo, asi ten nějaký závod, jak se říká blbec, my v sezóně musíme, tak jsme se ho vybrali tady, ale je to...
1: To bylo ve vašich očích to finále?
2: Nepovedlo se nám úplně ta traťová frekvence, jo, a neříkám, že bychom prostě chtěli jsme tam závodit s těma Belgičanama a s těma Španělama, co byli vedle nás, už nám odjeli, ale je to prostě, je to sport.
1: Dalibor Neděla přikivuje, takže souhlasíte s tím, co Kuba říkal?
3: Ano, v předchozích závodech jsme tam podle mě měli lepší flow, bych to tak nazval. To sportovní, ale prostě jde se dál, já to říkám, ono se to musí odjezdit, tady ty závody. Je to poprvé mistrovství světa v finále, člověk je z toho taky nezmatený, ale prostě má od toho určité očekávání. Chtěli jsme jet rychleji, bohužel to nevyšlo, jak řekl Kuba, takový je sport a teď jedině se zdviženou hlavou dál, doufáme pro lepší výsledky.
1: No, váš start přišel na řadu vlastně o hodinu později. Po bouřce hrálo to nějakou roli, Jakube?
2: To vůbec ne. Když je prostě blbý počasí na trénink, jako s počasím nemá smysl vůbec bojovat. Tam nikdy nevyhrajem, takže je na nás, aby jsme to prostě přijmuli takový, jaký to je a my se s tím umíme s těmahle věcma popasovat. Ať je extrémní počasí, ať je změna programu, tak prostě to bereme tak, jak to je. A...
1: Ale zase z druhé strany, Dalibore, ovlivnilo přece počasí nasazování do jednotlivých drah a tady na kanálu Bozbán to je důležitá věc.
3: To určitě ano, ale rozhodně bych jako se neodvážil spekulovat, že nám to nějak zhoršilo výsledek. To rozhodně ne, prostě rozhoduje se to na trati. A když už tak to měl člověk vědět v den předem v semifinále, aby měl prostě tu lepší trať, nebylo na to. Jeli jsme, jak jsme nejlíp mohli, takovou trať jsme dostali, tak to prostě je.
1: Pánové, doufám, že jsem to dobře spočítal, mezi vámi je věkový rozdíl 8 let, 34 Jakub, Dalibor 26. Funguje vám všechno na lodi v pohodě?
2: Všechno funguje na 110%, jo. My jako ponorku vlastně jako nemáme. Dalibor je extrémní pohodář, jo, a nic ho rozhodně jako nestresuje. A to si myslím, že ta chemie mezi námi je opravdu na výborný úrovni, jako jo. My tenhle rok jsme spolu strávili takovýho času a prostě ani jako nemám pocit, že mi dal by někdy lezl na nervy, jako spolu fungujeme. Máme před sebou nějaký cíle, po kterých si jako jdeme. To je náš jako úkol pro příští sezonu, no. Pokračovat v tom stále. Po naučení z toho plyne prostě do příští sezony, že těch finálí A musíme jezdit víc, aby jsme se na to víc zvykli.
1: A to už je přiblížení i k olympijské myšlence Los Angeles 2028.
2: No tak se až za dva roky, ale nechcem si to nějak jako říkat, že příští rok je kvalifikační. Příští rok je prostě mistrovství světa jako každý jiný a my tam budeme chtít co nejlepší výsledek a laťku jsme si tady nastavili poměrně vysoko a doufám, že se nám podaří výsledek aspoň zopakovat příští rok.
1: Takže Dalibore, spolupráce se zkušenějším parťákem bez problému.
3: Určitě bez problému. Jak bych řekl, no, když jsem se stěhoval, Kuba mě podaroval nějaký nábytek, je starší, zkušenější, takže za mě super, asi nemám na co stěžovat.
1: Dodal přímo u kanálu Bozbán Dalibor Neděla. Z Amsterdamu Kamil Jáša, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Bude 8:30 a na Radiožurnálu Sport vás čekají další krátké zprávy. Hezký večer.
1: Posloucháte Radiožurnál, je 8:30. A to je čas na zprávy s Janou Gundou.
2: Až do 4 hodin do rána platí výstraha meteorologů před bouřkami, budou postupovat přes Čechy až na západ Moravy a Slezska. Nejsilnější bouřky by měly být na jihozápadě Čech, bude je doprovázet přívalový déšť, vítr s nárazy až 90 km za hodinu a až 2 cm kroupy. Ve Švýcarsku dnes bouřka s rychlostí větru až 142 km v hodině vyvracela stromy i betonové stožáry elektrického vedení. Až 6 cm kroupy zranili zhruba 40 lidí. Jednu ženu vážně zranil padající strom, píše to agentura DPA. Pražská burza se dnes vrátila k růstu, středeční historické maximum ale nevylepšila. Index PX se zvýšil o 0,34% na 2807,13 bodu. Vzhůru šly akcie bank i energetické společnosti ČES. Vyplývá to z internetových stránek burzy. Česká koruna dnes oslabila vůči euru i dolaru. A policie pátrá po 38letém vězni, který dnes uprchl z nestřeženého pracoviště v Jirnech u Prahy. Odsouzený je za majetkovou trestnou činnost. Hledaný Petr Kocek měří zhruba 175 cm, má hubenou postavu, hnědé oči a tmavě hnědé vlasy. Naposledy na sobě měl černé kalhoty a šedivé triko. Jakékoliv informace o hledaném volejte na linku 158. Sport. Fotbalovou Viktorii Plzeň posílil krajní obránce Adam Gabriel. 25-letý hráč přestoupil z dánského Midtjyllandu a se západočeským klubem podepsal 3letou smlouvu. Gabriel je odchovancem pražské Sparty, působil taky v Hradci Králové. V dánské lize strávil minulé 3 sezóny.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehody na D3 a překážka na D11 za Libicemi nad Cidlinou. Na D3 z Dolního Dvořiště do Českých Budějovic se za odbočkou na Kamenný újezd na kilometru 147 střetla 2 osobní auta. Volný zůstal jen odstavný pruh, zpomaluje se na mokré vozovce, je to ale bez kolony. Na D3 se uklízí po nehodě i ve směru z Prahy na Budějovice. Za odbočkou do Hluboké nad Vltavou na kilometru 128 osobní auto narazilo do Svodida.

0: Na místě jsou hasiči, projíždí se levým pruhem. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové hlásíte překážku za odbočkou na Jičín. Na kilometru 43,5 v odstavném pruhu neoznačené osobní auto.
1: Neoznačené, neosvětlené.
0: Na D1 z Prahy do Brna podobná překážka za Velkým Meziříčím. Na kilometru 151,5 zastavila dodávka. Je v odstavném pruhu, už je ale označená světelnou šipkou. A na silnici 20 z Plzně do Karlových Varů vás zpomalí nehoda za Bečovem nad Teplou. Za odbočkou na Bochov auto narazilo do svodidel, provoz je omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: V noci budou doznívat místy i silné bouřky. Ochladí se na 18 až 13 stupňů Celsia. Na jihu Moravy bude kolem 19 stupňů. Zítra čekáme na východě ještě zpočátku až zataženo s doznívajícím deštěm. Jinak ale polojasno až oblačno, hlavně na horách ojediněle i přehánky. Večer pak začne oblačnost na západě přibývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů Celsia. Na jihu Moravy až 28 a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

kapela Royal Republic na Radiožurnálu Sport ve 20:36. Šesté kolo druhé nejvyšší fotbalové soutěže otevřela výhra pražské Dukly nad Jihlavou 3-1, po které se před víkendovými zápasy tým z Julisky posunul na 5. místo v tabulce. Nechtěně Dukle k výhře pomohl jihlavský obránce David Štětka, který si dal dokonce 2 vlastní góly. No a před pár minutami začal nový ročník fotbalové Bundesligy. Jako poslední z top 5 evropských lig začala právě ta německá a hraje mistrovský Bayern Mnichov doma proti Stuttgartu. Zahajovací zápas zatím je odehraných necelých 5 minut a stav je 0-0. A ve španělské nejvyšší soutěži Santander právě teď inkasuje gól od Elche, pokud tedy nedojde třeba k nějaké úpravě od VARu. V 78. minutě ale domácí Santander i tak vede celkem bezpečně 3-1.

0: České volejbalistky si po 12 dnech plné zátěže na mistrovství Evropy užili volno a hlavně se snažili odpočívat. V minulých dnech se navíc části týmu nevyhnula viróza, což bylo poznat už na předzápasové rozcvičce před posledním utkáním skupiny s Bulharskem.
1: Určitě některé ty hlasivky v té rozcvičce byly chybět, to musím říct, možná bylo trošku tiše, než normálně míváme, ale máme teďka 3 dny vlastně bez zápasu, tak doufám, že do toho pondělí se všichni doléčejí a budou všichni na 100% ready.
2: Budeme mít teda úplný volno, na což se jako hrozně těšíme, ještě teďka trošku lítala nějaká viróza týmem, takže my jsme rádi, že budeme mít čas to doléčit a všichni se pořádně jako odpočinou, taky trošku vyčistit hlavu od volejbalu. Bude to vážně jenom maximálně ten den, potom už musíme zase najet prostě 100% fokus a koncentraci na ten další zápas.
3: Smečařka Michaela Mlinková a blokařka Magdalena Jehlářová, že třídenní pauza po náročném programu a před osmifinálovým zápasem se Švédskem rozhodně přijde vhod. Volejbal ale nevypustí z hlavy úplně. Část týmu se chystá na zápasy beachvolejbalového turnaje Brno Beach Pro na sokolském koupališti u Brněnské přehrady.
1: Říkali jsme, že se budeme podívat na ten beach, aby jsme trošku zregenerovali a mysleli na něco jiného. Podívali se a třeba nějaká masáž nebo něco, nějaký dobrý jídlo si dáme určitě. A v sobotu asi budeme mít normálně už 2 tréninky, v neděli 1 a v pondělí na ně vletíme.
2: Přemýšleli jsme, že teďka na přehradě vlastně bude ten beach, takže se podíváme, protože tam je to přece jenom krásné místo a prostě se zajdeme do obchodu. A ráda sobě nebudeme mít reprezentační oblečení, což bude taky příjemná změna.
3: Usmívá se Magdalena Jehlářová. A hráčky si potřebují trochu odpočinout nejen od volejbalu, ale možná také jedna od druhé. Přeci jen spolu od začátku turnaje tráví téměř veškerý čas a s nikým dalším mimo tým se prakticky nesetkávají.
4: Myslím si, že už jsme zažili i delší časový úseky společně, ale samozřejmě jsme zavřený dohromady. Je to takový, že se hrálo teďkon hodně intenzivně, je to, dejme tomu, řekla bych, hodně monotématický, občas psychicky těžký se zvednout vlastně z jednoho dne hned do druhého, že se jde hrát. Takže jo, myslím si, že budeme rádi, že možná můžeme třeba i vypadnout kousíček někam dál nejenom 500 metrů od hotelu a trošku si odpočinout i navzájem od sebe.
3: Říká univerzálka Monika Brancuská. Ať už české volejbalistky stráví dnešní volný den jakkoliv, víkend už se ponese ve znamení přípravy na Švédsko. To má v kádru univerzálku Izabelu Hákovou, která během základní skupiny vytvořila nový rekord evropských šampionátů. V utkání s Chorvatskem pozbírala během jediného zápasu neskutečných 52 bodů. Pokud chtějí Češky projít do domácího čtvrtfinále, bude třeba tuto superhvězdu eliminovat. Z Brna Adam Kudet, Radiožurnál.

0: Jeden z největších hitů kapely Buty na Radiožurnálu Sport. Dalibor Svrčina porazil v posledním kole kvalifikace Američana McDonalda a poprvé v kariéře si zahraje hlavní soutěž na Grand Slamovém US Open. Vůbec první Grand Slamovou hlavní soutěž, bez ohledu na to, kterého ze čtyř turnajů se to týká, bude hrát Lucie Havlíčková, která na závěr kvalifikace v New Yorku porazila Japonku Hibinovou 6-0 a 6-4. No a teď se o postup do hlavní soutěže snaží ještě Vendula Waldmanová, která vyhrála první set nad Američankou Kalijevovou 7-5, v tom druhém vede 2-1, ale podávat bude její soupeřka.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: I po těžkém úrazu může být člověk aktivní a věnovat se sportu. To je hlavní myšlenka projektu Českého paralympijského výboru s názvem Para Restart. Profesionální parasportovci, zpravidla úspěšní paralympionici, představují v rámci těchto akcí svoje disciplíny a dávají možnost si je vyzkoušet. A tak třeba i objevit nadějné budoucí reprezentanty.
1: Máme tady 5 sportů. Handbike, to znamená speciální kolo určené pro vozičkáře, které se pohání rukama. Je tady parastřelba, je tady para powerlifting, spěrači vozičkáři. Máme tady paraatletiku a David Drahonický, několikanásobný paralympijský vítěz, nám představuje paralukostřelbu.
2: Říká mi mluvčí Českého paralympijského výboru Tadeáš Mahel a já rovnou vyrazím na lukostřelbu za Davidem Drahonickým. Dobrý den.
3: Koukejte na mě a udějte skautský slip. A teď tady ty 3 prsty zahákněte.
2: Jsme na akci Para Restart. Co vy máte konkrétně na starost?
4: No, já tady Lašku s Eliškou lukostřelby. A občas přijde nějaký křen, který mu něco chybí nebo přebejvá, většinou mu chybí noha a chce si zastřílet z luku.
2: Takže popisujete, jak správně se to dělá. Když jste dvakrát vyhrál paralympiádu.
4: Jo, tak já měl štěstí, že jo, ne, že bych já střílel tak dobře, ale já střílel špatně a ostatně ještě hůř. Dali mi zlatou medaili a teď mě sem pozvali, abych o tom vyprávěl, jak se to má dělat, že si lidi myslí, že tomu rozumím, takže já jim do toho kecám tady.
2: A už jste to někomu vysvětlil natolik dobře, že ho třeba lákalo si to opravdu zkusit nebo začít to dělat?
4: Všichni, co tady odteď odešli, tak podle mě šli tam k tomu kamionu a berou si vizitky na Český lukostřelecký svaz.
2: Teď zamířím i k místu, které je docela solidně obsazené, má ho na starost Miroslav Novotný a je to para powerlifting, tedy vzpírání.
5: My to máme specifický v tom, že to de facto může dělat i člověk, který je jakoby vysoko zlomený v zádech. Takže ten sport může dělat 90% jakoby handicapovaných lidí a hlavně každý si myslím, že by měl sportovat a tady to je posílení celého vrchní části těla, takže to je úplně pro každýho sport, takže proto je to v tomhle snu super.
2: Skryté části jsem se přesunul pod stromy do parku a atletické stanoviště s oštěpem a koulí má na starost Tomáš Horáček.
6: Mě vždycky jako v životě lákalo zkusit si prostě z atletiky jako přesně tyhle ty házický, vrhačský, a když jsem to můžu zkusit ze sedu. Tak jsem to zkusil, no a tam přišla nabídka, hele, to úplně není špatný, z toho by mohlo něco být, pojď to zkusit. Tak jsem to zkusil a díky tomu asi, že se začalo dařit a dostal jsem, už loni jsem byl asi na mistrovství světa v Indii, objíždím mezinárodní závody a snažíme se, doufám, že dopadne i paralympiáda Falej.
2: Popsal Tomáš Horáček své ambice směrem k srpnu 2028, tedy k datu, kdy se v americkém Los Angeles budou konat letní paralympijské hry. Z pražských Malvazinek z akce Para Restart, Kristián Šveda, Radiožurnál.

0: Prvním gólovým střelcem nového ročníku Bundesligy je obránce Dejot Upamecano, který po rohovém kopu a centru Kimmicha poslal Bayern do vedení 1-0 proti Stuttgartu v 21. minutě tohoto zápasu.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
0: Posloucháte Radiožurnál, je 9 hodin večer. A to je čas na zprávy s Janou Guldou.
2: Odborníci budou po téměř 80 letech exhumovat ostatky Jana Masaryka. Ukrajinská armáda má znásobit počet útoků v ruském vnitrozemí, nařídil Zelensky. Česká dvojka bez kormidelnice dojela na veslařském mistrovství světa pátá, mužský dvojskyf byl šestý. A počasí zítra bude převážně polojasno až oblačno, ojediněle přehánky. Večer začne oblačnost přibývat a teploty až 28 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Historici a vyšetřovatelé budou po téměř 80 letech zkoumat ostatky Jana Masaryka. Během září exhumují tělo někdejšího československého ministra zahraničí, a to z lánské rodinné hrobky. Informace Radiožurnálu potvrdili zdroje blízké vyšetřování. Přezkoumání Masarykových ostatků by mohlo přispět k objasnění jeho dosud nevyjasněné smrti. Případ se otevřel už několikrát. Naposledy se jim začalo letos v lednu zabývat městské státní zastupitelství v Praze, říká jeho mluvčí Aleš Cimbala.
3: Nyní jsou realizovány další nezbytné úkony, které odpovídají potřebě spojené s vypořádáním, tedy potvrzením či vyvrácením nových poznatků, teorií či hypotéz, s kterými byly orgány činné v trestním řízení obeznámeny a které by mohly vést k podrobnějšímu zjištění a pochopení skutkového stavu věci.
2: Jan Masaryk zemřel 10. března 1948 po pádu z okna svého služebního bytu v Černínském paláci. Komunistický režim jeho smrt označil za sebevraždu. Podle části historiků a badatelů mohlo jít o vraždu nebo nešťastnou náhodu. Rusko bude podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského čelit častějším útokům na ropnou infrastrukturu. Řekl to ve svém tradičním videoprojevu s tím, že nařídil armádě, aby navýšila počet dronových úderů v ruském vnitrozemí. Útoky bezpilotních letounů opakovaně označil za dalekonosné sankce.
4: Úkol zní použít k dalekonosným sankcím proti Rusku 1000 dronů denně. V současné době provádíme průměrně 300 sankčních úderů za den. Musí jich být ale více.
2: Rusko kvůli ukrajinským úderům čelí nedostatku pohonných hmot. To bude podle Zelenského trvat, dokud Moskva nezačne mluvit o konci války. Středočeští kriminalisti prozatím vyčíslili škodu v případu zrušených táborů pro děti z dětských domovů na 1 milion a 200 tisíc korun. Kauzou se zabývají od července. Pobyty se objednaly domovy z celé republiky u spolku Tábory Aurora. Ten je ale na poslední chvíli zrušil. Výše škody může podle středočeské policejní mluvčí Barbory Šnévajsové ještě růst.
5: Těch poškozených subjektů evidujeme 12. Samozřejmě ještě dál se nám tam zbíhají ty spisy z ostatních krajů, takže tohle číslo samozřejmě nemusí být v tuhle chvíli konečné a ty úkony jsou teda zahájeny na pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu.
2: Nejbohatším Čechem je podle týdeníku Euro stejně jako loni Michal Strnad, majitel zbrojařské firmy Czechoslovak Group. Časopis odhadl jeho majetek na 470 miliard korun. Na druhém místě skončil podnikatel Daniel Křetínský s přibližně 430 miliardami korun. Na třetí místo týdeník umístil majitelku finanční skupiny PPF Renátu Kellnerovou s rodinou. Celkový majetek první stovky lidí v žebříčku meziroztně vzrostl asi o pětinu a přesáhl 4 biliony korun.
6: Sport. Dvojka bez kormidelnice Pavlína Flamíková a Anna Šantrůčková skončila na mistrovství světa ve veslování na páté pozici. Ve finále Češky ztratily na medaili přes 4 sekundy. Zvítězily Rumunky Adamová s Radisovou. Dvojskyf Jakub Podrazil Dalibor Neděla skončil šestý s velkou ztrátou 14 sekund na bronz. Jakub Podrazil jel ve finále a na světovém šampionátu po 13 letech.
7: Skončil jsem znova šestý, ale dobrý, jako my jsme se odjížděli s tím, že bychom se chtěli umístit v top 10. Se nám povedlo se nám dostat do finále. S tímhle tím výsledkem jsem spokojený, bohužel ten poslední závod jsme nejeli úplně tak, jak jsme si představovali. Asi ten nějaký závod, jak se říká blbec, my v sezóně musíme, tak jsme se ho vybrali tady. Je to sport.
6: Zlato v závodě dvojskyfů v Amsterdamu získali Nizozemci Tvelaars s Van Dorpem.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na D3 za Kamenným újezdem a překážka na D52 za Hrušovany. Na dálnici D3 z Dolního Dvořiště na České Budějovice pozor hned za sjezdem na Kamenný újezd. Na kilometru 147 se uklízí po havárii osobního auta, které narazilo do svodidel. Následky blokují už jen levý pruh, je to bez kolony, ale brzdí se na mokré vozovce. Na dálnici D52 z Mikulova do Brna zvyšte pozornost za odbočkou na Hrušovany. Na 16. kilometru pojedete kolem porouchaného osobního auta, které blokuje odstavný pruh. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové jste nám hlásili překážku za odbočkou na Jičín. Na kilometru 43,5 v odstavném pruhu neoznačené osobní auto. A na silnici 20 z Písku do Plzně se vyhněte překážce mezi Kasejovicemi a Lnáři. Na vozovce leží sražená srna. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude na východě zpočátku ještě doznívat déšť, jinak polojasno až oblačno, na horách ojediněle přehánky, večer pak začne oblačnost na západě přibývat, nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jihu Moravy až 28 a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy.
10: 21 hodin 6 minut, dál je s vámi Radiožurnál Sport. Příjemný večer. Ve sportovní části zpráv jste slyšeli o pátém místě dvojky bez kormedelnice Flamíková Šantručková na mistrovství světa ve veslování. Pro Pavlínu Flamíkovou ale program šampionátu v Amsterdamu ještě nekončí. Čeká jí ještě zítřejší závod, ve kterém vytvoří posádku s Jakubem Podrazilem. A právě o tom vám řekneme víc už po písnice od Mike and the Mechanics.
8: Radiožurnál Sport
0: a Ondřej Prokop.

0: páté místo na mistrovství světa ve veslování je pro Pavlínu Flamíkovou a Anu Šantručkovou překonáním jejich osobního maxima. Flamíková nastoupí na kanále Bosbán ještě do mixového závodu. Zítra usedne do lodi s Jakubem Podrazilem, který dnes skončil šestý na dvojskifu s Daliborem Nedělou. Jak zjistil v rozhovoru reportér Kamil Jáša, Flamíková sama neví, co může od souboje smíšených posádek očekávat.
1: No to uvidím, jsem se snažila se pořád nějak vyjet z toho, odplavit nějak ten laktát a uvidíme, no. Já doufám, že jsem dostatečně trénovaná na to a že tam nějaký ty síly zůstaly ještě.
2: Páté místo na mistrovství světa, jak se vám to poslouchá?
1: Dobře se mi to poslouchá, nejlepší můj výsledek je vlastně sedmé místo, ještě s Radkou Novotníkovou. Loni jsme byli s Aničkou osmé, to nás tehdy Čelanky porazili, teď jsme jim to vrátili, byli za náma. Trošku mě mrzí, že jsme nezvládli jako dojet ty Italky, ale ty nám na začátku hodně ujeli, zvolili jinou taktiku, byli prostě lepší, ale my jsme spokojené. Náš cíl byl finále A, tím jsme se netajili a každá předjetá loď pro nás je jako bonus, takže jsme spokojené, nechali jsme tam všechno.
2: Přesto se na to zeptám, úspěch páté místo určitě na mistrovství světa, ale tou finálovou optikou nečekali jste, když jste se ráno probudili od finále, přece jenom ještě o něco víc, nemysleli jste na medaili?
1: Každý, kdo je v Ačku, tak chce vyhrát. Samozřejmě, že to chce každý, nebo chce medaili. To nebudu říkat, že jsem jako šla s tím, že si jdu pro pátý nebo pro šestý místo, ale určitě jsem chtěla medaili, ale nebudu teď zklamaná nějak extrémně z toho a s tím si nebudu v sobě schazovat ten výsledek, který jsem tam předvedla, protože musím uznat, ty holky byly lepší a my jsme tam nechali naše maximum a máme pořád na čem pracovat, což je vlastně i dobře, že to víme. Našli jsme si nějaké svoje limity a ty se budeme snažit teď dva roky odstraňovat. Naším vrcholem je olympiáda, doufejme.
2: 2028 Los Angeles.
1: Přesně tak.
2: Závod na mistrovství světa odstartoval o hodinu později, docela po vydatné bouřce, hrálo to nějakou roli?
1: Hraje to trochu roli, ale jsme sport v přírodě, musíme s tím počítat, že se to může stát. My jsme s tím i trochu počítali podle předpovědi, protože jsme tam viděli na radaru tu bouřku, ale přišlo to necelou hodinu do startu, kdy už jsme pomalu se jako začali chystat jít jako k lodi, takže to trošku to každého rozhodí, ale všichni jsme to měli stejné, takže jsme se vlastně zastavili jsme přípravu, zahráli jsme si prší tematicky s ostatníma ve stanu a snažili jsme se udržet
2: prší tematicky.
1: No tak ono pršelo, tak tematicky.
2: Vážně, byl čas i na karty?
1: Jo, zahráli jsme si prší, no.
2: Vaše rekapitulace mistrovství světa přijde až po tom mixovém závodě, ale mluvili jsme o tom už několikrát. Je to odrazový můstek pro další období, které bude olympijské. A co vás vlastně čeká po tomto víkendu?
1: Po tomhle víkendu mě čeká dovolená.
2: Zasloužená.
1: Zasloužená, na tu se opravdu těším, že si odpočinu a pak začneme přípravu rovnou vysokohorskou v Levině. Budeme znova tvrdě pracovat, no. Ale potřebujeme si odpočinout už, no.
2: Dodala Pavlína Flamíková z Amsterdamu Kamil Jáša, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Fotbalovou Spartu definitivně opouští srbský fotbalista Veljko Birmančević. Bývalá opora Pražanů po jarním hostování v Chetafe přestupuje do Ferencvároše. O transferu 28-letého křídelního hráče oficiálně informovali oba kluby. Birmančević byl ve Spartě od roku 2023 nejprve na hostování z Toulouse a vytvořil spolu s Lukášem Haraslínem a Janem Kuchtou obávané útočné trio. V premiérové sezóně 23-24 nazbíral v 48 soutěžních zápasech 22 gólů a 13 asistencí, pomohl Pražanům k zisku dublu a byl vyhlášen nejlepším cizincem ligového ročníku. Ještě v jeho průběhu Sparta uplatnila opci na přestup. No a na Letné pak Birmančević působil do letošního února, kdy zamířil na hostování právě do Chetafe a ve španělském prvoligovém týmu ale odehrál jenom 6 soutěžních duelů a v létě se vrátil do Sparty. Ta už o něj ale neměla zájem a hledalo se pro něj angažmá. Spartu opouští Birmančević jako další velká opora těch úspěšných minulých let po Kuchtovi, Haraslínovi, Kairinenovi, Serencenovi nebo golmanu Vindálovi. No a zajímavé je, že v dresu Ferencvároše si Birmančević brzy může zase přidat další zápas proti Viktorii Plzeň, protože maďarský celek bude soupeřem Viktorie v Evropské lize. No a o těch dalších uslyšíte v našem vysílání už za chvíli, právě o soupeřích Plzně, Sparty, ale také třeba v konferenční lize o soupeřích Jablonce.

0: Jablonec v konferenční lize a také dva čeští zástupci v hlavní fázi fotbalové Evropské ligy. Sparta a Viktoria Plzeň se dnes dozvěděli, s jakými kluby se utkají a ve snaze postoupit do vyřazovacích kol nového ročníku, tedy s kým budou bojovat. Krátce popolední se rozhodlo při losování v Monaku. Ligová část Evropské ligy začne ve středu 16. září a vyvrcholí závěrečným 8. kolem 28. ledna. Přesný rozpis zápasů by měla Evropská fotbalová unie UEFA zveřejnit až v neděli. Teď víc s kolegou Tadeášem Skalickým. Hezký večer.
1: Pěkný večer.
0: Tak když to vezmeme po pořadě, tak jací zajímaví soupeři čekají na pražskou Spartu?
1: Tak můžeme začít těmi, se kterými se Pražané utkají na svém domácím stadionu na Letné. Je to nizozemský Alkmaar, francouzské Rennes, poté anglický Bournemouth a norský Lillestrøm. No a Spartané si udělají výlet na řecký Olympiakos Pireus, taky na Salzburg, do Salzburgu, tedy do Rakouska, do Anglie na stadion Crystal Palace, no a taky do Arménie a to znovu proti Araratu Arménia. Bude to určitě hodně zajímavé ve všech těch případech. Já třeba osobně mám zkušenost ze stadionu Olympiakosu Pireus, kde bude určitě hodně bouřlivá atmosféra. Zažil jsem ji tam, když jsem jako fanoušek šel na zápas Olympiakosu proti německému, tuším, Freiburgu. Skončilo to 2-3 v Evropské lize před nějakými 3 lety. Ten stadion v Pireu je opravdu kousek z centra Athén, protože Pireus je předměstím a ten, to je nějaká půl hodina tramvají, takže i dobrá dostupnost a můžete se podívat samozřejmě i do historického centra Řecka, tak to si myslím, že můžeme vypíchnout, ale myslím, že obecně ta skupina Sparty nebo ti soupeři Sparty jsou docela vyrovnaní s pražským týmem a Sparta to nebude mít úplně jednoduché při tom postupu.
0: Nejtěžší by mohl být papírově podle tebe i třeba zápas na hřišti Crystal Palace jakožto vítěze minulého ročníku konferenční ligy?
1: Možná, že ano, ale musíme zároveň zmínit, že Crystal Palace jsou 15. týmem loňské sezony Premier League, i přesto, že zvítězili v té nižší konferenční lize a tím pádem se dostali do Evropské ligy, tak samozřejmě z 15. místa v Premier League by si žádnou evropskou soutěž v tom novém ročníku nezahráli, ale i tak si myslím, že Crystal Palace může být jedním z těch nejtěžších vyzivatelů, ale samozřejmě vzpomeňme si i na tu nepovedenou březnovou, na to nepovedené březnové dvojutkání s AZ Alkmaar v konferenční lize, kdy Pražané vypadli z konferenční ligy a Alkmaar Spartu hlavně v tom odvetném utkání skutečně přejel.
0: Mimochodem Crystal Palace právě teď hraje utkání s Manchesterem City v Premier League, ve 24. minutě prohrává 0-1. Pojďme dál, pojďme k plzeňským soupeřům v Evropské lize.
1: Plzeň se doma utká s Benficou Lisabon, s Unionem Saint-Gilloise, pak s Jagiellonií Białystok a Levski Sofia, no a venku čeká Viktoriány Real Sociedad, chcete-li San Sebastián, maďarský Ferencváros, pak znovu stejně jako Spartu dva kluby, ale tentokrát tedy na venkovním hřišti a to bude anglický Bournemouth a taky norský Lillestrøm. No a právě o tom, že v Anglii si znovu zahrají Západočeši, mluví kapitán Plzně Matěj Vidra, který se na to moc těší.
2: Škoda, že není Benfica venku, ale los dobrý, soupeři taky a hlavně ta Anglie, takže já se tam strašně těším a návrat na ostrov bude super. Tak víme, že ta anglická liga je ve vysoké intenzitě a uvidíme, jak se na nás připraví, kdy se to bude hrát, takže těším se moc.
0: No a ještě tady také ke konferenční lize, na které soupeře se mohou těšit v Jablonci.
1: Na domácím hřišti na Střelnici, i když uvidíme, protože Jablonec možná bude mít problémy s nevyhovujícím stadionem podle regulí UEFA, ale i tak by měli Severočeši přivítat anglický Brighton, poté Lugano a taky Iberii Tbilisi. No a Severočeši si udělají výlet do Freiburgu, do Trabzonsporu, tedy na hřiště fotbalistů nebo tureckého celku, který získal v tom letním přestupovém období Mohameda Salaha, egyptskou hvězdu, bývalou hvězdu Liverpoolu. No a taky do Rigy, ale nebudou hrát proti RFS, které vyřadili jablonečtí fotbalisté v předkolech konferenční ligy, ale proti týmu FC Riga, který hrál se Spartou. No a o losu pro Jablonec mluví kouč Severočechů Luboš Kozel.
3: věděl jsem, že z těch prvních dvou košů tam není moc na výběr, že to je jeden silný soupeř od druhého, takže to nám víceméně bylo asi jedno. Spíš jsem jako nechtěl třeba jít jakoby někam, kde třeba už jsme, nebo ne my, ale jako český týmy třeba letos hráli, ať to byla ta Červená zvězda nebo Panathinaikos, tím jsem jako se chtěl spíš vyhnout. No.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 9:30. Zprávy připravila Jana Bulda.
1: Letos začnou lékaři očkovat proti chřipce později než obvykle. Některé dodávky vakcín se totiž do Evropy dostanou se zpožděním. Předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek Radiožurnálu řekl, že vakcíny budou k dispozici začátkem listopadu. Zároveň dodal, že pro seniory vakcíny k dispozici budou. Proti chřipce se v Česku podle Chlíbka nechává dlouhodobě očkovat jen 7 až 10% lidí. Prezident USA Donald Trump opět neuspěl se snahou o vymazání odsuzujícího verdiktu ve své kauze falšování finančních záznamů. Týkalo se to plateb za mlčení pornoherečky. Vymazání záznamu odmítl federální soud, informovala o tom agentura AP. Trump se stal prvním bývalým a zároveň i prvním úřadujícím americkým prezidentem, kterého soud uznal vinným z trestného činu. V Demokratické republice Kongo se očkuje proti ebole, informovala o tom agentura AP. Vakcína RVBO je ale vyvinutá pro jinou variantu nemoci a není proto jisté, jestli bude účinná. Očkování mají dostat zdravotníci i někteří obyvatelé. Na variantu nemoci, která se teď v Kongu šíří, zatím neexistuje žádná schválená vakcína. Od poloviny května na ní zemřelo přes 2700 lidí. A elektrifikace železnice mezi Ostravou a Frýdkem Místkem začne nejdřív za rok. Podle původního plánu měla přestavba trati a její plánované rozšíření začít už teď v listopadu. Správa železnic ale dokončuje majetkové vypořádání i úpravu projektové dokumentace. Sport. Pražskou Spartu definitivně opouští srbský fotbalista Veljko Birmančević. Bývalá opora Pražanů po jarním hostování ve španělském Getafe přestupuje do maďarského Ferencvároše. Srbský útočník byl se Spartou u zisku ligového titulu i domácího poháru v roce 2024. Nastoupil za ně ke 109 zápasům a dal 39 gólů.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zvěř na D1 za Devíti kříži a Chodec na trase Brno-Svitavy. Na dálnici D1 z Prahy do Brna velmi opatrně za odbočkou na Domašov. Na kilometru 173 se po dálnici pohybuje srna. Na D1 zpomalte také u Brna ve směru na Vyškov. Před sjezdem na Slatinu od kilometru 200 se pohybuje vozidlo údržby. Sečou trávu ve středovém pásu. V zatáčce je zablokovaný levý pruh. Na D2 z Bratislavy do Brna stojí před Hustopečemi nepojízdné vozidlo. Osobní auto čekejte na kilometru 26,5. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy se připravte na překážku za odbočkou na Litoměřice. Na 39. kilometru nákladní auto s návěsem blokuje pravý pruh a vybočuje se doleva. A na silnici 43 z Brna do Svitav opatrně mezi Kuřimí a Lipůvkou po vozovce se pohybuje Chodec. Další

0: Zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V noci budou doznívat místy i silné bouřky s kroupami a přívalovými dešti a ochladí se na 18 až 13 stupňů Celsia. Na jihu Moravy bude kolem 19 stupňů. Zítra čekáme na východě ještě zpočátku až zataženo, opět doznívající dešť. Jinak ale polojasno až oblačno, hlavně na horách ojediněle přehánky. Večer pak začne oblačnost na západě přibývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 28 a na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

Slavní Scorpions otevřeli další část vysílání radiožurnálu Sport. Dobrý večer. České tenisce Wendule Waldmannové se trochu vzdaluje účast v hlavní soutěži posledního Grand Slamu sezóny US Open, protože teď v posledním kole kvalifikace prohrává v rozhodujícím třetím setu s Američankou Kalijovou 0-2 a teď tedy se bude snažit při svém podání snížit a pak případně smazat tu ztrátu jednoho breaku. První set Waldmannová vyhrála 7-5, ten druhý ale ztratila 4-6. Do hlavní soutěže už postoupila Lucie Havlíčková přes Japonku Hibinovou po vítězství 6-0 a 6-4 a v mužské části pavouka hlavní soutěže US Open nebude chybět Dalibor Svrčina, který ve finále kvalifikace zdolal Američana McDonalda 2-1 na sety po velkém dramatu. 7-5 byl ten třetí set.

0: Kanoista Martin Fuchsa je po páté v kariéře mistrem světa. V polské Poznani vyhrál na kilometru ve stejném času jako Maďar Daniel Fejes. Pořadatelé tak udělovali v tomto závodu dvě zlata. Kousek od medaile skončila na šampionátu Barbora Betlachová, ale smutná z toho nebyla. Naopak, poznáte to i z rozhovoru s reportérem Františkem Kunou.
1: Kajakářka Barbora Betlachová dojela na čtvrtém místě, vy jste dojatá.
2: Jsem, ale štěstím. Já vůbec nevím, teď co mám moc říkat, protože já jsem předtím byla tak strašně nervózní a hrozně jsem si přála, aby to klaplo na co nejlepší výsledek. I jsem vám tady včera říkala, že bych byla spokojená, kdybych to zvládla do pátého místa, a já jsem to ještě předčila a... Jako to jsou slzy štěstí, já rozhodně nejsem nespokojená, to určitě ne, protože tato brambora je prostě moje, protože jsem Barbora, ale jako má to chuť zlata pro mě, protože tohle je prostě, to je úplně splněný sen.
1: Tak zní, že vám to opravdu chutná, tak přeci jen jak moc vás uklidnilo třeba to, že jedete v osmé dráze, jak jste si trochu přála jet u tribun?
2: Já jsem si to moc přála, protože já většinou svých nejlepších asi výsledků mám vždycky z kraju, ať už třeba to mistrovství světa, co jsem vyhrála do třeba 20 let, tak to jsem byla na dvojce, tak osmička, to je taková dvojka. Takže já jsem s tím tak strašně jako spokojená, to jo, ani nevíte jak.
1: Na koho se teď nejvíc těšíte z těch lidí, co jsou tady s vámi?
2: Já asi na rodinu, protože tu tady mám skoro celou. Sice tady není třeba máma s tátou, což mě mrzí, ale i tak na dálku vím, že mi hrozně fandějí, takže první asi kam půjdu, bude ségra, teta, všechny holky, co tady mám, takže skvělý.
1: Děkuju a gratuluju.
2: Děkuju moc.
1: Říká Barbora Betlachová po životním úspěchu, jak jste mohli slyšet z Poznaně, František Kuna, Radiožurnál. Mám v hlavě naše dny.

0: David Koller na Radiožurnálu Sport, je 21 hodin a 46 minut. Před malou chvílí Bayern Mnichov dal druhý gól, svůj tedy v utkání, kterým se otevírá nová sezóna Bundesligy. Doma proti Stuttgartu mistrovský Bayern vede 2-1, protože pár minut předtím se Stuttgartu podařilo vyrovnat, ale Olisech teď tedy vrátil zase vedení na stranu mistrovského týmu. Hraje se druhý tedy úvodní zápas druhého kola italské série A AC Milan zatím s Benátkami po první půli remizuje 0-0. Ve španělské lize Santander porazil 3-2 Elche a teď hraje svůj zápas také tým Alavesu proti Villarrealu. Zatím po 18 minutách nerozhodně 0-0. No a pojďme také do francouzské nejvyšší soutěže. Lille Paris Saint-Germain 1-0. Zatím po první půli, která právě teď skončila. V Belgii Genk Beveren 3-0 po poločasu. No a v jediném dnešním utkání Premier League Manchester City vede na hřišti Crystal Palace v nastavení prvního poločasu 1-0. No a v Mnichově další radost. Bayern právě teď zvyšuje v 58. minutě už na 3-1.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Před písničkou od Aerosmith se mluvilo o třetím gólu Bayernu v utkání se Stuttgartem na úvod nové sezóny Bundesligy a ten gól na 3-1 pro Bayern byl opravdu kuriózní. Joshe Wagnermann ze Stuttgartu, obránce, který předtím vyrovnával na 1-1, měl opravdu obrovskou smůlu. Hraje se ve velkém prudkém dešti a podmáčený terén ho zradil, když chtěl odehrát nikým neatakován do bezpečí míč z pokutového území. Jenže podklouzl a napálil míč do sítě vlastní branky. Takže to bylo 3-1 pro Bayern, který ale teď právě dává gól už na 4-1. No a my se zase můžeme věnovat mistrovství světa ve Veslo v Amsterdamu. Ne všichni čeští reprezentanti odjedou spokojení. Třeba Alice Prokešová, ta pojede zítra od 10.15 na mistrovství světa pouze finále C, což je fakt, se kterým opravdu spokojená být nemůže. V její čtvrtfinálové jízdě byly totiž lepší hned tři závodnice a postupovali právě jen tři. U kanálu Bosbán s ním mluvil za radiožurnál Sport Kamil Jaša.
1: Váš výkon nestačil na postup do semifinále. Úsměvy na vaší tváři se hledají asi jenom velice těžko, takže zklamaná?
2: Jsem zklamaná, nevím moc, co k tomu říct, no, takhle mi slzy potom. Je mi to líto, chtěla jsem víc, ale bohužel to nějak nešlo, no.
1: První dvě lodě si ten postup docela pohlídali, Nizozemka a Britka. Vy jste se snažila držet kontaktu s Brazilkou?
2: Jo, Brazilka byla můj cíl. Ty dvě první holky, jako ty jsou úplně někde jinde a já jsem pak chytla jejich vlnu, na což se samozřejmě nechci vymlouvat, ale dost mě to tam potrápilo. Ta Brazilka mě v půlce povodila a to mě už i trošku psychicky asi, nechci říct, zlomilo. Já jsem pak ještě se snažila s tím něco dělat, ale už to bylo náročný, no.
1: Když se podíváme na první pětistovku, tedy hlavně na časy, tak tam to ještě bylo v pořádku, ale potom Brazilka přece jenom se dostala o 4 vteřiny před vás. Proč?
2: Já popravdě nevím. Zatím na to hledám sama odpověď. Ten start nebyl špatný, asi mohl být i lepší, ale mě ty starty prostě nejdou, takže mě to často ujede v tom začátku a je to věc, na které budeme muset do budoucna hodně ještě zapracovat. Nevím, chtělo to asi víc bojovnosti, možná se nebát to tam fakt napálit od začátku a pak třeba vykapat v průběhu, ale tady tento způsob závodění ještě nemám úplně osvojen, takže jsem to neudělala, ale teď mě to mrzí, no.
1: Vlastně na poslední chvíli pořadatelé přehazovali dráhy kvůli větru, ovlivnilo vás to?
2: Myslím si, že mě to ovlivnilo spíš v negativním slova smyslu, protože právě ta Brazilka by jinak ty vlny schytala taky, ale z druhé strany, za to teďka byla vedle mě, měla čistší tu dráhu asi, takže, ale tak jako podmínky prostě jsou, jaký jsou. A
1: čeká vás v sobotu finále C, jaké bude potom pokračování sezony?
2: Konec. Zítřejším závodem pokládám vesla a měsíc to nechci ani vidět a těším se, až si odpočnu a na podzim se do toho pak zase vrhneme znovu. No.
1: Máte v tom delším časovém horizontu letní olympijské hry v roce 2028?
2: Rozhodně, jako to je můj cíl, nesmím se teď nechat odradit tady v finále C, přece jenom ten výkon pořád vzhledem k předchozím nějakým okolnostem není zas tak hroznej. Vidím, že i Dánka je se mnou ve finále C, ta měla loni na mistrovství světa medaily, taky bojovala se zraněním, takže olympiáda tam je, já na ní chci jet a pokusím se ještě teď na podzim dělat všechno pro to, aby to příští rok vyšlo.
1: Doplnila Alice Prokešová z Amsterdamu, Kamil Jaša, Radiožurnál.

0: derby na Radiožurnálu Sport.
1: Poprvé od nedohraného květnového derby se ve fotbalové šancelize utkají pražská S. Sparta a Slavia se střetnou v šestém kole nejvyšší soutěže. Ve chvíli, kdy tým z Letné ztrácí na rivala z Edenu dva body, kvůli výtržnostem slavistických fanoušků v minulém derby budou platit na stadionu Sparty přísnější bezpečnostní opatření. Šlágr ligového podzimu začne v neděli ve 20 hodin v přímém přenosu na této stanici.
0: Derby na Radiožurnálu Sport.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. Posloucháte Radiožurnál, je 22 hodin. Zprávy připravila Jana Gulda.
3: Stát plánuje od ledna snížit podporu v nezaměstnanosti. Srbsko oznámilo, že válečný zločinec Mladić bude mít státní pohřeb. Fotbalisti Sparty, Plzně a Jablonce znají své soupeře pro hlavní části evropských pohárů. A počasí zítra bude převážně polojasno až oblačno, ojediněle přehánky. Večer pak začne oblačnost přibývat a teploty až 28 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Nezaměstnaní nejspíš budou mít od ledna nižší podporu. Ministerstvo práce a sociálních věcí se totiž plánuje vrátit k předchozímu nastavení systému. V prvních měsících by nezaměstnaní dostali 65% předchozího výdělku namísto současných 80%. Maximálně by mohli získat 60% průměrné mzdy v předchozím roce. Dnes je to 80%. Současná vláda by tak zrušila navýšení, které prosadil minulý kabinet. Od opatření si vládní koalice slibuje úsporu asi 4,5 miliardy korun. S návrhem nesouhlasí odbory a zaměstnavatelé. Města, obce i kraje často nenakládají efektivně se svými úsporami, upozorňuje na to Národní rozpočtová rada. Peníze totiž nechávají ležet na běžných účtech místo toho, aby je investovali. Výhodnější účet s termínovaným vkladem nabízí přímo pro samosprávy třeba Česká národní banka. Využívá ho ale jen necelých 7% radnic. Zájem je nízký, hlavně kvůli složité administrativě, vysvětluje ředitelka Svazu měst a obcí Radka Vladiková.
4: Většina obcí ty peníze vezme a posunuje do standardních komerčních bank, kde pak mají celou vlastně správu těch peněz.
3: Termínované vklady u komerčních bank ale nemusí být pro samosprávy tak výhodné. Bosensko-srbský válečný zločinec Ratko Mladić bude pohřbený s nejvyššími státními poctami, oznámilo to srbské ministerstvo spravedlnosti. O místě pohřbení rozhodne rodina. Na tom pohřbu zatím není známé. Mladić zemřel včera ve věznici v nizozemském Hágu. Odpikával si tam doživotní trest za genocidu a válečné zločiny.
5: Evropská unie varovala Bělehrad, aby se rozhodl, jakou roli budou mít srbské úřady v případě Mladićova pohřbu. Brusel pro Rádio Svobodná Evropa uvedl, že glorifikace válečných zločinců je v rozporu s nejzákladnějšími evropskými hodnotami. Nemá podle něj místo ani v unii, ani v kandidátských zemích. Jednou z nich je od roku 2012 i Srbsko. Mladić se dopustil válečných zločinů během bosenské války v 90. letech. Jeho vojáci například vyvraždili přes 8 tisíc muslimských mužů a chlapců při genocidě ve Srebrenici a přes 3 roky obléhali bosenské hlavní město Sarajevo. Václav Hojiný, Radiožurnál.
3: Na středověkém Helvštíně na Přerovsku začalo celosvětové setkání uměleckých kovářů Hephaiston. Zhruba 600 mistrů černého řemesla předvádí na hradě své exponáty a svoji zručnost předvedou i přímo u výhní na třetím nádvoří. Vystavená díla bude hodnotit odborná porota, říká kastelán Jan Lauro.
6: V sobotu do 10 dopoledne se musí každý kovář, který chce být ohodnocen, zapsat a dílo přihlásit. A pak porota na to má v sobotu do půlnoci na ta vystavená díla a v neděli do oběda na ta díla, která vzniknou tady v tom 3-hodinovém časovém limitu. A slavnostní vyhlašování proběhne v neděli po obědě ve 14 hodin.
0: Sport.
3: Fotbalistům Sparty a Plzně přisoudil los hlavní fáze Evropské ligy dva stejné soupeře, Bournemouth a Lillestrøm. Pražani oba přivítají doma, Viktorie čeká cesta na jih Anglie a do Norska.
7: Sparta se na Letné utká ještě s nizozemským AZ Alkmaar a francouzským Rennes. V Řecku bude hrát s Olympiakosem Pireus, v Londýně s Crystal Palace, v Rakousku se Salzburgem a v Jerevanu s týmem Ararat Arménia. Plzeň se představí ještě ve Španělsku proti Realu Sociedad San Sebastian a v Budapešti proti Ferencvároši. Doma Viktoria přivítá Benfiku Lisabon, belgický Royal Union Saint-Gilloas, polskou Jagiellonii a bulharský celek Levski Sofia. Termíny zápasů určí Evropská fotbalová unie UEFA do konce týdne. Pavel Tilšár, Radiožurnál.
3: Jablonec bude hrát v konferenční lize doma s Brightonem, švýcarským Luganem a gruzínským klubem Iberia Tbilisi. V Turecku nastoupí proti Trabzonsporu, v Německu proti Freiburgu a v Lotyšsku proti FC Riga.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Omezení na D11 za Poděbrady a nehoda na Trojce za Bystřicí. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy se dnes v noci pracuje v omezení od sjezdu na Pečky. Mezi 35. a 25. kilometrem opravují poškozenou vozovku v pravém pruhu. Do rána se bude projíždět jen levým pruhem vedeným v protisměru. Na D1 z Přerova do Ostravy zbystřete za odbočkou na Lipník nad Bečvou. Na kilometru 294 stojí porouchané osobní auto. Na silnici 3 z Benešova do Tábora vás zdrží nehoda za Bystřicí. Mezi odbočkami na Petrovice a Čapí hnízdo bourala dvě osobní auta. Na místě záchranáři a tvoří se kolony v obou směrech. A na silnici 24 z Veselí nad Lužnicí do Lomnice nad Lužnicí vyšetřují nehodu za odbočkou na Ponědraž. Střetla se tam dvě osobní auta a projíždí se pomaleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme na východě zpočátku ještě doznívající déšť, jinak polojasno až oblačno, ojediněle přehánky, večer pak začne oblačnost na západě přibývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jihu Moravy až 28 a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy.
9: Ve 22 hodin a 6 minut pokračuje vysílání Radiožurnálu Sport. Čtvrtý gól Bayernu Mnichov v úvodním utkání Bundesligy proti Stuttgartu nakonec neplatil kvůli opravdu minimálnímu offsideu. 3-1 tak v 77. minutě vede Bayern nad Stuttgartem. Česká tenistka Waldmannová zatím prohrává v rozhodujícím třetím setu o postup do hlavní soutěže US Open s Američankou Kalijevovou 2-4 a teď tedy servíruje. No a my za pár minut na Radiožurnálu Sport budeme mluvit o víkendových závodech mistrovství Evropy tahačů, které se chystají v Mostě.
0: Radiožurnál Sport
2: a Ondřej Prokop.

0: turn to dust all that I adored. Tento víkend bude patřit v Mostě závodům evropského šampionátu tahačů. Diváci se mohou těšit po 3 letech na bývalého mistra Evropy Adama Lacka z roudnické stáje Bagíra, který se vrací na svůj oblíbený okruh.
1: 41-letý závodník se za volant kamionu vrátil po 3leté pauze, během které tahač neřídil.
2: Nebylo kdy, protože fakt je to úplně jiný koncept, ale sedl jsem do svého starého auta a hned jsem tam šoupl čas, tak jsem si říkal, je to jak jízda na kole, nezapomíná se to. Tady to máme opravdu rádi, díky těm fanouškům, díky té atmosféře, díky kamarádům, díky sponzorům, prostě díky všemu, jsme prostě doma.
1: Nemůže se dočkat závodu v Mostě Adam Lacko, který se do evropského šampionátu tahačů vrátil pouze na 2 závodní víkendy a hlavně právě kvůli tomu na severu Čech. Pro fanoušky bude největší atrakcí, stejně jako byl loni 2násobný vítěz slavné rally Dakar Martin Macík, který si před rokem v Mostě vyzkoušel okruhové závody.
2: Snažil se, podle mě taky dal do toho maximum, ale asi měl jinou představu, že to bude asi jednodušší. Ono, každý, kdo přichází do těch táčů, tak si řekne hezky, má to svoje kamiony. A to už jsme zažili spoustu krát u nás v Bagíře, to zvládnu, tady jezdím dobře. No a pak přijdou a spálí se, protože opravdu to je tak specifické odvětví a tak specifická kategorie, že člověk, když to nemá naježděné a navnímané, tak to není úplně tak jednoduché to zvládnout, a to šlo přesně vidět i na tom Martinovi. Výborný jezdec v soutěžích v Dakaru a tady přišel a byl chudák asi z toho hodně překvapený, co to je.
1: Řekl Adam Lacko, ten opět pojede na vypůjčeném tahači Iveco od Němce Hána. Je to úplně jiný kamion, než byl jeho speciál.
2: V Bagíře sedíme za koly, motor máme pod sebou, tady sedíme lehce před nebo na kolech a motor máme za sebou, takže celé rozložení té váhy je úplně jinačí. Ten zadek je fakt jako strašně lehký oproti naší Bagíře. Pohled, si jenom člověk musí zvyknout na to, že nemá před sebou ten čumák, že když jde do zdí, tak musí schovat nohy. Jak si pamatuju z těch aut předtím, já už jsem jezdil, že jo, s krátkým autem nebo bez čumákovým, s Renaultem, s Manem, takže zkušenosti mám, ale jak se říká, to jsem už trošku zapomněl, protože jsem byl zvyklý na něco jiného, ale postupem času si člověk na to zase zvyká.
1: Před více než měsícem si Adam Lacko vypůjčený stroj vyzkoušel při závodech v německém Nürburgringu. Nejlepším výsledkem bylo 8. místo. Na oblíbeném domácím okruhu by chtěl český závodník ale atakovat pódiová umístění, i když ví, že v nabité konkurenci to nebude snadné.
2: Já bych v tom byl trošku opatrný. Ty tahače, to je taková stálice, že tady se pořád motají stejné obličeje. Pořád je to to samé, takže musím mezně zpátky vklouznout, abych se tam zařadil zpět mezi ty rychlejší.
1: Řekl Adam Lacko, který bude magnetem víkendových závodů mistrovství Evropy tahačů na autodromu v Mostě. 2 se pojedou v sobotu a 2 v neděli. David Kalvas, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Přeci jen se Bayern v utkání se Stuttgartem na úvod nové sezony Bundesligy dostal do vedení 4-1 v 82. minutě. Pavlovič dával do prázdné branky po přihrávce Saibariho a na tom už nic VAR nezměnil. Teď už se hraje minuta 88. a mistrovský Bayern tedy míří za prvním vítězstvím v sezóně hned v úvodním duelu. Crystal Palace v anglické Premier League v 60. minutě prohrává 1-3 s Manchesterem City. Dva góly dal za hosty Šerky, v první půli se trefil také Erling Haaland. Donnarumma vlastním gólem snižoval z pohledu Crystal Palace na 1-2, ale chvíli na to tedy Šerky svým druhým gólem v utkání zase zvýšil na dvougólový náskok pro Manchester City. V dalších zápasech ve francouzské Ligue 1, tedy v tom jediném dnešním, Lille stále vede nad Paris Saint-Germain 1-0 po 60 minutách. AC Milan se pořád nemůže prosadit proti Benátkám v italské sérii a v 67. minutě stav zápasu zatím 0-0. Ve španělské lize dnes na programu jsou hned dva zápasy. Santander porazil Elche 3-2, no a Alaves teď po první půli vede nad Villarrealem 1-0. We'll be right back.

0: Třetí titul mistra světa za sebou vybojoval na šampionátu v Poznani kanoista Martin Fuchsa. V takzvaném mrtvém závodě nakonec bral zlato i Maďar Fejes. Podrobnosti k tomu přidá teď na úvod posledního dnešního sportovního přehledu Anna Skalová. Hezký večer.
1: Hezký večer. Olympijský šampion z Paříže obhájil podruhé titul mistra světa na kilometru díky skvělému finiši ze zadních pozic. S Maďarem Danielem Fejesem finišoval ve stejném čase na tisícinu sekundy. Na ceremoniálu se tak hrály dvě hymny.
2: Jsem mistr světa a vůbec ani nevím, že jsme tam stáli dva. Já jsem viděl sám sebe na prvním stupínku a to je pro mě důležitý. Vlastně je to úplně neuvěřitelný, že po třetí za sebou můžu být mistr světa. Když to spočítám s olympiádou, tak je to vlastně 4 roky za sebou neporažený na kilometr. Vlastně letos bez porážky na tady ty olympijské disciplíně, což nevím, jestli se vůbec někomu někdy podařilo.
1: Kajakářka Barbora Betlachová dojela na kilometru čtvrtá. Přestože skončila těsně za stupní vítězek, byla po závodě dojatá štěstím.
3: Já jsem předtím byla tak strašně nervózní a hrozně jsem si přála, aby to klaplo na co nejlepší výsledek. I jsem vám tady říkala, že bych byla spokojená, kdybych to zvládla do 5. místa, a já jsem to ještě předčila a jako to jsou slzy štěstí. Já rozhodně nejsem nespokojená, to určitě ne, protože tahle brambora jako má to chuť zlata pro mě, protože to je úplně splněný sen.
0: Závod kajakářek na 1000 metrů vyhrála Maďarka Cikošová. Zítra pojede Martin Fuchsa finále 500 a kajakář Josef Dostál semifinále na stejné vzdálenosti.
1: Tři české kluby se dozvěděly jména soupeřů v ligové fázi Evropské a konferenční ligy. Fotbalisté Plzně ve Štruncových sadech přivítají portugalskou Benfiku Lisabon, belgický Union Saint-Gilloise, bulharský tým Levski Sofia a polskou Jagiellonii Białystok. Venku se střetnou s anglickým Bournemouthem, maďarským Ferencvárosem, Reálem Sociedad a norským Lillestrémem. Kapitán Matěj Vidra se těší, že si opět zahraje v Anglii, kde v minulosti působil.
4: Škoda, že není Benfica venku, ale to bylo dobré, soupeři taky a hlavně ta Anglie, takže já se tam strašně těším a návrat na ostrov bude super. Tak víme, že ta anglická liga je ve vysoké intenzitě a uvidíme, jak se na nás připraví, kdy se to bude hrát, takže těším se moc.
0: Své soupeře znají v evropské lize také fotbalisté Sparty. Na Letné přivítají AZ Alkmaar, Rennes, Bournemouth a Lillestrém. Venku budou hrát s Olympiakosem Pireus, Salzburkem, Crystal Palace a Araratem Arménia.
1: Jablonec bude hrát v základní části konferenční ligy doma s Brightonem, švýcarským Luganem a gruzinským týmem Iberia Tbilisi. V Německu se Severočeši utkají s finalistou posledního ročníku evropské ligy Freiburgem, v Turecku s Trabzonsporem, za který hraje hvězdný Egypťan Mohamed Salah. A v Lotyšsku bude jejich soupeřem FC Riga. Jablonecký kouč Luboš Kozel se Klosu řekl.
5: Věděl jsem, že z těch prvních dvou košů tam není moc na výběr, že to je jeden silný soupeř od druhého, takže to nám víceméně bylo asi jedno. Spíš jsem jako nechtěl třeba jít jakoby někam, kde třeba už jsme, nebo ne my, ale jako český týmy třeba letos hráli, ať to byla ta Červená zvězda nebo Panathinaikos, tím jsem jako se chtěl spíš vyhnout. No.
0: Fotbalisty Slávie čeká ve třetím kole MOL Cupu výjezd na stadion třetiligového Varnsdorfu. Viktoria Žižkov bude v derby hostit pražskou Spartu a Plzeň nastoupí na hřišti dalšího týmu z druhé ligy Jihlavy. Los v Praze poprvé zapojil do aktuálního ročníku taky Hradec Králové, Jablonec a Sigmu Olomouc. Hradec nastoupí v Příbrami, Jablonec v Praze na Dukle a Sigma v Prostějově.
1: Sobotní utkání 6. kola šance ligy mezi fotbalisty Bohemians a Mladou Boleslaví bylo odloženo. Hostující tým postihlo hromadné infekční onemocnění. Informovala o tom ligová fotbalová asociace. Náhradní termín zatím neurčila.
0: Viktorii Plzeň posílil krajní obránce Adam Gabriel. 25-letý hráč přestoupil z dánského Midtjyllandu a se západočeským klubem podepsal 3letou smlouvu. Gabriel je odchovancem pražské Sparty, působil také v Hradci Králové. V dánské lize strávil minulé 3 sezóny.
1: Beslaři podrazil a neděla skončili na mistrovství světa v Nizozemsku na dvojsky F6. Faminková a Šantručková obsadili na dvojce bez kormidelnice 5. pozici. Pavlína Flaminková popsala finálový souboj na kanále Bosban.
6: Nejlepší můj výsledek je vlastně 7. místo, ještě s Radkou Novotníkovou. Loni jsme byli s Aničkou 8., to nás tehdy Čelanky porazili, teď jsme jim to vrátili, byli za náma. Trošku mě mrzí, že jsme nezvládli jako dojet ty Italky, ale ty nám na začátku hodně ujeli, zvolili jinou taktiku, byli prostě lepší, ale my jsme spokojené.
1: Závod ovládly Rumunky Adamová s Radisovou.
0: Horskou 7. etapu cyklistické Vuelty v den úmrtí norského krále Haralda V. ovládli 2 Norové. Po samostatném úniku triumfoval Andreas Leknesund. Druhý dojel s odstupem 34 sekund jeho týmový kolega Tobias Johannesen. Skoro 4minutové vedení

0: 11. A taky Monika Chmilová se zprávami.
1: Česko zažilo jedny z nejteplejších letních měsíců v historii měření. Meteorologové zatím napočítali celkem 53 tropických dní a 34 tropických nocí. Vyšší počet tropických nocí byl už jen v letech 2024 a 2015. Podle Evy Holtanové z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy bylo letošní léto extrémní. V dalších letech to podle ní bude stále častější a navíc se tropické dny spojí s tropickými nocemi. Stát v červenci na mýtném vybral přes 1 700 000 000 korun. Je to o 2% víc než ve stejném období loni, informovala o tom společnost CzechToll, která mýtný systém v Česku spravuje. Výběr vzrostl i přesto, že měl letošní červenec o jeden pracovní den méně. Od začátku roku řidiči na mýtném zaplatili skoro 12 miliard korun. Rakouské úřady vyhlásily mezinárodní pátrání po dvou podezřelých z krádeže šperků z vídeňského umělecko-průmyslového muzea. Pachatelé tam včera ukradli platinový náhrdelník, který patřil novodobé egyptské královně Nazli. Podle muzea pochází z roku 1939 a je v něm více než 670 diamantů. Před 11 lety se v aukci prodal v přepočtu za více než 90 milionů korun. A velkoformátová skleněná mozaika zdobí ode dneška průčelí pavilonu Šelem Zoo v Liberci. Dílo nazvané Šelmárium vytvořili studenti tří středních uměleckých škol z Kamenického Šenova, Nového Boru a Jablonce nad Nisou. Vytvoření Šelmária bylo jednou z akcí festivalu skla Krystal Valley Week, který se tento týden koná v Liberci.
2: Sport.
1: Fotbalisté Dukly Praha na úvod 6. kola šance Národní ligy porazili Hlavu 3-1 a v neúplné tabulce druhé nejvyšší soutěže se posunuli na 5. příčku. Na vedoucí Karvinou ztrácí 2 body. Pražané uspěli po porážkách s rezervou Slávie a Ústím nad Labem. Ke třetí výhře v ročníku jí pomohly 2 nové posily. Brankář Bačkovský a obránce Tomič.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D1 za Brnem a nehoda na trojce na Benešovsku. Na dálnici D1 zvyšte pozornost za Brnem ve směru na Vyškov. Za nájezdem z Ostravské ulice na kilometru 204 pojedete kolem odstaveného osobního auta. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové podobná překážka za odbočkou na Jičín. Na kilometru 43,5 v odstavném pruhu porouchané osobní auto. Na silnici 3 z Benešova do Tábora se uklízí po nehodě za Bystřicí. Mezi odbočkami na Petrovice a Čapí hnízdo havarovala 2 osobní auta. Se kivadlově počítejte s kratším zdržením. A následky nehody brzdí provoz také na silnici 24 z Veselí nad Lužnicí do Třeboně. Za odbočkou na Ponědráž se střetla 2 osobní auta, místem se projíždí pomaleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci budou doznívat místy silné bouřky s kroupami a přívalovými dešti a ochladí se na 18 až 13 stupňů Celsia. Zítra pak čekáme na východě ještě zpočátku až zataženo s doznívajícím deštěm, jinak polojasno až oblačno, hlavně na horách ojediněle přehánky. Večer pak začne oblačnost na západě přibývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jihu Moravy až 28. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

Šet se otevřeli další část vysílání radiožurnálu Sport. Mistrovský Bayern Mnichov má za sebou skvělý vstup do nového ročníku Bundesligy. Nakonec doma porazil Stuttgart v úvodním utkání sezóny 5-1. Problémy má naopak na startu sezóny Paris Saint-Germain, hegemon posledních let francouzského fotbalu a dvojnásobný vítěz Ligy mistrů z posledních dvou sezón. Po úvodní remíze 2-2 s Rennes, teď v 85. minutě v předehrávce druhého kola prohrává, tedy v 79. minutě prohrává s Lille 0-1. 85. minuta, ta patří k utkání AC Milan Benátky v italské sérii a milánským se podařilo dát alespoň jeden gól, vedou tedy 1-0 jakožto favorit tohoto zápasu. No a v anglické Premier League Manchester City vede 3-1 na hřišti Crystal Palace v 79. minutě.

0: René Vydarený má ve své osobní sbírce stříbro z hokejového mistrovství světa z roku 2012. Slovenský obránce po aktivní, velmi bohaté kariéře zůstal v Českých Budějovicích. Trénuje mládež, překvapivě ale ne v motoru, nýbrž v klubu Mad Bull. V rozhovoru, který s ním natočil Kamil Jáša, René Vydarený říká, že se sice narodil v Bratislavě, ale sám sebe už považuje spíš za Jihočecha.
1: Dá se to tak říct, no, žiju tady 21 let, takže ono je slyšet, ta čeština už trošku tady je a nechce se mi úplně přepínat do slovenčiny. Byl jsem tomu trošku donucen díky tomu, že trénuju ty děti a tu slovenčinu nepobírali. Takže tu slovenčinu jsem dal trošku do postrany, no a teď se mluvím tak, jak mluvím. No.
2: To opravdu platí, že současná generace tolik nerozumí slovensky?
1: Je to, ale je tam pár slovíček, jsou to většinou tě slovesa a člověk se musel pak opakovat. A někdy mi to uteče, samozřejmě, když člověku naběhne ta žíla někdy, tak mu uteče to slovenské slovíčko nějaké a je víno, že nerozumí. Jako.
2: No, vždycky mě to zajímalo, nikdy jsem se nikoho ze Slovenska neptal. Ano, samozřejmě, když si vás poslechneme, tak poznáme, že jste ze Slovenska. Je to zase i obráceně, když přijedete na Slovensko, tak poznají, že 21 let žijete v Českých Budějovicích.
1: No, to dostávám.
2: Vážně?
1: No, Čechu a podobně. No. Mě trvá vždycky tak 3 dny, než se to vyčistí z toho jazyka. No.
2: Jaká byla ta hokejová kariéra? Kde vlastně začala?
1: Začala v Bratislave, v podstatě ve 4 letech na Slovanu Bratislava. V té době nás tam bylo asi 70, takže ty nábory byly samozřejmě obrovské. A
2: hned na náboru 70 dětí?
1: Nás bylo 70, no a postupně se to vlastně už do 5. třídy, oni brali jenom 20 plus 3 gólmany a vlastně tam se dostal, byly nějaké testy a tak dále a ty se dostali vlastně na tu školu. Ten systém byl trošku jinak, jak je teď, protože vlastně teď už je to po ročníkoch, v té době vlastně to bylo školní ročníky. Takže my, jak nás vybrali, tak my jsme chodili do školy a to v dnešní době úplně takhle nefunguje. Ono se to trošku těmi ročníkama rozbilo.
2: René Vydarený má medaili z mistrovství světa. Je to ten největší sportovní úspěch?
1: Dá se povrat, že ano. Jsou to vždycky takové nějaké, jak se to veme, ten kolektivní určitě. Pak jsou tam nějaké vítězství jako na klubové úrovni, ale v rámci toho národa určitě. No. My jsme vyhrali i 18 bronzovou medailu, to byl takový ten první krok. A vlastně ta stříbrná z mistrovství světa, no, tak bylo to hodně nečekané, hlavně v té době. Takže to bylo skvělé. No.
2: Co vás vlastně dovedlo do Českých Budějovic?
1: To bychom tady museli být hodně dlouho. Na to, aby jsme to
2: máme asi 30 vteřin.
1: Celé dali nějak dohromady, ale jsem se vracel z Kanady. Já jsem tu sezonu dohrál v Slovanu zpátky a vlastně přišla ponuka z Českých Budějovic. Už ku koncu té sezony, vlastně já jsem se stěhoval s Mišem Huděcem, který jsme obě dva byli Slovaně, jsme prešli a vlastně já jsem na to kývnul a když jsem sem šel, jsem podepisoval smlouvu na 2 roky, no, tak a pak člověk podepsal na rok, na 2 a takhle se to nějak strádalo. A teď tady žiju 21 let, takže takhle nějak to
2: No, stal bylo. Se z vás trenér mládeže, dokonce šéf trenér klubu, ale ne motoru, proč ne?
1: Já jsem dostal takovou zajímavou ponuku, hlavně je takhle, já když jsem skončil, já jsem chtěl mít od hokeja chvilku pauzu a já jsem půl roka nic nedělal, dával jsem se nějak zdravotně dohromady. Ono to bylo chvilku fajn, jo, ale pak jsem se začal hrozně nudit. No a pak přišla nějaká ponuka a byla postavená tak, že budu to mít na starosti a budu určovat ten směr toho klubu, kam se má vlastně ten náš medbulácký klub odvíjet. A,
2: tak mohli bychom to zdůraznit, klub se totiž jmenuje Mad Bull České Budějovice, trénujete v aréně Pouzár.
1: Tak a vlastně no, v podstatě jsme šílený víci, ale ta příležitost toho, že ten směr toho klubu můžu jako udávat sám, vybírat si lidi, kteří budou se mnou spolupracovat, to moc často nebývá, takže to mě hodně lákalo a teď zodpovídám za ten charakter toho klubu a vlastně za ten směr. A myslím si, že kdyby jsem šel například do motoru nebo někdy, vždycky mi by do toho někdo nějakým způsobem kecal a takhle jsem dostal takovou volnost a to si myslím, že lidi mají rádi.
0: Říká bývalý hokejový obránce a teď trenér mládeže René Vydarený, kterého uslyšíte v našem vysílání i za chvíli po písničce.

0: Písnice od Lity Ford. Pokračujeme v repríze odpoledního rozhovoru Kamila Jáši s hokejovým trenérem Renem Vydareným. Po aktivní kariéře se věnuje mládeži v klubu Mad Bull České Budějovice. Tam Vydareného nikdy neplatilo klasické dělení obránců na ofenzivní a defenzivní.
1: Já jsem se vždycky přizpůsoboval tomu obráncovi, s kterým jsem hrál. Když on byl ofenzivní, tak já jsem hrál víc dozadu a když se držel zpátky, tak pak jsem si zase dovolil útočit víc.
2: To je pohádka pro všechny trenéry. No. Ale proč se na to ptám, vyvíjí se ten trénink? V Bratislavě bylo 70 dětí na náboru, to asi teď už se o tom trenérům jenom zdá.
1: No, je to trošku horší, jako teď jsou docela dobré roky, ale my docela dosledujeme i tu porodnost, která v republice klesá, takže reálně jsem zvědavý za 4 roky, jak to bude vypadat. Tam jsou šílené čísla za tě poslední 2 roky. Myslím si, že tam je pokles asi o 30%, což je docela razantný, takže uvidíme.
2: No, nezdá se to, ale projeví se to i v hokejových týmech.
1: To nebude jenom hokej. Už teď tak či tak trpíme. Zájem o tě sporty je menší. Ti děti mají o mnoho větší výběr, takže je hrozně moc různých kružků a se to rozprestírá. Přece jen za nás, když jsme byli malí, tak byly nějaké 4-5 hlavních směrů a každý chce hrát hokej, fotbal, volejbal, basketbal a bylo to nějak dispozičně nějak dané a v dnešní době fakt ten okruh je obrovský. Zatím musím zaklepat na dřevo, my jsme docela dobrý nábor za poslední roky, fakt ty ročníky se nám naplnily jako hezky ze spoda.
2: A trénujete přímo na ledě jinak, než se trénovalo před 20 lety?
1: Ty začátky jsou v podstatě, dá se říct, jako stejné. Samozřejmě tím mají lepší výstroj, než my jsme v podstatě trénovali v teniskách, na které boli nože a podobně. Hokejky mají lepší, mají lehčí. V něčem to mají tyhle ty děti lehče, my jsme to mali určitě v těch ohledy těžší. A teď je jenom otázka toho, se zeptat, jako, co je lepší. Mít ten začátek těžší a pak se dostat do těch lepších věcí, nebo začínat ve skvělých věcech. A
2: to je filozofická otázka, kterou
1: je to už těžký,
2: asi spolu nevyřešíme.
1: No, je to tak. No.
2: Ale poznáte hned na hokejistovi nebo i na hokejistce v dnešní době, že prostě k tomu má vlohy, že ho to baví a že má tu cestu před sebou, která může skončit klidně až v extralize, třeba v NHL?
1: No, dá se to trošku, samozřejmě je tam nějaký výkaz, nějaké pohybové dispozice toho dítěte, takže člověk vidí, pak sleduje to, jak vnímá tu hru. Někdo se zapájí víc u těch malých dětí, někdo je taky, že se drží pozdál, někdo je spontánní, to jsou většinou těch křídla, tam vždycky vlítnou. A my to máme nastavené tak, že děláváme kurz bruslení, pak máme sportovní přípravu a vlastně až pak puštíme do těch základen těch dětí. Na to, aby se dostali do té sportovní přípravy, která je založena více na ty suché než na tom ledě, tak se děti musí nejdřív naučit bruslit. Pak máme tu sportovku, kde máme fantastickou trenérku gymnastiky, děláme s nimi všelijaké ty motorické věci a samozřejmě pak mají tu hodinu ledu. Hokej je hrozně důležitá, je ta vůle. Ta se začne projevovat v tom starším věku, když ty tréninky samozřejmě začnou být náročnější, tak člověk vidí ty dávky, které ty děti dostávají a ten přístup některý to prostě vzdají. Pak tam máte ty kluky, které jdou až na tu krev a to jsou ty, které člověk chce mít v tom zápase, když se to bude lámat, tak ví, že toto dítě nevypustí.
2: Kdo ty děti teď ovlivňuje nejvíc? Jsou to rodiče, je to škola nebo trenér?
1: Určitě tam nějaký mužský faktor, protože v školách, ve školkách většina chlapů tak či tak hrozně moc pracuje, takže aj ty otcové, ty rodiny jsou porozbíjané, mě ještě době šeli a chybí tam aj ten trošku chlapský faktor a tě, ten zrovna na tom hokeji je, že ty chlapi tam jsou. A je vidět aj tu autoritu, vlastně ty děti přijímají trošku víc jako ty ženské. Bude to tým, těm mamky se o nich starají, vezme všichni perfektně a myslím si, že ti děti si toho až tak neváží, ale když tam přijde ten chlap trošku, tak je to znát, že dávají větší pozor a oni to můžou říkat 20krát a ten trenér jim to řekne jednou a oni to prostě udělají. No, to prostě je to výhoda toho možno i externího člověka, že není v té domácnosti a v těch školách a jsme tam jenom 2-3krát týdně pro ty děti. Je to taková výhoda. No.
0: Uvedl hokejový trenér klubu Mad Bull René Vydarený. Z Českých Budějovic Kamil Jáša, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Kapela Jamaron dohrála 5 minut před 23. hodinou a my si můžeme říct konečné výsledky zajímavých dnešních zápasů v evropských fotbalových ligách. Ten mezi Bayernem a Stuttgartem 5-1, ten už jsme si říkali před nějakou dobou na úvod Bundesligy, ale Paris Saint-Germain nakonec skvělým finishem vydřelo alespoň bod z utkání s Lille. Z 0-2 na 2-2 v nastavení rozhodli o tom nakonec góly, které dali na až tedy v 91. minutě Vitinha a v 95. Marquinhos. Druhá remíza 2-2 za sebou pro Paris Saint-Germain na úvod sezóny ve francouzské lize. Manchester City nakonec rozstřílel Crystal Palace na jeho hřišti jasně 4-1. Dva góly Haaland, dva góly Cherky a jeden vlastní gólman Manchesteru City Donnarumma, takže nakonec 4-1. AC Milan přehrál Benátky na úvod druhého kola italské série a nakonec 2-0. A ještě se hraje ve Španělsku v 70. minutě Alavés vede 1-0 nad Villarrealem. A teď Red Hot Chili Peppers, no a pak také zprávy a po nich repríza dnešních kilometrů Jiřího Ješka. Hezký zbytek večera.

0: Derby na Radiožurnálu Sport.
1: Poprvé od nedohraného květnového derby se ve fotbalové šancelize utkají pražská S. Sparta a Slavia se střetnou v šestém kole nejvyšší soutěže. Ve chvíli, kdy tým z Letné ztrácí na rivala z Edenu dva body, kvůli výtržnostem slavistických fanoušků v minulém derby budou platit na stadionu Sparty přísnější bezpečnostní opatření. Šlágr ligového podzimu začne v neděli ve 20 hodin v přímém přenosu na této stanici.
0: Derby na Radiožurnálu Sport.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
3: Monika Chmelová a zprávy. Lékaři začnou na podzim očkovat proti chřipce se zpožděním. Vakcíny totiž nedostanou včas. Ukrajinský prezident Zelenský má od Američanů informace o jejich jednáních v Moskvě. Zelenský to uvedl na síti Telegram. Kanoista Martin Fuchsa obhájil titul mistra světa na kilometru. A zítra bude převážně polojasno až oblačno, ojediněle přehánky. Večer začne oblačnost přibývat, teploty až 28 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Očkování proti chřipce začne letos na podzim později než obvykle. Můžou za to komplikace při výrobě vakcín. Některé dávky se proto na evropský trh dostanou se zpožděním. Radiožurnálu to řekl předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. Podle něj by ale zpoždění nemělo zasáhnout celou očkovací sezónu.
4: K dispozici budou ty vakcíny počátkem listopadu. Na druhou stranu my jako říkáme, že hlavní očkovací měsíce jsou říjen, listopad. Ty zpožděné vakcíny jsou určeny jak pro děti, tak pro lidi, kteří trpí chronickým onemocněním. Dobrá zpráva je, že pro ty seniory tady ta vakcína bude.
3: Proti chřipce se v Česku podle Chlíbka nechává dlouhodobě očkovat jen 7 až 10 % lidí. Doporučuje proto domluvit si vakcinaci s lékařem už dopředu, na dobu, kdy bude očkování dostupné. Policisté odvolali pátrání po 16-leté dívce z Liberce. Dnes odpoledne ji našli a je v pořádku. Policie o tom informovala na svých stránkách. Dívka byla pohřešovaná déle než 2 měsíce. Z domova odešla 15. června a rodina o ní do dneška neměla žádné zprávy. Washington podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského dnes informoval Kyjev o nedávných amerických schůzkách v Moskvě. Zelenský to napsal na sociální síť Telegram. Ukrajinský prezident za to Američanům poděkoval a ocenil tón, kterým s Rusy jednali. Další podrobnosti ukrajinský prezident nepřipojil. Napsal to jen několik dní po úterní návštěvě šéfa americké tajné služby CIA v ruské metropoli. Washington ani Moskva neuvedly žádné detaily o jeho pobytu v Rusku. Moravské divadlo Olomouc dnes oficiálně otevřelo kulturně edukační centrum. Propojí kulturu, vzdělávání a kreativitu. Funguje v areálu střední školy grafiky a médií. Kromě kreativních učeben nebo divadelních dílen jsou součástí i prostory pro nový středoškolský obor, který se jako jediný v Česku zaměří na jevištní technologie, říká ředitel divadla David Garneš.
5: Dlouhodobě řešíme, jak zaplnit místa jak jevištních techniků, tak osvětlovačů, tak zvukařů. Tento obor by měl z části právě nabízet nové pracovní kádry. Druhou velkou výzvou naší je neustále se měnící a rychle se měnící technologie, kdy opravdu již je potřeba, aby všichni technici byli proškoleni a pravidelně procházeli těmito školeními.
0: Sport.
3: Kanoista Martin Fuchsa je po třetí za sebou mistrem světa na kilometrové trati. Po silném finiši se na šampionátu v Poznani podělil o první místo s Maďarem Danielem Fejesem. Olympijský šampion z Paříže si tak připsal celkově 5. titul. A kajakářka Barbora Betlachová dojela na kilometru 4. Přestože skončila těsně za stupni vítězek, převládal u ní po dojezdu pocit štěstí.
6: Já jsem předtím byla tak strašně nervózní a hrozně jsem si přála, aby to klaplo na co nejlepší výsledek. I jsem vám tady říkala, že bych byla spokojená, kdybych to zvládla do 5. místa a já jsem to ještě předčila a jako to jsou slzy štěstí. Já rozhodně nejsem nespokojená, to určitě ne, protože tahle brambora jako má to chuť zlata pro mě, protože to je úplně splněný sen.
3: Betlachovou dělila od ceného kovu sekunda a 35 setin.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Omezení na D1 u Holubic a nehoda na Trojce za Bystřicí. Na dálnici D1 se pracuje v okolí sjezdu na Slavkov. Mezi kilometry 208 a 214 silničáři demontují dopravní značení. Do neděle je v plánu provoz jedním pruhem v každém směru. Na dálnici D1 zvyšte pozornost za Brnem ve směru na Vyškov. Za nájezdem z Ostravské ulice na kilometru 204 pojedete kolem odstaveného osobního auta. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy čekejte překážku za odbočkou na Litoměřice. Na 39. kilometru nákladní auto s návěsem blokuje pravý pruh a vybočuje se tam doleva. A na silnici 3 z Benešova do Tábora brzdí provoz nehoda za Bystřicí. Mezi odbočkami na Petrovice a Čapí hnízdo bourala dvě osobní auta a v obou směrech se tvoří kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: V noci budou doznívat místy i silné bouřky s kroupami a přívalovými dešti a ochladí se na 18 až 13 stupňů. Zítra pak čekáme na východě ještě zpočátku aj zataženou s doznívajícím deštěm, jinak polojasno až oblačno, hlavně na horách ojediněle přehánky. Večer začne oblačnost na západě přibývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jihu Moravy až 28, na horách většinou kolem 16 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
1: Krásné páteční dopoledne ze studia Radiožurnálu Sport přejeme v klasickém složení. Od mikrofonu vás zdraví Karel Janů, po mé pravici vítám Martina Charváta. Martine, krásný pátek.
8: Hezký den.
1: A jsem moc rád, že je tu s námi taky Jiří Ježek. Jirko, i tobě přeju krásný den.
9: Krásný den a hezký začátek víkendu.
1: Pojďme začít, už teď hlásíme začátek víkendu, ano. Ty jsi optimista jako vždycky. Pojďme začít tématem, které si včera nadhodil ty. Tak pojď ho představit a co tě k tomu vedlo?
9: No, já teďko poměrně na konci prázdnin jezdím hodně po České republice a sleduju, kolik lidí na svém autě nebo za svým autem veze kola. A vlastně jsem si říkal, že to je docela zajímavá myšlenka tohleto téma zvednout a zeptat se třeba našich posluchačů, jak převážejí svoje kola, ať je to třeba na víkend nebo na nějakou delší dovolenou, jestli používáte takové ty nosiče, které se připevní třeba na tažnou kouli, na to tažné zařízení za auto, nebo jestli pořád ještě fungují zahrádky na kola, jestli vozíte kola, jak jsem je vozil nejradši já, to znamená uvnitř auta, že prostě se sklopí zadní sedačky a to kolo se tam položí, aby se nemuselo rozebírat. A vždycky jsem měl auto, kde se mi vešly minimálně dvě kola takhle napoloženou, mezi to jsem dal deku a to bylo asi pro mě to nejjednodušší a dělám to nejradši, protože to kolo pak nemusím mít, ale viděl jsem i zajímavá řešení třeba na kabriu, což už je jako taková jako fajnovina, že jsou takové ty přícucné, jak bych tomu řekl, takové ty disky, které se tím pod tlakem přilepí na tu kapotu a je tam jenom prostě uchycení na vidlici, podobná věc se přichytí na zádu, na zadní kolo a je to snadno onímatelné a všichni kamarádi, kteří to mají, nejenom na kabriole, může to být třeba na těch skleněných střechách aut, tak říkají, že s tím může jet člověk i po dálnici a že to je jako docela pevné.
1: Martine, jak vozíš kolo, když ho někam vozíš?
8: Já, když to Jirka nadhodil, tak jsem si říkal, zmíním přesně tu záležitost, kterou jsem viděl u Ivety Miculičové, české BMX závodnice, která to má přesně takhle přicucnuté na kabriu přes takové obrovské přísavky. Viděl jsem ji, jak to tam instaluje a je to vlastně úplně jednoduché. Hmm. Je to prostě, vezmeš, jako když se dávali takové ty vonné panáčky na tu na cucku, jakoby pod zrcátko, jo?
9: Nebo skláv se takhle nosí, že jo?
8: No, nebo skláv se takhle nosí, vlastně úplně stejně to drží a působí to jednoduše. Vozil jsem to v kufru, ale tam je jako problém, že už tam kromě těch kol nic moc nedáš, no. A jakmile vlastně se dostaneš do fáze, že tam potřebuješ dostat i věci pro děti a tak.
9: Nebo
8: tak,
9: to dítě samotné.
8: Nebo to dítě samotný taky. Tak jsem se potom dostal k tomu, co jsi zmínil úplně na začátku, tedy na kouli velmi jednoduchý materiál a velmi jednoduše technicky udělané to, že tam máš držák, viděl jsem až na 3 kola, možná existuje to i navíc, ale jo. Viděl jsem až na 3 kola a i docela dobře se to tam dá i pevně jako uchytit.
1: Já jsem měl tenhle za autem na kouli natažné zařízení a vždycky mě to trochu obtěžovalo, protože na rozdíl od tebe nebydlíme v rodinném domě a je potřeba prostě tuhle velikou těžkou věc někde skladovat. V našem případě to bylo ve sklepě a ten přístup do našeho sklepa je takový jako hodně špatný, když to řeknu, takže prostě je potřeba tam přes dveře, přes mříže, je to úzké a vždycky mě to strašně štvalo to vynášet.
10: a navíc, protože bydlíme tam, kde bydlíme, tak nebylo vždycky úplně jisté, že jak tam člověk zaparkoval, že tam vůbec je místo za tvým autem, abys to tam nasadil, jo. Takže to vlastně bylo takové logisticky neúplně snadné a když loni jsme měnili auto, tak jsem tohle využil jako jeden z podpůrných argumentů a dopadlo to tak, že máme dodávku a tam tedy jsme na tom, co ty si vlastně zmiňoval, já otevřu zadní dveře a kola vkládám dovnitř a prostě mi to jako spoří strašně moc nervů a starostí a říkal jsem si, že když vlastně všechna auta jsou čím dál větší, tak já si ho teda aspoň kromě do šířky a do délky si ho zvětším i do výšky, protože ono už je to opravdu jedno a je to jako strašně pohodlné, je tam jenom tak jako takhle celá dávat dovnitř, moc se mi to líbí.
9: No právě, jako pro mě to je nejlepší varianta, tím, že my nemáme ze sebou děti, takže vždycky ty kola můžeme dát dozadu a mezi to se ty tašky vždycky nějakým způsobem vejdou, ale tady ty nosiče na to tažné zařízení, na tu kouli, je to, je přesně jak jsi říkal ty, Martina, jako snadno montovatelný, poměrně, když už jako to člověk přinese k tomu autu, ale já mám vždycky problém, a to mám jenom jednu nohu, ale vždycky si omlátím holeň, vždycky mám nějaký modřiny, protože mně se to prostě vždycky blbě nese. Ať udělám cokoliv a musím tím manipulovat mezi dveřma a než to zvednu, je to poměrně těžký. My máme ten nosič na ty tři kola, který používáme třeba speciálně při tom cyklohandy maratonu, kdy je potřeba to kolo rychle při tom střídání těch závodníků rychle sundat, rychle nandat. A vždycky se u toho člověk ušpiní, protože jak dává ty příchytky těch jednotlivých rávků předního zadní kola, tak u toho zadního kola se vždycky dotkneš tou čistou rukou toho špinavého řetězu. Jasně. Pokud ho nemáš teda navoskovaný nějak speciálně, což já pořád používám jako klasický olej, tak...
10: Přejdi. Budeš čistý.
9: Jo, ale jako už i můj kamarád, zdravím Radka, můj kamarád ze základky, který nejezdí na kole tak dlouho jako já, tak mi na poslední výšce vysvětloval, jaký to má pohled.
10: No, konec špinavého řetězu, přejdi na vosk.
9: Nechat si navoskovat jednou za měsíc řetěz. Další téma na příští kilometry možná.
8: Já jsem nedávno nadával i na tu klasickou zahrádku, jak se to vozilo velmi pravidelně. Někdo to stále takhle vozí, ať už kvůli tomu, že to auto zkrátka třeba vzadu nemá kouli, což je
9: třeba
8: to
9: profesionální
8: podstatné.
9: Týmy to takhle vozí.
8: Nebo, někdo nebo ale těm to nenandavám. A vlastně si u toho člověk uvědomí, jak je to vlastně hrozně složitý u těch hobby kol, která jsou jako poměrně dost těžká. A i kola pro malé děti jsou vlastně nesmírně těžká a zvedat to nad hlavu, navíc to kolo pro ty děti, si ještě řekneš, no tak to je malé, dám to doprostřed. Dotáhnout to tam doprostřed, když máš 1,85 m třeba, tak to je teda docela síla.
9: Navíc jako s čím dál větším rozšířením elektrokol, tak dávat 20-kilový horský elektrokol
10: asi ani nejde,
9: na střechu,
10: ne?
9: To podle mě ani nejde, že by si z toho člověk na dálnici udělal kabrio nechtěně a ty kola postrácel.
10: Já jsem viděl, že takhle, když holky společně vyráží a dávají kola nahoru anebo v zimě, tak si potom vozí v tom autě schůdky, no, aby vůbec se tam jakoby nahoru, aby se tam dostali, aby tam dosáhli, ale je teda pravda, že jak ty jsi zmiňoval, že jsi se přitom taky vždycky praštil, já teda taky, to je prostě moje, jako já nejsem šikovný člověk a vždycky si připadám, teď mi to připomnělo, probíhá Vuelta, když třeba některý z těch závodníků má problém a chce vyměnit kolo, tak vždycky u něj zastaví ten mechaničák, že jo, a teď vyskočí ten mechanik a to jsou prostě lidi, kteří to mají natrénované, přesně vědí, kde to kolo je, mají na to papíry a občas se stane, že s ním vyskočí i ten sportovní ředitel, který to auto řídí a je to vždycky, mi to přijde, že to je v dobré míře, on chce pomoct, ale vždycky to dopadne tak, že ten člověk tam překáží. On prostě jednak vlastně neví, co má dělat, protože ten mechanik to obstarává a takhle si vždycky připadám já. Já nevím, jakoby, které kolo teď mi to tam nesedí, že jo, teď přesně všechny ty pásky, takže já jsem to vyřešil a kola jdou do kufru ze zadu, krásně, je to paráda.
8: Ještě musíš, že jo, srovnat pedály, přesně, aby se ti náhodou nekřížily, aby ti to nešlo tady do drátu a když to jde do drátu, tak si říkáš, ježišmarja, ať to nedrncá, pak ti to drncá, že jo, tak ty už za tím volantem víš, jak ti to tam mezi těmi dráty vybruje doleva doprava.
10: A vlastně ještě jeden tenhle ten podpůrný argument, ale já nemůžu přesvědčovat lidi, ať si koupí jiné auto, to samozřejmě není řešení pro každého, ale to, co nás k tomu taky vedlo, je, že ta kola prostě přes den V noci je to asi trošku jinak, ale přes den v tom autě prostě nejsou vidět a jsou tam v bezpečí, no, protože všechny tyhle ty systémy na upevnění kola jsou udělané jenom na to, aby vám to kolo neuletělo, ale my velmi často, když jezdíme někam na víkendy třeba s kamarády, kteří taky mají děti a pak se vracíme, tak vlastně to nedělní ráno je takové vždycky nějaké zdlouhavé, člověk třeba opouští to ubytování, ale ještě někde chce zůstat, protože jsme na pěkném místě, prostě na Šumavě, a teď představa, že třeba přejedete na nějaké centrální parkoviště na Modravě, jdete už třeba jenom na jídlo, ale vlastně ta hezká kola byste nechali za tím autem na zámeček, který prostě je jako hodně symbolický, tak i tohle pro mě bylo, že prostě ta kola jsou schovaná, no.
9: To je další argument, ano, správný. A když se vrátíme právě k těm nosičům na to tažné zařízení za to auto, což je možná dneska podle mě nejpoužívanější, když to na těch dálnicích vidím, tak... Má to možná oproti té zahrádce maličkou výhodu, že to kolo pak člověk nemusí mít od much a od toho hmyzu, protože je to schované přece jenom za tím autem, ale když prší nebo když je nějaký prach, tak prostě ten zvířený prach za tím autem, to stejně ty kola jsou špinavá oproti tomu, když je máme vevnitř, ale někdo prostě tu šanci nemá, a zvlášť když se jede na dovolenou a máme vzadu dvě děti a ještě k tomu jako tašky a tak dále, tak pak je to samozřejmě těžký. Ale s tím nosičem zase ještě jdou určitý věci, na který člověk nesmí zapomenout, to znamená přendat tu SPZ-ku z auta na to místo na tom nosiči, zkontrolovat, jestli fungují brzdová a směrová světla.
10: Klakson troubí.
9: A třeba mě překvapilo teď, když jsem se na to včera díval, že třeba do Itálie člověk ještě na tom zadním kole, který je naposled vidět, tak na něm musí mít 50x50 reflexní desku. Stejně tak nějak to chtějí nejenom v Itálii, ale snad se o tom uvažuje ve Španělsku a v Portugalsku. Takže i tohle to na to je potřeba myslet. A zase přendávat tu SPZ-ku taky, je to prostě 5 minut, člověk tam tentokrát si neomlátí holeně, ale nechty si zlomí, takže já nevím, buď jsem taky nešikovný, možná bychom mohli poprosit Pavla Horváta, aby nám přinesl chrániče na holeně, to určitě doma nějaký ještě bude mít. A ano.
8: Jak to mám jenom ještě jednu historku, jak zmiňuješ ta negativa, tak velká část aut už má různé senzory podél aut.
9: Další věc,
8: ano. Ty musíš vypnout ty senzory.
10: Jinak to pořád pípá.
8: Jinak to pořád pípá, ale navíc auto, které máme my, tak ti potom jako nedovolí couvat. No a nám se to jednou nedařilo vypnout, ale potřebovali jsme couvat. A můžeš couvat takovou tou rychlostí, že to jakoby nikdo nepozná, takový to něco mezi 0,5 až 1 kilometrem za hodinu, a potřebuješ odsouvat třeba 4 metry. Jo.
9: A mezi tím ti tam zaparkuješ nek, protože je rychlejší, že?
8: Je to docela možné. A navíc se nám párkrát stalo, že ono to auto, jakoby když pozná, že couváš, ale vlastně nesmíš couvat, protože to máš zablokované, tak ti tam hodí jakoby tvrdou brzdu.
9: Taky se mi to stalo.
8: Takže to s náma zešlo takhle házet, no, musíme si najít prostor, jak to zkrátka udělat tak, aby nic takového nenastalo.
10: Teď pojďme tedy zapojit i vás, protože to vypadá, že se taky možná chcete podělit o svoje pěkné historky, tak pojďme na to, krásné ráno, slyšíme se.
11: Máš ještě jednou dobré ráno, já nemám historku, ale chtěl jsem jednou věcnou poznámku ohledně těch nosičů.
10: Ano.
11: Když si vlastně přehodíte SPZ-ku nebo registrační značku na nosič, taky nemáte na autě, a když natrefíte na policistu, který bude mít špatnou náladu, tak dostanete pokutu.
9: To jsem chtěl zmínit, to je ano, Tomáši, to je správná informace. No.
11: Bacha na to, nechte se začít udělat třetí SPZ-ku, stojí to 600.
10: To jsem chtěl říct, oficiálně se to má řešit takhle, ne? Že by člověk si měl nechat přidělat další a ta by třeba nastálo byla na tom nosiči.
11: Přesně tak, super. Přesně tak, jo. Nechám na to, no. Jo, když bude mít polici za špatnou náladu, tak dostane to pokutu, no.
10: Super, tak děkujeme za tohle doplnění, mějte se hezky.
11: Jo. Tak jo, díky, mějte se taky, nashledanou.
9: Díky, hezký den, tak děkujeme za dovysvětlení. Já jsem to tady měl v poznámce, akorát, že jsem to přehlídnul, ale je to správná informace. A co jsem viděl a co teda nepoužívat, prosím, normálně fixou napsanou SPZ-ku na kartonu, nalepené to na tom nosiči, taky to neprojde.
10: To si myslím, Jirko, že by bylo za pokutu, i kdyby policista měl dobrou náladu. To si myslím, že opravdu nepřijmuje asi nikdo nikde, no.
8: No, to samozřejmě nepůjde.
10: Fixou.
9: No, ale takže, když člověk už jede takhle někam na tu dovolenou, tak tohle to je věc, ale přesně, co je důležitý a na to myslet, při tom zaparkování někde, kdy si člověk opravdu jenom jde na oběd, i třeba u benzínky, už jsem viděl nešťastnou rodinu, kde prostě, já nevím, nějakou rozbruskou nebo něčím tu jednu tyčku, kterou je to přilepen, to je jako připevněné na tom kole, tak se dá samozřejmě snadno sundat, no. Mohli by o tom vyprávět i profesionální týmy, protože prostě ty krádeže kol jsou téměř každou sezónu, ale jsou to samozřejmě asi vyhlídnuté akce, protože když vykradou celý ten kamion, který je vlastně ten servisní, který je zaparkovaný hned vedle toho týmového autobusu, tak bohužel se nedá nic dělat.
2: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
10: Máme tady dalšího posluchače, jsme za to rádi, tak krásný pátek, slyšíme se.
12: No, dobrý den, tady Pavel. Já pán mě předběh s tou SPZ-kou, samozřejmě třetí si nechat udělat, to říkal dobře, to je nejlepší. A pak jsem chtěl říct jenom, aby si lidi dávali bacha, že nekradou jenom kola za bílýho dne, ale ukradnou i ty držáky na kola ze střechy, jo. Takže můj případ, takže potom na to konto jsem si udělal kouly do auta a nosič na kouly, který je skládací jako kufr, takže kdykoliv kamkoliv přijedu, tak ho sundám a okamžitě ho schovávám do auta nebo to, protože je to mžiku pryč.
10: Takže vám ukradli ten držák, když na něm nebylo kolo?
12: Ano. Měl jsem tuhle na střeše. No a víte, co nejlepší sranda byla to, že jsem ani nevěděl, kdy mi to ukradli, jo. Protože člověk, jak to tam vozil, tak si říkal, jo, najednou jsem přišel k autu a zjistil jsem, že to tam nemám, no. Ani jsem nevěděl, kde mi to šlukli.
10: No jasně, tak jo, tak děkujeme moc za zavolání. Mějte se hezky. No, tak to slyšíte. No, já jsem chtěl zrovna říct, že to, že se kola kradou, vlastně dává smysl, protože je to v dnešní době velmi drahá věc, která se dá strašně rychle odnést, dá se na ní sednout a bohužel se dá taky zpeněžit a ono těch věcí, které tímhle způsobem jdou ukrást a dá se to nějak použít, dál vlastně zas tak moc není. Takže bohužel dávat na silniční kola, vlastně na všechna kola, dávat velký pozor a o tom jsme se tady, Jirko, taky bavili, že vlastně my to prostě tak nějak pojímáme, takže nikde moc ani nenecháváme, no. Že prostě člověk si na to postupem času zvykne, že vlastně na kole člověk hold sedí z domova až na, jako domů zase zpátky a když se někde dělá nějaká přestávka, tak si prostě ty kola jako hlídáme navzájem nebo prostě něco, jako taková je doba, no. Je to opravdu okamžik a může to být pryč, ale Jiří je, že se směje, tak čekám.
9: Já si pamatuju historku a je to teda ze začátku mojí kariéry, kdy nebudu říkat zemi, nebudu říkat město, ale prostě po závodě náš mechanik dával auta a my jsme tam byli velkým autem, jakoby dodávkou, ale ta kola, protože nás tam bylo hodně závodníků, tak jsme měli na střeše té dodávky. Kde je taky pozor, jako třeba při výjíždění potom do podzemních garáží, což se nám stalo a taky se nám to stalo. Zdravím na nebe mého trenéra Václava Svobodu, kterému se to bohužel jako tohle to stalo a bylo to jako bolavá zkušenost. Nicméně bylo to naštěstí až po závodech, takže nám to neohrozilo závody, ale zpátky k těm krádežím, kdy náš mechanik prostě si vyndal schůdky, dával na to vysoké auto, ještě na ty nosiče, ty kola a z té druhé strany, protože tam neviděl, tak už mu to místní obyvatelé sundavali. Takže dal tam tři kola a najednou zjistil, že tam, když tam dával čtvrtý, že už jsou tam jenom dvě. A jak byli schovaní vlastně za tou dodávkou z druhé strany, tak to nebylo vidět. No, takže i na tohle pozor, už jenom při tom nakládání.
8: Co se týče bezpečnosti téhleté, tak já mám takovou situaci, kterou jako není to řešení, je to namlouvání si řešení. Jo? A sice, že když máte horské kolo a necháte ho umazanější, tak prostě v šíři těch kol, které tam jsou, nebo která tam jsou teoreticky na výběr, tak to vaše vypadá nejméně lákavě a tím pádem prostě se to méně stane, že takzvaně na očích, no, protože já i když jsem si vybíral kolo, tak tam byla varianta... Nebo vlastně na pohled vlastně trochu i jo, protože tam byla varianta mít takovou známou červenou, kterou prostě ta značka vyrábí a bude to takové to kolo, které bude svítit do dály a já jsem si v úzovkách radši vzal jako šedou i protože jak vyjedeš na kámen a teoreticky ti to jako můžeš krábnout tlak, tak to hnedka jako na té červené svítí a na té šedé se to v úvozovkách zamaskuje.
9: A v kufru vozíš kyblík s bahnem a i kdyby byla jako výška zasuchá a v hezkém prostředí, tak to naházíš potom na to auto.
10: A taky se, Jirko, na těch společných výškách, když už se někde zastaví, tak se vždycky říká, prostě to svoje kolo dát mezi nějaký dvě hezčí, že jo? To je úplně jednodušší, protože prostě stačí mít jakoby svoje kolo opřené vedle nějakého krásného nového modelu značky, kterou každý si může doplnit, a potom je to úplně bez problému, protože to vaše nikdo nevezme.
9: Dobře, tak držíme vám palce, když někam pojedete na dovolenou nebo na nějaký prodloužený víkend. Teď se blíží krásný podzim, doufám, že bude hezké babí léto a že uvidíme na těch dálnicích spoustu aut z koli, třeba na výlet na Moravu, někam na nějakých vinařských cyklostezkách.
8: Pojďme na závod, kde jsou sama hezká kola.
10: Je to tak.
9: Ano, přesně, chtěl jsem to říct. Začala nám Vuelta, třetí Grand Tour sezóny. Začala skvěle, začala v Monaku. Myslím si, že spousta závodníků, kteří v Monaku bydlí, tak měli radost, protože mohli přijít na start v pantoflích. Jako třeba Tadej Pogačar, který právě tu znalost toho okruhu, kde se jela první etapa, krátký prolog na necelých 10 kilometrů. Mně se to strašně líbilo v tom ohledu, že spousta těch silnic byla známa z závodu Formule 1, velká cena Monaka. Bylo to netypické i v tom, že se jezdilo hodně tunely, nebo takovými jako cyklotunely. A Tadej Pogačar pro mě, já jsem to nečekal, že vyhraje. Já jsem čekal, že vyhraje prostě nějaký specialista. Strašně jsem to přál Joshi Tarlingovi po té, co vlastně necelý nebo týden před tím startem Vuelty bohužel tragicky zemřel jeho mladší bratr Finley, tak já jsem ani nepředpokládal, že Josh na ten start půjde, nakonec šel a říkal jsem si, tak jako kdo jiný by tu časovku měl vyhrát, nejenom vzhledem k téhleté situaci, kdyby mu to přál asi celý svět, ale i v tom, že on je specialista na tyhle ty závody, myslím si, že chtěl. A Tadej Pogačar dokonce potom v jednom rozhovoru.
10: Jako to jsem přesně chtěl říct, no, to je přece úplně neuvěřitelné, to, co on řekl.
9: Jestli to tak bylo. On řekl,
10: já tomu věřím, mně to přijde tak bezelstné a tak neuvěřitelné, že tomu věřím.
8: Narážíme všichni na první mezičas a zjištění, ano, že prostě Tarling není ve vedení.
10: Přesně tak.
9: Tadej Pogačar, až když věděl, že Tarling není ve vedení po prvním mezičase, tak teprve prý začal jet naplno, protože mu chtěl jako tohleto vítězství přát. A až když zjistil, že už ho přeskočil Joshe Tarlinga i ten hater, tak teprve tady zapnul motory a říkal, že největší náskok na potom druhého Itna Heitra a ten největší náskok, který jako v cíli byl 0,9 desetin teda.
10: No setin, nebo fakt jo, 9 setin sekundy,
9: no tak jako nic. Šílený, nic. No. Tak prý nabral kolem svého domu, kde bydlí, kde má apartmán, protože říkal, tam byly dvě takové šikany a já tam každý den chodím pro rohlíky a jezdím na kole z tréninku, takže já to tam znám.
10: No, ne, tady už, tohle už samozřejmě si myslím, že je jako pro pobavení, ale tomu, že tady Pogačar po té, co dojede tu časovku, tak řekne, že opravdu, on, jak to řekl, on řekl prostě, Josh Tarling, Jirka to připomněl, co se stalo jeho bratrovi týden před začátkem Vuelty. Vlastně všichni jsme mu drželi palce, ostatně i já jsem mu držel palce a vůbec by mi nevadilo, kdyby Josh Tarling vyhrál tu první etapu a já jsem se na mezičasu dozvěděl, že on už nevede, takže prostě jsem to z těch 98% mohl poslat na těch 100 nebo 101 a ono to teda o takovýhle kousek stačí. To prostě jen jako ukazuje za prvý samozřejmě, jaký je tady Pogačar člověk, jak nad tím přemýšlí, ale taky to ukazuje tu jeho neuvěřitelnou dominanci a že, jak jsem teď slyšel v jednom anglickém podcastu, tady Pogačar je jako počasí, prostě jedna věc, kterou v tom závodě nemůžete ovlivnit, ono se to nějak stane, on si dělá to, co chce on a vy prostě žijete v jeho světě a můžete se jenom dívat a třeba na vás jako někdy něco zbyde, no.
8: Počasí a Vueltě se dostaneme, ano. Ale ještě bych zůstal u té první etapy.
9: On... Jste dneska výborný architekti oslých můstků, jo, perfektní.
8: Ještě bych zůstal u té první etapy a vzal to zase trošku z humornější části. On totiž tady Pogačar často jezdí na kolo s Carlosem Sainzem a je tedy možné, že u některého z těch tunelů takzvaně mu řekl, hele, u kasína takhle a v tunelu to prostě vezmi takhle a tady Pogačar věděl, no, i díky pomoci profesionálního závodníka Formule 1.
9: Je pravda, že tím, jak čím dál tím víc hvězdných cyklistů bydlí v Monte Carlu a v Monaku, tak tím, že tam bydlí další jako špičkoví sportovci v těch jednotlivých odvětvích a disciplínách, tak se z toho stává opravdu cyklistická meka, protože kdykoliv jsem mluvil s někým, kdo bydlí v Monaku a je to buď sportovec z jiného prostředí, nebo právník, nebo prostě manažer nějaké firmy, majitel firmy a tak dále, nebo nějaký rentiér, všichni jezdí na silničkách, všichni se zamilovali do cyklistiky a to prostředí je tam nádherný. Zaprvé jako člověk může jet podél moře kam chce, na jednu nebo na druhou stranu, buď do Itálie, nebo do Francie.

0: si zajet, ne?
1: Ano,
0: tak.
1: A vyšlo to.
2: Vyšlo to.
0: Vypadá to, že to, co se týče průběhu, vyjde i tady Pogačarovi s tím, že dokáže dobře natrénovat na mistrovství světa, mistrovství Evropy, teoreticky, když to budeme považovat za významnější závod, a kolem Lombardie.
1: Pojďme, ještě jednu věc chci říct, co je podle mě jako důvod, proč sledovat tu Vueltu dál, není jenom to, že Tadej Pogačar prostě je takhle dominantní a že je za ním zajímavý ten souboj o druhé místo, protože zatím za Tadejem Pogačarem v tom celkovém pořadí je srovnáno přesně to, co jsme říkali, ta skupina těch lidí, kteří jsme říkali v minulých kilometrech, že se nám to tak hezky vyprofilovalo, a mně se to líbí, že jsou tam opravdu i ti dva, o kterých jsme tak jako říkali, že by tam měli být, ale vlastně jsme nevěřili, že tam budou, ať Enric Mas nebo Primož Roglič. A je to hrozně fajn, protože i u obou, jako myslím si, že jim to taky každý fanoušek přeje. Ale co je jako na tom strašně zajímavý, že ten tady Pogačar opravdu mimo bílého trikotu, kam už věkem nespadá, tak vlastně dneska je nějaká 6., 7. etapa. Tak on vlastně všechny trikoty. Jo,
2: vypadá to šíleně, když ta televizní obrazovka se tam pak takhle naskládávají vedle sebe ty fotky těch závodníků, kteří vedou, a on je tam Pogačar only asi v tuhle chvíli. No.
1: Tak je to jako zajímavý, a jestli se mu podaří od té první etapy ten trikot pro lídra na Vueltě červený dovést až do cíle v Granadě po těch 21 etapách, tak vlastně zopakuje výkon Tonyho Rominga z roku 90, myslím, že 4 to byla sezóna, kdy taky on vlastně díky tomu, že byl skvělý časovkář, tak si vzal ten trikot vlastně v první etapě v nějakém prologu a vlastně ho dovezl až do cíle. Tak jestli tohle tady Pogačar zase prostě si zaškrtne další nějaký historický zápis, je to prostě neuvěřitelné.
2: No, pojďme na to trošku, buďme na sebe přísnější, my jsme se tady dopouštěli prognóz, Martin Charvát moc nevěřil ani Enriku Masovi, ani Primoži Rogličovi, nebyl tady teda jediný, myslím, že jsme jim nikdo nevěřili, ne? Ale jako třeba včera, Martine, jako hodně příjemné překvapení od Enrika Mase.
0: Kdyby někdo potřeboval pomoci se svou výkonností a nebyl na to dobře, tak nebojte, já vás odepíšu dopředu a rázem budete vysoko. Samozřejmě Enric Mas i se svou místní znalostí, se kterou pomáhá jiným cyklistům, tak byl samozřejmě velmi kvalitní, a etapa, která byla 6. na Vueltě, tak v jeho podání skvělá, předtím výborný taktický výkon. Na druhou stranu, tohle je 3týdenní etapák, ten třetí týden vždycky rozhoduje, ale ten první opravdu týden zvládají ať už Roglič, anebo Mas skvěle. Pro mě překvapivě, no v úvozovkách překvapivě, protože on je vždycky v tom třetím týdnu skvělý. Carapaz je jako slabší, no.
3: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
2: Když se ještě chviličku pozdržím u té včerejší etapy, tak to zase můžeme trošku rozšířit, protože je to taky téma, které se nám čas od času vrací. Martin o tom taky vždycky mluvil, co zase organizátoři vymyslí pro závodníky na silničním závodě. Tak včera, když cyklistický peloton nejdřív z asfaltu přejel na krátkou chviličku na velmi krásný nový černý asfalt, který vypadal, že ještě ani nestihl zaschnout, no ale potom odbočil na... Jirko, jak bys to popsal? Po čem to včera jeli? No, to byla cesta, prostě hlína.
1: Klasická gravelová cesta, kterou ve Španělsku, jako na ní člověk narazí hodně často, a je to vidět i pokud třeba na tom serveru Strava sledujete některé tréninky různých profesionálů, tak právě třeba v tom prostředí mezi Alicante a Valencií, kam většina toho profi pelotonu jezdí na zimní soustředění, tam kolem Calpe, Benidormu, tak je tam vždycky vidět, že minimálně na jednom tom tréninku v týdnu jedou třeba i 20-30 kilometrů po gravelech, po gravelových cestách, a jedou normálně na silničkách, na klasických pneumatikách, které používají jak na závody, tak na trénink. Je to na to uspůsobený, je to taková varianta možná pro místní samosprávu, že tam prostě ten asfalt pokládat nemusí, protože to jak cyklisté, tak auta zvládají. A je to prostě taková součást té španělské Vuelty, na jiných závodech to moc často nevidíme. Samozřejmě vidíme třeba na Giro d'Italia, Strade Bianche, ty cesty bílé v Toskánsku. Ale jako já si myslím, že to je zpestření, že to těm závodníkům nevadí, že jsou na to zvyklí. Co třeba zaskočilo včera tady Pogačara, když vlastně s Enrikem Masem ujížděli všem ostatním a byli nějakých, já nevím, kolik to bylo, 16 kilometrů před cílem sami v tom sjezdu, a tady Pogačar už neměl pití, a samozřejmě v tomhletom terénu se tam nedostanou ty doprovodná vozy.

0: vozidla, tak tady Pogačar prosil vlastně vedení závodu, ať mu tam pošle aspoň ten neutrální, třeba i neutrální motorku z bidony, a říkal, že všichni odvrátili hlavu a že mu prostě nikdo to pití nepodal. Jo. A to se mi nelíbí, protože si myslím, že nejenom, že jde o tady Pogačara, ale vůbec, když si závodník v tak extrémním horku, jako zrovna třeba panovalo včera, tak když si řekne 16 kilometrů před cílem o to, aby mu podali neutrální vodu někde jako bidon, tak by mu měli vyhovět. Aspoň to je můj názor.
1: No, co, Martine, ty říkáš na to, kudy se včera jelo? Protože ono to právě má evidentně plusy i mínusy. Jirka teď třeba jeden z těch mínusů prostě zvedl, protože když vidíš, jak tam najedou, tak oni se v podstatě nevejdou ani dvě kola vedle sebe, že jo? Obzvlášť, když tam pak jsou fanoušci, takže auta ty jsou úplně mimo. Projelo tam to ředitelské červené, mimochodem, jestli už jste viděli video, tak vlastně tento ředitelské auto vyletělo z trati na stejném místě. Jako tady Pogačar, další cyklisté tam skončili vyloženě na zemi, zatímco on to aspoň nepoložil.
0: Tak oni se všichni snaží to tady kopírovat. No.
1: On vidí tu cestu, jak vedla takhle přímo rovně. No, tak je to dobré, je to špatné, jak se na to díváš?
2: Oni to postupně zužují, protože už v Andoře vlastně byla podobná cesta, asi o metr širší, tam byly čtyři v jednom místě vedle sebe a tady to bylo ještě o trochu méně. Souhlasím vlastně s Jirkou v tom názoru, myslím si, že experimenty, které byly nastaveny, a teď kdo byl ten první, Giro bylo první nebo Tour byla první s tím štyrokovým úsekem. Tuším, že nějaké 3 roky zpátky to zkrátka bylo, a dostat štěrk do toho itineráře a naznačit, že i gravel je součástí, tím se trochu prodlouží sezóna, cyklistické kolečko biznesové se jakoby obecně roztáčí trošku, byť samozřejmě to není přímo součástí silniční cyklistiky, ale celou tu cyklistiku to jako živí, ozvláštňuje to, není to prostě to jednolité. Rozumím, proč to dělají, ale už je to trošku moc. Jakoby jedna zajímavost za nějakou dobu stačí.
1: A tohle podle, ale třeba podle mě organizátora Vuelty, tohle je ta jedna zajímavost za nějakou dobu. Víš, oni, jako mě je úplně jasné, proč to udělají, protože z toho včerejška jsou prostě fantastické fotky. A my ostatně jsme se o tom taky zase bavili minule a předminule, prostě žijeme ve světě, kdy oni bojují o nějaký prostor, prostě v tom veřejném prostoru a snaží se nějak zaujmout. A když se pak člověk podívá na ty fotky nebo videa právě z téhle části, a ostatně vypadá to fantasticky v televizi. Jo? To zase jako o tom žádná. Kouká se na to divácky prostě nádherně a já tomu, že to dělají, jako lidsky strašně rozumím a prostě sport je součástí nějakého zábavního průmyslu, ať chceme nebo ne, a úplně to chápu, ale právě už jsem taky jako slyšel třeba i reakce vlastně od sportovních ředitelů pod rouškou anonymity, kteří prostě říkají, no ale my tady opravdu jsme už jako opičky v cirkuse, jo, tohle, kudy nás teď vedou, to už podle mě je prostě moc. Vlastně to tak nějak souzní s tím, co si přesně teď řekl.
0: Další věc je ale obrovský štěstí na počasí.
1: No, přesně
0: si, že kdyby jenom pršelo a nemuselo by být nic extrémního, ale prostě jenom celý den pršelo, tak tuhle etapu musí zrušit, protože by to bylo neprůjezdný. A druhá věc je ta, že třeba stejná etapa v té Andoře, kdy to bylo vlastně něco přes 100 kilometrů, takové kolečko přímo po těch nejbližších kopcích kolem Andory, tak kdyby tam v tuhle dobu se změnilo počasí, tak je to etapa, kterou musí zrušit, protože tam už by prostě hrozilo, že by tam vlastně celou etapu padal skoro sníh a ti závodníci by tam prostě všichni podle mě umřeli na podchlazení. Stejně tak, jak se to stalo vlastně v té etapě předchozí ve Francii s tím cílem na to nejstarší Font-Romeu, na to nejstarší horské středisko vlastně ve Francii, tak tam prostě ta etapa byla zrušena. Byla zrušená podle mě, když se k tomu vrátíme, jako nesmyslně i včetně těch prémií, protože jako třeba i ten hejter, který bojoval vlastně o svoje body do zeleného trikotu a získal je a vlastně by tím přeskočil tady Pogačara a možná by mu sebral ten zelený trikot a aspoň o jeden dres by tady přišel, který je to vlastně trikot, který je u něj jako nejnesmyslnější, jako zelený trikot pro nejlepšího sprintera, i když to, co ukázal včera proti Enriku Masovi, tak jako byl dobrý spurt, jako beze všeho, tak i ten hejter vlastně ty body získal férově a byly mu vlastně sebrány, tak tam jsem to nechápal, ale zase jako tady to počasí zahrálo skvěle, protože tam pro fanoušky cyklistiky byly vidět jako zajímavé věci. Za prvé to, že tady Pogačar už se opravdu stává tím patronem pelotonu a ta funkce toho patrona dlouho, podle mě posledních 20 let, byla tak jako obsazená a neobsazená. Jo, ten kápo toho pelotonu, který mluví za ty závodníky, který prostě v každém závodě, který jede, tak řídí ten závod i jako morálně, to znamená, dřív se dělalo to, že prostě kápo zavelel a všichni šli si odskočit na malou a nikdo v tu chvíli nesměl útočit, nebo když kápo řekl, hele, lídr spadnul, takže my všichni počkáme a všichni to respektovali. Ale poslední roky tehle ten nikdo neměl takový respekt a tady Pogačar tuhle tu kartu zvednul a já jsem za to strašně rád, protože kdo jiný by to měl dělat. A on se do téhle role pasoval. Ta role není jednoduchá, protože kromě toho, že člověk se musí soustředit sám na sebe, musí být vlastně takovým jako lídrem toho svého týmu a ještě vlastně mít jakoby tu energii řídit celý ten peloton, vyjednávat třeba s organizátory, co se týče právě takhle extrémních věcí, ať je to, já nevím, že najednou třeba má ten patron nebo ten kápo toho pelotonu pocit, že ta trasa je nebezpečná, že se tam děje něco špatně, tak on okamžitě má tu jako sílu zastavit ten peloton a začít vyjednávat s organizátory. A jak jsem říkal, dlouho jsem neviděl nikoho takhle dominantního, tak jsem rád, že i tady Pogačar tuhle tu roli na sebe vzal.
1: No on evidentně musí mít respekt těch ostatních, což o tom jsme se tady taky bavili, že v tom současném pelotonu jsou asi tak zhruba dva cyklisti, kterým ostatní v tom pelotonu udělají místo a to prostě proto, že vidí, že jsou jinde, že je respektují, že vidí, že toho nezneužijí a to je tady Pogačar a Matěj van der Poel, taky to asi nesmějí zneužívat, což tady Pogačar nedělá, tohle něco takového udělal po druhé vlastně za ty poslední roky, jednou takhle zastavil závod v Itálii, Trevale Varesine, kde to bylo z podobných vlastně důvodů, úplně najednou se takhle pokazilo počasí. Je to na jednu stranu strašně hezké to vidět, na druhou si člověk říká, že přeci jenom jsou tam ti organizátoři, že tam prostě by přeci jen bych já očekával jako třeba člověk, který ten sport by nesledoval, bych si říkal, co tam teda dělají ti v tom červeném autě, je tady někdo, kdo zodpovídá za bezpečnost. Stejně mi přijde zvláštní, že tu sportovní akci vlastně svým způsobem zastavuje ten sám sportovec. Bral bych to, víš, prostě jako nevím, fotbalový fanoušek, něco se děje, prostě hrajeme, dokud rozhodčí nepískne. Já bych prostě si myslel, že to musí udělat někdo, kdo je za to zodpovědný.
0: Na druhou stranu, já se teďko chci zastat trošku těch organizátorů. Já kdybych seděl v tom červeném voze jako ředitel závodu, tak bych řekl, hele, furt jedou, tak necháme dojet, protože ty chceš, aby ten závod končil v tom místě, v tom cíli, kde jsou všechny ty reklamy, kde jsou všichni ty sponzoři, kde jsou ve VIP prostoru ti hosté a přece nechceš ukončit ten závod o dva kopce a 30 kilometrů dřív, protože prostě jako tím ztrácíš jakoby ten reklamní prostor a to nejdůležitější, to znamená ty peníze a ohrozíš vlastně tím jako ekonomiku toho závodu. Takže dokud by jeli, tak já bych je nechal jet. Ale pak tam právě musí být někdo tak rozumný, jako tady Pogačar, kdo zvedne ruku a řekne, hele, tohle to už dál nejedem.
2: Ale oni měli dopředu zprávy, jak to v cíli vypadá, co se blíží, v jaké je to intenzitě. Zároveň tím, že se i v tom počasí ztratil televizní přenos, což jim dělá tu vizibilitu, tak oni přišli o prodání těch sponzorů v onom cíli, takže vlastně nic takového nenastalo. A oni přece mohli, jak naznačoval Karel, nějaké fázi, když jim začínají bubnovat kroupy na auto, říct, hele, možná tím, že tady sedíme v tom autě, jak se máme dobře, ale ti, kteří mají na sobě jenom ten dres, tak se tak dobře nemají a mohli bychom jako udělat něco pro ně.
0: Ale pak je tam třeba v tom pelotonu i pár závodníků, který by třeba jeli dál. Jo, že jako jsou to, já nevím, závodníci, já nevím.
1: Dva tam Jirko šli do úniku, no, že jo, v tu chvíli. Jasně, ano, jo, ty jo. Se tvářili, že se nic neděje a chtěli si jet pro body.
2: To ještě pršelo.
1: No, to ještě pršelo, jakoby těsně předtím, než vlastně začaly ty kroupy, řekněme, tak Fortunato s někým tam vyrazili dopředu prostě za prémií. A to jim pak taky zrušili. Tohle mi třeba přišlo strašně jako hodně nešťastné, to, co Jirka říkal, že vlastně potom ten organizátor rozhodl, že ten den se nestal. Což prostě pro ty prémie, které byly nějakou hodinu, dvě hodiny, tři hodiny předtím. A nikdo tam tu energii investoval do toho, aby do toho šel, jako i ten hejter. Tak mu říct potom, promiň, prostě dneska ti ty body nedáme, protože ten dnešek vůbec nepočítáme, to mi jako přišlo hodně smutné. No,
0: že jim byla jenom taková ta morální jako síla, jo, tak jsem v tom úniku, ty nohy furt mám, tak to doufám třeba zase vyjde znova příští etapu. Ale ještě k tomuhle, přesně, že když seš v tom úniku, máš ten adrenalin a máš šanci vyhrát etapu na Grand Tour, tak pojedeš, i kdyby tam, já nevím, padaly ozubený kolečka, jo, z nebe. Ale ty, který jsou v tom pelotonu a samozřejmě jim začíná být zima, tak ty první řeknou, hele, zastavujem. A tak jako, hele, stalo se to, myslím si, že jako nikomu to jako nějak úplně evidentně jako neuškodilo, možná právě těm, kteří přišli od ty body neférově, to asi jo, ale to je prostě zase součást toho rozhodnutí. Ale co bylo hezký, ta historka s tím hotelem, kam se všichni závodníci vlastně schovali spontánně, nikdo to neplánoval, prostě nalezli do prvního hotelu, který byl po ruce, a jak zareagovali vlastně, jak vedení toho hotelu, ten provozní, ten šéf toho hotelu, že prostě najednou poručil personálu, okamžitě vyndejte ze skladu všechny ručníky, zabalte každého závodníka do ručníku, puste je do sprch, do spáčka, ať se zahřejou, než jim přijdou ty rainbagy, vlastně ty tašky, který má vlastně každý závodník v autě, ve kterém má suchý oblečení, tak než přišli ty pomocníci s těma taškama, tak závodníci už seděli v hotelu, prostě zaplnili hotel, podle mě jako strašně hezká reklama pro ten hotel. Ještě bylo vtipný, že ty závodníci potom cestou domů do svých hotelů napsali skvělý recenze na ten konkrétní hotel, který jim poskytl to přístřeší, takže hotel je najednou nejpopulárnější hotel v okolí.
1: Tak. To mi zatím přišlo takový asi nejhezčí příběh ano, z toho, co máme za letošní Vuelty za sebou. Tak Jirko, odjetých je 6 dnů, jednu etapu vyhráli Kroupy, 3 etapy vyhrál tady Pogačar, to jsme na 4 a zbývající 2 vyhrál Matthew Brennan. Takže trošku se taky držíme myšlenky, kterou jsme tady už vyslovili při Tour de France, a totiž, že vyhrát etapu na Grand Tour je snad prostě těžší a těžší, že počet lidí, kteří je vyhrávají, se zužuje snad každou další Grand Tour. Pokud to takhle bude dál, tak jako zdá se mi, že tady Pogačar hodlá vyhrávat všechno, co končí na kopci, a Matthew Brennan i díky fantastické podpoře a obrovské síle svého týmu asi hodlá dál vyhrávat všechno, co je po rovině, a tenhle mladý závodník, o kterém už jsme tady určitě taky mluvili, který má obrovský příslib, ale byly tam nějaké zdravotní problémy, tak teď opravdu ukazuje, že tohle asi je vážně jméno, se kterým se budeme potkávat.
0: Tak on, když ti v týmu pomáhá Wout van Aert a potáhnou jako taková jména, jako třeba vítěz Vuelty před, já nevím, 3 roky, Sepp Kuss, tak prostě jako ty vyhrát chceš a ty to chceš naplnit. A tak to nějak zachraňuje sezónu týmu Visma Lizobike po tom vítězství Jonase Vingegaarda na Giro, tak už mi přišlo, že jako trošku ta Tour de France moc nepovedla, a teďko ta Vuelta jako právě třeba tím jménem, který možná ne každý čekal, možná se čekalo, že tyhle ty sporterské nebo klasikářské etapy bude vyhrávat spíš Wout van Aert, tak když se takhle daří Matthew Brennanovi, tak je pro ten tým radost mu pomáhat, a určitě dostane ještě šanci, ale podle mě těch etap, který bude chtít vyhrát tady Pogačar, ještě minimálně v té první půlce bude víc, protože spoustu těch etap končí na kopci nebo končí prostě v horách, a ten tady Pogačar podle mě veme každou příležitost. On se tím připravuje na ty další závody, jako je mistrovství světa a jako je třeba okolo Lombardie, která je jeho srdcovka, tak tady Pogačar v tomhletom případě sám prohlásil, nebo i lidé z jeho týmu, že minimálně první půlku Vuelty pojede naplno, a pak, když už bude mít tak komfortní náskok, tak samozřejmě tu Vueltu nechce ztratit, takže si ji bude hlídat, ale už bude spíš šetřit sílu na mistrovství světa, a to mi přijde děsivý. A já být jako závodník v téhletý, nechci říct generaci, ale prostě v téhletý etapě nebo periodě, kde takhle je dominantní tady Pogačar, tak já bych byl na antidepresivech, protože bych věděl, že vlastně nemám šanci v žádném závodě, kam on přijede.
2: No tak to je, jak když si tenista s Djokovičem, Nadalem a Federerem, no. Repríza pořadu
3: Kilometry Jiřího Ježka.
2: Co se týče tady je Pogačara, tak on vlastně před sebou má teoreticky, kdyby chtěl, ale naznačil si, že nechce a je to tak pochopitelné, tu 13 v počtu maximálních vítězství Freddyho Mertense z roku 1977.
1: To nedá. Já jsem to před Vueltou zkoušel počítat a můj optimistický odhad nebo pesimistický pro lidi, kteří chtějí vyhrávat jiné lidi, je 9. Ale už tam jednou byly ty kroupy, tak už jsem jenom na 8.
0: Hele, já jsem byl o víkendu na svatbě a sledoval jsem tady po očku tu první etapu a když ten tady vyhrál vlastně o ten malinký rozdíl těch 9 setin, tak tam někdo, kdo cyklistiku vůbec nesleduje, ale samozřejmě ví, kdo je tady Pogačar a ví, že se jede Vuelta, tak tam za mnou přišel už po několika skleničkách a říkal, hele, myslím, že ho to furt baví vyhrávat. A já jsem si tak vzpomněl na sebe a teď se vůbec nechci srovnávat ani tu dominanci, ani jako to, ale jako já jsem v této situaci byl samozřejmě v té paralympijské cyklistice, byl jsem v ní 10 let a já jsem říkal, no baví, jako mě to taky bavilo a mě bavilo vyhrávat, protože jako ty nechceš trénovat na to, aby si byl 2., 5. nebo 10., ty trénuješ na to, aby si vyhrával a ta cyklistika je tak strašně náročný. A jako fakt, a teď to nechci říct, jakože vím víc než třeba naši posluchači, ale opravdu běžný fanoušek si nedokáže představit, co těch nejlepších 50 nebo 100 cyklistů na světě, co musí podstupovat každý den v tom tréninku. A ty to nechceš podstupovat proto, aby si byl 5. nebo 10.
1: No právě a přijde mi, že tohle se přeci dá docela i lidsky chápat. I když člověk k vrcholovému sportu má mnohem dál, tak jako my s Martinem mnohem jako si ty blíž tady Pogačarovi, než jsme my a všichni, kdo nás poslouchají. Tak přeci, když vy tak strašně tvrdě pracujete a v něčem, v čemkoliv se stanete nejlepším, tak to je přece úplně jako logické, že využijete v podstatě každou možnost toho, abyste to teď už jenom zúročili a když navíc jste v pozici, kdy za to, že jste nejlepší, vás někdo platí a on vás neplatí za to, že vám to docela jde. Oni vás opravdu platí za to, že jste nejlepší a za to, že vyhráváte a předpokládá se, že vyhrávat budete dál, tak prostě ono to ani svým způsobem jinak nejde a já jenom bych chtěl vlastně korigovat to, co ten Tadej asi opravdu tak myslí, že třeba až přestane on tlačit na to, že vyhraje on. No tak to ale, to jsme taky už viděli, to bude znamenat víc volnosti pro jeho kolegy z týmu. To,
0: nebo
1: to
0: že
1: nezna...
0: naopak bude
1: tak,
0: pomáhat.
1: Přesně,
0: ještě,
1: nebo, že? Nebo že bude pomáhat, aby se Jay Vine dostával do úniku a vyhrával etapy on, jo. To přeci oni nikdo nemůže očekávat, že ta celá stáj řekne po týdnu, tak dobrý hoši, teď je to vaše. My jsme teď jako týden jeli a teď je to 14 dnů vaše. To se pro boha přeci nikdy nestane. Tohle by se nestalo, kdyby Manchester United vedl anglickou ligu o 30 bodů. Tak přeci těch posledních 10 zápasů jako se nestane, že nepřijde na hřiště, ne? To přeci...
2: Ale nasadí náhradníky. No. Jakoby trošičku tomu rozumím, jenom v tom závodě prostě během závodu nevyměníš jako závodníky logicky, no, ale...
0: Na druhou stranu UAE Emirates na Vueltu nasadil lidi, kteří vlastně nejeli ani Giro, ani Tour, protože prostě byli zranění, nebo se jim nedařilo, nebo prostě neměli formu, tak teď jim tu šanci dal, takže už tohle jsou vlastně náhradníci, v tom je to úplně děsivý.
2: Ale v tom vidím naopak tu sílu, protože na některých závodnicích je vidět, že ta sezóna už je dlouhá. Mats Pedersen podle mě bude rád, když Vueltu dojede.
1: No, tohle možná už nemáme čas, ale tohle mi přijde strašně zajímavé, protože ještě nedávno se bralo vlastně jako divné, že někdo jede Giro Tour a Tour Vuelta bývalo takové datelné a mně se zdá, že jak ta cyklistika se posunula, jak ta Tour de France je úplně šílená, takže ti lidé, kteří teď chtějí jet Tour a Vueltu, s výjimkou tady je Pogačara, protože to prostě není normální člověk, takže to teď nejde, protože jsou z té Tour úplně zabití, třeba jako Mats Pedersen, který je jeden z 5 nejlepších cyklistů na světě, možná 10, ale připadá mi teď úplně uvařený.
0: Ano, jo, je to vidět a podle mě ani on s tím nepočítal, on si myslel, že to prostě
1: to
0: nějak
1: bude.
0: Jako, že a ono je to v takovém tom stylu, jakože v euforii skončíš Tour, podařila se ti a řekneš si, tak teď už nic horšího nebude. Ta Vuelta je jakoby, jako třeba fyzicky náročnější, ale mentálně je taková uvolněnější, ti závodníci tam jezdí hrozně rádi a říkají si, no tak třeba to půjde dál. A nejde. Jako to je, jako třeba u něj je mi to hrozně líto, protože já mám hrozně rád a jako tam vidím, že fakt už není z čeho.
2: Jako... Myslím si, že i ten Carapaz jako kvůli tomu se bude těžko zvedat v tom posledním týdnu, jak byl zvyklý, protože teď vyloženě je v úzovkách podobně slabší jako Pedersen.
1: Takové byly dnešní kilometry Jiřího Ježka. Jsme moc rádi, že jste nás poslouchali. Pokud se někam chystáte na víkend a vezete sebou kola, tak třeba si vezmete nějakou radu, která tady zazněla i od vás, od našich posluchačů. Moc za za to děkujeme. Pánové, s vámi se těším zase velmi brzo naslyšenou. Martin Charvát tu byl s námi.
2: Hezký den.
1: A Jiří Ježek, Jirko, moc děkuju.
0: Krásný pátek.

0: Naladili jste si nejposlouchanější digitální stanici v Česku.
1: Díky vám stále rosteme.
2: Nové Maximum má i radiožurnál Sport. Denně zaznamenal v průměru 86 tisíc posluchačů.
0: Živé přenosy, pořady osobností, názory sportovců i soutěže.
1: Děkujeme, že nás posloucháte.
0: Radiožurnál Sport.
3: Radiožurnál, je přesně půlnoc. A to je čas na hlavní zprávy.
4: Po skoro 80 letech vyšetřovatelé exhumují ostatky Jana Masaryka. Počet potvrzených obětí povodně v Nepálu je už téměř 580. Tenistka Lucie Havlíčková se na US Open poprvé zahraje v hlavní soutěži Grand Slamu, postoupil i Svrčina. A dnes bude převážně polojasno až oblačno, ojediněle přehánky, večer pak začne oblačnost přibývat. Teploty až 28 stupňů. Je sobota 29. srpna. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Historici a vyšetřovatelé na začátku září exhumují ostatky Jana Masaryka. Radiožurnálu to potvrdili zdroje blízké vyšetřování. Exhumace má pomoct s vyšetřováním Masarykovy smrti, kterou skoro 80 let nikdo nedokázal objasnit.
5: Při jméně jež nosím, prohlašuju vám slavnostně, že boj vyhrajeme a že pravda zvítězí.
6: Tak zahájil Jan Masaryk rozhlasové vysílání z Londýna během druhé světové války. Ministrem zahraničí zůstal i po komunistickém převratu v roce 1948. Jen o dva týdny později byl ale za dosud nevyjasněných okolností nalezený mrtvý pod okny Černínského paláce. Naposledy případ v lednu otevřelo městské státní zastupitelství, říká jeho mluvčí Aleš Cimbala.
7: Jsou nyní prověřovány další nové poznatky a indicie, které se předmětné věci objevily.
6: Exhumaci vítá badatelka Václava Jandečková, která je přesvědčená, že Masaryka někdo zavraždil.
8: Pokud by tam byla střelná rána nebo poranění prostě nad zatím pravým uchem, tak by mohla být třeba i kulka ještě v hlavě.
6: Exhumace by tak podle Jandečkové mohla vyvrátit dobová tvrzení o sebevraždě. Adéla Burešová, Radiožurnál.
4: V Nepálu a Tibetu pokračují záchranné práce po středeční bleskové povodni. Nepálské úřady zatím podle agentury Reuters potvrdili nejméně 579 obětí. Dalších 5 lidí zemřelo podle čínských úřadů v Tibetu. Nezvěstných zůstává přes 1900 lidí. Pátrání po nich ale záchranáři museli krátce přerušit kvůli hrozbě další záplavové vlny.
9: V horách začalo přetékat jedno z jezer, která vznikla po velkých sesuvech. Čína i Nepál teď jezera monitorují a podle čínských úřadů je aktuální riziko zvládnutelné. Do záchranných prací jsou jen na nepálské straně zapojené tisíce vojáků, policistů, záchranářů a dobrovolníků. Pomoc speciálních zahraničních týmů ale zatím vláda v Katmandu odmítá. Podle odhadů Mezinárodního červeného kříže je po středečním neštěstí v nouzi přes 90 tisíc lidí. Do Nepálu i proto míří humanitární a finanční pomoc ze světa. Zapojila se i Evropská unie, včetně Česka, které pošle 2,5 milionu korun. Václav Hojiný, Radiožurnál.
4: Nový norský král složí svůj slib před parlamentem v úterý, oznámila to královská rodina. Håkon VIII. Se stal králem okamžitě po smrti svého otce Haralda V. Součástí nástupu na trůn jsou i formality, jako oznámení smrti panovníka takzvané státní radě, tedy na zvláštním společném zasedání vlády a představitele královské rodiny.
10: Nastupující panovník přivítal v královském paláci členy vlády a mimo jiné jim sdělil, že si ponechá své občanské jméno a stal se tak Håkonem VIII. Po otci mu zůstane také motto Vše pro Norsko. Mezi Nory velmi oblíbený Harald V. zemřel po těžké nemoci ve věku 89 let. V zemi platí až do jeho pohřbu státní smutek. Lidé už od čtvrtka, kdy královská rodina oznámila, že je král ve vážném stavu, přicházejí k paláci a přinášejí tam květiny nebo zpívají hymnu. Ze severní Evropy Jakub Lucký, Radiožurnál.
4: Francouzská vláda poskytne zemědělcům stovky milionů eur jako kompenzaci za extrémní sucho. Oznámilo to ministerstvo zemědělství s tím, že detaily pomoci zveřejní příští týden. Zemědělci kvůli nedostatku srážek počítají s menší sklizní brambor i kukuřice.
11: Francouzští zemědělci předpokládají, že kvůli suchu sklidí asi o 20% brambor méně než loni. Problém hlásí i pěstitelé vína nebo chovatelé hospodářských zvířat kvůli nedostatku krmiva. Producenti sýrů Comté nebo Beaufort proto dostali od úřadů výjimku a skot budou moct prozatím krmit kukuřicí vypěstovanou i v jiných regionech. Zemědělcům to umožní i nadále prodávat dané sýry, aniž by přišli o ochrannou známku. Národní institut původu a kvality umožní výjimky i producentům Calvadosu, sideru nebo šumivého vína. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
4: Některé soudy mají i letos nedostatek financí na zajištění provozu. Upozorňují na to třeba krajské soudy v Brně a Ostravě. O pomoc ale zatím nepožádali. Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO je v rozpočtu víc peněz než loni.
12: 4 měsíce před koncem roku některé soudy opět hlásí nedostatek financí. Mezi nimi i krajský soud v Ostravě, říká jeho mluvčí Igor Krajdl.
13: Situace z předchozích let se bohužel opakuje, i když díky absenci výdajů na úhradu zastavování marných exekucí není natolik tristní jako dříve.
12: Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO je letos v rozpočtu o 1 000 000 000 Kč víc než loni. Na rezort se ale žádný soud zatím neobrátil.
14: Nikdo z nich aktuálně neavizuje nedostatečnost ve svém rozpočtu.
12: Tejc připravuje i reformu soudní mapy a rušení menších soudů. Třeba Karel Haas z opoziční ODS ale navrhuje zrušit soudy vrchní. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
4: Policejní hlídky začaly na konci prázdnin kontrolovat příjezdy z dovolených. Zaměřují se na rychlost, pití alkoholu před řízením a používání bezpečnostních pásů a autosedaček. Zastavují osobní auta, karavany i autobusy.
15: Tak, dechová zkouška je negativní, za mě všechno v pořádku.
16: Byli jsme v Rakousku, v Itálii, teď jsme končili taky v Rakousku a vracíme se domů.
17: Pana Jiřího zastavila hlídka na dálnici D2 při cestě do Brna. Při kontrolách dávají policisté řidičům i rady, jak dlouhé cesty zvládnout, popisuje koordinátor prevence Miroslav Měchura.
18: Pokud jedou na dálnici nebo se vrací z nějaké další cesty, dostatečně si ji plánovat, mít dostatek paliva, dostatek tekutin nejenom samozřejmě pro sebe, ale i pro zbytek posádky.
17: Hlídky budou na silnicích celý víkend. Hana Novotná, Radiožurnál.
4: Scénárista a herec Zdeněk Svěrák a zpěvačka Markéta Irglová převzali večer cenu festivalu Soundtrack Poděbrady. Ocenění dostali za mimořádný přínos filmové hudbě. Irglová skleněnou sošku obdržela těsně před svým koncertem v Zámecké zahradě.
19: Prosím, přivítejte se na pódium Markétu Irglovou!
20: Při přebírání ceny Markéta Irglová zavzpomínala na film Once, ve kterém si zahrála právě po boku Glena Hansarda. V průběhu koncertu pak na klavír zahrála i jejich Oscarem oceněnou píseň Falling Slowly. Na koncert přijeli z Turnova i kamarádky Renata s Janou.
21: Čistý hlas, prostě ta atmosféra nebo i to chování je úplně úžasný.
22: Strašně ji obdivuju, že dokázala v tenhle ten okamžik sem přijet a zahrát, rozdat se.
20: Festival Soundtrack Poděbrady potrvá až do neděle a nabídne koncerty, promítání večerníčku pro děti nebo třeba diskuze se známými hudebními skladateli. Tereza Cedidlová, Radiožurnál. Sport.
4: 21-letá tenistka Lucie Havlíčková si poprvé v seniorské kariéře zahraje hlavní soutěž Grand Slamového turnaje. Na US Open uspěla v kvalifikaci. Rozhodující duel zvládl i Dalibor Svrčina, který se v New Yorku představí poprvé v hlavním pavouku. V posledním kole kvalifikace naopak neuspěla Vendula Waldmanová. V téměř 3hodinové bitvě podlehla Američance Kelievové. Už ve čtvrtek se kvalifikovala Gabriela Knudsonová. A rychlostní kanoista Martin Fuchsa vyhrál na mistrovství světa závod na kilometr. Zlato získal i Maďar Fejes, který dojel ve stejném čase.
23: Jsem mistr světa a vůbec ani nevím, že jsme tam stáli dva. Já jsem viděl sám sebe na prvním stupínku a to je pro mě důležitý. Vlastně je to úplně neuvěřitelný, že po třetí za sebou můžu být mistr světa. Když to spočítám s olympiádou, tak je to vlastně 4 roky za sebou neporažený na kilometr. Vlastně letos bez porážky na tady ty olympijské disciplíně, což nevím, jestli se vůbec někomu někdy podařilo.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
24: Zavřená D8 za Litoměřicemi a nehoda na D6 na Kladensku. Dálnice D8 z Ústí nad Labem do Prahy je zavřená kvůli úklidu po požáru kamionu na 39. kilometru. Vozidlo budou odvážet. Provoz odklánějí na 45. kilometru sjezd na Litoměřice. Objíždět se dá na Chotěžov a Doksany. Na D6 z Karlových Varů do Prahy pozor na nehodu u sjezdu na Velkou Dobrou. Na 16. kilometru auto narazilo do svodidel, průjezd může být omezený. Na D1 z Kroměříže do Brna vyšetřují nehodu u Kojetína a ve sjezdu na kilometru 253 osobní auto narazilo do překážky. Místo je označené šipkou. Na silnici 23 Stelče do Třevíče zpomalte mezi Ořechovem a Olšany. Provozu překážejí následky nehody osobního auta. U Přerova řeší nehodu na silnici 55 do Olomouce. Před Kokory osobní auto srazilo zvěř. A čerstvá nehoda také u Jihlavy na silnici 38 do Havlíčkova Brodu. Havarovalo osobní auto na kruhovém objezdu u dálnice směr Praha. Je to s opatrností průjezdné. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes čekáme na východě ještě zpočátku až zataženo s doznívajícím deštěm, jinak polojasno až oblačno, hlavně na horách ojediněle přehánky. Večer pak začne oblačnost na západě přibývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jihu Moravy až 28 a na horách většinou kolem 16 stupňů Celsia. Tolik hlavní zprávy. Na řadě je repríza 20 minut radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
1: Jak jsme na tom v Česku s digitální gramotností mladých lidí? Jak se u nás rozvíjí systém takzvané bankovní identity pro digitální komunikaci se státem, zdravotními pojišťovnami a dalšími společnostmi? A co přinese evropská peněženka digitální identity, kterou by Česko mělo zavést v příštích měsících? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je výkonný ředitel společnosti Bankovní identita Marek Růžička. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
2: Dobrý den.
1: Bankovní identitu neboli Bank ID v Česku používá přes 5 milionů lidí. Přesto možná na začátek připomeňme, k čemu bankovní identita je, k čemu ji lidé nejčastěji používají.
2: Tak takové asi nejjednodušší připodobnění je to vlastně digitální občanka, nebo řekněme nějaký digitální klíč, kterým si můžu odemykat různé služby, které mi buď to stát nebo soukromníci nabízejí skrze internet. To znamená, je to, jak jsem řekl, v podstatě digitální občanka, kterou o sobě v tom online digitálním světě můžu opravdu zaručeně říct, já jsem já, a té protistraně to takto sdělit, s vlastním souhlasem jí předat osobě nějaké údaje a ona mi na základě toho nabídne nějakou službu.
1: Těch služeb, kam se pomocí bankovní identity dá dostat, jsou stovky. O co je největší zájem? Byly to datové schránky, jsou stále tou jedničkou?
2: Datovky jsou stále jedničkou, pokud teda se bavíme o té, řekněme, státní a veřejné větvi, to znamená přihlašování se do datových schránek. Spousta lidí má těch datových schránek na sebe více, protože je v různých rolích. Jednou je to podnikatel, jednou je to vlastně fyzická osoba, jednou je třeba jednatel nějaké další společnosti, společenství vlastníků a tak dále. Takže když se identitou přihlásí, tak vlastně všechny ty schránky vidí a rovnou si vybere tu konkrétní, v rámci které bude konat. Pak je to přihlašování do portálu občana, takového toho základního rozcestníku státu. Velmi oblíbený je portál dopravy pro ať už kontrolu bodu řidičů nebo vlastně vzdálené podávání žádosti na vystavení nového řidičáku, třeba pro uplynutí doby platnosti. A pak tam máme spoustu dalších služeb typu podávání daňového přiznání přes Moje daně nebo vyřizování si agendy s Ministerstvem práce a sociálních věcí na jejich portálu Jenda. To je ta státní část. Pokud bychom se bavili o soukromých poskytovatelích, tak ano, vedou tomu banky, pojišťovny. Velmi aktivní jsou zdravotní pojišťovny. Konec konců všichni jsme ze zákona zdravotně pojištěni. To znamená, každý z nás se může skrze nějakou identitní službu, třeba bankovní identitu, přihlásit do portálu své zdravotní pojišťovny, podívat se, jaké výkony vlastně lékaři na nás tam vykazují. Můžu si podávat různé žádosti o příspěvek na zdravotní pomůcky, zubní hygienu a tak dále. Takže těch oblastí je celá řada opravdu.
1: Bankovní identitu, jak už z toho názvu plyne, vystavují a vydávají banky. Možná někdo ani neví, že ji má, a přesto ji má. Kolik takových lidí v Česku může být?
2: To je velmi zajímavá otázka. Ono těch identitních prostředků je v České republice vystaveno bez pochyby více než těch 5 milionů 300, co jsem to číslo, které se zmiňoval. Těch 5300 je opravdu počet aktivních uživatelů. To znamená těch, kteří vědí, že mají bankovní identitu a už ji někde použili. Ve svých mobilech pravděpodobně nosí více lidí, banky s nimi různě komunikují, dávají jim různé informace, kde případně to dále využívat. Takže to číslo postupně narůstá, ale ten, kdo si není jistý, tak samozřejmě se může spojit se svým bankéřem a ověřit si, jestli tento prostředek má aktivní. Většinou je vlastně aktivovan automaticky, to znamená, že převážná většina lidí, kteří mají v bance nějaký účet nebo jinou službu, používají chytré mobilní bankovnictví, tak pravděpodobně mají i bankovní identitu.
1: Jak to funguje? Kdo a jak ověří? Vy jste říkal, že to je klíč, který potvrdí, že já jsem já. Tak kdo a jak ověřuje, že opravdu já jsem já?
2: Vlastně ten název bankovní identita neznamená, že by banky nějakou identitu spojenou s námi vydávaly. Identitu má člověk prostě takovou, že tady žije v České republice, je občan tohoto státu, narodil se, je zapsán v matrice a konec konců je nějak zapsán v základních registrech státu. Ty banky, jejich největší přidaná hodnota je, že mají velikánskou síť svých poboček, call center a tak dále, komunikují s uživateli a vlastně byli schopni ten samotný prostředek těm lidem fyzicky vystavit. To znamená, já když jsem šel poprvé pro tento prostředek do banky za svým bankéřem, on vzal do ruky fyzicky moji plastovou kartu občanského průkazu, na místě mě ztotožnil, ověřil, že já jsem já, podíval se do základních registrů, jestli všechny údaje sedí a teprve poté, co mě takto opravdu fyzicky ztotožnil, mi vydal přístupové údaje do mobilního bankovnictví a nainstaloval nějaký další prostředek, to znamená mobilní aplikaci do telefonu, kterou následně ty všechny transakce ještě ověřují, verifikují, schvalují. Takže to je ten proces, do kterého jsou banky zapojené, jsou tedy v roli vydavatelů těch identitních prostředků a proto se tu nazývá bankovní identita.
1: A když se tedy někam přihlašuji, tak ta banka je tím, kdo garantuje a potvrdí, ano, že opravdu tedy já jsem já.
2: Přesně tak. Jednak ta banka říká, ano, tohoto člověka jsem někdy viděla, garantuju to a vím, že to je opravdu on. A v té druhé větvi, ale tam už to záleží na nás, protože ta banka vlastně říká, a ta protistrana, která vás chce vědět, příklad pojišťovna, mobilní operátor, o vás potřebuje znát tyto konkrétní údaje. Jméno, příjmení, datum narození, cokoliv. Já vlastně ty údaje na svém mobilním telefonu nebo v počítači vidím během toho přihlašování a aktivně potvrdím, ano, souhlasím s tím, jsem s touto firmou v komunikaci, souhlasím s tím, milá banko, předej ty informace tomu poskytovateli služeb. On je dostane a může s nimi dále pracovat. Předvyplní nám nějaký formulář, připraví smlouvu, založí si nás jako kartu zákazníka a tak dále.
1: Výkonný ředitel společnosti Bankovní identita Marek Růžička je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Podmínky pro vystavení Bank ID si stanovují jednotlivé banky podle svého uvážení. Jsou tam určité rozdíly. Mě zaujalo, že většina českých bank, ale ne všechny, nabízejí bankovní identitu už od 15 let. Jedna česká spořitelna dokonce už od 7 let. K čemu může být bankovní identita 7letému dítěti?
2: To je dobrá otázka. Je to spíš na kolegy z České spořitelny. Popravdě nevím. Moje děti měly Bank ID až někdy jako v 12 letech. Tehdy vlastně synovi bylo nějak 13-14, když byly takové ty covidové peripetie, takže se vlastně třeba skrze bankovní identitu hlásil do očkovacích portálů a kontroloval si, jestli má nebo nemá propadlé certifikáty. A pak samozřejmě 12-letí si zřizují nebo skrze své rodiče různé jako dětská konta, studentská konta a tak dále. Tak tam si to můžeme představit. Těch 7 let je opravdu hraničních, jinak zbytek bank to dává od 15 let dál. Konec konců.
1: A jedna tuším od 18.
2: A jedna od 18, ale myslím, že i tam dojde k nějakému spojení. Má to i ten smysl, že konec konců aktuálně jsou brigády už povoleny po 14 let. 15 letí třeba už můžou podepisovat některé smlouvy, vstupovat do nějakých smluvních vztahů. To znamená, skrze bankovní identitu nejen, že teda řeknou já jsem já, ale dokonce můžou třeba elektronicky podepsat nějaký dokument, což je druhá služba, kterou nabízíme.
1: To znamená, od těch 15 let už to má reálný smysl.
2: Určitě, má to velký smysl, ano.
1: Jak to využívají mladí lidé 15-letí?
2: No, tím, že ještě paralelně ve svém volném čase učím na jednom gymnáziu tady v Praze, tak jsme tady tu debatu ze studenty vedli. A jsou to takové jako lehký paradoxy. V České republice jsou mladiství jako velmi, ať už finančně nebo digitálně gramotní. A prokazuje to několik průzkumů, různé asociace, ať už bankovní asociace nebo samostatné neziskové společnosti, které třeba se zabývají vzděláváním mladistvých, mají zajímavá čísla. Co se třeba týká digitální gramotnosti, tak tam myslím, že v tom věku 16 až 24 jsou na tom Češi velmi dobře, někde na, řekněme, jako druhé, třetí příčce v rámci Evropské unie. Kdybychom se bavili třeba čistě o sociálních sítích, tak cirka 97% mladistvých už má nějakou zkušenost s přihlášením se k sociální síti, komunikaci, tam sbírání různých věcí a tak dále. Takže tato jakoby digitální gramotnost je u nás veliká. Na druhou stranu to, co si myslím, že chybí, aspoň na základě mé zkušenosti, je vlastně absolutní relativní neznalost mladých lidí, jak gramotně komunikovat se státní správou, případně se soukromými poskytovateli. Konkrétní příklad, dneska vycházejí děti ze školy, když jim je 18, respektive 19 let, to znamená, už by měl někdo říct, že vlastně i de jure se musí starat sami o sebe, jako například, že už se za ně rodič do té zdravotní pojišťovny nepřihlásí, aby zkontroloval, co se tam děje nebo neděje. Že konec konců i veškeré finanční prostředky už se jako přebírají sami do své správy a musí s tou bankou nějak komunikovat. Že si musí dojít pro řidičák, že si ho musí umět prodloužit, pokud mají auto, třeba si umět zaregistrovat, kontrolovat STKčko a tak dále a tak dále. A to jsou všechno věci, které už jsou vlastně dneska jako služby zdigitalizované a mladí lidi je můžou začít čerpat. Oni to budou umět, ale oni vlastně vůbec nevědí, že to po nich ten stát chce.
1: V úterý začne nový školní rok, tak bylo by dobré, aby školy tohle doplnily do svých
2: Bylo hodin? By to strašně dobře. My jsme to už je mnoho let ještě tehdy komunikovali s ministerstvem vnitra, vlastně s odborem e-governmentu, s ministerstvem školství. Nemyslím si, že by se to vlastně i za tu dlouhou dobu do školních plánů dostalo. Podle mě by stačila prostě jedna, dvou hodinovka, kde se proberou základní věci. Co to je identita občana, co to jsou datové schránky, co je to zákon o právu na digitální službu a na praktických ukázkách se tím studentům ukázalo, jak vlastně můžou opravdu jako dospělé sebevědomě ze státní správou fungovat.
1: Vy jste se spojili s organizací Nekrachni a vytvořili jste jakýsi kurz. To funguje?
2: To funguje. Společnost Nekrachni je vlastně organizace, která se zabývá primárně finančním vzděláváním mladistvých a my jsme tam s nimi vlastně doplnili tu část digitální gramotnosti. Vznikl kurz, který se jmenuje Co tě čeká na úřadech a je to takový jako tutoriál, na co by si právě mladiství měli dávat pozor. I třeba to, že když jako skončí studia po střední škole a nepokračují dál na studia, tak by se třeba měli zajímat, kdo za ně bude platit zdravotní pojištění, který ze zákona musíme platit. Jestli to teda bude on sám, nebo jeho rodiče, nebo nastupuje někam do práce, nebo si třeba dává rok volno, než půjde na vysokou školu, ale v rámci toho roku volna stát už za něj to pojištění platit nebude a přechází to na toho studenta. Takže jsou to všechno takové jako na první pohled drobnosti, ale pokud to ty lidi nevědí a nezabývají se tím, tak je to může dohnat.
1: Vy jste už uváděl čísla o tom, kolik mladých lidí používá sociální sítě, jak jsou na tom z hlediska toho, jak používají různá chytrá zařízení. Je přístup mladé generace třeba k bankovní identitě nebo k podobným digitálním produktům jiný než u starší generaci?
2: Je jiný v tom, že oni většinou už se s tím mobilem, teď řeknu hloupě, jako narodili v ruce. To znamená, pro ně je to vlastně jako primární cesta komunikace, že chtějí v nejhorším případě někam zavolat, ale spíš se podívat na nějaké stránky.
1: Naopak ideálně nevolat, alespoň
2: ideál,
1: taková je moje
2: tak,
1: zkušenost.
2: Ideálně nevolat, už vůbec ne tam chodit, to znamená přihlásit se na nějaké stránky, tam něco naklikat a ono se v úvozovkách něco stane. To znamená, že vlastně není problém v tomto smyslu, není problém ze jejich digitální gramotností, ale je problém v tom, aby pochopili, v jakém ekosystému se tady pohybují, co ta společnost vlastně po nich chce, co musí vykonávat, i když se jim to třeba nelíbí, a co pouze mohou a mohou se tím ulehčit spoustu práce a času.
1: Liší se nějak přístup k tomu nebo zájem o to a vyhledávání, jak různé systémy pracují s osobními daty? Jestli třeba, kam mířím, ano. Jestli mladí lidé, například když používají bankovní identitu, jestli se víc zajímají o tom, co se děje s těmi daty, které z toho vznikají, to znamená někdo, ten systém ví, že jsem něco chtěl u někoho, tak jestli se víc zajímají o tom, co se s těmi daty děje, nebo naopak méně než starší lidé?
2: Zajímají se, tak bez pochyby v tom mladém věku jsou takový ještě jako bezelstní a mají jako velkou důvěru v autority, ve stát, v rodiče a tak dále a tak dále, ať si o to myslíme, co chceme, jako z velké míry to tak je. To znamená, oni velmi rychle pochopí, co vlastně ta aplikace po nich chce a pochopí to, že ta data se někam dostanou pouze v případě, že k tomu oni dají vědomý souhlas, ať už na telefonu nebo na počítači. Takže opravdu jako stačí je tím velmi jako rychle provést a chápou to. A naopak přestávají chodit na stránky, kde takové zabezpečení není, nebo vlastně to po nich tu verifikaci nechce. Jo? Takže si myslím, že jdou jako mílovými kroky dopředu a vůbec bych se o ně nebál.
1: Když se vrátíme k bankovní identitě, jak je to tam s těmi daty? Ví moje banka, co vyřizuji prostřednictvím bankovní identity, na kterém úřadě a naopak může třeba úřad, se kterým vyřizuji například sociální dávky, zjistit rovnou, kolik mám na účtě v bance?
2: Ne, takhle to, ta otázka je jako velmi správná, myslím, že pro posluchače je důležitá, ale ta banka opravdu jediné, co ví, je, kam se hlásíte, protože ona musí tu druhou stranu znát, aby tedy jako vědomě řekla a s tím souhlasem tomu operátorovi, té pojišťovně, té bance, tomu úřadu ta data předám. To znamená, vy vlastně na té obrazovce vidíte, a jestli můžu, tak použiju konkrétně, teď se hlásíš k operátorovi autu, on po tobě chce jméno, příjmení, narození, rodné číslo a pokud to tady odklikneš, tak já jako banka ty údaje pošlu. Ale to vlastně tam ten řetězec skončí a jestli já si potom u operátora zřizuji tarif nebo ho ruším nebo vypovídám smlouvu, to samozřejmě už žádná protistrana neví. A podobně je to s tím úřadem. On vlastně do bankovního prostředí se vůbec jako nedostává. Výhoda je to, že ať se vlastně hlásím a přihlašuju na jakýchkoliv stránkách, tak mě to vždycky odvede do prostředí té banky. Tam proběhne to přihlášení ověření a potom teda přenesení dat. To znamená, já nezděluju na stovkách a stovkách webů své přihlašovací údaje, pořád jsem v tom jednom bezpečném místě své banky.
1: Výkonný ředitel společnosti Bankovní identita Marek Růžička zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. V celé Evropské unii se má v příštích měsících rozjet projekt Evropské peněženky digitální identity. To má být celounijní digitální systém, pomocí kterého každý občan Evropské unie bude moci ve kterémkoliv členském státě prokázat svoji totožnost. Bude tam mít nahrané různé doklady, počínaje občanským nebo řidičským průkazem. Pokud vím, byste ve spolupráci s bankami byli ve hře o to, že byste připravili tu českou verzi. V jakém aktuálním stavu to je?
2: Aktuálně probíhá výběrové řízení. Ten projekt České republice má na starosti Digitální informační agentura, což je státní organizace podřízená úřadu vlády, takže ta je v přípravě a všichni čekáme, jaké rozhodnutí nakonec padne a kdy v České republice evropskou peněženku digitální identity uvítáme.
1: Kdy padne rozhodnutí, tušíte?
2: Netuším, ale vzhledem k tomu, že tento rozhodné datum, kdyby vlastně peněženka měla být v provozu, je prosinec tohoto roku, to znamená teďko 2026, tak už by to mělo padnout co nejdříve.
1: I kdyby to padlo dnes nebo zítra, je reálné, aby za 4 měsíce něco takového vzniklo?
2: Čistě sám za sebe říkám, že to reálné není a budu velmi, velmi překvapen. Samozřejmě pozitivně, když se to digitální agentuře povede, ale myslím si, že to je velmi nepravděpodobné.
1: Když jsem říkal, že pokud vím, tak vy jste o to měli zájem, tak to stále trvá? Máte zájem? Nebo můžete říci, jestli usilujete o tu zakázku?
2: Tím, že to výběrové řízení probíhá, tak úplně bych to takhle nekomentoval. Na druhou stranu určitě můžu říct, že nejen banky, ale i řekněme ekosystém firem kolem nás se na digitální peněženku těší. Je to opravdu věc, která může jednotný evropský trh Unie velmi rozhýbat. Pořád si myslím, že daleko větší forsáž než ty státní služby tomu můžou dát privátní sektor. To znamená do té, vy jste řekl správně, ona se to jmenuje peněženka, ale jako na první dobrou tím platit nebudeme, byť to samozřejmě bude možné, ale je to taková jakoby portmonka nebo šanon, kam si budu moct dávat takzvané digitální atributy nebo různá osvědčení, certifikace a tak dále a ty zase digitální cestou předávat někam dál. Konkrétní příklad, když vystuduju vysokou školu, tak ano, dostanu do ruky pořád ten krásný papírový diplom, ale zároveň ta škola vystaví nějaký digitální token a já si vlastně nahraju ověřenou certifikaci, že jsem absolventem vysoké školy do té peněženky a třeba tak můžu prokázat svému zaměstnavateli nebo někomu dalšímu a už jako nebudu sebou muset jako ty papíry a chodit na úřady nebo na instituce pouze, když mají otevřené úřední hodiny. Takže takový je ten záměr a proto se na to jako spousta organizací těší.
1: Je jasné, co všechno by v té peněžence, když použijeme ten název, mělo být uloženo, co všechno by se tam mělo ukládat?
2: Jsou určitě jasné ty základní, řekněme, identitní identifikační údaje, to znamená nějaké jako jednotná nebo sada údajů, na základě kterých můžu jednoznačně říct, já jsem já, ale jsou různá evropská specifika. Tady v Čechách máme rodné číslo, v mnoha zemích nic takového není. Máme tady číslo občanského průkazu, jsou země, kde občanku taky nemají. Takže dohodlo se nějaký, řekněme, nejmenší společný jmenovatel, což bude jméno, příjmení, datum narození, místo narození. narození a stát narození. A k tomu každá země ještě jako doplní ty svoje specifické údaje, které v té dané zemi řeknou, já jsem já. A potom se právě očekává, že spousta nejen samozřejmě organizací státní správy, ty také bez pochyby, ale i firem řekne, hele, to je zajímavý, já bych tam mohl třeba tady vystavit číslo sociálního pojištění nebo číslo nějakého komerčního pojištění, nebo právě osvědčení, že jsem elektrikář, jo? Že mám nějaký výuční list, nebo tady mám digitálně podepsaný příkaz, pracovní příkaz, a proto už můžu vylézt na ten stožár a tam tu elektriku spravit. Jo? Těch nápadů může být celá řada a rozhodně to nebude věc, kterou by potom ten stát nějak direktivně organizoval. Spíš se očekává v pozitivním slova smyslu jako živelný vývoj.
1: Vy jste říkal, že se na to těšíte. Na druhé straně není to konkurence, nemůže to nahradit vlastně bankovní identitu, když tohle bude plošně fungovat?
2: Bavíme se o tom, že vlastně v té peněžence kromě těch identitních údajů bude i spousta dalších věcí. To znamená, že my už jednak se účastníme řady mezinárodních konzorcí, kde se právě už jako prototypují, testují tady ty různé aplikace a integrační platformy a tak dále. Nebudu zabíhat do technických podrobností.

0: platformy. Když jsme spolu mluvili před rokem, tak jste říkal, že velký potenciál pro využívání bank ID nebo bankovní identity vidíte v oblasti zdravotnictví a také při komunikaci zákazníků s energetickými společnostmi. Posunulo se to v těchto oblastech za rok?
1: Mírně ano, respektive daleko více ve zdravotnictví a relativně málo v energetice. Takže pokud můžu, tak zdravotnický sektor chválím. Napojilo se na nás spousta nemocnic, ať už státních nebo soukromých, nebo obecně poskytovatelů zdravotní péče. Tam ta logika je jednoznačná, můžu se vzdáleně přihlásit do portálu pojišťovny, můžu si sjednat termín na vyšetření, když potom je nějaká zdravotní dokumentace, můžu zase zaručeně říct, já jsem já a to zařízení mi může poskytnout, protože jsou to zkrátka citlivé údaje a musíme na to dávat pozor. Mnohdy jsou zajímavé use casey nebo životní situace, kdy můžu vlastně jako jednat za někoho jiného, za svoje staré rodiče, za svoje děti a tak dále. Takže zdravotnictví se velmi dobře rozjíždí. Co se týká energetiky, tam spíš čekáme na nějaké první vlaštovky. Už tam pár firem je, ale myslím si, že ten nástup teprve přijde.
0: My jsme mluvili o tom, že začne školní rok. Samozřejmě ve školství se používají elektronické žákovské knížky. Mě překvapuje, že alespoň ty, se kterými já mám zkušenost, tak kromě hesla a jména vlastně nechtějí žádné ověření, přestože tam přicházejí známky, teoreticky poznámky a další věci. Není tohle prostor pro nějaké větší zabezpečení?
1: Určitě to prostor je, zkoušíme řadu škol, zatím to napojení na bankovní identitu je, řekněme, v té, jako, jak bych to řekl správně, víc jako státní legislativě, to znamená přihlášení se k přijímacímu řízení, nebo zápis do studia, zápis na kolej a podobně. U těch středních škol je to méně, ale co jsem se díval, tak spousta z nich využívá nejen to ztotožnění, ale i třeba elektronické podepisování. Jo? To znamená, žák najednou potřebuje rychle souhlas rodiče, že může vyjet ze školy do zahraničí. Rodič se přihlásí na naše stránky elektronicky, ten souhlas podepíše, odesílá do školy a všechno vyřízeno. Jo? Takže na těch školách si myslím, že třeba ta podpisová služba má jako docela dobrou trakci.
0: Specifickou možností, jak využít bankovní identitu, jsou samoobsluhy, když to tak řeknu, nebo automatizované obchody, které jsou otevřené non-stop v noci bez personálu a právě zákazník do nich může vstoupit díky bankovní identitě. Jak tohle se rozmáhá v Česku? Jaký je o to zájem?
1: No, takhle za mě úplně neuvěřitelně, protože když s tím vlastně společnost Coop před pár lety začínala v jižních Čechách, tak vznikaly jako 1, 2, 3 prodejny. Dneska jich je po celé republice více jak 200, nejen pod tou značkou Coopu, ale i spoustu dalších a nejen potraviny, ale i třeba různé, jak bych to řekl, když jsem říkal zverimexy, takový ty prostě potrava pro psy a pro kočky. Takže těch variant je mnoho. Dokonce vznikají i samoobslužné nebo obslužné knihovny, přístup do muzeí. Je to opravdu velikánský boom a u těch prodejen jsem tomu hrozně rád, protože minimálně v těch menších obcích, menších městech ta sociální obslužnost zkrátka zůstává.
0: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, ředitel společnosti Bankovní identita, výkonný ředitel této společnosti Marek Růžička. Díky moc za rozhovor, naviděnou.
1: Také díky, mějte se hezky.
0: Připomenu, že samozřejmě i tento pořad si můžete poslechnout kdykoliv ze záznamu na našich webových stránkách a v aplikaci Můj rozhlas. Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.
3: Skončila repríza 20 minut Radiožurnálu s hostem Tomáše Pancíře a právě teď hodiny ukazují necelé 4 minuty po půl jedné. Monika Chmilová a krátké zprávy.
4: Odsouzený válečný zločinec a někdejší generál bosensko-srbských vojsk Ratko Mladić bude mít v Srbsku státní pohřeb. Řekl to srbský prezident Aleksandar Vučić. Ten kritizoval Mezinárodní soud v Hágu, který podle něj odmítl Mladićovou žádost o propuštění, aby mohl zemřít v Srbsku. Prezident to označil za necivilizované chování. Odmítl taky odsoudit Mladićovy zločiny. Někdejší vojenský velitel bosenských Srbů si v Hágu odpikával doživotní trest za genocidu a válečné zločiny. České ekonomice se letos mezi březnem a červnem dařilo. Podle Českého statistického úřadu rostla o 1,9%. Statistici tak mírně snížili svůj odhad z července, kdy předpovídali 2% růst. Na růst měli pozitivní vliv hlavně vyšší výdaje domácností i firemní investice. A policisté pátrají po 16-leté dívce. Může se pohybovat po celé Praze, trpí duševní poruchou a může být dezorientovaná. Vysoká je přibližně 170 cm, má hnědočervené vlasy po ramena a modré oči. Na sobě měla červenou

0: růžové tričko, modré džíny a široké boty. Typická je pro ně nekoordinovaná klátivá chůze. Dívka odešla v pátek kolem 2 hodiny odpoledne z dětského domova na Praze 4 a nevrátila se. Informace ohledané přijímají policisté na lince 158. Sport. Manchester City v 2. kole anglické ligy zvítězil 4-1 na hřišti Crystal Palace a zůstal 100%. Dvakrát se trefili Erling Haaland a Ryan Cherky a fotbalisté Paris Saint-Germain ve francouzské lize remizovali 2-2 s Lille. Pražané museli dotahovat 2gólovou ztrátu a bod zachránili až v nastaveném čase.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Zavřená D8 za Litoměřicemi a nehoda v Praze v Bělohorské ulici. Dálnice D8 z Ústí nad Labem do Prahy je zavřená za Litoměřicemi. Na 39. kilometru nakládají tahač po požáru na odtah. Je tam odklon, sjíždí se na 45. kilometru, objíždět se dá na Chotěšov a Doksany. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Prahy pozor na nehodu na Kladensku. Na 16. kilometru osobní auto narazilo do svodidel. Z opatrnosti je to průjezdné. V Praze hlásíte komplikace v Bělohorské ulici ve směru do centra. Před odbočkou do Patočkovy ulice se střetlo osobní auto s nákladním a podle informací z místa je to teď neprůjezdné.
3: Ten kamion pravděpodobně jak brzdil, tam skončil do jedničky. Jsou tam u toho teďka hasiči a je to totálně neprůjezdný, jo. Takže auta si tam otáčejí, stojí tam i autobusy.
2: A u Jihlavy překáží nehoda na silnici 38 do Havlíčkova Brodu. Havarovalo tam osobní auto na kruhovém objezdu u dálnice směr Praha. Je to s opatrností průjezdné. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme na východě ještě zpočátku až zataženou s doznívajícím deštěm, jinak polojasno až oblačno, hlavně na horách ojediněle přehánky. Večer pak začne oblačnost na západě přibývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jihu Moravy až 28 a na horách většinou kolem 16 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už začíná noční radiožurnál s Adamem Cardou.
4: Krásnou víkendovou noc přeji, je tu sobota 29. srpna, začal poslední prázdninový víkend a tak máte ještě poslední příležitost využít prázdnina, vyrazit někam na výlet. Počasí by mělo být celkem příjemné, v neděli má být dokonce 27 stupňů, takže co víc si na závěr léta přát. A ke konci prázdnin na začátku podzimu patří tradičně víno a tak se tomuto tématu budeme věnovat na úvod dnešního nočního vysílání. Malé hrozny, nižší výnosy, obavy z dalšího roku. Na jižní Moravě začalo vinobraní a úrodu letos výrazně ovlivnilo sucho a horko. V nočním radiožurnálu se proto za chvíli vydáme na vinice na Znojemsku.
1: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Na jižní Moravě začalo vinobraní, a to o 2 týdny dříve než v předchozích letech. Hrozně totiž kvůli vedrům dozrály rychleji. Kvůli extrémním suchům jsou ale menší a výsledky sklizně, tak část vinařů vyhlíží s obavami.
1: Rukavice, nůžky a kbelík, tedy výbava, se kterou skupina sběračů vyrazila na vinici u Lechovic na Znojemsku. Vše se tu dělá ručně. Kombajn kvůli betonovým sloupkům v této vinici sklízet nemůže. Hrozny odrůdy Miller Turgau stříhá i Veronika.
2: Myslím si, že to v celku uteče. Není to zas tak hrozný, možná jak se to někomu může zdát.
1: Hrozny tady vlivem horkého počasí dozrály asi o 2 týdny dřív než obvykle. Kvůli suchu ale nedorostly do takové velikosti, jak by si vinaři přáli, vysvětluje vedoucí vinic Zdenka Bučko.
3: Jsou mnohem drobnější, často mají velikost hrášku a oproti normálnímu stavu často poloviční.
1: To bude mít výrazný dopad na celkový výnos.
3: Očekáváme tak na 40% běžné sklizně.
1: Letošní suché a horké počasí bude mít vliv i na úrodu v příštím roce. Keře vinné révy totiž nenarostly tak, jak by vinaři potřebovali, a hrozny tak mají méně místa, kde můžou vyrůst.
3: Jsou velmi malé přírůstky dřeva, ze kterého vybíráme tažně na příští rok, na kterém ty hrozny rostou.
1: Lépe jsou na tom ti vinaři, kteří mají na vinicích závlahy. Ne všichni si ale tento nákladný systém můžou dovolit. Na vinicích bez kapkové závlahy jsou tak ztráty na úrodě kvůli suchu v desítkách procent, upřesňuje předseda Asociace nezávislých vinařů Jiří Maděřič.
4: Na vinicích, kde ta závlaha možná nebyla, nejenom teda výnosy, ale taky výlisnost, jsou někde na polovině.
1: Zatímco v létě déšť chyběl, teď v době vinobraní může znamenat naopak problém. Zralé hrozny totiž při větším příjmu vody můžou začít praskat. A to znamená riziko hniloby nebo plísní. Vinaři budou hrozny postupně sklízet následujících několik týdnů. Hlavní odrůdy budou dozrávat v září. Šimon Franz, Radiožurnál.

0: Fotbalové derby na Radiožurnálu.
1: Vychutnejte si nejsledovanější zápas v Česku v přímém přenosu Radiožurnálu.
0: Sparta versus Slavia.
1: Souboj o symbolický klíč pro vládce Prahy.
0: Derby na Radiožurnálu poslouchejte živě v neděli od 20 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.

0: Americký New York hostí poslední Grand Slam tenisové sezóny.
1: Povzbuďte české hráče a hráčky a vychutnejte si atmosféru ikonického areálu ve Flushing Meadows alespoň na dálku.
0: US Open na Radiožurnálu.
1: To jsou rozhovory i vstupy ze zápasů s českou účastí.
0: US Open na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Fandíme s vámi.
2: Radiožurnál je 1 hodina. Zpravodajský přehled doplní Monika Chmilová.
3: Ukrajinská armáda má více než trojnásobit počet útoků v ruském vnitrozemí, nařídil to prezident Zelenský. Podpora v nezaměstnanosti nejspíš od ledna klesne, plánuje to ministerstvo práce. Fotbalisté Plzně se v evropské lize střetnou s portugalskou Benficou Lisabon a dnes bude převážně polojasno až oblačno, ojediněle přehánky, teploty až 28 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
3: Rusko bude podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského čelit častějším útokům na ropnou infrastrukturu. Řekl to ve svém tradičním videoprojevu s tím, že nařídil armádě, aby navýšila počet dronových úderů v ruském vnitrozemí. Útoky bezpilotních letounů opakovaně označil za dalekonosné sankce.
4: Úkol zní použít k dalekonosným sankcím proti Rusku 1000 dronů denně. V současné době provádíme průměrně 300 sankčních úderů za den. Musí jich být ale více.
3: Rusko kvůli ukrajinským úderům čelí nedostatku pohonných hmot. To bude podle Zelenského trvat, dokud Moskva nezačne mluvit o konci války. Nezaměstnaní nejspíš budou mít od ledna nižší podporu. Ministerstvo práce a sociálních věcí se totiž plánuje vrátit k předchozímu nastavení systému. V prvních měsících by nezaměstnaní dostali 65% předchozího výdělku na místo současných 80%. Maximálně by mohli získat 60% průměrné mzdy v předchozím roce. Dnes je to 80%. Současná vláda by tak zrušila navýšení, které prosadil minulý kabinet. S návrhem nesouhlasí odbory ani zaměstnavatelé. Kriminalisté zadrželi a obvinili 6 lidí, kteří z Egypta dováželi látky na výrobu pervitinu. Informovala o tom mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová. Podle ní policie zajistila stovky gramů pervitinu a dalších látek.
5: V kufru podle kriminalistů letecky pašovali kilogramy léků, ukrytých například v balení od kávy, v dozách od vlasové kosmetiky anebo pervitin rozpuštěný v lahvích od limonády.
3: Většině obviněných hrozí až 18 let za mřížemi. Minimálně jednu další členku organizované skupiny zadržela policie i v Egyptě. Tamnější zákony jsou v případě pašování drog výrazně přísnější a ženě tak hrozí i trest smrti. Na české železnici ubývá signalistů. Správa železnicích aktuálně zaměstnává 973, to je o 173 méně než před 4 lety. Zaměstnance, kteří na pokyn výpravčího přestavují výhybky, nahrazují počítače. Signalisté brzy nebudou potřeba ani na trati z Prahy do Kladna, kterou dělníci modernizují, říká dozorčí provozu Daniel Mencel ze správy železnic.
6: Někteří lidé ještě jdou pomáhat do jiných stanic. Nesnažíme se, aby byli odejti, protože každá ruka je dobrá, každá znalost. A někteří třeba mladší ročníky těch signalistů, tak jdou potom do rekvalifikačních kurzů na výpravčího a stanou se ze signalisty plnohodnotným výpravčím.
3: Sport. Tři české kluby už znají jména soupeřů v ligové fázi Evropské a konferenční ligy. Fotbalisté Plzně ve Štruncových sadech přivítají portugalskou Benficu Lisabon, belgický Union Saint-Gilloise, bulharský tým Levski Sofia a polskou Jagiellonii Białystok. Venku se střetnou například s anglickým Bournemouthem. Kapitán Matěj Vidra se těší, že si opět zahraje v Anglii, kde v minulosti působil.
7: Škoda, že není Benfica venku, ale to bylo dobré, soupeři taky a hlavně ta Anglie, takže já se tam strašně těším a návrat na ostrov bude super. Tak víme, že ta anglická liga je ve vysoké intenzitě a uvidíme, jak se na nás připraví, kdy se to bude hrát, takže těším se moc.
3: Své soupeře znají v evropské lize i fotbalisté Sparty. Na Letné přivítají mimo jiné AS Alkmaar a Ren. A Jablonec bude hrát v základní části konferenční ligy doma s Brightonem nebo třeba se švýcarským Luganem. V Německu se Severočeši utkají s finalistou posledního ročníku evropské ligy Freiburgem.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: D8 za Litoměřicemi průjezdná a nová nehoda na D1 za Velkým Beranovem. Dálnice D8 z Ústí nad Labem do Prahy za Litoměřicemi je opět průjezdná. Na 39. kilometru ještě odstraňují následky požáru kamionu. Podle informací z místa se opět jezdí jedním pruhem.
9: Je tam omezení, jezdí se tam jenom levým pruhem, ale kamion už založený.
8: Na dálnici D1 z Prahy do Brna teď je pozor za Velkým Beranovem. Na kilometru 121 havarovala dvě osobní auta. Na místě možná unikají provozní kapaliny na vozovku, tak zpomalte. D1, kilometr 121, směr Brno. Na D11 z Hradce Králové do Prahy se dnes v noci pracuje v omezení od sjezdu na Pečky. Mezi 35. a 25. kilometrem opravují poškozenou vozovku v pravém pruhu. Do rána se bude projíždět jen levým pruhem, vedeným v protisměru. A v Praze překáží nehoda v Bělohorské ulici ve směru do centra. U odbočky do Patočkovy ulice blokovala provoz kolize osobního auta s kamionem, a teď už je uzavřený jen pravý pruh a výrazněji se nezdržíte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme polojasno až oblačno, hlavně na horách ojediněle přehánky. Večer pak začne oblačnost na západě přibývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Sardou.
2: S vámi je sobotní noční radiožurnál s datem 29. srpna, máme 6 minut po jedné a představte si, že kvůli vkladu peněz na terminovaný účet musíte jet osobně na pobočku své banky třeba i desítky kilometrů. Taková je dnes praxe samospráv, které chtějí své úspory nechat zhodnotit u České národní banky. Jenže výhodnější uložení peněz jim komplikuje složité papírování a někdy právě i cesta na pobočku. To se má brzy změnit, jak? To řekneme za okamžik.
0: Noční radiožurnál
1: a Adam Carda.

0: Celeste Buckingham zazněla v nočním radiožurnálu. Města, obce a kraje mají často naspořené desítky, někdy i stovky milionů korun. Tyto peníze jim ale většinou skoro nic nevydělávají. Upozorňuje na to i Národní rozpočtová rada. Podle ní většina samospráv nechává peníze ležet jen na běžných účtech, kde se nezhodnocují. Zájem třeba o výhodný termínovaný účet České národní banky je nízký, hlavně kvůli náročné administrativě.
1: Letos jsme to vyhodnotili, že nějaké cash flow, v našem případě 20 milionů, jsme na ten termínovaný účet vložili.
2: Říká nezávislý starosta Horního Slavkova Alexandr Terek. Menšímu městu asi s 5000 obyvateli se takový účet vyplatí. Peníze, které zrovna nepotřebuje, se na něm budou postupně zhodnocovat a bude je možné využít později. Jenže, jak Terek dodává, zřízení účtu bylo poměrně komplikované.
1: Jediné, že se musel fyzicky jet za pracovnící České národní banky v Plzni a tam podepsat ten vklad jako takový, aby se mohl uskutečnit.
2: Pobočka centrální banky přitom sídlí desítky kilometrů daleko, dokonce v úplně jiném kraji. Podle výkonné ředitelky Svazu měst a obcí Radky Vladykové právě taková zbytečná administrativa ve výsledku řadu starostů odradí a raději sáhnou po jednodušší, i když ne úplně výhodné variantě.
3: Většina obcí ty peníze vezme a posunuje do standardů komerčních bank, kde pak mají celou vlastně správu těch peněz.
2: Smysl to dává i podle ekonoma Petra Musila z Národní rozpočtové rady, který na problém dlouhodobě upozorňuje. Říká, že systém centrální banky zatím nedokáže konkurovat běžnému internetovému bankovnictví v soukromém sektoru, protože není tak přehledný.
4: Třeba víme, že potom, když už teda se ten účet založí, tak na ty peníze vlastně nevidí online, tak jak jsme třeba dneska zvyklí v běžně bankovnictví, že se přihlásíte a vidíte, kolik tam máte, tak tohle jako zatím ten systém neumožňuje.
2: I proto ho dnes využívá pouze necelých 7% samospráv. Jde o 3 kraje, 73 měst, včetně městisů a 377 obcí nebo svazku obcí. Potvrzuje to přímo Česká národní banka. Podle jejího mluvčího Jaroslava Krejčího ale banka pracuje na zatraktivnění produktu.
5: Smlouvy o účtu pro termínované vklady budou uzavírány elektronicky. Komunikace mezi klientem a ČNB bude probíhat elektronickou formou s využitím uznávaných elektronických podpisů a datových schránek.
2: Jednoduše řečeno se zdigitalizují některé procesy, které šlo doteď vyřídit jenom osobně v papírové podobě. Modernizace jsou v plánu už na začátek října letošního roku. Spíš než o vytvoření nové mobilní aplikace, ale půjde o zdokonalení dosavadního internetového systému. Dominik Hron, Radiožurnál.

0: Kanoista Martin Fuchsa je po roce znovu mistrem světa na kilometrové trati. V polské Poznani vyhrál díky skvělému závěru. O zlato se podělil s Maďarem Danielem Fejesem. S Martinem Fuchsou mluvil po slavnostním vyhlášení reportér František Kuna.
1: Martin Fuchsa je znovu mistrem světa. V loni v Miláně jste dostal Moka konvičku. Co letos?
2: Letos jsem dostal nějakého kozlíka, takže ideální dárek pro moji dceru. Doufám, že už ho má u sebe a že je z něj šťastná.
1: Takže ten plyšák, co letěl na tribunu, byl od vás?
2: No jasně, to bylo ode mě. A říkal jsem, že ji ho musím koupit, že si to bude moc líbit. To jsem netušil, že se stanu mistrem světa a dostanu ho zadarmo, takže super.
1: Jaký byl ten závod a finálová jízda podle vás?
2: Soustředil jsem se hlavně sám na sebe. Dal jsem si takový cíl, že jako o tréninku, soustředit se jenom sám na sebe, na nikoho nekoukat. Viděl jsem samozřejmě periferně, že ty lodě jsou přede mnou, ale říkal jsem si, že to bude dlouhý závod, že zkusím pošetřit cíly na finish, tam do toho dám 100% a uvidíme, na co to bude stačit. To, že to bude stačit na titul, jsem upřímně jako nečekal, doufal jsem nějakou medaili, ale to, že to jako stačilo na titul, je skvělý a jsem za to moc rád. Dokázal jsem si, že prostě umím jet ve všem, že je to hodně v hlavě, snažil jsem se fakt na to skoncentrovat úplně extrémně a jsem moc rád, že jsem dokázal být nejlepší na světě i v tady těch podmínkách, ve kterých jsem ne vždycky prostě dokázal za předvýsové maximum.
1: Barbora Betlachová si přála dráhu blíž k tribunám. Vy jste v jedničce úplně nejdál. Ona to říkala vzhledem k povětrnostním podmínkám. Tak byla to nějaká komplikace, bylo to znát v té jedničce?
2: Nedával jsem si to do hlavy. Samozřejmě okolo mě spousta lidí říkala spoustu věcí, ale já se to snažil prostě nevnímat. Já jsem si říkal, mám jedničku, takže chci být jednička. To byl můj mindset. Neřešil jsem jiný dráhy, protože jsem to nemohl ovlivnit. Byl jsem vlastně trošku rád, že jsem do finále vůbec postoupil a nebudu si vybírat dráhy, prostě jsem ready jet ve všech dráhách a to jsem ukázal.
1: A budete to ukazovat ještě v dalším průběhu šampionátu, tak to vaše rozhodnutí je toho vlastně co nejvíc, tak jste říkal, kašlu na to, pokud to neskusím, tak to nezjistím. Tak jak se to rozhodnutí ukazuje teď v průběhu šampionátu?
2: Samozřejmě je to náročné, co si budeme povídat. Je to vlastně moje druhá jízda tady, která se mi podařila vyhrát, jinak jsem byl buď druhý nebo třetí, takže to není nic jednoduchého. Ještě furt mě čekají vlastně tři jízdy, takže ještě není jako být nějak uchlácholený. Samozřejmě na srdíčku mám takový teďka klid, jako když vyhraju olympijskou disciplínu, tak je to moc fajn. Ale zároveň mám ještě práci před sebou, takže se snažím soustředit na další závody.
1: Díky, gratuluju.
2: Děkuju moc.
1: To byl mistr světa Martin Fuchsa z Poznaně, František Kuna, Radiožurnál. But if you need some space, I will step away.

0: pokračují v záchranných operacích po středeční povodni. V Nepálu je aktuálně potvrzených nejméně 579 obětí. 5 lidí zemřelo taky v Tibetu. Nezvěstných zůstává přes 1900 lidí, včetně stovek cizinců. Nebezpečí v oblasti stále nepominulo. V horách začalo přetékat jezero, které vzniklo po sesuvech půdy a hrozí tak další záplavová vlna. Washington podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v pátek informoval Kyjev o nedávných amerických schůzkách v Moskvě. Zelenský to napsal na sociální síť Telegram. Ukrajinský prezident za to Američanům poděkoval a ocenil tón, kterým s Rusy jednali. Další podrobnosti ukrajinský prezident nepřipojil. Napsal to jen na několik dní po úterní návštěvě šéfa americké tajné služby CIA v ruské metropoli. A nejdříve za rok začne elektrifikace železnice mezi Ostravou a Frýdkem Místkem. Správa železnic dokončuje majetkové vypořádání i úpravu projektové dokumentace. Podle původního plánu měla přestavba trati a její plánované rozšíření začít už teď v listopadu. Správa železnic ale začne hledat stavební firmu nejdříve koncem letošního roku. Sport. Hokejisté pražské Sparty vyhráli na turnaji Energie Steiermark Trophy nad domácím Štýrským Hradcem 5-1. Z 5 přípravných zápasů před novým ročníkem extraligy tak vyhráli 4. Liberec na Sachsen Lotto Cupu porazil pořádající Drážďany 5-2 a v neděli bude hrát finále s Iserlohnem. České Budějovice podlehly na Lehner Cupu ve Švýcarsku 2-7 Rapperswilu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehody na D1 za Velkým Beranovem i na silnici 43 za Svitávkou. Na dálnici D1 z Prahy do Brna překáží nehoda za Velkým Beranovem. Na kilometru 121 havarovala 2 osobní auta. Na místě zasahují záchranáři. Místem se projíždí pomaleji, kolona se ale netvoří. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy čekejte omezení za Litoměřicemi. Na 39. kilometru se uklízí po včerejším požáru kamionu a průjezdné je to pouze levým pruhem. Na silnici 43 z Brna do Svitav zasahují záchranáři za Svitávkou. U Sasiny nehoda s cyklistou, průjezdné je to Kyvadlově jedním pruhem. Krátce se zdržíte. A následky nehody překážejí na silnici 52 z Mikulova do Brna. U odbočky na Horní Věstonice se střetlo osobní auto s autobusem. Je to s opatrností průjezdné, bez výraznějšího zdržení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme na východě ještě zpočátku až zataženou s doznívajícím deštěm, jinak polojasnou až oblačnou a hlavně na horách ojediněle přehánky. Večer pak začne oblačnost na západě přibývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jihu Moravy až 28 a na horách většinou kolem 16 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
3: Islanďané dnes budou hlasovat v referendu o znovu obnovení přístupových rozhovorů s Evropskou unií. V ulicích hlavního města to zatím téměř nebylo vidět, až na 2 velké akce pro nerozhodnuté voliče. Jednu z nich navštívil náš zvláštní zpravodaj Jakub Lucký a jeho reportáž uslyšíte za okamžik v nočním radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: káva a odmítnutí Evropské unie, nebo pivo a podpora vstupu do 27. Tak lákali nerozhodnuté Islanďany organizátoři na poslední politické akci před dnešním referendem o obnovení přístupových rozhovorů. Obě byly v Reykjavíku ve stejný čas a na jedné byl i náš zvláštní zpravodaj.
1: Bývalé kino, teď pivovar, tady se to dost zahušťuje, to takový sál. Paní Thora přišla už poměrně přesvědčená, že chce hlasovat pro obnovení přístupových rozhovorů. Říká mi ale, že argumenty ještě chce slyšet, zatímco stojíme před plakátem s textem Jau til at Schau, tedy slovní hříčky, která je motem kampaně pro obnovení přístupových rozhovorů. Znamená to něco jako ano, proto abychom viděli. Vidět přitom má být, co přesně EU při vstupu nabízí.
2: Evropská unie nám teď nabízí mnohem lepší možnosti, i s ohledem na současnou geopolitickou situaci.
1: Manžel paní Thory, Ludvík, zase doufá, že zemi pomůže euro.
3: Potřebujeme novou měnu, protože islandská koruna, kterou teď platíme, prostě pořádně nefunguje.
1: Jako první měl projev 15-letý student, který všem hlasujícím v Legraci vzkázal, že on sice ještě hlasovat nemůže, bude ale s výsledkem hlasování muset žít déle než většina ostatních. Po něm vystoupil podnikatel v IT Chjaulmar. Ten mi později vysvětloval, že se těší na Evropskou unii schválené regulace.
4: I když regulace není vždycky něco, co je správné, tak ty evropské aspoň všichni znají. Když řeknete, že jste v EU, tak všichni vědí, co to znamená. Když řeknete, že jste z Islandu, tak kolikrát ani nevědí, co to je. A stejně, když chtějí naše firmy působit v EU, tak musí unijní pravidla dodržovat.
1: Zatímco Chjaulmar o tomto přesvědčoval lidi, kteří dorazili do pivovaru, tak o několik kilometrů dál, v parku před parlamentem, padaly přesně obrácené argumenty. Přesvědčit na poslední chvíli voliče ale obě strany teď zkouší hlavně telefonicky. Call centra s dobrovolníky je budou obvolávat ještě v sobotu ráno, těsně před referendem. Výsledek hlasování bude totiž podle průzkumu extrémně těsný. Z Reykjavíku Jakub Lucký.

0: Slyšíte ještě R.E.M. a píseň Losing My Religion, která pomalu končí a končí i prázdniny. Školákům zbývají poslední dny, ovšem učitelé už jsou zpátky ve školách. V přípravném týdnu chystali třídy, výuku a řešili organizaci nového školního roku. Na 7. základní škole Kvítková ve Zlíně je letošní začátek nový také pro 27-letého kantora Vojtěcha Najmana. Do školního roku totiž poprvé vstupuje jako zástupce ředitele.
1: Nové výzvy, nové příležitosti a jak já říkám, žijeme jenom jednou.
2: 27-letý Vojtěch Najman bude jedním z nejmladších zástupců ředitelů ve Zlíně. Na nový školní rok se připravoval prakticky celé prázdniny.
1: Makali jsme od 7 do 15 tisíc každý den, kdy jsme vlastně zařizovali různé herní prvky, nové lavičky pro školní družinu, obnovovali jsme školní řád, směrnice.
2: Během léta si stihl vybrat jen týden dovolené, který strávil v Gruzii. Od tohoto týdne už je ale zase v plném pracovním nasazení.
1: Tak je to takový velký jakby humbuk, zhon, protože každý něco chce, všichni chtějí jít hnedka na exkurzi, všichni chtějí jít hnedka do divadla, by chtěli jít a tak dále, takže teďka se to všechno nás tady by nahrnulo, je toho hrozně moc.
2: Zkušenosti čerpá od svých kamarádů učitelů nebo také od kolegyně Jany Fancové, která na škole učí už od 90. let. Ve svém kabinetu ukazuje, co pro své kulaté pracovní výročí dostala od svých kolegů.
3: Čokoláda.
4: Třicítka tam byla.
3: No a třicítka, a třicítku jsem si dala sem.
2: Třicítka jako 30 let, co už na 7. základní škole Kvítková vyučuje angličtinu. Na otázku, jestli má po takové době zaručený recept na začátek školního roku, s nadsázkou odpovídá, že to je dostatek Lexaurinu, tedy léku na uklidnění. Ve skutečnosti ale ani po 30 letech nemůže spoléhat jen na osvědčené přípravy.
5: Každá skupina jazyková je specifická, takže úplně jako vytáhnout přípravu ze šuplíku to nejde, ale samozřejmě nějaký ten arzenál

0: Radiožurnál, jsou 2 hodiny. Zpravodajský souhrn přináší Monika Chmilová.
1: Letošní léto přineslo vysoký počet tropických dní i nocí. Írán tvrdí, že má plnou kontrolu nad Hormuzským průlivem. Odmítl prohlášení USA, že je průliv otevřený. Kanoista Martin Fuchsa je potřetí mistrem světa na kilometrové trati. A dnes bude převážně polojasno až oblačno, ojediněle s přeháňkami, teploty až 28 stupňů.
2: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.